0: Omezení na D11 za Břístvím a uzavřená silnice 35 u Svitav. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se dnes v noci pracuje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh, projíždí se levým pruhem bez kolony. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, zabraný je odstavný pruh a ještě to není výrazněji označené. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu Svitav. Teď je to relativně dobře průjezdné, kolony se netvoří. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se tam ale začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Mezilidskou komunikaci člověka s člověkem umělá inteligence nikdy nenahradí. Může nám jen ukazovat, co je bytostně lidské. A jestli se chceme jako společnost posunout ve vzdělávání v současném světě, hodně to souvisí s našimi hodnotami a postoji. Říká můj dnešní host Barbora Fialová, spoluzakladatelka platformy Pinkbox. S partnerem a kolegy se v roce 2021 rozhodli propagovat v Česku filozofické myšlení a začali vydávat filozofické knihy nejen pro děti. Dnes je Pinkbox nakladatelství, které má na kontě knih už 20, ale také tým lektorů a mentorů, kteří učí školy, firmy i jednotlivce prostřednictvím filozofie rozvíjet myšlení a další komunikační dovednosti. V hovorech se zamyslíme nad tím, proč raději přemýšlet a snažit se porozumět světu, proč myslet kriticky a nezapomenout na to, že totalitní moc v Československu obraz filozofie pošlapala a zneužila. Co je možné udělat proto, aby si starší generace nespojovaly filozofii s ideologií? A jsou tři tečky ničím? Nebo jen pomlkou? Tichem? Slovem, které zmizelo a nikdo ho nenašel? Inspirativní poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Vosková.
1: Hovory.
3: Hostem hovoru je Barbora Fialová z týmu Pinkbox, který usiluje o zviditelňování filozofie ve veřejném prostoru. Vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Vy jste absolventka oboru divadelní a filmová věda a pokud vím, tak ještě studujete estetickou výchovu. Proč jste se rozhodla propagovat filozofické myšlení?
4: Já jsem si k teorii divadelní a filmové vědy přicházela takovou delší cestou. Vlastně jsem z toho měla na začátku studia velký strach a nikdy jsem si nepředstavila během toho studia, že bych se tomu věnovala. A pak při magisterském studiu jsem měla docela teoretickou práci diplomovou a zjistila jsem, že ten můj strach je spíš z psaní, než z přemýšlení a vlastně o těch věcech a promýšlení, konceptech a teorie a že mě to vlastně hodně baví a spolu s Jiřím Bartoníkem, mým partnerem a zároveň spoluzakladatelem Pinkbox jsme se rozhodli zkusit najít nějakou cestu, jak vlastně ukázat, že tvoření teorie nebo filozofie může být hodně prospěšný pro náš každodenní život a pro to, abychom se cítili v něm i spokojení.
3: To se právě pokusíme ukázat i my teď v následujících minutách. Budeme tady spolu přemýšlet a zároveň uvažovat a popisovat, co přesně dělá ta organizace Pinkbox. Vy jste nakladatelství, zároveň nabízíte lektorskou činnost, konzultační činnost. Vy se zejména věnujete té nakladatelské práci. Tak já bych se ráda dostala k tomu třeba tím, že začneme, vy jste teď na začátku září 2026 měli křest dvou
5: dvou nových knížek. Můžete nám říct, jakých, o čem byly?
4: My jsme vydali už skoro 20 knih, ale většinou z tohoto jsou překlady, anebo takový menší publikace. A tohle to jsou poprvé knihy, kdy jsme pracovali s českými autory, ale i ze zahraničí a ilustrátory. Takže je to původní naše tvorba česká. Jedna kniha se jmenuje Kafka a Kafka a je o Franci Kafkovi.
5: Kavka a Kafka.
4: A druhá Karlík a reportáž Mileny Jesenské a je o Mileně Jesenské.
5: A proč zrovna Milena Jesenská? Je to kvůli, nebo díky výročí jejího narození? A to si připomínáme výročí 130 let od jejího narození.
4: Od té doby, co jsme založili Pinkbox, tak mám pocit, že se dějou ty věci spíš tak často dobrý náhody se přitom dějou. A vlastně to výročí Mileny Jesenské je taky, že jsme se zrovna trefili. Ale já jsem se vlastně s Milenou Jesenskou seznámila, když mi bylo nějakých 19-20 a byla to pro mě hodně inspirativní osoba, která mě tak nějak jako provází životem od té doby. A když jsme měli tu možnost otevřít tu naší edici, která je hlavně překladová pro český autory a pro nějakou zpracovat nějakou českou osobnost, tak Milena Jesenská byla úplně první nápad a věděli jsme, že budeme chtít ten její příběh zpracovat. Pro nás tam bylo hodně důležitý, protože vytvořit knížku, i když je malá a má 64 stran, není jednoduchý, i když vy nejste ten spisovatel, ale nakladatel, vlastně utáhnout celý ten projekt, tak jsme potřebovali, aby to bylo rozhodně něco, co nás hodně zajímá a baví.
5: Popište mi tu vaši roli v tom, jak tedy se od vzniku toho týmu, toho nápadu, se dostanete až ke křtu knihy. Co všechno to obnášelo, jaká role je vaše role v té práci?
4: Moje role je...
5: Nápad, odvaha.
4: Většinou se u kolegů nemusím potýkat s moc nějakým bojem o ten svůj nápad. Většinou stačí konstruktivní diskuze, aby oni mě podrželi v tom nápadu. A potom ten proces vypadá tak, že musíte přemýšlet, kdo by byl vhodný pro napsání toho příběhu. Je to hodně specifický, protože ten příběh má být dostupný třeba pro děti od 9-11 let, ale zároveň ne zjednodušující. Často si to vlastně kupují dospělí a čtou a je to pro ně taky takový osvěžení a vlastně seznámení se s nějakou novou myšlenkou, filozofií, postavou. Takže musíte najít někoho, kdo tohle všechno bude umět zkombinovat, napsat dobrý příběh pro děti a zároveň mít znalost o té osobnosti. Pokud ji nemá, tak si ji doplnit, udělat si vlastně docela náročnou rešerši. Ještě vlastně musí být schopný komunikovat s tím ilustrátorem nebo ilustrátorkou, protože ty ilustrace v té knize jsou, myslím si, že úplně stejnou součástí jako text. Já se nad tou knihou snažím přemýšlet jako nad celkovým nějakým objektem a artefaktem, který má různé složky. Jednou z toho je třeba papír, obálka a ty všechny musí spolu umět dobře komunikovat, aby to byla pěkná, dobrá knížka.
5: Jaké byly první reakce na tom křtu od, nejenom tady od dospělých, ale i od dětí právě? Jak se to vydařilo z pohledu čtenářů a čtenářek?
4: Myslím si, že jsou takové dvě reakce. Buď přijdou lidi, že jsou nadšení, že je něco pro děti o Mileně Jesenský, protože znají příběh Mileny Jesenský a ví, že žádný jiný takovýhle příběh nebo zpracování pro děti tady není. A potom přijdou zvědavci, kteří slyší to jméno poprvé a jsou překvapeni, že je nikdo nikdy s tím pořádně neseznámil, že to je nějaká důležitá osobnost, žena, novinářka vlastně z 20. 30. let 20. století a jsou na to hodně zvědaví. A ty první reakce jsou vlastně třeba od nějakých recenzentů kladný.
5: Tak to mě těší. Pojďme zpátky k filozofii a filozofování. Jakou pověst má filozofie v české společnosti? Vy už 5 let působíte na školách, ale i v dalších organizacích nebo lektorujete i soukromně. Můžete nám přiblížit, jak vlastně za těch 5 let jste si dokázali zmapovat terén? Co si lidé vlastně myslí o filozofii a jejím napojení na každodenní život?
4: Myslím si, že za těch 5 let můžu říct, že každý rok je to lepší pro filozofii, že se tomu lidi otevírají, jsou zvědaví, zajímá je, co jim může nabídnout. Myslím si, že to souvisí s nějakým teďka trendem i seberozvoje, který se v nějakém prvku taky už třeba vyčerpává a znovu objevujeme nějakou filozofii, která se zabývá tím, jak myslíme, jaký myšlenkový procesy máme. To může ovlivňovat náš život, naše rozhodování, naše jednání. Ale zároveň je vidět, že tu je velká propast, kterou si podle mě neseme z minulého režimu, kdy vlastně filozofie byla braná jako něco znásilněný vlastně politikou, režimem, propagandou. A třeba u starší generace je vidět, že když se řekne před nima slovo filozofie, tak jim začne naskakovat husí kůže a představí si marxismus, leninismus.
5: Takže bych
4: řekla bych, že za těch více jak 30 let vlastně od revoluce, ale řekla bych, že je pořád cítit to, že vlastně nám tady vypadla 1 až 2 generace, kteří si k tomu vlastně udělali negativní vztah. No a my tak postupně se snažíme ukazovat, že filozofie není ošklivá, může být nějakým způsobem pro každýho. Základy filozofie znamená i nějaký kulturní přehled, je to nějaký společný dědictví evropský, může nás to propojovat vlastně s celým světem. Ona nevznikala nezávisle v rámci nějakých jako národních států, ale napříč Evropou. A my jsme začali vlastně na začátku založení té naší platformy Pinkbox, filozofii pro děti. Takže úplně od těch nejmenších.
5: Říká Barbora Fialová, spoluzakladatelka organizace Pinkbox.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Když se budeme bavit o těch generacích, které žily za minulého režimu, tak jak s nimi mluvit o tom, jak s dospělými lidmi, i třeba se seniory, mluvit o tom, co to je filozofování a kde vzít prostor pro tu filozofii? Jak jim to vysvětlujete?
4: Tohle je asi skupina, se kterou máme zkušenost úplně nejmíň, protože nás neoslovuje.
5: Proč může být filozofie prospěšná pro každého z nás?
4: Já bych řekla, že obecně nějaký poznání je prospěšný a vlastně umět se vyznat v pojmech, který používáme, ať nějakých základních, jako co to je pořádek. Každý si představí pořádek úplně jinak. Podle toho vyhodnotí, jestli doma nebo má pořádek, nebo jestli na ulici je pořádek nebo nepořádek. Pak máte pojmy, jako je láska, štěstí, ale zároveň i pojmy, které souvisí s veřejností, jako je politika, co to znamená svobodný jednání. A vlastně pokud nerozumíme nějakému kontextu toho pojmu, nebo mu nechceme rozumět, nejsme si vědomí toho, že ten pojem není uzavřený, ale pořád se vyvíjí, tak hodně rychle z toho můžeme být zmatený.
5: Vy máte na stránkách pinkbox.org blog, kde píšete různé články. Zaujal mě ten nejnovější, kde je už v titulku uvedeno sousloví filozofické zdraví. Co si pod tím mám představit?
4: Filozofické zdraví je nějaký směr, hlavně ze západní a severní Evropy, rozvíjený i na univerzitách, který se zajímá právě o postavení člověka v kontextu, jaký vztah já mám sám k sobě, jaký vztah mám k okolí a jaký vztah mám vlastně ve světě. A myslím si, že se to dá třeba dobře ilustrovat na nějaký problematice environmentální krize, kdy třeba mladí lidé, nebo nemusí jenom mladí, ale vlastně řeší nějaký vztah vlastního jednání, jak se máme v tomhle světě chovat a zároveň se mluví o nějakým environmentálním žalu k tomu, kam se vlastně celý ten svět bude vyvíjet. Myslím si, že já to třeba každý den cítím i na tom že každý den přemýšlím i v nějakých malých rozhodováních o tom, jak se mám chovat, co mám nakoupit, jaký média číst, a zároveň myslím na to, že ve světě je teďka spoustu konfliktů, kterými nejsou příjemný, a já jako jednotlivec třeba nejsem schopná je vyřešit. A tohle to jsou všechno témata, které vlastně s tím filozofickým zdravím můžou souviset, ale můžeme jít i k nějakým víc třeba osobním tématům, jako já a můj vztah k práci, a většinou je to něco, ptáme se na to, co nás činí šťastnými nebo nešťastným.
5: Přinesla jste mi několik knížek na ukázku z těch, které jste vydali, mluvila jste o tom, že jich je už asi 20. Jednu z nich mám teď před sebou a ta se jmenuje Dotazování 100 nápadů pro učitele a lektory. Tohle bude asi knížka, která míří na to, jak pomoci školám a vyučujícím uchopit filozofii, anebo jak se dotazovat. O čem je ta kniha tedy, co přináší?
4: Tahle kniha je vlastně od britského lektora filozofování s dětmi Petra Worleyho a ten přinesl 100 konkrétních nápadů, jak si umět otevřít diskuzi, neutopit si a zároveň postupně ji předávat těm dětem nebo té skupině, která diskutuje. U nás většinou to jsou děti. A jak se vlastně jako vyučující stáhnout do pozadí a zároveň si uvědomit, že to není jednoduchý, že to chce krůček po krůčku a někdy to může trvat dlouho. A on teda přináší konkrétní nápady, je tam i spoustu zdrojů na další lektory, většinou z Anglie, jak postupovat nebo kde najít nějaké metodiky. A ten jeho přístup je hlavně o tom, že my nemusíme pokládat široce otevřenou otázku, jako se většina pedagogů dneska vlastně domnívá, že čím širší otázka, teda širší možnost odpovědí, tím lepší, ale my spíš potřebujeme být otevření k těm odpovědím, které přijdou. Pokud vlastně už máme nějakou představu toho, jak ty děti mají odpovídat na tu naši otázku, tak si tu debatu strašně rychle utopíme a je demotivujeme.
5: To umění dialogu a komunikace, předpokládám, budou ty znalosti, které souvisí s tím, že školy přecházejí v příštích letech na nové rámcové vzdělávací programy. Je právě to filozofické přemýšlení nebo umění tázání se něco, co nabízíte školám i v kontextu toho, že mají přejít na to nové kurikulum?
4: Ono i to staré kurikulum už bylo otevřený vlastně k těmhletěm tématům. Nový rámcový vzdělávací programy ho jenom trošku dál posouvají a doplňují. Takže to bych neřekla, že je zas tak velká změna. To prostředí je tomu otevřený už hodně, nebo systémově. Ale na co se naráží, jsou ti jednotlivci, protože a my plně rozumíme tomu, my sami jsme takovým vzděláváním neprošli. A je hrozně těžký to teda najít, když my sami tu zkušenost nemáme. A proto třeba i moji kolegové nabízejí vlastně podporu těm pedagogům mentorskou, ve kterým často ti pedagogové potřebují vůbec vyřešit svoje postoje k tomu vzdělávání, než začnou přebírat nové techniky a postupy. A často to samozřejmě souvisí vůbec s obecnějšími postoji jako k jejich životu. Není to terapeutická práce, to vůbec ne, ale hodně náročná. Jestli se vlastně chceme posunout v tom vzdělávání, tak to souvisí s našimi vlastními jako hodnotami a postoji.
5: A co vy sama si z toho odnášíte, z té prvních pár let zkušeností, jak váš tým si to potom zpětně dokáže rozebrat a říct si, dobře, takže učitelé už do nějaké míry vnímají tyhle potřeby a využívají ty vaše služby. Jak vy potom v týmu se k tomu vracíte, posouváte třeba tu svou nabídku jiným směrem? Jaká je ta zkušenost z toho terénu?
4: Třeba je i vlastně my jsme začali vlastně filozofie pro děti, philosophy for children, zkrátka P4C, jsou nějaké postupy vyvinuté hlavně na západě, Amerika, Anglie, Francie. A my jsme si začali vlastně inspirovat metodikama, které se tam od 50. let už vyvíjejí. Jenže když je chcete použít na český prostředí, tak je logicky musíte upravit, protože náš systém je jiný. Takže myslím si, že v těch základních jako motivacích a myšlenkách, co chceme předat, jsme docela konzistentní, ale snažíme se upravit snažit upravit tu podobu a vlastně se přizpůsobit těm podmínkám třeba časovým.
5: Děti a studující teď ovlivňuje technologický převrat. Žijeme v době masivního využívání umělé inteligence. Jak se to propisuje do toho, jak vedete debaty s dětmi? Myslíte si, že ta generace nastupující má třeba úplně jiný vztah k informacím nebo ke kritickému myšlení? Projevuje se to?
4: Z té naší zkušenosti bych řekla, že děti jsou vybavený hodně informacemi. Často více informacemi než samotní učitele. A ani bych neřekla, že by jim chybělo kritické myšlení v nějaký velký míře. Ale můžu to mít zkreslený, protože si nás zvou školy, kterým asi na tom záleží. Takže pracujeme s kolektivy, který už to někdy slyšeli třeba, co to je kritické myšlení. Ale jestli něco umělá inteligence nemůže nahradit, tak je společný dialog člověk na člověka. A víme, máme třeba zpětnou vazbu od HRistů, kteří když slyšeli vlastně, co děláme, nebo v čem rozvíjíme děti ve školách, tak říkali, že to je přesně ono, že je už nezajímá na tom pohovoru, jestli umíte správně napsat e-mail, jak umíte si připravit prezentaci, to všechno ta AI už jako dovede, ale zajímá je, jaký jste v kontaktu, v jednání člověk na člověka. Tam vás nikdo nenahradí. A vlastně ta AI v něčem může pomoct jako najít, co je to naše lidský, nenahraditelný a můžeme se trošku možná, což je možná taková ideální utopie teďka, ale je asi potřeba se na ní třeba dívat trošku, trošku ze sebe setřást nějaký automatizace a starat se vlastně o svoje myšlení. Protože i pro tu AI pořád vy musíte být ten, kdo jí umí dát správný zadání, kdo si to zadání ověřil s kolegy, protože nezáleží jenom na vás, jaký to zadání má být a musíte umět vyhodnotit a zanalyzovat, jestli ona to udělala vlastně tak, jak vy jste potřeboval. A jinak se tam stane spoustu chyb.
5: Jak hledáte inspiraci, když teď jsme nebo na začátku jsme mluvili o Mileně Jesenské, Kafkovi, tak jaké další osobnosti vás teď zaujaly, na čem pracujete?
4: Poslední dobou nás občas začínají oslovovat i další kolegové z profese, z nápady, tak to jsme vždycky rádi, i když všechny nápady nemůžeme splnit a zrealizovat, ale je to pro nás velká vlastně inspirace. A teďka vlastně budeme realizovat, znovu se vrátíme k překladům z francouzštiny, protože vlastně ten francouzský nakladatel v češtině, kdybych přeložila jméno toho francouzského nakladatele, tak se jmenuje Malí Platóni, tak oni vlastně ti nás nejvíc inspirují tou svojí edicí a tak budeme v příštím roce od nich vydávat další 4 tituly. Jedno z toho bude třeba Aristoteles a potom budeme otevírat novou edici taky z francouzštiny a chystáme s naším kolegou Filipem, doufám, že to tady už můžu říct, ale myslím si, že můžu. Aspoň mu tím potvrdím, že s tím počítám. A vlastně dětskou knihu s předškoláci, možná první třída, takovou hodně hravou, která je inspirovaná filozofií Ladislava Hejdánka, českého filozofa.
5: Když se nevěnujete filozofii a pingboxu, tak kde jste?
4: Většinou doma s 3letým synem. A teďka bych se chtěla vrátit ke své krosně a chůzi.
5: Tak já vám přeju, abyste našla čas na chůzi, na výlety do přírody a taky moc děkuju, že jste si našla čas na posluchače Českého rozhlasu Plus. To byla Barbora Fialová z Pingbox. Děkuji.
4: Děkuji, loučím se s vámi, díky.
5: A od mikrofonu Plusu se loučí Markéta Vosková.
1: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
6: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky. Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
7: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Clear na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
6: Koncem 60. let Clear přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
7: Jiří Clear byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
6: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě. Navrhli to opoziční lidovci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování taky chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. K lidovcům se postupně připojili i další opoziční kluby. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka se chce opozice hlasováním jen zviditelnit. Kdy a jestli vůbec bude sněmovna o důvěře hlasovat, zatím není jisté. Vysoký schodek na příští rok ale kritizují i vládní motoristé a SPD. Na pole na severu Moldavska večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebooku to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i nad území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Ukrajina získá od spojenců celkově asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Před jednáním takzvané kontaktní skupiny to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou v zemi včera oznámila Británie i Německo. Berlín taky avizoval, že zvýší dodávky střel vzduch a bude zemi dál poskytovat drony. A čeští žáci se od roku 2022 výrazně zhoršili v matematice a ve čtení. V přírodních vědách jsou jejich výsledky stabilní. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, které představilo ministerstvo školství. I přes velké zhoršení zůstávají čeští studenti úspěšnější než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Nejlépe si v testování vedli žáci gymnázií, nejhůře naopak žáci nematuritních oborů. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak se česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. A hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. Mladé Boleslavy vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
0: Překážky na D11 u Sadské i na silnici u Domažlic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením, zastavil ho defekt na pneumatice. U Domažlic zpomalte na silnici 26 do Plzně a na Fulmavu. U odbočky na újezd provozu překáží odstavený kamion. Vybočuje se před ním zatáčce. V Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je zavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. A na Jindřichohradecku pozor na nehodu v Českých Velenicích. Na průtahu obcí na třídě československých legií havaroval cyklista. Na místě záchranáři s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Vláda by neměla hejtmany a primátory peskovat, nejbrž se od nich poučit. Co mají na mysli němečtí židé, když mluví o AfD? Koalice chce snížit podporu v nezaměstnanosti, což od premiéra osočovaného z populismu vyznívá ale spíš nepopulárně. No a ještě vede ruská dezinformační stopa v Africe až k Seutě. To jsou vybraná témata úterního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia, nového studia, zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
1: Názory a argumenty.
8: Nesouhlas dvou menších vládních stran s podobou státního rozpočtu na rok 2027 předložený ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou evidentně v intencích představ předsedy vlády a zmíněného hnutí Andreje Babiše, respektive nesouhlas s výší deficitu blížícímu se 400 miliardám korun, postupně rostl a momentálně se jedná o zatím největší interkoaliční střet. Do jaké míry je vážný a co z něj může plynout do budoucna, o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Čili otázka už vlastně byla položena, jak je to skutečně vážné?
9: Vážné to není, protože i v minulosti jsme byli svědky opakovaně, když vládla nějaká koalice, že se dohadovala o podobě státního rozpočtu. Spíše je to netradiční v tom, že představitelé koaličních partnerů byli podle mého názoru skutečně autenticky překvapení v momentu, kdy ministerstvo financí sestavilo definitivně státní rozpočet na příští rok a vyčíslilo ten deficit, který by měl být 389 miliard korun, tak se začali ozývat. Začali se ozývat také z toho důvodu, že když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak občané České republiky nejsou nadšení z toho, kdyby politici koupili nějaké astronomické dluhy, zvlášť v době, kdy není k tomu důvod, kdy nezažíváme žádné krize a týkalo se to i voličů SPD a motoristů sobě.
8: Ono to právě dokonce dost vypadá, že to je reakce na tu reakci veřejnosti.
9: Je to velmi pravděpodobné, protože motoristé sobě i SPD nemohou ignorovat názory svých voličů a například, když motoristé sobě v předvolební kampani slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ten růst deficitu státního rozpočtu je v rozporu s tímto slibem, takže na to musí nějakým způsobem reagovat. Zároveň Andrej Babiš si musel uvědomit, že tedy vládne koaličně, že nemá většinu ve sněmovně a že pokud vláda nemá ztroskotat na přijímání státního rozpočtu, tak se potřebuje dohodnout s koaličními partnery. Vzhledem k tomu, že to řeší ten schodek de facto na poslední chvíli, tak je velmi pravděpodobné, že nemají šanci ho snížit o desítky miliard korun, že tam budou spíše byť o nich mluví z pohledu těch celkových příjmů a výdajů, to budou jenom kosmetické úpravy a oni představitelé, především motoristů sobě, se zaštiťují tím, že si jsou vědomi toho, že kdyby chtěli razantně snížit některé výdaje, tak musí měnit zákony, protože to jsou takzvané mandatorní výdaje a oni tvrdí, že některé věci mají připravené a že v průběhu následujících měsíců to chtějí učinit a odkazují na to, že tedy nějakým způsobem bude přijat návrh státního rozpočtu, kde bude schválen nějaký schodek, ale podstatné je to, jak stát skutečně hospodařil, jak se naplnily ty různé odhady příjmu a tak dále v momentu, kdy je vystaven státní závěrečný účet, kdy tam je skutečně černé na bílém, jak ten stát hospodařil a oni tvrdí, že v té době by to číslo mohlo být výrazně lepší právě s přispěním toho, že prosadí některé změny návrhu zákonů, které by jim umožnily právě ten skutečný deficit nakonec výrazně snížit, ale myslím si, že k tomu stejně nedojde.
8: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
9: Naslyšenou.
8: A u premiéra i ministrině financí ještě zůstaneme. Ti by se totiž měli u samospráv inspirovat a nikoli je peskovat, protože ty vesměs hospodaří lépe než celý kabinet ministrů. To aspoň říká ve svém příspěvku politický komentátor Lukáš Jelínek.
10: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst. A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
8: U mikrofonu byl Lukáš Jelínek. Víkendové jasné vítězství Alternativy pro Německo, čili AfD, ve volbách spolkové země Sasko-Anhaltsko zasáhlo obyvatele celého Německa, včetně tamních menšin. Úspěch strany obviněvané z rasismu vyvolal samozřejmě i zvýšenou pozornost tamní židovské komunity. U mikrofonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
11: Být židem v Německu je jiné, než být židem kdekoliv jinde. Roli hraje nejen dědictví holokaustu a poválečný pokus německé společnosti stát se garantem toho, že se podobné věci nezopakují. Ale i skutečnost, že Spolková republika je zřejmě jedinou evropskou zemí, kde se počet Židů v posledních generacích zvýšil, především díky imigraci, zejména z postsovětského prostoru. Německá židovská obec se dělí na generace s odlišnou historickou pamětí, na ty, kdo před rokem 1989 žili na západě a kdo na východě, i na starousedlíky a relativně nedávné příchozí. Ti všichni ale pozorují, jak se v řadě německých zemí dere k moci Alternativa pro Německo. AfD tvrdí, že proti Židům nic nemá a snaží se prodat jako jediná strana, která je schopná zabezpečit židovskou komunitu před novými nepřáteli, tedy, jak sami říkají, importovaným antisemitům, rozuměj z Blízkého východu, a za druhé proti krajní levici, která pod heslem antisionismu útočí proti Židům, včetně německých. Všechny židovské instituce v Německu už dávno fungují výhradně pod neustálým policejním dozorem. AfD také tvrdí, že stojí za Izraelem v těžkých časech. Přesto je oficiální židovská reakce na úspěch AfD velmi negativní. Předseda Ústřední rady Židů Josef Schuster vyjádřil zděšení a 93letá Charlotte Knoblchová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horním Bavorsku, uvedla, že nepoznává svou vlast. Pravděpodobně vyjadřují obecnější mínění. Němečtí Židé nevnímají AfD jako spojence, nechtějí se stát fíkovým listem antiimigrační nebo antiislámské rétoriky a politiky AfD. A samotnou AfD považují za stranu rasistickou, antisemitskou, i když to sama AfD popírá. Všímají si například požadavku, aby Německo přehodnotilo svůj kritický postoj k nacistické minulosti a ukončilo údajné umělé udržování pocitu viny. Řada představitelů AfD používá antisemitské stereotypy, včetně konspiračních teorií, jako je organizovaná výměna evropského obyvatelstva a systematický dovoz muslimů s cílem oslabit německou kulturu. Stojí prý za nimi lidé označovaní jako globalisté, což zní jako kód pro Židy. Je tu ještě čtvrtý důvod. Německá židovská komunita se cítí být spojena s poválečným ústavním pořádkem Spolkové republiky, se základním konsenzem v otázkách svobody, demokracie i tolerance. AfD se sama naopak prezentuje jako síla, která chce tyto pořádky podstatně změnit. V samotné AfD existuje od roku 2018 skupina, která se označuje za židovské příznivce strany. Jde zřejmě jen o několik lidí, z velké části z řad postsovětských přistěhovalců. Představitelé židovských organizací se od nich distancují a vyslovují pochybnost o tom, zda se skutečně jedná o Židy. Zaznívá ještě jeden hlas, ten souhlasí s nutností udržovat firewall proti hrozbě zprava, jenže dodává, že neexistuje dobrý a špatný antisemitismus, jen stará nenávist, která neustále mutuje a je neméně silná i u části německé levice, i když mluví novým jazykem. A požár se prý vždy šíří všemi směry.
12: To byl kolega Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti a přijala v tomto směru návrh ministra práce a sociálních věcí. V případě, že novela projde všemi schvalovacími koly, půjde o zásah docela citelný, to aspoň říká autor následujícího příspěvku Martin Fendrich z Fóra 24 a klade si otázku, jestli populismus, který především opozice přičítá Andreji Babišovi, nedostává jaksi rysy nepopulární.
13: Nejdřív je ale potřeba vysvětlit, proč vláda Petra Fialy podporu vlastně zvýšila. Šlo jí o rozhýbání českého pracovního trhu. Lidé u nás přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání mnohem méně, než je v Evropě obvyklé. Běžně se stává, že kvalitní, kvalifikovaní výkonní zaměstnanci trčí na místech, kde je pořádně nevyužijí a kde nemají ani dobré podmínky. To škodí jim samým, ale i trhu práce. Zaměstnavatelé pak nejsou nijak nuceni podmínky zlepšovat a jsou si svými lidmi nebezpečně jistí. Zabetonovaný trh práce je statický, nepružný, líný. Proto Fialova vláda prosadila flexinovelu zákoníku práce. Jejím cílem bylo, aby zaměstnavatelé reagovali pružněji na změny a aby zaměstnanci měli slušnou jistotu, když se rozhodnou změnit práci. Juchelka argumentuje tím, že je pracovní trh nyní stabilizovaný, proto je podle něj podpora ve výši 80% průměrného čistého výdělku zbytečná. Premiér Babiš zase míní, že když podpora činí 80%, vyplatí se prý spíš nepracovat, než pracovat. Vůbec nevnímá, že jde jen o 2 měsíce, kdy berete 80%. Je to typicky nedomyšlený populistický pohled na věc. Jen dodám, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Ono zvýšení, jež prosadila Fialova vláda z původních 65 na 80% průměrného čistého výdělku, platí teprve od letošního ledna a už se předělává. Juchelka si slibuje, že ušetří 4,5 až 5 miliard korun ročně. Co se má podle ministerstva práce změnit?

0: měsíců pro osoby nad 57 let. Snižuje se maximální strop podpory. Ten by měl nadále činit nejvýše 60% celostátní průměrné mzdy. Co to v reálu znamená? V letošním roce strop činí 38 537 korun měsíčně a Juchelkových 60% by znamenalo pokles na 28 903 korun. Skoro o 10 000 méně. Další nelogický krok. Snížit se má i podpora při rekvalifikaci. Nyní činí 80% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Juchelka chce jít dolů zase až na 60%. Kolik lidí pak půjde s chutí do rekvalifikace? A ještě jedna chystaná změna. Vracíte se do práce po mateřské nebo poté, co jste pečovali o blízkou osobu. Nyní dostanete v prvních 2 měsících nezaměstnanosti 40% celostátní průměrné mzdy. Juchelka to hodlá srazit na 30%. Jak to shrnout? Zdá se, že Babišův populismus začíná mít poněkud nepopulární podobu.
1: Říká Martin Fendrich. Španělský premiér Pedro Sánchez prohlásil, že existují náznaky zapojení Ruska a Izraele do šíření dezinformací v souvislosti s migrační krizí, která na konci července zasáhla španělskou enklávu Ceuta. Co víme o ruském dezinformačním působení v Africe? O tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Analýzy španělského deníku El País nebo fast-checkingové organizace Maldita ukázaly, jak velkou roli hrály sociální sítě a šíření dezinformací o tzv. Otevřené bráně do Španělska mezi lidmi, kteří se na konci července vydali směrem k Ceutě. Vedle této komunikace se ale velmi brzy rozběhla i druhá informační vlna, která byla určena především evropskému publiku. Britský deník Guardian přinesl článek odkazující se na analýzu protidezinformační organizace 411, kde popsal, jak účty spojené s ruským telegramovým kanálem Rybar a proruskou sítí Pravda zesilovaly krajně pravicový výklad událostí ze Ceuty jako koordinovaného útoku migrantů a přidávaly k němu islamofobní a antisemitské konspirační teorie. Během několika hodin se tyto narrativy objevily hned v 7 jazycích a už 1. srpna zaznamenaly během 6 hodin přes 700 000 zhlédnutí. Oproti podobné migrační krizi v roce 2021 byla tentokrát mobilizace přes sociální sítě výrazně rychlejší. Guardian mluví o vzniku jakési informační superdálnice, to je o síti kanálů a účtů, která dokáže skutečnou událost rychle převzít, zasadit do osvědčeného politického rámce, přeložit do několika jazyků a nabídnout různým skupinám publika. Z migrační krize na hranici Afriky a Evropy se tak během několika málo hodin stalo domácí politické téma o migraci, islámu či neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice hned v několika evropských zemích. Ostatně vzpomeňme, jak rychle tyto narrativy přebírali i někteří čeští političtí reprezentanti. Výrok premiéra Sáncheze o možném zapojení Ruska do dezinformační kampaně kolem migrační krize v Ceutě budou snad následovat i konkrétní důkazy. Už dnes ale víme, že Rusko využívá dezinformační nástroje v Africe řadu let, zejména v zemích, kde zároveň buduje svůj politický, ekonomický a bezpečnostní vliv. V Mali, Burkina Faso, Nigeru či Středoafrické republice se informační kampaně prolínají způsobením Wagnerovy skupiny či dnes struktur Africa Corps napojený na ruské ministerstvo obrany. Cílem kampaní je mimo jiné oslabování západního vlivu, podpora režimů spolupracujících s Moskvou a prezentace Ruska jako alternativy ke koloniálnímu západu. Podle Africa Center for Strategic Studies bylo Rusko v roce 2024 spojováno s 80 dezinformačními kampaněmi ve více než 22 afrických zemích, tedy téměř se 40% všech zaznamenaných kampaní na kontinentu. Jedním z ruských vlivových nástrojů je platforma Africa Initiative, založená v roce 2023, která se prezentuje jako informační most mezi Ruskem a Afrikou. Šířila například nepravdivá tvrzení o podílu západních farmaceutických společností na šíření nemocí v Africe, nebo narrativ, že Spojené státy přesunuly biologické laboratoře z Ukrajiny na africký kontinent. Rusko přitom není jediným zahraničním aktérem, který zde informačně působí. Aktivní jsou také Čína nebo státy Perského zálivu. A jaký je výsledek těchto kampaní? Podle Africa Center for Strategic

0: Strategic Studies ruské dezinformační působení promítá do politického prostředí řady afrických zemí a přispívá k oslabování demokratických institucí. Politická nestabilita přitom dále prohlubuje problémy, které mohou část obyvatel motivovat k emigraci. Ostatně podle marockých úřadů byly mezi migranty, kteří pronikli do Seuty, i obyvatelé zemí Sahelu. Dopad na veřejné mínění je však nerovnoměrný. Zatímco podle Afrobarometru hodnotí ruský vliv pozitivně v průměru zhruba třetina Afričanů, v Mali je to téměř 90% a více než 70% tamních respondentů se přiklání k Rusku také v jeho válce proti Ukrajině. Tyto postoje samozřejmě nelze vysvětlovat pouze dezinformačními kampaněmi. Ukazují ale, že zejména v části Sahelu se Rusku podařilo už vybudovat obraz alternativy k Západu, čemuž jeho dlouhodobé informační působení přispívá. A politický vývoj v Mali, Burkina Faso či Nigeru zároveň ukazuje, jak výrazně zde v posledních letech oslabila pozice Evropy či obecně Západu.
1: Dobrá Tereza Němečková. No a zcela na závěr je ještě připravena obvyklá úterní glosa spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové, tentokrát s otazníkovým titulkem Nebezpečný bar pro motýly.
2: Je to moc hezká rostlina a krásně voní. Komule Davidova, Pudleia a Davidi, pochází ze západní Číny a do Evropy ji zřejmě jako první poslal francouzský misionář baskické národnosti Armand David v roce 1869. Do Anglie pronikla o nějakých 20 let později. Jak na kontinentu, tak na britských ostrovech si brzo získala oblibu jako okrasný keř. Komuli Davidově, tak jako několika dalším druhům rodu Budleia, se říká motýlí keř. Lidé si všimli, že motýly na jejím dlouhém latovitém květenství s oblibou tráví celé hodiny. Tam, kde je motýlů dostatek, může být motýly doslova obsypaná. To vedlo k domněnce, že nektar v jejich květech obsahuje drogu působící na motýly. Dokonce motýly vysedávající na komuly přirovnávali k lidem závislým na kreku. Tahle hypotéza dále praví, že motýly, omámení drogou, už nedokáží doletět na rostliny, kterými se živí jejich housenky. Nakladou vajíčka na komuly a housenky, pokud se vylíhnou, krátce na to zahynou. Komuly skutečně nežerou housenky žádných evropských ani severoamerických motýlů. Podle výzkumu to ale vypadá, že komule motýly ničím nezdroguje, jen má spoustu kvítků poskytujících výživný nektar a tak se motýlům vyplatí na ní trávit spoustu času. Je to spíš švédský stůl se sytým jídlem, kterého se motýly nažerou a pravda, někdy už skutečně nedokážou doletět na rostlinu, která chutná jejich housenkám. Zahrádkářům se doporučuje pěstovat poblíž komule i jiné, pro housenky výživnější rostliny. Hypotéza zdrogovaných motýlů byla odsunuta do kategorie městských legend. Na rozdíl od lidí, motýly zřejmě nemohou získat závislost na drogách. Není ostatně divu, že komule takové legendy inspiruje. V mnoha evropských městech se z ní stal rumištní plevel. Najdete ji na každé spustlé parcele, u vlakových tratí, na zarostlých dvorcích. Přežije sucho i záplavy. Dokáže se uchytit v každé štěrbině a má v oblibě omítku, kterou ničí. Londýnské dráhy ji vyhlásily válku, zatím nepříliš úspěšnou. Čím komule motýly láká? Série vědeckých experimentů, provedených za pomoci babočky Paví oko, jednoho z nejběžnějších evropských motýlů, jehož housenky milují kopřivu dvoudomou, ukázala, že babočky výtečný zdroj potravy rozpoznají pomocí čichu i zraku. Čichové vjemy tu hrají významnější roli. Největší lákadlo je vůně epoxidu oxoizoforonu a nejvíc babočky naláká kombinace obou těchto vjemů. Vůně také působí na delší vzdálenost. Za ideálních povětrnostních podmínek může motýl ucítit medovou vůni komule ze vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů. A v okrajových čtvrtích Londýna se na každém kilometru nachází mnoho jedinců komule Davidovy. Švédské stoly pro motýly jsou celé léto prostřené. Jen motýlů se letos nedostává. Pravděpodobně to způsobilo sucho.
1: Spisovatelka Iva Pekárková završila úterní nabídku každodenní relace Českého rozhlasu Plus s názvem Názory a argumenty a ze studia, z nového studia, se za všechny dnešní autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: Jdeme dál než ostatní v diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta. Opozice zvažuje ústavní stížnost. Cena ropy na světových trzích stoupá. Agentury z toho viní ofenzivu povstaleckých husíů v Jemenu. Tenistka Nosková v semifinále US Open nebude. S běloruskou Sabalenkovou prohrála ve třech setech. A dnes bude na východě zpočátku jasno. V Čechách zataženo až oblačno. Postupně se přidá déšť. Teploty od 18 do 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci hlasy vládní koalice schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát. Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. To si myslí i opoziční starostové, kteří zvažují, že si na změnu budou stěžovat u ústavního soudu. Pokračuje jejich poslanec Karel Dvořák.
5: Pravidla fungování ústavních institucí nemají být nástrojem politické odvety. Není možné tuto změnu odbýt jako pouhou úpravu zákona o zahraniční službě.
4: Koalice chce tuto pravomoc dát nově ministrovi zahraničí. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomorský Brent se obchoduje za skoro 100 dolarů za barel. Podle agentury Reuters za to může obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými husii na západě země. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husijové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Silničáři dnes uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
6: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
4: Řidiči mohou využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. Utkání se hrálo na centrálním kurtu Artura Aše a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru třetí sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc s tím začali během rozehrávaného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
7: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje, ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
4: Do semifinále debla prošel nasazený pár číslo 1 Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.
8: Omezení na D5 za Rudnou a překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. Mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu, kolona se tam netvoří. A v Praze neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, skončit by měla nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déště lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Na horách naměříme nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: My, kteří žijeme ve vyspělém světě, máme tendenci věřit ve svobodnou vůli a v možnost volby. Tahle víra mnoha lidem ve zhroucených státech uprostřed chudoby, války nebo terorismu chybí. Reportážní kniha Páchat dobro, jejímž autorem je Jiří Paš, expert na mezinárodní rozvoj a novinář, a kterou vydalo nakladatelství Host, přináší svědectví, v jak neskutečně těžkých podmínkách bídy a strachu jsou lidé v některých částech světa nuceni žít. Ale také ukazuje, jak málo může někdy stačit k výraznému zlepšení jejich situace. Všechny reportáže o odvaze pomáhat spojuje hledání dobra uprostřed lidského utrpení. Pojďme si poslechnout některé z nich. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
3: Ex libris. Kousek od školy stálo auto s prostřeleným předním sklem. Ptal jsem se otce Johna, co se stalo. Zastřelili mi spolujezdce, pokyvoval hlavou a ukazoval na strom, u něhož se to stalo. V kůře byl vyrytý čerstvý kříž. Skupina LRA auto přepadla při příjezdu do Purangy. Z fotky díry po kulce se stal jeden z mých nejosobnějších a nejdůležitějších snímků. Symbolizuje bolest a teror války, aniž graficky zobrazuje oběti, těla, vraždy. Má svůj kontext, příběh. Je to díra po střele, která skutečně ukončila život jednoho konkrétního člověka. Dodnes mě mrazí, když se na ten průstřel dívám. Cítím z něj závan smrti, přestože je to jen malá kulatá díra ve skle.
10: Jiří Paš dokumentuje humanitární a rozvojové projekty na několika kontinentech, vede rozhovory s oběťmi válek, chudoby a násilí. A události zachycuje také s pomocí fotografií. Obklopen utrpením si sám klade otázky, co je ještě etické, aby jeho fotoaparát zachytil, kde jsou hranice. Někdy si musí opakovat svoji mantru, je to pro dobrou věc, aby mohl pokračovat ve své práci. Pro něj samotného jsou nejhorší příběhy, jejichž protagonisty jsou děti. Kniha je ale slovy autora nikoli o brutalitě a utrpení, ale o lidskosti uprostřed zmaru. Tu nacházejí například ugandské děti v osobě Davida, který provozuje školu pro bývalé dětské vojáky a jejich oběti, před kterou vznikl zmíněný snímek s prostřeleným sklem.
3: Ten večer jsme strávili s Davidem, otcem Johnem a skupinkou bývalých dětských vojáků. Seděli jsme před farou, kluci tiše povídali, s očima sklopenýma k zemi, zatímco slunce pomalu proměňovalo odstín světla na jejich tvářích. Všichni působili zakřiknutě, pokorně a bojácně. Jakoby neustále očekávali nějaký zlom, další zradu, další bolest. Tehdy jsem nejspíš slyšel jedny z nejstrašnějších příběhů, které existují. Lakor musel mačetou zabít svou tříletou sestřičku. Devítiletý Becker byl unesen se čtyřmi bratry, dva z nich byli svázáni a ubiti před jeho očima. V táborech armády Božího odporu pak probíhal výcvik dětských vojáků. Brutální, nelítostný. Zaměřený na totální destrukci osobnosti a hodnot dítěte. Pokud nahradíte dítěti rodiče velitelem, uděláte z něj dokonalého vojáka, dokonalý stroj na zabíjení. Ve využívání dětských vojáků hrají velkou roli i lehké palné zbraně. Nenabitý kalašnikov váží asi 3 kilogramy, nabitý o pouhé kilo víc. I osmileté děti ho prý zvládnou používat v boji.
11: Kdo nebyl v armádě božího odporu prozatím pro Kalašnikov dost silný, používal mačety, palice nebo motyky.
10: Výcvik dětských vojáků považuje autor knihy za zvlášť ďábelskou činnost. Svoje reportážní vyprávění pak prokládá Jiří Paš také obecnými úvahami o dobru a zlu, o důstojnosti a štěstí.
11: Příběh ugandského učitele, vizionáře z pekla, byl jedním z prvních, které jsem dovezl z cest zpět domů. V té době mě nesmírně tížilo množství zla a utrpení ve světě. Učinil jsem rozhodnutí, že dobro budu aktivně hledat a nacházet, protože jinak bych se zbláznil. A nebyl bych mezi humanitárními pracovníky ani první, ani poslední. Množství a zbytečnost zla je jednoduše ohromující. Uganda v tom byla dobrá a tvrdá škola. Zažil jsem ji ve všem dobrém i zlém. Potkal jsem tam dětské vojáky, bývalé otrokyně, děti umírající na AIDS. Viděl jsem na ulici lynčování, vymítání ďábla i čarodějnictví.
10: V 8 kapitolách knihy, nazvaných například Život je rozhodnutí, Život je odvaha nebo Život je příběh, se spolu s autorem dostaneme na místa plná bídy, strachu a bolesti, kde se často zhroutil stát. Potkáváme divadelníky ve Vietnamu, kteří se skrze tvorbu představení snaží vyrovnávat se svými traumaty ze znásilnění. Nahlédneme také do kambodžských textilních továren, kam se dostávají oběti obchodu s lidmi. Často je jenom na místních, aby si sami hledali funkční společenské mechanismy v místech obklopených chaosem. Seznámíme se také s příběhem Libanonce Jorguiho, který s pomocí sociálních sítí založil krevní banku.
11: Jorgui zabil člověka. Řídil příliš rychle, způsobil nehodu a jeden člověk zemřel. Jorgui šel do vězení a z něho mu paradoxně pomohl dědeček oběti nehody. A ten dědeček nedlouho poté zoufale potřeboval krevní transfuzi. Jorgui neváhal, daroval svou krev a ještě sehnal nějakou od přátel. Dědečkovi tím zachránil život. A byl to nečekaný začátek něčeho obrovského. Jorgui se přidal k Libanonskému červenému kříži a všimnul si, že je málo koordinace mezi nemocnicemi a krevními bankami. Nikdy jsem si nemyslel, že založíme organizaci, prostě jsem si řekl, pojďme zkusit pomáhat lidem okolo. Takže kamkoliv jsem přišel, ptal jsem se lidí na jejich krevní skupinu. Stala se z toho posedlost. O 6 měsíců později propukla druhá libanonská válka a já si řekl, že pokud použijeme Facebook pro sociální aktivity a dobro, můžeme mít vážně velký dopad. Za těch 7 let jsme pomohli asi 75 tisícům lidí.
10: V další kapitole knihy pojmenované Život je vztah se dostáváme do Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, kde se autor při svém výzkumu potkal s bídou, nevolnictvím i otroctvím a také s nejnižší kastou Badi. Přestože byl v zemi kastovní systém oficiálně zrušen už v 60. letech, stále funguje jakási setrvačnost a pro většinu Nepálců představuje příslušnost ke kastě rozhodující kritérium pro volbu povolání anebo výběr životního partnera. Badi patří k těm nejhůř postaveným uvnitř nejnižší kasty. Nepálci s nimi nesmějí pít z jedné nádoby, nesmějí překročit práh jejich domu. A přesto s nimi mohou praktikovat nejintimnější formu lidského kontaktu.
11: Byli to lidé zvaní Badi, ti, kteří měli ostatním sloužit svým tělem. V tom drží Nepál světový unikát. Nikde jinde se lidé nerodí do společnosti, která od nich automaticky očekává prostituci. Nikdo nezná přesné číslo. Odhady říkají, že Badi je okolo 20 až 60 tisíc. Nejčastěji se živí prodejem těla, hudbou a tancem či zprostředkováváním zábavy na akcích. Hlavně se prostituují mladé ženy, v nejhorších případech už od dětství a raného mládí. Prodávají se ale i ženy všech generací, dokud je zákazníci chtějí. Nejčastěji ženy pase někdo z rodiny. Otec, manžel, bratr, matka, starší sestra. Komunity se usazují na místech, kde je poptávka. Třeba u frekventovaných silnic nebo hraničních měst. Řidiči nákladňáků a taxíků na cestách, daleko od dohledu rodin, jsou jedni z jejich častých zákazníků.
10: Díky aktivistům z nejnižší kasty a samozřejmě díky dalším odvážným lidem začala nepálská vláda organizovat pokus o změnu. Nabídla těm, kteří skončí s prostitucí, jednorázový finanční příspěvek a také workshopy, kde se učí, jak rozjet podnikání. Příliš to ale nepomohlo. Ne všichni se dokázali podnikáním uživit a vláda prostituci úplně zakázala. Policie začala pronásledovat jak prostitutky, tak jejich zákazníky. Buddy komunita se tak ocitla v další pasti mezi přežitím a ilegalitou. Jako příklad v uplatnění lidského potenciálu autor zmiňuje indickou bosou univerzitu. Podmínkou pro přijetí je to, že student nesmí mít žádný diplom z jiné školy. Univerzitu založil v roce 1972 Ind Roy Bunker a přijímá do ní víceméně jen manuálně pracující lidi z celého světa, kteří chtějí a můžou sloužit své komunitě. Soustředí se také na babičky, často negramotné ženy, které v jednom svém projektu učí, jak funguje solární energie. Tyhle babičky z Nepálu, Afghánistánu nebo Mauretánie se po 6 měsících výuky vracejí do svých vesnic, které pomáhají elektrifikovat.
11: Ženy pak začaly zavádět elektřinu ve vesnici v Afghánistánu. 55-letá Gul Bahar byla sama schopna elektrifikovat přes 200 domů. Tři ženy pak vyškolily dalších 27, což už znamenalo nějakou formu solární energie pro více než 100 dalších vesnic v Afghánistánu. Podobným způsobem Bosá univerzita pomohla na svět už víc než 2000 solárních inženýrek z 93 zemí. Ty odhadem pomohly ke světlu až milionu lidí. Roy se domnívá, že umístění žen do centra procesu rozvoje je nejspolehlivějším a nejefektivnějším nástrojem změny. Inspirací je mu prý Mahatma Gandhi. Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.
10: Díky znalostem novopečených inženýrek tak můžou jejich vesnice využívat elektřinu ze slunce. Dřív se děti učili při svíčkách, nepoužívaly se elektrické vařiče, takže bylo třeba hodně popálenin od ohně a otrav z kouře. Neznali tu ani mrazáky a pro zásoby se museli lidé vydávat daleko od domova, protože řadu potravin a léků pod horkým sluncem neuchováte v poživatelném stavu.
9: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Dnes listujeme knihou Páchat dobro novináře, humanitárního pracovníka a dokumentaristy Jiřího Paše. Expert na mezinárodní rozvoj procestoval několik kontinentů, vedl rozhovory s oběťmi válek i chudoby, fotil dopady přírodních katastrof. Nabízí nám konkrétní příběhy lidí opřené o zkušenosti z terénu. Potkáváme Ukrajince z Donbasu, kteří žijí v roce 2017 na takzvané linii kontaktu na kraji tehdy zamrzlé války blízko fronty, kde prvňáčci přicházejí do školy a sedí blízko oken krytých pytli s pískem, které je mají chránit před střelbou snajperů. Dozvídáme se o organizaci, která pečuje o zraněné britské vojenské veterány, nebo čteme příběh řádových sester, které pomáhají v těžce zkoušeném Haiti, karibské zemi, která je považována za zhroucený stát.
11: Chudé státy mívají alespoň nějaké sociální služby. Haiti vůbec. Policie a armáda neovládají celou zemi a její hranice. Nemají pod kontrolou dokonce ani celé hlavní město. Téměř vůbec tu nefunguje zdravotnictví a vzdělávání. Chybí infrastruktura. Haiti patří k zemím s největším počtem vražd. Ve světě mezinárodní rozvojové spolupráce je metaforou permanentní krize. Většina neziskovek své plány dříve nebo později vzdala a ze země odešla. Na Haiti jsme bydleli na skromné faře u školy, které velely 4 indické jeptišky z řádu bosých karmelitek a šéfkou tu byla René. Takové zázemí představovalo obrovský luxus, včetně nálezu škorpiona po ránu ve sprše, protože jsem sprchu vůbec měl. Ten minigang katolických sester byl jedním z nejkrásnějších a nejveselejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Provozovali školu a pár lokálních zdravotnických služeb. Připomněli mi, že životem se dá jít různými cestami, dají se vybrat různé priority a formy dobrodružství. I duchovní.
10: V souvislosti se všudy přítomnou bídou v karibské zemi se autor věnuje také hygienickým podmínkám. Sanitace a toalety jsou totiž podle něj jedním z největších rozvojových problémů lidstva. Skoro 1 miliarda lidí chodí vykonat svou potřebu do přírody, 2 miliardy nemají přístup k hygienickým záchodům. To prohlubuje chudobu a má za následek šíření průjmových onemocnění a přispívá k podvýživě. Takže samotné jejich vybudování může být velkým krokem kupředu. Možná by u nás málo kdo řekl, že dobré a bezpečné toalety jsou v chudých oblastech Kambodže, Haiti nebo Nepálu jednou z možných motivací studentů, proč chodit do školy.
11: I proto se nedávno Bill Gates začal snažit o znovu vynalezení záchodu. Trvá to více než 10 let, byť se do tohoto úsilí zapojilo mnoho výzkumníků a firem. Cílem bylo představit bezpečná sanitární řešení, fungující bez spoléhání se na kanalizační systémy nebo tekoucí vodu. Případný trh je obrovský a řešení by pomohlo 100 milionům lidí. Nadace Billa a Melindy Gatesových do toho investovala přes 5 miliard korun. Za roky práce byly vytvořeny toalety, které přeměňují výkaly ve zdroje, včetně hnojiv, čisté vody a elektřiny. Vyžaduje to jen zlomek energie, prostoru a nákladů, které potřebují tradiční kanalizace a čistírna odpadních vod. Aby Bill Gates zvýšil povědomí o téhle výzvě, napil se třeba vody vyrobené z fekálního kalu. Vzniklo několik desítek zajímavých technologických návrhů, ale nepovedlo se to. Alespoň zatím ne. Masově využitelný, bezpečný, hygienický, praktický a levný záchod je zatím v nedohlednu. Jednoduše řečeno, obyčejní lidé si takové toalety zatím nemohou dovolit. A finance na ně nemá ani většina rozvojových zemí.
10: Další ze zemí, které autor přidává do svojí mozaiky hledání dobra a naděje po celém světě, je Myanmar. V době jeho návštěvy byl nejchudším státem v regionu. Kolonizace a pak nepřetržitých 60 let vojenské diktatury tady udělali svoje. Potkal se tady s místními aktivisty, pankáči, kterým dodal v Evropě vyřazené skejty, boty a trička a kteří se tady snaží vytvořit prostor svobody.
11: Jednou z prvních věcí, kterou mi Kjaf řekl, byla: nejsme jako opice v zoo. Narážel tím na to, že se tehdy v Myanmaru nacházelo velké množství novinářů a všichni chtěli dělat podobné věci. Mimo jiné i dokumentovat pankáče, protože to byl potenciální hit, prostě klasický clickbait. Kjaf vtipkoval, že v Myanmaru je určitě víc fotografů fotících pankáče než pankáčů samotných. Kjaf byl tehdy hvězdou nejen punkové scény v Myanmaru, ale i světových médií. Měl vysoké červené číro, v uších kroužky, černé triko s britskými restarts, kostkované kalhoty a na nohách martensky. Působil jako rocková hvězda, ale mluvil tiše, klidně a vyrovnaně. Byl zvláštní kombinací punku a buddhismu.
10: Podle autora občanská společnost, aktivismus a subkultury hrají v rozvoji státu mimořádně důležitou roli. Aktivisté a neziskové organizace přispívají k monitorování korupce, občanská společnost motivuje k účasti na veřejném životě a ve volbách. Subkultury vytváří pestrost a rozmanitost, nové a obohacující umělecké a sociální trendy. A taky odvahu protestovat v zemi, kde stále trvá konflikt mezi buddhisty a menšinou muslimských Rohingů. 1. února 2021 zahájila myanmarská armáda puč proti civilní vládě. A tady začíná příběh Louneho, myanmarského aktivisty a zároveň specialisty na informační technologie.
11: Po dvou dnech začaly protesty. Miliony lidí vyšly navzdory nebezpečí do ulic vyslovit svůj hlas. V té době mnoho Louneho přátel začalo potřebovat nějakou formu pomoci. S několika kamarády si řekli, že to nemohou nechat být. Začali pomáhat novinářům i protestujícím. Lone a jeho parta aktivistů ze subkultury pracovali na zašifrované komunikaci. Když nemůžete telefonovat a nemáte přístup k internetu, všechny to vyděsí. Normální komunikace prostě úplně vypnula. Vrátili jsme se do doby kamenné. I když se pak internet obnovil, byl velmi omezený. Data nešla využívat vůbec.
10: Louné nakonec před narůstajícím nebezpečím musel utéct do Thajska. Útěkem to pro něj ale neskončilo. V Thajsku se pak sformovala komunita, která pomáhala dál. Z Myanmaru pak přivezl Jiří Paš do Česka výstavu fotografií, která ilustruje křehkost svobody.
11: Nevím, jestli jsem v nějaké jiné zemi než v Myanmaru potkal tolik odvahy, tak úzce propojené s kreativitou. Jestli existuje jiná země, kde by se tak jasně ukazovalo, jak důležitá je občanská společnost, včetně neziskovek, aktivistů, undergroundu a subkultur pro rozvoj. Ještě nikdy jsem se také nesetkal se zemí, kde by bylo Česko tak známé a takovou inspirací. V rozvojových zemích většinou lidé mají povědomí spíše o Československu a značkách jako Zetor, Tatra nebo Semtex, především díky bratrské socialistické pomoci. V Myanmaru lidé často znali Václava Havla a oceňovali českou pomoc v oblasti lidských práv.
10: Poslední kapitola knihy Páchat dobro se jmenuje Život je pomoc a Jiří Paš v ní uvažuje o dobru a zlu.
11: Potenciál k dobru i ke zlu je zakódovaný v každém z nás. Větší potenciál k dobru mají lidé, kteří ho mají kolem sebe, kteří jsou jím inspirováni. Větší potenciál ke zlu mají lidé traumatizovaní s velkými problémy neřešenými uvnitř i okolo sebe. Zlo často vychází z nenaplněných základních lidských potřeb, od hladu a žízně po přijetí, respekt, lásku. V mezních situacích velkého nedostatku zdrojů je velmi těžké mluvit o zlu. Vždyť nikdo neví, jak se zachová, dokud opravdu nedojde na hlad nebo strach o život. Osobně mi pomohlo zkoumat dobro i zlo, aktivně se o ně zajímat, učit se. Setkávat se s lidmi a otevřeně s nimi obojí probírat. Zlo, jeho míra a intenzita jsou znepokojující. Naději a radost dává až neuvěřitelný výskyt dobra a pomoci.
10: Jiří Paš v knize Páchat dobro s podtitulem Příběhy lidí, kteří se nevzdávají, nepopisuje mechanismy, jak funguje zlo, ale naopak přináší příběhy lidí, kteří se v nesmírně těžkých podmínkách snaží pomáhat. Jak zmiňuje, pro něj samotného bylo velmi těžké udržet si od některých příběhů odstup a neustále se musel snažit posilovat vědomí toho, že nemůže pomoct všem. Že jeho úkolem není vyřešit všechno zlo světa, ale jenom příběhy o hledání dobra zaznamenat a předat je jako inspiraci dál. To se mu, myslím, v jeho knize podařilo. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukařským pultem byl Ján Kravárik. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
9: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní. mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Informoval o tom deník Frankfurt Allgemeine Zeitung. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Německá policie po muži začala pátrat poté, co se v dopisech přihlásil k odpovědnosti za útoky na energetickou síť. Jako motiv uvedl odpor k fosilním palivům. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje zveřejnil Úřad práce. A Národní onkologické centrum Fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, přeoperační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2. Brugge prohráli s Aston Villou 2-3 a klub AEK Athény porazil rakouský LASK 1-0.
8: Omezení na D11 za Břístvím a zavřená silnice 35 u Svitav. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Projíždí se levým pruhem bez kolony. Na D11 tentokrát z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Zabírá odstavný pruh hned za výjezdem s omezení. Projíždějte opatrně. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu Svitav. I teď je to relativně dobře průjezdné, kolony se netvoří. A v Praze je opět průjezdný celý Strahovský tunel. Ve směru ze Smíchova na Břevnov skončila noční údržba a jezdí se zase oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Bez ohledu na to, zda Alternativa pro Německo sestaví zemskou vládu, její vítězství v Sasku-Anhaltsku je historické. Připustil to i spolkový kancléř Friedrich Merz, když řekl, že Německo se změnilo a nelze pokračovat tak jako dřív. Čím to je, že volby ve dvoumilionové spolkové zemi ovládla krajní pravice? Představuje AfD hrozbu pro demokracii, nebo je to přehnaná obava? A jak blízko má k českému vládnímu hnutí SPD?
13: pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty po linkách jsou bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský. Dobrý den i vám.
15: Hezké dopoledne.
12: A začněme od vás. Souhlasíte s panem premiérem, že vítězství Alternativy pro Německo v jedné spolkové zemi pro Česko nic neznamená?
15: Tak v určitém smyslu pro nás to nic neznamená proto, protože samozřejmě zahraniční politiku určuje primárně spolková vláda. My naše vztahy s Německem budeme nadále rozvíjet tak jako dosud. Zároveň ovšem to ukazuje, a to se už týká České republiky a té situace u nás, že lidé už jsou prostě unavení z těch neustálých proevropských frází a zeleného aktivismu a také toho, jak vlastně působila ta politika v Německu, která byla obrovsky benevolentní vůči migraci, neuvěřitelně se tam zhoršila bezpečnostní situace. Běžní Němci to pociťovali, měli strach, vlastně polovina obyvatel vyjadřovala, že má obavy z toho, jak to vypadá z jejich bezpečností. To všechno jsou ty věci, které jsou naprosto logické a které přinesly vítězství AfD. A v tomto smyslu to je podobné i té situaci u nás, kdy i u nás ty strany takzvaně demokratické, které vlastně o sobě říkají, jsou demokratické, ostatně označují za populisty, neuspěly v něčem z podobných důvodů.
12: Pane Lipavský, jak se na vítězství AfD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko díváte vy?
14: Je to výrazný posun a přelom v rámci německé politiky, protože AfD vlastně podléhá určité izolaci od ostatních politických stran, ale nyní je v tak silné pozici, že se dostává k vládě. Takže to je informace číslo jedna. Ten další pohled je, že samozřejmě to vede k zamyšlení, co všechno může AfD ze svého programu prosadit, protože tam jsou věci, které skutečně nejsou demokratické, rozdělují Němce na dvě kategorie a tak dále. Takže já si kladu velkou otázku, jestli skutečně AfD tedy i na té spolkové úrovni bude prosazovat tuto politiku, která vlastně jí přisoudila to označení jako extremistické, a nebo jestli ve světle toho, že asi pravděpodobně v té vládnoucí pozici bude řešit skutečně reálné problémy a třeba z těchto pozic trochu sleví.
12: Zatím tedy není jisté, zda vládu skutečně sestaví na této zemské úrovni. Pane Doksanský, souhlasil byste s tím, že v předvolebním programu Alternativy pro Německo jsou prvky, které můžou ohrožovat demokracii, jak na to teď narazil pan Lipavský?
15: Já bych řekl, že toto nálepkování, co je a není demokratické, to je právě přesně ten styl současné dnešní české opozice, která neustále hledá, kdo je proruský, kdo je nedemokratický, kdo je populistický. AfD je demokratická strana a získala v tuto chvíli v těch posledních volbách obrovskou podporu. To prostě ukazuje, že Němce ty témata oslovují. A
12: pokud dovolíte,
15: ty volby byly demokratické.
12: Já bych zmínil dvě věci z programu AfD, na které se hodně před volbami upozorňovalo. Například zahájení deportační a remigrační ofenzívy anebo omezení výuky o Hitlerovi ve školách. I to je demokratické tak, podle vás?
15: Z hlediska deportací a řešení migrace, já si myslím, že jestliže Německo nezačne radikálně řešit počet nelegálních migrantů na svém území a neustále útoky, které tam zažívají, to obrovské nebezpečí, které běžní Němci prožívají na ulicích, tak že to je prostě něco, co je pro Německo naprosto fatální. A právě to je ta věc, která rezonuje pro v německé společnosti a proto také Němci čím dál tím více. A AfD volí, koneckonců kancléř Merz původně řekl, že dostane volební výsledky AfD na polovinu. Co se stalo? Jeho výsledky jsou na polovině.
12: Pane Doksanský,
15: to ukazuje.
12: A ani omezení výuky o Hitlerovi, které AfD slibuje, vám nevadí?
15: Já neznám detaily, abych se mohl k tomu vyjádřit. Protože často podobné prohlášení vychází jenom z nějakých věcí, které jsou vytržené z kontextu.
12: Vychází to z programu Alternativy pro Německo, o které tady dnes debatujeme.
15: Ano, tomu rozumím, ale já nevěřím tomu, že by ve skutečnosti AfD nevidělo nebezpečí nacismu a fašismu. To tomu nevěřím a pokud jsou tam nějaké důvody, tak Je to možná právě proto, že oni vnímají, že některé věci jsou možná až přehnaně akcentovány, ale není to věc, kterou si myslím, že by bylo to, co snad dělá z té strany demokratickou stranu.
16: Dobře.
15: Podstatné je, že ona přináší témata, jež jsou pro Němce důležitá.
16: Pane Lipavský, připustil byste, že Alternativa pro Německo takto výrazně uspěla v Sasku a Anhaltsku z toho důvodu, že tradiční demokratické strany neřešily problémy, které Němce pálí?
14: To si myslím, že je součást té diagnózy, která je velmi, velmi přesná a že se na ní celá řada politologů nebo komentátorů shoduje. Já bych tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, ještě doplnil, že AfD třeba také navrhuje rozdělovat německé občany, ne imigranty, přistěhovat celé německé občany na dvě kategorie, a mě to trošku připomíná norimberské zákony. Prostě to je skutečně v některých ohledech poměrně dost radikální program. To je tak radikální program, nebo extrém mystický, aby jsme byli přesnější, že i Marine Le Pen, což je vlastně politická spojenkyně hnutí ANO v rámci patriotů, tak je prostě s nima nechtěla spolupracovat a byli i pro ní příliš na petitlech, takzvaně.
16: Pane Roksanský, chcete se vyjádřit k tomuto bodu z programu AfD k rozdělování německých občanů, bodu, na který narazil pan Lipavský? I ani toto vás tedy neznervozňuje?
15: Jak to já se velice rád vyjádřím. Samozřejmě u AfD jsou prvky, které my třeba jako ANO bychom do svého programu nedali. Nicméně stále opakuju to jednu věc, vychází to z toho, jak vnímají situaci v Německu. Uvědomme si, že už je to 10 či 11 let od té chvíle, kdy bylo řečeno migrantům jste vítáni a kdy bylo takové to heslo, všechno to zvládneme.
16: Patřilo to tedy uprchlíkům ze Sýrie ze strany Angely Merkelové, na to narážíte?
15: Ano. A Německo se od té doby obrovsky změnilo a ty elity, politické elity, jako by to nechtěli vidět, neřešili tu situaci, takže se nedá divit, že postupně se Němci posunuli k tomu, že podporují stranu, která má možná ve svém programu některé kontroverzní prvky, nicméně to podstatné chce řešit. A to je důsledek toho, že ty současné vládní elity to neřešily. A v tomto smyslu já vidím, že vítězství AfD je pro Němce a řešení migrační krize určitou nadějí. A zároveň si nemyslím, že by ty kontroverzní prvky na tom se realizovaly, protože většinou, když už ty hnutí se setkají s vládní odpovědností, tak mnohé ty hroty se otupí.
16: Hned se na to pana Lipavského zeptám. Ještě mi dovolte pod otázku k tomu, na co jsem se vás ptal. Jste si, pane Doksanský, vědom toho, že meziročně počet příchozích migrantů do Německa loni klesl?
15: A to si jsem vědom. Nicméně stále to číslo obrovské a my se tady bavíme o té bezpečnostní situaci na ulicích, na koupalištích, na náměstích, na častých útočících nožem. Běžně lidé prožívají strach, když posílají své děti do školy. To je prostě něco, co už se dostalo do určité míry, která je tak extrémní, že Němce to prostě ohrožuje a nedá se divit, že potom hledají jakékoliv řešení a možná, že dříve by se nad některými věcmi v programu AfD pozastavili, dneska si říkají, to nebude tak hrozné, protože jsou tu mnohem důležitější věci, palčivější věci, které nikdo ani neřeší. A toto je prostě pohled Němců.
16: Pane Lipavský, tak nemyslíte si taky, že přece jenom AfD ty radikálnější body ze svého programu, pokud se vůbec dostane k vládě v Sasku a Anhaltsku, nakonec ani nemusí realizovat a že se zaměří spíš na bezpečnostní část toho svého programu, tedy na to, co její voliče zajímá nejvíc?
14: A celá politika přece funguje o tom, že ten, kdo se dostane k moci, tak prosazuje to, s čím kandidoval. A minimálně
16: Počkejte, třeba přece, se mu to nepovede. Přece jako bývalý ministr víte, že leckteré body se nakonec nepodaří prosadit.
14: Ano, ale ne proto, že byste nechtěl, ale protože vám to třeba okolnosti nedovolí, ale ne, že byste z toho sám dobrovolně ustoupil. Takže já se obávám toho, aby ta nenávist třeba potom nesměřovala proti Čechům.
16: No, já, jestli jsem dobře pochopil to, co namítal pan Doksanský, pan Lipavský, tak jestli by to nakonec nemohlo dopadnout tak, že AfD ve vládě se nějakým způsobem, jak to říct, normalizuje nebo, dejme tomu, umírní.
14: O tom jsem mluvil i já, to bych si samozřejmě přál a říkám, uvidíme, jak se budou chovat u moci, pokud se k ní dostanou. Já si myslím, že ta pravděpodobnost je skutečně velmi vysoká, jim chybí jedno to křeslo přetáhnout nebo domluvit se s jednou z těch stran nebo nějakým způsobem to vyřešit. Takže to spojení těch ostatních stran mi přijde velmi nepravděpodobné. Ale pokud prostě oni chtějí vyvolávat nenávist vůči cizincům, ale vlastně i v rámci Německa, tak já se skutečně bojím, aby se to neobrátilo i vůči Čechům a prostě to radostné výskání z toho, že tato strana má takto velké úspěchy, si myslím, že opravdu v Česku není i s naší historickou pamětí vůbec na místě. A jinak nespochybňuji to, že minulé politické garnitury v Německu nezvládly problém migrace. Současná vláda je přísnější na migraci, nicméně ten problém je tak velký, že veřejnost už vlastně nemá důvěru vůči CDU.
16: A současná federální vláda v Německu, vedená Friedrichem Mercem, je taky dost nepopulární, když se podíváme na průzkumy, které se týkají konkrétně kancléřovy osoby. Pane Doksanský, nemáte obavu, že ten radikální program AfD by se v některých momentech mohl obrátit i vůči nám Čechům?
15: Ne, toto obavu opravdu skutečně nemám. Já myslím, že AfD se skutečně soustředí na německé problémy a pokud mají nějaké, já bych řekl, negativní postoje vůči cizincům, týká se to opravdu primárně těch migrantů, zvláště z těch muslimských zemí, kteří neuvěřitelným způsobem ovlivnili tu bezpečnostní situaci v Německu. A na druhé straně, pokud zde slyším nějaké takové poznámky o nebezpečí, které jsme z Německa dříve zažívali, právě pan Lipavský a také ODS a celá opozice podporovala sjezd německého Landsmannschaftu v Brně, kterým jsme naopak jako vládní koalice považovali na českém území za naprosto nepřijatelný. To jsou ty kroky, které mě znepokojí mnohem více, pokud se dějí podobné aktivity a my si je necháme líbit. Z hlediska AfD,
16: pane Doksanský, jste si vědomí toho, že tento sjezd neřešil Benešovy dekrety, zatímco AfD je řeší?
15: Ano, to jsem si vědom. Já vím, že ten sjezd neřešil Benešovy dekrety, ale v tom sjezdu šlo o symbol. Ve chvíli, kdy prostě uspořádáte ten sjezd na území České republiky, tak je to něco, co prostě vyjadřuje do éteru určité postoje. A právě proto také poslanecká sněmovna tehdy odsouhlasila usnesení, měž vyjádřila, že považuje konání toho sjezdu za naprosto nevhodné, stejně jako česká vláda. A to jsou ty věci, které si myslím, že jsou nebezpečné. Co se týče AfD, oni se opravdu soustředí na jiná témata a já nevěřím tomu, že by například Benešovy dekrety reálně přišly na pořadné a dobře. I kdyby náhodou ano, budeme o tom diskutovat a věříme, že v rámci těch bilaterálních vztahů jsme schopni podobné věci vždy vyřešit.
16: Pane Lipavský, máte samozřejmě prostor na to zareagovat, protože to byla výhrada směrem k vám. Bylo to dobře, že jste v zásadě podpořili nebo vyjádřili porozumění pro sudetoněmecký sjezd v Brně?
14: Tak to byla širší akce, byla to akce usmíření ohledně vlastně těch druhoválečných událostí. Já chápu, že pana Doksanského vyděsila 90-letá babička, která si dala oběd v Brně na náměstí, ale je to samozřejmě AfD, která otevírá otázku těch Benešových dekretů. V Česku to nikdo není a zároveň tady vlastně od pana Doksanského některých politiků ANO nebo SPD slyšíme, jak je vlastně AfD skvělá. Já bych chtěl jenom pana Doksanského upozornit, prosím, že každý Čech je v Německu cizinec, každý Čech je tam potenciální přistěhovalec a pokud tam zvítězí tyto radikální síly, tak my z toho nebudeme mít vůbec nic.
16: Ale z toho vy, pane Doksanský, obavu nemáte. Poprosím o stručnou reakci, ať se posuneme.
15: Z toho obavu nemám a k tomu bych chtěl říct si, jestliže se mluví o smíření. Smíření to nakonec moc přineslo. Naopak to českou společnost velice rozjitřilo, způsobilo to velkou vlnu emocí a myslím, že to citelně a citově zasáhlo mnoho lidí, pro které to je vyloženě emoční věc, s níž se těžko smiřují. A tato necitlivost, s níž to od pozice podporovala, si myslím, že nebyla správná.
16: Já myslím, že vaše názory na toto se dostatečně vyjevily a prosím, posuňme se od toho, protože to dnes není naším tématem. Připomenu, že našimi hosty jsou místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský a bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský.
9: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Jak jsem sliboval úvodem, tak bych se vás rád, pánové, ptal i na to, jak blízko si myslíte, že má Alternativa pro Německo k českému vládnímu hnutí SPD. Pane Doksanský, vzhledem k tomu, že SPD sdílí s AfD skupinu v Europarlamentu, dalo by se tedy říct, že má k AfD velmi blízko a že z části SPD orientuje českou vládu podobným směrem? směrem, jako může orientovat AfD v Německu, nebo to vidíte jinak?
15: Já bych rozhodně nepoužil termín, že někdo orientuje českou vládu směrem jako AfD v Německu. Tak to nestojí. Každá ze stran má nějaké své zahraniční partnery. Konec konců my máme taky, jsme součástí Patriotu v rámci Evropského parlamentu jako hnutí ANO. Stejně tak ODS má své partnery v rámci Evropského parlamentu a komunikuje s nimi. To je naprosto normální, jestliže SPD je v tomto blíže AfD a nějakým způsobem spolu komunikují, spolupracují, tak je to zcela jejich záležitost, protože oni prostě reprezentují.

0: způsobem, kterým jsme se střelili do vlastní nohy ohledně spolupráce s Ukrajinou. A ty
1: spolupráce
0: vazby jsou tam,
1: s Ukrajinou nepokračuje?
0: No jasně, jakým způsobem je omezována. A já to dávám jenom jako jeden z mnoha příkladů, že má vliv, že to je významný vliv. A ty personální vazby nebo ti politici SPD a AFD se pravidelně stýkají, snad spolupracují i na nějakých marketingových věcech, takže já myslím, že tam probíhá čilá mezinárodní spolupráce mezi těmito dvěmi stranami.
1: Pane Doksanský, tak nesnižujete jednak vazby SPD na AFD a potom taky vliv Hnutí svoboda a přímá demokracie na směřování Česka, když tady teď pan Lipavský připomněl postoj k Ukrajině?
2: Co se týče postoje Ukrajině, tak to byla záležitost, kterou Hnutí ANO už v rámci předvolební kampaně jasně deklarovalo, že v tomto bude mít celé jiné postoje. Zatímco předchozí vláda neustále strašila Ruskem a zdálo se, že Ukrajina je jím hlavním tématem. My se soustředíme primárně na Českou republiku, na české občany a zájmy českých obyvatel. A samozřejmě vnímáme tu situaci na Ukrajině jako vážnou, nicméně není to naše hlavní a prioritní téma. Věnujeme se mu. Některé věci jsme přehodnotili, protože si myslíme, že byly přehnané, ale rozhodně se nedá říct, že to je vliv SPD. Je to pohled, který mělo i Hnutí ANO a v rámci celé koalice prostě rezonuje. My ty věci vnímáme trochu jinak a myslíme si, že primárně, aby se na Ukrajině došlo co nejdříve k míru, protože tam zcela zbytečně umírají tisíce a tisíce lidí a to je rozhodně pro Ukrajinu devastující a špatné.
1: Pane Lipavský, tak není to tak, že Hnutí ANO jakožto hlavní vládní strana jen realizuje svůj program?
0: To bez pochyby realizuje, ale proč nemůže náčelník generálního štábu na Ukrajinu, aby tam domluvil spolupráci pro nás, aby jsme třeba měli nějaký poznatky o tom, jak funguje protiletecká obrana proti dronům a balistickým raketám. Proč kvůli z nějaké ideologické pozice, že prostě Ukrajina je špatně? Tak já chápu, že to nemusí být v každém politickém vyjádření, to konec konců asi není ten největší problém, ale proč se nedějí ty praktické věci? Proč se prostě pozastavila humanitární pomoc? Proč nejsme součástí třeba, já nevím, těch různých koalic na výstavbu nových schopností, aby jsme se byli schopni bránit. Jo? A tohle je prostě dělá ministerstvo za SPD. Tak ať mi nikdo nevykládá, že SPD nemá vliv na tuhle agendu. Zcela evidentně má.
1: Pane Doksanský, chcete na to reagovat?
2: Ano, já bych hrozně reagoval. My jsme jasně deklarovali, že máme svou politiku, máme prostě své pohledy, ty jsme jasně vyjádřili už v té předvolební kampani. Hnutí ANO má svůj jasný názor na zahraniční politiku. Konec konců mnohokrát jsme vyjádřili, že i premiér je tou hlavní osobou, která zahraniční politiku formuluje. A já si myslím, že takové to strašení SPD je přehnané. Prostě SPD je zcela relevantní koaliční partner, my s ním počítáme, má své názory, některé jeho názory v té koalici si zarazují více, některé méně.
1: Dobře.
2: A co se týče Ukrajiny, tam my se obecně shodujeme.
1: Pane Lipavský, prosím ve stručnosti jen.
0: Já se obávám, že premiér na zahraniční politiku moc vliv nemá. Když přijel do Paříže, tak se dozvěděl z SMSky o tom, že Česko někde chybí. A když se ho v pondělí ptali na otázku, proč ministr obrany jede do Číny, tak řekl, že o tom neví. A když se ho zeptali, proč nejde náčelník generálního štábu do Kyjeva, tak řekl, že o tom taky neví. No tak když o tom neví, tak to nemůže řídit. Takže mně přijde, že tohle neobstojí, tento argument.
1: Ať se netočíme v kruhu, pánové, posuňme se. Když tady hovoříme o hnutí SPD. Dobře, když tady hovoříme o hnutí SPD, tak jeho europoslanec pan Ivan David před pár dny řekl, že může být souvislost mezi zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku a nedávným dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ze kterého německá vláda viní Rusko. Co říkáte na tenhle výrok, pane Doksanský?
2: Tak určitá souvislost tam může být. Nicméně, to jsou zase, jsou to názory jednoho z představitelů SPD.
1: Promiňte, a jaká souvislost tam může být?
2: Tak, že byly velké snahy ovlivnit volby v Sasku a vůbec v Německu do situaci, to je zřejmé. Mluví se o ruském libu, na druhou stranu víme, že v této věci operují i další jiné síly a já bych nechtěl spekulovat o tom, že to bylo, protože prostě zatím se nepotvrdilo, že by ty útoky v Rusku, že by ty útoky v Německu byly způsobeny Ruskem. Naopak se mluví o tom, že je učinil jakýsi německý ekologický aktivista. A
1: nezlobte se, ta zpráva německého ministerstva vnitra ovšem byla jasná a vyzněla v tom smyslu, že Německo čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku, za který je odpovědné Rusko. Druhá věc tedy je, že Rusko samo, ruská vláda to odmítá, ale toto je stanovisko německé strany, co jsem tady přečetl.
2: Ano, a to stanovisko my respektujeme, proto jsme také v tom velice jasně zasáhli. Ministr zahraniční Masinka si pozval paní velvyslankyně Ruské federace, sdělili jí, že změníme režim diplomatických pracovníků ruské ambasády.

0: tady a jasně řekl, že podobné aktivity na našem území nepřipustíme. Naše vláda v této věci jasně jedná, akorát nedělá takové ty okázalé kroky, ale rozhodně to nebere na lehkou váhu. Nicméně zároveň říkáme, že vše se netýká jenom Ruska a že se nedá automaticky každá věc, která se v Evropě stane, hned přisoudit Rusku, byť často to v té první fázi tak vypadá. Vzpomeňme na Nord Stream, kde se mluvilo o tom, že to byla práce ruské rozvědky a nakonec se ukázalo, že to spíš byla práce ukrajinských tajných služeb.
1: Pane Lipavský, není to důležitější, že česká vláda vedená Andrejem Babišem ve věci toho incidentu na letišti v Lipsku jedná, že si ministr zahraničních věcí, váš nástupce Petr Macinka, kvůli této věci už i předvolal ruskou velvyslankyni v Praze a řešil to s ní?
2: Předvolání je v pořádku. Já jsem chválil za reakci premiéra Babiše, který na první dobrou vyjádřil Německu solidaritu a ochotu spolupracovat na posílení evropské bezpečnosti. Ministr Macinka den mlžil různými výroky do médií a předvolání ruské velvyslankyně rámoval, jakože bude chtít slyšet její vysvětlení a podobně. Nakonec tedy řekl podobná slova a ohledně toho upravení režimu ruských pracovníků v Praze.
1: Které se připravuje podle vyjádření ministerstva zahraničních věcí?
2: Ne, to, co sdělil, tak to bylo reciproční opatření, které nám Moskva provedla něco dříve. Takže to vůbec nemělo souviset s touto situací, byť je to takto prezentováno.
1: Premiér Babiš,
2: výzva.
1: Premiér Babiš říká, že jeho vláda chce v té otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Nedává to smysl?
2: To naprosto stručně podporuju, to naprosto vítám, to je správný postup. Já už říkám 9 měsíců, že to mají zavést. Já jsem to nestihl, já jsem to jenom prosadil v Evropě.
1: Děkuji.
2: Mně jde o tu věc, aby se prostě vyrovnaly podmínky pro české a ruské diplomaty.
1: Děkuji.
2: Když to bude ve skupině nebo jednotlivě, to už je mi jedno.
1: Tolik poslanec za ODS Jan Lipavský diskutoval s poslancem hnutí ANO Denisem Doksanským. Pánové, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Karel Weirich byl český novinář, který za druhé světové války zachránil stovky československých Židů.
5: Jeho osudovou zemí byla Itálie. Weirich se narodil do české rodiny v Římě. Otec byl sochařem. V mládí Karel pracoval pro papežský stolec jako účetní. Mimo to také psal pro vatikánský deník a v roce 1935 se stal vatikánským korespondentem Československé tiskové kanceláře.
4: Na této pozici se udržel celých 6 let až do roku 1941, kdy byl pro své protinacistické postoje vyhozen. Kromě těchto profesí si v Itálii vyzkoušel i mnoho dalších. Po jistou dobu se živil třeba jako organizátor různých společenských akcí, humanitární pracovník nebo stenograf.
5: Během protektorátu v důsledku aplikace norimberských zákonů se mnozí Židé pokusili emigrovat. Často mířili do Itálie, která pro ně v té době pod vládou Benita Mussoliniho byla ještě relativně bezpečná. To se změnilo už v roce 1940, kdy italský diktátor nechal ve velkém internovat Židy neitalského původu. Karel Weirich a jiní Čechoslováci žijící v Itálii založili Svatováclavský fond, který měl v nouzi pomáhat právě československým Židům.
4: Nejznámější je případ lodi, která vezla asi 500 Čechů a Slováků do nového domova v Palestině. V říjnu roku 1940 ale ztroskotala u ostrova Rodos a její pasažéři byli převezeni do koncentračního tábora. Weirich jim neváhal poskytnout jídlo, peníze i falešné cestovní doklady, aby se mohli dostat například do Argentiny. Většině z nich se to díky Weirichovi podařilo. I přes velký risk tak to pomáhal až do roku 1944.
5: Tehdy německé gestapo odhalilo jeho činnost a on sám byl po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti. Zakročil ale Vatikán, kterému se podařilo nejvyšší trest pro Karla Weiricha zmírnit na 18 let těžkých prací v Bavorsku. Tam ho ale v příštím roce osvobodila americká armáda.
4: Karel Weirich se vrátil do Říma, kde dál pracoval pro agenturu ČTK. Po únorových událostech 1948 byl povolán do Prahy. Zřejmě už ale tušil nebezpečí a proto zůstal v Itálii, kde v roce 1981 zemřel.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Bělorusce Sabalenkové podlehla ve třech setech. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 do 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před úterním jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
7: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
6: Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřeba pomůže občanům. Ministerstvo kultury se bude znovu zabývat připomínkami k plánu, podle kterého chce v příštích letech řídit a financovat českou kulturu. Po úterním jednání se na tom dohodlo s profesními asociacemi a odbory. Ty novou státní kulturní politiku kritizují hlavně proto, že podle nich vznikla bez analýzy a jednání s experty. Resort kultury bude strategii příští čtvrtek projednávat se zástupci kulturního sektoru. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protivzdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé dvě střely pak údajně dopadly na odlehlá neobytná místa. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná v 7 ráno a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
8: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
6: Linda Nosková se semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
9: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápila a každým vlastně skoro gemem dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
6: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová.
10: Překážka na D11 za Sadskou a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezení, zastavil ho defekt na pneumatice, projíždějte opatrně. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Levým pruhem se teď projíždí plynule. V Praze připravují také uzavírku sjezdu ze silnice 7 k letišti. Od 5 hodin bude na 2. kilometru uzavřený exit ve směru od Slaného. Objížďka povede přes sjezd do Evropské ulice zpátky na silnici 7, kde se už dá k letišti sjet ve směru od Prahy. A u Domažlic zpomalte na silnici 26 do Plzně a na Folmavu. U odbočky na újezd provozu překáží odstavený kamion, vybočuje se k předním v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy Na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm ojediněle i s bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se ale i tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jak vypadal konec druhé světové války ve městě, odkud vzešla? Berlín v roce nula, to je název dvoudílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský a přibližuje v něm svědectví, vzpomínky a osudy lidí z Berlína, obsazeného sovětskou armádou. Poslechněte si druhou část.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: Tamagong, halb Stunden Schlaf. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag.
4: Dobrý večer, jsme v roce 1933, to, co posloucháte, je vysílání německého rozhlasu. Zrovna vysílají reklamu na hodinky značky Kinzle. Německá kvalita, která odměřuje čas. Německý čas a ten, jak jistě víte, je ze všech časů ten nejkvalitnější, jak se alespoň firma Kinzle došuje. Německý čas je v skutku přesný a ví, kam směřuje. Od letošního jara máme nového říšského kancléře. Je to sice trochu průděs, ale snad se časem umravní, stejně jako ti jeho národní socialisté. Ostatně nic proti socialismu. A národní socialismus, to přece vůbec nezní špatně.

0: 11. listopad 1933. V Berlíně se Charlotte a Paulu Merschlovým narodila prvorozená dcera Uršula. Ti dva to jsou moji prarodiče a ten novorozenec je moje maminka. Snad mi odpustíte, milí posluchači, tohle osobní expozé. Ale když mnoho měsíců sbíráte podklady pro rozhlasové dokumenty, které nám mají pomoci přiblížit a pochopit to, co se stalo za druhé světové války, nakonec zjistíte, že na některé věci je dobré se zeptat doma. Má to své nepopíratelné výhody. Člověk může být přiměřeně zvědavý až přidrzlý, může překročit meze té rozpačité zdvořilosti, která nám tváří v tvář mnoholetým zkušenostem tak často svazuje ruce. No znáte to. Chcete se na něco zeptat, jak se říká natvrdo, ale nedá vám to. Různě okolo toho tancujete a nakonec se stejně málo dozvíte. A nebo naopak moc, to když ze zpovídaného vypadne něco, co se dost dobře komentovat nedá, když vám nezbývá, než opět chápavě a zdvořile mlčet. Jenomže tady jsem si byl vědom toho, že celý ten příběh je také o mně. Leco jsem sice během dětských nebo adolescentních let pochytil, ale nakonec jsem udělal tu zkušenost, že ve mně zůstaly jen útržky výroků a situací, které jsou čím dál nejasnější. Asi jako byste chodili denně okolo plakátu na tramvajové zastávce a až po čase si všimli, že je čím dál rozmazanější a potrhanější, že postupně mizí. Stejně tak to jednou dopadne i z historií naší česko-německé rodiny. A je jen otázkou, jestli to tak nedopadne i z historií střední Evropy, která nás všechny, co tu v srdci té Evropy bydlíme, poznamenala. Dlouho jsem mámu přemlouval. Ale nakonec řekla, podívej se, Hanzi, je to na tobě. K poslechu příštích 50 minut vás zve Jan Sedmidubský. Dokument. Zpátky do Berlína je už konec 30. let a protože spolehlivé německé hodinky už neúprostně ukrajují vteřinu po vteřině ze zbývajícího času míru, je na čase se poohlednout po naší domácnosti. Na takovou věc, jako je válka, se totiž nedá dost dobře připravit. Dá se jí pouze za pochodu přizpůsobovat. Já teda začnu ještě v době, kdy ty jsi ještě nechodila do školy a začnu tím, kde vy jste bydleli. Já vím, že to byla zahrádkářská kolonie, nebo dneska je to zahrádkářská kolonie.
1: Stále tehdy. Tenkrát taky. Tam bydleli kolem nás sami víceméně chudší lidi, kteří prostě bydlili celé ročně na tom, v těch domečkách, protože nemuseli platit činže a byl to velmi laciné bydlení a přitom zdraví a měli jsme obrovskou zahradu, tam se všecko samo prostě se to pěstovalo a kolem dokola byli většinou levicoví jako myšlící lidi, ale věděli taky, že tam je jeden prostě ten blokvart, jak jim řekli, a předtím se bylo nutné se dávat bacha.
0: Co ten člověk měl za funkci? Nějak dokážeš to popsat?
1: No, on byl blokvar, to znamená, on byl asi v té partaje nacistické a měl dohlížet právě, donášet a dát, jako, co se tam děje. Prostě na to dát pozor, co lidi dělají. Tak předtím nikdo nic neřekl a všichni o tom věděli, že si musí prostě dát pozor. Ale to všecko vím až potom od maminky, jo? Že prostě později po válce mě to jako vysvětlovala.
0: Jedno si mi říkala, že i vy jste vlastně doma měli obrázek nebo fotku Adolfa Hitlera a že jste to tam měli zkrátka proto, protože ty už si v té době chodila do školy a rodiče zkrátka
1: ani
0: se
1: ne.
0: báli nějakým
1: ani
0: způsobem.
1: Ne. Rodiče se samozřejmě báli, oni měli nějaký spojený i s ilegalitou a já takhle začínám jinak. Já si vzpomínám z rané dětství, že jednou ráno byla ještě tma, nám někdo bouchal k okně, to byl prostě ten domeček přízemní samozřejmě, svítilo nám baterkou a prostě žádali vstup. A to byli gestapáci, kteří hledali tátu, aby ho vyptali na nějakého známého společného. A to já vím, že jsem se strašně bála. No dopadlo to dobře, maminka to zařídila, aby prostě varovala tátu, odešli. A proto právě rodiče byli tím víc, oni nebyli zapojeni přímo do odboje, ale věděli o tom a když prostě mohli tak přes další kanály. Bylo vždycky lepší vůbec nic nevědět, jenom třeba znát jednoho. Tak pomohli, kde mohli. Jo? Tak to je pravda. No ale jako na kamufláž, nebo prostě teď mi to nenapadne česky. No to jedno, prostě měli jsme ve varandě, kde byl vstup, měli jsme kalendář, normálně takový nástěnný, a uprostřed byla fotka Hitlera, měl v náručí jednu holčičku. A já jsem se ptala, mami, kdo je ten strýč tam? A maminka říkala, das ist unser Adolf Hitler, unser Führer. A s tím to skončilo. Já jsem byla spokojená a dobrý, ta prostě.
2: Ty mluvíš o kamufláži, takže to bylo předsíně, aby každý, kdo přijde do předsíně, věděl, že tady bydlí řádní říští občané.
1: Ano, a byl to ale opravdu malinký a jinak samozřejmě jsme žádného Hitlera neměli. A pak ještě vím, že se muselo vždycky na svátky, státní svátky vyvěšovat vlajku. A naše máma měla taky vlajku, tu fašistickou s tím hákovým křížem, ale prosím, vyvěsili to z okna, na přízemí z okna té varandě dolů. To znamená, ta vlajka byla vidět, jenom když někdo stál přímo před vratama, protože napravo a vlevo od vrata rostly vysoký keře prostě. Že prostě se nemohlo říct, kdo u nás zvonil, viděl tu vlajku takhle vzdálky, ale nebyla vystyčena.
2: Nepřipadá ti to trochu český?
1: Trošku jo, ale to byl právě to souvislosti s tím, že už u nás byli gestapáci, tak rodiče se báli samozřejmě.
2: Ještě mi řekni, jak tehdy babička stačila dědečka varovat.
1: Jo, tak babička honem rychle mě to jenom řekla, sestra musela spát, ještě tam byla malá, tak utekla na poštu na kole nebo něco a varovala, telefon jsme neměli samozřejmě, varovala tatínka, co na něho přijde. No a pak, to taky si vzpomínám, pak honem rychle veškerý časopisy nebo papíry, nebo co jsme tam měli, tak honem rychle udělala velký oheň a všecko spálila. Už se u nás neobjevili, ale toho člověka, který hledali, no ten potom, bohužel, ale ne díky kvůli tatínkovi, on ho neprozradil. On věděl, co má říct, no. Byl to manžel bývalé kolegyně nebo něco.
0: Už v roce 1933 byli moji prarodiče jako sociální demokraté promptně vyhozeni z práce. Ovšem stalo se, že časem nacistický režim přece jen sociální pracovnice stejně jako klempíře potřeboval. Takže se dědeček přece jen ve svém řemesle uplatnil, když pak pracoval na stavbě berlínského letiště Schönefeld. Když začátkem 40. let začaly pravidelné noční nálety na Berlín, rozhodli se moji prarodiče pro jediný možný rozumný krok, který ostatně udělal každý, kdo k tomu tehdy měl možnost. Odeslat děti na venkov z dosahu přímého válečného ohrožení.
2: Jak ten život v tom Grosscirlangu, to je u jezera, že? Krásná
1: krajina. U jezera
2: krajina.
1: Asi 100 kilometrů severně od Berlína.
2: Jak to tam probíhalo?
1: No probíhalo takhle, že maminka s tatínkem museli zůstat v Berlíně. Maminka mezi tím taky už pracovala, protože muži byli ve válce, tak ona jako sociální pracovnice zase směla pracovat.
2: Už musíme dodat, že dědeček tedy v válce nebyl, protože
1: nebyl.
2: On měl...
1: Dědeček byl jako klempíř v nějakým podniku strojařiny a byl takzvaný unabkömmlich, jako nepostradatelný. Jo? To byla nějaký obráběcí firma nebo něco takového. No a maminka, no?
2: On taky měl nějaký zdravotní potíže.
1: Ano, dědeček byl samozřejmě, když si představuješ, každou noc byly, ale opravdu skoro každou noc byly ty nálety. A oni potom museli zůstat, hlídat ten objekt, pracovali, tak vůbec se někdy nedostali domů a když tam něco začalo nahoře, na půdě hoře, tak to museli jako se snažit hasit. Samozřejmě, on měl žaludeční vředy potom. No ale ty jsi se ptal, jak to byl na tom venkově. No tak na tom venkově my jsme leželi, v noci jsme slyšeli vždycky, jak ty bombardáci, ty letadla, celý ty pluky jsme slyšeli, jak nalet na Berlín. No a byl takový zařízený, že byly krátké korespondenční lístky, už byly přetištěný, a A tam se smělo, já nevím, 10 slov se tam smělo. A ty byli další den už na místě. To organizace u nacistů fungovalo pořád ještě perfektně. Jo. Tak jsme čekali každý den vlastně, jestli dostaneme ten lístek, že rodiče ještě žijou.
2: No. To byl de facto takový formulář o přežití.
1: Ano.
2: Prohlášení o přežití.
1: Ano, přesně tak. Jo.
2: Bála jsi se, nebo prostě ti to přišlo normální?
1: Nepřišlo to, mě to normální, ale byl to fakt, který se muselo vzít. Mě se samozřejmě stejskalo po rodičích, ale z druhé strany jsem tam žila vlastně docela fajn. Dědeček měl plachetnici malou, chodila jsem do školy, měla jsem o 4 roku mladší sestru, o kterou jsem se mohla jí starat. No prostě my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně z té války přímo díky prarodičím moc jako no, nevěděli. Samozřejmě jsme měli strach a tím starší jsem byla, tím víc jsem i pochopila. Ale celkem to byl ještě pohodlný život pro nás, pro rodiče hrozný a pro dědečeka z babičky samozřejmě taky. Ale takhle ještě chci říct, oni pochopili, že tu válku začala Německo a už začali doufat, že to prostě tím více bude bombardovat. To byla taková schizofrenie. Tím dřív snad se ty lidi, ti, co tam mají co říct, pochopí, že to je šílený a aby s tím skončili, ale bohužel. Jo.
2: Tady jenom taková vsuvka, další historka, kterou od tebe znám, jo. Je od nějakého příbuzného, voják to byl samozřejmě a přijel na dovolenou z východní fronty a on prohlásil takovou věc, že my to musíme vyhrát, protože jinak nás úplně zničí za to, co jsme provedli. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Nebyl to příbuzný, ale nejlepší přítel mého táty, architekt, velice slušný člověk, ale tohle on, když byl na dovolené, přesně tak to řekl. A moje rodiči řekali, že to prostě to je nesmysl. Jo. Takhle to nejde. My víme, že jako národ máme prostě, všichni musíme za to zaplatit, protože jsme nebyli schopni to jako vůbec, jako verhindern, se říká,
2: zabránit
1: tomu. Ale tak doufali, že to nějak, no prostě trošku zalezli, ale kde mohli, tak pomohli, ale tajně. Všecko tajně, protože každý měl strašný strach.
0: Teď to začne být trochu zamotané. V té další mámině životní etapě jsem se vždycky tak trochu nevyznal. On totiž německý válečný průmysl pohyboval lidmi jako bezvýznamnými figurkami na šachovnici tak složitě, že se to po letech dost obtížně vysvětluje. Jeden den jste byli v Berlíně a druhý třeba ve Slezsku, jak se to stalo i mým prarodičům a jejich starší dceři, mé mamince. Teď se ale ještě vraťme do vesnice Grosserlang na sever od Berlína. Na jaře 1944 totiž dochází k radikální změně. Obě děvčata, tedy moje maminka a její sestra, už 2 roky vyrůstají nikoli u rodičů, ale u prarodičů. A tato výchova, tato situace už začíná být pomalu neúnosná.
1: A teta, teda maminčina o 13 let mladší sestra, potom řekla, když ti děti do týdně neodvezete, tak já vám ji přivezu zpátky do Berlína. No a tak nás umístili v dětském domově a to byl 1. května 44., kde jsme potom zůstali 2,5 měsíce, aby se dědeček s babičkou mohli jako zotavit trošku. A polovině července potom dědeček s babičkou řekli, malou moju sestru, který tenkrát byl necelých 7, tu bereme zpátku, ale tu velkou už ne. Mě bylo 10, pomalu 11. Já jsem byla tak zlobivá, že mě už opravdu ne, tak jsem se dostala právě do Slezska, nějaký prátečičce, do dnešního Polska, Dolní Slezska. To už byl srpen 44. A rodiče se potom dostali taky do Slezska, o kousek dál, do takzvaného kadleckého trojúhelníku. Chodila jsem do školy od srpna do prosince v tom Slezsku, to byl dnešní Svěbodžice, nebo jak? Freiburg, Freiburg.
2: To se blížila fronta.
1: To se blížila fronta a bydlela jsem u dvou starých tetíček, teda pratetičkách. Jedna byla vdovou, ta věřila Hitlerovi, měla tři syny na vojně, přežili to naštěstí. A ta druhá byla nevdaná, žila celý život s ní a ta byla antihitlerovský a dvě starší dámy se pořád hádali. Kdy konečně, říkala ta mladší, ten zločinec už skončí. A pochopila jsem vlastně, že už je naděj, že ta válka skončí. A už jsme tam slyšeli jako ty nálety a takhle. A nakonec od Vánoce mě rodiče vzali k sobě, protože věděli, že musíme být pohromadí, když se opravdu ta válka už blíže ke konci. Ta škola skončila před Vánocema, protože už byla zařízena jako vojenská nemocnice, lazaret, jak se u nás říkalo, a to rodiče řekli už dost. Blíží se ten chaos, konečně prostě fronta se blíží a musíme mít tu holku u sebe. Dokument.
0: Tak tedy můj dědeček Paul s babičkou Charlotou dál pracovali ve Slezsku jako klempíř a sociální pracovnice v táboře nuceně nasazených. Mimochodem i hned poté, co byla babička takzvaným Ausländerům představena, prohlásila před nimi nahlas Ich kein Faschist. Takže je vlastně s podivem, že ji nikdo obratem neudal jako provokatérku. Přelom let 1944-45, to už je doba, kdy i v Berlíně, natož ve Slezsku, začíná být jasno, že kdo uteče, vyhraje. A kdo měl tu smůlu, že utéci nemohl, musel počítat se vším. A když člověk cítí, že se blíží osudové události, je asi přirozené, že se chce vrátit domů, do míst, která zná, mezi své blízké.
1: Koncem února nás, maminku a mě, nutili opustit Slezsko a tátu tam si nechali. Tátu nutili zůstat kvůli Volkssturmu, ale to chci ještě říct, když se to už blížilo. Jsme slyšeli v noci a vůbec už ten rachot těch kanónů, tak ty lidi z toho táboru našim rodičům nabídli, že by si schovali nás tři, by schovali mezi sebou. A to právě proto, že máma s tátou věděli, že někdy ty konce těch táborů jsou strašně, že prostě fašisti jsou schopni všeho, tak se toho báli si tam schovat, tak prostě byli to určitý prostě trošku bázliví. No tak s mámou jsme to opustili a to byl koncem února.
2: Takže tu nabídku jejich jste nepřijali?
1: Nepřijali jsme.
2: A kam jste se teda poděli?
1: No táta tam zůstal a my jsme museli nastoupit, já nevím, do nějakého nákladňáku. Měli jsme sebou, to si vzpomínám, 16 kusů zavazadlo, z toho dvě kola. Odvezli nás do Klocka a tam nás naložili do vlaku.
2: Na Berlín.
1: Na Berlín, ale ta cesta byla přes Olomouc. 6 dnů to trvalo. Tak to byl přes Olomouc, Prahu, Plzeň, Lipsko, Halle. Mezi tím vždycky byly nějaký nálety. Po 6 dnech jsme potom skončili v tom Grosselanku, teda u dědečka a babičky. Do Berlína ne, kolem. Všecko kolem, prostě 6 dnů jsme byli na cestě. Dorazili jsme k dědečkovi a babičce.
2: Ty jsi teda svého otce a mého dědečka viděla naposledy v začátkem roku 45.
1: Ano. V únoru, když byl rozkaz, veškeré ženy a děti mají opustit ohrožené vesnice a když nás de facto nutili prostě se evakuovat zpátky do Hinterland, prostě směrem do vnitřní země, tak jsem ho viděla naposledy. On tam musel zůstat a
2: co se s ním dělo dál?
1: Měl ty žaludeční vřady, tak ho neposlali jako kurýr do Berlína. Ostatní kolegovi občas nikoho, prostě už nebyla spolehlivá, tak ho poslali jako kurýra do Berlína. A tatínka neposlali, protože byl často nemocný, tak tak ho prostě neposlali, tak tam musel zůstat. A pak jsme ještě dostali různý dopisy, 2-3krát ještě chodila pošta, tak nám to všecko vylíčil. A poslední dopis jsme dostali začátkem od konce dubna dokonce. Jo?
2: Máš ty dopisy ještě někde?
1: Nemám. Nemám, nevím, kde maminka jim jela, já jen vím, že jsme prostě to dostali a pak už nic.
2: No a co o něm víme dál? Tedy víme, já vím, kde a kdy přibližně zemřel, ale ano, jak se to vlastně, dál, jak jste se to dověděli vy?
1: Víme dál, že on ještě 8. května ho viděl jeden kolega, kde stojí poblíž Hradce Králové, tenkrát s puškou a prostě u nějaký pancéřpere. A tatínek nám řekl, i když mi dají flintu, já nikdy nebudu na nikoho střílet. No a ten kolega, to byl prostě normálně z toho podniku, ten to přežil a ten nám to po válce potom řekl. A hledali jsme přes takzvaný Suchdienst, který byl služba prostě, kde se hledalo všecko ty ztracený lidi vzájemný. A až po skoro 20 letech naše přáteli, právě ten dobrý přítel, co tenkrát říkal, že máme, že musíme vyhrát, tento přežil tu válku, že byl celou válku, byl vojákem a přežil to. A ty byli vydleli v západní Berlíně, tenkrát už rozděleným a nás vlastní pěst hledali přes západní Suchdienst a ty potom skutečně dostali zprávu v 63., že tatínek zemřel 25. listopadu v Terezíně jako v zajateckém táboře, že to nepřežil.
2: Ty ale máš vlastně k tomu jednu příhodu nebo jeden zážitek babičky, teda svý maminky. O tom se mi taky často vyprávěla, jak to bylo.
1: Jo, my jsme samozřejmě po válce čekali, že jestli tatínek to přežil, jsme si řekli, no tak on nebojoval, on nebyl, nikdy nebyl bojákem, tak jako každý jsme doufali, že to nějakým způsobem přežil. No a čekali a maminka jedného rána mi řekla, dneska se stalo něco s tátou. Buď že ho brzy uvidíme, nebo zemřel. Že se prý v noci najednou budila a viděla ho jasně před sebou, měl takový výraz úlevy, že prostě už to mám za sebou. Jo? Ale nic jsme nevěděli. A až po těch 20 letech jsme zjistili, když oni dostali tady naše známí to oznámení, kdy a kde zemřel, že to byl přesně ten den. Tak to...
2: A babička byla přitom taková docela racionální osoba.
1: Velice racionální. Prostě nesvysvětlitelný. Prostě nějaký spojený. Přitom my jsme nejsme věřící, jako. Tak nevím.
2: Tak si dáme pauzu na kafe.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
0: Jisté je nakonec jedno, že osvobození vesnice Grosslang sovětskou armádou proběhlo bez problémů, takřka klidně. A nejen to.
1: U nás, v našim obývacím pokoji, si zařídili Rusovi svůj kancelář. A to byl zajímavý. Na našem dvorku potom měli svůj gulaškanon, prostě tak pojízdný velký kotel a tam se vařilo a veškerý její život jako úřednický se odehrál na našem dvorku a v naší ulici. Dědeček jim hrál na klavír a byli na nás podstatně velmi hodní, ale to jsem už nežali sama, samozřejmě ty domky prošetřili, jestli se tam neschovali nějaký ještě tajný Werwolf nebo něco takového. A u té příležitosti sebrali hodinky, sebrali, já nevím, šperky, co se tam našlo, moc se tam nemohla najít, protože to byla vlastně dělnická kolonie. No a tata, která byla v odboji a měla nějaký Ausweis, kde byl i napsaný ruský, že to tam měla, ta šla přímo v jejich stopách, žvala na ní ruský, neuměla, žvala na ní německá, strčela jim ten Ausweis pod nos a žvala na ní, že nemají krást. No a pak ten jejich velitel, když u nás takhle se zabydlel, tak ten bohužel zatrestal, na nic se nestalo, nic, všecko, co kradli, se vrátili. Byli strašně hodní na nás děti, na malou sestřičku, tenkrát 7 let a babička se bála, že by něco jí mohlo přece udělat, protože věděli naše rodiče velice dobře, jaký zločinci ty fašisty práví i na dětech v Rusku, jako...
2: To věděli všechno z BBC, nebo...
1: To věděli právě z těch různých spojení přes tetu, která znala lidi z koncentráku, který to přežili, nebo který... No prostě to se vědělo. Když se chtělo vědět, tak se vědělo, jenom se před dětmi o tom nemuselo mluvit, nebo nesmělo, protože děti by to mohly prozradit.
0: Že je po válce. Moje babička Charlotte se vrátila se svými dvěma dcerami domů do Berlína, do malého domku se zahrádkou. Mimochodem ta zahrádka je zachránila od největší bídy po první 2 roky. Ale změny nastaly hlavně v politice. Nezapomeňme, jsme ve východní sovětské zóně Berlína.
2: Rok 47-48 vlastně, to už se dostáváme k blokádě Berlína. Jak ano. Se tohleto prožívali? A jak to maminka komentovala?
1: No, samozřejmě chtěli jsme to tomu zabránit, ale nešlo to. Nešlo to a u nás maminka mezi tím vstoupila do strany, nebo ona zase byla ve sociální demokracii.
2: Počkej, jak jste tomu chtěli zabránit?
1: No, chtěli jsme protestama. Poslali nás do západního Berlína, prostě jsme žádali. My jsme naivní si mysleli, že celý to rozdělení je způsobený západníma lidi, kde byl ten Adenauer, který, no, podlehli jsme socialistické propagandě, co si řekneme, byli jsme naivní a věřili jsme, že Stalin je náš velký záchran, že musím to říct.
2: Počkej, takhle, to je zajímavý. Kdy ta propaganda začala? Okamžitě po
1: ta propaganda
2: skončení
1: začala,
2: války?
1: Ano, ta začala okamžitě po skončení války. Pro nás to byl, kdo byl proti fašismus, ten musel přirozeným způsobem být buď komunista nebo sociální demokrat, a to byl zajímavý. Teta, která pracovala v odboji u komunistů, se potom najednou začala hádat s maminkou, která byla sociální demokratka, a teprve při sjednocení komunistů těch dvou stran do SED.
2: No to u nás bylo taky.
1: Taky, ale my jsme to nepochopili. Maminka, vím, že tenkrát chtěla ještě vystoupit. Že říkala, já jsem sociální demokratka, ale pak ji poslali na nějaký 14 denní školení a maminka byla dobrá žena a trošku naivní. A tam byli komunisti, kteří přežili koncentrák, taky hodní lidi, žádní vedoucí papaláši. No tak řekla, tak je to asi správně. No, tak u nás to nebyl tak krutý a tak hrozně jako tady, to musím říct. Jo. Aspoň u nás to byl všecko víc tajený, protože si nemohli Němci dovolit takový ty krutosti, když předtím měli fašismus, tak to byl všecko víc krytý, než
2: no,
1: tady.
2: Tomu se snad ještě dostanem.
1: Jo.
2: Ale tak všimli jste si třeba toho, že v roce 53 bylo poměrně masivní vystoupení dělníků právě ano. V východním Berlíně?
1: Ano, to jsme se samozřejmě všimli. Já jsem zrovna odmaturovala pár dní předtím a pro nás to byl šok. Protože jsme opravdu, my jsme byli tak naivní, že jsme všemu dobře věřili, jo. A jsme říkali, jak je to možné, že naše socialistické zednici demonstrují, tak vláda dělala nějaké chyby, ale přece to už opravili. Takhle jsme to opravdu naivní viděli a my osobně jsme říkali, to je všecko provokace ze západu. Musím to takhle bohužel říct.
4: Das Funkhaus Weberwiese berichtet vom Aufbau unserer Hauptstadt.

0: Das war gestern die größte und gewaltigste Mai-Demonstration, die Berlin bisher erlebt hat.
1: Tak takhle vypadalo vysílání východoněmeckého rozhlasu na 1. máje 1952. No ale pojďme dál.
2: Babička, moje babička, tedy tvoje maminka, poprvé plakala, když umřel Stalin, a podruhé plakala, když se dozvěděla, co dělal.
3: Ano, takhle asi. To už nevím, že plakala, že když se dozvěděla. Ne, tenkrát jsme si říkali, já taky jsem začala pochybovat v 56., že tohle je možný, tak to komu se má ještě věřit. A tenkrát jsme vlastně začali všecko pochybovat. A moje prostě, můj odstup té komunistické ideologie začala. Ale musím říct takhle. Maminka měla takový zážitek už předtím, že jedna její kolegyně byla zasnoubená s lékařem, který přežil koncentrák Sachsenhausen. A když on to přežil, tak okamžitě šel do západního Berlína s tím a řekl, já jsem přežil jeden tábor, jeden lágr, druhý bych nemusel přežít. A maminka říká, ten chudák se tam zbláznil. Vůbec jsme tomu nevěřili, teda on totiž měl znalosti, že od těch gulágů, z těch ruských zajaců, s kterýma přece jenom se dostali do styku, a maminka říkala, to je všecko západní propaganda.
2: Ty jsi po válce byla vlastně své mamince tak trochu partnerem spíš než dcerou, už ano. Ti bylo trochu víc let, taky vychovatelem teda sestřičky Almut.
3: Bohužel.
2: Bavili jste se doma o politice? Nějak víc?
3: No jistě. Ale spíš až, když jsem už byla tady. Já politice, no, řekneme takhle, bavili jsme se s tím, že jsme řekli, no tak ten náš socialismus, sice to je všecko míněný dobře, ale mají tam moc formalistický věcí.
2: Tak jste se třeba dívali na Waltra Ulbrichta?
3: No, byli dost kritický. A hlavně kvůli tetičce, která ho zažila jednou osobně a říkala, že to je hrozný. Ale my jsme to všecko považovali, co byl horší. To jsou všecko anfangsschwierigkeiten, jako pořád začáteční.
2: Dětský nemoci.
3: Ano, a musí se to v myšlení, lidé se musí se to změnit. Ti, kteří ještě myslí tak antikomunisticky, ti už určitě, ti vymřou, nechám jim to a ti nevěří. My jsme věřili, že to bude jako lepší budoucnost. My jsme neposlechli RIAS Berlin, ten rozhlas v americkém sektoru Berlínu. Prostě ze zásadu ne, my jsme tomu nevěřili. To byl pro nás čtvavý jako vysílač, bohužel.
2: Jako jste ze zásady neposlouchali RIAS, tak jste taky ze zásady, předpokládám, nechodili teda do západního sektoru.
3: Já ne, ale mě to nechybělo. Ale sestra tam šla, ta si tam koupila nějaký šáteček, jo. Ne, ale to byla právě ta absolutně ta absurdita, už pozdějic. Když byly volby západní Berlíně, protože měli extra statut jinak než Německu, tak v západní Berlíně existovala pobočka té NDRácky spojené socialistické strany
2: SED.
3: A jmenovala se SEV, jako Socialistische Einheitspartei Westberlins. Jo? A ta tam kandidovala taky na ty volby. A nás, to už jsme byli, moment, to už jsme byli vysoko, ne, ještě středoškoláci. Nás tam poslali naše vedoucí od Svazu mládeži, abychom agitovali pro volby ty lidi, prostě normálně jako hauzíři, jako jsme šli od bytu k bytu a měli jsme tam agitovat, aby volili SEB, nebo abychom tam i zpívali na dvoře, písničky. A oni jedni nás štvali psa, jeden pán nám otevřel a měl v ruce dokonce nůž. Zmizte vy, zločinci, nebo já nevím co. A jiní nám házeli nějaký penisky, že si myslí, že tam žebráme. No ale to byl jenom, tam nás poslali, ale jinak neměli jsme co dělat. A my jsme to všichni...
2: Čili do západního Berlína jenom služebně.
3: Jo, takhle asi. No to byla absolutně absurdita.
2: Ale vás potom zašili.
3: To byl zase něco jiného. Mě zašili, prosím, když jsem byla v 8. třídě, krstí různý změny, jsem byla o něco starší, už bylo mi 14. už jsem měla nárok na občanku, ale občanku jsem ještě neměla vyzvednutou. A jedného krásného dne nás povolali na okres a říkali, a zrovna ten den jsem vyzvedla lístky na potraviny, to si vzpomínám. A říkali, helejte, je tam Einsatz v západní Berlíně, máte tam před volbama, to bylo v 48. ano, máte tam rozdělit nebo přilepit reklamní cedule na Volnu, Volte SEB. Nechte tady veškeré papíry, tady nechte, tak i tašku, školní tašku, to byl přímo po škole, školní tašku s potravinami, listkama a všecko a jeli jsme tam. Pak jsme to dostali a dostali každý takový ten oktu okrský kolem nějakého, prostě Berlín, Schöneberg, ještě vím. A tak jsme tam přilepili na zdi a na stromy a tak dále ty lístky. Chňapni nás, nebo honili nás západoberlínský policajti a mě a ještě nějakou kolegyně prostě od FTJ nás vedli na revír, na, jak se říká, no prostě normálně.
2: Na služebnu.
3: Na služebnu, ano. A tam jsme strávili noc, ty ceruly jsem si schovala před blůzou a tak jsme tam seděli celou noc u stolu. Policajti na nás byli moc hodní a já jsem pořád jenom řekla, Ježíš Maria, kam já dám ty podstaty, my jsme všecko odpopírali, že nic nemáme, že omylem jsme tam. Tak tam zhasli, taky nebyl prostě případ proudu, seděli jsme tam ve tmu, oni nám ještě dokonce i dali nějaký chleby nebo něco. A tajně jsem vysouvala šupliku na policajním úřadně a tam jsem veškeré ty papíry jsem tam tajně strčila. No, pak ráno nás odvezli tramvají do vězení, americký vězení. A ještě jsem se rozčilovala, že musíme tramvaj platit sami. A pak nás tam nechali 2 dny, myslím, já už přesně nevím, ale 2 dny jsme tam byli. No tak a pak byl proces, krátký proces. Mě bylo, prosím, 14.
2: Pak jste šli před soud.
3: A šli jsme potom opravdu před soud. A teď tam byla celá skupina, všichni tam byli. Mě se ptali jako první, proč tohle dělám a že nemám, jak to bylo, moment, nemám se starat o politiku a že mám radši vychovávat děti jako žena. A já 14 leta vypadala jsem už trošku starší, tak jsem odpověděla, co o mě myslí, že prostě zatím chodím do školy
2: a demonstrovat.
3: No prostě nás propustili a varovali, že už nemáme jít, ale takhle jsem byla poprvé, jsem strávila dvě noci v americký celé. A ve škole jsem potom byla samozřejmě hvězda. Kvůli tomu.

0: bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: To byl Walter Ulbricht, muž z lidu, východoněmecký šéf komunistické strany, kterého už si opravdu asi mnoho lidí u nás nevybaví. Ale ta jeho slavná odpověď na tiskové konferenci v létě 1961 by se dala tesat. Nikdo nemá v úmyslu postavit zeď, protože naši východoněmečtí stavebníci mají zcela jiné úkoly, například stavět byty. No a za necelé dva měsíce, 13. srpna 61, se ta zeď začala stavět. Svým vystupováním Walter Ulbricht tak trochu připomínal našeho Antonína Zápotockého, což byl taky muž z lidu, který prohlásil, že v Československu měnová reforma nebude. A druhý den byla.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaft...
1: Reportér západoberlínské rozhlasové stanice RIAS měl ovšem štěstí. Na stavění zdi se díval z té správné strany.
2: Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten.
1: Já teď udělám střih. Rok 1961, ty už jsi vdaná, tedy za tátu. A vy jste zrovna pobývali v Berlíně, když byla postavená zeď. Jak na tohle to vzpomínáš?
3: Ano. Vzpomínám na to, že jsme všichni byli velice překvapení. Já jsem to uvítala, že jsem si řekla na konečně zacpali tu díru, že nám ti lidi houfně odcházejí, vždycky u nás vyučují, vystudují a pak jsou lákaní lepšíma výbělkama do západu. Hlavně odešli lékaři, učitele. Nepochopila jsem, že to mají, můžou mít i nějaký, nebo hlavně ten politický důvod. To mě nedošlo tenkrát ještě. A já jsem to uvítala a říkala, dobře, to jsme udělali, opravdu dobře. No a táta byl otřesený, samozřejmě.
1: Nebyla z toho manželská krize?
3: Neuvědomo, diskutovali jsme. Já jsem hájela svoje a táta musel mluvit se mnou německu, já jsem ještě neuměla ani slovo česky, tak on byl jako v horší pozici. No,
1: čili
3: ale...
1: vám se jakoby ulevilo a... jako nemrzelo tě za ty léta, který si strávila v Berlíně, nejdřív tedy jenom rozděleném, pak i zadrátovaném, že se tam nepodívala, nebo že si třeba nešla na koncert berlínský filharmonie?
3: To mě vůbec nevadilo. Já jsem jela berlínský symfoniku a to, já nevím proč, ale mě ten západ jako kapitalismus mě vůbec nelákal. Musím říct.
1: Když jsi pak...
3: Ale musím taky říct, že mě se to nedotklo proto, že my jsme na západě neměli žádný příbuzný. A to je právě ten, u mě nebyla citový důvod, abych litoval.
4: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
1: Na podzim 1961 moji rodiče opouštějí město, kde na jedné straně zdi řeční Walter Ulbricht, na druhé pak třeba americký prezident John Fitzgerald Kennedy, který v červnu 1963 pronese při návštěvě západního Berlína tu slavnou větu: jako svobodný člověk hrdě říkám, jsem Berlinian. Je v tom si

0: Spíš jsem sem přišla s dobrou vůlí zúčastnit se života tady, poznat lidi, učit se jazyk, abych tady žila a prostě jela jsem jako do spřátelené zemi a doufala, že tady prostě zakotvím takhle.
1: A jak se ti v Praze žilo? Měla jsi problém s tím, že jsi Němka? Třeba dával ti to někdo najevo?
0: Musím říct, nikdy mě nedal nikdo najevo, že jsem Němka. Naopak v Německu u policie mě varovali, jak to, že jsem Němka, jako, že se chystám do Československa, tam přece nemají rádi Němce. Ale osobně nikdy jsem neměla problémy. Žila jsem vlastně, že jsem neuměla ten jazyk, tak jsem žila jenom s manželem, s kterým se mnou mluvil německy a měla jsem jednu a potom dvě malé děti, no tak rozvinout nějaké vztahy teprve začala, když jsem byla v práci. Tam skoro všichni uměli německy, tak tam jsem začala pomalu se seznámit i s dost kriticky smyslující a inteligentníma lidmi právě, který mě pomalu otevřeli oči do všech stran. Takhle, abych to řekla.
1: Ty jsi vlastně jenom o fous nějak unikla tomu vstoupit do české KSČ.
0: Ano, to musím říct. No já jsem právě opravdu byla naivní, když tady bylo vyhlášený Československá socialistická republika, to jsem ještě byla v Berlíně a manžel tady, tak jsem mu ještě gratulovala písemně, že oni už ten socialismus už mají.
1: Tak to mi řekni, co ti odpověděl.
0: To už nevím. On se bavil to. Já jsem vystoupila z té strany u nás, musela jsem vystoupit a dali mi cedule, abych mohla být převzata tady do KSČ. KSČ. Ale že jsem neuměla česky, tak by to musel zařídit manžel, co samozřejmě neudělal. A s tím jsem se vlastně jako... Ne, ale mnohem později... No ano, chtěla jsem vstoupit do komunistické strany ještě 68. To je pravda. Ne, počkej, co? No před okupací, to jsem znova myslela, teď jsem chtěla vstoupit do KSČ a vedoucí našim nakladatelství mi říkala, Uršulo, ty vůbec nevíš, netušíš, co tady u nás se staly za zločiny, nestup tam. A neudělala jsem. A dodatečně mi říká manžel, kdybys to chtěl, tak bych se s tebou rozvedl.
2: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky Německé demokratické republiky.
0: Nechtěla jsem tomu věřit, no. Nejdřív mě to šokovalo a pak jsem si řekla, no, co pak, po roce 56., kde vlastně to prvně, ten 20. sjezd, když to všecko vypuklo, jsem si řekla, no, všecko je možné.
1: Přestože jsem u některých věcí nemohl být, dovedu si je za ta léta, co se tradují rodinné historky, přece jenom představit. 21. srpen 68. Naše maminka s mými staršími sourozenci opouští po ránu za naprostého chaosu linkovým autobusem Prahu a jedou do Liberce, kde je táta už pár dní na dovolené. Mají v plánu pár společných dní v romantickém Podještědí. Bratrovi jsou 4, sestře 6. Celou cestu do Liberce okupují zadní sedadla legendárního RTčka, radostně mávají protijdoucím tankům a dělají brajgl. V mámě by se krve nedořezal. Nevím, jak se v Liberci ocitli právě na náměstí, když tam přijel šílenec v tanku, zdemoloval kus domu a začal střílet okolo sebe jako divý. Naši prchají někam do podloubí, Veronika se ptá mámy, bude válka? A máma říká, nevím. Podaří se jim utéct z toho všeho naještět. Lanovka ku podivu jezdí, lanovkář pláče. Jsou tam úplně sami. Nevím, co se mým rodičům honilo hlavou, když tam tak stáli, za zády ještě nedostavěnou televizní věž, pod sebou svahy Jizerských a Lužických hor. Ale asi to bylo něco v tom smyslu, že právě začíná další kapitola jejich života, o které nevědí, jak bude vypadat, ale možná už tuší, že bude stejně dlouhá jako ty předešlé. Na podzim jede rodina navštívit berlínskou babičku Charlotu, naposledy před její smrtí. Matka s dcerou se pohádají, protože to, co z Berlína stále ještě vypadá jako bratrská pomoc, v Praze znamená surovou

paci. Už si to nevysvětlili. Do mého narození zbývají 3¼ roku. A to je tak všechno. Dnešní dokument režírovala Hana Vohrysková, technicky spolupracovala Markéta Bidžovská. Od mikrofonu za pozornost děkuje a loučí se Jan Sedmidubský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
2: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
1: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
2: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
1: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
0: Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
3: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
4: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
5: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
6: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
0: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. Vetoval ho Senát. Spojené státy chtějí od konce září zakázat dovoz mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Fotbalisté Realu Madrid na úvod Ligy mistrů porazili Inter Milan 2-1. A v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno, pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčena, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
8: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
7: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat i zavedením EET. I tento vládní návrh jim s výhradami vrátil Senát. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod, podle něj hlavně prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které doteď podléhaly clu ve výši 50%. Silničáři dnes v 7 hodin ráno uzavřou sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny, anebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
9: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený.
7: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. O té rozhodli v úvodních 25 minutách.
10: Na úvodní branku útočníka Mbappého navázal využitím chyby milánského golmana v rozehrávce záložník Valverde. Stejně jako Real Madrid si připsali 3 body do celkové tabulky také hráči Manchesteru City, kteří díky 2 gólům Haalanda vyhráli v Portu 2-0. Doma bodoval také Dortmund, vyhrál nad Villarrealem 3-2 a klub AEK Atény porazil LASK Linec 1-0. Český záložník Krištof Daněk v barvách rakouského týmu sledoval duel Linzavičky. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a Lille s Betisem Sevilla také 2-3. Úvodní kolo Ligy mistrů pokračuje dalšími duely dnes večer. Jediný český zástupce, pražská Slavia, vstoupí do soutěže zítra. Karel Schamberger, Radiožurnál.
11: Překážky na D35 za Lipníkem a taky u Jesenice u Prahy. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce zvyšte pozornost u sjezdu na Velký Újezd. Na kilometru 290 stojí na vozovce porouchaná dodávka. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrbohorské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se teď netvoří. V západní části Česka prší, místy vydatně. Na Příbramsku byl i silný vítr, který nechal na vozovkách polámané větve. Hlásíte je v okolí Hostomic.
12: Hostomic na Radouš, tam je dost větví na silnici. Musí se i vyhýbat. Některé místa jsou úplně posetý.
11: A u Jesenice pozor na silnici 101 do Motletic. V lokalitě Osnice spadl na vozovku strom. Zasahuje do jízdního pruhu ve směru na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru budou srážky ustávat a na západě se má i vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. V Čechách se bude během dne ochlazovat a místy bude foukat čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tisíce lidí se v Bělehradě rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radko Mladečem. Generál zemřel, když si odpikával doživotní trest v nizozemském Hágu za genocidu při masakrech v Srebrenici a Sarajevu. Na oslavování velitele bosenských Srbů přišly odmítavé reakce ze zahraničí. Jak si Mladečův pohřeb s účastí několika ministrů zhodnotí Evropská unie, jejíž členem by se Srbsko rádo stalo? A nestal se pohřeb válečného zločince součástí předvolební kampaně? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
13: A mluvit o tom dnes budeme s naším hostem, kterým je novinář ze serveru Aktuálně.cz a mimo jiné specialista na Balkán, Matyáš Zrno. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Srbské úřady sice po nátlaku ze zahraničí zrušily záměr uspořádat Mladičovi státní pohřeb, ale ta účast byla přesto veliká, včetně několika ministrů. Je vlastně podstatné, že to nebyl státní pohřeb?
14: Tady to je Celá ta situace s tím pohřbem je naprosto typická pro způsob vládnutí srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, což je jaksi naprosto absolutní vládce Srbska v tuto chvíli, který to hraje na všechny strany a tahle situace mu umožní, aby on ve vztahu k, řekněme, té nacionalisticky orientované části veřejnosti, a to je nejméně polovina, ne-li více, tak může vytvářet dojem, že vlastně šlo o takový víceméně státní pohřeb, protože tam byl patriarcha, byli tam členové vlády, byli tam srbští vojáci v uniformách u rakve, byl tam jeho syn, ale zároveň ve vztahu k Evropské unii, což jsou prostě důležití partneři, je to největší obchodní partner Srbska. Srbsko stále, alespoň oficiálně se tváří, že chce do Evropské unie vstoupit, tak tam může tvrdit, že to samozřejmě nebyl státní pohřeb, že on tam osobně nebyl, že to nebyly, že to nemělo ty aspekty, které by skutečný vojenský pohřeb, státní pohřeb pro důstojníka armády měly mít, jako například čestné salvy, zděl a takové další věci. Takže mu to umožňuje sehrát opět, jako je jeho zvykem, takovou jako dvojitou roli ve stejnou chvíli.
15: No, myslíte si, protože ono dlouho dopředu nebylo jisté, jak to bude vypadat, jestli to bude státní pohřeb. Myslíte si, že srbská vláda tedy do poslední chvíle testovala ty reakce, aby věděla, jak se k tomu postavit, nebo měl Aleksandr Vučić od začátku jasno?
14: Jo, tak on velice pravděpodobně to ani nebyl záměr, to byl testovací balónek, který vypustil ministr spravedlnosti, který řekl, že by se mohl Mladičovi uspořádat státní pohřeb. Víceméně velice v zápětí po těch negativních reakcích, především z Evropské unie, tak Aleksandr Vučić řekl, že projedná tu celou situaci s jeho rodinou a že především bude respektovat přání rodiny. A já jsem si celkem jist, že vysvětlil rodině, že nemá požadovat státní pohřeb a došlo k takovému kompromisu, že to byl takový ten, jak tomu říkám, polostátní pohřeb.
15: No, srbská vláda tvrdí, že se tedy nějak na organizaci pohřbu nepodílela, přestože třeba Mladičovo tělo bylo do Bělehradu připraveno vládním letadlem, vypravovaly se v podstatě autobusy ze všech koutů Srbska i z Bosny, tak je tedy, ví se, kdo to platil?
14: Takhle, samozřejmě ten převoz toho těla, tak to platila srbská vláda a bylo to vládním letounem, takže z toho se jako nedá úplně vymluvit. Na druhou stranu to můžou tvrdit, že to bylo nějaké humanitární gesto, aby prostě ta rakev se musí nějakým způsobem dopravit do Bělehradu. Ten samotný pohřeb, kdo ho platil, to je zajímavá otázka. Je možné, že to platili, jako v Srbsku se často takové věci dělají, různí s vládou spojení biznismeni, kteří prostě mají výhody od vlády a když je potřeba, tak ty výhody vrací tím, že něco zaplatí. A to je jenom taková mé spekulace, to já nevím. A ty autobusy, třeba ty autobusy z Bosny, je možné, že platila třeba nějaké výhody to co místní samosprávy v těch srbských částech Bosny, odkud asi největší množství těch autobusů dorazilo. Myslím si, že srbská vláda v samotném Srbsku neměla úplně potřebu co organizovat dopravu lidí, protože jaksi v těch národoveckých kruzích, těch, kteří budou ochotni sami dorazit na pohřeb Radka Mladiče, bylo dost a nemusela to vláda organizovat na rozdíl třeba od nějakých provládních demonstrací, kdy opravdu zajistí tisíce a stovky autobusů, aby měla plné náměstí. Tady to nebyl úplně ten případ, tady prostě si myslím, že je dostatečné množství lidí, kteří opravdu sami za své peníze na pohřeb dorazili.
15: No, ono těch projevů uznání a obdivu byla celá řada. Třeba fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctili památku Mladiče na stadionu minutou ticha. Je to dominantní postoj srbské společnosti?
14: No, je to postoj jako velmi zné ti srbské veřejnosti, byť asi ta největší část by se dal označit, jak se jim nelíbilo, že byl mladý odsouzen, zvláště za genocidu, protože to prostě považují za, že tím s tribunálem v Hágu byť nejvíc, i když i ostatní přece zločiny, ale my jsme na tom byti nejvíc, ale zároveň by asi nešli na nějaké demonstrace nebo neměli minutu ticha nebo něco podobného. Jo. A úplně nejmenší skupina srbské veřejnosti je ta, která souhlasí s tím rozsudkem, chápe, že to byl válečný zločinec a uznává, že spáchal genocidu. Jo, to je, řekněme, skupina, která má maximálně 10% podobných průzkumů veřejného mínění. A jinak, kdybychom se podívali na průzkumy, řekněme, od roku 2011, Mladič zatčen, až do roku 2021, kdy vynesen ten konečný rozsudek, tak za hrdinu ho považují, nebo minimálně za nespravedlivě odsouzeného, minimálně 50%, ale v některých těch průzkumech 54% obyvatelstva.
15: No, telekomunikační společnost BH Telekom v Bosně přerušila vysílání srbské televize věnované Mladičově pohřbu s tím, že by program mohl obsahovat oslavování válečného zločince, což je v rozporu se zákonem. Je to výjimečný krok?
14: Je to výjimečný krok. Já si nepamatuju, že by se v posledních letech něco takového stalo. V Bosně je to samozřejmě složité v tom, že tam je extrémně složitá státní struktura, srbská část Bosny s obrovskou vnitřní autonomií, pak Bosňácko-chorvatská federace rozdělená, navíc ještě do spousty kantonů, je tam jako spousta překrývajících se právních předpisů a podobně. A nad tím vším ještě bdí vysoký komisař OSN jako taková jako poslední pojistka, kdyby se něco stálo špatně. Takže v Bosně prostě polovina té země si trhá vlasy hrůzou, co se to děje, že se oslavuje válečný zločinec, a ta druhá polovina, ta srbská, tak ta ho prostě považuje za hrdinu. To znamená, že ve vysílání televize té srbské části Bosny je Mladič veleben a v té druhé části Bosny je naopak proklínán za to, co té zemi udělá. No a ten telekomunikační orgán prostě to vyhodnotil, takže myslím si, že správně, že tam jako docházelo, či mohlo docházet k velebení válečných zločinů, byť popravdě řečeno k tomu velebení válečného zločince, tedy Radka Mladiče, v té srbské části Bosny dochází jako pravidelně, různě na součástí graffiti, samozřejmě na sociálních sítích, v médiích, ale ta televize je pořád ještě takovým jako nejdůležitějším mediálním symbolem, tak proto asi došlo k tomuhle kroku.
15: Hostem Interview Plus je reporter ze serveru Aktuálně.cz, který se dlouhodobě věnuje dění v balkánských zemích, Matyáš Zrno.
0: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Vás překvapilo, že Alexandr Vučić nebyl na tom pohřbu, nebo vlastně už jste to zmiňovali, je to takovýho tradiční krok?
14: Mě to nepřekvapilo, já jsem si byl celkem jistý, že tam nebude, on tam tedy poslal syna, takže opět on může na západě říkat, helejte, tak můj syn je svéprávný, může si chodit kam chce, a před srbskou veřejností může říct, podívejte se, byl tam syn. A on navíc neřekl, že tam nejde kvůli tomu, že by nechtěl být na pohřbu Radka Mladiče, ale on řekl, že tam nejde, protože je v Běhradě na dvojí návštěvě prezident Uzbekistánu, kterému se musí věnovat, takže to myslím, mu vytrhl ten spaty, protože to mohl svést na tuto velice teda důležitou návštěvu uzbeckého prezidenta.
15: No ale přesto, ta nepřítomnost, nemůže mu to uškodit právě v očích jeho příznivců, nemůže mu to vyčíst někdo z jeho politického tábora, kdo by ho tam rád viděl?
14: Takhle, nezapomeňme, že jak napravo od Vučiče z hlediska jako toho národoveckého směřování je pořád ještě, řekněme, část takové jako opravdu mimořádně extrémní části srbské společnosti. A ta ho už dlouhodobě považuje v podstatě za takového renegáta a defétistu a skoro zrádce, protože byť Aleksandar Vučić vycházel z té ultranacionalistické části srbského politického spektra v 90. letech, on byl extrémním nacionalistou, známe svého výroky z parlamentu, kde říkal, že za jednoho Srba zabijeme 100 muslimů, on byl blízkým spolupracovníkem jiného odsouzeného válečného zločince Vojislava Šešelje, takže on vychází z toho opravdu jako kruhu srbské politické scény, ale po nějaké době, jak to tak bývá, samozřejmě se trošku jako umírnil a teď to je ten člověk, který to hraje na obě dvě strany, a samozřejmě, že taková ta jako radikálnější část ho nebere. A tamu pochopitelně bude toto vyčítat, ale to není nejpodstatnější, jako to není jako klíčová část nějaké, která by ho mohla nějak ohrozit. To je pár procent opravdu jako krajních nacionalistů, kteří hrají nějakou roli jako takový jako viditelní hlasití křiklouni, ale reálně ve volbách dostávají pár procent hlasů.
15: Ze světa přišlo několik negativních reakcí na glorifikaci válečného zločince. Ozvalo se například Chorvatsko a další okolní státy. Výhrady adresovalo Srbsku také několik amerických senátorů. Koho vlastně Srbsko poslouchá?
14: No, Aleksandar Vučić se snaží neposlouchat nikoho a ze všemi to nějak hrát. On je v tomto ohledu opravdu takový dědic maršála Tita, byť ten byl z úplně opačného politického pólu, ale hrál to úspěšně 35 let své vlády na východ i na západ a Vučić se snaží o to samé. Nezapomeňme, že on se snaží o dobré vztahy s Ruskem, ostatně jako historicky nějaké emocionální vazby mezi Rusy a Srby existovaly, existují, jsou to pravoslavné národy a tak dále, ale zároveň prodává, byť opatrně přes prostředníky, ale prodává velké množství munice na Ukrajinu, takže ho navštívil i v Bělehradě Volodymyr Zelensky, to by nedělal jen tak, kdyby to nebylo jako opravdu důležité. Takže on se opravdu snaží o něco, co řekl bych, Miloš Zeman, kdy si označil politiku více azimutů, tak Aleksandar Vučić to teda zvládá. Takže on se snaží jako to hrát na všechny strany. Pro něj pochopitelně je politicky důležité mít relativně dobré vztahy s Ruskem kvůli náladám srbské veřejnosti, ale zároveň především biznisově potřebuje mít dobré vztahy s Evropskou unií. Pochopitelně největší obchodní výměna je ze země Evropské unie. V zemích Evropské unie žije zhruba milion Srbů. Skoro v každé srbské rodině máte někoho, kdo prostě žije na západě, Německo, Rakousko, země Beneluxu, Švédsko, to jsou ty největší komunity. Takže to jsou země, s kterými on musí udržovat dobré vztahy.
15: Mimochodem i Rusko mělo své zastoupení na pohřbu, zúčastnil se ho ruský velvyslanec, ale svou cestu do Srbska, plánovanou cestu, zrušila kvůli glorifikaci mladiče komisařka pro rozšiřování Evropské unie Marta Kosová. Co to znamená?
14: Já si nemyslím, že to bude mít úplně zásadní vliv, protože on v Srbsku nějakou míru stability, pod jeho vedením se dochází takovým jako mediálním přestřelkám v Kosovo, ale nedochází tam, vlastně nestí se tam, aspoň činou. Podle jí může hrát roli i ložiska lithia, které má Srbsko a které prostě rozhodu, které je jako klíčovinou. Ale každopádně, když to srovnáme třeba s tím, jak Evropská unie vždycky vyhrávala vůči Viktoru Orbánovi, mimochodem velkému Aleksandra Vučiče i teďka po svém pádu navštěvuje Srbsko. A jak jako vstřícně vystupuje k Vučićovi, tak je vidět, že má pro něj trošičku slabost. A já si myslím, že ta návštěva je prostě to zrušení té návštěvy je jako nezbytným krokem po téhle z té jako opravdu ostudné veřejné show na oslavu válečného zločince, největšího válečného zločince té války na Balkáně. Takže to bylo nutné udělat, ale že to dlouhodobě neznamená nějaké zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem.
15: Ale ještě jedna reakce přišla z Bruselu dnes. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Antonio Costa označili záběry z pohřbu za šokující a přítomnost vysokých srbských představitelů za politování hodnou a v rozporu s hodnotami, které jsou důležité na cestě do Srbska, na cestě Srbska do Evropské unie. To uvedli na sociálních sítích. To je podle vás stále ještě mediální přestřelka?
14: No, tak případů, kdy se vysocí představitelé Evropské unie rozhořčí, napíší ostrý dopis nebo něco podobného, máme spoustu, to nemusí znamenat a podle mě to prostě nebude znamenat zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem. Ty tak nějak fungují, tak nějak se dělá, jako že Srbsko vstoupí do Evropské unie. Já si myslím, že je to záležitost natolik vzdálená, že v podstatě nikdo s tím prostě v nejbližších minimálně 10 letech reálně nepočítá, ne ale více. A tohle to prostě je něco, co je v tuhle chvíli šokující, ale za týden, za dva už je to něco, co prostě bude minulostí a neohrozí to podle mého ty vztahy tak, jak jsou v současnosti nastaveny mezi Bruselem a Bělehradem.
15: No, třeba český premiér Andrej Babiš opakovaně volá po začlenění balkánských zemí do šengenského prostoru, včetně tedy Srbska. To je také ještě vzdálená cesta?
14: To si myslím, že je. Takhle Andrej Babiš říká to, co je vzácný konsenzus českých vlád bez ohledu na to, jestli jsou zprava nebo zleva, a to je, že podporujeme vstup zemí západního Balkánu a co nejvíce zemí západního Balkánu do Evropské unie. My, Slováci, Maďaři v tomhle máme takovou, řekněme, středoevropskou spolupráci, naopak opatrnější jsou země typu Francie, Nizozemsko a tak dále. Ale myslím si, že vstup Srbska do šengenského prostoru jako v tuhle chvíli jako taky není zdaleka na pořadu dne. Jo, jedna věc je, že se o něčem může jednat, to je typicky jako vstup do EU, tak Turecko může jednat 40 let o vstupu do EU a stejně nevstoupí. A já myslím, že Srbsko, neříkám, že na tom bude takhle špatně, ale je to prostě všechno záležitost na hodně, hodně let.
15: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je dnes novinář ze serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno. Radko Mladič byl pohřben na Topčiderském hřbitově. Je to místo něčím specifické?
14: No, pro Radka Mladiča tím, že tam je pohřbena jeho dcera. Jeho dcera, ke které měl velice blízký vztah a která se ve věku, jestli se nepletu, 23 let v roce 1994 zastřelila se jeho vlastní pistolí, kterou dostal jako nejlepší v ročníku na vojenské akademii, takže on si vždycky přál být pohřben tam na Topčideru.
15: Připouštějí podle vás generálovi příznivci, kteří se s ním včera přišli rozloučit, že páchal nějaké zločiny? Protože těch důkazů je nespočet.
14: Tak já myslím, že ti, co tam přišli, tak to je jako ostré, takové tvrdé jádro, takže ti někteří si myslí, že žádné zločiny nepáchal, jiní si myslí, že páchal, ale je to jedno, ba dokonce je to dobře, že páchal, jo. Ale řekl bych, že většina srbské veřejnosti se spíš kloní tomu, že bránil svůj národ, OK, mohlo u toho dojít k nějakým ošklivým věcem, ale to u těch ostatních taky, ale rozhodně to nebyla genocida a pokud je Radko Mladič odsouzen za genocidu, tak to vrhá vlastně špatné a celý srbský národ a celý srbský národ by tak mohl být obviněn jako z toho, že je to genocidní národ a to my prostě nechceme.
15: No a je ta debata o srbské minulosti stále tak bouřlivá jako po skončení války?
14: Není samozřejmě pro spoustu lidí. Vemte si, že ta válka v Bosně skončila koncem roku 1995, takže už je to přes 30 let. Spousta lidí se narodila a už to nepamatuje, narodila se po válce nebo těsně předtím a prostě už to je pro ně naprosto v mlze. Ale na druhou stranu, když se pak stane takováhle věc, jako že zemře Radko Mladič, prostě 85-letý starý pán, o kterém už několik let předtím vlastně nikdo neslyšel a neřešil, tak najednou to prostě vyhřezne a ukazuje se, že pořád ještě to je živější, než jsme si možná mysleli. Je to pořád ještě něco, co je v nějaké živé historické paměti a viděli jsme i spoustu mladých lidí, kteří byli na tom pohřbu nebo kteří lemovali tu cestu, kterou se vezla rakev Radka Mladiče. Takže Radko Mladič plynule, řekněme, přechází do role nějakého symbolu po své smrti, kterým pravděpodobně bude ještě hodně dlouho prostě pro tu nacionalistickou nebo národoveckou, oni by řekli vlasteneckou část srbské veřejnosti.
15: Čím to je, že se to přenáší i na mladou generaci, která, ono to sice není tak dávno, ale už žije v Srbsku, generace mladých lidí, kteří tyto události nezažili. Je to tím, že se prostě o nich dozvídají od svých blízkých, kteří to mají ještě stále před očima?
14: Tak nesmíme zapomínat, že ta válka jako neskončila, to neskončilo jako druhá světová válka, kde prostě byli Němci plně poraženi, všemi odsouzeni a následně několik generací převychováváni a pořád jim to někdo jako předhazoval a bylo to jako jednoznačná záležitost. Jo. Tadle válka tím, že v ní zločiny páchaly všechny strany, byť něco takového jako Srebrenica opravdu udělal jenom Radko Mladič, udělali to jenom Srbové, ale jako hodně to oslabuje ten výchovný prvek, když na každý zločin můžete reagovat nějakým protizločinem. Jo? Můžete říct, aha, tady byla Srebrenica, ale vy jste vyhnali 200 tisíc Srbů z Chorvatska za několik dní v operaci Oluja v roce 95, tak proč vy nejste tak odsuzováni jako my. Jo? pořád je v Srbsku spousta lidí, kteří jsou potomci nebo sami účastníci jako těch uprchlických vln, kdy byli třeba vyhnáni právě z Chorvatska nebo z Kosova. Jo, ta země si prošla vlastně traumatem ztráty Kosova, které je pro sebe historicky jako důležité, emocionálně, historicky, nábožensky. Vnímají to jako velkou křivdu. To znamená, že i všechno to, co přichází ze západu, včetně té snahy o nějaké vyrovnání, včetně snahy o odsouzení válečných zločinců, tak vnímají jako jakýsi západní diktát, který prostě je vůči nám Srbům nespravedlivý. A tohle to se zkrátka přenáší dál na další generace.
15: A smrt Radka Mladiče a jeho pohřeb opět rozjitřili tyto staré národnostní spory?
14: Určitě, viděli jsme to v těch ostrých reakcích z Bosny, z Chorvatska, jo, v Chorvatsku mají také s Radkem Mladičem svoje nevyřízené účty, protože on svoji válečnou kariéru zahájil v červenci 1991 jako velitel 9. sboru jugoslávské armády ve Kninu, hlavním městě zbouřených chorvatských Srbů, a bombardoval Šibenik, bombardoval Zadar, takže to nesli taky velice těžko. No a samozřejmě mezi Srby to jako to odsuzování ze zahraničí vede zase k takové té obrané reakci, že se teda semkneme kolem toho našeho generála, který navíc na rozdíl od různých jako politických předáků té doby velmi pravděpodobně byl jaksi osobně poctivý v tom smyslu, že se on třeba neobohacoval na černém trhu a podobně, jako dělají různí jiní typu Radovana Karadžiče a tak dále, takže on může hrát takovou tu roli toho poctivého vojáka, který se obětoval pro svůj národ.
15: Jsou tady ty všechny okolnosti aktuální, především třeba postoj srbské vlády k pohřbu Radka Mladiče i součástí předvolební kampaně?
14: Tak on do toho skočil, to smrt nikdo nečekal, takže teď je to vlastně čerstvá záležitost.
15: Ale dá se ji využít.
14: Ale zatím jsem si nevšiml, že by se to stalo nějakým výrazným tématem předvolební kampaně, právě protože Aleksandr Vučić se to dokázal tak rozumně vybruslit, že opravdu až na tu ultranacionalistickou a relativně malou část ho jako nikdo neobvinuje z toho, že by nějak se nezachoval důstojně a s respektem ke generálu Mladičovi. A zároveň nějaká ta občansky nebo liberálně orientovaná část srbské veřejnosti, která opravdu v Radku Mladiču vidí zločince a stydí se za to, co se tam dělo a děje, tak ta je tak nepodstatná, že v těch volbách nehraje žádnou velkou roli. O to opravdu se bavíme o nějakých, já myslím, třeba 10% populace v tuhle chvíli. A většina jak Vučičova bloku, tak opozičního bloku má prostě k Radku Mladičovi spíše pozitivní vztah nebo k tého památce, a nebo minimálně nechce dát na jeho nějakou odtažitost.
15: Ty předčasné parlamentní volby by se měly konat zřejmě v říjnu a budou se konat blízko druhému výročí tragédie v Novém Sadu, kde se v roce 2024 na železničním nádraží zřítila střecha a zabila 16 lidí. To vyvolalo masové protivládní demonstrace napříč celým Srbskem. Tak jak vybruslí Aleksandr Vučić z tohoto?
14: Jemu se podařilo z toho už trošičku vybruslit v tom, že on jaksi vyseděl ty vlastně rok trvající masové demonstrace naplněné jako neuvěřitelnou energií, kdy jako lidi vymýšleli všechno možné, aby udrželi tu pozornost veřejnosti na téhle z té kauze a na dalších kauzách prostě z vlády, která čelí velice vážným obviněním z korupce, nepotismu, provázání s organizovaným zločinem a tak dále. Ale vy nemůžete porazit někoho jenom tím, že je špatný. Musíte přinést vlastní program a vlastní postavu. Stejně jako v Maďarsku. Spousta lidí byla proti Orbánovi, a dokud se neobjevil najednou někdo, jako je charismatický Péter Maďár, tak to bylo k ničemu. A toho Pétera Maďára zatím srbská opozice, ať už ta studentská, politická, nevygenerovala. Takže tam je pořád jako spousta rozdělených opozičních stran, které spojí jenom jaksi nechuť k Vučičovi, ale nemají nějaký.
15: Děkuji, musíme končit. Naším hostem byl novinář ze serveru Aktuálně.cz a specialista na Balkán Matyáš Zrno. Díky.
14: Rádo se stalo.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Vláda by neměla hejtmany a primátory peskovat, nýbrž se od nich poučit. Co mají na mysli němečtí Židé, když mluví o AfD? Koalice chce snížit podporu v nezaměstnanosti, což od premiéra osočovaného z populismu vyznívá ale spíš nepopulárně. No a ještě vede ruská dezinformační stopa v Africe až k Seutě. To jsou vybraná témata úterního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia, nového studia, zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
0: Názory a argumenty.
16: Nesouhlas dvou menších vládních stran s podobou státního rozpočtu na rok 2027 předložený ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou evidentně v intencích představ předsedy vlády a zmíněného hnutí Andreje Babiše, respektive nesouhlas s výší deficitu blížícímu se 400 miliardám korun, postupně rostl a momentálně se jedná o zatím největší interkoaliční střet. Do jaké míry je vážen a co z něj může plynout do budoucna, o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
17: Dobrý den.
16: Čili otázka už vlastně byla položena, jak je to skutečně vážné.
17: Vážné to není, protože i v minulosti jsme byli svědky opakovaně, když vládla nějaká koalice, že se dohadovala o podobě státního rozpočtu. Spíše je to netradiční v tom, že představitelé koaličních partnerů byli podle mého názoru skutečně autenticky překvapení v momentu, kdy ministerstvo financí sestavilo definitivně státní rozpočet na příští rok a vyčíslilo ten deficit, který by měl být 389 miliard korun, tak se začaly ozývat také z toho důvodu, že když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak občané České republiky nejsou nadšeni z toho, kdyby politici koupili nějaké astronomické dluhy, zvlášť v době, kdy není k tomu důvod, kdy nezažíváme žádné krize a týkalo se to i voličů SPD a motoristů sobě.
16: Ono to právě dokonce dost vypadá, že to je reakce na tu reakci veřejnosti.
17: Je to velmi pravděpodobné, protože motoristé sobě i SPD nemohou ignorovat názory svých voličů a například, když motoristé sobě v předvolební kampani slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ten růst deficitu státního rozpočtu je v rozporu s tímto slibem, takže na to musí nějakým způsobem reagovat. Zároveň Andrej Babiš si musel uvědomit, že tedy vládne koaličně, že nemá většinu ve sněmovně a že pokud vláda nemá ztroskotat na přijímání státního rozpočtu, tak se potřebuje dohodnout s koaličními partnery. Vzhledem k tomu, že to řeší ten schodek de facto na poslední chvíli, tak je velmi pravděpodobné, že nemají šanci ho snížit o desítky miliard korun, že tam budou spíše byť o nich mluví z pohledu těch celkových příjmů a výdajů, to budou jenom kosmetické úpravy a oni představitelé, především motoristů sobě, se zaštiťují tím, že si jsou vědomi toho, že kdyby chtěli razantně snížit některé výdaje, tak musí měnit zákony, protože to jsou takzvané mandatorní výdaje a oni tvrdí, že některé věci mají připravené a že v průběhu následujících měsíců to chtějí učinit a odkazují na to, že tedy nějakým způsobem bude přijat návrh státního rozpočtu, kde bude schválen nějaký schodek, ale podstatné je to, jak stát skutečně hospodařil, jak se naplnily ty různé odhady příjmu a tak dále v momentu, kdy je vystaven státní závěrečný účet, kdy tam je skutečně černé na bílém, jak ten stát hospodařil a oni tvrdí, že v té době by to číslo mohlo být výrazně lepší právě s přispěním toho, že prosadí některé změny návrhu zákonů, které by jim umožnily právě ten skutečný deficit nakonec výrazně snížit, ale myslím si, že k tomu stejně nedojde.
16: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
17: Naslyšenou.
16: A u premiéra i ministryně financí ještě zůstaneme. Ti by se totiž měli u samospráv inspirovat a nikoli je peskovat, protože ty vesměs hospodaří lépe než celý kabinet ministrů. To aspoň říká ve svém příspěvku politický komentátor Lukáš Jelínek.
18: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k úsporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začaly dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k nim vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
16: U mikrofonu byl Lukáš Jelínek. Víkendové jasné vítězství Alternativy pro Německo, čili AFD, ve volbách spolkové země Sasko-Anhaltsko zasáhlo obyvatele celého Německa, včetně tamních menšin. Úspěch strany obviňované z rasismu vyvolal samozřejmě i zvýšenou pozornost tamní židovské komunity. U mikrofonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
19: Být židem v Německu je jiné, než být židem kdekoliv jinde. Roli hraje nejen dědictví holokaustu a poválečný pokus německé společnosti stát se garantem toho, že se podobné věci nezopakují. Ale i skutečnost, že Spolková republika je zřejmě jedinou evropskou zemí, kde se počet Židů v posledních generacích zvýšil, především díky imigraci, zejména z postsovětského prostoru. Německá židovská obec se dělí na generace s odlišnou historickou pamětí, na ty, kdo před rokem 1989 žili na západě a kdo na východě, i na starousedlíky a relativně nedávné příchozí. Ti všichni ale pozorují, jak se v řadě německých zemí dere k moci Alternativa pro Německo. AfD tvrdí, že proti Židům nic nemá a snaží se prodat jako jediná strana, která je schopná zabezpečit židovskou komunitu před novými nepřáteli, tedy, jak sami říkají, importovaným antisemitům, rozuměj z Blízkého východu, a za druhé proti krajní levici, která pod heslem antisionismu útočí proti Židům, včetně německých. Všechny židovské instituce v Německu už dávno fungují výhradně pod neustálým policejním dozorem. AfD také tvrdí, že stojí za Izraelem v těžkých časech. Přesto je oficiální židovská reakce na úspěch AfD velmi negativní. Předseda Ústřední rady Židů Josef Schuster vyjádřil zděšení a 93letá Charlotte Knoblchová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horní Bavorsku, uvedla, že nepoznává svou vlast. Pravděpodobně vyjadřují obecnější mínění. Němečtí Židé nevnímají AfD jako spojence, nechtějí se stát fíkovým listem antiimigrační nebo antiislámské rétoriky a politiky AfD. A samotnou AfD považují za stranu rasistickou, antisemitskou, i když to sama AfD popírá. Všímají si například požadavku, aby Německo přehodnotilo svůj kritický postoj k nacistické minulosti a ukončilo údajné umělé udržování pocitu viny. Řada představitelů AfD používá antisemitské stereotypy, včetně konspiračních teorií, jako je organizovaná výměna evropského obyvatelstva a systematický dovoz muslimů s cílem oslabit německou kulturu. Stojí prý za nimi lidé označovaní jako globalisté, což zní jako kód pro Židy. Je tu ještě čtvrtý důvod. Německá židovská komunita se cítí být spojena s poválečným ústavním pořádkem Spolkové republiky, se základním konsenzem v otázkách svobody, demokracie i tolerance. AfD se sama naopak prezentuje jako síla, která chce tyto pořádky podstatně změnit. V samotné AfD existuje od roku 2018 skupina, která se označuje za židovské příznivce strany. Jde zřejmě jen o několik lidí, z velké části z řad postsovětských přistěhovalců. Představitelé židovských organizací se od nich distancují a vyslovují pochybnost o tom, zda se skutečně jedná o Židy. Zaznívá ještě jeden hlas, ten souhlasí s nutností udržovat firewall proti hrozbě zprava, jenže dodává, že neexistuje dobrý a špatný antisemitismus, jen stará nenávist, která neustále mutuje, a je neméně silná i u části německé levice, i když mluví novým jazykem. A požár se prý vždy šíří všemi směry.
16: To byl kolega Jan Fingerland.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti a přijala v tomto směru návrh ministra práce a sociálních věcí. V případě, že novela projde všemi schvalovacími koly, půjde o zásah docela citelný, to aspoň říká autor následujícího příspěvku Martin Fendrich z Fóra 24 a klade si otázku, jestli populismus, který především opozice přičítá Andreji Babišovi, nedostává jaksi rysy nepopulární.
20: Nejdřív je ale potřeba vysvětlit, proč vláda Petra Fialy podporu vlastně zvýšila. Šlo jí o rozhýbání českého pracovního trhu. Lidé u nás přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání mnohem méně, než je v Evropě obvyklé. Běžně se stává, že kvalitní, kvalifikovaní výkonní zaměstnanci trčí na místech, kde je pořádně nevyužijí a kde nemají ani dobré podmínky. To škodí jim samým, ale i trhu práce. Zaměstnavatelé pak nejsou nijak nuceni podmínky zlepšovat a jsou si svými lidmi nebezpečně jistí. Zabetonovaný trh práce je statický, nepružný, líný. Proto Fialova vláda prosadila flexinovelu zákoníku práce. Jejím cílem bylo, aby zaměstnavatelé reagovali pružněji na změny a aby zaměstnanci měli slušnou jistotu, když se rozhodnou změnit práci. Juchelka argumentuje tím, že je pracovní trh nyní stabilizovaný, proto je podle něj podpora ve výši 80% průměrného čistého výdělku zbytečná. Premiér Babiš zase míní, že když podpora činí 80%, vyplatí se prý spíš nepracovat, než pracovat. Vůbec nevnímá, že jde jen o 2 měsíce, kdy berete 80%. Je to typicky nedomyšlený populistický pohled na věc. Jen dodám, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Ono zvýšení, jež prosadila Fialova vláda z původních 65 na 80% průměrného čistého výdělku, platí teprve od letošního ledna a už se předělává. Juchelka si slibuje, že ušetří 4,5 až 5 miliard korun ročně. Co se má podle ministerstva práce změnit? Klesne sazba v úvodní části podpůrčí doby z 80 na 65%. A sazba v její závěrečné části vzroste ze 40 na 45%. Dál chce vláda zrušit zvýhodnění osob od 52 let. Ty dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat delší dobu. Délka podpory v nezaměstnanosti se měnit nemá. Juchelka navrhuje, aby zůstala 5 měsíců pro osoby do 52 let, 8 měsíců pro osoby od 52 do 57 let a 11 měsíců pro osoby nad 57 let. Snižuje se maximální strop podpory. Ten by měl nadále činit nejvýše 60% celostátní průměrné mzdy. Co to v reálu znamená? V letošním roce strop činí 38 537 korun měsíčně a Juchelkových 60% by znamenalo pokles na 28 903 korun. Skoro o 10 000 méně. Další nelogický krok. Snížit se má i podpora při rekvalifikaci. Nyní činí 80% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Juchelka chce jít dolů zase až na 60%. Kolik lidí pak půjde s chutí do rekvalifikace? A ještě jedna chystaná změna. Vracíte se do práce po mateřské nebo poté, co jste pečovali o blízkou osobu. Nyní dostanete v prvních 2 měsících nezaměstnanosti 40% celostátní průměrné mzdy. Juchelka to hodlá srazit na 30%. Jak to shrnout? Zdá se, že Babišův populismus začíná mít poněkud nepopulární podobu.
16: Říká Martin Fendrich. Španělský premiér Pedro Sánchez prohlásil, že existují náznaky zapojení Ruska a Izraele do šíření dezinformací v souvislosti s migrační krizí, která na konci července zasáhla španělskou enklávu Ceuta. Co víme o ruském dezinformačním působení v Africe? O tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Analýzy španělského deníku El País nebo fast-checkingové organizace Maldita ukázaly, jak velkou roli hrály sociální sítě a šíření dezinformací o tzv. Otevřené bráně do Španělska mezi lidmi, kteří se na konci července vydali směrem k Ceutě. Vedle této komunikace se ale velmi brzy rozběhla i druhá informační vlna, která byla určena především evropskému publiku. Britský deník Guardian přinesl článek odkazující se na analýzu protidezinformační organizace 411, kde popsal, jak účty spojené s ruským telegramovým kanálem Rybar a proruskou sítí Pravda zesilovaly krajně pravicový výklad událostí ze Ceuty jako koordinovaného útoku migrantů a přidávaly k němu islamofobní a antisemitské konspirační teorie. Během několika hodin se tyto narrativy objevily hned v 7 jazycích a už 1. srpna zaznamenaly během 6 hodin přes 700 tisíc zhlédnutí. Oproti podobné migrační krizi v roce 2021 byla tentokrát mobilizace přes sociální sítě výrazně rychlejší. Guardian mluví o vzniku jakési informační superdálnice, to je o síti kanálů a účtů, která dokáže skutečnou událost rychle převzít, zasadit do osvědčeného politického rámce, přeložit do několika jazyků a nabídnout různým skupinám publika. Z migrační krize na hranici Afriky a Evropy se tak během několika málo hodin stalo domácí politické téma o migraci, islámu či neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice hned v několika evropských zemích. Ostatně vzpomeňme, jak rychle tyto narrativy přebírali i někteří čeští političtí reprezentanti. Výrok premiéra Sáncheze o možném zapojení Ruska do dezinformační kampaně kolem migrační krize v Ceutě budou snad následovat i konkrétní důkazy. Už dnes ale víme, že Rusko využívá dezinformační nástroje v Africe řadu let, zejména v zemích, kde zároveň buduje svůj politický, ekonomický a bezpečnostní vliv.

0: Jedním z ruských vlivových nástrojů je platforma Africa Initiative, založená v roce 2023, která se prezentuje jako informační most mezi Ruskem a Afrikou. Šířila například nepravdivá tvrzení o podílu západních farmaceutických společností na šíření nemocí v Africe, nebo narrativ, že Spojené státy přesunuly biologické laboratoře z Ukrajiny na africký kontinent. Rusko přitom není jediným zahraničním aktérem, který zde informačně působí. Aktivní jsou také Čína nebo státy Perského zálivu. A jaký je výsledek těchto kampaní? Podle Africa Center for Strategic Studies se ruské dezinformační působení promítá do politického prostředí řady afrických zemí a přispívá k oslabování demokratických institucí. Politická nestabilita přitom dále prohlubuje problémy, které mohou část obyvatel motivovat k emigraci. Ostatně podle marockých úřadů byly mezi migranty, kteří pronikli do Seuty, i obyvatelé zemí Sahelu. Dopad na veřejné mínění je však nerovnoměrný. Zatímco podle Afrobarometru hodnotí ruský vliv pozitivně v průměru zhruba třetina Afričanů, v Mali je to téměř 90% a více než 70% tamních respondentů se přiklání k Rusku také v jeho válce proti Ukrajině. Tyto postoje samozřejmě nelze vysvětlovat pouze dezinformačními kampaněmi. Ukazují ale, že zejména v části Sahelu se Rusku podařilo už vybudovat obraz alternativy k Západu, k čemuž jeho dlouhodobé informační působení přispívá. A politický vývoj v Mali, Burkina Faso či Nigeru zároveň ukazuje, jak výrazně zde v posledních letech oslabila pozice Evropy či obecně Západu.
1: Dobrá Tereza Němečková. No a zcela na závěr je ještě připravena obvyklá úterní glosa spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové, tentokrát s otazníkovým titulkem Nebezpečný bar pro motýly.
2: Je to moc hezká rostlina a krásně voní. Komule Davidova, Pudleia Davidi, pochází ze západní Číny a do Evropy ji zřejmě jako první poslal francouzský misionář baskické národnosti Armand David v roce 1869. Do Anglie pronikla o nějakých 20 let později. Jak na kontinentu, tak na britských ostrovech si brzo získala oblibu jako okrasný keř. Komuli Davidově, tak jako několika dalším druhům rodu Budleja, se říká motýlí keř. Lidé si všimli, že motýly na jejím dlouhém latovitém květenství s oblibou tráví celé hodiny. Tam, kde je motýlů dostatek, může být motýly doslova obsypaná. To vedlo k domněnce, že nektar v jejich květech obsahuje drogu působící na motýly. Dokonce motýly vysedávající na komuly přirovnávali k lidem závislým na kreku. Tahle hypotéza dále praví, že motýly, omámení drogou, už nedokáží doletět na rostliny, kterými se živí jejich housenky, nakladou vajíčka na komuly a housenky, pokud se vylíhnou, krátce na to zahynou. Komuly skutečně nežerou housenky žádných evropských ani severoamerických motýlů. Podle výzkumu to ale vypadá, že komule motýly ničím nezdroguje, jen má spoustu kvítků poskytujících výživný nektar a tak se motýlům vyplatí na ní trávit spoustu času. Je to spíš švédský stůl se sytým jídlem, kterého se motýly nažerou a pravda, někdy už skutečně nedokážou doletět na rostlinu, která chutná jejich housenkám. Zahrádkářům se doporučuje pěstovat poblíž komule i jiné, pro housenky výživnější rostliny. Hypotéza zdrogovaných motýlů byla odsunuta do kategorie městských legend. Na rozdíl od lidí, motýlí zřejmě nemohou získat závislost na drogách. Není ostatně divu, že komule takové legendy inspiruje. V mnoha evropských městech se z ní stal rumištní plevel. Najdete ji na každé spustlé parcele, u vlakových tratí, na zarostlých dvorcích. Přežije sucho i záplavy. Dokáže se uchytit v každé štěrbině a má v oblibě omítku, kterou ničí. Londýnské dráhy ji vyhlásily válku, zatím nepříliš úspěšnou. Čím komule motýly láká? Série vědeckých experimentů, provedených za pomoci babočky paví oko, jednoho z nejběžnějších evropských motýlů, jehož housenky milují kopřivu dvoudomou, ukázala, že babočky výtečný zdroj potravy rozpoznají pomocí čichu i zraku. Čichové vjemy tu hrají významnější roli. Největší lákadlo je vůně epoxidu oxoizoforonu a nejvíc babočky naláká kombinace obou těchto vjemů. Vůně také působí

0: na další vzdálenost. Za ideálních povětrnostních podmínek může motýl ucítit medovou vůni komule ze vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů. A v okrajových čtvrtích Londýna se na každém kilometru nachází mnoho jedinců komule Davidovy. Švédské stoly pro motýly jsou celé léto prostřené. Jen motýlů se letos nedostává. Pravděpodobně to způsobilo sucho.
1: Spisovatelka Iva Pekárková završila úterní nabídku každodenní relace Českého rozhlasu Plus s názvem Názory a argumenty a ze studia, z nového studia, se za všechny dnešní autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
4: Slyšíme tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
5: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
6: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
4: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
7: Zdravíme vás, Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
5: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
8: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
6: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
4: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
5: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
9: Jednou nás jako vykradli komplet za totality. A bylo to v době, kdy se ukázalo, že byli i u Václava, tak to jsme si trošku mysleli, že prostě tam nějaký šmejdění chtěli schodit na zloděje.
2: Třetí epizodu poslouchejte ve středu po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
10: Hodin a ve středu 9. září jste v živém vysílání ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Martina Mašková
11: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
11: A jaká témata vám nabídneme v naší úvodní hodině? Spojené státy americké oznámily zákaz dovozu některých kanadských výrobků. Jak se zatím v obou zemích projevila cla?
10: Evropská komise pozastavila vyplácení některých dotací firmě Agrofert. Co konkrétně vzešlo z jejího šetření?
12: Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
11: A zajistí více peněz na dopravní stavby v příštím roce i vyšší růst ekonomiky?
10: Tak to je tematický výhled do první hodiny vysílání. Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
13: Přeji klidné ráno. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Detailně to v Ranním plusu rozebereme hned po zprávách s naší zpravodajkou ve Spojených státech. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Vložením holdingu do svěřenského fondu premiér situaci podle komise dostatečně nevyřešil. Babiš ale střet zájmů odmítá a porušení pravidel Evropské unie odmítá i Agrofert. Také tomuto tématu se budeme věnovat už za pár minut.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
14: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu, pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
15: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
14: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
16: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
14: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
13: Doplním, že dnes se poslanci znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na iránské tankery. S odkazem na iránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo, zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protivzdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených iránských střel, zbylé dvě pak údajně dopadly na odlehlá neobydlená místa. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
17: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
13: Tématu se budeme více věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Pražský vrchní soud se dnes vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
18: Ústecký krajský soud v lednu už po druhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal svou výpověď, ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
13: Poruch trakčního vedení omezuje provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Vyplývá to z webu Českých drah. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají přibližně do 12:30 odpoledne. Po silném větru jsou popadané větve také na některých silnicích ve středních Čechách. Problémy hlásili řidiči například v okolí Hostomic na Příbramsku. Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevře pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun, většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetická rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
19: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
20: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
21: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
20: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
13: Ještě pohled na silnice. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy popojíždí kratší nesouvislá fronta od Modřic ze 3. kilometru a v Praze na východní části okruhu směrem z dálnice D10 do Štěrbohol před sjezdem na Běchovice na 61,5. kilometru se projíždí jen pravým pruhem a z úrovně Černého mostu popojíždí 15-minutová kolona. Plní se i nájezd z hradecké dálnice D11. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně s deštěm a přeháňkami. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až během odpoledne. Do té doby tam bude slunečno a teploty budou velmi rozdílné. Od 18 stupňů na západě po 32 na východě. V Čechách se pak bude během odpoledne ochlazovat. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: A ve vysílání jsou dnes s vámi Daniela Vrbová a Martina Mašková. Od zavedení odvetných kanadských cel na americké zboží neuplynulo ani 24 hodin a Donald Trump opět eskaluje obchodní válku. Na stránkách Bílého domu zveřejnil zákaz dovozu kanadského alkoholu do Spojených států. Má začít platit za 3 týdny. Alkohol není jediným druhem zboží z Kanady, které Trump nově zakázal. Co dalšího nebude smět přes americké hranice, ví naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, dobrý den.
22: Dobré ráno.
10: Jakého druhu alkoholu se bude týkat ten nejnovější Trumpův zákaz a jaké je to další zboží?
22: Tak zákaz se nebude týkat jen alkoholu, kromě něj zasáhne třeba i motocykly nebo mléčné výrobky, ale když bychom zůstali u toho alkoholu, tak půjde konkrétně o některé druhy piva, vína, bourbon, vodka a nejcitlivěji bude zasažená kanadská whisky. Podle Bílého domu to je odpověď na to, že kanadské provincie kvůli Trumpově politice omezily nebo zcela zakázaly prodej amerického alkoholu a ten zákaz má podle prohlášení Trumpovy administrativy začít platit od 29. září, tedy zhruba za 3 týdny. A je to vlastně takový, bychom řekli, výrazně tvrdší krok než ta dosavadní vysoká cla, protože tady už to zboží do Spojených států nepůjde dovést vůbec.
10: Zavedení cel zdražuje zboží spotřebitelům, jak kanadský premiér vysvětlil protiopatření svým voličům.
22: Mark Carney vystoupil v takovém 15-minutovém projevu, řekl, že odklon od Spojených států jako hlavního obchodního partnera bude Kanadu něco stát, ale že ta odvetná cla jsou nutná, aby byli ochráněni kanadští pracovníci. Ostatně poslechněme si ho.
23: A mutually beneficial trade agreement between Canada and the United States is possible.
22: Podle něj je hlavním cílem rozšířit obchodní vztahy i mimo Spojené státy, posílit vlastní ekonomiku, nejen reagovat na Washington. Slíbil také, že vláda bude firmy a pracovníky zasažené tou obchodní válkou podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba. A zopakoval také heslo, že Kanada má všechno, co potřebuje, aby se dokázala přeorientovat a že stále doufá, že ta obchodní dohoda se Spojenými státy je možná.
10: Kanadská cla, tedy ta odvetná cla, jsou v platnosti přesně 24 hodin. Co se v Kanadě dělo po jejich zavedení a jak reagovali Kanaďané?
22: Tak v posledních dnech se tam znovu velmi intenzivně rozjelo hnutí Buy Canadian, nakupuj kanadské. To je takové hnutí, kdy Kanaďané cíleně kupují domácí výrobky, bojkotují americké zboží. Mají takovou speciální aplikaci, která se jmenuje O's Canada, jako na počest té kanadské hymny O Canada. A ta těm lidem podle čárového kódu ukazuje, odkud produkt pochází a jestli je teda amerického nebo kanadského původu nebo jiného. Jenom přes víkend zaznamenala tato aplikace přes 4 000 nových stažení, jak se Kanaďané připravovali na zavedení těchto cel. Podle ozývají se ale také, musím říct, firmy i střední podnikatelé, která ta cla citelně bolí. Manitobská firma Fiber Manufacturing například, která dováží rámy zemědělských strojů z Iowy, tak varuje, že farmáři to další zdražení neustojí. Nebo majitelka oděvní firmy Meek popisuje, že zákazníci teď si nakoupí, ale když se jim objeví přidaná cena za cla, tak ten nákupní košík velmi často opustí.
0: Zachytila jsi už reakce na americké straně, kdo zavedení cel cítí nejvíc?
22: Nejhlasitěji se ozvali republikánští senátoři ze státu Kansas, kde má továrnu na letadla Bombardier. Ta pracuje více než 1000 zaměstnanců. Tamní senátor Moran upozorňoval Bílý dům na význam firmy pro místní ekonomiku. Senátor Marshall také mluvil o víc než 1200 pracovních míst, která chce ochránit. Podle nedávného průzkumu agenturu Reuters a Ipsos ta nová cla na Kanadu podporuje jenom 1/5 Američanů. A odborníci upozorňují, že je to bezprecedentní krok mezi dvěma dlouholetými spojenci, kteří měli desítky let harmonické obchodní vztahy a že podle ekonomů to pocítí menší a střední americké firmy v těch nejvíc zasažených odvětvích, i když z pohledu třeba celkového obchodu jde jenom o menší část.
0: Jak moc obchodní válka už teď škodí kanadské ekonomice?
22: Kanadská ekonomika byla donedávna překvapivě odolná, ve druhém čtvrtletí vzrostla o nějaká 3,3%. V srpnu v období nových amerických cel a kolapsů jednání, ale země přišla zhruba o 41 000 pracovních míst. Mírný růst zaznamenal zpracovatelský průmysl, ale faktem je, že Ottawa spustila už dříve takové podpůrné balíčky pro firmy a pracovníky, takže vzhledem k novému zákazu dovozu lze čekat, že tlak na kanadskou ekonomiku ještě dál poroste.
0: Tolik ze Spojených států naše zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, děkujeme.
22: Hezké ráno.
0: K tématu se vrátíme po 7:30 s ekonomkou Janou Matesovou a s amerikanistkou Magdalenou Fistovou.
1: Teď je ale teprve 6 hodin a skoro 14 minut. Vy stále posloucháte Ranní plus. Předseda hnutí ANO a vlády Andrej Babiš je podle Evropské komise stále v potenciálním střetu zájmů. Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle komise nejspíš nestačí. Firmy z holdingu kvůli tomu nedostanou desítky milionů korun. Jde o dočasné opatření. Unijní instituce se Babišovými vazbami na holding budou nadále zabývat.
3: Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení usoudila, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů v souvislosti se správou politiky soudržnosti a zemědělských fondů. Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
7: Řekla v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Firmám z holdingu Agrofert kvůli tomu Unie dočasně nevyplatí necelých 77 milionů korun ze zemědělských a kohezních dotací za druhé čtvrtletí letošního roku. Částka podle mluvčí státního zemědělského a intervenčního fondu Evy Čišpivy vyplývá z dopisu od Evropské komise. Lhůta pro vyplácení dotací se podle ní může prodloužit.
24: Evropská komise může lhůtu přerušit maximálně na 6 měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další 3.
7: Během této doby bude komise podmínky fondů, kam Babiš akcie holdingu uložil, nadále vyšetřovat. Premiér tvrdí, že ho postoj komise nezajímá. Novinářům napsal, že to neřeší, Agrofert mu totiž nepatří, už nikdy ho vlastnit nebude a nemá z ní žádný prospěch. S tím nesouhlasí Martin Vokálek, vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum.
25: V případě, kdy on skončí na pozici premiéra, tak vlastně ten fond bude ve prospěch jeho dětí a budou z ním mít vždycky prospěch jeho děti, takže to už je vlastně ta hlavní úroveň toho střetu zájmu.
7: Evropská komise totiž střet zájmu vnímá i v případě, že z dotací mají prospěch příbuzní politiků. Až fond přejde do rukou Babišových dětí, podle Vokálka se navíc můžou rozhodnout ho na svého otce znovu převést. Koordinace fondů a finanční podpory od Evropské unie spadá pod Ministerstvo místního rozvoje. Podle jeho šéfky Zuzany Mrázové z ANO ale rezort zatím žádný dopis neobdržel. Žádné oficiální stanovisko komise tak nemá k dispozici. Podobně se vyjádřil i mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský.
4: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly.
7: Koaliční partneři ANO si chtějí počkat na výsledky šetření komise. Například SPD, ale Babišovi věří, že svůj střet zájmu vyřešil dostatečně. Řekl to šéf poslaneckého klubu hnutí Radim Fiala.
5: Já myslím, že to vyřešil v rámci zákona, když to dal do svěřeneckého fondu, že nic neporušil a právě proto by mě také zajímalo, co Evropské komisi vadí, protože i spousta jiných politiků to takhle řešila.
7: Opozice naopak vyjádření Luis Bogeové vnímá jako potvrzení toho, že Babiš lhal, když tvrdil, že se Agrofertu na dobro vzdal. Podle Ivana Bartoše z Pirátů se tak situace opakuje.
6: Andrej Babiš prostě je beneficientem, ty svěřenské fondy nebo ty fondy, které vznikly, ten trust tu situaci neřeší. Je to úplně stejná situace, jako byla v roce 2021 a všichni víme, že v roce 2025 před volbami si Andrej Babiš celý ten Agrofert vzal zpátky.
7: Piráti jsou kvůli tomu ochotní se připojit k lidovcům ODS a TOP 09 a jejich vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Vadí jim hlavně dopad, který by závěry vyšetřování Evropské komise mohly mít na Česko. Pokud by se totiž ukázalo, že firmy z Agrofertu na dotace neměly nárok, muselo by Česko peníze vracet. Od holdingu by pak už proplacené finance muselo samo vymáhat, anebo je zaplatit ze státního rozpočtu. Andrej Babiš se do střetu zájmu dostal, když se minulý rok na začátku prosince stal premiérem. Prezident Pavel jeho jmenování podmínil tím, že ho Babiš vyřeší. Teď na informace Evropské komise reagoval přes mluvčího Daniela Drakea.
8: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
7: Do speciálně zřízeného fondu RSVP Trust vložil Babiš akcie holdingu koncem února letošního roku. V té době Evropská komise komunikaci s českými úřady kvůli Babišovi zahájila a pozastavila taky vyplácení některých peněz z kohezních fondů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Ještě jednou shrneme nejdůležitější zprávy, které navazují na právě uvedené. Kancelář prezidenta Petra Pavla sdělila, že je třeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácala Česká republika ani její občané. Bílý dům ohlásil, že Spojené státy zakážou od 29. září dovoz většiny alkoholických nápojů některých mléčných výrobků z Kanady a také kanadských motocyklů. Irán zaútočil na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska a to balistickými střelami šlo odvetu za předchozí americké údery na iránské tankery.
11: Státní fond dopravní infrastruktury by měl příští rok hospodařit s více než 183 miliardami korun, což je téměř o 14 miliard více oproti letošnímu roku. Návrh rozpočtu schválil výbor fondu a vzala jej na vědomí dozorčí rada. Návrh teď ještě musí schválit vláda a následně sněmovna. Právě dopravní stavby jsou klíčovou prorůstovou investicí rozpočtu na příští rok, o které v těchto dnech jednají koaliční strany. A jak pro pořad řečí peněz, řekl hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil, tyto investice vyšší růst ekonomiky nezajistí.
9: Obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo. Já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní pro průjezd celou republikou, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku na programovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit.
12: Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné? Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
9: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom Je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Jo? Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady schoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady schoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, on je prostě napsán zákon a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až ta vláda řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
12: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
9: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy. Ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
12: No, to je naše konkurenční výhoda.
9: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem i se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
12: a
9: majetek taky neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení. Ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že by to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
11: Řekl kolegovi Václavovi Pešičkovi hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Celý rozhovor s ním uslyšíte v zítřejším pořadu Řečí peněz a my se aktuální debatě o rozpočtu vrátíme ve 7:45 s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem.
10: Za 6 minut bude 6:30 a stále jste v Ranním plusu a my teď otevíráme zahraniční noviny a servery. Německý magazín Der Spiegel rozebírá reakce veřejného mínění či politiku na úspěch alternativy pro Německo v Sasku a Anhaltsku. Blahosklonnost a povýšenecký tón, se kterým tzv. Politický střed přistupuje k ostatním stranám, není jedinou příčinou úspěchu AfD, píše se v komentáři týdeníku. AfD to ale výrazně podporuje a je třeba s tím skončit.
11: Přehlíživý přístup není podle Spiegelu vlastní jen politikům v televizních debatách, ale i řadovým občanům. K voličům nebo členům AfD se chovají jako učitelé k pomalým žáčkům, které v debatách ponižují nebo rovnou umlčí. Upozorňuje autorka komentáře, která o alternativně pro Německo píše jako o uskupení s pravicově extremistickou částí.
10: Obavy voličů AfD o jejich finanční zajištění je podle komentátorky listu třeba brát vážně. Ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kde AfD o víkendu drtivě vyhrála zemské volby, se průměrný plat pohybuje na nejnižší úrovni v celém Německu a z průzkumu vyplývá, že právě materiální nejistota je nejčastější motivací, proč lidé volí AfD.
11: Der Spiegel přitom odkazuje na průzkum agentury Infratest, podle nějž se 70% voličů Sasko-Anhaltsko Škotsku obává, že v budoucnu nebudou schopni platit své účty. Zavedené strany se přitom stále drží vysvětlení, že AFD má podporu především u lidí ovlivněných komunistickým režimem v bývalém východním Německu.
10: Výsledky zemských voleb podle Špíru ukazují, že tohle není úplně pravda. Starší voliči, kteří za vlády komunistů dospěli a prožili největší část života, hlasovali pro AFD výrazně méně než mladší skupiny.
11: Autorka článku tak dodává, že voliči pravicových populistů už dávno netvoří homogenní jednotku. Jsou mezi nimi lidé různého ražení a motivací, které je vedou do náruče AFD. A nezbývá, než jim konečně začít naslouchat. Uzavírá týdeník Der Spiegel.
10: Z New York Times se věnuje Maďarsku, které včera vyhostilo 10 ruských diplomatů. Americký deník to považuje za výraz toho, že v Budapešti začínají výrazně změny i v zahraniční politice. Předchozí dlouholetý premiér Viktor Orbán se sice původně dostal na výsluní tím, že v 90. letech volal po odchodu sovětské armády z Maďarska. V posledních letech ale bezpečnostní hrozbu z Kremlu, píše se v New York Times, čím dál víc přehlížel.
11: Americký deník připomíná, že bývalý premiér Orbán sice stejně jako ostatní evropští lídři dostával od tajných služeb varování před činností ruských špionů v zemi, ale nechtěl Moskvu dráždit a také ignoroval. Zatímco ostatní evropské státy ruské agenty s diplomatickým krytím vyhošťovaly, ruská ambasáda v Budapešti se rozšiřovala.
10: A v Limni bruselský server Politico píše o životě na ruském okupovaných jižních a východních částech Ukrajiny, které jsou nejméně svobodným místem na světě. V žebříčcích předčili Jižní Súdán, Severní Koreu nebo pásmo Gazy.
11: Politico si klade otázku, co, pokud vůbec něco z Ukrajiny v okupovaných územích zůstane vzhledem k diskriminační ruské politice, která prostupuje všemi aspekty života obyvatel. Tak tolik dnešní vydání deníku Politico a tolik náš dnešní přehled domácí zahraničního tisku.
10: Do zněho 6 hodin a skoro 28 minut v ranním plusu. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymezení nádoru způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle údajů Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů. A přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
14: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
15: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
14: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
15: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
16: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
15: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
17: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
15: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
18: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
15: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burk. Dová, Český rozhlas.
11: Bylo 6:30, aktuální zprávy přináší Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas plus.
7: Pěkné ráno. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dřív uvedl, že pro změnu nevidí důvod. V Dallasu dnes začíná dvoudenní celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Akce se zúčastní i prezident Donald Trump, který pronese projev v obou dnech. Republikáni chtějí prostřednictvím mimořádného sjezdu v Texasu ukázat stranickou jednotu. Zároveň si od něj slibují mobilizaci voličů s cílem udržet si v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo Středočeském kraji. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly taky elektronické žádanky. Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložena při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Gracia Stiby. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku chlumem o historii města. Na řadě je doprava. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona u sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Sunou se jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu až k omezení před D2 na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru je po nehodě uzavřený stoupací pruh. Místo je označené šipkou, okolo se jede plynule. A v Praze Liberecká směrem do centra se ucpává už od konce Cínovecké, i v té už se chvílemi zpomaluje, a to kousek za sjezdem na Čakovice. Odtud k Blance pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách zamračeno s deštěm, na Moravě a ve Slezsku slunečno a zatahovat se tam začne až odpoledne, později se pak přidá i déšť a lokální bouřky. Teploty dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě, ale v Čechách se má během dne ještě ochlazovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Posloucháte Ranní Plus.
11: A dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. A tři a půl minuty po půl sedmé je čas prolistovat dnešní tuzemské noviny a proklikat zpravodajské weby. To nejzajímavější z nich už ráno vybrala Martina Rybauerová, zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
11: Děkujeme, že jste přišla do studia. Tak jedy uložené na Šumově, toto téma řeší prakticky všechna média, Deník N a Mladá fronta dnes tomu dokonce věnovali titulní stránku a komentují to i Seznam zprávy. Tak co o této kauze víme?
19: Ano, všechny noviny, tahle ta kauza válcuje, ono je to trošičku přirozené, je to nepochybně politická kauza. Je měsíc do voleb, mě se hnedka vybavila kauza Litium v roce 2017, které také každý úplně jako nerozuměl, bylo takové strašně tajemné, hrůzné, co se tam děje. Ty volby to potom skutečně ovlivnilo, uvidíme, jestli i tady to má potenciál. Každopádně vystoupil s tím ministr životního prostředí, ještě předtím pan Turek, k tomu se ještě dostanu. Velká kauza, sudy s jedem na Šumavě, minulá vláda totálně selhala, podobně. Deník N tady připomíná, že firma, která na tolika upozornila, tak ji vede žena, která patří motoristům, tak je to zmínka, která ještě nic nedokazuje a Deník N ani nedokládá, že by to mělo nějak jako ovlivňovat něco. Trošku střízlivější v tomhle tom směru jsou Seznam zprávy, které přinášejí rozhovor s Tomášem Zeithamlem z Přírodovědské fakulty, že takovéhle jedy, ještě jako pozůstatek ve vojenských prostorech z minulého režimu, není u nás nic neobvyklého, bylo jich hrozně moc, nepochybně ještě nějaké další budou, takže opravdu uvidíme, co kdo nezanedbal. Když se ještě vrátím k deníku N, tak tam se komentátor pozastavuje nad tím, proč to minister životního prostředí, pokud je to taková kauza ohrožující lidi na Šumavě, oznamuje sám na tiskovce, neříká to premiér, nejsou u toho třeba vojáci, hasiči, podobně, nevisí to ani nikde na webech, neúčastní se toho obce, takže opravdu uvidíme. Ještě jenom ten komentář komentátora v Seznam zprávách připomíná, jaký šrapnel vypustil vlastně pan Turek, který začal u Iperitu, pak přešel na Fosgen, pak z toho úplně vycouval, takže zajímavá kauza, uvidíme, jak se bude vyvíjet příští dne.
1: Jak se budou vyvíjet i chemické látky uložené na Šumavě. A vás zaujal i deník N kvůli článku, kde se píše, že premiér Babiš z hnutí ANO sice prolomil tabu ohledně zvyšování daní, ale deník N se ptá, jestli to vyřeší strukturální schodek rozpočtu. Takže vyřeší?
19: Nevyřeší, protože stovky miliard to rozhodně nebudou. To neříká jenom deník N, ale říká to spousta ekonomů a spousta ekonomických komentátorů, kteří to rozebírají. Deník N se zaměřil na zajímavý segment, to je daň z investičních bytů. Je tam ale ovšem otázka, kolik by to skutečně přineslo, protože aby jsme došli nějakou částku třeba jenom v řádu desítek miliard, tak by musel ten jeden investiční byt za něj platit majitel třeba desítky tisíc korun ročně. To si asi nikdo neumí představit. Druhá věc, jak se bude dokazovat, co to je investiční byt. Když má někdo dva nebo tři, nebo už jich musí mít 300, jak zmiňovala nedávno ministrně Schillerová a tedy. Ekonomové říkají, že daň z nemovitostí je u nás rozhodně nízká, ale pokud ji zvyšovat, tak plošně všem.
1: Deníku Právo vás zaujal volební průzkum a další model a také překvapivý titulek, že většinu ve sněmovně by těsně získala opozice. Jak si ten model stojí?
19: Stojí si tak, že když se vyčlení ANO, které samozřejmě se stále drží nad 30% a sečtou se hlasy, které by dostala opozice, tak to skutečně vychází v tuto chvíli a v tomto průzkumu pro deník Právo, je potřeba podtrhnout, ono se to bude ještě různě přelévat a měnit, tak to vychází tak, že by opozice skutečně měla těsnou většinu hlasů. Ale je to jenom proto, že spadly tam motoristé, ty by se v tomhle průzkumu nedostali do sněmovny, mají nějakých 4,5%. Asi je to uspůsobeno i tím, že motoristé, jakkoliv jejich předseda Macinka je velmi výrazný, mluví se o něm i jako o politickém supertalentu, tak se jim nedaří úplně plnit sliby a jde zejména o ten rozpočet, o kterém už jsme mluvili a který je opravdu velmi, velmi vysoký.
1: A na závěr už jenom krátce Hospodářské noviny, které popisují přehled, jak si čeští školáci stojí ve srovnání s těmi dalšími z jiných zemí.
19: Doporučuji v Hospodářských novinách si prostudovat všechny ty výsledky, protože jsou tam zveřejněny opravdu velmi podrobně. Když bych z nich měla vytáhnout tři zajímavé jenom jako headliny, tak je tam jedno varování, že sice si stojíme ve srovnání s Evropou ještě velmi dobře, ale strmě klesáme. Klesá čtenářská gramotnost, klesají schopnosti v matematice a hodně se zhoršuje úroveň žáků víceletých gymnázií.
1: Tak víc už v Hospodářských novinách. Dnešní média za nás prošla Martina Rybauerová, zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize. Děkujeme za to, přejeme hezký den.
19: Já moc děkuju, hezký den.
3: Posloucháte Ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Ukrajina získá od spojenců celkově asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Při jednání takzvané kontaktní skupiny, to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou zemi oznámili Británie a Německo. Berlín uvedl, že Ukrajina získá střely přímo ze zásob německé armády. Co dalšího se řešilo na včerejší schůzce té takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, přiblíží v Ranním plusu Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
20: Dobré ráno.
3: Ukrajina má slíbené i další dodávky, kromě střel do Patriotu. Jaké?
20: Tak Německo slíbilo taky zvýšení dodávek střel vzduch-vzduch a taky, že bude tedy Kyjevu dál poskytovat drony a dalekonosnou munici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ukrajinské spojence žádá hlavně o munici do systému protivzdušné obrany Patriot. Těch střel do Patriotů má Ukrajina dlouhodobě opravdu rizikově malé množství a tedy tak se vlastně nemůže efektivně bránit, nemůže se střelovat ruské rakety, které míří na ukrajinská města. Ty střely vzduch-vzduch by ale podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse už měl být na cestě.
21: Tyto rakety už jsou na cestě a posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu ještě před nástupem zimy. Navíc pokračujeme v nepřetržitých dodávkách protivzdušných systémů IRIS-T, včetně řízených střel průmyslové výroby.
20: Podle ukrajinského ministra obrany Jevhenije Chmaryby, ale většina těch slíbených střel do patriotů měla na Ukrajinu dorazit až v příštích letech.
3: Proč to trvá dlouho?
20: No tak těch důvodů je několik. Jedním z těch hlavních je to, že jsou vlastně vyčerpané zásoby západních spojenců kvůli jiným světovým konfliktům. Můžeme se podívat třeba na Spojené státy a tu válku v Iránu, která vlastně pokračuje od toho letošního února. Dále pak dalším důvodem jsou třeba zpožďující se dodávky nebo to zpožďují vlastně výrobní omezení. Firmy toho obraného průmyslu, které vlastně ty patrioty, zejména v Americe, umí vyrábět, tak jich nikdy nepotřebovaly vlastně vyrobit tolik a tak v tak krátkém časovém sledu, aspoň tak to třeba popisuje americký Financial Times. No a v té neposlední řadě se taky země Severoatlantické aliance, které už ty patrioty na skladech mají, tak se sami obávají, že z Ruska nebo i odinut může přijít nějaká eskalace a tak proto chtějí mít svoje vlastní jistoty.
3: Má nebo nemá tedy Ukrajina možnost získat nějaké rakety hned?
20: Ukrajina tu možnost má, ale musí si je koupit od Spojených států tedy. A i kvůli tomu Kyjevu vlastně poskytuje Evropská unie půjčku právě na nákup další munice do Patriotu. To je mimochodem přesně, jak jsem říkal, americký obranný systém a proto vlastně Ukrajina potřebuje výjimku, aby si ho vůbec mohla koupit, protože Amerika prodává zbraně jenom členům NATO. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v prohlášení, které vyšlo ve stejný moment jako ta včerejší schůzka té kontaktní skupiny pro Ukrajinu, uvedla, že EU Ukrajině vyplatí přes 3 miliardy euro, asi 77 miliard korun. Ty peníze jsou vlastně součástí širšího balíku, širší unijní půjčky na letošek a na ten příští rok a ten celkový objem je asi 90 miliard euro, to je přes 2 biliony korun.
3: O válce na Ukrajině si také telefonovali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin, co spolu podle vyjádření jednajících stran řešili?
20: Tak k tomu se bohužel zatím vyjádřila jenom jedna jednající strana. Žádné informace o tom, co spolu řešili ze Spojených států nemáme. Můžeme čerpat jenom o tom, co nám zatím o tom řekl Kreml. Tím tématem podle tedy Kremlu toho asi hodinu dlouhého telefonátu mezi Trumpem a Putinem měla být taky ta vlastně skončená mise amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Oni měli v Kremlu a potom tedy v Kyjevě zprostředkovávat nějaké další mírové řešení války na Ukrajině. Putin taky tedy opět podle Kremlu Trumpa seznámil s tím současným aktuálním děním na tom bojišti na Ukrajině a amerického prezidenta měl taky Putin ujistit, že Rusko tedy proti Evropě nespřádá žádné nepřátelské plány.
3: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
20: Naslyšenou.
22: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 43 minut. Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie. To jsou jen některé z oborů, které bojují s nedostatkem lékařů. Ambulantní specialisté přitom nechybí jen v okrajových regionech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě více lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně, kvůli častější cukrovce, patří třeba diabetologie.
23: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronické onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
24: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
23: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
24: Přesto už řeší, kdo její ordinaci jednou převezme. Náhradu se jí nejspíš podaří sehnat přes známost. Diabetoložka z Písku Renata Arias ale takové štěstí zatím nemá. Ordinaci se snaží prodat 6 let.
25: Když jsme třeba měli kupce,
0: tak nakonec to ztroskotalo na tom, že když slyšel ten pan doktor, co by tam všechno musel dělat, tak to přestal chtít.
24: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
4: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
24: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Cukrovkou v Česku trpí více než 1 000 000 lidí, o 250 tisíc víc než před 16 lety. I proto ministerstvo zdravotnictví od letošního července zvýšilo počet léků, které praktici můžou diabetikům předepisovat. Nedostatek lékařů se ale tímto způsobem nedá řešit ve všech oborech. Mezi ně patří třeba chirurgie, kde lékaři podle Duška ubývají v ambulantní i v lůžkové péči.
4: Je aktivních 2800, 2900 úvazků a zhruba 1000 je v potenciálně důchodovém věku do 10 let. A ročně vychovávají nebo ročně atestuje v tom oboru asi nějakých 60 průměrně absolventů a vlastně by to nevykrylo ty odchody do důchodu, natož pak, aby se navýšila ta kapacita.
24: Hodně mladých lékařů jde ale radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ambulanci. V nemocnicích můžou mít dobrý příjem a taky se bojí provozu ordinace. Co práce v ordinaci obnáší, popisuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
24: Kvůli nedostatku specialistů čekají lidé na vyšetření dlouho. Podle průzkumu sdružení z loňského ledna více než 1/5 ambulantních specialistů přijme nového pacienta nejdřív za čtvrt roku.
5: Buď se dostanete včas k lékaři, ještě v době, kdy můžete se to zařídit ambulantně, to znamená v domácím prostředí a pro vás komfortně a pro systém nejlevněji. A nebo budete trpět déle, docílíte nějakých komplikací, pro vás to bude méně komfortní a pro systém dražší, protože hospitalizace vždycky bude dražší než ambulantní péče.
24: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
6: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 tisíc korun na jednoho rezidenta.
24: Předtím dotace byla 50 tisíc korun. Určená je kromě praktických lékařů třeba pro dětské psychiatry nebo dětské neurology. A podpůrné programy mají i zdravotní pojišťovny. Například VZP nově mladým lékařům nabízí stipendium 480 tisíc korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. My se teď detailně budeme věnovat ekonomice. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz většiny alkoholických nápojů, některých mléčných výrobků a také motocyklů z Kanady. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.
1: Evropská unie a Kanada finalizují nové všestranné partnerství. Píše to agentura Bloomberg s tím, že partnerství má zahrnout řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Plán nového transatlantického spojenectví má ohlásit předsedkyně Evropské komise ve svém každoročním poselství o stavu unie v Evropském parlamentu 16. září.
3: Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu, a to na 5,51%. Zvýšila se po 6. v řadě a dostala se nejvýš od léta 2024.
1: České firmy, které podnikají mimo finanční sektor, se nebojí výrazně investovat. Zároveň ale drží v hotovosti nebo na běžných účtech 19% svých peněz, což je dvakrát víc než průměr Evropské unie. Ukázala to analýza společnosti Investika, která vycházela mimo jiné z dat Evropské investiční banky a Eurostatu. A detaily už probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
8: Dobré ráno.
1: Pojďme se nejdřív podívat na investice českých firem. Podle analýzy aktivně investuje
22: drtivá většina, přesně tedy 87% českých nefinančních společností.
8: Je to tak a k investicím používají 2/3 z nich vlastní zdroje. Nefinanční firmy v Česku nejčastěji investují do svého provozu, jde třeba o nové produkty nebo služby. To je rozdíl oproti společnostem v západní Evropě, vysvětluje hlavní analytik společnosti Investika Václav Kinský.
9: České firmy si vlastně budují, řekněme, i depozitář, kupují stroje, nakupují technologie, nakupují služby. Podniky v té západní Evropě jsou historicky déle fungující, tak už nejsou nuceny vlastně nakupovat takovouhle novou technologii, častěji do ní reinvestují, častěji si ji opravují, vylepšují.
8: Podle Kinského zároveň české firmy častěji než ty ze západní Evropy investují třeba do umělé inteligence. Jak už jsme zmínili, v hotovosti nebo na běžných účtech si drží zhruba 2 biliony korun, tedy pětinu svých peněz, což je 2x víc než evropský průměr.
22: A proč to dělají? Proč takzvaně sedí na hotových penězích?
8: V Česku podle Investiky převažují průmyslové firmy, které potřebují mít možnost rychle se dostat k financím, ať už na proplácení faktur nebo na výplaty mezd zaměstnancům. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky je ale taky řada z nich dceřinými společnostmi zahraničních firm.
10: Ten vklad toho podniku není nutně třeba provozní polštář, ale právě jsou to peníze, vlastně, které čekají na odeslání právě směrem k té matce, která vcelku logicky, když zainvestuje v zahraničí, například v České republice, peníze, tak očekává nějaký výnos a to právě mohou být jako ty dividendy.
8: Podle Peterky se navíc firmy naučily mít po ruce rychle dostupnou rezervu pro případ skokového růstu nákladů, jako třeba v minulosti u elektřiny a plynu. S tím souhlasí i Hospodářská komora a její mluvčí Jan Sotona přidává i další důvody.
12: V některých odvětvích služeb drží firmy hotovost logicky kvůli odběratelům nebo spotřebitelům, kteří preferují nákup za hotové. Lze spekulovat, že v šedé a černé ekonomice probíhají obchody za hotové častěji, protože nezanechávají auditní stopu.
8: Držet peníze.

0: o 2 a více letech a ta dlouhodobá likvidita může být 5 až více. Ta nejlepší praxe je opravdu rozlišit si ten časový horizont, odpracovat si i nějakým způsobem dobrou míru toho rizika, protože nic není bezrizikové, no a pak ideálně ty peníze dát někam dále pracovat.
1: Pavel Peterka z XTB dodává, že takto se dá částečně nakládat i s penězi v kratším horizontu. Třeba pokud firma ví, že mzdy, faktury a další výdaje musí uhradit v rozpětí 14 dní, tak druhou polovinu měsíce může mít rezervu uloženou v jiném produktu, který má vyšší výnos než běžný účet.
2: Shrnuje Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
3: Ranní plusu, ještě zhodně na 53 minut následuje ranní komentář. Jeho autor, publicista Petr Holub, se vrací k detivému vítězství AFD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Podle něj nemuselo být tak detivé, kdyby spolková vláda Friedricha Merce dopředu nepředstavila reformy, které mají pomoci vyřešit ekonomické potíže Německa, ale jsou velmi bolestivé.
4: Bilance voleb v Sasku-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, a dokonce se připlíčila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč alternativa zčista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po 5 letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy, také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek, o 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby, zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou, takřka by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby v Sasku-Anhaltsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenbursku.
3: Slyšeli se komentář Petra Holuba.
2: Posloucháte Ranní plus. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko vzácný fragment Markova evangelia, které do Prahy přivezl Karel IV. Dokument už doputoval do italské Aquileje, kde bude společně se zbývajícími částmi evangelia součástí mezinárodní výstavy. Potrvá do konce dubna příštího roku.

0: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
1: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
0: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Akvileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou akvilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
1: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
0: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku Dupralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
1: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
0: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
1: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
2: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Akvileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
1: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
3: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
1: Výstava v italské Akvileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Bylo 7 hodin, toto je středeční Ranní plus datem 9. září. Dobrý poslech, dobré jitro přejí Martina Mašková
5: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas plus.
5: A jaká témata nás čekají v následující hodině? Proč Evropská komise rozhodla o pozastavení vyplácení části dotací pro holding Agrofert?
4: Co vedlo Izrael k uzavření britského konzulátu v Jeruzalémě?
5: A jak se v Česku daří recyklovat baterie?
4: Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
7: Přeji hezké středeční ráno. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
8: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, někdo, kdokoliv to může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
7: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
9: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes přicestuje do Polska, sejde se tam s premiérem Donaldem Tuskem. Chce s ním probrat zavedení nových daní, které mají pomoct financovat dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Zavedení nových celounijních poplatků pak bude hlavním tématem i další Costovy schůzky. Odpoledne by se totiž měl z Varšavy přesunout do Berlína, kde se sejde s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
10: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
11: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
12: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
11: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: V Paříži začíná první mezinárodní vesmírný summit. Dvoudenní akce se zúčastní astronauti, vědci, zástupci biznesu i lídři z celého světa. Budou se zabývat nejnovějším vývojem v kosmonautice nebo bezpečnosti ve vesmíru. Několik velkých soukromých společností ale účast na summitu zrušilo.
13: Česko na summitu zastoupí budoucí astronaut Aleš Svoboda, který se jako první Čech připravuje na misi na mezinárodní vesmírné stanici. Jako pilot kosmické lodi by se měl do vesmíru podívat v polovině příštího roku. V Paříži ale budou chybět zástupci amerických společností, včetně firm SpaceX nebo Blue Origin. Server Politico napsal, že firmy účast zrušily po nátlaku Bílého domu. Podle zdrojů z okolí prezidenta Donalda Trumpa je summit proti americkým zájmům. Francie už dřív oznámila rozsáhlé investice do vesmírných technologií s cílem snížit závislost na Spojených státech. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Plusu. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná právě teď a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
14: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
7: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do půl jedné odpoledne. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staň je zastavený provoz a jezdí tam náhradní autobusová doprava. A dopravní komplikace čekají ode dneška řidiče v okolí pražského letiště Václava Havla. Policie očekává kolony kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou až do 25. září. Využít budou moct silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru. Zatím je ale sjezd z dálnice D7 k letišti směrem ze Slaného do Prahy stále otevřený. A jak to vypadá na dalších místech? Na dálnici D1 z Prahy do Brna narostla kolona téměř k Ostrovačicím. Na kilometru 180 brzdí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Ta se rozjíždí za Kývalkou. Kamiony se sunou až do omezení na kilometr 196. Na dálnici D4 směrem z Příbrami do Prahy čekejte kratší zdržení před omezením u Jíloviště. Z 11. kilometru ztratíte 5 až 10 minut. A D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně plní kamiony. Nesouvisle se sunou od Rudné z 6. kilometru až na okruh směr D1. Zrychlují až za Ořechem na 19. kilometru. A v Praze ve Strakonické směrem do centra těsně za sjezdem na jižní spojku před Barandovským mostem zůstává blokovaný pravý pruh. Zasahují tam policisté u nehody a z konce Barandovského mostu se pak sune kolona do Břížskou až k Mrázovce. Naberete okolo 10 minut navíc. Dobře, dojeďte. Zatímco na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, v Čechách je oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Ty se na východě čekají až později odpoledne, kdy tam může místy foukat i silnější nárazový vítr a teploty dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní Plus.
5: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Firmy z holdingu Agrofert nemůžou načas počítat s proplacením části unijních dotací, protože Evropská komise shledala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v potenciálním střetu zájmů. O dočasném pozastavení plateb ve výši zhruba 77 milionů korun komise informovala včera. Dospěla k závěru, že vložení Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust dostatečně nevyloučilo Babišův střet zájmů. Andrej Babiš uvedl, že ho postoj Evropské komise nezajímá, protože holding Agrofert nevlastní, nikdy už vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. Naopak podle opozice premiér obelhal prezidenta i občany a prezidentská kancelář vyzývá k nalezení řešení problému tak, aby na něj nedoplácela Česká republika a její občané. Naším hostem je teď zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk. Dobré ráno, Viktore.
15: Dneska ráno.
5: Co přesně Evropská komise teď zpochybnila u nastavení toho svěřenského fondu pro holding Agrofert?
15: Podobně jako v minulosti, i tentokrát se Evropská komise nedívá pouze na to, jaká je přímá majetková struktura Agrofertu, respektive onoho svěřenského fondu, ale také, kdo je konečným příjemcem výhod a v tomto případě je tady ten systém nastaven tak, že by měl Agrofert nakonec připadnout dětem Andreje Babiše, což tedy ale z pohledu Evropské komise znamená, že velmi blízké okolí premiéra má stále zájem na tom, respektive premiér má kvůli svému blízkému okolí zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a tudíž se i nadále z pohledu Evropské komise nachází ve střetu zájmu.
5: Připomeňme, že Evropská komise navrhla pozastavit dotace pro firmy spojené s Andrejem Babišem už v květnu tohoto roku. V čem je tedy po včerejšku situace jiná? Jak se vlastně ten případ posunul?
15: No tak teď už máme i konkrétní rozhodnutí Evropské komise. Ono vlastně pro jednoduchost je třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není, proto tedy to nařízení pozastavit platby a teď uvidíme samozřejmě, jak se Česká republika zachová. V minulosti to skončilo i žalobami, nepřekvapilo by mě, kdyby tomu tak bylo i tentokrát.
5: Komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. Znamená to, že definitivní závěr může být i zcela opačný a dotace pro Agrofert se opět začnou proplácet?
15: Tak asi to nelze vyloučit, ale do té komunikace mezi Evropskou komisí a českou státní správou pochopitelně nevidím, vidí do ní velmi málo lidí, takže neznám přesně tu argumentaci, která se tam objevuje, nebo respektive jakou argumentaci teď Česko může zaujmout, těžko tedy předvídat, jaký by ten postup mohl dále být, ale pokud bychom vycházeli z té zkušenosti z minula, když byl Andrej Babiš v předchozím období premiérem, tak těch dopisů a výměn bylo opravdu velmi mnoho, ten spor se velice dlouho táhl, ale v zásadě Evropská komise třeba v dílčích věcech svůj pohled upravovala tak, aby třeba důkazy, řekněme, které použila, byly skutečně správně a vhodně zvolené, ale svůj pohled v zásadě nezměnila.
5: Ty jsi zmínil to první období Andreje Babiše v roli premiéra, kdy Evropská komise jeho podnikání také bedlivě sledovala v souvislosti s dotacemi a tedy penězi evropských daňových poplatníků. Když si vzpomeneš na ta léta v Bruselu, jak výjimečný případ to vlastně tehdy byl?
15: Já jsem tehdy byl v Bruselu jako zpravodaj, bylo to opravdu velice výjimečné. Tehdy se různě potutelně všichni novináři pokoušeli dostat k těm auditním zprávám, což velice znervózňovalo tehdejší vedení stálého zastoupení v Bruselu. Vlastně, co si tak pamatuju, tak kdo mohl, tak se snažil velkým obloukem těm auditním zprávám vyhnout, aby se neocitl v podezření premiéra, že stojí za těmi mediálními úniky. Dokonce si pamatuju případ, kdy velmi vysoce postavený úředník ministerstva zemědělství byl v podstatě degradován na roli poslíčka, aby se ta auditní zpráva tehdy nedostala prostě nikomu do rukou a dorazila do Česka, pokud možno bez o něch úniků, takže to bylo opravdu neobvyklé. Především kvůli tomu, že stále to finanční řízení tehdy bylo nové a v hledáčku pozornosti se ocitl premiér, což samozřejmě je velice citlivá věc, která dopadla nejenom na Českou republiku, ale i na Evropskou unii a zvláště na půdě Evropského parlamentu se to propíralo tedy velice intenzivně.
5: Vy, které už jenom krátce na závěr, dotace jsou teď pozastavené na půl roku. Jak dlouho se může Evropská komise případem zabývat, než padne definitivní verdikt?
15: Já myslím, že tam žádný limit není. Ten verdikt prostě padne ve chvíli, kdy jak Evropská komise, tak Česká republika vyčerpají všechny procesní možnosti a pak už by případně mohlo dojít třeba na nějaké soudní řešení, ale opravdu těžko předvídat, jak dlouho to může trvat. Tehdy to bylo poměrně dlouhý proces.
5: Říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk. Děkujeme, hezký den.
15: Díky, hezký den.
4: Ranní Plus posloucháte v 7 hodin 13,5 minuty. Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě, reagoval tak na krok 12 zemí v čele s Británií a Francií, které omezily dovoz zboží z nelegálních židovských osad na okupovaném západním břehu. Ve zmíněné skupině jsou i skandinávské státy, Polsko, Španělsko nebo Portugalsko. Rozšiřování osad podle nich podkopává snahy o dvoustátní řešení palestinsko-izraelského konfliktu. Ve vysílání teď s námi je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobré ráno. Pevně doufám, že se uslyšíme s Irenou Kalhousovou z Herzlova centra izraelských studií.
16: Tak, dobrý den.
4: Přeji vám ještě jednou. Dobrý den. Jak citelný ekonomický dopad pro ty nelegální osady může mít omezení obchodu se zmíněnými evropskými zeměmi?
16: Tak to bude samozřejmě zajímavá otázka. No je potřeba říct, že vlastně ten celkový vývoz z osad představuje zhruba 5% izraelského vývozu obecně. A myslím si, že možná více než ty jednotlivé, řekněme, firmy a zemědělské osady, které to postihne, tak bude zajímavé, jak to dopadne na banky, protože samozřejmě banky v Izraeli jsou ty, které poskytují například jaksi půjčky na výstavbu židovských osad, ale například také umožňují palestinským bankám kontakt se světem, takže to bude velmi jako zajímavý případ, jak vlastně to ty sankce implementovat, aniž by to postihlo celou palestinskou ekonomiku. Jinak co se týče těch izraelských konkrétně produkt osad, tak samozřejmě tam je ještě další faktor, že mnoho těch produktů končí v samotném Izraeli, který potom například ty produkty nějak dále zpracované vyváží dál. Takže je to zapeklitá otázka. Já myslím, že se na to opravdu nedá v tuto chvíli jednoduše odpovědět a konec konců víme, že sankce proti Rusku, které jsou velmi, velmi mohutné, tak vlastně nebrání tomu, aby ruské zboží pronikalo na západní trhy poměrně ve velkém, takže uvidíme.
4: Jakou odezvu zatím postup těch 12 zemí vyvolává v Izraeli?
16: Tak samozřejmě ta reakce ze strany izraelských vlád představitelů je velmi, velmi kritická. Je potřeba tedy říci, že v Izraeli jaksi je předvolební období, takže ta silná slova létají ze všech stran, ale samozřejmě dalo se očekávat, že Izrael použije různá slova při kritice toho rozhodnutí. Samozřejmě na jednu stranu nepochopení, s čím vlastně Izrael bojuje, že to posílí pozici Hamásu až po obvinění z antisemitismu, ale vlastně důležitější možná než ta retorika jsou ty konkrétní akce, které Izrael proti Velké Británii a možná dalším zemím chystá, a ta jsou poměrně ostrá, takže je vidět, že Izrael to bere vážně. Například se mluví o uzavření vlastně konzulátu ve východním Jeruzalémě, britského konzulátu. To tedy ale vzbuzuje otázku, jestli na to vlastně Izrael má právo, jestli má vůbec jurisdikci nad východním Jeruzalémem. Takže, jak říkám, Izrael to bere, nebo ta současná vláda to bere velmi, velmi vážně.
4: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkujeme.
16: Děkuji za pozvání.
5: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 17 minut. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu novely stavebního zákona a k vládní normě, která má znovu zavést elektronickou evidenci tržeb. Stavební zákon vetoval Senát a normu, která počítá s opětovným zavedením EET, horní komora poslancům vrátila s výhradami. A podrobnosti už do studia přinesla Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
17: Hezké ráno.
5: Tak začněme tím stavebním zákonem, k němuž by se poslanci měli dostat jako k prvnímu. S čím konkrétně počítá?
17: Od změn stavebního zákona si koalice slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Poslankyně SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
18: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
17: Výhrady sněmovní opozice ke stavebnímu zákonu trvají. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob řekl, že na ně chtějí na plénu znovu upozornit, i když připouští, že koaliční poslanci senátory přehlasují.
19: Ten proces stavebního řízení může být ohrožen a může se zhroutit, takže celá situace bude kontraproduktivní. Já to nemluvím o jednotlivých výtkách, kdy se tam posunují pravomoci a podobně, takže očekávám poměrně delší diskuzi.
17: Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím.
5: Návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb budou mít poslanci na stole už po čtvrté. Jaké k němu měli senátoři výhrady?
17: Od elektronické evidence chce Senát osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá. Podle ní přinese elektronická evidence tržeb další peníze do rozpočtu a narovná podnikatelské prostředí.
20: Chci zdůraznit, že EET 2.0 neznamená příjmy jenom v příštím roce, ale v každém dalším jednom roce. Efekt EET 2.0 na příjmovou stranu jasně potvrdilo i nezávislé centrum veřejných financí při Univerzitě Karlově, a to ve shodné výši, jako odhaduje rezort ministerstva financí.
17: Opozice je k výnosům EET skeptická. Podle poslance starostů Jana Papajanovského je potřeba plánovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun snížit. EET tomu ale moc nepomůže.
21: Vláda zatím žádné skutečné reformy nepředložila, nepředložila nic, co by pomohlo ten deficit narovnat, a takovým pokusem tedy možná mohla být elektronická evidence tržeb. Bohužel, jak říkáme, je to zmařená příležitost, protože naprostou většinu finančních prostředků, které vláda plánuje na elektronické evidenci tržeb vybrat, zase rozpustí za různé předvolební dárečky a tak podobně.
17: Koalice ve sněmovně potřebuje k přehlasování Senátu u každé z norem nejmíň 101 hlasů a takovou sílu vládní tábor v dolní komoře parlamentu pohodlně má.
5: To byla Lucie Špetová z domácí redakce. Děkujeme.
17: Díky, naslyšenou.
4: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď je 7 hodin a 21 minut. Jaké jsou hlavní zprávy, kterým věnujeme dnes ráno pozornost? Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert. Podle posudku komise premiér Andrej Babiš potenciálním střetu zájmu. Premiér argumentuje mimo jiné tím, že Agrofert už nevlastní, nikdy vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. Bílý dům ohlásil, že Spojené státy od 29. září zakážou dovoz většiny alkoholických nápojů, některých mléčných výrobků a také motocyklů z Kanady. A město New York 25 let po útocích z 11. září 2001 zveřejnilo přes 170 tisíc zpráv o stavu ovzduší z doby této události. Starosta Zora Mandány s odvoláním na tyto dokumenty řekl, že tehdejší vedení města vědělo, že v okolí budov je kvalita vzduchu nebezpečná pro zdraví, přesto veřejnost ujišťovalo o opaku.
5: Salva z kanionů, přelet stíhaček, průvod královské rodiny i světových státníků městem a zvonící zvony. Tohle vše dnes čeká norské hlavní město. Norové totiž pohřbívají krále Haralda V., který zemřel na konci srpna ve věku 89 let. Tisíce Norů ještě včera stály frontu, aby se mohli s panovníkem rozloučit. A přímo v Oslu je teď náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký, který bude vše sledovat. Jakube, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Můžeš popsat, jaká panuje ve městě nálada? Je to město zahlené smutkem?
0: No úplně ne, já jsem si včera prošel to centrum a město si opravdu žije dál svým životem. Lidé chodí na nákupy, na těch ulicích bylo odpoledne po práci hodně živo. No ale je poznat, že ten proces truchlení úplně neskončil. Nejvíc to asi bylo poznat před Královským palácem, kde pořád se schází opravdu skupiny, davy lidí, lidé tam nechávají kytky, ručně psané vzkazy, některé byly takové dojemné, spousta těch vzkazů byla psaných dětskou rukou, byly tam vzkazy jako byl jste dobrý král a podobně. Byla taky velká fronta do kaple Královského paláce, včera byla ještě poslední možnost vlastně projít okolo té královské rakve předtím, než bude přemístěna, ale ve městě je to poznat v různě třeba ve výlohách. Spousta firem, lékárny, knihkupectví mají nějakou část výlohy věnovanou právě králi Haraldovi.
5: A jaký bude tedy ten dnešní průběh celého pohřbu?
0: No je to docela dlouhá procedura, několika hodinová. Dnes už je to tady ten samotný pohřeb, to znamená to, co se musí stát, tak je především uložení těla do rodinné hrobky, která je v pevnosti Akershus. Začne se tedy soukromým rozloučením, kdy král vlastně naposledy opouští svůj palác, to je věc jenom rodina. Potom ve 12 začne salva z kanonů a vydá se procesí z paláce směrem ke katedrále. To je opravdu dlouhé procesí, ve kterém nejenom tedy se poveze ta rakev a půjde královská rodina a spousta vojáků hradní stráže, ale taky všichni ti významní hosté, kteří přijedou. Potom bude krátké rozloučení, bohoslužba v katedrále a odtud se potom přesunou do Akershusu, kde bude tělo uloženo právě do sarkofágu v rodinné hrobce.
5: Ty jsi zmínil významné hosty, můžeš je jmenovat konkrétněji?
0: No jejich celá spousta, královské rodiny opravdu z celé Evropy, zejména ty blízké, to znamená Švédská, Dánská. Dánská tedy přijede bez bývalé královny Margaret II., která má zdravotní komplikace. Z Velké Británie přijede princ z Walesu William a princezna Anna, což je tedy kmotra současného krále Håkona. Blízcí byli králi Haraldovi taky prezidenti někteří, finský prezident Alexander Stubb a islandská prezidentka Hala Thomas-Dottirová, kteří se dostanou oba dva na nějakou pozdější ceremonii, která je pro užší kruh. Za Česko přijede premiér Petr Pavel, z Francie
5: prezident
0: přijede
5: Petr
0: premiér...
5: Pavel.
0: Pardon, prezident Petr Pavel, děkuju. Z Francie přijede premiér Le Corny, ale účastnice budou pohřbu a těch ceremonií taky královi, tedy krále Haralda, přátelé z plachtění, které on měl velmi rád.
5: Tak to byl z Osla Jakub Lucký, náš zpravodaj, který bude sledovat dnešní pohřeb krále Haralda V., který zemřel na konci srpna ve věku 89 let. Jakube, děkujeme.
0: Naslyšenou.
4: Posloucháte ranní vysílání na Plusu. Dnes dopoledne v 11 hodin se pacientům otevře Národní onkologické centrum v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Vybudování stálo necelých 5 miliard korun.
2: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
3: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
2: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
22: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
23: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
3: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
23: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou po dvou, takže svoji toaletu s koupelnou a je tam všecko, co potřebují.
3: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
24: Slyšíme, že tady už probíhá provoz. Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace, cévní vstupy a všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
22: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová, takže zaklepeme nebo rovnou vstoupíme dovnitř. Dobrý den, paní Simono.
25: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování je opravdu podle mě hodně důležitý pro ty pacienty, mají se na koho obrátit. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba, popřípadě operace a tak dále.
22: Postupujeme dál, budeme se podívat na operační sály.
24: Jeden, kam teď zrovna zahneme, je pro kožní nádory. Provoz na dvou zbylých sálech bude multioborový, to znamená, každý den se tady bude dělat jiná chirurgie.
22: Jsou vlastně odlišené i barevně. Teď jsme otevřeli vlastně jenom dveře toho žlutého operačního sálu. Před malou chvíli ještě tady paní uklizečka tam něco cítila.
24: Tak sál je vybavený, v zásadě už kompletně, dodělávají se maličkosti, budou se finalizovat operační světla, máme tady rampy, stůl. Zázemí je těsně před úplně finálním dokončením.
3: Součástí nového onkologického centra je také diagnostika. V provozu jsou už i dvě magnetické rezonance a 20. přístroje.
24: Smyslem vzniku toho centra posláním je vlastně koncentrovat péči obrazně řečeno pod jednu střechu, tak aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k podpůrné terapii a všem, co k moderní onkologii patří. Velký důraz klademe na prevenci a věci, které v současné onkologii v leckých centrech chybějí nebo se teprve nějakým způsobem skládají.
3: Dodává vedoucí lékař David Feltl. Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
26: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologického onemocnění.
3: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: A co nás čeká v další půlhodině? Bílý dům v noci na dnešek ohlásil, že Spojené státy nad rámec zvýšených cel vůči Kanadě zakážou dovoz některých výrobků. Jak se to může projevit na kanadské ekonomice?
4: Nejdřív teď o 19:30 si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Dobré ráno. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl už včera večer i na pole na severu Moldavska. Moskva v noci zaútočila také na ukrajinskou metropoli. Záchranáři v Kyjevě uvedli, že úder nikoho nezranil. Na několika místech ale začalo hořet.
1: Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě. Navrhli to opoziční Lidovci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. K Lidovcům se postupně připojili i další opoziční kluby. Vysoký schodek na příští rok kritizují taky vládní motoristé a SPD. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. New York zveřejnil více než 170 tisíc stran dosud neveřejných dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích 11. září 2001. Starosta metropole Zohran Mamdani podle stanice CNN řekl, že americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu, veřejnost ale ujišťovali o opaku. Poukázal také na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění související s událostmi 11. září víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění. A lidé v Horním Bezděkově na Kladensku dnes budou v referendu hlasovat o kapacitě soukromé základní a střední školy Donum Felix. Do tamního letohrádku Vendula se má přestěhovat z Kladna. Kritici chtějí omezit kapacitu školy na 90 žáků. Podle starosty Petra Boháčka se obávají mimo jiné nárůstu dopravy a hluku z aut. A jak se jede právě teď? Čerstvá informace. Z dálnice D7, respektive ze sjezdu na letiště ve směru ze Slaného do Prahy, už se nedá sjíždět. Silničáři odbočku na více než 14 dní uzavřeli. Objízdná trasa buď z exitu 3 a pak ulicí ke Kopanině, nebo jet dál až do Prahy, na exitu 28 Evropská se otočit a jet zpět na Slaný. V tomto směru zůstává sjezd na letiště otevřený. Objízdné trasy jsou zřetelně označené. Kolona od Středokluk z 5. kilometru k odbočce na Horoměřice je teď zhruba na čtvrt hodiny. A na D1 z Prahy do Brna čekejte kolonu od Ostrovačic na kilometru 180. Brzdí jak kamiony, tak osobní auta. Ta se rozjíždějí za Kývalkou, kamiony popojíždí až do omezení u D2 na kilometr 196. Šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách pod mrakem a deštivo, na Moravě a ve Slezsku bude slunečno s tropickými teplotami a pršet tam bude až později odpoledne. Teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě po 32 na východě a v Čechách se má už během odpoledne začít ochlazovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Posloucháte Ranní Plus.
4: Ti vás dnes provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Bílý dům ohlásil, že Spojené státy zakážou od 29. září dovoz většiny alkoholických nápojů, některých mléčných výrobků a také motocyklu z Kanady. Dosud to vše podléhalo dodatečným americkým clům ve výši 50%. Detaily opatření přiblížila naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglerová.
9: Zákaz se nebude týkat jen alkoholu, kromě něj zasáhne třeba i motocykly nebo mléčné výrobky, ale když bychom zůstali u toho alkoholu, tak půjde konkrétně o některé druhy piva, vína, bourbon, vodka a nejcitlivěji bude zasažená kanadská whisky. Podle Bílého domu to je odpověď na to, že kanadské provincie kvůli Trumpově politice omezily nebo zcela zakázaly prodej amerického alkoholu a ten zákaz má podle prohlášení Trumpovy administrativy začít platit od 29. září, tedy zhruba za 3 týdny. A je to vlastně takový, bychom řekli, výrazně tvrdší krok než ta dosavadní vysoká cla, protože tady už to zboží do Spojených států nepůjde dovést vůbec.
4: To je naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Trumpova administrativa tedy pokračuje v omezeních vůči kanadskému vývozu a to den poté, co v Kanadě začala platit zmíněná odvetná cla na dovoz některého amerického zboží. Do Spojených států dosud proudilo 70% kanadského vývozu. Vývoj kolem cel dlouhodobě sleduje Jana Matesová, ekonomka, bývalá zástupkyně Česka u Světové banky. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
4: Kanadská ekonomika na tom byla poměrně dobře. Ve druhém čtvrtletí růst 3,3% HDP, ale od ledna 25 do ledna 26 už bylo 55 tisíc míst ve výrobě. Jaké další dopady těch cel Kanada pozoruje, sleduje?
10: Upřímně si myslím, že ty první dopady na ztrátu pracovních míst i na stagnaci ekonomiky až do prvního čtvrtletí letošního roku byly dány tou velikou nejistotou, co se dál stane. Protože jednak vznikala nová dohoda obchodní mezi Spojenými státy a Kanadou, ze které se nakonec podařilo vyjednat výjimky na skoro všechno, čili ten dopad nebyl velký. A jednak pořád pokračovala ta retorika Donalda Trumpa proti Kanadě. Teď jsme viděli i v tomto týdnu, kdy zveřejnil na své sociální síti mapu, na které Kanada je součástí Spojených států. On dlouhodobě touží potom, aby Spojené státy byly i svou rozlohou největší zemí světa, no tak to by jim samozřejmě anexe Kanady pomohla k tomu. To se nestane, nicméně dopady, já myslím, že úplně nejvážnější dopad tady té války Donalda Trumpa, obchodní války Donalda Trumpa proti spojencům je, že on se opravdu neváhá, nebo americká administrativa se nezdráhá útočit, agresivně útočit proti spojencům. Mnohem více než proti nepřátelům. A často je to v retorické podobě, speciálně u Kanady viděli jsme, že Kanada se skutečně nedá, takže například, když Donald Trump z kraje léta zavedl ty nové 10%, ta nová 10% cla proti většině vyspělých zemí, včetně Evropské unie, s tím, že tyto země se dostatečně nebrání nucené práci, tak Kanada si vymohla zřízení společné americko-kanadské komise, ta naznala, že obrana proti nucené práci v Kanadě je stejná nebo lepší než ve Spojených státech a cla zavedená nebyla. Takže ten ekonomický dopad není velký. Kanadská ekonomika momentálně v ročním přepočtu roste mnohem rychleji než americká, ale samozřejmě je tady ta velká nejistota.
4: Právě může dopady těch amerických cel vyvážit nové partnerství s Evropskou unií, které se chystá ohlásit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová za přítomnosti premiéra Marka Carneyho v nejbližších týdnech?
10: Určitě může. Uvidíme, jak se vyvine. My jsme v posledním roce pozorovali, a to je vlastně překvapivé, že například investice německých firem ve Spojených státech prudce klesly. Přesný opak, než byl cíl té politiky prezidenta Trumpa se zaváděním cel. A rostou naopak investice do Kanady, čili to může pomoci. Příští pondělí, úterý se má v Kanadě konat zatím největší summit investorů pod záštitou premiéra Carneyho. Kanada je země G7, ze všech členská země G7, ze všech zemí G7 je nejméně zadlužená v poměru k HDP. Má velmi vyspělé technologie, má obrovské nerostné bohatství. Čili myslím, že perspektivy, obchodní perspektivy pro spolupráci Evropské unie s Kanadou jsou velmi dobré pro soukromé podniky. Samozřejmě Kanadě, která dosud ke své strategii průmyslové přistupovala tak, že se Spojenými státy tvoří jeden trh a teď vidí, že to není pravda, tak jí se objevily obrovské nové příležitosti. Ona potřebuje vybudovat a už buduje produktovody pro plyn a ropu z Alberty, kde se těží z těch plovoucích písků k Pacifickému, k Tichému oceánu, i do průmyslové oblasti velkých jezer, kde ty plynovody a ropovody zatím nejsou. Všechno jde přes Spojené státy a všechna ta ropa se tam taky rafinuje, takže potřebuje postavit rafinérie, čili tam ty investiční příležitosti jsou obrovské. Vláda je také velmi dotuje.
4: Jana Matesová, ekonomka, bývalá zástupkyně České světové banky, děkujeme.
10: Děkuji, přeji hezký den.
4: A v Ranním plusu naváže Magdalena Feštová, amerikanistka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré jitro i vám.
11: Dobré ráno.
4: Už jsme řekli, že ten objem vzájemného obchodu mezi Spojenými státy a Kanadou byl enormní. Tuším, by si to propočítal na skoro 900 miliard dolarů v roce 2025. Jaké jsou aktuálně dopady téhle celní války vyvolané Trumpovou administrativou na americké domácnosti spotřebitele?
12: Tak v tuhletu chvíli samozřejmě mnohem hůře to dopadá na ty kanadské spotřebitele, ale jako z těch produktů, o kterých my víme, že nejvíce budou bolet, řekněme kanadské a americké spotřebitele, tak to je jednoznačně stavební dříví, protože Kanada dováží do Spojených států obrovské množství stavebního dříví, až polovinu dovozu právě proudí z Kanady do Spojených států a je jasné, že tahle ta odvatná opatření, další protiopatření a zkrátka dobře eskalující válka povede ke zvyšování cen ve stavebnictví. A to je jako jedna z těch věcí, která nejvíc bude bolet americké domácnosti, které bojují i samozřejmě s tou krizí nedostupnosti bydlení a s problémem bydlení.
4: Jen 20% Američanů schvaluje Trumpova cla, to plyne z průzkumu agentury Ipsos pro Reuters. 57% si je nepřijde, 21% neuvedlo názor nebo nedokázalo říct názor, ta sondáž skončila v neděli 6. září. Jaký byste čekala vliv téhle záležitosti na americké volby, kde se snaží republikáni obhájit většinu ve sněmovně reprezentantů i v senátu?
12: Tak dle toho, co jsme slyšeli, tak republikáni jsou velmi znepokojeni. Týká se to hlavně těch států, kde jsou to takzvané swing státy, to znamená ty státy, kde hraje se o možné demokratická křesla a mají nějakým způsobem, jsou mnohem více navázáni na kanadský trh, buď to do Kanady, Kanada je první destinací pro jejich exporty. A takže tam se bavíme právě třeba o Maine, kde skutečně ve hře je to, že získají demokraté nejenom křesla do kongresu, ale především hlavně v případě Maine ten senát je ve hře. Takže tam bych očekávala velkou nervozitu a to je to, co s čím také Mark Carney operuje. On má skutečně do těch midtermových voleb mnohem větší páku na to získávat mezi republikány své podporovatele a tím pádem tlačit na Trumpovu administrativu, aby deeskalovala, což se zatím ukazuje jako než se to nepodařilo prozatím.
4: Pokud tedy ta odvetná cla míří hodně na ty zmíněné swing states, kde se může rozhodnout o té republikánské většině blížících se volba v polovině prezidentova mandátu, jaké důsledky by to tam mohlo mít? Je tam byste případně čekala nějaký doslova dopad třeba na výkon firem, na pracovní místa nebo ne?
12: Já se domnívám, že samozřejmě plošně ten dopad na americkou ekonomiku je mnohem menší než na tu kanadskou. My se nemůžeme bavit o tom, že ta protiodvětná opatření nebo jakákoliv tahle ta obchodní válka dopadne těžce na Spojené státy, ale na konkrétní malé firmy v těch klíčových státech jistě. A tam dojde k propouštění, ty firmy skutečně mohou potenciálně bojovat s tím vývozem, ale nebavíme se o plošném a nějakém velkém dopadu, ale spíše u jednotlivých firm než sektorovém problému.
4: Republikáni mají předvolební sjezd, ten začne. Čekala byste, že tam dojde k nějaké úpravě té předvolební strategie právě kvůli tomu tlaku, o kterém se zmínila, tlaku na prezidenta Trumpa z vlastní strany od vlastních senátorů?
12: Tak my jsme slyšeli, že ten tlak ze strany senátorů je veliký, nicméně, jak se ukazuje, Trump jak si nastoupil tu velmi emotivní hysterickou reakci včerejší, jako eskalace, další eskalace celní, je ukazuje skutečně, že je velmi naštvaný, že nějakým způsobem nechce se pokoušet deeskalovat. Jedině, kde jsme my slyšeli, že postupuje nějaká rozumná komunikace mezi hlavními vyjednavači, tedy LeBlancem ze strany Kanady a Greerem, ale ze strany Trumpovy administrativy, jakoby přímo ze strany prezidenta, se v tuhletu chvíli neočekává jakási schopnost, kterákoliv schopnost ustoupit. Ale i v případě Číny jsme viděli, že posléze prezident Trump ustoupil z těch obrovských 150% cel. To znamená, je ta nepředvídatelnost opravdu toho, co lze od administrativy Trumpa v tuhletu chvíli čekat, je obrovská a vlastně je to křišťálová koule, ze které my můžeme jenom věštit.
4: Magdalena Fištová, amerikanistka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
12: Děkuji také za pozvání. Naschledanou.
13: Je 7 hodin a 45 minut. Tohle je Ranní plus.
5: Ruský prezident Vladimír Putin si telefonoval se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, letos už po páté. Tentokrát probírali výsledky víkendové cesty amerických vyjednavačů Steva Witkoffa, Jareda Kushnera do Moskvy a do Kyjeva. Podle aktuálních komentářů Rusko vyjednává z pozice síly a Američané to na rozdíl od Evropanů chápou. Ruská média brzy ráno pročítal komentátor Českého rozhlasu a spoluautor podcastu Na východ Ondřej Soukup. Teď je ve studiu. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
5: Co o obsahu telefonátu zjistil moskevský list Komersant, který má blízko k ruskému ministerstvu zahraničí?
13: Tak on má samozřejmě blízko, bohužel v okamžiku, když mu ministerstvo řekne, že aby nezveřejňovali nějaké zákulisní informace, tak to také nedělá. Takže ten článek je v zásadě založen na zdrojích z okolí Jurije Ušakova, hlavního vlastně zahraničního politického poradce Vladimira Putina, který říkal, že tedy rozhovor trval hodinu a že vlastně zhodnocení té cesty bylo se znakem plus. A co mě tedy zaujalo, že Donald Trump prohlašoval, že jako chce co nejrychleji uzavřít mír a doufá, že to bude během jeho funkčního prezidentského období, což vzhledem k tomu, že to končí v lednu roku 2029, tak je přece jenom poněkud posun od těch původních tvrzení o konci války za 24 hodin. Nicméně jinak se tam opakovalo vlastně takovéto standardní tvrzení, že pokud by Západ chtěl, tak by ta válka mohla skončit a že Rusko stejně je v lepší pozici než Ukrajina.
5: Podívejme se na stránky dalších dnešních ruských deníků. Bulvární list Komsomolská pravda přinesl rozhovor s vlivným ruským vojenským expertem Alexandrem Kazakovem, který tvrdí, že ještě letos na podzim ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uprchne ze země. Čím argumentuje?
13: On říká, že právě opakuje vlastně tu tezi, že Rusko je v lepší vyjednávací pozici, tedy ono i vzhledem k tomu povaze toho bulvárního listu, tak je to takové bombastické, že tedy Rusko jedná z pozice síly, stejně jako na jaře roku 2022, když se dobrovolně stáhlo od Kyjeva, tak budiž. Ale vlastně říká, my můžeme kdykoliv zničit celou energetickou infrastrukturu Ukrajiny a Ukrajina nepřežije tuto zimu. A Volodymyr Zelenský nakonec uteče do Spojených států, kde požádá o politický azyl nebo respektive nějakou formu programu na ochranu svědků a prostě dožije někde ve státě Jova jako farmář, takže to mě to jako pobavilo. Nicméně ukazuje to prostě, nakolik přinejmenším oficiálně si Kreml je jistý, že nemusí ustupovat.
5: A server Moscow Times upozorňuje, že ruská centrální banka se stala největším prodejcem zlata mezi státními bankami. Proč to dělá a co to vypovídá o ruské ekonomice?
13: Oni vlastně během druhého čtvrtletí prodali necelé 22 tuny zlatých slitků, což je zdaleka nejvíc mezi centrálními bankami. Druhá je turecká státní banka, ta prodala něco málo přes 4 tuny, takže to je prostě pětkrát méně. Všechny ty prostředky vlastně jdou na pokrývání rozpočtového deficitu, protože ten naplánovaný byl překročen už na konci března letošního roku, takže to je opravdu rychlé. Na druhou stranu ti, kteří z toho vyvozují, že ruská ekonomika se hroutí a brzo jí dojdou peníze, tak to zatím prodali nějaké malinko 2,1% těch zlatých zásob a kdyby to prodávali tady tím způsobem, tak jim to vydrží další 20 let.
5: Z ruských médií vybíral komentátor Českého rozhlasu a spoluautor podcastu Na východ Ondřej Soukup. Děkujeme, že se přišel do studia.
13: Naslyšenou.
14: 7 hodin a skoro 50 minut, tady je stručný souhrn hlavních zpráv.
4: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert. Podle posudku komise premiér Andrej Babiš hnutí ANO v potenciálním střetu zájmu. Premiér argumentuje mimo jiné tím, že holding nevlastní, nikdy už vlastnit nebude a nemá z ní prospěch. Bílý dům ohlásil, že Spojené státy zakážou od 29. září dovoz většiny alkoholických nápojů, některých mléčných výrobků a také motocyklů z Kanady. Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu na severu Jordánska ve městě Azrak.
14: Už po druhé za 3/4 roku svého fungování může vláda Andreje Babiše z hnutí ANO čelit vyslovení nedůvěry. Opoziční lidovci včera ohlásili, že kvůli tomuto hlasování chtějí svolat sněmovnu. A to kvůli návrhu rozpočtu, kterým vládní koalice podle KDU-ČSL prohlubuje zadlužení Česka a tím porušuje své vlastní programové prohlášení. Svolání schůze podporují také Piráti a i předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že jeho strana bude usilovat o vyjádření nedůvěry současné vládě hnutí ANO, SPD a motoristů sobě, a to kvůli aktuálnímu problému Andreje Babiše se střetem zájmů. Na ten včera opět poukázala Evropská komise. Hnutí ANO považuje možné hlasování o nedůvěře za snahu opozice zviditelnit se před volbami. Hostem Ranního plusu je teď komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobré ráno.
15: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
14: Jaká je podle vás šance, že by se opozici podařilo přesvědčit někoho z té 108 vládních poslanců a poslankyň, aby se připojili k vyslovení nedůvěry? Teď myslím ten argument z aktuální diskuze o výši rozpočtového schodku.
15: Můžu odpovědět jedním slovem?
14: Ano.
15: Nula. Mám to rozvést?
14: Můžete, ale myslím, že je to dost jasné.
15: Ne, je to úplně jasné, protože to teatrální oznámení lidovců, že budou usilovat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše kvůli astronomickému schodku v rozpočtu výši 389 miliard korun, to je

0: protože samozřejmě Janu Grolichovi a jeho prvnímu místopředsedovi, ekonomickému expertu Benjaminu Činčilovi, je samozřejmě jasné, že jestliže ve sněmovně mají opoziční strany pouhých 92 hlasů, tak se samozřejmě nikdy nemůže sehnat 9 hlasů ze strany vládní koalice na to, aby ta vláda skutečně padla. Oni sice říkají, že existují poslanci, hlavně tedy od motoristů, kteří jsou mírně řečeno rozladěni, možná přiléhavější výraz by byl zděšeni z toho astronomického schodku rozpočtu, ale rozhodně to jmenují například Vladimíra Pikoru nebo z SPD třeba pana Ševčíka, ale to samozřejmě nikdy nemůže vést k tomu, aby ta vláda padla, to je absolutní nesmysl.
1: No, nicméně před volbami mají i ostatní strany a také zbrojí a snaží se ukazovat svoji pozitivní tvář před voliči, takže jak složité bude pro ty menší koaliční strany, právě hnutí SPD, motoristy sobě, obhájit hlasováním vládu, která předkládá návrh rozpočtu s historicky druhým nejvyšším schodkem?
0: No, to pro ně samozřejmě trošku problém je a především pro motoristy, kteří, jak známo, už je to vlastně notorieta, před volbami tvrdili, že do 4 let vyrovnají státní rozpočet a teď tady vlastně asistují u druhého vlastně nejhoršího, nebojím se říci, projídacího rozpočtu v historii samostatného Česka. Oni motoristé také už přišli s tím, že chtějí o nějakých pár desítek miliard, Petr Macinka říká asi o 20 miliard, ten schodek rozpočtu srazit tak, aby nevypadali a nech mě posluchače odpustí před svými voliči jako úplní šašci. Ono se jim samozřejmě něco povede, protože když se podíváme do střev toho rozpočtu, tak vidíme, že Alena Schillerová si tam nechala v různých kapitolách takové drobné polštářky, aby ve chvíli, když je propíchne, tak ten rozpočet splaskne, dejme tomu nějakých 10-15 miliard. Ale z druhé strany je potřeba říci, že tohle je jenom legrační kosmetika, protože když se podívám na, například na ty motoristy, tak ti v tom svém předvolebním programu říkali, že když budou vládnout, tak rozpočet na rok 2027 bude mít schodek 162 miliard. No, teď, kdyby dosáhli snížení toho současně navrhovaného schodku o 20 miliard, tak to bude 360 miliard, tak pořád tady bude mezi tím, co motoristé slibovali a tou realitou rozdíl bombastických 200 miliard korun. Takže jestli si myslí, že to někoho uklidní, a tak je to možná hezká představa, ale myslím, že ne. Na druhou stranu, no, myslím, že to z jejich voliči nějak výrazně ne v komunálních volbách.
1: Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Děkujeme za tento rychlý komentář.
0: Díky, nashledanou.
2: 4 minuty před 8 jste stále v Ranním plusu. Objem se sbíraných použitých baterií v Česku dlouhodobě roste, ať jde o ty klasické tuškové, průmyslové, nebo o baterie z elektrokol nebo elektrokoloběžek. Jenom loni se jich podařilo vytřídit přes 4,5 tisíce tun. Meziročně zhruba o 400 tun víc. Uvádí to společnost Ecobat, ta ale také upozornila, že se sběr musí do dalších let ještě výrazně zvýšit. Ve vysílání mám mluvčího Ecobatu Ivo Čižmára. Dobrý den.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Jak moc se ty cíle budou zpřísňovat v dalších letech? Budou muset opravdu Češi třídit ještě víc?
3: Češi si obecně vedou poměrně dobře. V tuto chvíli máme cíl od Evropské unie stanovený pro tento rok na 45% u těch přenosných baterií a Češi jich dokázají sesbírat 48%. Takže v rámci Evropské unie jsme premianty. Nicméně ty požadavky se budou skutečně výrazně zpřísňovat. Od roku 2027 to bude 63% a od roku 2030 dokonce 73%. To znamená, že opravdu jako společnost budeme muset v tomto hodně přidat a budeme se muset uvědomit, že baterie je taková malá chemická továrna, která nemá ani zůstávat v domácnosti, ani končit ve směsném odpadu.
2: Upozorňujete na to, že Česko nemá dostatečné recyklační kapacity pro ty sesbírané baterie a musí je posílat na recyklaci do zahraničí. Je snaha vybudovat v dohledné době nějaká další taková místa v Česku? Zkrátka, jak velký je to problém?
3: Je to problém částečný, samozřejmě by bylo dobře, kdybychom tady více baterií dokázali recyklovat a také, kdybychom dokázali víc, většímu

0: množství baterií dávat takzvaný druhý život. To znamená, že baterie, které už nejsou využitelné například v elektromobilu, tak se mohou stát třeba dobře využitelné a dalších několik let fungovat jako bateriové úložiště. Nicméně jsme malá země uprostřed Evropy a těch baterií je celá řada, takže není asi nikdy reálné, abychom kompletně tady recyklovali všechny baterie, které zde používáme. Za trošku větší problém považuji komplikaci v exportu starých baterií. Tam začínají platit nová pravidla, který ten export začínají výrazně komplikovat a pokud se nepodaří ty pravidla aspoň částečně změnit a ten systém zrychlit, tak skutečně nám tady hrozí, že ty sesbírané baterie nebudeme umět vyvážet do míst, kde se správně recyklují. A to je teďka aktuální problém tohoto roku.
1: Jak je to s rozdílem v recyklaci těch, řekněme, složitějších litiových baterií z elektrokol, elektrokoloběžek nebo z bateriových úložišť domácích fotovoltaik oproti těm, řeknu, v fozovkách obyčejným bateriím?
0: Ten problém není ani tolik v recyklaci, protože my ve chvíli, kdy ty baterie dokážeme sesbírat, tak už tu recyklaci zajistíme. Ten problém spíše spočívá v tom samotném sběru. A tady mluvíme o dvou zcela odlišných kategoriích baterií. Za daleko větší problém my v tuto chvíli považujeme ty průmyslové baterie. Aktuální systém je totiž nastaven tak, že firmy, které uváděly tyto baterie na trh, neměly povinnost se zapojit do některého kolektivního systému, jakým je třeba EcoBat. To znamená, že bylo na nich, aby se postarali o sběr a recyklaci těchto baterií. No a to se samozřejmě v mnoha případech nedělo. Některé ty firmy už zanikly, takže tady máme skutečně obrovský dluh v řádu několika miliard korun, kdy jsou umístěny řada baterií v bateriových úložištích, v domácích solárních elektrárnách a není jasné, kdo za jejich recyklaci zaplatí. Naproti tomu, pardon?
1: Jenom prosím opravdu jednou větu na závěr.
0: Naproti tomu u těch elektrokol, tam ty pravidla začínají platit od roku 2028 a tam si myslím, že to zvládneme, byť ty cíle jsou nastaveny poměrně hodně ambiciozně.
1: Ivo Čižmár, mluvčí EcoBatu, byl naším hostem v ranní vysílání na Plusu. Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: V 8 hodin ve středu 9. září vám společnost dělá Ranní Plus a také Daniela Vrbová
1: a Martina Bašková.
3: Český rozhlas Plus.
1: Náměty, které jsme vybrali pro tuto část vysílání, jak reagují vládní a opoziční politici na dočasné pozastavení proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert.
2: V Paříži se sejdou astronauti, vědci i představitelé vlád z celého světa, aby debatovali o výzkumu a bezpečnosti ve vesmíru. Proč budou chybět velké americké firmy?
1: A většina českých nefinančních firm drží na účtech víc hotovosti, než je v Evropě zvykem. Jak aktivní jsou coby investoři?
2: To vše uslyšíte po zprávách, které dnes připravuje Monika Vrchotová.
4: Pěkné ráno. Poslanci by se dnes měli vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků nahrává návrh developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
5: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
4: Poslanci budou dnes řešit také znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout třeba bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Donald Trump na něm vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu.
6: Donald Trump dnes večer pronese úvodní projev a ve čtvrtek se vrátí, aby sjezd uzavřel. Mezi řečníky budou viceprezident J.D. Vance, ministr financí Scott Bessent i texaský senátní kandidát Ken Paxton. Chybět má ale šéf republikánské většiny v senátu John Thune, který má s Donaldem Trumpem v poslední době opakované spory. Podle průzkumu deníku Politico navíc skoro polovina pozvaných kandidátů dorazit neplánuje. Zamíří podle svých slov raději k voličům. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
7: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
8: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
7: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
9: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
7: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
10: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
7: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
11: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Pražský vrchní soud se dnes vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
12: Ústecký krajský soud v lednu už podruhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal svou výpověď, ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Maria Hušková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Silničáři dnes uzavřeli sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnice dálnice Jana Rídl.
13: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený.
4: V Jičíně začíná 5denní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájajá odkazuje na rozhlasového skřídka Hájajů a spisovatele Václava Čtvrtka. Právě jeho dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes lidé můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do děle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Teď informace pro řidiče na dálnici D1 na příjezdech do Brna. Přetrvává silný provoz ve směru z Prahy. Zpomalíte za Ostrovačicemi na kilometru 179 od Vyškova za Rousínovem z kilometru 212. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy se kvůli uzavřenému sjezdu k letišti tvoří fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru a na D5 před Prahou směrem z Plzně brzdí kamiony před Rudnou na 6. kilometru a brzdí tam i osobní auta v levém pruhu, nesouvisle se popojíždí až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Dnešní počasí rozdělí republiku na dvě poloviny. Na východě bude slunečno s teplotami do 32 stupňů, až odpoledne tam začne přibývat oblačnosti a přidá se déšť a lokální bouřky. To v Čechách bude zataženo až oblačnost deštěm a teploty klesnou na západě až na 18 stupňů a během odpoledne se bude ochlazovat v celých Čechách. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
2: A dobrý poslech vám. V 8 hodin a 8 minut přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Evropská komise včera oznámila dočasné pozastavení proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši zhruba 77 miliard korun. Agrofert patřil do února letošního roku premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Kvůli českým a unijním pravidlům o střetu zájmů a vzhledem k podmínce prezidenta Petra Pavla pro jmenování Andreje Babiše předsedou vlády byl pak holding vložen do svěřenského fondu RSVP Trust. Detaily o statutu a personálním obsazení tohoto fondu ale Andrej Babiš veřejnosti nezdělil. Uvedl jenom, že k němu nebude mít přístup a vlastnit ho budou moct až jeho děti, cituji, po jeho smrti. Konec citátu. Evropská komise včera oznámila, že premiér Babiš se stále nachází v potenciálním střetu zájmu a řešení se svěřenským fondem není dostatečné a české úřady komise vyzvala k doplnění dalších informací. Našimi hosty jsou teď dva europoslanci, Ondřej Knotek z Hnutí ANO, které patří do skupiny Patrioti pro Evropu. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: A druhým hostem je Jan Farský z Hnutí STAN, které v europarlamentu spadá do poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Dobré ráno i vám.
14: Dobrý den.
2: Pane Knotku, začnu u vás. Ohrožuje premiér Andrej Babiš touto netransparentností pověst Česka v Evropské unii?
14: Myslím si, že rozhodně ne. Ještě na úvod, vy jste uvedla tu částku v miliardách, ono to bude asi v milionech korun, ale to asi pestrý divák a posluchač slyšel. Tady v podstatě bylo to krásně vysvětleno na té tiskové konferenci Evropské komise včera. Ty opatření, které byly přijaty, tak se posuzují pro ty jednotlivé typy plateb pro koncern Agrofert a u některých zkrátka ta rizikovost je nízká, takže tam ty platby pokračují a u některých zkrátka Evropská komise, ona netvrdí, že tam ten střet je, ale no ještě ho neumí a podotýkám ještě, protože to je nějaký proces dohadování se a domlouvání, ještě ho neumí detailně a s jistotou vyloučit, takže zkrátka využila svého práva a ty platby pozastavila, takže tady žádné systematické riziko pro Českou republiku nehrozí, takže rozhodně se nedá.
2: Takže třeba české firmy se nemusí obávat, že by na ně také dopadlo pozastavení proplácení dotací. Myslím, teď české firmy, které nemají žádné vazby na Andreje Babiše.
14: No absolutně nic takového nehrozí a kdokoliv, kdo by něco takového tvrdil, tak šíří poplašnou zprávu. I z těch vyjádření Evropské komise v žádném případě nic takového nehrozí, protože ani Evropská komise neříká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Oni pouze říkají, že pro některé typy plateb Agrofert nedokáží v tuto chvíli vyloučit ten střet zájmu. To je velký rozdíl.
2: Že je v potenciálním střetu zájmu. Ano, pane Farský, stejná otázka na vás. Ano. Ohrožuje premiér Babiš netransparentností kolem právě holdingu Agrofert a toho svěřenského fondu RSVP Trust pověst Česka v Evropské unii?
15: Tak on předně v tom omezuje a poškozuje ty zájmy České republiky. To je ten asi největší problém, protože když jezdí vyjednávat o příštím programovacím obdobím o obrovských miliardách, které mají přijít do České republiky a jim občanům a v jejich prospěch, když jezdí vyjednávat premiér, který je takto zatížen svojí minulostí a tím, že sice vzkazuje všem, jak je všechno křišťálově čisté, ale ukazuje se, že vůbec není a pořád schovává status svěřenského fondu a když si vyžádá informace Evropská komise, tak z toho dovodí, že prostě pořád je tam potenciální střet zájmu a zastaví financování, tak je to problém. A je to problém samozřejmě i pro české firmy a ostatní žadatele, protože ty finance, na které nemusí mít Andrej Babiš skrze Agrofert nárok, tak samozřejmě by mohl dostat kdokoliv jiný a ty finance jsou teď zablokovány. Takže není to tak, že by to nemělo dopad na ostatní žadatele a vůbec to není tak, že by to nemělo dopad na občany České republiky, proč my řešíme problémy Andreje Babiše místo toho, abychom řešili problémy České republiky, a to je škoda.
16: Vy jste zmínil to současné vyjednávání o víceletém finančním rámci Evropské unie na roky 2028-2032, které teď probíhají. Evropská komise včera připomněla, že to pozastavení proplácení části dotací pro holding Agrofert nebo pro ty firmy spojené potenciálně s Andrejem Babišem má trvat 6 měsíců a je to dočasné opatření. Nicméně může to nějak jakým způsobem ovlivnit váhu Česka při tom jednání o víceletém finančním rámci na příští období? Pane Farský, ano.
15: Jednoznačně ano, protože přijíždí tam jako někdo, jehož kolegyně byla odsouzena podmíněně k trestu tříletému, k pokutě za předchozí jeho nakládání s financemi Evropské unie. On se vyhnul soudu jen díky tomu, že se schoval za imunitu do poslanecké sněmovny. Na podzim pokračuje, nebo bude další soud se 100 milionové dotaci na linku na toustový chleba, kde hrozí vězení dvou jeho minulým zaměstnancům.
16: Nemáme tolik času, abychom připomínali všechny ty případy, jednání o tom víceletém rozpočtové.
15: To je pravda, že všechny kauzy Andreje Babiše bych asi v půl hodině nezvládl vyjmenovat, ale je problém ten, že prostě si nese obrovské problémy a nejen podezření, ale už i dokonce odsouzení za to, že on a jeho firmy neoprávněně čerpali evropské dotace, tak samozřejmě někdo, kdo takhle přijíždí, pak žádat Němce, Francouze, Itálii o to, aby přispívali do evropského rozpočtu a ty peníze tekly do České republiky, když on s nimi hospodaří tímto způsobem, tak to samozřejmě poškozuje i zájmy České republiky, protože takto se na něho skrz tuto optiku dívají.
16: Pane Knotku, vy jste tam také chtěl reagovat. Podle vás ta váha Česka při vyjednávání o tom víceletém finančním rámci není ohrožena?
14: Není a ani být nemůže. To, co tady popisuje pan Farský, to je prostě přání otce myšlenky. Tady absolutně žádný takovýhle jediný důkaz není. Lídři spolu jednají, naopak pan předseda je velmi aktivní lídr, s těmi lídry státu se domluví jejich jazyky, což v minulosti u pana Fialy a jiných politiků pětikoalice nebylo zvykem. Takže opravdu tady to je, řekněme, pan Farský se na to dívá optikou, máme rádi hnutí ANO Andreje Babiše, současnou vládu nebo ne, a podle toho upravuje své argumenty. Já se na to dívám čistě apoliticky, protože tohle je technický problém, právní problém, a nic takového tady není. Já bych opravdu chtěl veřejnost uklidnit. Není důvod k obavám, není důvod k jakékoliv hysterii politické ani ekonomické. Ano, část plateb pro skupinu Agrofert jsou prostě pozastaveny, ale Česká republika na tom byta nebude. Naopak část plateb pro Agrofert ještě poběží dál, protože tam ta opatření byly vzhledem k tím typům plateb vyhodnocena jako účinná, dostatečná. Je to jenom otázka času. A jenom na závěr mi ještě dovolte prostě panu Farskému, když už se tady ohání kolegyní Naďovou, jsem zvědavej, co bude říkat, až za nějakou dobu, například při dovolání soud paní Naďovou osvobodí. Ten soud byl zatížen několika procesními chybami a skutečně je to nefér podpásovka tady tahat věci, které s tím nesouvisí. Buď to ano, chcete řešit střed zájmu, řekněte střed zájmu a teď
16: budeme řešit střed zájmu, pane Knotku.
14: Chcete politikařit někam do sněmovny.
16: Pane Knotku, ale proč Andrej Babiš nejednal otevřeněji i vůči české veřejnosti, protože v době, kdy oznámil vznik toho svěřenského fondu a převedení koncernu Agrofert do něj, tak jsme stále neměli informace, kdo bude protektorem, jak přesně bude ten fond fungovat a další dost zásadní informace. Vy jste je třeba měl?
14: Z toho důvodu, že jedna z těch výtek Evropské komise v tom minulém funkčním období, kdy byl pan předseda Babiš premiér mezi roky 17-21, bylo, že tenkrát ten svěřenský fond nebyl dostatečný pro Evropskou komisi, protože pan Babiš byl jeho zřizovatelem. Tady on ho, pan Babiš, ten nový svěřenský fond, on ho nezřídil. On to neurčoval. To prostě bylo neutrálně vytvořený,
16: no, ale, kterého on... No, ale on oznámil, že bude nějaký fond, ale...
14: On nemá sdělovat. Jo, on uvedl detaily, které uvést mohl. On se od toho všeho odstřihl, svůj majetek vložil do svěřenského fondu.
16: Dobře, ale nepomohlo by to transparentnosti.
14: Na jeho osobě vytvořen.
16: Nepomohlo by to ale té transparentnosti?
14: On to nemá tyto informace jako právo.
16: Ani Andrej
14: právo
16: Babiš nemá...
14: Evropská.
16: Ano. Ani Andrej Babiš nemá ty informace,
14: pokud,
16: říkáte.
14: Pokud ten fond nezřizuje, tak tu pravomoc prostě nemá. Evropská komise, předpokládám, že ty informace dostala nebo dostává a na základě toho pracuje. Naopak tady byly ty opatření naprosto nadstandardní. Jo, vezmeme si, co třeba eurokomisaři a europoslanci, ty zdaleka nemusí dělat takovéhle věci. Takže pan předseda Babiš udělal kroky, které šáhneme si jako do svědomí, kdo by byl schopný toto všechno prostě udělat.
16: No, on těžko se mi věří, že někdo
14: nemá z toho příjem žádný.
16: O fondu, kam
14: ty informace jsou podle mě dostatečné. Jo, ty informace jsou dostatečné a pan předseda Babiš absolutně nic neovládá a nemá z toho žádný příjem.
16: Dobře, tak to šetří nadále Evropská komise. Pane Knotku,
14: opatření byly dostatečné.
16: Pane Farský, pomohlo by, kdyby Andrej Babiš směrem k Bruselu v této záležitosti komunikoval jinak, snažil se více vysvětlit své kroky, zveřejňoval více informací, poukazoval na rozhodnutí národní legislativy, na ty právní posudky, které si nechal vypracovat Státní zemědělský intervenční fond a podobně?
15: Tak evidentně to nepomáhá. A pan premiér na začátku ohlásil, když se chtěl stát premiérem a plnit podmínku pana prezidenta zcela oprávněnou, aby nebyl ve střetu zájmu, tak ohlásil, že zřizuje svěřenský fond, který převede finance všechny jeho firmy až po jeho smrti na jeho děti. Pak se ukázalo, když se v tom začali šťourat novináři, že vlastně to ten status svěřenského fondu to říká jinak. Takže pan Babiš oklamal prezidenta, oklamal poslaneckou sněmovnu a oklamal i své voliče. Protože on řekl, že půjde pracovat pro ně a zatím my tady řešíme jeho kauzy, jeho problémy a zatěžuje to české úředníky, české úřady, ty neustále vysvětlují jeho problémy, platí právní posudky za to, aby očistili Andreje Babiše, vytáhli ho z problému a on prostě jezdí vyjednávat víc za sebe, než za Českou republiku. A mě líto té energie úředníků, té energie české společnosti, ano, té energie politické, dobře, protože pan premiér pracuje spíš na sebe, než pro Českou republiku a české občany. A to je hrozně špatně a to je mi líto, protože myslím, rozumím, že jsme ve složité době, máme schodkový rozpočet, problém s opravama komunikací, nemocnice a tak dále. A místo toho pan premiér řeší svoje podnikání. A to rozumím, je špatně.
16: Poslední otázka na vás oba. Jak dlouho si myslíte, že Evropská komise bude prošetřovat tyto záležitosti kolem holdingu Agrofert? Pane Knotku.
14: Dokud se ty dvě strany nedohodnou na nějakém řešení.
16: Ale budou to měsíce?
14: Evidentně
16: nebo
14: to pomáhá, protože kdyby to předpokládám měsíce, ale jako slova pana Farského, že tady něco evidentně nepomáhá. Naopak to pomáhá. Teď Evropská komise neřekla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. V minulosti to říkala, teď to neříká, teď říká, že to neumí vyloučit a některé platby jdou dál, protože ta opatření jsou dostatečná. Pan Farský pořád jde jako kolovrátek, nehledě na to, co se děje. A poslední věta, česká vláda, úřady a Andrej Babiš efektivně komunikuje s Evropskou komisí. Pan Farský to podává, jakože se tady někdo zdráhá komunikace. Není to pravda. Pane Farský, přestaňte být kolovrátek a přestaňte lhát. Je to
16: pane
14: trapné.
16: Knotku, děkujeme za váš rozhovor. To byl tedy Ondřej Knotek z Hnutí ANO, europoslanec. Pane Farský, jak dlouho vy si myslíte, že bude trvat to prošetřování Evropské komise?
15: Tak záleží primárně na české straně, aby dodávala informace, což je samozřejmě pro úředníky zatěžující a vidím, že také mají obavu tak jednat, protože oni se můžou dostat do problému v tom, že je vidět, že Andrej Babiš za svoje činy nenese odpovědnost, tu za to odnese naděvátu, to odnesou
16: takže
15: manažeři.
16: Takže už jsme o tom mluvili, ale já se úředníci. Tam teď na ten časový horizont, prosím.
15: Takže záleží na tom, jak Česká republika a Andrej Babiš rychle dodá všechny informace, aby mohla komise rozhodnout, protože to není o dohodě, to je o rozhodnutí. A zatím prostě česká strana ty informace nedává, proto se mluví také o potenciálním střetu zájmu a není ještě rozhodnuto.
16: Jan Farský, europoslanec z Hnutí STAN. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
15: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Tak to jsme probrali hlavní záležitost, kterou sledujeme. Dnes dopoledne Evropská komise, připomenu, dočasně pozastavila proplácení část unijních dotací firmám z holdingu Agrofert. A teď důležité zprávy ze zahraničí, které k nám přicházely během noci a rána. Billy Dum ohlásil, že Spojené státy zakážou od 29. září dovoz motocyklu z Kanady, většiny alkoholických nápojů a některých mléčných výrobků. Irán zautočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Šlo o odvetu za předchozí americké údery na iránské tankery. A při ruských útocích na jihozápadě Ukrajiny zemřeli 3 lidé, z toho 2 u přechodu s Moldavskem. Uvedly to místní úřady, informovala o tom BBC a také agentura Reuters. Aktuální vývoj v kosmonautice a soutěžení ve vesmíru budou tématy mezinárodního vesmírného summitu. Dvoudenní akce s tímto názvem začíná v Paříži a zúčastní se i astronauti, vědci, zástupci vesmírných společností i političtí představitelé z celého světa, ale účast zrušily velké americké firmy. Detaily nám řekne Marcel Faltis, náš zpravodaj v Paříži. Marcel, dobré jitro.
17: Dobré ráno.
1: Jaká tedy budou hlavní témata téhle akce a kdo zejména vystoupí?
17: Jedním z těch klíčových témat summitu bude třeba nízká oběžná dráha Země a to, jakou na ní Evropa bude hrát roli. Mezinárodní vesmírná stanice, kam by měl v polovině příštího roku letět i český astronaut Aleš Svoboda, by totiž měla na začátku příští dekády skončit a stanice by měly postupně nahradit komerční orbitální stanice soukromých společností. Pro Evropu bude tedy klíčové, jestli bude mít vlastní prostředky, jak se na tyto stanice dostávat, nebo jestli bude dál spoléhat zejména na Spojené státy, jako je tomu teď. Jedním z těch dalších důležitých témat budou třeba i budoucí cesty na měsíc. Technologie vyvíjené pro nízkou oběžnou dráhu a měsíc mají zároveň vytvořit základ pro budoucí mise k Marsu. A právě objevování Marsu a cesty na něj budou taky jedním z témat dvoudenního summitu, kam by měly dorazit delegace z více než 120 zemí světa. Promluvit by měla v pařížském výstavním pavilonu Grand Palais třeba i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
1: Jedním z důležitých témat má být i bezpečnost ve vesmíru. Jaké klíčové hrozby dnes řeší státy a nebo firmy?
17: Jedním z těch problémů je třeba přeplněná oběžná dráha, přibývají totiž tisíce družic a s nimi taky kosmické smetí, což zvyšuje riziko srážek. Dalším problémem jsou třeba kybernetické a elektronické útoky. Někdo může, dejme tomu, třeba napadnout satelitní systémy nebo rušit a falšovat navigační systém. No. A tím dalším velkým tématem je taky militarizace vesmíru. Světové velmoci totiž vyvíjejí technologie, které jsou schopné sledovat, rušit anebo třeba přímo vyřadit cizí satelity. Právě proto se dnes v Paříži bude mluvit i o tom, jak nastavit mezinárodní pravidla, aby se vesmír stal dalším bojištěm. Třeba Spojené státy a Čína vyvíjejí manévrující družice, které se můžou přiblížit k jinému satelitu a například zjišťovat jeho schopnosti anebo zachytit jeho signál.
1: Toho summitu se neúčastní zástupci velkých amerických technologických firm. Proč?
17: Nedorazí třeba zástupci firm SpaceX nebo Blue Origin, miliardářů Elona Muska, Jeffa Bezosa a několik dalších amerických firm. Server Politico s odvoláním na zdroje z technologického sektoru i administrativy prezidenta Donalda Trumpa napsal, že to bylo údajně po nátlaku Bílého domu. Ten si prý nepřeje, aby se firmy podnikající ve vesmírných technologiích účastnily akce, která jde údajně proti americkým zájmům a podporuje politiku Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron už dřív oznámil rozsáhlé investice do vesmírných technologií a ve vesmíru a o tom, o čem se bude dnes tady v Paříži jednat, nejde jenom o běžným lidem vzdálenou vědu. Bez kosmické infrastruktury by totiž velká část dnešní společnosti zkrátka přestala normálně fungovat, nebo fungovat tak, jak jsme aspoň zvyklí. Tyto technologie totiž potřebujeme pro navigace, fungování telefonů, bankovnictví anebo třeba předpověď počasí a předvídání katastrof.
1: Kdo zastoupí na tom mezinárodním vesmírném summitu Česko? Kdo bude účastníkem?
17: Za Česko tam bude třeba budoucí astronaut Aleš Svoboda z Evropské kosmické agentury. Svoboda se připravuje na misi na mezinárodní vesmírné stanici, kam by měl odletět přibližně v polovině příštího roku. A to rovnou jako pilot kosmické lodi. Do vesmíru má letět v Crew Dragonu společnosti SpaceX, který vynese raketa Falcon 9. Pokud všechno půjde podle plánu, tak Svoboda se stane druhým členem ve vesmíru po Vladimíru Remkovi a prvním Čechem na mezinárodní vesmírné stanici.
1: Marcel Faltis, náš zpravodaj v Paříži, přiblížil, co se bude dít na mezinárodním vesmírném summitu. Děkujeme.
17: Díky, hezký den.
16: Posloucháte Ranní plus a krátce před 8:30 stihneme ještě jedno téma. Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Tak lze vnímat dopisy o lze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 1983. Od dneška jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze u příležitosti blížících se nedožitých 90 tohoto dramatika a prvního českého prezidenta.
18: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
19: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavou procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
20: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
19: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
20: A pětky a dost, víc nemohl psát.
21: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musí to opravdu ten koncept hodně promýšlet.
19: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
21: Je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ono ostatně i ty dopisy o lze v sobě kombinují vlastně, řekl bych, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
22: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
20: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval to citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
19: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Před 8:30 máme příležitost avizovat alespoň některé z našich dopoledních pořadů. Tak činím v osobnosti plus po 11:30 bude ukrajinista a historik David Svoboda. Barbora Tachecí s ním bude mluvit o výsledcích jednání Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří byli v Moskvě a Kyjevě. Jakou důvěru mají v 5. roce války Ukrajinci v Američany?
16: Je 8:30 a aktuální zprávy má Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas plus.
23: Hezké středeční ráno. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes opět řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO senátní verzi zákona odmítá. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před čtyřmi lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Detaily přidáme v Ranním plusu hned po zprávách. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají od 14 hodin pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. A Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou naplánované po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se totiž v posledních letech snaží neupozorňovat na negativní aspekty vlády prvního komunistického vůdce. Mao stál v čele země od roku 1949 až do své smrti v roce 1976. Spolu s Josefem Stalinem a Adolfem Hitlerem patří ke třem nejkrutějším diktátorům historie. Jsou mu připisované desítky milionů obětí. Krátký pohled na dopravu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona před Rudnou ze 7. kilometru. Zdržení se týká jak kamionů, tak osobních aut. Krokem pokračují následně i okruhem směrem k D1, tradičně za Ořech na 18. kilometr. V Praze před uzavřeným sjezdem na letiště se sunou fronty z obou stran. Na D7 se zpomaluje u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru. Od Prahy u odbočky na Horoměřice v obou případech ztratíte okolo 10 minut. A na D4 směrem s Příbrami do Prahy čekejte zdržení před omezením u Řitky. Kolona ze 16. kilometru je zhruba na 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně s deštěm a přeháňkami. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až odpoledne, do té doby tam bude slunečno a teploty velmi rozdílné. Dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě a v Čechách se bude během odpoledne dál ochlazovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
1: A s vámi měm jsou i Daniela Vrbová a Martina Mašková. K soudu se po několika měsících vrací případ největšího lesního požáru v historii Česka. Před vrchním soudem v Praze má dnes 9 hodin, tedy za půl hodiny zhruba, zanesenou půl hodinu, stanout bývalý dobrovolný strážce Národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka. Obžaloba ho viní z toho, že park v roce 2022 úmyslně zapálil právě on. Další detail k tomu zjišťoval Jan Duchoslav z domácí redakce. Ještě jednou vítej ve studiu.
6: Dobrý den.
1: Pražský vrchní soud projednává obžalobu Jiřího Lobotky už podruhé. Proč?
6: Předchozí osvobozující rozsudek nižšího soudu vrchní soud totiž zrušil a případ mu vrátil s tím, že má přehodnotit důkazy. Ústecký krajský soud ale letos v lednu znovu Lobotku obžaloby zprostil. Proti tomu se pak odvolal státní zástupce Tomáš Skála, který je přesvědčený o Lobotkově vině. Tady připomenu, že Lobotka se k činu původně přiznal v psychiatrické léčebně. Svou výpověď ale pak zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. A toto stanovisko zopakoval i v lednu při posledním soudním jednání v Ústí nad Labem.
8: Chci prohlásit, že Národní park České Švýcarsko jsem doopravdy nezapálil. V podstatě chtěl jsem mít jen na detektoru lži a velice mě mrzí, že to taková hromada nejasností. Prostě to mě samozřejmě mrzí, ale já to nebyl. Nevím, co víc bych to měl říct.
6: Vinu Lobotka přiznal jen u menších případů žhářství na Děčínsku. Šlo třeba o podpálené krmelce, myslivecké posedy nebo rozhlednu. Za to pravomocně dostal dvouleté vězení a ústavní léčení. V současnosti už je ale na svobodě a podle jeho advokáta Víta Pavka se do společnosti začlenil bez problému. Za založení rozsáhlého požáru Národního parku Lobotkovi hrozí až 15 let vězení.
1: Můžeš ještě prosím připomenout okolnosti toho velkého požáru v Národním parku České Švýcarsko?
6: Hořet začalo v noci z 23. na 24. července 2022 u Hřenska v lokalitě Malinový důl. Zásah trval 3 týdny a vystřídalo se u něj 6 tisíc profesionálních i dobrovolných hasičů z celé země. Nasazená byla i speciální hasicí letadla z Itálie a Švédska. Celková škoda po požáru byla vyčíslená na 270 milionů korun. Zasažené byly i obce Hřensko a Mezná, kde schořelo několik domů. Rychlému šíření požáru tehdy pomohlo velké sucho a vítr.
1: Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme za informace.
6: Díky, naslyšenou.
16: Jste na vlnách Ranního plusu teď v 8 hodin a 36 minut. A přesně za měsíc začnou komunální volby. Hlasovat se bude i v místních referendech. Těch je podle ministerstva vnitra nahlášených zatím 17. Celkový počet se ale ještě může změnit. Jedno z referend bude třeba v Litultovicích na Opavsku, kde chce soukromá firma pokračovat v těžbě kamene v nedalekém lomu. Lidé se bojí hluku, podle vedení to obce, to může ohrozit zásoby pitné vody i pro další vesnice.
7: Litultovice, místní část Luhy. Lom je tady kousek za cestou a pamětníci z okolních domů vzpomínají, jaké to bylo, když se tam v minulosti naplno těžilo.
9: My jsme zažili provoz a nedovedem si představit, jo, že se to znova obnoví, spousta aut, prachu.
10: Bojím se toho, protože tady bude prach, hluk.
7: Referendum pomůže vám?
10: Tak určitě.
7: Lom je v režimu rekultivace od roku 1994 a předloni ho chtěla firma Torsen zasypat stavebním odpadem. Potvrdil to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus, který v komunálních volbách znova kandiduje. A teď, jak říká, zase změna. Zbytkových zásob kamene je podle firmy najednou už 500 000 kubíků.
11: Ten lom je furt aktivní lom, ale který měl nějaký plán rekultivace, který od roku 2015 jakoby mu skončila platnost a nebyl prodloužen. A právě dle tohle plánu rekultivace tam zbývalo těch cca 50 tisíc kubíků, ale naprosto nemůžeme souhlasit, aby rekultivace lomu, která běžela od roku 1994, pokračovala až někde do roku 2037, potažmo až do roku 2041, protože tam si dali nějaký čas na nějaké oplocení, rekultivace a podobně.
7: Souhlasí s tím, aby se řešilo bezpečnostní zajištění jedné ze stěn lomu, ale masivní těžbu odmítá.
11: V podstatě těžíme mezi rodinnými domky v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, který zásobuje zhruba 5000 obyvatel vodou, a při změně názoru dané firmy se za 8 let dozvíme, že další varianta rekultivace je znovu zavezení odpadem.
7: Firma Torsen postupuje přesně podle zákona, reagoval jednatel společnosti Dalibor Kučera.
24: Ten důl je v provozu a jsou tam nezbytné skutečnosti, které potřeba respektovat, a to je veřejný zájem dotěžení zásob, protože zásoby tam jsou a je potřeba ho dotěžit. Nemůže pan starosta určovat, jestli se bude těžit z toho desetina nebo polovina nebo celé. Tam je zákon, který mě jako jednotlivé zavazuje dotěžit všechno.
7: A zdůraznil nutnou stabilizaci svahu, což znamená i těžbu.
24: Nikdo si nepřeje, aby tam pár desítek, možná stovek tun sjelo do té vody a nikdo neví, co to udělá. Nedej bože, by se něco stalo.
7: Místní referendum, pokud přijde dostatek hlasujících a výsledek bude platný, umožní obci Litultovice udělat všechno proto, aby zabránila plošnému dotěžení zbytkových zásob s výjimkou zmiňované stabilizace stěny lomu. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: A v Ranním plusu se budeme věnovat zahraničním médiím. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho americký protějšek Donald Trump si letos už po páté telefonovali. Tentokrát prý probírali výsledky víkendové cesty amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva. Podle aktuálních komentářů ruských médií Rusko vyjednává z pozice síly a Američané to na rozdíl od Evropanů chápou, to jsme citovali z komentářů. A náš komentátor, komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukou, spoluautor podcastu Na východ, zjistil, co o obsahu telefonátu píše moskevský list Komensant napojený na ruské ministerstvo zahraničí.
25: Ten článek je v zásadě založen na zdrojích z okolí Jurie Ušakova, hlavního vlastně zahraničního politického poradce Vladimira Putina, který říkal, že tedy rozhovor trval hodinu a že vlastně zhodnocení té cesty bylo se znakem plus. A co mě tedy zaujalo, že Donald Trump prohlašoval, že jako chce co nejrychleji uzavřít mír a doufá, že to bude během jeho funkčního prezidentského období, což vzhledem k tomu, že to končí v lednu roku 2029, tak je přece jenom poněkud posun od těch původních tvrzení o konci války za 24 hodin. Nicméně jinak se tam opakovalo vlastně takové to standardní tvrzení, že pokud by Západ chtěl, tak by ta válka mohla skončit a že Rusko stejně je v lepší pozici než Ukrajina.
1: Bulvární list Komsomolská pravda přinesl rozhovor s vlivným ruským vojenským expertem Alexandrem Kazakovem. A ten přišel s názorem, že ještě letos na podzim ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uprchne ze země. Jak to zdůvodnil?
25: Opakuje vlastně tu tezi, že Rusko je v lepší vyjednávací pozici, tedy ono i vzhledem k tomu povaze toho bulvárního listu, tak je to takové bombastické, že tedy je v Rusko jedná z pozice síly, stejně jako na jaře roku 2022, když se dobrovolně stáhlo od Kyjeva, tak budiš... Ale vlastně říká, my můžeme kdykoliv zničit celou energetickou infrastrukturu Ukrajiny a Ukrajina nepřežije tuto zimu. A Volodymyr Zelenský nakonec uteče do Spojených států, kde požádá o politický azyl nebo respektive nějakou formu programu na ochranu svědků a prostě dožije někde ve státě Jova jako farmář, takže to mě to jako pobavilo. Nicméně ukazuje to prostě, nakolik přinejmenším oficiálně si Kreml je jistý, že nemusí ustupovat.
1: Obsah a retoriku ruských médií nám přiblížil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
16: A my ještě přidáme jeden článek ze zahraničních novin. Bruselský server Politico píše o životě na Ruskem okupovaných jižních a východních částech Ukrajiny, která jsou nejméně svobodným místem na světě. V žebříčcích teď předčili i Jižní Sudán, Severní Koreu a pásmo Gazy.
1: Deník čerpá ze žebříčku americké organizace Freedom House. Ta upozorňuje, že obyvatelé podléhají represivní ruské legislativě, včetně násilně vnucovaného ruského občanství, uplatňování protiteroristických zákonů proti disidentům nebo náboženským menšinám. A právě tento systém sledování, represí, indoktrinace posouvá okupované části Ukrajiny na vrchol toho seznamu Freedom House.
16: Politico si klade otázku, co, pokud vůbec něco z Ukrajiny v okupovaných územích zůstane vzhledem k diskriminační ruské politice, která prostupuje všemi aspekty života obyvatel. Lidé na okupovaných územích žijí s nulovou svobodou projevu a pokud je ruské okupační úřady zadrží, nemají přístup k rodině, právníkovi ani k lékaři. Tak tolik dnešní bruselský server Politico a také náš přehled zahraničního tisku.
1: Máme 8 hodin a 43 minut. My si teď shrneme události dnešního rána, které sledujeme. Kancelář prezidenta Petra Pavla uvedla, že je třeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Agrofert je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákony. A například poslanec, europoslanec hnutí Jan Ondřej Knotek nám řekl, že systematické riziko pro Českou republiku nehrozí. Bílý dům ohlásil, že Spojené státy od 29. září zakážou dovoz motocyklů z Kanady, většiny alkoholických nápojů a některých mléčných výrobků. Trumpova administrativa tak reagovala na kanadská odvetná cla. A Irán zaútočil na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. To byla odveta za předchozí americké údery na iránské tankery.
16: Česká vědecká expedice dokončila výzkum v Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety zpracovávali železo a dokázali hospodařit s nedostatkem vody. Poslední část expedice se dnes vrací do Česka. Ještě v Kyrgyzstánu se s jejími organizátory, archeology Lenkou Lisou a Atilou Vatanceverem ze Společnosti pro výzkum Střední Asie spojil náš reportér Marek Hensel.
0: Zdravím z Česka do Kyrgyzstánu, kde jsem vás zastihl.
2: Momentálně sedíme kvůli signálu na okraji ledovcové morény a máme výhled do širokého kraje, protože jsme v jižním Tianšanu, takže vidíme před sebou hřbety, na obzoru je opar.
0: Zkoumali jste místa, kde se v minulosti zpracovávala železná ruda. Co jste tam zjistili?
4: No, jedna z velmi překvapivých věcí byl rozsah právě toho výrobního areálu na zpracování železa. Skutečně jsme nečekali, že ten areál
2: areál je takto rozsáhlý.
0: Věnovali jste se také tomu, jak lidé v téhle vyprahlé krajině hospodařili s vodou. Co vás překvapilo?
2: Mě asi překvapilo nejvíc ten rozsah těch kanálů. Ta práce s tou vodou tak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
0: Z expedice si ale určitě neodvážíte jen vědecká data. Zažili jste tam i poměrně dobrodružné chvíle. Co bylo nejintenzivnější?
4: Zajímavý zážitek jsme měli právě během cesty sem na lokalitu Saimalit Nažizek, jelikož se zde nachází pravděpodobně tady největší množství skalního umění na světě. Nicméně ta cesta na samotnou lokalitu je vedoucí úzkými soutěskami. Samozřejmě jsme transportovali většinu vybavení za pomocí koní, no a takhle se nám stalo, že jeden z těch koní se mu převrátila ta zavazadla a on společně se mnou spadl na úpatí rokle, takže jsme následně odřezávali zavazadla, která se nám skoulela hluboko do údolí, kde jsme museli zase hledat.
0: Dobře, že jste celý. Narazili jste i na nějaká další nebezpečí?
2: Člověk se nevyhne těm nemocem z momentální otravy jídlem nebo vodou. To je asi to největší nebezpečí.
0: Součástí výzkumu byly i rozhovory s místními. Co vás na jejich vztahu ke krajině překvapilo?
2: To jsou lidé, kteří přesto, že mají často hluboko do kapsy, tak jsou hrdí na tu svoji zemi a na svoje předky. Oni se hodně aktivně zajímají o historii a spoustu z nich je paradoxně hodně vzdělaných, přestože žijí na vesnici. Mně se teďkon stalo, že jsem třeba potkala jednoho člověka, ptala jsem se, čím se zabýváte, a on říká, no já tady chovám ty zvířata. No a pak z něj vylezlo, že teda jako mimo jiné učí na univerzitě v Batkenu. Ale první na místě bylo to, že ten vztah k té zemi, ten je teda neuvěřitelný.
0: Jak důležitá je pro místní lidi otázka vody a jak s ní v krajině hospodaří?
2: Vědí, že ta voda je nezbytná. Ty prameny chrání, jsou vodou hospodaří a třeba existuje člověk, který se stará o přepouštění vody v jednotlivých kanálech. On chodí a kontroluje, aby někomu neteklo vody málo, někomu moc.
0: Co si tedy z Ravatu přivážíte?
4: Samozřejmě si přivezeme velké množství zážitků, o kterých jsme mluvili, ale také velké množství vědeckých poznatků, které nám pomohou lépe pochopit, jak se tato krajina vyvíjela a vyvíjí do současnosti, jak se prolínají na jednom místě památky a příběhy od pravěku až do současnosti. Tam, kde na vás na každém kroku dýchne minulost a zároveň zde žijí lidé, kteří o ní dodnes umí vyprávět.
0: Říkají organizátoři vědecké expedice do kyrgyzského Ravatu Attila Vatansever a Lenka Lisá ze Společnosti pro výzkum Střední Asie. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: A posloucháte Český rozhlas Plus. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce už zase můžou obdivovat sloup nejsvětější trojice na Horním náměstí. Dělníci sundali lešení, které 32 metrů vysoký monument zapsaný na seznamu UNESCO zakrývalo přes 2,5 roku. Restaurátoři ještě dokončí drobné opravy ve spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot.
12: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
13: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
12: Chybělo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
13: Vidíte nějaký rozdíl?
12: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
13: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
14: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskleny. Ty praskleny už jsou letité, i přede mnou restaurátoři se tím zabývali. V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat. Tak to je jedna z těch věcí. A samozřejmě, co je důležité, je údržba toho sloupu, to znamená, ten monitoring ještě spočívá v tom, že se stále bude sledovat stav těch jednotlivých částí. Ten stav by měl být vyhodnocen taktéž jednou za rok. Ty změny, které samozřejmě budou nastávat, protože severní strana, jižní strana, tam jsou velké rozdíly teplotní, potom mechy a lišejníky se zde můžou vytvářet, protože nic není na věky.
13: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. Ohrazení kolem sloupu dál zůstává, restaurátorské práce v kapli totiž ještě pokračují.
14: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončovací, to znamená provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
13: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup Nejsvětější Trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
16: České firmy, které podnikají mimo finanční sektor, se nebojí výrazně investovat. Zároveň ale drží v hotovosti nebo na běžných účtech 19% svých peněz, což je dvakrát víc než průměr Evropské unie. Ukázala to analýza společnosti Investika, která vycházela mimo jiné z dat Evropské investiční banky a Eurostatu. A detaily teď přidá Vít Andrle z domácí redakce, který už je ve studiu. Dobrý den.
15: Dobrý den.
16: Pojďme se nejdřív podívat na investice českých firm. Podle analýzy aktivně investuje drtivá většina, tedy 87% českých nefinančních společností.
15: Je to tak a k investicím používají 2/3 z nich vlastní zdroje. Nefinanční firmy v Česku nejčastěji investují do svého provozu, jde třeba o nové produkty nebo služby. To je rozdíl oproti společnostem v západní Evropě, vysvětluje hlavní analytik společnosti Investika Václav Kinský.
17: České firmy si vlastně budují, řekněme, i depozitář, kupují stroje, nakupují technologie, nakupují služby. Podniky v té západní Evropě

0: Terky je ale taky řada z nich dceřinými společnostmi zahraničních firm.
1: Ten vklad toho podniku není nutně třeba provozní polštář, ale právě jsou to peníze, vlastně, které čekají na odeslání právě směrem k té matce, která vcelku logicky, když zainvestuje v zahraničí, například v České republice, peníze, tak očekává nějaký výnos a to právě mohou být jako ty dividendy.
0: Podle Peterky se navíc firmy naučily mít po ruce rychle dostupnou rezervu pro případ skokového růstu nákladů, jako třeba v minulosti u elektřiny a plynu. S tím souhlasí i Hospodářská komora a její mluvčí Jan Sotona přidává i další důvody.
2: V některých odvětvích služeb drží firmy hotovost logicky kvůli odběratelům nebo spotřebitelům, kteří preferují nákup za hotové. Lze spekulovat, že v šedé a černé ekonomice probíhají obchody za hotové častěji, protože nezanechávají auditní stopu.
0: Držet peníze v hotovosti nebo na běžných účtech se ale firmám dlouhodobě nemusí vyplatit. Společnost Investika na modelovém příkladu propočítala, že pokud má firma 10 milionů korun na běžném účtu a nebo je vloží na roční termínovaný vklad, rozdíl ve výnosu je zhruba 230 tisíc korun.
3: Tak jak by tady měly firmy s volnými penězi pracovat?
0: To se nedá říct úplně obecně, protože důvody pro držení hotovosti jsou u každé firmy trochu jiné. Podle Václava Kinského z Investiky by si ale například měly ponechat rychle dostupné jen ty peníze, které budou potřebovat třeba v horizontu jednoho roku.
4: Pak si stanovit tu střednědobou likviditu. Můžeme se bavit o 2 a více letech a ta dlouhodobá likvidita může být 5 až více. Ta nejlepší praxe je opravdu rozlišit si ten časový horizont, odpracovat si i nějakým způsobem dobrou míru toho rizika, protože nic není bezrizikové, no a pak ideálně ty peníze dát někam dále pracovat.
0: Pavel Peterka z XTB dodává, že takto se dá částečně nakládat i s penězi v kratším horizontu. Třeba pokud firma ví, že mzdy, faktury a další výdaje musí hradit v rozpětí 14 dní, tak druhou polovinu měsíce může mít rezervu uloženou v jiném produktu, který má vyšší výnos než běžný účet.
3: Dodává Vít Andrle z domácí redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus 5 minut před 9. hodinou. Umělá inteligence vyřešila problém, nad kterým si matematici a vlastně i fyzikové lámali hlavu skoro 100 let. Údajně to trvalo jen několik desítek hodin. Řeči je o takzvaných Navierových Stokesových rovnicích, které popisují proudění kapalin. Téma zaujal Jiřího Cháberu ze zahraniční redakce. Ještě jednou vítej.
6: Dobré ráno, hezkou středu.
5: Jedná se o jeden ze 7 dosud nevyřešených takzvaných problémů tisíciletí. Nechce se mi věřit, že by to AI zvládla spočítat tak snadno.
6: No tak úplně snadno to tedy nespočítala, tak jednoduché to zase neměla. Společnost OpenAI tím úkolem vlastně spočítat jeden z těch tedy 7 problémů tisíciletí pověřila 10 tisíc takzvaných AI agentů. To jsou takové autonomní programy, které si vlastně navzájem povídají mezi sebou a zadávají si drobné úkoly. Celkem na ten výpočet potom OpenAI spotřebovala asi 130 miliard tokenů. Tokeny to jsou takové, možná to popíšu jako platidlo, kterým si vlastně uživatelé můžou kupovat výpočetní techniku těch velkých datacenter. Mimochodem, kdyby si chtěla koupit 130 miliard tokenů, tak za to zaplatíš hodně milionů dolarů, určitě jednotky, možná spíš desítky, to znamená řádově 100 miliony korun, záleží potom, který model a kterou společnost by si chtěla vybrat. Tak jako tak je to, ale určitě tedy výrazně víc, než kolik je ta slibovaná odměna, ten 1 milion dolarů, který úspěšným řešitelům těch už zmíněných nejsložitějších matematických programů, problémů slíbil Clayův matematický institut.
5: Tak ještě než nakoupíme ty tokeny, tak si troufneme na fyziku. K čemu se ty rovnice vztahují?
6: Tak já nevím, jestli to dokážu úplně přesně popsat. Nicméně tedy ty rovnice vlastně popisují, vysvětlují proudění nestlačitelné newtonovské kapaliny. To znamená, že podle tedy té rovnice by mělo být možné přesně spočítat, jak mezi sebou budou reagovat třeba voda a krev nebo voda a benzen, ale v podstatě jakékoliv kapaliny. Počítají potom s místním a konvektivním zrychlením, pak taky se zrychlením kapalin díky tlakovému spádu, třecím silám, objevovým silám. Je tam tlak, část, hustota nebo třeba kinematická, respektive dynamická viskozita těch kapalin. Vyplývá vlastně celá ta rovnice z toho známého, ten už známe, teď se vracíme do fyziky 7. třídy, ten Newtonův druhý zákon, to je zrychlení tělesa přímo uměrné působící síle a nepřímo uměrné hmotnosti tělesa, takové to F se rovná M krát A. Jejich přesné vyřešení těch rovnic by potom mohlo vlastně pomáhat úplně všude, kde proudí nějaké kapaliny od krevního oběhu po benzínovou pumpu nebo aerodynamiku.
5: No a kolem řešení těch rovnic nastal ještě konkurenční boj mezi firmami, které vytvářejí nástroje umělé inteligence. Jak se projevil?
6: No, samotná OpenAI minulý týden přiznala, že někde zjistila informace, že konkurenční firma pracuje na těch nevyřešitelných

0: neznámých nebo nedořešených matematických úlohách. A tak se vlastně OpenAI sama rozhodla, že se do toho tedy pustí taky. Dva konkrétní matematici, Tristan Buckmaster a Levent Alpoš, uvedli, že pracovali spolu na společném řešení pro právě pro konkurenční AI pro společnost Anthropic, která provozuje ten model Claude. A oni vlastně zjistili, že někdo v té firmě, v tom Anthropicu, vynášel ty jejich zjištění ke konkurenci, tedy už k té zmíněné OpenAI, a tato vlastně těmi 10 000 boty už jenom doklepla. Tak jako takto, řešení těch Navierových Stokesových rovnic ještě není úplně finální a potvrzené, kontrolovat ho má skupina matematiků, ale tedy lidská, nikoliv stroje a žádná umělá inteligence.
1: Tak škoda, že učitele matematiky a fyziky momentálně učí, protože myslím, že by je zaujal příspěvek Jiřího Chábery ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, já připojím pozvánku k našemu dopolednímu vysílání. Hostem Barbory Tachecí v dnešní Osobnosti plus bude David Svoboda, ukrajinista a historik. Obrátí se, nebo podívá se zpátky za cestou vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří přijeli do Moskvy a do Kyjeva.
3: Socher slaví 100 let.
4: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
1: Bylo 9 hodin a ve středu 9. září pro vás dál vysíláme Ranní plus. Dobrý poslech přejí Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas plus.
2: Čemu se budeme věnovat? Evropská komise oznámila, že pozastaví proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert. Do jaké míry jsou na nich závislé?
1: Někdejší zástupce ředitele rozvědné tajné služby Zdeněk Blahutěluje ministerstvo spravedlnosti, co o tom zjistili naši investigativci.
2: A jaká nová představení aktuálně vznikají na evropských divadelních scénách?
1: Povíme si po zprávách s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji dobré ráno. Cena ropy Brent se kvůli obavám z dalšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu opět blíží ke $100 za barel. Americké síly udeřily na iránské tankery. Irán tvrdí, že v odvetě zautočil na dvě americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel, která Teherán označil za nelegální. Iránské rakety opět mířily i na Jordánsko.
6: Jordánská armáda sestřelila 18 z 20 iránských balistických raket. Zbylé dvě měly dopadnout na odlehlá místa. Iránské revoluční gardy tvrdí, že cílili na americké síly na jordánské základně Al-Azraq na východě země. Americká armáda předtím oznámila, že včera zničila 4 iránské ropné tankery v Ománském zálivu a jeden poblíž ostrova Chark. Má jít o odvetu za předchozí iránské útoky na americkou válečnou loď, při kterých nebyl podle armády nikdo zraněný. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například výjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Vysvětluje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
7: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. Poslanci by se měli znovu vrátit taky k návrhu stavebního zákona. I tuto normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský útok na ruský Novorosijsk na pobřeží Černého moře má 4 oběti, dalších 29 lidí je zraněných, informoval o tom guvernér Krasnodarského kraje. Podle něj trosky bezpilotních letounů zasáhly domy, kostel a mateřskou školu. Ukrajinská armáda uvedla, že útočila na vojenská plavidla, kolik lidí zasáhla, ale neupřesnila. Moskva v noci zaútočila na jihozápad Ukrajiny. Při útoku zemřeli 3 lidé, 2 z nich u hraničního přechodu s Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Cílem ruských úderů byl taky Kyjev. Podle tamních záchranářů nejsou žádní zranění, ale na několika místech začalo hořet. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale například i v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa. Předseda Evropské rady Antonio Costa bude ve Varšavě řešit rozpočet Evropské unie na období v letech 2028 až 34. Sejde se proto s polským premiérem Donaldem Tuskem. Costa dnes navštíví také Berlín, který v otázkách budoucího unijního rozpočtu požaduje úspory.
8: Podle dosud platného návrhu z července loňského roku by Polsko bylo největším příjemcem financí z připravovaného rozpočtu Evropské unie. Získalo by přes 123 miliard eur. Tato částka se ale pravděpodobně sníží. Čistí plátci, jako je třeba Německo nebo Nizozemsko, totiž požadují výrazné snížení rozpočtu. Antonio Costa také hledá nové zdroje financování unijního rozpočtu. Jedním ze zdrojů by mohla být daň z příjmu velkých firem. Jednání o rozpočtu na nižší úrovni současně organizuje také Irsko jako předsednický stát. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi jsou bez vody. Důvodem je další havárie na vodovodním přivaděči, který zásobuje několik tisíc lidí. Podle webu slováckých vodáren a kanalizací by měla odstávka trvat až do večera. Jde už o 6. poruchu na přivaděči za posledního půl roku. Jaké komplikace havárie způsobila, popisuje místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z hnutí ANO.
9: Tím, že je to všední den, tak jsme museli zavřít všechny školská zařízení. To jsou dvě školky, jedna škola a jedna soukromá škola. Spíš zavře i městský úřad, takže pro nás je to i hlavně pro rodiče s dětmi obrovská komplikace.
5: Místostarosta Českému rozhlasu potvrdil, že rekonstrukce problémového vodovodního řadu by mohla začít na jaře nebo v létě příštího roku. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
10: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
11: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
10: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
12: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
10: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce rady. Na 30,5 kilometru blokuje stoupací pruh za pravotočivou zatáčkou porouchané osobní auto a nákladní auta prudce vybučují do pravého pruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy od Brna opatrně kousek před sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru je nehoda v pravém pruhu. Kolona se tvoří u sjezdu na okruh na 10. kilometru. Zdržíte se 10 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně trvá zdržení od Rudné ze 6. kilometru. V obou pruzích se jede krokem až na okruh a tím pak na úroveň Ořechu. Šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách většinou pod mrakem a deštivo, na Moravě a ve Slezsku slunečno, zatahovat se tam začne až odpoledne, později se přidá i déšť a lokální bouřky. Teploty dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě, ale v Čechách se má odpoledne ochlazovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A to v 9 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám i nadále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Evropská komise pozastavila proplácení části unijních dotací, protože dospěla k závěru, že český předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se nachází v potenciálním střetu zájmu. Včera to uvedla mluvčí komise. Český premiér v únoru oznámil, že vlastnictví koncernu Agrofert vloží do svěřenského fondu RSVP Trust a zpátky se mu vrátí až jeho dětem po jeho smrti. Bližší podrobnosti o statutu nebo personálním obsazení tohoto svěřenského fondu ale tehdy neuvedl. Evropská komise včera oznámila, že tento fond situaci se střetem zájmu dostatečně neřeší. Andrej Babiš pak reagoval ve smyslu, že ho postoj komise nezajímá, protože holding Agrofert nevlastní, nikdy už vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. Naším hostem je teď Tereza Čemusová ze zpravodajského webu iRozhlas.cz, která téma dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
13: Dobrý den.
2: Co konkrétně znamená to rozhodnutí Evropské komise o pozastavení proplácení unijních dotací pro ty firmy v koncernu Agrofert, že už teď od září nedostanou ani euro, respektive ani korunu ze státního rozpočtu na své podnikání?
13: Pozastavení se podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu týká plateb, které vlastně fond vykázal za druhé čtvrtletí tohoto roku. Tedy bavíme se o určitém balíku peněz, které zemědělský fond zjednodušeně řečeno chtěl vyfakturovat Evropské komisi za měsíce duben, květen a červen. Komise by tyto platby standardně proplatila, ale místo toho přišla tahle stopka. A ta půlroční lhůta, která tam je nějak jakoby stanovená, je doba, kterou fakticky má nyní Brusel, potažmo zemědělský fond na to, aby si celou záležitost vyjasnili. Takže v tuto chvíli by už neměl fond nic proplatit Agrofertu z nějakých preventivních důvodů, nebo aspoň tak to chápu já. A chtěla bych jenom připomenout, že taková stopka vlastně už od února fakticky platí i pro nezemědělské dotace, pro investiční dotace, které u nás vyplácí třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam se také aktuálně nemají za prvé podepisovat nové smlouvy, za druhé proplácet firmám Agrofertu ze státního rozpočtu žádné peníze a nemají se ani takzvaně certifikovat Bruselu, tedy nemá se žádat o jejich proplacení.
2: Jak velká rána by pro firmy v tom koncernu Agrofert bylo definitivní zastavení financování ze státního, respektive unijního rozpočtu? Jak jsou vlastně na těch dotacích závislé?
13: Ta stopka, o které se teď bavíme, se vlastně týká jen části zemědělských dotací, které tvoří menší díl z těch přijímaných dotací. Nárokové dotace, tedy ty přímé platby zemědělské, které berou zemědělci na plochu a zvířata, tvoří ten větší balík peněz. A ty jsou standardně vypláceny dál, takže já myslím, že jako v tuhle chvíli to není úplně nějaký dramatický existenční zásah. Je samozřejmě otázka, jakých konkrétních dotací se to ve finále dotkne, jak se to bude celé vyvíjet.
2: Jak jsme říkali, Andrej Babiš prosinci oznámil, že Agrofert vloží do toho svěřenského fondu a ke koncernu ztratí přístup, ale ani v únoru, kdy ke vložení došlo, se veřejnost nedozvěděla bližší parametry. Můžeme připomenout, co vlastně víme o statutu a personálním obsazení toho RSVP Trustu?
13: Andrej Babiš se vlastně rozhodl vyřešit svůj střet, do kterého se dostal svým jmenováním toho 9. prosince loňského roku, podobně jako zhruba před těmi zhruba osmi lety, tedy pomocí svěřenského fondu. Ale tentokrát slíbil, že ten fond bude úplně nezávislý, že bude mít nezávislou správu, že jemu z něj nebudou plynout žádné výhody, že nebude takzvaným obmyšleným. Takže zjednodušeně by se měl co nejvíce blížit tomu takzvanému blind trustu nebo slepému fondu. Ty parametry fondu vyplývají z jeho statutu, který už před několika měsíci zveřejnili seznam zprávy. To je, řekněme, listina s podrobnostmi jeho fungování a nastavení. A když to zveřejnili, tak vyvstaly vlastně určité pochybnosti. Asi klíčová informace je ta, že ten fond pracuje se dvěma na sobě navazujícími režimy zprávy. Po dobu vlády Andreje Babiše má být skutečně nezávislý, přesně jak to premiér popsal, ale po jeho odchodu z vlády přechází automaticky do režimu rodinné zprávy. Obmyšlenými se v ten moment stávají jeho děti a současně ustavena takzvaná rodinná rada. Tento orgán, složený právě z Babišových potomků, získává dohledovou roli nad fungováním fondu a nad rozhodnutími, které se týkají správy majetku. Takže tohle o tom víme.
2: Vysvětlila Tereza Čemusová z našeho zpravodajského webu iRozhlas.cz. Děkujeme.
13: naslyšenou.
2: A téma a rozhodnutí Evropské komise jsme podrobně řešili i v našem ranním vysílání. Europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO, které v Europarlamentu patří do skupiny Patrioti pro Evropu, odmítl, že by premiér Babiš touto netransparentností kolem fondu RSVP Trust ohrožoval pověst Česka v Evropské unii.
14: Ty opatření, které byly přijaty, tak se posuzují pro ty jednotlivé typy plateb pro koncern Agrofert a u některých zkrátka ta rizikovost je nízká, takže tam ty platby pokračují a u některých ta Evropská komise, ona netvrdí, že tam ten střet je, ale ještě ho neumí a podotýkám ještě, protože to je nějaký proces dohadování se a domlouvání. Ještě ho neumí detailně a s jistotou vyloučit, takže zkrátka využila svého práva a ty platby pozastavila, takže tady žádné systematické riziko pro Českou republiku nehrozí, protože Evropská komise neříká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, oni pouze říkají, že pro některé typy plateb Agrofert nedokáží v tuto chvíli vyloučit ten střet zájmu. To je velký rozdíl.
2: Řekl nám europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO a europoslanec Jan Farský z Hnutí STAN, které v europarlamentu spadá do klubu Evropské lidové strany, zase v Ranním plusu uvedl, že potenciální střet zájmu premiéra Babiše omezuje a poškozuje zájmy Česka.
15: Když jezdí vyjednávat o příštím programovacím období o obrovských miliardách, které mají přijít do České republiky a jim občanům a i v jejich prospěch, když jezdí vyjednávat premiér, který je takto zatížen svojí minulostí a tím, že sice vzkazuje všem, jak je všechno křišťálově čisté, ale ukazuje se, že vůbec není. A když si vyžádá informace Evropská komise, tak z toho dovodí, že prostě pořád je tam potenciální střet zájmu a zastaví financování, tak je to problém. A je to problém samozřejmě i pro české firmy a ostatní žadatele, protože ty finance, na které nemusí mít Andrej Babiš skrze Agrofert nárok, tak samozřejmě by mohl dostat kdokoliv jiný a ty finance jsou teď zablokovány.
2: Řekl v Ranním plusu europoslanec Jan Farský z Hnutí STAN. Evropská komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. Kdy se dozvíme definitivní verdikt, je těžké odhadnout i pro zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Plus a někdejšího zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu Viktora Daňka.
16: Je třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není, proto tedy to nařízení pozastavit platby a teď uvidíme samozřejmě, jak se Česká republika zachová. V minulosti to skončilo i žalobami. Nepřekvapilo by mě, kdyby tomu tak bylo i tentokrát. Ten verdikt prostě padne ve chvíli, kdy jak Evropská komise, tak Česká republika vyčerpají všechny procesní možnosti a pak už by případně mohlo dojít třeba na nějaké soudní řešení, ale opravdu těžko předvídat, jak dlouho to může trvat.
2: Tolik zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk.
1: A Český rozhlas Plus posloucháte i v 9 hodin a 16 minut. Někdejší zástupce ředitele rozvědné tajné služby Zdeněk Blahut podle zjištění i rozhlasu žaluje ministerstvo spravedlnosti. Chce po něm peníze a omluvu za to, že čelil trestnímu stíhání kvůli údajnému podvodu za 190 milionů korun. Peníze z rozvědky si podle obžaloby nechal, ale soud ho už pravomocně očistil. Šlo o jeden z největších skandálů českých tajných služeb. Kolega Jan Horák z našeho servu IOZAS osvětlí podrobnosti. Dobré dopoledne.
17: Dobrý den.
1: Můžeme prosím připomenout, kdo je Zdeněk Blahut a jakou práci v rozvědce vykonával?
17: Tak na vrcholu své kariéry sloužil jako náměstek ředitele rozvědky pro operativní činnost. Odpovídal za sběr zpravodajských poznatků a operace v terénu. Jako takový byl prvním zástupcem ředitele. V rozvědce působil dvakrát, poprvé v letech 2005 až 2007, podruhé mezi roky 2014 až 2018. Právě ve svém druhém období se vypracoval na zástupce ředitele.
1: Pan Blahut teď tedy žaluje ministerstvo spravedlnosti, co po něm přesně žádá?
17: Ministerstvo spravedlnosti podle zákona odpovídá za škodu způsobenou státem a za nesprávný úřední postup. Nesprávným úředním postupem bylo v tomto případě počínání trestních orgánů, které Blahuta stíhaly a jejichž verze o defraudaci v tajné službě způsobené Blahutem se u soudu nepotvrdila. Pravomocně očištěný člověk má právo žádat od státu zadosti učinění za zátěž způsobenou stíháním a právě to bývalý vrcholový zpravodajec učinil. Chce zhruba 600 000 korun a omluvu.
1: A jaké je stanovisko ministerstva k tomu soudnímu sporu se Zdeňkem Blahutem?
17: Někdejší vysoký důstojník rozvědky se nejprve na rezort ministra Jeronýma Tejce za ANO obrátil standardní žádostí. Ministerstvo jí ale nevyhovělo, protože podle mluvčí nemělo k dispozici celý spis k případu, aby mohlo Blahutův nárok ověřit. Následovala zmíněná žaloba, od níž Tejcův rezort očekává, že soud na jejím základě objasní sporné otázky.
1: Ještě prosím doplňme tu Blahutovu kauzu nebo informace o ní, proč ho justice pravomocně zprostila obžaloby.
17: Podle státního zastupitelství, co by náměstek pro operativní činnost pod vylhanou legendou přesvědčil ředitele služby, aby uvolnil 190 milionů korun na záchranu českého misionáře Petra Jaška. Jaška od prosince 2015 zhruba do jara 2017 věznili státní orgány v Sudánu. Obžaloba tvrdila, že Blahut si zmíněných 190 milionů nechal, zatímco Jaškovi bez ohledu na počínání rozvědky udělil sudánský prezident milost. Před soudem však státní zastupitelství svou verzi neprokázalo. Například peníze se u Blahuta nikdy nenašly a podle soudu navíc nejednal v úmyslu se obohatit.
1: Tolik Jan Horák z našeho serveru i rozhlas. Děkujeme.
17: Já děkuju.
2: A v 9 hodin 19 minut máme v Ranním plusu připravené krátké aktuální zprávy. Evropská komise pozastavila firmám z holdingu Agrofert proplacení části unijních dotací. Uvedla, že vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Premiér argumentuje tím, že Agrofert už nevlastní, ani vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz většiny alkoholických nápojů, některých mléčných výrobků a také motocyklů z Kanady. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50% clo. A při ruských útocích na jihozápadě Ukrajiny zemřeli 3 lidé, z toho 2 u hraničního přechodu s Moldavskem. Uvedli to místní úřady a informovali o tom stanice BBC a agentura Reuters. Jedna obec chce stavět školu s mateřinkou, další pečovatelský dům. I takové požadavky mají obce na Mostecku na těžařskou společnost Seven miliardáře Pavla Tykače. Ta s nimi jedná o rozdělení více než 200 milionů korun, které ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval stát. Podrobnosti k tomuto sporu má teď Kateřina Kučerová. Dobrý den.
18: Dobrý den. Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové chce firma dát po 50 milionech korun Mostu, Vrskmani a Vysoké Peci. 30 milionů má dostat svazek obcí v regionu Krušných hor a dalších 20 milionů by chtěla dát Ústeckému kraji. U zbývajících 13 milionů neuvedla příjemce.
2: Už jsme naznačili, k čemu by obce chtěly peníze využít. Můžete být konkrétnější?
18: Zmíněnou školu a školku chtějí stavět ve Vysoké Peci a Vrskmaň chce přestavět bývalou školu na dům s pečovatelskou službou a 15 obecními byty. Řekli mi to starostové obou obcí. Most podle primátora Marka Hrvola z hnutí pro most na revitalizaci Prioru a vysokoškolský kampus. Svazek obcí chce podle předsedy a starosty Nové Vsi v horách Davida Kádnera z Lepšího severu využít peníze k vybudování lepšího a přehlednějšího dopravního značení. Konečné dohody s těžaři ještě musí schválit zastupitelstva. Firma ale chce peníze vyplatit nejpozději do konce listopadu.
2: Původní předpokládanou rezervu určenou pro rekultivace ve výši 1,8 miliardy firma postupně upřesňovala. Jak tedy došla k té současné zbývající částce 213 milionů, kterou chce dát obcím?
18: Původně se počítalo s nákladným zavážením lomu. To se ale dělalo jen v letech 2016 až 2022 a i na tom firma ušetřila přes 500 milionů. Další úspora pak jde z toho, že stát chtěl později jinou, levnější formu rekultivace, a to přirozenou obnovu krajiny. Jak k tomuto číslu těžaři došli, popisuje prezident skupiny Seven Luboš Pavlas.
19: Pokud tam stát si vyžádal zapojení sukcese, tak nám z toho vyšlo, že tam je ten finanční nárok asi 1,8 miliardy korun. To znamená, uspořená částka zapojením sukcese je 470 milionů korun.
18: a z této částky firma dál odečte daň z příjmu a hodnotu pozemků, které bude pro přirozenou obnovu potřebovat stát. A tak nám nakonec zbyde o něch 213 milionů, které chce firma rozdělit obcím.
2: Proč firma peníze nerozdělí přes Státní fond životního prostředí, jak původně plánovala?
18: Tak Severní energetická vypověděla smlouvu s fondem uzavřenou na jaře 2024, tvrdí, že se stát téměř rok nevyjádřil k podmínkám daru. Ministerstvo chce postup přes fond zachovat a jedná taky o vyšší částce, říká ministr Igor Červený z motoristů.
20: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine. My se samozřejmě jako stát snažíme, aby ty obce dostaly co největší možnou částku.
18: Červený minulý týden odhadl uzavření dohody na 2 až 3 týdny. Podle Luboše Pavla se ale Seven na přímém rozdělení peněz trvá. Dodám ještě, že okolnostmi spojenými s rekultivací hnědouhodelných lomů se zabývá taky Národní centrála proti organizovanému zločinu. Více informací podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje v tuto dobu poskytnout nelze.
2: Ale myslím, že dostatek informací nám poskytla Kateřina Kučerová, naše reportérka. Děkujeme.
18: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus. Spojené státy zakážou koncem září dovoz vybraného kanadského zboží. Prezident Donald Trump tak reaguje na zavedení odvetných kanadských cel na americké zboží. Od 29. září se na území Spojených států nebudou moci dovážet některé kanadské mléčné výrobky, především alkohol, ale také třeba motocykly. Naše americká zpravodajka Jana Cíglerová popsala podrobněji, o jaký alkohol konkrétně půjde.
21: Půjde konkrétně o některé druhy piva, vína, bourbon, vodka a nejcitlivěji bude zasažená kanadská whisky. A je to vlastně takový, bychom řekli, výrazně tvrdší krok než ta dosavadní vysoká cla, protože tady už to zboží do Spojených států nepůjde dovést vůbec.
1: Tato cla přicházejí v platnost době, kdy ve Spojených státech jde do finále kampaně před midterms, tedy volbami v polovině prezidentského mandátu. Jak v našem vysílání řekla amerikanistka Magdalena Fištová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, blížící se volby ve Spojených státech Kanadě nahrávají.
22: Tak republikáni jsou velmi znepokojeni. Týká se to hlavně těch států, kde jsou to takzvané swing státy, to znamená ty státy, kde hraje se o možné demokratická křesla a mají nějakým způsobem, jsou mnohem více navázáni na kanadský trh, buď to Kanada je první destinací pro jejich exporty, takže tam se bavíme právě třeba o Maine, kde skutečně ve hře je to, že získají demokraté nejenom křesla do kongresu, ale především hlavně v případě Maine ten senát je ve hře. Takže tam bych očekával velkou nervozitu a to je to, co s čím také Mark Carney operuje. On má skutečně do těch midtermových voleb mnohem větší páku na to získávat mezi republikány své podporovatele a tím pádem tlačit na Trumpovu administrativu, aby deeskalovala, což se zatím ukazuje, jako, že se to nepodařilo prozatím.
1: Řekla nám v Ranní plusu amerikanistka Magdalena Fištová. Kanada zároveň finalizuje velkou obchodní dohodu s Evropskou unií. Podle agentury Bloomberg má plán nového transatlantického spojenectví ohlásit Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise 16. září, během pravidelné zprávy o stavu Evropské unie v Evropském parlamentu. A to za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho. Podle ekonomky Jany Matesové to bude obrovská příležitost pro obě strany.
23: My jsme v posledním roce pozorovali, a to je vlastně překvapivé, že například investice německých firem ve Spojených státech prudce klesly. Přesný opak, než byl cíl politiky prezidenta Trumpa se zaváděním cel. A rostou naopak investice do Kanady, čili to může pomoci Kanadě, která dosud ke své strategii průmyslové přistupovala tak, že se Spojenými státy tvoří jeden trh a teď vidí, že to není pravda, tak jí se objevily obrovské nové příležitosti.
1: Řekla nám ekonomka Jana Matesová.
2: Posloucháte Ranní plus a ještě jedno téma stihneme do konce Ranního plusu. Co nového vzniká na evropských divadelních scénách? Pomyslnou oponu poodhrne Festival divadlo, který dnes začíná v Plzni. V průběhu jednoho týdne uvede 40 inscenací z Česka i zahraničí. První z nich budou Tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vyspianského.
0: Dobrý, Andorkuš, co to má?
4: Ten Driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
2: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
4: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
2: Kromě Tkalců uvidí diváci v Plzni také varšavský nový teatr s inscenací Elizabet Costello polského režiséra Krištofa Varlikovského. V ní se představí i 88letá herečka Maja Komorovská. Ta se objevila například ve filmu Andřeje Vajdy Člověk ze železa, který získal Zlatou palmu v Cannes a byl nominován na Oscara.
6: Pytanie, czy artysta naprawdę jest herosem, odkrywcą, jakiego udaje?
7: Ona zaś zdecydowała, że nie będzie mówić o sobie i swoich powieściach.
2: Vůbec poprvé se pak v Česku představí francouzský režisér Samuel Achaš s divadelně hudební inscenací bez fanfár pařížského Théâtre des Bouffes du Nord. Výrazný prostor ale dostanou i české soubory, včetně těch loutkářských, říká dramaturg Michal Zahálka.
24: Mám velkou radost, že se nám povedlo do programu po nějaké delší době zařadit amatérské soubory nebo tvůrce Hanu Voříškovou a Tomáše Hájka se dvěma inscenacemi, které se budou hrát v jednom bloku. Svým způsobem se tak přihlašujeme i k oslavě toho, že Hraní Českého amatérského divadla bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
2: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat také třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
24: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla a jsme rádi, že se nám nakonec povedlo se s Davidským divadlem domluvit, protože jejich možnosti zájezdovat jsou hodně omezené a tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
25: Pomem, tak bych si vzal župánek a zůstal s vámi až do večera.
24: Osobně se teda domnívám, že to je jedna z opravdu evropských inscenací, které v Českém divadle máme a že by měla opravdu jezdit a být vidět.
2: Festival divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Za pár okamžiků začne Pro a proti, tentokrát o pohřbu Radka Mladiče a jeho dozvucích v Evropské unii. Za pozornost Rannímu plusu děkuji Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
5: Je 9:30.
3: Český rozhlas plus.
5: Poslanci se dnes vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. V Dallasu dnes začíná dvoudenní celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Akce se zúčastní i prezident Donald Trump, který pronese projev v obou dnech. Republikáni chtějí prostřednictvím mimořádného sjezdu v Texasu ukázat stranickou jednotu. Zároveň si od něj slibují mobilizaci voličů s cílem udržet si v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu. Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaře by v příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoct s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
26: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
5: E-žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku. V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Za Česko se posledního rozloučení s norským králem zúčastní prezident Petr Pavel.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Středočeští hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Objekt předali firmě. Budova začala hořet po půlnoci na úterý kvůli zkratu elektroinstalace pod střechou. Škodu hasiči odhadují na 120 milionů korun. Policisté od dnešní noci pátrají po 73-leté Miroslavu Zemánkovi ze Svitavska. Muž včera kolem 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svajanová u Moravské Třebové. Do obce Linhartice, kde bydlí, už ale nedorazil. Obce jsou od sebe vzdálené zhruba 35 kilometrů. Pohřešovaný měří asi 170 cm, má zelené oči a knír. Na sobě měl červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Muž u sebe nemá telefon ani lék, které by měl užívat. Do pátrání se zapojil i policejní vrtulník. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. V Paříži dnes začíná dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška Památník národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 83.
8: 4. června 79. Milá Olgo.
9: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
10: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
9: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
11: Kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
9: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 178. Čekejte silný provoz a frontu hlavně kamionů. Osobní auta naberou zdržení až za Popůvkami. Na D5 z Plzně do Prahy před Rudnou popojíždí kolona v obou pruzích. Brzdí se na 6,5. kilometru. Trasa na Pražský okruh za Ořech zabere 40 minut. A v Praze zůstává ucpaný severovýchod města, mimo jiné Liberecká z Letňan k Bulovce, okolí Kobylského náměstí. Zenklova k Bulovce, Povltavská k Blance z Čuprovy, oblast Balabenky i Libeňského zámku a Kbelská je ucpaná v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Kolona pokračuje i Průmyslovou až k jižní spojce. Dobře dojeďte. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, v Čechách je zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ty se na východě čekají až později odpoledne, kdy tam může místy foukat i silnější nárazový vítr. Teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě po 32 na východě, v Čechách se pak bude během dne dál ochlazovat. To byly zprávy, teď už má slovo Lucie Vopálenská, začíná Pro a proti.
12: Dobrý den. Právě dnes měla být na návštěvě Bělehradu eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Svou cestu však na sklonku minulého týdne odvolala s tím, že glorifikace válečného zločince je v rozporu s hodnotami Evropské unie. Řeč je o pondělním pohřbu bývalého bosensko-srbského generála Radka Mladiče, který byl usvědčen a k doživotnímu trestu odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které spáchal během války v bývalé Jugoslávii. Rozloučení s ním se zúčastnili tisíce Srbů, pro které je stále hrdinou. Ovšem, co je možná i podstatnější, Pochován byl v pondělí s prvky vojenských a státních pocť současného Srbska za přítomnosti vysokých státních představitelů. Šéfka Evropské komise i šéf Evropské rady to včera označili za politováníhodné a záběry z pohřbu za šokující. Je v Evropské unii místo pro zemi, jejíž vedení přinejmenším bagatelizuje válečné zločiny a hlásí se otevřeně k nacionalismu, anebo jde o poněkud opožděné a selektivní kádrování. Přeji příjemný poslech.
13: Pro a proti Lucie Vopálenské.
12: Ve vysílání srdečně vítám a do Bruselu zdravím europoslance lidovecké frakce Ondřeje Koláře z TOP 09, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Dobrý den.
14: Hezký dobrý den do Prahy.
12: A diskutovat bude se svým nezávislým kolegou z frakce Patriotů pro Evropu Antonínem Staňkem. Pěkný den také vám.
15: Hezký den vám i vašim posluchačům.
12: Pánové, měly by se přístupové rozhovory s Bělehradem přerušit právě kvůli glorifikaci zmíněného masového válečného vraha? A nebo by Evropa měla umět i takové lapsy týkající se historie ustát a řekněme hledět raději do budoucna? Pane Koláři.
14: Samozřejmě, že je potřeba, aby Evropská unie uměla hledět do budoucna. Na druhou stranu není možné, aby Evropská unie jen tak přihlížela a tolerovala to, že někdo glorifikuje válečné zločince, kteří byli odsouzeni Mezinárodním soudem v Hágu. A v případě Srbska bohužel nejde jenom o tenhle ten jeden případ glorifikace Ratka Mladiče, ale v poslední době se tady nahromadilo několik věcí, kvůli kterým si myslím, že by Evropská unie měla opravdu zaujmout velmi jasný a zřetelný postoj, kterým dá Srbsku najevo, že by o ten kandidátský status taky mohlo přijít. Protože jsou věci, které zkrátka přehlížet nelze. Když už se bavíme o té glorifikaci válečných zločinců, tak je potřeba k tomu přidat i incidenty, které se odehrály v Lipsku, kdy je prokázáno, že ti pachatelé těch hybridních útoků na německou infrastrukturu potom našli útočiště v Srbsku. Je potřeba připomenout, že v Srbsku jsou výcvikové tábory, kde jsou velmi aktivní Rusové. Srbsko zkrátka dobře nehraje úplně roli země, která by byla schopna chápat to, že Evropská unie stojí na nějakých principech a ty principy by bylo ochotno nějakým způsobem přijmout.
12: Tak, a jaký názor má Antonín Staněk? Pane Staňku, váš kolega Ondřej Kolář mimochodem vyzval Evropskou komisi, aby zvážila pozastavení nebo zmrazení přístupových jednání se Srbskem a aby se zdržela další integrace Srbska do Schengenu, dokud země jednoznačně a trvale neprokáže dodržování základních politických, právních a morálních zásad, na kterých evropská integrace stojí. Vy souhlasíte s takovou výzvou? Měla by komise pozastavit ta přístupová jednání?
15: Tak je potřeba se na to samozřejmě podívat s určitou racionalitou a s pohledem, který bude odpovídat těm, řekněme, reálným možnostem. Podívejme se na to, co Evropská unie dlouhodobě říká Srbsku. Musíte se přiblížit Evropě. Zároveň ale ten proces přibližování trvá už od roku 2014 a postup je skutečně velmi pomalý. Stále přibývají podmínky, zejména Kosovo, zahraniční politika, právní stát. To je naprosto v pořádku, protože ten přístupový proces je skutečně procesem, kdy stát přibližuje své normy, zákony, pravidla tomu, co je v Evropské unii požadováno a co je vnímáno za standard.
12: A co je tady v nepořádku?
15: V nepořádku samozřejmě jsou ty připomínky, které tady zaznívají. To znamená, že například glorifikace odsouzeného válečného zločince, ta je samozřejmě nepřijatelná. Stejně tak, jako je nepřijatelné, ale že i jiné kandidátské země podobným způsobem glorifikují své historické, řekněme, skvrny na své minulosti. To znamená, pro Evropskou unii bude důležité, aby zachovala rovnovážný postoj, aby zachovala jednotná pravidla a jednotná kritéria pro všechny kandidátské země.
12: Dobře, ale zkuste mi ještě, pane Staňku, přeci jen odpovědět na tu otázku trochu jednoznačněji. Vy jste nepopřel tu glorifikaci válečného zločince Radka Mladiče. Mělo by toto být důvodem pro to zastavení? Mělo nebo nemělo? Myslím,
15: já jsem jasně řekl, že státní glorifikaci odsouzeného válečného zločince odmítám. Takže
12: ano,
15: si myslím,
12: ale
15: že
12: mělo by se to tady
15: řekl.
12: Zastavit? Mělo
15: ne,
12: by se to tady zastavit?
15: Rozhodně ne, rozhodně ne.
12: Děkuji vám za vysvětlení. Tak pane, pane Koláři, moc se omlouvám. Tady zazněl velmi silný argument, že by Evropská unie měla měřit stejným metrem. A není to v podstatě výhrada, argument proti tomu současnému postoji? A mimochodem, vy jste vyzval k tomu, aby Evropská komise zaujala jednoznačný postoj. A je nebo není jednoznačné, když Antonio Costa a Ursula von der Leyen označí ten pohřeb za politování hodný?
14: No, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se k tomu vůbec ti nejvyšší představitelé Evropské unie postavili. Napřed to jejich vyjádření bylo takové neurčité a až potom pod, bych řekl, trochu tlakem okolností uznali, že to je opravdu politování hodné, když se nejvyšší státní představitelé Srbska účastní toho pohřbu, když říkají, že to, jak se mezinárodní společenství zachovalo k Radku Mladičovi, bylo nefér a tak podobně.
12: Ale slovo politování hodné není v diplomatické řeči ten jaksi nejsilnější argument. Možná by to odsouzení mohlo být ještě silnější?
14: To je právě ono. Já si myslím, že to odsouzení by mělo být silnější, že by Srbsko opravdu mělo být ze strany Evropské unie dáno velmi jasně a zřetelně a srozumitelně najevo. Opustíme, prosím, tohleto zvláštní ptidepe, kdy ta vyjádření jsou taková vlastně neurčitá a vypadá to, že to potom hrajeme na všechny strany, anebo vlastně nevíme, jak se k tomu postavit. Srbsko je kandidátská země, stejně jako okolní státy jeho na Balkáně. Srbsko ale je země, která velmi aktivně se snaží nějakým způsobem rozbíjet integritu těch svých okolních států. Je to stát bývalé Jugoslávie, když se podíváme třeba do Bosny, kterou já mám na starosti jako zpravodaj, tam má Srbsko takové své, bych řekl, trojské koně v podobě politiků, kteří jsou aktivní v Republice Srbské a mají velmi zřetelné separatistické tendence, pardon. Když se podíváme do Černé Hory, je to to samé, pan kolega tady zmínil Kosovo a tak dále. Takže Srbsko se opravdu nechová jako stát, kterému by šlo o nějakou integritu Balkánu a o společný postup těch jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie do Evropské unie. Pardon, jenom to dopovím, z toho důvodu si myslím, že by Evropská unie opravdu měla upustit od těchto nejednoznačných vyjádření a říct Srbsku, vyberte si. Vyberte si, jestli chcete být v Evropské unii, anebo jestli chcete být mimo Evropskou unii. My umíme žít s obojím.
12: Dobře. Pane Staňku, proč pokračovat v přístupových rozhovorech se státem, který se chová v té rovině mezinárodní politiky jako pátá kolona Kremlu, řekněme, když bych jaksi parafrázovala vyjádření Ondřeje Koláře. Proč vlastně pokračovat? Těch důvodů uvedl váš předřečník dokonce několik, proč by se to vlastně dělat nemělo.
15: Rozumím. Tak já bych možná začal tou otázkou, kterou nebo tou částí, kterou pan Kolář zmínil, Srbsko si musí vybrat. Evropa nebo Rusko. Ano, ale pokud chceme, aby si vybralo Evropu, musíme mu nabídnout skutečně důvěryhodnou evropskou perspektivu. Ne pouhý seznam dalších podmínek, které musí splnit. Já už jsem naznačil, že proces přístupu Srbska k Evropské unii trvá od roku 2014 a výsledkem je klesající podpora členství a tím roste prostor pro Rusko, nacionalismus a politiku, která je prostě v Srbsku charakteristická. V současné době podle průzkumu, který byl zveřejněný letos v červnu, podporuje vstup do Evropské unie asi pouhých 31% respondentů, zatímco 40% jej odmítá. Jak tedy si vysvětlit, že léta poslouchá posloucháme, že západní Balkán nesmíme nechat Rusku, ale ve chvíli, kdy stojíme před zemí, kde je ruský vliv opravdu reálný, někdo navrhuje odstavit jeden z mála nástrojů, který má Evropa a který může použít, jak vlastně působit na Srbsko, aby se přibližovalo těm evropským hodnotám.
16: Rozumím vám.
15: Takže za mě to jsou důvody, proč rozhodně nezastavit ten proces, ale naopak začít také trochu chápat Srbsko a jeho pozici, která na tom západním Balkánu, kterou na tom západním Balkánu má.
16: Tak pane Koláři, nemá v podstatě i západní Evropa svůj podíl zodpovědnosti na tom, kam Srbsko došlo, a není to trochu na dlouhé lokte to jednání, které trvá už od roku 2014, jak připomněl europoslanec Antonín Staněk, jinak za motoristy?
14: Jasně, to je otázka, která se netýká jenom Srbska, ale i těch ostatních balkánských států, které teď mají ten, nebo které aspirují na členství v Evropské unii, ať už je to Bosna, kterou jsem tady zmiňoval, ať už je to Černá Hora, Makedonie, Severní Makedonie, Albánie a tak dále. Já bych se možná vrátil o krok zpátky, proč pokračovat. Je pravda, že jsem poslal výzvu komisařce pro rozšíření, aby nějakým způsobem zrevidovala, zhodnotila ten současný přístupový proces Srbska. Na druhou stranu, pro Evropskou unii určitě není výhodné, když by na Balkáně zůstaly takové ty černé díry, slepé body na mapě, které by nebyly součástí Evropské unie. Ať už je to z bezpečnostního hlediska a tak dále. Evropská unie, čím je větší, tím je silnější a samozřejmě je pro Evropskou unii výhodné, aby všechny státy západního Balkánu byly její součástí.
16: Pane Koláři, já se ještě doptám jinak. Nabízí skutečně Evropská unie Srbsku dostatečně lákavou nabídku, nežene v podstatě Evropa Srbsko svým přístupem dosavadním do náruče Ruska, protože takhle to myslím pan Staněk
14: myslel. To si nemyslím. Já si myslím, že Srbsko tu nabídku dostalo, stejně jako ji dostali všechny ostatní státy, které chtějí být součástí Evropské unie, ale je potřeba mít na paměti, že Evropská unie si nemůže dovolit přijmout každého za každou cenu. Evropská unie stojí na nějakých velmi jasných zásadách a pravidlech a chce po těch kandidátských zemích, aby ty zásady a pravidla dodržovaly, aby, jak už tady zmínil pan kolega velmi správně, přizpůsobili nebo nějakým způsobem adaptovali své právní systémy, ekonomiku, aby zkrátka dobře byly v souladu s těmi evropskými pravidly.
16: To jsou aktuální požadavky na přístupová jednání samozřejmě, ale je otázkou, jestli do toho třeba patří takové věci jako pohřeb Radka Mladiče, protože to se týká historie, ale...
14: Víte, ano, týká se to historie, ale já tady použiju takovou paralelu, která sice není úplně přesná, ale nabízí se. Představte si, že by Izrael v 60. letech vydal do Německa ostatky Adolfa Eichmanna a tomu uspořádalo státní pohřeb, nebo pohřeb se státními vojenskými poctami. A že by němečtí politici říkali, že Adolf Eichmann vlastně byl hrdina, který nějakým způsobem chránil Německo a jeho obyvatelstvo. To je naprosto nepředstavitelné. A já si myslím, že jsou červené linie a naprosto jasné morální zásady, které s tím členstvím v Evropské unii souvisí. Pakliže Evropská unie rezignuje na ty morální zásady, pakliže rezignuje na svá vlastní pravidla, tak se může rozpustit. Dává těm členským nebo aspirantům, těm aspirantům na členství najevo, že musí dodržovat pravidla, která jsou pro nás všechny společná a které všechny dodržujeme, tak na tom nevidím vůbec nic špatného.
16: Dobře. Pane Staňku, není to tak, že pozvánku a vlastně rovné požadavky dostávají všechny balkánské státy a kde vy máte, nebo kde vy byste viděl tu červenou linii, za kterou už by skutečně to Srbsko nemělo být přizýváno do evropského společenství. Padla tady otázka, zda si umíte představit třeba pohřeb se státními poctami ostatkům Adolfa Eichmanna nebo Adolfa Hitlera. Dovedete si toto představit?
15: Takže možná asi bych konstatoval dvě věci k této problematice. Jsem rád, že se zde hovoří o rovných podmínkách pro kandidátské země, které jsou předkládány Evropskou unii. Pakliže chceme hovořit o rovných podmínkách, pak opravdu musí být rovné pro všechny kandidátské země. A zdá se, že některé kandidátské země jsou z těchto rovných podmínek vyňaty.
16: Mluvte konkrétně.
15: Pro mě znamená, že genocida, válečné zločiny, ať už jsou historické nebo aktuální, tak jsou nepromlčitelné, jsou neakceptovatelné a jsou neakceptovatelné u kterékoliv kandidátské země. To znamená, vidíme, jaké problémy má například Ukrajina a Polsko s některými otázkami. To je první věc. Druhá věc.
16: No a můžete tedy zmínit nějaké konkrétní srovnání? Vy jste zmínil Ukrajina, Polsko, tam je to teď. Ukrajina je ve válečném stavu, takže tam se teď ani nebavíme.
15: Já se k tomu, ale podmínky pro vstup a vyjednávání a otevírání jednotlivých kapitol, to je zase úplně jiná.
16: Je to země, která se brání ruské invazi, pokud s tím budete souhlasit.
15: To samozřejmě s tím souhlasím, nicméně v tom případě je potřeba také upravit ten, řekněme, časový sled toho procesu, ale nemůžeme říkat, že jedna země, protože má nějakou aktuální situaci, tak má, řekněme, určité výhody. Já se ale vrátím k tomu příkladu s Německem. Je třeba říci, že i Německo se svou minulostí vyrovnávalo poměrně dlouho a složitě. A přesně proto má proces přístupu Srbska k Evropské unii pokračovat. Protože ani německé vyrovnání s nacistickou minulostí nebylo jednorázovým aktem, který by proběhl v roce 1945. Ale byl to dlouhodobý společenský proces a ta integrace Německa do Evropské unie nebo potom další, tak ta ho podporovala.
16: Rozumím.
15: A myslím si, že to srovnání s případným pohřbem Adolfa Hitlera, tak to už bylo trošičku moc, protože rozhodně se nedá dávat rovnítko mezi mladiče a Hitlera, ani mezi dnešní Srbsko a poválečné Německo.

0: mají myslet.
1: Rozumím. Tak teď se zase obracím na Ondřeje Kolháře z lidovecké frakce Europarlamentu. Nepomohlo by Srbsku i v rámci toho procesu vyrovnání se s válečnou minulostí první poloviny 90. let, kdyby evropské instituce možná ještě o to víc komunikovaly se srbským vedením a nesnažili se ho vlastně ostrakizovat? Nemůže to být pro Evropu samotnou bezpečnější? Nebylo by bezpečnější být v Evropě se Srbskem než bez Srbska?
2: No, já jsem říkal, že samozřejmě pro Evropu by bylo z dlouhodobého hlediska výhodné, aby Srbsko bylo součástí Evropské unie. Na druhou stranu tady zopakuji to, co jsem říkal, že jsou určité zásady, pravidla a principy, které je potřeba dodržovat. A s dovolením se opět vrátím o kruček zpátky, když tady pan kolega mluvil o tom celospolečenském dlouhodobém procesu denacifikace v Německu, s tím naprosto souhlasím. Trvalo to dlouho, ale je potřeba si uvědomit, že Srbsko také mělo dostatek času na to se vyrovnat s tou vlastní minulostí. Od těch balkánských válek uplynulo více než 30 let a v Srbsku zkrátka dobře nenastal ten proces nějakého smíření se s minulostí, vyrovnání se s minulostí a pokus o smíření se s těmi okolními státy, kde Srbsko, ať chce nám to líbí nebo ne, a bohužel jsou to historická fakta, páchalo genocidu. Byly to srbské jednotky, které vtrhly do Srebrenice a zůstalo po nich více než 8 tisíc mrtvých. Byly to srbské jednotky, které se dopouštěly válečných zločinů. A Srbsko nejeví nějakou jako vůli se s tím vyrovnat. Pravda, Mladiče vydalo do Hágu, aby byl odsouzen mezinárodním soudem, ale potom tady slyšíme srbského prezidenta, jak říká, že to, jak se s ním zacházelo, bylo nehumánní. To, že ho nechali zemřít ve vězení, bylo odporovalo všemu možné a tak dále. A pardon, k té Ukrajině. Ukrajina, přestože je ve válce a logicky tam tím pádem propukají různé nacionalistické tendence státu, který se brání takové masivní invazi jako Ukrajina, logicky se najdou jednotlivci, kteří dají průchod těmhletěm myšlenkám.
1: Chápu vás.
2: Tak přestože je ve válečném stavu, tak dokáže plnit ty podmínky Evropské unie. Srbsko ne, Srbsko je ignoruje, proto ten přístupový proces trvá tak dlouho. Srbsko rádo dostává miliardy eur z evropských peněz a neplní podmínky, které za to Evropská
1: tak
2: unie si
1: tohle
2: dává.
1: Je na otázku, pane Staňku, jeví Srbsko, respektive jeho politická reprezentace, dostatečnou vůli, aby naplňovalo podmínky toho přístupového procesu, anebo je ignoruje?
3: Tak já bych jenom zareagoval na jednu část.
1: Na tuto otázku, prosím, mi odpovězte. Vidíte nějakou známku toho, že Srbsko skutečně o Evropskou unii, o členství v ní stojí a že ty přístupové rozhovory
3: tak naplňuje? Dobře. My musíme počítat také s tím, že srbská historická zkušenost to nejsou jenom zločiny srbských sil. V roce 1999 bombardovala Atlantická aliance Srbsko po dobu 78 dnů. Přitom zemřelo obrovské množství civilistů.
1: Byly k tomu dokonce nějaké důvody, že? K tomu bombardování. Taky,
3: já si myslím, že civilista zabitý bombou v Bělehradě není o nic méně mrtvý jen proto, že srbské síly předtím spáchaly zločiny v Bosně nebo v Kosovu. A oběť Srebrenice není o nic méně obětí jen proto, že NATO později bombardovalo Srbsko. Obojí je pravda současně a právě proto potřebujeme politiku, která bude založená na pravidlech, ne na tom, či utrpení zrovna hlasitěji zní a či utrpení budeme zrovna vyzvedávat.
1: Tak v tom se shodnete, že Evropa vyžaduje pravidla a jejich uplatňování, ale povězte mi, co se vlastně nyní od Bělehradu čeká? Mělo by se čekat na nějaké pokání v uvozovkách nebo se celý incident spíš zamluví a přejde, nebo to bude využito k ukončení jednání, to asi nepravděpodobně, že, pane Koláři?
2: Já si myslím, že od Bělehradu se čeká, aby konečně začal plnit opravdu ty podmínky, které Evropská unie dává, přestal hrát takovou tu dvojí hru a opravdu se věrohodně rozhodl, jestli chce být součástí, platnou součástí Evropské unie, přistoupit na ty podmínky a pravidla, která Evropská unie dává, na kterých stojí a které plní všichni ostatní členové, anebo jestli chce být nějakým jako solitérem v rámci Balkánu, který je částečně za dobře s Ruskem, částečně za dobře s Čínou a vlastně tomu svému okolí

0: Kolí neustále jenom škodí.
1: Tak pane Staňku, tento přístup je nebo není fér vůči Bělehradu?
2: Tak ještě v červnu tohoto roku Evropská unie sama mluvila o západním Balkánu jako o strategické investici do stability, prosperity, bezpečnosti. Kosta mluvil o zásadní strategické investici do evropské bezpečnosti. Von der Leyenová opakovaně říká, že Unie bez západního Balkánu není kompletní. Takže já se ptám, zda se za ty 3 měsíce nějakým způsobem změnila geopolitika nebo jenom naše rétorika. Pokud přístupový proces používáme jen na země, které už naše představy splňují, k čemu ho vlastně pak máme? Podle mého názoru přístupová jednání nejsou členství.
1: Rozumím vám, ale u toho
2: podmíněná vyjednávání, ve kterých pozemní reformy teze vymáháme.
1: Antonín Staněk z frakce Patriotů a od motoristů a Ondřej Kolář z Evropské strany Lidové byli hosty dnešního Pro a proti. Díky. Naslyšenou.
0: Hezký den, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Americký nejvyšší soud zablokoval nové rozdělení volebních obvodů ve státě Missouri. Hraniční přechod mezi Moldavskem a Ukrajinou zasáhly ruské bezpilotní letouny. Klidné středeční dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
5: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
3: Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tímto potvrdil dřívější rozhodnutí missourijského nejvyššího soudu. Podle něj nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Nařídil taky, aby použití nových obvodů v dalších volbách posoudili voliči v referendu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž, podle které zemřeli 2 lidé. Bezpilotní letoun dopadl večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Moskva v noci zaútočila také na ukrajinskou metropoli. Záchranáři v Kyjevě uvedli, že úder nikoho nezranil. Na několika místech ale začalo hořet. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
6: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Důvodem jsou letní vysoké teploty spojené s dlouhodobým suchem. Jestli hlavně starší porosty přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře, říká lesní správce lesů České republiky Aleš Kilp.
7: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy, olistnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít ty nepříznivé podmínky.
3: Organizace Člověk v tísni dnes ocení tři aktivní mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují společnost. Cenu Gracias Tibi neboli Děkuju tobě si v podvečer převezmou vítězové v kategoriích základní školy, střední školy a do 30 let. Projekty 9 finalistů se zaměřovaly na různá témata, říká koordinátorka ceny Linda Schillingerová.
8: Je tam třeba projekt, který vytvořil Vojtěch ve svých 14 letech z veřejného prostoru, vytvořil galerii. Pak jsou to třeba zajímavý projekty, které nejsou moc jako známý, což je dívka, která si prošla zase tématem uvězněných rodičů. Nechce si to prostě nechat jenom pro sebe, chce motivovat i ostatní děti, kteří s tím procházejí taky.
3: Jedním z cílů oceňování mladých lidí je ukázat, že i nové generace mají společnosti co nabídnout. Teď informace pro řidiče na D5 na příjezdu do Prahy před Rudnou. Už se zdrží jen kamiony, v dlouhé koloně jedou ze 6. kilometru až na okruh za Ořech na 19. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy jede kolona kamionu od Ostrovačic z kilometru 170. 9 osobní auta brzdí až na průtahu Brnem za sjezdem na výstaviště okolo kilometru 192. A v Praze trvají ještě menší potíže Vekbelské směrem z Hloubětína do Letňan. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách většinou pod mrakem a deštivo. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno s tropickými teplotami. Pršet tam bude až později odpoledne. Teploty se dnes budou pohybovat od 18 stupňů na západě po 32 na východě. V Čechách se má už během odpoledne ochlazovat. Tolik zprávy a teď už nás čeká další díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Anonym Cyberleak na internetu zveřejňuje záběry z nedokončené hry GTA 6, píše deník N.
11: Srazili tržní hodnotu vydavatelství Take-Two o zhruba 2 miliardy dolarů.
12: Na spuštění prodeje videohry GTA 6 čekají miliony zapálených fanoušků.
13: Je to největší událost entertainmentu všech dob.
14: Poslední díl GTA 5 vyšel už v roce 2013 a prodalo se přes 200 milionů jeho kopií.
15: Nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie. Grand Theft Auto 6, nebo taky zkráceně GTA. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud, a zaútočili na ně hackři. Všechno to probereme s Jaromírem Mévaldem, spoluautorem herního pořadu Quest na Radio Wave. Dnes je středa 9. září. It is what it is, my friend. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
16: Já moc děkuju za pozvání.
15: Cokoliv si člověk teďka přečte o GTA 6, nebo takový pocit já mám, tak slyší samou chválu, zejména na ten nejnovější trailerový gameplay, ty herní záběry, které se dostaly na internet, které se objevily na internetové platformě Netflix. To je premiéra u her, nebo ve spolupráci vlastně Netflixu jakožto videoplatformy s herními společnostmi, ten zásah musí být obrovský, ne?
16: V případě Netflixu to premiéra je. Je to skutečně jako první případ toho, kdy za nějakou placenou službou se objevil trailer na takhle exponovanou hru. Nicméně v tom herním prostředí to premiéra není. Už dříve jsme tady měli případy toho, kdy vlastně hudební stanice MTV měla premiéru na právě Grand Theft Auto San Andreas, což byl díl z roku 2004. Měla dokonce i exkluzivní premiéru konzole stanice MTV v roce 2005. Aha, aha. Takže už jako nedá se říct, že by to bylo něco super nového, ale
15: Je pravda, to mainstreamizace videoherního průmyslu? Přesně,
16: no, jako dá se říct, ano, že to je jako v zásadě snaha nakouknout za takovou jako skořápku toho, co si představujeme pod pojmem hráči, tak vlastně oni se snaží šáhnout na ty nehráče, na ty lidi, kteří myslel, jako tak nehrajou tak často, ale nějaký vztah ke hrám mají, třeba v životě hráli jednu hru jako velkou a snaží se vlastně oslovit i je.
15: Ono to mělo i takové filmové kontury, vlastně to, co bylo zveřejněno 30 minut nebo necelých 26 asi, ne? Poměrně velká porce na to, že ta hra má vyjít až asi za 2 měsíce, takže vývojáři ze společnosti Rockstar Games to takhle spunktovali s Netflixem. Bavíme se o 6. pokračování, řekněme určitě legendární hry Grand Theft Auto, hry na zločince v otevřeném prostředí jakéhosi fiktivního světa amerického města. Oslnilo vás to zveřejněné video? Protože jak říkám, všude čtu samou chválu.
16: Jako v zásadě ostříleného hráče to nemohlo oslnit takovým tím způsobem, jak to působí na člověka, pro kterého to je třeba jeho druhé Grand Theft Auto. Protože když to vezmeme čistě fakticky, tak co to mohlo být? Jako bude to ukázka ze hry, která má teďko 6. díl, není to 6. díl jako takový, už těch her vyšlo spoustu jakoby v rámci značky Grand Theft Auto. Takže čím to může oslovit? Vždycky jako to bude ten stejný žánr. Vždycky to budou jako postavy, na které jako se budou snažit ty autoři nahlížet ještě před tím vydáním nějakým jako tajemným způsobem. To znamená, že nebudou chtít o nich prozrazovat úplně všechno. Ta jako kriminální část jakoby té hry, tak tam 100% bude. Jako už jenom ten název Grand Theft Auto, to není jenom tak jako hezky znějící název, ale to je název skutečného přečinu vlastně v rámci amerických zákonů.
15: Velká automobilová loupež.
16: Přesně tak. Takže v rámci toho tam určitě budete krást auta ve městech, budete střílet ze zbraní, určitě tam budou mise, ve kterých musíte si poradit s větším množstvím nepřátel a nebude to úplně jako mírumilovnými prostředky. To tam 100% bude. Na druhou stranu, oni, studio Rockstar, vývojáři vlastně hry Grand Theft Auto, oni koketují dost často s takovými jako podvratnými motivy. Že si člověk něco myslí, že to tam bude, ale nakonec se může ukázat, že hrajeme za 2 skryté policajty. Jo, že vlastně to nemusí být úplně jako, že hrajeme za 2 zločince. Já neříkám, že to tak bude, ale nepřekvapilo by mě to v rámci té tvorby Rockstaru.
15: Těch 26 minut nebo ta necelá půl hodina zveřejněná teď, jsou tam části jednotlivých misí, je tam část toho herního příběhu, toho, jak ta hra bude vypadat jako taková. Není toho naopak trochu příliš a není to vyvolané tím, že spousta jiných herních záběrů teď uniká, protože se do té hry pustili hackři a ty to vzali po vlastní ose?
16: Ono se to vždycky zdá, že vlastně z té hry vidíme 30 minut, to si člověk řekne, ježišmarja, to jsme viděli úplně celou hru. Ale nikdy se to nepotvrdilo, nikdy se neukázalo to, že to, co jsme viděli v těch záběrech, je úplně přesně to, co jsme pak mohli zažít v té hře. Buď je to nějakým způsobem jako ohnuto do toho, aby to vypadalo dobře v tom traileru, anebo je to nějakým způsobem vytrženo z toho, co se vlastně reálně v té hře sice stane, ale my na to koukáme třeba jako od konce a v tom traileru nevidíme, že na to koukáme od konce. A je docela zajímavé si zahrát tu hru a pak se podívat znovu na ten trailer, zda nám něco prozradili. A vždycky se ukázalo, že ne. Že nám nikdy nic neprozradili, ale my jsme si strašně mysleli, jakožto ty, kteří hltají ten trailer a koukají na něj a myslí si, no jo, tak teď víme jako zápletku, no jo, tak teď víme tohleto. Tak nikdy se to neprokázalo.
15: Co ty hackři? Ta videa zveřejňuje hackerská skupina pod názvem Cyberleak, což je slovní hříčka na to, že leak je únik, ale leak je taky pórek, což je vlastně v ikonce té hackerské skupiny je postavička s pórkem na hlavě. Ta videa jsou reálná? Není to AI?
16: Dá se říct, že to je půl na půl. Že to jsou jak reálná videa, skutečně se hackerům povedlo
15: dostat se přímo do Rockstaru. Buildu ano. Hry k nějaké verzi, ano. Ještě ne hotové.
16: To už jako víme minimálně 2 roky, že se jim to povedlo vlastně se dostat dovnitř do té firmy, ať už nějakým sociálním inženýrstvím, nebo přímo tím, že jako udělali takzvaný brute force útok, to znamená, že se skutečně dostat do těch serverů, kam se nikdo nemá dostat. A je to kombinace. Je to kombinace ale toho, že když už máme možnost jako naplnit tu nějaký LLM model nebo něco takového nějakým způsobem, jako toto je reálná ukázka ze hry, ukaž mi, jak by to vypadalo, kdyby prostě se tam objevila další ulice v té hře. Tak ono to poměrně realisticky už teďko dovede vygenerovat na základě toho, že máme skutečně ty záběry, tak dovedeme vygenerovat záběry, které v té hře vůbec nejsou.
15: Jak často a kde ti hackři ty záběry zveřejňují, zajímá se o to i policie, protože to je samozřejmě něco, s čím Rockstar Games rozhodně nesouhlasí. Ano. Zveřejnili i prohlášení, ve kterém to označili za srdcervoucí, že se něco takového stalo.
17: Říct, že je pro nás únik záběrů z GTA 6 srdcervoucí, to by bylo ještě slabé slovo. Po všech těch letech jsme samozřejmě plánovali, že vám hru představíme úplně jinak.
16: Rockstar spolupracuje s policií, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nebo respektive na neznámého v rámci toho, že to je teda ta skupina, ale není personifikovaná, a že vydali prohlášení, tak to se není čemu divit. Konec konců je to víc jak 10 let jejich práce.
15: Je to tak?
16: A v rámci toho, když jako udělají někdo, nějaká takováhle skupina, takovou prostou krádež, tak prostě... Jak byste se bránil vy?
15: No ale je tam určitě nějaký motiv, proč to ti hekři dělají, ne? Zveřejnili oni nějaký manifest nebo mluví o nějakém důvodu?
16: Ten důvod je z jejich úst takový hrozně vznešený, takový jako, že poukazují na podmínky v rámci her, poukazují na podmínky v rámci vývoje, na podmínky toho, že vlastně se dneska vydávají takové jako ne úplně dodělané hry, že se vydávají hry, které v podstatě dá se říct, že znalý hráč zná zápletku od začátku, dokonce ještě dávno předtím, než ta hra vyjde, takové jako věci, se kterými často hráči můžou souhlasit nebo na ně aspoň kývnout, jako no jo, na tom něco bude.
17: Žádná soukromá vyjednávání, žádné tiché dohody. Buď se to veřejnost dozví, nebo úniky nepřestanou.
16: Jenže zatím ještě existuje druhý motiv a ten je finanční, protože oni v rámci toho, že vydávají ty úniky, tak oni dokonce nechávají hlasovat o tom, jaký únik bude příště, a za to si nechávají docela slušně zaplatit, za to, že vydají něco nebo to druhé. A to už mi přijde jako skutečně, že odhalili takzvané karty a že zatím není žádná šlechetná věc, zatím není žádná věc, jako že jim záleží na hráčích, ale skutečně zatím jsou jenom ty peníze.
15: Oni zveřejnili i svůj vlastní kryptocoin, ne? Takže potom vybírají ty peníze teda přes kryptoměny.
16: Ano, přes kryptoměny, přesně tak.
15: A co s nima dělají?
16: Je to těžko dohledatelné, co s nimi dělají potom. Oni skutečně jako se zaklínají těmi šlechetnými záměry, ale už jenom tím, že udělali ten krok B a vydali ten svůj kryptocoin, skrz který v podstatě jako chtějí takzvaně nalížovat peníze, tak to si myslím, že je úplně jasný důkaz toho, že jejich záměry nejsou čisté a že skutečně tak je to v podstatě zloděj něco ukradne a je to hodně toho, co ukradl, a teď si nechává zaplatit za to, že to postupně bude dávat mezi lidi. Kteří jsou samozřejmě lační potom.
15: Rozumím, z těch nejčastějších důvodů, které vy jste zmínil, můžeme do nich počítat i to, a ptám se na to, jestli ty kroky CyberLeak nejsou i výrazem frustrace v reakci na to, co oznámila společnost Sony, totiž že od příštího roku už nemají existovat žádné fyzické kopie her na PlayStation, na jednu z těch konzolí v té řadě PlayStation, Xbox a další, protože už by všechno mělo být prostě jenom digitálně?
16: To se jim spíš hodí do krámu. Jednoduchá odpověď na to je ne, nemá to s tím nic společného. Ta složitější odpověď je, že Sony to skutečně oznámila, Sony skutečně dala vědět, že jako od nějaké doby už přestane vydávat fyzicky herní nosiče.
15: Ale GTA taky nemá být už na fyzickém nosiči. Už máte dostat jenom prázdnou krabici s kódem na stažení.
16: V zásadě ano, protože tohle to celé, proč vůbec jako GTA nemá být jako na tom fyzickém nosiči, je to, že se samozřejmě extrémně bojí toho, že by to někdo v těch lisovacích fabrikách, ve kterých se lisují ta DVD, respektive Blu-ray, takže by to v těch lisovacích fabrikách někdo ukradl. A to je velmi reálná obava. GTA prostě má takovýhle dosah, že by to skutečně někdo mohl, protože těch lisovacích fabrik to není jedna, to je prostě několik po světě. Takže se to může stát. A v takovou chvíli pochopitelně už jako nad tou hrou ztrácí kontrolu.
15: Když jste zmiňoval taky, že hackeři upozorňují na různé kontroverze ohledně pracovních podmínek vývojářů, tak tam se to týká i případu, kdy došlo k výpovědím zaměstnanců z britských poboček společnosti Rockstar Games, na které si stěžují tamní odbory. Bude to mimochodem řešit i soud. Tam je ten rozpor, kdy členové odboru tvrdí, že ti neoprávněně propuštění chtěli řešit vlastně svá práva v rámci odboru. Na druhou stranu Rockstar Games je vlastně obvinují z toho, že chtěli vynášet tajné informace z té společnosti, asi konkrétně právě o GTA, někam ven.
16: Tam pravdu neznáme nikdo, ale pravda bude někde zhruba uprostřed, protože společnost Rockstar už víc než 20 let má velký reputační problém z pohledu toho, jakým způsobem nakládá se svými zaměstnanci a jakým způsobem nakládá se s jejich sociálními životy. Protože existuje tam takzvaná kultura crunche. Crunch rovná se v herní, nejen v herní mluvě, je to v podstatě nutnost dělat na té hře přes časy.
15: Ano.
16: Velmi zjednodušeně řečeno.
15: Zvlášť teda, když se blíží datum vydání, ano. Protože tam je těch prací potom nejvíc.
16: Přesně
15: samozřejmě,
16: tak.
15: Protože všichni zjišťují, že nestíhají.
16: Přesně tak. A v rámci toho už v době vydání Grand Theft Auto San Andreas, což je skutečně víc jak 20 let, v době vydání první prvního Red Dead Redemption, opět hra od Rockstar Games 2010.
15: Ta westernovka.
16: V době vydání Grand Theft Auto 5 v 2013. Ve všech těle těch dobách se periodicky vrací vždycky to, že podmínky práce v Rockstar Games jsou lidově řečeno jako trochu tyranské. Jakože
15: ta společnost by se asi bránila, kdyby vás slyšela.
16: Určitě, ne? Určitě by se bránila, nicméně jako to říkají ty zaměstnanci, kteří z toho Rockstaru odchází vlastně z důvodu těch podmínek. Ta společnost na druhou stranu se hájí tím, že jako nic z toho to nezamlčuje, že vlastně ona dává jakoby těm zaměstnancům možnost, že buď na té hře budou takhle pracovat, jako vlastně od nevidím do nevidím, dá Jasně. se říct, anebo ne. Nebo můžou jít jinam. A nevadí to ani jedné straně, že prostě můžou jít jinam. Oni samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk začne pracovat na nějakém takhle jako strašně kreativním projektu, jako Grand Theft Auto, těžko se mu odchází. Těžko se mu prostě odchází z něčeho takového, z takového rozjetého projektu. Takže i ve chvíli, kdy jako vlastně já člověk nesouhlasím s těmi podmínkami, tak pořád bych na tom Grand Theft Auto nějakým způsobem pracovat chtěl a vlastně bych chtěl na tom pracovat v lepších podmínkách. A tohle to je vlastně to jablko sváru. Jako no.
15: Od nevidím do nevidím na GTA 6 pracují ti lidé už posledních 10 let?
16: Dá se říct, ano. Teď se píše rok 26, to znamená, že ta reálná produkce té hry nezačala v tom roce 2013, kdy vyšlo Grand Theft Auto 5, ale na druhou stranu už existoval 100%, existoval na papíře minimálně koncept, jak bude vypadat další díl. Většinou se do té reálné produkce chodí tak rok, dva po vydání toho předchozího, záleží, co to je za hru. A předtím se samozřejmě dělají spousta přípravných prací, zjišťuje se, kde by se to mohlo odehrávat, jakým způsobem to bude vlastně odlišné od toho předchozího dílu, jak to bude navazovat, zda to bude navazovat a tak dále. To jsou vlastně ty práce, které se dají dělat ještě předtím, než se takzvaně kopne do země a začne se jako skutečně na té hře jako pracovat. To zní jako hrozně, když říkám, že se na tom jeden, dva roky skoro nepracuje, a to není pravda úplně. A na té hře se skutečně intenzivně určitě pracuje 10 let, to víme, protože
15: to je strašně dlouho.
16: Je to strašně
15: takhle dlouho se na hrách nepracuje.
16: To je pravda, to je pravda.
15: Taky ta hra má stát miliardu nebo miliardu a půl až dolarů podle odhadu.
16: No to si myslím, že hodně střízlivý odhad.
15: Navíc ještě.
16: Protože skutečně Grand Theft Auto je v tomhle tom extrémní výjimka. To není tak, že jako vezmeme Grand Theft Auto a vedle toho posadíme nějaké další hry a budeme je srovnávat. Jako skutečně Grand Theft Auto je někde tamhle nahoře a v někde pod tím se nachází ten zbytek. Jako samozřejmě tam
15: zbytek
16: něco
15: jako jaké tituly třeba, abychom to dokázali porovnat.
16: No, v rámci jako těch jako řekněme drahých nebo těch skutečně jako vysokoprofilových titulů, tak to je třeba například série Call of Duty. Když to vezmeme z pohledu času, jak dlouho se na té hře, tak třeba World of Warcraft je takovým titulem, Fortnite určitě je takovým titulem, ale opět z pohledu času a například takovým titulem může být do jisté míry třeba Destiny, což je jako vlastně takový dneska už řekněme ne zapomenutý titul, ale skutečně to vyšlo už dávno, dávno a mělo to jako ve své době takový velký hype, finanční hype, že vlastně se říkal, to je nejdražší hra všech dob, jo. Protože to mělo stát 500 milionů dolarů, ale neřeklo se to jako takové to poznámka pod čarou, že to je rozpočet na tři díly, ne na jeden.
15: A v případě Call of Duty legendární taky střílečka, podobně dlouhá série jako GTA, tak tam to bylo asi 800 milionů dolarů. Mm-hmm. Pořád jsme ve stovkách milionů dolarů, tady budeme přes miliardu a půl možná.
16: By určitě zajímalo, co na tom stojí tolik peněz.
15: Co stojí tolik peněz?
16: Jednak ten čas samozřejmě. Tam jako na tom se dělá jako strašně dlouho. I kdybychom počítali, řekněme, střízlivě těch 10 let, tak na tom budou dělat stovky lidí. Stovky lidí krát 10 let, už tohle to nám jako naroste. Druhá věc je to, že v rámci Grand Theft Auto jako hry se nemůže počítat jenom s tím, že prostě postaví se město, nějaký postavy se tam dají, ten příběh, nějaký animačky do toho příběhu a máme hotovo. To vlastně je jako tak třeba 30% jako té hry. Zbylých těch 70, tak je onlineová komponenta. A vzhledem k tomu, že Grand Theft Auto 5 vyšlo v tom roce 2013 a takový jako řekněme, běžný život hry se stává z toho, že lidé dohrají kampaň, pak se část z nich přesune do multiplayeru a někteří na ní úplně zapomenou, že existuje, tak tohle to probíhá třeba v prvním roce dvou.
15: Mm-hmm. Multiplayer je, že hrajete s ostatními hráči po síti, takže že se přesunete vlastně do toho online světa. Mm-hmm.
16: Přesně tak.
15: Na to teda potom sází ta studia právě proto, že z toho pak mají
16: ano.
15: další peníze.
16: Přesně tak. A Grand Theft Auto tohle to úplně rozkopalo. Protože ta hra se hraje dodnes dostává podporu a to je skutečně v rámci her celkově je to výjimka. World of Warcraft je podobně na tom, to znamená, je to hra, která dostává tu podporu, už jako ten zájem těch hráčů jako velmi opadl, ale pořád to hrajou miliony lidí, takže to jako opadlo, ale jenom na miliony, jednotky milionů.
15: Tak to je hra z fantasy světa, role-playing game, takzvaně hra na hrdiny v podstatě.
16: Přesně tak.
15: Ale k tomu je navázané taky, musíte doříct, filmy jsou k tomu navázané, ano. Knihy jsou k tomu navázané, to je celý mikrosvět, nebo možná v tuhle chvíli.
16: Ano, a právě, zatímco Grand Theft Auto je jenom ta hra. To nemá žádný film, nemá to žádný komiks, nemá to žádnou televizní sérii, to je skutečně jenom ta hra.
15: Zatím.
16: Zatím, přesně tak, to je dobrý dodatek. Ale v rámci toho, co na tom trvá tak dlouho, tak ten síťový kód je extrémně těžké jako udělat. Protože skutečně Grand Theft Auto 5 je, nemám teď úplně přesnou statistiku, a buď je to první nebo druhá nejprodávanější hra všech dob. A v rámci toho jako neustále se nabalují noví a noví hráči. A noví hráči nehrajou ten příběh, ale hrajou tu online část, tu online multiplayerovou složku. A skutečně ten kód a vlastně co tam dělají, co jako je ta náplň jako toho, že, protože to není jenom, že připojím se do světa a tam si jako chodím s panáčkem. Tam je na ně připraven jako další příběh, tam je na ně připraven další třeba akciový trh, je tam na ně připraven, je tam na ně připraven jako možnost hrát závodní výzvy, je tam možnost jako hrát nějaké přepadení bank prostě jako s ostatními. A jenom tohle to dá dohromady, jako celou tuhle tu věc dát dohromady. I když už máte za sebou tu zkušenost, tak jenom tohle to jako zabere tak neuvěřitelné množství času a těch zdrojů lidských a technických, že mně vlastně přijde jako neuvěřitelný, že to trvalo jenom 10 let.
15: No tak ne, že jste to jednou udělali. Já si pamatuju, já jsem naposled hrál GTA 3 Vice City, to už je teda hodně, hodně dávno, tak oni to udělali už několikrát. K těm číslům. První den, co vyšlo GTA 5 v roce 2013, vydělalo $800 milionů, jenom ten první den, což je teda fascinující číslo. Take-Two, což je mateřská společnost Rockstar Games, teď očekává, že v příštím fiskálním roce její tržby přesáhnou $8 miliard. Do velké míry to určitě bude dané právě tím, že
16: to bude jenom GTA.
15: V listopadu má vyjít GTA 6. To, že to celé je hra na derebáky, celá ta série je jenom o tom v podstatě. To nevyvolává nějaké pozdvižení?
16: Oni úplně na začátku, když vycházelo první Grand Theft Auto, tak skutečně
15: v 90. Rockstar, letech teda,
16: v roce 97.
15: 90.
16: Tak no. Skutečně Rockstar byl tak si vědom toho, že to je hra, která má negativní PR úplně ještě předtím, než jako se prodá první kopie, že si najeli britského lovce senzací Maxe Clifforda, který v podstatě jako kolem té hry vybudoval extrémně negativní PR, ale cíleně. Kolem toho prvního dílu a vlastně skrz to se to zašlo na bal, protože Grand Theft Auto 1, to nebyla ničím ve své době extrémně zvláštní hra, to jako prostě byla ta hra, sice bylo ve dvou rozměrech, ne ve třech, jako to máme teď, ale byla to v podstatě stejná věc, jako je Grand Theft Auto 6. Už to hodně přeženu teda. A v rámci toho bylo potřeba vytvořit kolem té hry příběh. A ten příběh se vytvořil negativní, ale fungoval. A stejně tak jako v průběhu těch x let, x dílů, jako ať už to se bavíme o tom Vice City, o tom Grand Theft Auto 3, o tom San Andreas, což jsou vlastně hry z počátku 0. let, tak vlastně v rámci toho vždycky najdete nějakou kontroverzi. Ať už to bylo, tady je vyobrazení Kubánců v negativním světle, nebo tady je prostě sexuální minihra, na kterou autoři, jakože dělám uvozovky, zapomněli a nechali ji tam a můžete ji odhalit jenom po zadání nějakého kódu.
15: Ale teda oficiálně je to omezené pro děti, ano, do určitého věku.
16: Hra je od 18.
15: Od 18 let, ale říkáme to oficiální omezení, ale samozřejmě realita může být jiná.
16: Ano, přesně tak. A samozřejmě jako nedělám si iluze, tu hru nehrají jenom 18-letí, ale jako ano, oni samozřejmě dělají maximum pro to, aby to odlišili. Dokonce v některých zemích byly některé předchozí díly zakázané, aby se tam vůbec nemohli prodávat skrz to, co se tam vlastně děje v těch hrách občas. Nicméně, není to jenom to o tom, že v té hře se musí střílet. V té hře se dělá spoustu jiných věcí, ale samozřejmě to střílení je nejvíc explicitní z toho, takže jako dává smysl, že se na to člověk nejvíc zaměří.
15: Taky to není ale jediná hra, ve které se samozřejmě střílí, tak zmiňovali jsme Call of Duty například a podobně. Na podzim má vyjít, v půlce listopadu má vyjít GTA 6, teda po mnoha odloženích, tak je otázka, jestli se ho skutečně dočkáme. Samozřejmě existuje ten internetový fór, že se stala spousta věcí ještě předtím, než vyšlo GTA 6, včetně teda nové epizody Vinohradské 12 GTA 6, která vychází ještě před vydáním GTA 6. Celá řada vývojářů a společností distributorských a vydavatelských odkládá své hry nebo vydání svých her z tohoto podzimu dál právě kvůli tomu, že nechtějí soupeřit s GTA. Jeden příklad za všechny Lords of the Fallen, druhé pokračování taky mimochodem. Nepokřiví to ten podzimní trh a co očekáváte, že se stane? Nemůže to být nakonec zklamání?
16: To je dobrá otázka. jestli to může nebo nemůže být zklamání.
15: Protože... Je tady celá řada dalších her, GTA není jediné.
16: Takhle, je 100%, že to vyjde. Teď už jako nemůže, pokud jako se nezhroutí fyzicky ty kanceláře Rockstaru, tak jako to skutečně musí vyjít v podstatě.
15: Možná to dřív vydají hackři.
16: No, to je taky možnost, ale i kdyby to vydali hackři předtím, i kdyby se stalo to, že vlastně třeba zítra vyjde kompletní průchod tou hrou, už to nemůže ohrozit to, že to vyjde letos na podzim. Mně vlastně přišlo úsměvné, když jste zmínil The Lords of the Fallen 2, protože to je brouk na podrážce, jako Grand Theft Auto 6, jako tou velikostí té hry a takovým jako tou důležitostí. To je jako, to je hra, která nikoho nezajímá v úvozovkách v rámci toho, jako jak velké je Grand Theft Auto 6, protože to ani nebudou hrát stejní lidé. To Grand Theft Auto je tak extrémní fenomén a tak extrémně silná věc, že to se dostane, podobně jako třeba to bylo u Kingdom Come 2, tak to se dostane i k lidem, kteří v životě nemuseli hrát žádnou hru, už jenom tím, že třeba o tom slyší ve Vinohradské 12.
15: No, nebo to viděli na tom Netflixu.
16: Například. Ale v podstatě oni, to nebude jako, že by je to podnítilo k tomu, aby se začali zajímat o hry a začali si zjišťovat, jako, jak to bylo s tou sérií předtím a zahrál si nějaký předchozí díl, nebo jako šli do herního obchodu nebo na virtuální herní obchod a tam si koupili nějakou jinou hru. Ne, ono jim bude stačit Grand Theft Auto 6, protože to je hra skutečně na příštích 15 let. Možná podle toho, jak se to jako vyvrbí vlastně ta online komponenta, o které toho zatím moc nevíme, tak skutečně to může být jako takový druhý svět pro spoustu lidí.
15: Dobrá, díky, že jste přišel a že jsme si o GTA 6 mohli něco říct.
16: Já děkuju za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jarda Mévald, dlouholetý herní novinář a spoluautor pořadu Quest na rádiu Wave. Probírali jsme spolu GTA 6, nejočekávanější hru podzimu, desetiletí, možná i historie. Kdo jste si ještě nestihli pustit rekonstrukci Havlova dálkového výslechu, tak teď po Vinohradské 12 je ta nejlepší příležitost. Kolegové z Českého rozhlasu Plus a spisovatel Pavel Kosatík udělali skvělý kus práce a tahle ta nová šestidílná dokusérie už je celá venku. Určitě si ji dejte. Naslyšenou zítra.
3: Hezké dopoledne, je 10:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už 2x. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Řekl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod. Předseda Evropské rady Antoniu Košta dnes přicestuje do Polska, kde se sejde s premiérem Donaldem Tuskem. Chce s ním probrat zavedení nových daní, které mají pomoct financovat dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Zavedení nových celounijních poplatků bude hlavním tématem i další Koštovy schůzky. Odpoledne by se měl z Varšavy přesunout do Berlína, kde se sejde s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Stovky policistů a celníků dnes u hranice Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce má trvat 24 hodin. Prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Na hranici dlouhé 250 kilometrů se do ní zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává. Řidiči se ale můžou při přejezdu státní hranice zdržet pár minut. Cvičení skončí zítra v 7 hodin ráno. A Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou naplánované po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se totiž v posledních letech snaží neupozorňovat na negativní negativní aspekty vlády prvního komunistického vůdce. Mao stál v čele země od roku 1949 až do své smrti v roce 1976. Spolu s Josefem Stalinem a Adolfem Hitlerem patří ke třem nejkrutějším diktátorům historie. Jsou mu připisované desítky milionů obětí. Na řadě je doprava na dálnici D7 ze Slaného do Prahy. Před uzavřeným sjezdem na letiště se jede bez zdržení ve směru z Prahy. Se pár minut zdržíte ve frontě z odbočky na Horoměřice. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně zastavují kamiony před Rudnou na 6. kilometru a sunou se na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Na D1 z Prahy do Brna u Ostrovačic na kilometru 178 zpomalují také hlavně kamiony. Osobní auta až kus dál před Kývalkou. Směrem z Vyškova se krátce popojíždí od Slatiny z kilometru 201. A v Praze na magistrále z Pankráce do Holešovic pojedete v koloně zhruba z poloviny Nuselského mostu k Legerově, pak i v úseku mezi Anglickou a omezením u hlavního nádraží. Dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách zataženo až oblačno, postupně s deštěm. Na Moravu od Slezska dorazí srážky až odpoledne. Do té doby tam bude slunečno a teploty dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě. V Čechách se pak bude během odpoledne ochlazovat. To byly zprávy a teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
18: Není vám odporné sedět vedle válečného zločince, ruského vůdce Vladimíra Putina? Vystřelil novinář na amerického vyjednavače Vitkova v Kyjevě. Uvalí Spojené státy na Rusko sankce, pokud se ukáže, že ani po tomto diplomatickém úsilí nebudou Rusové jevit zájem o mír? Tázal se další novinář. Možná kvůli takovým otázkám byly, alespoň podle videí, američtí vyjednavači v Moskvě uvolněnější než v Kyjevě. O počtu úsměvů ani nemluvě. Po včerejším americkém pohledu dnes ten ukrajinský s Davidem Svobodou, historikem a ukrajinistou. Vítejte v Osobnosti Plus.
19: Dobrý den.
18: A hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje taky Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
18: Ne, nejdřív vám dám, pane Svobodo, kvízovou otázku. Myslíte si, že ta vřelost Vitkova, kterou jsme viděli na těch videích z Moskvy, ta vřelost k Putinovi, že byla hraná anebo upřímná?
19: Tak jsem rád, že to není nějaký IQ test, protože mně je to jedno. Byl takový obor sovětologie, specificky kremlologie, a tam se usuzovalo na velké věci, na velké důsledky z malých věcí, z malých nahodilostí. Čarovalo se doslova. Takže úsměvy pana Vitkova, no já jsem je nezaznamenal, protože já se těm lidem vlastně do obliče ani nedívám. A
18: ne, víte, proč se na to ptám? Já se na to ptám prostě a jednoduše proto, že kdyby to bylo upřímné, to, jak se k ním chová, tak by to znamenalo, že američtí vyjednavači jsou připraveni jít maximálně vstříc Rusku a nikoli Ukrajině.
19: Proto... Ne, tak to oni jsou, nesporně jsou, ale tady jde o něco jiného. Podívejte, kam jsme klesli. To je problém. Geopolitický, závažný, lidsky dramatický. A my najednou jsme sestoupili na úroveň takového zvláštního okultismu, který, jak už jsem teda nadhodil tady, byl, zastupovali ho ti kremlologové. A zase se tak nějak jako choulíme zimomřivě u toho ohýnku a věštíme, jestli úsměv pana Vitkova znamená něco neblahého nebo blahého. Takhle. Dobře, pro Ukrajinu zřejmě neblahého, ale proč nás to vůbec zajímá, když už dávno osud Ukrajiny a osud Ruska měl být v našich evropských rukou?
18: Tak to je další věc, o které samozřejmě se chystám s vámi mluvit, ale vzhledem k tomu, že mnozí ukrajinští novináři označují tohle poslední jednání v Kyjevě za totální debaklo, na kterém se nedohodlo nic. A nejenže se tam nedohodlo nic, ale Rusko bylo vyzýváno ke kompromisu, jak víte. A ono naopak stupňovalo své požadavky směrem k Ukrajině. Tak mě to prostě nedá.
19: Jasně.
18: A musím se zeptat, jestli tohle všechno má smysl. Vlastně.
19: No, děkuji za tu otázku. Já budu konkrétnější a stručný. No nemá to smysl a teď proč to smysl nemá? Jak ta schůzka zešla? Jak se to přihodilo? No samozřejmě my jsme byli svědky v uplynulých letech bez počtu podobných takových rituálních dýchánků, takových těch manifestací dobré vůle. Ale obě dvě ty strany, tak to tedy, no vlastně tři strany, je tady Amerika, ale dobře, zejména tedy to Rusko, Ukrajina, oni to na sebe samozřejmě hrají. O co jde Putinovi? Putinovi není úplně nejlépe, Ukrajina mu vydatně zatápí, jako nějaký trvalý efekt sankcí se přeci jenom na tom Rusku podepisuje. Zároveň to není žádná pohroma, na to musíme být opatrní. A proč se Putinovi ta Witkoffova, Kušnerova návštěva hodila. No samozřejmě Putinovi to umožňovalo navázat na jeho vleklou taktiku, kdy vlastně on natahuje čas, hraje o čas, hraje na zdrženou a v podstatě udržuje si Donalda Trumpa v takové té bezpečné distanci, to znamená, že svými, že podobnými gesty znemožňuje Trumpovým kritikům na americké půdě na Donalda Trumpa příliš útočit a důvodně útočit, že je moc měkký.
18: Ale říkáte, že Putin hraje na zdrženou,
19: no.
18: Ale vždyť to je to nejjednodušší pro něj, co může dělat. Prostě bude přesně tak, jako to dělá, chodit s novými a novými a novými nekonečnými požadavky. A je hotovo.
19: On hraje na zdrženou v jednom směru a to je tedy Donald Trump. A my víme, že Trumpa čekají tedy volby do kongresu. Zřejmě se blíží debakl, ale tak to zkrátka chodí. Teď jde o to, aby ten debakl nebyl přílišný. A samozřejmě, že pan Witkoff, a vy jste se ptala na ty úsměvy, no tak kdybych si měl zaspekulovat, tak skutečně já bych řekl, že ty úsměvy hrály na tváři někoho, kdo je tedy těsně spojen s americkou administrativou a kdo této administrativě prostě přináší ty vítané úsluhy, které tedy Kreml svojí momentální jaksi zdrženlivostí a projevy dobré vůle Trumpovi poskytuje. Trumpovi se nemůže hodit, aby Kreml do těch midterms nějak eskaloval. Já nevylučuji, že to udělá, na evropské půdě už to dělá a to je ta druhá věta. Tedy Putinova počínání, kdy on skutečně eskaluje tu válku. Nezůstává no, při starém. Není to jako loni, něco se děje, něco se hýbe.
18: Ale vy zároveň říkáte, že eskaluje a zároveň říkáte, že Trumpovi vychází vstříc v uklidnění situace. Tak co platí?
19: On neeskaluje vůči Americe, samozřejmě. Amerika je, dejme tomu, přítel jako taková, ale jako v tom trvalém hodnotovém založení. A toto založení Trump nereprezentuje, on ho popírá. Takže Donald Trump je spojencem, Putin se snaží mít tohoto vrtošivého, řekněme, emočně nestabilního starce pod kontrolou a tím pádem Putina nic nestojí laciné projevy dobré vůle, on se například zdržel tedy bombardování Kyjeva a my přitom víme, že v posledních měsících to o bombardování.
18: No jasně, ale bombardoval jako záhy den poté,
19: samozřejmě.
18: Co Witkoff odjel z Ukrajiny, tak to
19: patří
18: tam
19: k pravidlům hry, ale rozumíte, Trumpovi tohleto umožňuje to, že to nastalo po odjezdu toho pata a mata světové diplomacie, těchto dvou tedy pánů, to vůbec nic neznamená, protože pro Trumpa je důležité pouze to, co může nějak prodat, srozumitelně vyložit, takhle se mu kritici na kobylku nedostanou.
18: Ale když říkáte, že pro Trumpa je strašně důležité, aby se nějak dočkal se ctí těch midterms, těch voleb, které přijdou v listopadu, nebylo by pro něj v těchto volbách prostě nejjednodušší vycouvat z toho všeho?
19: To by, podívejte, to by byla zjevná, no, řeknu stručně kapitulace, ale ještě to rozvedu. No, on by tím v podstatě dal za pravdu nebo ztratil kredit před všemi, kteří uvěřili Trumpově divoké rétorice tepající Joea Bidena. Protože byl to přeci Biden, jak víme, který nezvládl válku, který prostě dávno mohl ukončit, Donald Trump na jeho místě a tak dále.
18: Ale zároveň jeho věrné hnutí MAGA je to, kterému slíbil, že se nebude angažovat v zahraničí.
19: Samozřejmě,
18: takže
19: ale...
18: Takže by zabil dvě mochy jednou ranou.
19: No takhle, dobře, ale on se fakticky na tom východoevropském poli neangažuje. Beru jasně, on poskytuje Ukrajině zpravodajské informace, to by bylo lze vnímat jako angažmá ve prospěch té země, ale vzhledem k americkým kapacitám to je samozřejmě zoufalé málo. A ono to vůbec nepřekvapí, jako v tomhle já bych řekl, že Donald Trump v uvozovkách plní sliby, on Evropou hluboce pohrdá, východní Evropou zejména, protože ta je prostě hluboko pod jeho rozlišovací schopností a není, pozor, jako v tomto směru prvním americkým prezidentem a zároveň se zamotal v Iránu. Takže...
18: já vím, že toho má dost momentálně.
19: Spojené státy nemají už ty kapacity.
18: Ale víte, pro zajímavost, co by se vlastně s tou ruskou agresí na Ukrajině stalo, kdyby Američané vzdali i tu pozici jakoby vyjednávače?
19: No, teď už nic, protože Amerika se vlastně vzdala všech prostředků, jak na obě ty strany zapůsobit. Rusům Amerika už nemá co provést. Dobře, mohla by přitvrdit ty sankce, ten zákon Lindseyho Grahama byl odsouhlasen Senátem, ale teď leží a do amerických, tedy kongresových voleb se s tím nic nestane. Co s tím bude potom, to také nevíme. Sankce ale ovšem jako působí velice nepřímo, velice, já bych řekl, vrtošivě. A je spousta zemí a máme plno historických příkladů, kdy prostě sankce s tou dotyčnou zemí nehly, to je třeba příklad Iránu.
18: Ne, teď rozumím, ale teď není vlastně jako sankce přitvrdíme nebo ne, teď není to, o čem diskutujeme. Diskutujeme o tom, když Trump prostě zabalí kufry vyjednávací, protože jednou ho tohle musí přejít, taková ta nekonečná cesta, která nevede k výsledku. A mě zajímá, co se změní tímto případným odchodem na Ukrajině a hlavně v Rusku?
19: No, co se změní? Co by se mohlo změnit? Protože já jsem historik a jsem hrdý, že pracuji s něčím, co bylo a ne s něčím, co není. Budoucnost není, budoucnost může být. Takže co by se mohlo změnit? Samozřejmě, kdyby Trump demonstrativně, deklarativně oznámil své stažení, svůj nezájem na celé té situaci, tak by řekl, že to je zelené světlo, jasná pobídka pro Vladimira Putina, aby přikročil k nějaké formě útoku na Severoatlantickou alianci. Já se domnívám, že to nastane, že to bude, ale je otázkou to načasování. Dost dobře si neumím představit, což neznamená, že to nebude, ale že by k tomu Moskva přikročila do těch kongresových voleb. Tím by vlastně jako Trumpa potopila, Trump by na to nemohl nereagovat.
18: Teď mě řekněte, ale jestli Ukrajin, jak vůbec vnímají dnešní Ukrajinci po těch x letech té ruské agrese, jak vnímají tu Ameriku?
19: No tak jako zhruba já, a nejenom já, je jim zcela ukradená. Oni jsou prostě skeptiky. Oni ztratili víru a ano, tedy průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrzují pokles toho kreditu sympatií vůči Spojeným státům. Takže dnes je to pro Ukrajince odlehlá pevnina. Řekl bych, že tento pohled je právě tak emoční, jako i analyticky jasnozřivý, protože i takhle bychom měli uvažovat my. Amerika je pryč, bohužel, zapomeňme.
18: A teď mi řekněte, ukrajinské vedení, kdo je vlastně největší parťák pro Ukrajinu jako takovou?
19: Evropa. Evropa, zejména tedy, Evropa je příliš tedy nejasný pojem. Dneska je to Německo, je to Británie, není to už na prvním místě Polsko, pokud tedy kdy bylo, ale je to také Polsko, samozřejmě v míře nezanedbatelné. Skandinávie, rozhodně ne Česká republika, zkrátka Evropa, evropské země. A tyto země jsou vlastně vystaveny podobným rizikům jako Ukrajina, byť samozřejmě jako o poznání méně bezprostředním a dramatickým a drásavým, ale...
18: No jsou v NATO hlavně, že?
19: Jsou v NATO a teď si musíme klást otázku, zdali jsou v NATO. Tu ještě i Spojené státy. To znamená, že autorita aliance tou Trumpovou politikou, rétorikou a kroky nesmírně trpí a vybízí vlastně Moskvu k těm eskalačním krokům.
18: Pan David Svoboda je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale tohle se chci zeptat, jak snáší Ukrajinci to, že zatímco jedni bojují, jsou v zákopech, prostě nastavují život, tak druzí se na to úplně jakoby vykašlali, když to řeknu humorově.
19: Tohle samozřejmě bude jednou velmi naléhavý problém, který já si myslím, že se propíše i třeba do umělecké tvorby a bude součástí toho komplexu, který kliničtí psychologové, psychiatři nazývají posttraumatickou stresovou poruchou, stresovým syndromem. Samozřejmě to tu společnost může rozpolutit. Jak to snášejí Ukrajinci? Je jich dnes asi 35 milionů v té zemi, přesně to nevíme. Já jsem s každým nestihl mluvit, takže nevím.
18: Co jste dělal?
19: Já nejsem zase moc pilnej člověk.
18: Ne, ale máte pocit, že je to pro ně problém, pro ty Ukrajince? Dnes, jestli to cítí jako trošku újmu prostě.
19: No takhle, já nevím, jestli je to, já bych opravdu spekuloval, jestli je to problém v nějakém jako sociologicky hmatatelném jevu, důkazu. Ale že to problém je, bez ohledu na to, co se o tom třeba momentálně myslí průměrní Ukrajinci, ostatně kdo je to průměrný Ukrajinec, to je na bílení. Je to problém samozřejmě i technický, řekněme demografický, protože ta lidská síla se pro tu frontu těžko schání. A na druhou stranu my to nemůžeme redukovat jenom na zbabělost těch, kteří se tomu vyhýbají. Jako ta tam nesporně je, tohle to vůbec jako nemá cenu nějak okecávat s prominutím. Ale samozřejmě, že mobilizace a mechanismy s ní související byly Zelenského administrativou trestu hodně zanedbány.
18: Jak vy samotný se cítíte, když třeba zajdete na oběd ven do hospody nějaké a teď tam vidíte muže ukrajinské v plné síle, jak jedí knedlové vepřo?
19: No. To je otázka hodně na tělo. Tady už jdu tedy s emocemi nebo osobními zážitky a opouštím pozici tedy chladného analytika. Podle toho, jestli mluví rusky. Pokud mluví rusky, cítím se velmi, ale velmi špatně a bývám rozezlen, protože to znamená a nic proti ruštině, já dokonce i chápu, že v určitých národech, nejenom na Ukrajině, zkrátka historie vypěstovala takový jakoby kulturně a identitárně přechodový segment, který se stotožňuje některými rysy ještě s původním impériem. Irové mluví ve většině anglicky. Ale tady jde o to, že pokud ti lidé už opustili svoji zemi, když je ta země potřebovala, tak by měli přece jenom v určitých základních otázkách pohlédnout pravdě do očí a netvářit se, že historie je něco, co se přes ně jen tak převalí, přičemž oni nic, když už své zemi tedy nepomáhají a třeba i pomáhají, distančně posílají peníze, no do toho my nevidíme. Ale přece jenom jako pro Bůh by měli vynaložit určité úsilí, které se na té frontě kulturní války a je i paralelní kulturní válka, prostě počítá. Takže pokud ti lidé hovoří rusky, tak velmi znejistím, protože mám sklon v nich vidět netoliko třeba etnické Rusy, a i s tímhletím bych měl velký problém. Jako, proč by jich tu mělo být tolik? A zřejmě jich tu jako je nemálo. Ale mám sklon na základě toho projevu jakoby odhadovat a usuzovat na jejich, řekněme, nějakou občanskou morálku. Na jejich, jak už jsem říkal, identitární zařazení. Na míru jejich patriotismu. Ani to nemusí nic znamenat. Samozřejmě ruskojazyční Ukrajinci prostě bojují, naprostá většina, některý dokonce i tak jako vděčně ostouzených formací, jako je pluk Azov, no ta je prostě rusofoní a tak dále. Ale je něco jiného, když ten člověk v poli mluví rusky a tam zřejmě není asi moc jako času na studium ukrajinské mluvnice.
18: Řeší Ukrajina, a tím, když říkám řeší Ukrajina, myslím samozřejmě politické vedení, řeší to, že prostě je možné, že velká část těch lidí, kteří utekli před tou válkou, taky k nám, ale jinak po celé Evropě, že se prostě nevrátí?
19: Samozřejmě řeší, nebo někteří to řeší, a to stačí, že někteří. A ten problém, víte, bude mít vícero vrstev a některé ještě přibudou, protože uvažujeme, že se třeba Ukrajině podaří integrace do Evropské unie. Dobře, utopie, dystopie, ale je to zkrátka teorie. No tak ta země se vylídní o to spíše, jako se to přihodilo Bulharsku, Rumunsku a tak dále. Jako ruku na srdce, my teďka přecházíme už na to velmi jako pochmurné pole širších úvah, které se týkají našich osudů v

0: ani vítězství v momentu, kdy prostě přijdete o miliony lidí, výrazně jako narušíte celou generaci, která tam v té zemi vyrůstala. Lže vlastně v této situaci vyhrát?
1: No, ale lze, no, ale za jedné podmínky, a ta se nevejde do toho Overtonova okna jaksi přípustné rétoriky, čím ta, která společnost žije. To se tady jakoby nesmí říkat, prostě musí to být marná sláva, porážka ruská, respektive jeho znehybnění, čili takový úder, takový výsledek, který Rusko přinutí se po celá desetiletí zabývat výhradně samo sebou. My pořád sníme o tom, že to Ukrajina může nějak uhrát, řekněme, na linii jakéhosi doteku a občas se nadhazují jakési korejské scénáře. No, škoda, že na to asi nemáme tolik času, ale tyto analogie prostě kulhají. Protože pokud bude Rusko stále při síle, pokud se vzpamatuje, dejme tomu, z momentálního nevýhry nebo nezdaru na tom ukrajinském poli, tak bude pořád ohrožujícím faktorem nejenom pro Ukrajinu. A teď mi třeba řekněte, kdo bude garantovat Ukrajině ty hranice, když se k tomu evidentně západní společenství doposud nemělo.
0: No, ta je klíčová otázka, to já s vámi souhlasím, ale na druhou stranu musím říct, že si vůbec je těžké si představit, že někdo dokope to Rusko do stádia, že se následující dekády bude zabývat jen samo sebe.
1: No, upřímně, málo která země v Evropě prodělala v uplynulém století změny, které si krátce předtím jako nikdo nedokázal představit. A Rusko ano. V roce 1917 si nikdo nedokázal představit pád carismu. Carismus spadl. Pak nastoupili bolševici a nikdo si nedokázal představit, že se udrží. 70 let trvali. A Sovětský svaz se nakonec rozpadl a málo kdo, čest výjimkám na západě, si uměl představit, že Sovětský svaz skončí, jak skončí. Takže to není vůbec nemyslitelná alternativa. Problém je v tom, jak potom zacházet s Ruskem, až tu porážku utrží. My sklízíme plody toho, že se s Ruskem nejednalo adekvátně nebo jasnozřivě s důkladnou vědomostní a emoční výbavou v těch 90. letech. A tím jsme si vykrmili tohoto Leviatana.
0: Vy se věnujete taky ukrajinskému nacionalismu.
1: No musím.
0: A teď se, jasně, a teď se ptám. Neroste prostě před našima očima logicky prostě mnohem tvrdší militarizovanější Ukrajina, které dneska tleskáme, ale až to všechno skončí, nebudeme se jí bát?
1: A tak takhle, na to se dá odpovědět mnoha způsoby. No za prvé, já nepozoruji jevy, že by se tohleto mělo stát, protože zase my nevíme, jakou podobu bude mít buď to porážka Ukrajiny, nebo výhra Ukrajiny, porážka Ruska nebo uchování Ruska. To jsou všechno jako významné proměny. Zároveň my ani nevíme, jakou podobu bude mít Česká republika a Polsko. A ruku na srdce teda, ta vlna toho šovinismu se středovýchodní Evropou a z části západní docela prohání. Takže i v tomhle kontextu, i tento kontext vlastně nějak zabarví ty ukrajinské...
0: Já tomu rozumím. My ani nevíme, co by bylo případné ukrajinské vítězství. To jste naznačil.
1: No. Ale takhle. Jestli na sebe veme to ukrajinské sebeprožívání po dobu vypjatého nacionalismu. To je zase otázka, protože Ukrajinu i v případě jejího vítězství, my známe třeba nějaké precedenty z historie, může docela dobře navštívit jakýsi pobělohorský syndrom. To znamená, bylo to vítězství, ale teda dalšího takového bychom chtěli být už ušetřeni. Ani Finové ono to také nebylo formálně za to vítězství v zimní válce se Sovětským svazem na jaře 40, se prostě nepropadli do nějakého jásavého a trvalého stavu a ta otázka prostě té války s Moskvou byla a dodnes je jako dlouho přetřásána.
0: Historik a ukrajinista David Svoboda byl dnešním hostem Osobnosti Plus.
1: No to nám to uteklo, no tak moc děkuju.
0: Moc děkuju a hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachec.
2: Radioservis představuje audioknihu Dorota.

0: Ambrožové na háčci.
1: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
0: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
1: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
0: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spojené státy a Irán pokračují ve vzájemných útocích. Cena severomořské ropy znovu překonala $100 za barel. Vrchní soud v Praze osvobodil bývalého strážce Národního parku České Švýcarsko obviněného ze založení požáru. Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Cena severomořské ropy Brent poprvé od konce července překročila hranici $100 za barel. Podle agentury Bloomberg jde o důsledek konfliktu na Blízkém východě a taky nárůst nákupů ropy v Číně. Ceny suroviny od začátku srpna vzrostly o čtvrtinu, protože se stále nedaří vyřešit půl roku trvající boje mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán dnes balistickými střelami zaútočil na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Američané včera v Oman a Perském zálivu zničili 5 íránských tankerů. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se ale jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci by se dnes měli vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
4: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
2: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení, umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
5: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
6: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z Královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se právě teď otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun, většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
7: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
8: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
9: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
8: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Čtvrtou držitelkou ceny Medy Mládkové se stala umělkyně Pavla Sceranková. Muzeum Kampa ocenilo sochařku za propojení osobní zkušenosti se společenskými tématy, nadsázku a humor.
10: Sochařka Pavla Sceranková působí na české scéně od roku 2007. Vedle Pražské národní galerie nebo brněnské Fight Gallery vystavovala třeba v Pump House Gallery v Londýně.
11: Ta socha vznikla na základě setkání zřejmě muž bezdomova, který měl na jedné noze igelitový pytlík. Člověk, který měl místo jedné nohy kořen stromu.
10: Popisuje vznik sochy Miloš, kterou připravila v roce 2019 pro výstavu Práce na budoucnosti. S partnerem Dušanem Zahoranským navrhla mimo jiné sluneční hodiny v budově pražské City Tower nebo instalaci Abeceda rozkladu pro loňský ročník festivalu v Boskovicích. Cena nese jméno významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Muzeum Kampa, které založila, ji uděluje na její narozeniny 8. září už čtvrtým rokem. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna za Ostrovačicami. Na kilometru 178 brzdí kamiony a nesouvisle se sunou až ke sjezdu na D2 na kilometru 196. Na D5 z Plzně do Prahy se kamiony vlečou od Rudné ze 6. kilometru až na okruh za Ořech na 19. kilometr. Pokud vyrážíte z Prahy ven směrem k D7 na Slaný, čekejte zdržení před omezením u letiště. Aktuálně se brzdí už na konci okruhu těsně za nájezdem z Evropské na 28. kilometru. K Aviatické se jede zhruba 10 minut. Šťastnou cestu. V Čechách je zataženo až oblačno, postupně bude na většině území pršet, výjimečně hrozí i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku, kde je teď slunečno, se zatáhne a začne pršet až během odpoledne, kdy tam dorazí i silnější nárazový vítr a teploty dnes budou velmi rozdílné mezi 18 stupni na západě a 32 na jihovýchodě. To byly zprávy, teď nás čeká život k nezaplacení.
12: Dobré dopoledne a kde jsme? Sledujeme debatu o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok. I vzhledem k tomu, že za měsíc jsou volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, bude rozpočet na tapetě několik týdnů. Vláda o něm má jednat 21. září. Udělíme si takovou průběžnou inventuru dosavadních návrhů a reakcí na ně. U mikrofonu je Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení.
12: Schodek 389 miliard korun. Ministryně financí vidí zatím možnou úsporu v jednotkách miliard. O kolik by se dal ten schodek reálně snížit?
13: Tak asi by se dal snížit i o nižší desítky, kdyby si odpustili takové ty věci, které jsou zbytečné v něm. A to na jedné straně, na straně výdajů, tam přidali věci, které nemuseli jako převádět, například takové ty poplatky za obnovitelné zdroje zúčtené do státního rozpočtu. Počítá se s tím převodem koncesionářských poplatků do státního rozpočtu. Udělali tam pár daňových změn, jako návrat školkovného, odstropování benefitů a podobně, které jako nemuseli dělat minimálně v takovém velkém rozsahu. Takže kdyby vyškrtli tyhle zbytečnosti, tak se pravděpodobně dostanou o desítky miliard níže.
12: Mm-hmm. Opatrně teď mluví někteří vládní politici o zvýšení některých daní, například zavedení spotřební daně z kratomu a zvýšení DPH z kratomu, zavedení spotřební daně z nikotinových sáčků, investičních nemovitostí, hazardu, tabáku, což jsou ty nikotinové sáčky zřejmě. Co dává smysl?
13: Tak asi na všechno, co říkají, se má smysl podívat. V tom tabáku už toho moc nevyberete, protože jako přes ty cigarety tam už jako moc prostor není a přes ty alternativy za stolik toho nevyberete.
12: Že lidé z Německa už tady tolik nekupují cigarety, protože jejich cena je stejná jako v Německu.
13: Bohužel ty cigarety a tvrdý alkohol mají riziko toho převozu. Jo. A paradoxně my tyhle ty věci daníme normálně, tu spotřební daní, a málo daníme to víno a pivo, které se tak jednoduše nepřeváží, protože to má velké objemy. Jo. Takže jestli něco ve spotřebních daních, tak jsou to ty další typy alkoholu. Jo. Ale dá se něco vybrat i na tom kratomu a dalších věcech.
12: Ale tady to budou ty jednotky miliard.
13: Budou to nějaké nižší jednotky miliard pravděpodobně. U hazardu tam je riziko, že jako nejvíc vyberete, když uděláte větší daň z těch loterií, jako z takových těch běžných loterií, které ale nejsou tak rizikové. Jo? Tam jsou rizikové typy her online a takové ty horší typy automatů a podobně, které je lepší danit více prostě, jo? Aby tam fungovalo to, že i ty ten princip takzvané harm reduction je, že ty věci, které škodí více, tak máte danit více trošku. Jo. To znamená, že máte víc danit běžné cigarety, než ty zdravější náhražky. Víc trošku danit jakoby horší typy hazardu, než prostou loterie, kde se jakoby nedostanete k tomu, že zbankrotujete prostě přes nějaké desetikorunové losy a podobně. Jo. Takže tam jako můžete vybrat tím, že zdaníte hodně ty loterie, ale pojete trošku proti doporučením expertů, že má víc daněný ten horší hazard, jo, a ten online hazard. Takže tam taky jde vybrat jednotky miliard, tam musíte spíš myslet na to, abyste omezoval to sázení, protože Češi prosází desítky miliard ročně a má to i negativní dopady prostě na tu společnost.
12: Jsme svědky zajímavé výměny názorů, i když ono to není úplně výměna názorů, je to názor předsedy vlády Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO, který po jednání vlády v pondělí řekl, že by ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Ona je odpověď zdánlivě snadná, protože to ukládá zákon. To ale neznamená, že by tam nebylo možné najít úspory.
13: No, on, jakoby bohužel, ta debata teďka je o tom, že premiér naznačuje to úplně zrušit, jo. A je dobré si uvědomit, že v těch soukromých školách je více druhů. Jsou tam ty elitní školy, kde platíte 200-300 tisíc za školné k tomu. Jsou tam naopak školy, které jako nahrazují tu veřejnou službu, že tam třeba chodí nějaké znevýhodněné děti, nebo jsou i školy v Ostravě církevní pro romské děti a podobně. Potom jsou gymnázia, která vlastně jakoby existují, protože ty kraje nedokáží zřizovat ty kapacity, jo. Takže nahrazují vlastně tu kapacitu těch veřejných gymnázií. Takže tam jsou různé typy škol a jsou tam dva problémy ve financování, že ten stát hradí těm soukromým školám základním to, co by jim dával zřizovatel, ta obec, jo, tak to je jedna část toho financování, ale paradoxně to dává i těm obcím v tom rozpočtovém určení.
12: Takže prostě tam jsou nějaké duplicity, na které by bylo dobré se podívat.
13: Tak a druhá duplicita je, že to financování těch veřejných škol v Česku funguje tak, že není přes žáka, ale je přes nějaké odučené hodiny a podobně. Takže když tam jeden žák odejde do té soukromé školy, tak za ním jdou ty peníze
12: ven, sebou.
13: Ale nezmizí v té veřejné škole. Takže tam je taky duplicita financování. Takže tam jde určitě ušetřit nějaké jednotky miliard, když omezíte tyhle ty duplicity. A když třeba snížíte podporu takových těch úplně elitních škol, jo, které nehrají roli té jako veřejně dostupné školy. Jo. ale není to tak, že byste měl škrtnout prostě financování soukromých škol. Takže ve všech těch oblastech, co říkáme, jde dobrou politikou nějaké jednotky miliard nabrat, ale neřeší to schodek 390 miliard. No.
12: A propo, když už jsme u školství, tak včera vyšel pravidelný žebříček, respektive statistika, které se říká PISA, co ukazuje?
13: Ukazuje, že se zhoršujeme teda, zejména v matematice a čtení, čtenářské gramotnosti. Pořád jsme v nadprůměru OECD, těch zemí rozvinutých, ale třeba Polsko, Estonsko je nad námi. Zároveň my máme skoro nejhorší vztah dětí k té škole. Takové to jako, že je to baví, že cítí vztah k té škole, že jsou nějak kreativní a zvídavé a podobně. Tam jsme jakoby fakt úplně na chvostu toho žebříčku. Takže to je alarmující a brát, jako rezignovat na ty reformy školství tím, že se podfinancuje, což teďka hrozí výrazně, tak je dost rizikové, když vidíme ty trendy poklesu těch gramotností posledních 8-10 let. Jo. Zajímavý je podle mě, že tam jsou, že to je trend jako celoevropský, ten pokles, ale je tam jedna velká výjimka, to je Anglie, která si drží tu kvalitu. A je zajímavý, že oni fakt vsadili úplně na jiné věci v tom vzdělávání.
12: Na jaké?
13: A to je, že mají jasně definovaný ten obsah. Jo? Ne takové to, že si to každá škola musí udělat sama z nějakého nejasného dokumentu a tak. Měří ty výsledky těch dětí. Když tam zavádí nějaké inovace, tak mají je otestované, jestli fungovaly prostě. A ty učitelé učí, nechci říct tradičněji, ale jakoby... jsou hodně aktivní ty učitelé, chtějí po těch dětech věci, ověřují si, jestli tomu rozumí. Hodně opakování, jako pro ukotvení těch znalostí. Vlastně je to trochu jako malinko tradičnější přístup, než jsme viděli v posledních třeba 20 letech, ty obraty, aby jsme se orientovali na nové kompetence a podobně. Jo. Tak v té Británii minimálně v těch testech tyhle ta kombinace vede k tomu, že si udržují nějakou úroveň těch základních gramotností. Jo. Tak asi nemusíme všechno přijmout.
12: A takže by to byla něco, cesta jo, no. I pro no. České školství a reformu?
13: No myslím si, že minimálně jako dvě ty inspirace, že máme mít jako jasně definovaný ten obsah, aby tam jako neplavali a nemusel si to vymyslet každý učitel sám prakticky. A že máme měřit ty výsledky, jestli se daří těm školám nebo ne a pomáhat tam, kde se nedaří. A že máme jako zavádět inovace podle toho, že se otestují, že fungují na nějaké části škol a potom se zavedou do toho systému celého. Tak to jsou věci, které jako jednoznačně nedoporučit. Jo. Potom takový jako role toho učitele, kde v té Británii to má hodně nalinkované a je hodně aktivní, tak na to jsou různé názory, jak má jako ten učitel pracovat, jo, ale jsou tam věci, ke kterým bychom se mohli vrátit možná.
12: Když říkáte, že ta kapitola v návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok týkající se školství je podfinancovaná, jsou tam kapitoly, které jsou naopak nadfinancované? Je to třeba ta v sociální oblast, ta důchody?
13: Do těch důchodů my dáváme podprůměr Evropy. Takhle my dáváme skoro všude podprůměr, jo? Protože máme jako extrémně podprůměrné ty příjmy toho rozpočtu. Takže tam jsou spíš výjimky, kam dáváme víc. Jo. A důchody tam dáváme trochu méně, ale rozdíl je v tom, že důchody v většině států Evropy se daní, že, to, že z toho odvádíte daně. A když tam to zohledníte, tak ty výdaje na ty důchody máme takové normální. Jako. Dáváme docela dost do takových jakoby, ekonomických nějakých dotací a podobně. Jako. I v dopravě v některých letech. Dáváme docela dost ze zdravotnictví. Nevím, jestli to nadprůměr, ale jako hodně to roste teda výrazně. Takže jestli někde dělat ty reformy, aby jsme zastavili ten nárůst výdajů, tak je to určitě to zdraví, jo, aby jsme omezili ty některé neefektivity v něm a posílili prevenci a podobně.
12: Nebo se na to dá zeptat i tak, že vlastně ten zákonný růst penzí o 300 korun měsíčně plus schválení věkem podmíněných valorizací důchodů pro penzisty nad 80 let by mohl přijít stát v příštím roce v součtu na 13 miliard. A Alena Schillerová, ministryně financí z hnutí ANO, má v tom důchodovém pojištění víc než 19 miliard. Nestačilo by těch 13?
13: No tam... Jako určitě by měl jít na minimum, podle mě, protože ten důchodový systém funguje tak, že to hodně valorizuje, když je velká inflace. A potom se zastaví v Česku, jo, protože on má ty malou inflaci a zároveň jako, roky to, do toho nestupují ty mzdy. Důchody se valorizují podle růstu mest a inflace, ale vlastně čekají na to, až ty mzdy doženou to, co udělá ta inflace. Takže teďka čekají prostě. ale bylo to valorizované v těch letech předtím. Jo. Takže nemůžete v tom roce, kdy se to sníží, zase to jakoby nakopnout, že tam dáte mimořádnou valorizaci. Takže by se mi podle mého názoru řídit tou zákonou prostě. Jo. A nebo ji změnit, ať je průběžnější v čase, ať tam nedělá tyhle ty vlny prostě, jo, podle té inflace, ale nemohou tam přidat v roce, kdy to je zrovna nízké, je zase něco navíc. Jo. A proč to má o těch 6 miliard navíc, to upřímně řečeno nevím, jestli tam počítají s nějakou jakoby možností tam přidat nebo ne. To bych teda, držel bych z toho zákona v tomhle případě. No.
12: Platy státních zaměstnanců mají se hodně zvýšit? A nebo se tam dá ušetřit v té kapitole?
13: Tak myslím, že se dá ušetřit tím, že se třeba budou jako redukovat a spojovat nějaké úřady, jo. Že kdyby bylo jednotné inkasní místo, vybíralo se daně, zdravotní pojištění a sociální na jednom místě, tak se ušetří tím výběrem a zároveň potom v podstatě můžete sloučit úřad práce a tu Českou správu sociálního zabezpečení, protože se redukují na výdej dávek a důchodu. A to je jako jedna agenda a dá se sloučit. A kdybyste udělali takovou velkou reformu, tak pravděpodobně tam ušetříte docela dost míst a další se dají ušetřit digitalizací. Myslím si, že přijdeme do doby, kdy budeme řešit, jestli ty úkony na stavebním úřadě, takové ty rutinní nemá řešit prostě ta umělá inteligence z části, jo, nějaká automatizace. Takže spíš myslet na tohle a nešetřit na těch platech, protože potřebujeme, aby tam byly jako kvalitní lidi. A zejména teda ten stát šetří na tom, aby měl ty odborníky, aby měl dobrý lidi v IT pro tu digitalizaci, aby měl dobré lidi v té analytice, které jako plánují ty reformy a podobně. Tam naopak hrozně šetří a ty platy jsou nižší, než je plat jakoby srovnatelných profesí v tom soukromém sektoru, jo, výrazně.
12: A vy, Danieli, vidíte někde v tom návrhu zákona o státním rozpočtu nějakou kapitolu, která by se týkala právě umělé inteligence?
13: No na to, myslím, ta vláda v podstatě rezignovala. Teda, že tam je zmocněnec pro umělou inteligenci, pan Kačena, ale jako nevidím tam, jak v tom vzdělávání nějakou snahu to implementovat. Nevidím tam, myslím, že tam byla velká rezignace na trhu práce, protože oni omezili výdaje na rekvalifikace. A teď, když přijde jakoby ten úder té umělé inteligence, asi postupně budou prostě některé práce mizet a potřebujete ty rekvalifikace, jo, aby ty lidi se naučili třeba něco nového a podobně. Tak ta vláda omezuje ty investice do toho. A moc to neřeší, co já vím, ani v té státní správě jako pro zefektivnění. Takže tam myslím si, že budou zaostávat, bohužel. No.
12: Vlastně ty rekvalifikace souvisejí i s dalším tématem, které s Danielem Prokopem v dnešním rozhovoru projektu Život k nezaplacení probereme.
3: Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
12: Na stole je návrh na zkrácení podpory v nezaměstnanosti. Ta má v prvních dvou měsících klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má být 60% průměrné mzdy místo těch 80%. Argument, je dost pracovních nabídek, nemá smysl držet podporu takhle vysoko. Je to logická úvaha?
13: Jakoby je docela logická úvaha, že to podporu upravujete podle toho, jak se daří té ekonomice. Že když je jako ten pracovní trh dobrý, tak nemusí být tak dlouhá a podobně. Jo, to jsme vlastně navrhovali během covidu v Nervu Andrej Babišovi, aby prodloužil tu podporu a zvýšil, protože v tom covidu ty lidi si nemohli najít tu práci. Jo. Ale paradoxně tady, když jsme to navrhovali ten samý argument druhým směrem, tak myslím, že tady v rozhlase mě říkal, že jsem extrémní levičák, takže jako nejde ten argument říkat jenom jedním směrem prostě, jo. To se bojím, že se to používá pro zpřísnění, ale ne pro, když to potřebujete jakoby uvolnit naopak, jo. Ale je to argument, který jakoby říká část ekonomů, akorát teďka jako není, ta nezaměstnanost jako není vysoká evropsky, ale roste. Roste ta dlouhodobá nezaměstnanost, přijde ta umělá inteligence a zároveň jako ta reforma řešila ty první dva měsíce, řeší to, abyste mohli vystřídat práci. A v Česku je nejmenší mobilita na trhu práce v Evropě skoro. Lidi nestřídají práce, nejméně v EU skoro. No a to střídání práce vede k tomu, že často se vám zvýší příjem, je to tlak na firmy, aby zvyšovaly mzdy. Ono má jako, jo,
12: najdete si tu lepší, lépe placenou, aspoň o něco?
13: Často. Jo, v průměru se ukazují ty data, že to asi o 10% nárůst mzdy při vystřídání i přes úřad práce, když tam jste jeden měsíc. Jo. Takže jakoby podpořit tu mobilitu má smysl ekonomicky, protože to dělá tlak na ty mzdy, jo, které jsou v Česku nízké. A to byl cíl té flexinovely, takzvané. A oni to berou zpátky, A podle mě škoda, že to udělají úplně bez jakékoliv analýzy, jak fungovala a podobně.
12: My o tom občas tady mluvíme, že u různých změn, reform se pozastavujeme u toho, že se dějí bez nějakého zevrubného vyhodnocení, analýzy dopadů třeba po několika měsících. Hmm. Je tohle ten případ?
13: Je to. Šlo by počkat rok a kouknout se, jestli
12: co to udělalo,
13: jestli to funguje. A šlo, navíc tam jde dělat jiné změny, které šetří na té podpoře, jo? Protože problém v těch podporách, řeknu dvě, je, že vy tam můžete vstupovat opakovaně. Že jste 9 měsíců pracujete a 3 měsíce jste na podpoře. A to můžete pořád opakovat. Jo? A to vlastně, jako kdybychom vyřešili tohle víc, ten opakovaný vstup. A vyřešili jsme, že někdo to může použít, že je třeba 10 měsíců před důchodem a jde na podporu před důchodem, prodlouží si vlastně důchod. Jo. Tak kdybychom vyřešili tyhle ty dvě možnosti takového jakoby trochu zneužití, jo, tak bychom tam ušetřili někde, kde to má smysl, ale ne, prostě ne tam, kde byl naopak jako smysl té reformy podpořit to střídání prací. Jako.
12: Jestli si dobře pamatuju, tak byste zastánce toho názoru, že řešit bychom měli spíš nefunkční systém rekvalifikací, s nímž se pojí dlouhodobá nezaměstnanost, je to tak?
13: No tak to asi nejenom já, ale každý, kdo to sleduje, tak ví, že my jsme na ně hodně rezignovali. Vláda další peníze z toho bere, z toho systému rekvalifikací. A problém té nezaměstnanosti je, že zhruba 2/3 nebo 70% lidí už nemá žádné podpory. Oni jsou prostě nezaměstnaní, stát za ně platí nějaké pojistné a oni se plácejí, mají jiné dávky, prostě veřejná služba, nebo nedělají nic, nebo dělají nějak na ruku. No a na tyhle ty lidi by měl ten stát tlačit, dát jim tu rekvalifikaci, ať si doplní třeba střední školu a podobně a dostat je zpátky na ten trh práce. Jo. Ne. Hlavní problém nejsou lidi, kteří jsou nezaměstnaní jeden měsíc. Jo.
12: My se pohybujeme spíš kolem zaměstnanců, respektive nezaměstnanců, kteří tedy si hledají v té lhůtě nějakou novou práci, ale když tahle změna nastane a změní se ta podpora nezaměstnanosti, co to může znamenat pro firmy?
13: Pro firmy tak asi menší tlak na ty mzdy, podle mě, protože když omezíte tu mobilitu a nemáte to riziko, že vám někdo odejde, byť by byl třeba chvilku nezaměstnaný a podobně, tak se omezí ten tlak na ty mzdy. Takže jako pro část firm je to možná pozitivní. A nemají konkurenci jakoby v těch dávkách. Jo. Takže chápu, že v ty firmy, které platí hodně málo, tak to vlastně vidí pozitivně. Jako. Ale jinak dopad na firmy, myslím si, že těm firmám začne brzo vadit, že tam chybí ta rekvalifikace. Jo. Že tu naopak podporovala řada firm, aby tam byl tlak na tu rekvalifikaci. Jo. Obecně jako na tu reformu, co udělala ta předchozí vláda, byla docela velká shoda toho jakoby nějakého rozumnějšího biznesu, odborníků a podobně. Jako.
12: Ale i politická shoda,
13: i politická. Si řekněme. Paradoxně proto hlasovalo celé ANO, včetně ministra Juchelky. A jediný, kdo proto nehlasoval tenkrát, nebo jeden z mála, bylo SPD. A teďka se to úplně prohodili, že to ANO ruší a SPD v té vládě protestuje proti tomu rušení, že říká, to je podpora lidí, kteří si to odváděli na to odvody a podobně. Jako. Takže tam asi posluchači ví, jaká je tam konzistence v těch názorech, jo? Že to prostě jako ruší z úplně arbitrárních důvodů a podobně.
12: Tak doba je dynamická, náročná na orientaci. No.
13: Je ještě důležité říct poslední věc, že lidi si na tom tu podporu odvádí 30 miliard ročně, jo? A stát na to dává 20 miliard. Takže on tam už dneska tam 10 miliard šetří z těch odvodů. Jo. Tak ať sniží ty odvody, když to nechtějí platit.
12: Dobře, když už jsme u toho sečteno a potrženo, Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO, mluví o úspoře 4,5 miliardy korun při téhle změně. Hmm. Vám to nesedí?
13: Ne, to asi má spočítáno, jo, ale je to ta krátkodobá úspora. Není tam to, že prostě v té kalkulaci, v té dlouhodobé reformě bylo to, že to podpoří tu mobilitu, ty lidi si najdou trošku lepší práci a díky tomu, když máte o 10% vyšší mzdu, tak odvádíte vyšší odvody a za nějakou dobu to vlastně splatíte, to, že jste bral těch 80% místo 60% ty dva měsíce. Jo. Takže to je taková ta krátkodobá myšlenka, která ale nemusí platit v tom dlouhodobém rozměru. Prostě,
12: že v tom dlouhodobém pohledu ty peníze může tahle operace ubrat ze státního rozpočtu.
13: Nebo prostě ta reforma byla neutrální. Jo? Jako počítala s tím, že to trošku narostou výdaje za ty první dva měsíce nezaměstnanosti a vrátí se tím, že si ty lidi najdou lepší práci a budou mít vyšší odvody. Takže i když to zrušíte, tak to bude taky neutrální, akorát budou prostě jako nižší mzdy, lidi budou nižší mzdy a podobně. Jako.
12: Budeme to dále sledovat a mluvit o tom i s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti PAK Research. Za dnešek děkuju, hezký den.
13: Díky.
14: Série Kosatík Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrat.
15: Vždyť já jsem člověk věčně nejistý, mírnej neurotik nebo značnej neurotik, věčně o sobě pochybující, v podstatě vlastně stydlivej, plachej.
14: Čtvrtou epizodu poslouchejte ve čtvrtek po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
16: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
17: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
18: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
19: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
14: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Hezké dopoledne, je 11:30.
14: Český rozhlas Plus.
2: Bývalý náměstek z Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání, zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu po tom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Donald Trump na něm vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. V Paříži začíná dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má třeba rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se účastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. A v Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájajá odkazuje na rozhlasového skřítka Hájajů a spisovatele Václava Čtvrtka. Jeho dílo je s Jičínem úzce spojené. Festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. A třeba zítra v 10 dopoledne tam bude Český rozhlas Plus natáčet pořad Reparát. Ještě informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy. Čekejte zdržení těsně za sjezdem na Velký Beranov. Kolona se sune z kilometru 119 zhruba čtvrt hodiny do zúžení před Jihlavou. Mezi kilometry 115 a 113,5 uzavřeli silničáři pravý pruh. Vjezd z Prahy směrem k D7 na Slaný komplikuje omezení u letiště. Kolona vzniká na konci okruhu těsně za nájezdem z Evropské na 28. kilometru. Odtud k Aviatické je to na 10 minut. Dobře, dojeďte. Počasí rozdělilo republiku na dvě poloviny. Na východě je slunečno s odpoledními teplotami až do 32 stupňů. Až odpoledne tam začne přibývat oblačnosti, přidá se déšť, ojediněle bouřky a místy i silný nárazový vítr. To v Čechách je zataženo až oblačno, postupně bude pršet a nejvyšší teploty vystoupí na západě jen na 18 stupňů. Ze zprávy to vše začíná Interview Plus.
20: Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že se v Národním parku Šumava našlo na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Ještě předtím poslanec Filip Turek z motoristů řekl, že se na Šumavě našly stopy bojových plynů. Informaci ale později vyvrátil Státní ústav pro jadernou bezpečnost. Víme, jestli je nález na Šumavě opravdu nebezpečný, jak uvádějí politici ze strany Motoristé sobě? To nás bude zajímat v Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečas.
3: Interview Plus.
20: Naším dnešním hostem je člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Dobrý den.
21: Dobrý den z Českých Budějovic.
20: Ministr Igor Červený informoval o přítomnosti dioxinů, furanů, rtutě, arsenu, chlorovaných rozpouštědlech a dalších látkách v lokalitě Dobrá voda u Prášil. Víte jako člen rady parku něco víc?
21: No tak jako člen rady parku vlastně nevím nic. My jsme to nikdy na pořadu jednání rady neměli, ale pokoušel jsem se tedy od pondělka trošičku zorientovat v tom, co běhá v médiích. Trošku mi to připomíná šíření poplašné zprávy, ale v podání Rádia Jerevan.
20: No, víte třeba tedy, v čem jsou ty látky uloženy, jestli mohou unikat do okolí?
21: No tak musíme věřit panu ministrovi Igorovi Červenému, že jsou to teda nějaké sudy, zřejmě můžou být už za ty roky prorezlé a může z nich možná něco vytékat. Prostě veškeré informace má v tuto chvíli zřejmě ministerstvo. Pokud vím, tak park má embargo na jakékoliv informace, takže odtud se ani nemůžeme nic v tuhle chvíli dozvědět. A určitě ty látky po vojácích tam nějaké zůstat mohly, zřejmě zůstaly, to není důvod o tom pochybovat. Je otázka, kolik toho je, v jakém je to stavu a tak dále.
20: Pane Vrbo, a vy si myslíte, že ministr Červený šíří poplašné zprávy?
21: No tak já myslím, že pan ministr především se snaží si obhájit svoji, řekněme, erudici, odbornost na tomto postu, protože že jo, řada lidí, zejména právě z kruhů ekologů, ochranářů, má jisté pochybnosti o tom, jak ministerstvo funguje po té deratizaci, kdy se obklopil odborníky zejména na sociální sítě. A
20: já bych takže tomu asi neříkala prostě, úplně ve vysílání Českého rozhlasu deratizace, prostě pan ministr si přivedl své spolupracovníky.
21: Jistě, ale nicméně tento termín vypustil pan Turek, že jo. Takže já se rozhodně k tomu nekloním, ale takhle prostě to pan Turek pojmenoval, takže...
20: Ano, a bylo mu za to vyčiněno i od pana premiéra.
21: Ano, bylo mu za to vyčiněno, což je jistě dobře. Takže berme to tak, že si dělají PR, jaký jsou odborníci, jak jsou prostě akční a trošku zatím vidím taky snahu nějak dehonestovat předchozí vedení ministerstva, jmenovitě pana Hladíka, případně pana náměstka Tesaře, to nevím.
20: Ještě než se dostaneme k tomuto, tak mě zajímá, jestli, protože pan ministr mluvil o kontaminované půdě, tak ano. Pochopil jste to tak, že tedy část nebezpečných látek vytekla nebo vytéká do půdy?
21: Pochopil jsem to tak, že něco takového, takovou možnost nebo skutečnost možná prostě zjistila ta Dekonta, ta firma, která to tam opakovaně sanovala už někdy od roku 20, jestli se nepletu, naposledy v roce 23, poté údajně teda dali nějakou zprávu. Park v podstatě, jakmile zjistil, že tam jsou problémy, tak s tou Dekontou jednali, zadali prostě asanaci a pak ještě ta Dekonta tam dělala nějaké šetření. Ta zpráva údajně skončila někde na ministerstvu v rukách možná pana náměstka Tesaře, Bůh ví.
0: No a teď mluví pan ministr o potenciálním třeba nebezpečí požáru. Asi by to bylo velmi, velmi nebezpečné vzhledem k horkému a suchému počasí. Není tedy logické, že se ministerstvo snaží o rychlou sanaci nebezpečných látek?
21: Ale jistě, že je to logické a je to správné. Rozhodně, jako jestliže takové riziko je, tak je potřeba urychleně nějak jednat, zjistit, jaká je skutečná situace. Pan ministr o požárech v národních parcích mluví rád, protože tam je nějaké to dřevo, že jo, ono je sice vlhké, ale to nevadí, to mrtvé dřevo. A každopádně ty sanace jsou na místě a opatrnost je rozhodně třeba mít. Je otázka, proč se stejnou razancí a opatrností se nepřistupuje třeba ke skládce po mapě tady na Zbudovských Blatech, kde prostě jsou uloženy kaly zpracování uranu, anebo na té haldě Hermanovické v Ostravě, kde dokonce pan ministr, respektive jeho jím dosazený nový ředitel ČIŽP zarazil další šetření, kdo za to může, kdo tam vlastně způsobil tu špatnou asanaci, řekněme, nebo co to tam bylo.
0: My se dostaneme k dalším lokalitám ještě, ale zpět na Šumavu, tak ministerstvo mluví zhruba o 1000 tun zeminy, kontaminované zeminy. Šumava a Český les byly v minulém režimu sídlem mnoha vojenských posádek a objektů pohraniční stráže, které jsou stržené a zlikvidovány nebo se postupně rozpadají. Má Šumavský národní park přehled o tom, co kde po armádě zůstalo?
21: Já jsem přesvědčen, že ten přehled mají ho ostatně na ministerstvu, existuje nějaká databáze těch míst, který potenciálně můžou tyhle ty rizikové zátěže mít, takže myslím si, že přehled mají velmi dobrý, konec konců se ukázalo, když se tam prvně propadly ty stropy, to už možná bylo někdy v 10. letech, tak prostě se to ten park snažil řešit a opakovaně to řešil teda začátkem těch 20. let, takže určitě se o těch problémech na těch rotách pohraniční stráže, případně zde v tom vojenském prostoru ví.
0: No, Státní ústav pro jadernou bezpečnost některá slova z ministerstva mírnil, ale uznává, že jde o ekologickou zátěž. Jak velká zátěž to je?
21: O tom, že je to ekologická zátěž, není sporu. Jak je velká, to obávám se, nikdo neví. Možná teda něco by se dalo vyčíst té zprávy Dekonty, kterou asi jsme nikdo zatím neviděli.
0: Národní parky nemá k dispozici?
21: No, tuhle tu poslední zprávu si zadalo, jak jsem to pochopil z té tiskovky, tak to si zadal pan ministr.
0: Letos na jaře.
21: Letos na jaře a dostal jí teďko někdy nedávno. Jo, čili tu má v rukách on a park podle mě o tom informovaný nebyl. To šlo mimo park tentokrát.
0: Mimochodem, vy jste to sám zmiňoval, my jsme se také obraceli za Český rozhlas na management Šumavského národního parku, ale ředitel Hubený tedy nemohl nic říci, protože mu dalo ministerstvo na poskytování informací embargo. Jak chápete to jednání ministerstva? Je to něco, co zažíváte poprvé, nebo se to prostě při takových událostech děje?
21: Myslím si, že už takové situace tady v minulosti byly, na Šumavě zejména, v době kolem kůrovce, ale proč se to děje zrovna teď u té ekologické zátěže za současné situace, popravdě nevím, můžeme jenom spekulovat, já jsem to ostatně na začátku zmiňoval.
0: No, vy jste hydrobiolog, co by znamenalo kontaminace spodní vody, kterou připouštěl také pan ministr Červený?
21: To by znamenalo, že ta voda vždycky teče někam z kopce dolů, podél nějaké pukliny, pokud je to ta podzemní voda, mohla by se teoreticky prostě dostat třeba do Křemelné. Předpokládám, že to je v té lokalitě u toho Hadího vrchu, jak píšou některá média, takže prostě je to tam nedaleko, ale všecko je to spíš na hydrogeologii, aby prostě zhodnotili, jaké jsou tam poměry té podzemní vody, kudy ta voda teče. Jo, zásada je, že voda teče vždycky z kopce dolů a postupně se to znečištění může naředit, když je té vody dost, když dost prší nebo je velký průtok v řece a podobně.
20: Ta sanace území by měla začít 21. září a celý proces bude pokračovat až do roku 2028. Co na tom trvá tak dlouho?
21: No tak já si myslím, že oni nejdřív musí udělat nějaký opravdu detailnější ještě průzkum, kam až to může sahat, zejména teda ta případná kontaminace něčím, co vyteklo odsud. Předpokládám, že už mají poměrně přesnou představu o těch různých toxických látkách, konec konců jste ji jmenovala na začátku, takže prostě chvíli bude trvat, než se zvolí vhodné postupy, vhodná řešení a podle toho rozsahu taky, jo, nakolik se bude muset třeba ta, pokud bude ta zemina opravdu nějak kontaminovaná, zasažená, tak se to bude muset někde nějak odvážet a pak tam něco navést místo toho jiného, to je prostě poměrně asi dlouhý proces. Mně ten čas, který pan ministr oznámil, přijde docela jako realistický. O těch cenách, to, k tomu se nemůžu vyjadřovat, já neznám tyhle ty ceny za takovýhle práce, takže to nevím.
20: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
20: Jak jste se, pane Vrbo, vy o potenciálně nebezpečném nálezu dozvěděl?
21: Tak já jsem se to dozvěděl tak, že kolegové, kteří sjíždějí sociální sítě, tak mě na to jako upozornili a včera už to trošku jako rezonovalo i v těch médiích internetových.
20: To znamená, vlastně, že to asi viděli z oznámení Filipa Turka?
21: Nejspíš, jo. Já prostě na těch sítích nežiju, takže jsem tohle nezaregistroval, ale včera už jsem věděl, že bude ta tisková konference, takže, ale pač jsem jel do Prahy na nějaké jednání a tak si jsem večer se vrátil, tak jsem si to pustil ze záznamu celé, včetně nějakých těch reakcí třeba toho pana Unčovského z Asociace sanačních společností a konec konců i pana ex-ministra a ex-náměstka a dalších, kteří se k tomu vyjadřovali.
20: K těm reakcím se dostaneme, ale ještě předtím nejde o to, jestli máte informace, že vedení Národního parku vědělo, že se něco takového chystá, jestli dostalo od ministerstva informace.
21: Já takové informace nemám a tohle to jako nechci ani spekulovat, protože to je na tom, jak mají nastavené komunikaci ministerstvo se správou Národního parku. Nevím.
20: Kdo spravuje bývalý vojenský areál, kterého se problém týká, je to Národní park nebo ministerstvo obrany?
21: No i podle toho, jak reagoval včera pan Vích z ministerstva
20: náměstek,
21: ano, tak to spravuje park, ministerstvo to předalo už v roce 95, jestli se nepletu, parku a od té doby teda je to území Národního parku a s tím, že tam cosi bylo, nějaký sklad, ale že je to teda zasanovaný, no a pak tam začaly se propadat asi ty stropy a zjišťovalo se, že tam něco možná teče a tak dále. A takže je to parkové, nicméně ministerstvo, to se mně celkem líbí v tom vyjádření, že se k tomu staví čelem, že prostě holt jsou nástupci Československé lidové armády, tak prostě musí pomoct s tou asanací nějak.
20: No, protože společnost Dekonta, kterou jste zmiňoval, která tedy teďko vypracovávala pro pana ministra tu zprávu, už ten areál zkoumala v minulosti právě na objednávku správy Národního parku, teď si její práce zadalo ministerstvo, tak to považujete za správný postup, že si ministerstvo bere věc do svých rukou, předtím to řešil pouze park?
21: Hlejte se, já tohleto nedokážu nějak hodnotit. Myslím si, že v zásadě by bylo logičtější, aby to řídila správa parku, která tam to území zná a prostě má tam svoje lidi a veškeré informace v systémech, takže by mi přišlo, že to budou dělat všechny ty předchozí asanace řešila správa parku, včetně teda potom toho šetření po té poslední, z čehož vznikla nějaká ta správa, kterou pan ředitel snad odevzdal na ministerstvo, jo, z té dekonty. Takže to byl rok 23, jestli se nepletu.
20: No, ten problém se začal podle dostupných informací řešit už v roce 2020, kdy se poprvé našly chemikálie. Další průzkumy i práce pokračovaly v roce 2023, jak jste teď zmiňoval. Neznamená to, že ministerstvo vlastně nezjistilo teď nic nového?
21: Já si myslím, že to v podstatě znamená. Akorát se ministerstvu teďko z nějakého důvodu hodí prostě s tím před volbama takhle vyjít a trošku vybubnovat, jo. Jestli tím trošku se snaží odvést pozornost od jiných kauz, které prostě motoristé mají, anebo jestli je to předvolební klinč vůči třeba lidovcům, to já nechci spekulovat.
20: To znamená, že za vás není možné, že by třeba předešlé vedení ministerstva, ať už tedy Petr Hladík nebo Richard Brabec, ministři zanedbali tu péči o bezpečí Šumavy?
21: Já si myslím, že je to velmi nepravděpodobný. Konec konců ministr Brabec krátce po svém nástupu vyměnil ředitele a dosadil současného ředitele, který je tam od té doby a celkem Šumavě hodně se věnoval. A pan Hladík si myslím, že taky jako národním parkům snažil se pomáhat a neškodit, abych tak řekl.
20: Petr Hladík z KDU ČSL prohlásil, cituji, nechci to nějak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést, nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky. Konec citace. Souhlasil byste s ním?
21: No to je přesný, to já bych to podepsal, já bych to jinak neřekl.
20: No a není tedy chybou, že se s tím nic neděje? Teď možná tedy přichází ministerstvo s nějakým ráznějším řešením?
21: Helejte se, samozřejmě, že dít by se mělo a mohlo, pokud by bylo dost peněz, jo, a teď je otázka priorit, která z těch rizikových lokalit je nakolik opravdu nebezpečná, jo? A tady nejen já mám jisté pochybnosti, že zrovna tato lokalita je to největší nebezpečí v Česku, jak to po včerejšku vypadá, když teda roky víme, že tam hoří ta hermanická halda v Ostravě a teď se naopak stoply veškerý šetření k tomu, kdo za to může. Jo? Z iniciativy tohoto ministerstva, respektive jím dosazeného ředitele České inspekce životního prostředí pana Pavla Straky.
20: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba. Na nedostatek informací ohledně dění upozorňují také okolní šumavské obce. Starosta města Hartmanice Pavel Waldman řekl ČTK, že mu včera ráno volali z ministerstva s tím, aby sledoval tiskový briefing ministra Červeného. To je běžný postup při takových situacích? Je nutné, aby to vedení okolních obcí vědělo?
21: No, rozhodně je to dobré, je to správné, v případě nějakých jako nebezpečných havárií nesporně je to i nutné, jo, čili rozhodně by teda komunikovat měli, teď je otázka, na kterém katastru to je, já jsem se snažil v tom zorientovat, mně přijde, že to je na katastru spíš Čachrova než Hartmanic, ale zaregistroval jsem vyjádření do médií všech těch starostů tam z těch okolních obcí, i Prášilského, i Čachrovského a všichni vlastně neví nic, jo, a doporučení sledujte tiskovku, no tak to mi přijde poněkud liknavé v případě, že by to byla opravdu tak strašná nebezpečná havárie. Jo? Čili je vidět, že to je spíš nějaká jako trošku bublina a děláme si tady nějaký PR-ko.
20: No, víte, jak doposud fungovala spolupráce nového vedení ministerstva s Národním parkem?
21: No tak ono, zatím se toho moc nestalo, já jsem jenom zaregistroval, teďko byla výjezdní zasedání Rady parku, vlastně první Rada parku od změny ministra. a zaregistroval jsem, že jsou tam noví pracovníci z ministerstva, kteří tam vždycky na ty rady jezdí. Jo, takže prostě nové tváře. Ale v zásadě velmi vstřícné, informované, to musím jako potvrdit, a projednávali se nějaké věci kolem vyhlášení klidových zón, takže všechno jsem měl pocit, že běží jako v pohodě.
20: Takže se to nějak nelišilo od třeba předešlých vlád?
21: Zatím jsem nezaregistroval nějaký komunikační problém nebo nějaký jiný.
20: Novinářka z deníku N, Adela Karásková z Koupá, mluvila v březnu ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že místo ředitele Hubeného je po nástupu nové vlády v ohrožení. Máte také takové signály?
21: Helejte, já takové signály nemám a všichni doufáme a věříme, že k tomu není důvod a že k tomu nedojde. Byli jsme trošku překvapeni, já jsem leta byl i v radě parku Krkonošského v Krnapu, tak jsme byli trošku překvapeni tou rychlým odvoláním toho ředitele Beneše, ale to jsme tak nějak všichni věděli, tam jsou nějaké politické vazby, majitelky těch bud a tak dále. Že? Takže tam holt to byla takováhle nějaká zřejmě vyřizování účtů, když to tak řeknu. Na Šumavě snad zatím žádný důvod nebyl.
20: No, pane Vrbo, ale když mluvíte o majitelce té luční boudy, Martě Sovové, tak ta má zase vazby na společnost Dekonta, která teď kontu sanaci bude provádět.
21: Helejte, to tam včera pan ministr na dotaz některého novináře vysvětloval.

0: je to mimo vlastně jako hlavní turistické cesty. Jestli jsem správně pochopil nějakou zprávu v novinách, co jsem zaregistroval nebo na internetu, tak jedna turistická stezka vede nějak po okraji, že podélní dneska jsou tam ty zákazy a nebo dokonce ji zakázali. To je právě to jako úsměvné na tom, že včera prostě na té tiskovce se z toho udělá prostě obrovský nebezpečí a problém a vlastně nikdo nic neví. Neví to starostové, jo, údajně teda tam prostě jsou hlídky a hlídají prostě na těch přístupech, ale a je to opáskované celé. To je jediné, co jsme se k tomu dozvěděli.
1: Když jste ale říkal,
0: ta lokalita jasná.
1: Když jste ale říkal, že těch lokalit po Česku podobně kontaminovaných, možná nebezpečnějších je více. Znamenalo by to tedy, že by policie by měla své hlídky rozmístit na všechna tato místa?
0: No a to jsme, já si myslím, že ne. A to jsme právě u toho, jako vyhodnotit ta rizika jako s chladnou hlavou a tam, kde je to riziko velké, tak tam konat a pak je to otázka hlavně financí, že jo? Protože to nejsou levné věci, tohleto. Ty asanace.
1: Podle vás se tedy ale návštěvníci Šumavy, turisté a místní obyvatelé teď nemají čeho obávat?
0: No, nevypadá to tak. Rozhodně jako prostě po Šumavě se chodit může dál.
1: Očekáváte, že se dozvíte informace o té poslední zprávě od společnosti Dekontakt, kterou má pan ministr, ex-ministr Hladík vyzývá, aby ji zveřejnil, aby ji mohli posoudit odborníci? Tak
0: pokud bude by to zveřejněna, rád se do ní podívám.
1: Myslíte si, že nebo máte informace o tom, že ji třeba vedení Národního parku požaduje po panu ministrovi?
0: Nemám takové informace. Já v zásadě by bylo logické, aby si ji vyžádalo, respektive aby můj pan ministr minimálně ukázal nebo prostě s nimi to sdílel. Že jo,
1: vy sám za sebe říkáte, že byste ji vidět chtěl.
0: No tak zajímalo by mě to. Rozhodně by mě to zajímalo, jak velký je ten rozsah, jestli je opravdu pravda, že ty podzemní vody až jsou zasažený, nebo je to jenom vsáklý tam někde prostě v té půdě kolem těch bunkrů nebo sklepů, nebo co to bylo. To víte, že bychom byli rádi, kdybychom jakou informaci dostali. Já předpokládám, že pokud to bude jako veřejná informace, tak se jí třeba dozvíme na příští radě parku, která by měla být koncem září.
1: A mohlo by se prokázat naopak, že ta situace je skutečně dramatická?
0: Já nevím. To jsou spekulace, to prostě v tuhle chvíli těžko se k tomu vyjadřovat. Jo?
1: Měli by tedy přistoupit kraj nebo místní obce k nějakým speciálním opatřením?
0: Já si myslím, že teď je jako míč na straně pana ministra Červeného, aby prostě ty informace vyhodnotil a s příslušnými kompetentními orgány je sdílel, ať už jsou to teda ty obce nebo třeba krajský úřad Plzeňského kraje a další.
1: A je standardní i to, že sám se to říkal, že není přesně známá ta konkrétní lokalita, třeba i z bezpečnostních důvodů?
0: No tak jako, jestliže to tam na místě hlídají, tak by bylo logický, aby zveřejnili, která je to lokalita, kterých třeba turistických tras se to týká, protože park, když třeba vyhlašuje kvůli Tetřívkovi nebo Sokolovi, že uzavírá nějaké stezky přes nějaké klidové území, tak najdete i na mapách.cz, prostě, že od do je tato trasa uzavřená, že jo. Tak by bylo logický, pokud je to tak nebezpečný, tak se tam ta modrá značka, nebo která to je, prostě v tyhle ty části uzavře. Zatím se tak asi nestalo.
1: Hostem Interview Plus byl dnes člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání, pěkný den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus.

0: Sněmovna se hlasy vládní koalice chystá přehlasovat senátory vetovaný nový stavební zákon.
1: Zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení.
0: Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku.
2: Klient si své doznání rozmyslel a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: Tenistka Siňaková zabojuje na US Open o postup do finále 4 hry. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Jihlavy ve směru do Prahy. A v Čechách budou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě kolem 30. Je středa 9. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci vládní koalice se chystají přehlasovat další veto Senátu. Večer tak schválili nová pravidla pro výměnu státních úředníků a omezení pravomocí prezidenta republiky. Teď mají na stole koaliční návrh stavebního zákona. Podle kritiků z řad senátorů nahrává developerům a jde proti veřejným zájmům. Koalice si od změn slibuje rychlejší povolování staveb. Podrobnosti ze sněmovny má reportérka Jana Čermáková.
4: Poslanci si zatím ještě neschválili program, až to udělají, měli by hned přejít ke stavebnímu zákonu. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno řízení zakončené jedním razítkem. Návrh dál kritizuje opozice, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: Místo chytrých a cílených úprav tady vláda se snaží zlikvidovat systém, který tady funguje.
4: Opozice se obává, že úředníci nebudou chtít pod státní úřady přejít. To vyvrací ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
6: Musím říct, že mám velkou radost z toho, že se nám nestalo na žádné obci ani na žádném krajském úřadu, že by nám řekli, že nikdo do státní stavební správy nepřejde.
4: Koalice už si odhlasovala, že poslanci můžou jednat i v noci. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond k tomu podle ní připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš hnutí ANO pořád v možném střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dočasně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Ta poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Spojené státy od konce září úplně zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů anebo motorek. Oznámil to americký prezident Donald Trump jako další pokračování obchodní války mezi oběma zeměmi.
7: Donald Trump uvedl, že Spojené státy obchodováním s okolními státy ztrácí stovky miliard dolarů ročně. Nařídil, aby americká vláda odstoupila od dodavatelských smluv na kanadské výrobky, pokud Ottawa nezruší cla na americké zemědělce a společnosti. Kanaďané na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Ottawa se navíc obrací k Evropské unii, se kterou chce podle zdrojů agentury AP rozšířit několik stávajících obchodních dohod. Kanadský premiér Mark Carney v příštím týdnu navštíví francouzský Štrasburg a vystoupí i v Evropském parlamentu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Fakultní nemocnice v Motole otevřela Národní onkologické centrum. Stálo necelých 5 miliard korun a většina peněz šla z eurodotací. V moderním komplexu jsou ambulance, magnetické rezonance, ICT přístroje a taky 3 operační sály a 60 lůžek.
8: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
9: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
10: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
9: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.
0: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v českém Švýcarsku před 4 lety. Hrozilo mu až 15 let vězení. Jednání sledovala reportérka Kristýna Vašíčková.
11: Požár v Národním parku v roce 2022 byl největší lesní požár v České republice. Vypukl u Hřenska a asi 6 000 hasičů ho likvidovalo skoro měsíc. Soudce Petr Smrš ale potvrdil závěry ústeckého soudu, který Lobotku zprostil viny už dvakrát. Podle Smrže se totiž nepodařilo prokázat, že bývalý ochránce parku požár opravdu způsobil. Muž se nejdřív k činu dvakrát přiznal, ale pak prohlášení odvolal s tím, že ho k tomu vedly hlasy v hlavě. Verdikt je pravomocný, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu do 2 měsíců. Jestli to ale státní zastupitelství udělá, není jasné. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Několik tisíc lidí je v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi znovu bez vody. Jde letos už o 6. havárii na tamním starém vodovodním přivaděči. Zavřené jsou školy, restaurace i ordinace lékařů.
12: My máme studňu, no ale to pro takových, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký.
13: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Uzavřená tam zůstala například restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
14: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
15: Ta komplikace je opravdu velká, nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
13: Přidává se starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní. Podle ředitele společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Lubomíra Trachtulce by rekonstrukce poruchového vodovodního řadu měla začít v příštím roce. Dnešní havárii by vodaři měli odstranit do odpoledních hodin. Michal Sladký, Radiožurnál.
0: V norském hlavním městě právě začal pohřeb krále Haralda V. Poslední rozloučení s panovníkem, který zemi vládl 35 let, se v ulicích Osla účastní desítky tisíc lidí. A přímo v centru města vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
16: Tady před katedrálou už jsou nastoupeni vojáci i kněžky, které povedou bohoslužbu. Před chvílí tu hrála vojenská kapela. Za Hrazané ulice už jsou plné Norů, kteří se přišli s králem naposledy rozloučit. Z královského paláce před chvilinkou se vydalo smuteční procesí s rakví zesnulého panovníka, doprovází ho královské rodiny i hosté, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Po smuteční mši čeká Oslo přelet stíhaček F-35 ve zvláštní formaci. Rodina a vybraní hosté se poté i s rakví přesunou do pevnosti Akershus, kde Haralda V. uloží do rodinné hrobky. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
17: Tenistka Linda Nosková vypadla na US Open ve čtvrtfinále světové jedničce Sabalenkové, podlehla ve třech setech. Deblové semifinále večer bude hrát Kateřina Siňaková ve dvojici s Taylor Townsendovou. Česko-americké duo čeká pár Mertensová-Schneiderová. Fotbalisti Jablonce hostí od 17 hodin v dohrávce šance ligy Ostravský Baník. Hradec Králové přivítá od 19 hodin Plzeň. Kapitána Východočechů Vladimíra Daridu tak čeká duel proti klubu, ve kterém dříve úspěšně působil a ze kterého se dostal do reprezentace.
18: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc. Bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
17: Radiožurnál Sport oba zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A fotbalisti Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřiště Žižkova. O hodinu dřív odstartuje ještě duel třetího kola mezi Prostějovem a Olomoucí.
19: Omezení na D1 u Jihlavy a překážka na D5 u Rudné. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velký Beranov jsou silničáři. Na kilometru 115 je uzavřený pravý pruh, kolonu hlásí náš zpravodaj v nákladním autě.
20: Začíná na 121. kilometru a předpokládaný zdržení asi 3/4 hodiny.
19: Osobními auty se zdržíte zhruba 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 počítejte s kolonou, brzdí se v obou pruzích. Do zúžení ke sjezdu na Bratislavu je to na necelou půl hodinu. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru začíná kolona, za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje pravý pruh nákladní auto naložené dřevem. Zdržíte se přes 10 minut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě bude o dost teplej, tam naměříme dnes až 32. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
1: Jaké reálné dopady by z pohledu odborů mohl mít zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna? Jak vážnou eskalaci představují útoky íránských sil na americká válečná plavidla a odvetné údery na íránské tankery? A jaké místo v systému zdravotní péče v Česku má Národní onkologické centrum, které se dnes slavnostně otevírá v Praze? Sněmovna včera večer znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy. Ta má nahradit od listopadu současný zákon o státní službě, tedy takzvaný služební zákon. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Naším hostem je Šárka Humphrey, právnička a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Z vašeho pohledu, co jsou ty nejzásadnější změny, které nový zákon má přinést?
21: Ten nový zákon odstraní skutečně některé ty pojistky depolitizace a stabilizace, které zná zákon o státní službě, a přináší to rizika jednoznačně jednodušších a levnějších a rychlejších reorganizací, včetně takových, které můžou být účelové, možnost zvýšení politického tlaku na různé články státní služby a také snížení dostupnosti a jednoduchosti vymáhání a ochrany práv jednotlivých státních zaměstnanců.
1: Očekáváte, že pokud opravdu vstoupí v účinnost ten nový zákon, že to povede k výrazným personálním změnám ve státní správě?
21: Tak asi si nepředstavujeme, že den po nabytí účinnosti dojde ke zrušení poloviny státní služby, to skutečně ne. Nicméně je jednoznačně identifikované a ono vlastně předkladatele se dívají tak úplně jako netají, že ty možnosti pro velké reorganizace, nějaké plošné škrty, ale i jako cílené, řekněme, ukončování některých těch pracovních nebo respektive služebních poměrů, tak ten zákon skutečně zjednoduší a zrychlí. Takže ten prostor se to proto rozhodně otevírá, ale netroufáme si predikovat, jestli a kdy a jak dojde k využití tady těchto možností.
1: Vlastně po celou dobu toho nového zákona se z řad opozice ozývají obavy, že dojde k politizaci státní správy. Na druhé straně, když se podíváme třeba na to, co se děje na ministerstvu životního prostředí nebo dělo v těch minulých měsících na ministerstvu životního prostředí, je ten současný služební zákon dostatečnou pojistkou?
21: Tak on by si samozřejmě vyžádal nějaké úpravy, to víme a není to žádné tajemství, že nefunguje v tomto ohledu a v některých jiných ohledech perfektně. Nicméně ten systém a ty principy, na kterých stojí, tak jsou určitě odolnější a stabilnější, než jak tomu bude u té nové soukromoprávní úpravy. A pokud bychom měli skutečně zájem na posílení té stability a depolitizace, tak mělo dojít spíše k novelizaci toho zákona o státní službě, než k přijetí toho nového zákona v té podobě, v jaké je projednávan.
1: Je vlastně špatně, pokud by ministři dostali větší možnost měnit klíčové lidi ve vedení ministerstva? Nehrozí, že pokud by tu možnost neměli, tak že úředníci potom budou některé priority blokovat, že to bude tak, jak ukazuje už letitý britský seriál Jistě, pane ministře?
21: Tak já ten seriál mám samozřejmě velmi ráda, už hodně dlouhou dobu, ale určitě to není jakoby realistická inspirace pro jakoukoliv státní službu. Nepochybně ministři mají mít možnost vybírat si svůj tým a to i ten současný zákon umožňuje. Na druhou stranu musíme si taky říct, co vlastně se skrývá pod tím v úvozovkách blokováním těch politických priorit. Ve skutečnosti to, za co my platíme jako stát těm klíčovým zaměstnancům úřadu a nejenom ministerstev, tak je odbornost, nějaká schopnost hájit veřejný zájem, schopnost podívat se třeba na finanční či jinou udržitelnost některých návrhů a jejich kompatibilitu v rámci vlastně celého toho systému, což je něco, co samozřejmě žádný ministr při vší úctě nemůže v takové šíři odbornosti dosáhnout. Takže často zatím blokování může být jenom jakoby relevantní zpětná vazba nebo upozornění na nějaké problémy, které zkrátka nemusí ale zapadat do toho rámce politického rozhodnutí, které v tu danou chvíli potřeba prosadit. A tady se domníváme, že je skutečně zájem na tom, aby ti lidé, kteří takhle budou chtít oponovat něčemu, tak aby měli nějaké personalistické krytí, že to, že jenom bez nějakého většího rozmyslu neprovedou ten příkaz, kterým bude dán předán, takže nebude nutně znamenat zkrátka jejich vyhazov.
1: Ani zákoník práce neumožňuje šéfům, aby své volně úplně jednoduše vyhodili jakéhokoliv zaměstnance. Jsou tam jasně dané důvody k výpovědi, všechno samozřejmě je přezkoumatelné soudem. Nejsou i z tohoto pohledu ty obavy z dopadů nového zákona o státních zaměstnancích přehnané?
21: To ukáže praxe, nepochybně, jestli ty obavy jsou nebo nejsou přehnané, pokud tedy skutečně dojde k finálnímu přijetí tady tohoto zákona. Nicméně už jenom prostým srovnáním a tou desetiletou zkušeností se zákonem o státní službě víme, že když on byl přijat a došlo vlastně k odklonu od té klasické původní pracovně právní úpravy, takže třeba ty hromadné škrty a různé takové jako plošné reorganizace celých velkých úřadů, které probíhaly poměrně často, tak zkrátka zpomalili. Bylo jich prováděno méně, docházelo k ním méně často a v případě některých nezákonných praktik, tak bylo výrazně snažší se domoci nápravy. Takže pokud bychom se na to podívali tou optikou vlastně té původní zkušenosti, kdy ten zákon v tomto ohledu dost pomohl, tak není důvod si myslet, že jeho opětovné zrušení to zkrátka trošku nenahodí na ty dřívější koleje, od kterých jsme se celkem rádi jako odpoutali.
1: Když jsme spolu o tom návrhu nového zákona o státních zaměstnancích mluvili na konci června, tak jste říkala, že ten zákon bude přezkoumávat Evropská komise a dodala jste, že doufáte, že při tom přezkumu se nespokojí jenom s ujištěním, že všechno bude v pořádku. Máte náznaky, že by opravdu ta norma mohla u Evropské komise narazit?
21: Tak pokud víme, tak se tím Evropská komise zabývá se tím i nadále, stále nebyly rozptýleny veškeré obavy jejich představitelů, aspoň tak, jak jsme zaznamenali ty poslední vyjádření. Je samozřejmě otázkou, jestli k tomu povede nějaký formální proces toho přezkumu, nebo co s tím komise udělá, ale v tuhle chvíli víme, že ze zřetelu to rozhodně nepustila.
1: Jaké to může mít dopady? K čemu Evropská komise může dospět tak, aby to mělo vliv na české politiky, aby případně ten návrh změnili?
21: To je opět velká otázka, ale aktuálně je určitě jedna možnost a to je problematizace plnění z Národního plánu obnovy. Tady pokud by Evropská komise měla nějaké pochybnosti i v důsledku prostě té nové právní úpravy, tak je možné, že se to třeba tady těchto plnění může dotknout.
1: Říká právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey. Díky za rozhovor, naslyšenou.
21: Také děkuji, naslyšenou.
1: Americké armádní velení oznámilo, že jeho síly v úterý zničily 5 íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu a jeden z nich potopili. Iránské revoluční gardy v noci na dnešek uvedly, že podnikly odvetné raketové útoky, a to na 2 americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel v Hormuzském průlivu a že také odpálili balistické střely i na základnu v Jordánsku. Tu využívá americká armáda. Podle komentátorů se tak výrazně vyhrocuje konflikt, který v předchozích týdnech z té míry utichl. Víc teď dodáme s Josefem Krausem, politologem a bezpečnostním analytikem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne.
2: Pěkné poledne.
1: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia jsou útoky na iránské tankery odpovědí na údery, které Iránci podnikli v předchozích dnech na americké válečné lodě poprvé od začátku válečného střetu. Jak tyhle ty útoky Teherán obhajoval a vysvětloval?
2: Ona ta logika je celkem jednoduchá. Spojené státy v podstatě začaly testovat iránskou vůli udržovat Hormuzskou úžinu za každou cenu uzavřenou tím, že v paralelním koridoru vedoucím u ománských břehů v podstatě poskytovali jakýsi vojenský konvoj lodím, které byly ochotné to risknout a proplout Hormuzskou úžinou. Tohleto iránskou optikou je vlastně porušení celé té dohody a toho memoranda a Iránci tedy odpověděli silou útokem na tyto vojenské konvoje, vlastně opětovným zablokováním Hormuzské úžiny, čím si vlastně vydobývají tu svoji pozici a tu páku vůči Spojeným státům v podobě právě paralýzy Hormuzské úžiny.
1: Takže důvodem nebo cílem těch útoků je znemožnit to obcházení té blokády, když to tak řeknu.
2: V podstatě je to nejdůležitější vyjednávací karta, kterou vlastně Irán vůči jak už Spojeným státům nebo celosvětovému společenství má. To znamená, ta iránská logika je taková, my, kteří kontrolují opravdu ten pohyb Hormuzem a zamezíme každému ho používat, dokud se společně nedomluvíme. Opravdu jsou schopni v rámci tady tohohle zcela zjevně využít i vojenskou sílu, a to i vůči těm doprovodným plavidlům amerického námořnictva.
1: Ty nové přestřelky přicházejí po měsíci relativního klidu v oblasti. Například agentura Reuters je označuje za prudkou eskalaci konfliktu. Jak vážné to z vašeho pohledu je?
2: Ta eskalace skutečně závažná je opravdu za posledních několik týdnů nejvýraznější a dost možná ani ne v souvislosti s útoky právě na ty jednotlivé lodě v oblasti Hormuzské úžiny, ale to, co tady zaznělo vlastně na začátku, to znamená ten iránský odvetný úder vůči americkým vojenským instalacím v Jordánsku, které vypadají jako velice závažně poničené a dochází k evakuaci amerického vojenského personálu, a vlastně to jenom dotváří tu strategii Iránu odsouvat dále americkou vojenskou sílu, co nejvíce to jde z regionu Blízkého a Středního východu, a potenciálně to samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost nějaké ještě větší vzájemné vojenské konfrontace s americkou ozbrojenou mocí.
1: Iránské vedení prohlašuje, že je připraveno dál jednat o mírové dohodě. Prezident Trump prohlásil, že už o další rozhovory nemá zájem. Zjevně se snaží zlomit iránský režim ekonomicky. Zatímco Teherán má podle deníku New York Times zájem o další vyhrocení válečného střetu, aby podlomil Trumpovu pozici před americkými volbami do kongresu. Může se ten konflikt blížit k nějakému bodu zlomu, jak soudí třeba jeden z iránských analytiků citovaný New Yorkským listem?
2: Já si pořád myslím, že až do těch amerických kongresových voleb k nějakému zásadnímu zvratu nedojde. Minimálně iránská strana prostě počítá s tím, že navzdory veškerému ekonomickému tlaku, který vůči té zemi je vyvíjen 40 let, tak ještě nějakou dobu prostě vydrží a uvidí se, co to vlastně způsobí ve Spojených státech. Ono to opravdu může totiž potenciálně způsobit značné politické zemětřesení a oslabení pozice Donalda Trumpa a jeho administrativy. A to je asi to, s čím Iránci kalkulují, protože pak to výrazně zvyšuje jejich šance na dosažení mnohem lepších podmínek v případě nějakého mírového uspořádání celého regionu, ale až po těch volbách. Takže v tuhle tu chvíli já si spíš myslím, že ta situace je více zaseknutá, než že by hrozila nějakým zásadním průlomem, protože minimálně iránská strana stojí o to udržet ten konflikt v této úrovni až do těch voleb, zatímco samozřejmě ta americká strana se snaží intenzivně ten konflikt vyřešit ještě před samotnými volbami, aby škody, politické škody Donalda Trumpa byly co nejnižší.
1: Iránci varují, že by se mohli pokusit rozšířit námořní blokádu na celý Perský záliv, nejenom na Hormuz. Tam americké síly blokují vývoz iránské ropy a naopak umožňují tedy, tak jak jsme o tom mluvili v úvodu, plavbu menšímu počtu tankerů, aby zmírnili tu iránskou blokádu. Jaký efekt má zatím tahle nákladná operace? Případně může pokračovat za těchto nových okolností?
2: Ta operace má velký efekt zejména na globální trh s energetickými surovinami. Ten je výrazně rozkolísaný a zejména cena zemního plynu stále raketově stoupá, což před nadcházející zimní sezónou určitě není dobré znamení pro nikoho, kdo je na tom energeticky teplně závislý, ale ono se to samozřejmě promítá do celé řady dalších odvětví, jako je třeba zemědělství a další. Takže ono to potenciálně může napáchat ohromné škody, přičemž vlastně není úplně jasné, jaký bude výsledek toho všeho a jaké ty škody ve finále budou. Iránci v tuhle tu chvíli opravdu kalkulují na to, že ten tlak na mezinárodní společenství a sekundárně potom na Donalda bude tak velký, že vlastně nakonec povolí, a v tuhle tu chvíli hrozit odvetnými opatřeními vůči dalším zemím Perského zálivu vlastně dává smysl v momentě, kdy Irán sám se cítí ohrožen vlastně americkými údery vůči vlastní infrastruktuře, ať už petrochemické nebo jakékoliv jiné. To znamená, ta logika je taková: pokud budete, Američané, vy útočit na naše petrochemické zařízení, my uděláme to též vašim spojencům na druhé straně zálivu a vytvoříme tím globální ekonomickou krizi.
1: Tak samozřejmě všechno budeme dál sledovat. Politolog, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus byl teď naším hostem. Díky, naslyšenou.
2: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka předpolednem slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum za skoro 5 miliard korun. Jde tak o jednu z nejvýznamnějších investic do českého zdravotnictví v posledních letech. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie. V jakém ohledu je nové Národní onkologické centrum mimořádné? Na to jsem se krátce před vysíláním zeptal jeho vedoucího lékaře, profesora Davida Feltla.
5: Národní onkologické centrum bylo postaveno s cílem koncentrovat péči o onkologického pacienta na jedno místo a zjednodušit cestu pacienta celým tím systémem, protože ta situace pacienta se zhoubným nádorem je náročná, pochopitelně, a tahle organizace péče na jednom místě by mu měla maximálním způsobem usnadnit orientaci a urychlit cestu od diagnózy k léčbě a tak jako řekněme uživatelsky zpříjemnit tuhle tu náročnou situaci, dá-li se to takhle říct.
1: To znamená v tom tedy, jestli vás dobře chápu, je ten hlavní přínos, o kolik to může urychlit tu cestu od diagnózy k léčbě?
5: Někde je velmi rychlá diagnostika a cesta k léčbě, někde je cesta těžší, protože se kombinuje víc vyšetření, kombinuje se různé zobrazovací metody, molekulární biologie a podobně, ale v zásadě máme ambici tu cestu zkrátit a hlavně zpřehlednit. Čili to, aby pacient opravdu věděl, co se s ním bude dít, aby o něj bylo postaráno, aby věděl tu, čemu já říkám, cestovní mapu.
1: Co všechno vlastně zahrnuje Národní onkologické centrum?
5: Musíme si říct, že Národní onkologické centrum je budova, ve které je nějaká péče, ale ta budova je vnořená do toho soustátí fakultní nemocnice Motol a Homolka, kde se péče o onkologického pacienta jednak odehrávala předtím a jednak bude do určité míry odehrávat dál. Takže my nestahujeme veškerou kapacitu pod tebe, tak říkajíc, ale vlastně rozšiřujeme, doplňujeme, částečně přesunujeme, částečně navyšujeme. Čili je to vlastně povýšení té péče, která tady už existuje, na nějakou trošku vyšší úroveň, nebo spíš hodně vyšší úroveň.
1: A ta nová budova, tak jak jste říkal, zahrnuje tedy jak ambulance, tak lůžkovou část, tak specializovaná pracoviště?
5: Do nové budovy se přestěhovala kompletně onkologická klinika, to znamená léčba radioterapií, chemoterapií, systémovou léčbou, stacionáře pro ambulantní léčbu, lůžkové oddělení, tohle se přesunulo. Potom jsme rozšířili zobrazovací metody, rozšířili jsme CTčka, magnetické rezonance a podobně. Vybudovali jsme nové endoskopické centrum pro koloskopie, bronchoskopie a tak dále. Máme tady velikánskou lékárnu, včetně provozů pro přípravu sterilních léků a těch nejmodernějších léků, genová terapie a podobně. A máme tady 3 operační sály na nějakou malou chirurgickou péči. Takže je to částečně stěhování, částečně rozšíření kapacit a částečně vyrobení kapacit nových. Taková kombinace všeho.
1: S kolika pacienty počítáte?
5: Ono asi lepší než číslo, tak v zásadě ten koncept je postaven na tom, že by tenhle ten konglomerát, vlastně Motol, Homolka a Národní onkologické centrum mělo, řekněme, nasát 40% péče navíc postupně s rozjezdem centra do úplně plného provozu.
1: A bude se Národní onkologické centrum specializovat na některé diagnózy, nebo to bude plošně onkologická péče?
5: Poctivá odpověď je obojí, protože my musíme být schopni se postarat o pacienta se zhoubným nádorem jakýmkoliv, ale samozřejmě ten statut Národního centra, tak jak jsme to my a Masarykův onkologický ústav, tak nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, a i do budoucna s rozvojem, řekněme, ještě dražších nebo sofistikovanějších metod léčby na principu třeba genové terapie a podobně, tak abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol, tu top medicínu.
1: Dnes se tedy Národní onkologické centrum slavnostně otevírá, ale ve skutečnosti vy už tam pacienty máte a počítáte s tím, že ten náběh bude ještě nějakou dobu trvat. Jak dlouho ještě bude trvat? Kdy bude Národní onkologické centrum fungovat naplno?
5: My jsme se zaměřili na to, aby na prvním místě bylo bezpečí pacienta. To znamená, my jsme rozjeli jenom ty provozy, kde jsme opravdu absolutně si jistí, že o pacienta je postaráno a že tam nebude jakákoliv nejistota, kam má jít, kam má zatelefonovat, kdo kde bude a podobně. Takže v tuhle chvíli jedeme zhruba na polovinu kapacity a doufám si říct, že do roka zhruba bude ten náběh úplný a že po roce bude to centrum fungovat na plné pecky.
1: Jak jste na tom personálně? Daří se nabírat lékaře a další potřebné zaměstnance, které potřebujete navíc oproti těm stávajícím nemocnicím?
5: Tak s lékaři je situace poměrně slušná, tam bych se toho moc nebál. Problém jsou nelékaři, sestry a pomocný personál. Tam je to samozřejmě složitější. Nabíráme, snažíme se, fungujeme nějak na pracovním trhu. Byli jsme schopni nabrat personál, ale určitě na ten plný rozjezd budeme nabírat dál. Takže pokud nás nějaká sestra nebo nějaký sanitář poslouchají a mají třeba motivaci se nám ozvat, tak ať neváhají.
1: Říká vedoucí lékař Národního onkologického centra profesor David Feltl. Díky za rozhovor, naslyšenou.
5: Těšilo mě, naslyšenou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat paliva od americké společnosti Westinghouse. Společnost často oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy TVL. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, střídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku požár opravdu založil a potvrdil tak rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Řekl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod. Pacientům se v Praze otevírá nové Národní onkologické centrum Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo 5 miliard korun. V moderním komplexu jsou onkologické ambulance, magnetická rezonance i CT přístroje a taky 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou v plánu po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se v posledních letech snaží neukazovat negativní dopady vlády prvního komunistického vůdce. Mao stál v čele země od roku 1949 až do své smrti v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem patřil ke třem nejkrutějším diktátorům historie. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně, místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeský hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 170 milionů korun. V Jičíně začíná 5denní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hajaja odkazuje na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihově na Valštejnském zámku se dnes lidé můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Zítra v 10 dopoledne tam natáčí Český rozhlas Plus i pořad Reparát. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy kolony u Jihlavy na kilometru 114 je omezení a kolony z kilometru 120 jsou asi na půl hodiny. Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně za Rudnou na 4. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto v pravém pruhu a kolona ze 7. kilometru je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne v Čechách zatažené až oblačné, zpočátku výjimečně i polojasné, od jeho západu se na většině území rozšíří déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání Názorů a argumentů.
4: Jaké jsou šance hnutí ANO v komunálních volbách v Praze? Co znamenají volby v Sasku-Anhaltsku z pohledu ekonomů? Jak pokračují jednání o rozpočtovém schodku? Proč politici v Česku na budoucnost nemyslí? Jak prezident Trump zlevnil Američanům hamburgery? To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: V uplynulých dnech navštívila Grónsko předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na ostrově podepsala prohlášení o tom, že Unie poskytne Grónsku investice ve výši 200 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard českých korun. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Co touto návštěvou Ursula von der Leyenová sleduje? Jaký měla tato návštěva význam?
7: Grónsko se nachází na rozmezí geopolitických tektonických desek, jak to pěkně v projevu Ursula von der Leyenová popsala, což je, myslím, velice výstižné. To napětí jsme asi všichni sledovali, které vyvolala americká strana pokusy teritoriálně jaksi ovládnout, možná dokonce připojit Grónsko ke svému území. Tu krizi zažehnal generální tajemník NATO Mark Rutte v Davosu, když vyjednal tu dohodu o posílené vojenské spolupráci v arktické oblasti, ale jestli je to příměří trvalé nebo dočasné, to je otázka. U Donalda Trumpa obávám se, člověk nikdy neví, a jakési signály a poznámky neustále americká strana tímto směrem trousí. Takže si myslím, že je velice dobře, že Ursula von der Leyenová Evropská komise nezůstala pouze u slov, ale snažila se a snaží se i touto návštěvou ukázat, že to, co zaznělo, tedy že Evropa se nechystá nějak ovládnout, kontrolovat Grónsko, ale že je tady připravená pomáhat Grónsku finančně i jinak, tak myslím si, že ten účel návštěvy je zjevný, chtěla prostě ukázat, že nezůstává u slov, ale že je Evropská komise schopná a ochotná jej doprovodit i činy.
4: A dá se očekávat, že na návštěvu Ursuly von der Leyenové bude nějakým způsobem reagovat americký prezident Donald Trump, který, jak jsme už řekli, si na Grónsko dělá opakovaně nároky?
7: Nepřekvapilo by mě to, byť Donald Trump nevnímá Evropskou unii jako úplně sobě rovného partnera na té druhé straně stolu, ale kdyby zase přišla nějaká poznámka, tak by mě to nepřekvapilo. Možná v tomto kontextu je i důležité vysvětlit, proč právě Evropská unie se věnuje Grónsku. Ono je to totiž tak, že Grónsko tak trochu je, ale zároveň není členem Evropské unie. Dánsko je členem Evropské unie, Grónsko je autonomní součástí Dánska, požívá množství výhod. Grónský občan má současně pas nejen Dánska, ale tedy i Evropské unie, ale Grónsko třeba není v šengenském prostoru. Je tam poměrně hluboká ekonomická spolupráce, proto třeba Evropská unie tam také významně investuje. To souvisí s těmi 200 miliony eur, které Ursula von der Leyenová přislíbila investovat v nejbližší době v Grónsku, ale současně není třeba plnou součástí vnitřního trhu Evropské unie.
4: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
7: Díky, hezký den.
4: Němečtí politici se stále ještě vyrovnávají s výsledkem, který přinesly volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A také hledají důvody, proč hlasování dopadlo tak výrazným vítězstvím Alternativy pro Německo. S vysvětlením přichází publicista Petr Holub.
22: Bilance voleb v Sasku-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora Alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, ale dokonce se přiblížila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč alternativa zčista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po 5 letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok k oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy, také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek, o 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby, zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou, takřka by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby v Sasku a Haltsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenbursku.
4: Tolik publicista Petr Holub. Kdysi platilo, že pro občanské demokraty je Praha jistou baštou, nejenom při sněmovních volbách, ale i těch do zastupitelstva hlavního města. To už ale, zdá se, neplatí, neboť před letošními komunálními volbami v metropoli tam vede podle nejnovějšího průzkumu agentury Median hnutí ANO. V souvislosti dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Kdyby se v těchto dnech konaly volby do zastupitelstva v Praze, vyhrálo by je hnutí ANO. Alespoň to vyplývá z nejnovějších výsledků agentury Median. Nebylo by to vítězství drtivé, na záda mu dýchají starostové a nezávislí. Pokud byste hledali strany, které se tradičně opírají o silnou voličskou základnu právě v hlavním městě, musel by váš pohled zamířit trochu níž. S odstupem zhruba 10% od prvního místa je na 3. uskupení Spolu pro Prahu. Pod tímto názvem jsou ukryti občanští demokraté a TOP 09. Pokud ve zbývajících týdnech do říjnových voleb nenasadí drtivé tempo, nemají šanci zmiňovanou ztrátu dohnat. Pokud by chtěli zůstat v klidu, mohli by se spoléhat na jiný průzkum. Konkrétně agentura Ipsos jim naopak přisuzuje vítězství a hnutí ANO řadí až na 3. příčku. Je zajímavé, že výsledky se výrazně liší a mohou před volbami vnést nervozitu mezi politické strany a jejich příznivce. Pokud by blíže realitě byly výsledky Medianu, mohl by se zopakovat rok 2014. Tehdy hnutí ANO s 22% poněkud překvapivě zvítězilo a ve funkci primátora nahradila reprezentanta TOP 09 Tomáše Hudečka Adriana Krnáčová. Nyní by občanského demokrata Bohuslava Svobodu mohl vystřídat Jan Hušbauer. Není to však zdaleka jisté. Hnutí ANO by k tomu potřebovalo získat podporu i od ostatních. Samo většinu i v případě volebního vítězství dohromady nedá. V komunální politice je z pohledu koaliční spolupráce pro ostatní přece jenom přijatelnější než na vládní úrovni. Takže i s očekávaným ziskem mírně nad 20% není bez šance. Přesto nemusí proměnit případné volební vítězství v zisk primátorského křesla. Různých variant koalic bude existovat více. A hlavně zásadní bude výsledek voleb. A jak ukazují měsíc před jejich konáním, odlišné výsledky Medianu a Ipsosu mohou dopadnout všelijak. Přesto nejnovější výsledky průzkumů názorně ukazují, že podpora hnutí ANO se neodvíjí hlavně od volebního lídra. Tím měl být ještě před několika týdny Ondřej Prokop. Právě na jeho osobě byla postavena kampaň. Vzhledem k jeho nesrovnalostem v majetkovém přiznání musel z kandidatury odstoupit. Nahradil ho všeobecně nepříliš známý Jan Hušbauer. Přesto měsíc před volbami se hnutí ANO v pomyslném žebříčku volebních preferencí v hlavním městě pohybuje kolem 20%. Vítězem v Praze by se pod vedením prvního místopředsedy Tomáše Portlíka ráda stala ODS ve spolupráci s TOP 09. Právě pro tyto strany bude volební test v Praze z celostátního pohledu nesmírně důležitý. Pokud by nevyhráli nebo alespoň výrazně nepřekročili 20% hranici, byl by to další náznak ústupu ODS z pozice ještě nedávno vládního lídra do role slábnoucí opoziční strany. V současné době se občanští demokraté v metropoli musí vypořádat především s tím, jak v uplynulých 4 letech spravovali v rámci širší koalice hlavní město pod vedením primátora Bohuslava Svobody. To těžko mohou překrýt hesla typu Dáme Praze tempo, což slibuje Tomáš Portlík. Tempo měla ODS možnost diktovat už v právě končícím volebním období, kdy byla u moci. Jak se jí to dařilo a nakolik obyvatelé Prahy věří, že se to zlepší, to se názorně po sečtení výsledku komunálních voleb ukáže.
4: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Svoji nespokojenost dali najevo motoristé, později se k ním přidala i SPD. A tak jednání o schodku státního rozpočtu pokračují dál. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Přes 60% všech voličů nepřijatelný, ale i pro značnou část příznivců subjektů vládní koalice, konkrétně motoristů 62%, SPD 48% a dokonce i 28% ANO, příliš vysoký. Řeč je samozřejmě o navrhovaném deficitu státního rozpočtu a je skoro jisté, že obě menší vládní strany pohled svých sympatizantů vnímají a tak dávají nahlas vědět, že se jim to rovněž nezamlouvá. Čemuž se ovšem premiér Babiš tváří zatím spíš flegmaticky a dělá dojem, že ho víc zajímá rozpoutání horké fáze kampaně k senátním a komunálním volbám. Zatímco navrhovatelka druhého nejvyššího schodku v historii, ministryně financí Schillerová, sice snížení připouští, ale jen v řádu miliard. A to dopředu odmítali až o 20 miliardách mínus hovořící motoristé, jako by se náhle rozpomenuli, že do sněmovních voleb kráčeli nejen se slibem ukončit Fialovu vládu, ale zároveň uhlídat Babiše v té nadcházející, tedy pokud jde o jeho deficitní apetit. Ale už asi tuší, že když mu doposud nechávali zcela volné ruce, sražení schodku o tolik, aby se tím dalo mávat veřejnosti před očima, asi nenastane. A předseda motoristického klubu Šťastný už hovoří o škrtech, k nim jsou nutné legislativní změny a projeví se tudíž až v závěrečném rozpočtovém účtu. Což leckomu může připomenout, jak silně byl kritizován Schillerové předchůdce Stanjura za to, že v rozpočtu nadhodnocuje očekávané příjmy místo, aby vycházel ze stávající reality. Ostatně motoristé už teď vůbec hovoří spíš o rozpočtové budoucnosti. Ozdravování veřejných financí přijde podle nich až v dalších letech. A to vlastně odpovídá Babišovu argumentu, že je třeba nejprve investovat a to pak přinese úspory. K čemuž ale také může být člověk celkem snadno skeptický. Zvlášť, když by mělo jít o zhruba závěrečnou třetinu funkčního období, kdy bude koalice chtít být samozřejmě před volbami k veřejnosti štědrá. Pokud jde o SPD, i toto hnutí je podobně jako motoristé nekonkrétní, kde šetřit neříká, když nepočítáme návrh předsedy Okamury snížit schorek škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, vyslovovaný ovšem především pro voliče hnutí, protože tuzemská ekonomika ukrajinské pracovníky nutně potřebuje a premiér k tomu suše poznamenal, že objem vyplácených dávek pro uprchlíky stále klesá. Babiš se Schillerovou v pondělí vysvětlovali některé detaily rozpočtového návrhu poslaneckému klubu SPD a ministryně ocenila, že to bylo, cituji, konstruktivní, bez emocí, hodně o budoucnosti a že nás čekají strukturální reformy. A bude se prý obrakování pokračovat, tedy asi hledat, za co podporu deficitu bez velkých změn vyměnit. To se konečně týká i motoristů, odvádějících ovšem částečně pozornost od tématu jednou podivným interview předsedy Macinky s jakýmsi zakuklencem, po druhé dramaticky vyhlašovaným alarmem před nejen ekologickou katastrofou na Šumavě. Premiér se zřejmě výborně baví.
4: Míní komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Nejedna česká vláda již v minulosti označila vzdělanou společnost za svou prioritu. Platí to i o stávajícím kabinetu premiéra Andreje Babiše. Navrhovaná rozpočtová prognóza ministerstva financí pro oblast školství tomu ale značně odporuje, soudí komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
10: Programové prohlášení považuje současná vláda za téměř posvátný dokument. Vztahuje se k němu jako k závazku vůči občanům, ale i vůči sobě samotné. I proto se na něj ministři tak často odvolávají. Některá místa vládního programu se ale zdají zatemněná, jako by ministři s premiérem zapomněli, že něco takového do programu vůbec psali. Typickým příkladem je školství. V programu vlády se o něm píše, cituji, naše školy od mateřských až po vysoké jsou pro nás prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Proto postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD. Tato investice se mnohonásobně vrátí v podobě lepší kvality života, hospodářského růstu a sebevědomé společnosti připravené čelit výzvám. Konec citátu. Citát, který se bohužel pohybuje na úrovni snění, neboť praxe jde úplně jiným směrem, a to nejen letos. Pokud by totiž vláda chtěla dohnat průměr výdajů na vzdělání v zemích OECD, musela by do rozpočtu přidat nikoli 4 miliardy, nýbrž 1,50 miliardy. Jistě nejde vše hned, to by každý ještě pochopil. V prognoze ministerstva financí na další dva roky se ale počítá dokonce s poklesem výdajů na školství. V roce 2028 274 miliard místo 287 navržených na rok příští, v roce 2029 už jen 269 miliard korun. Ne, to opravdu nevypadá, že by budoucí vzdělanost lidí v České republice byla priorita vlády, jak se píše v jejím programu. Tristní je i vnitřní struktura plánovaných výdajů. Vždyť na vědu a vysoké školy se na příští rok chystá 59 miliard, zatímco další dva roky si budou muset vědecká pracoviště a vysoké školy vystačit jen s 56 miliardami. Česko má přitom mnohaletý deficit v podpoře vědy a výzkumu. Státní výdaje na tuto klíčovou oblast pro budoucnost každé moderní země nedosahují ani 0,5% hrubého domácího produktu. Celkově jde na vědu a výzkum 1,81% HDP, skoro 2/3 jsou soukromé investice, což je nejen pod průměrem Evropské unie, ten činí 2,3% HDP, ale daleko pod výdaji vyspělých sousedních zemí, jako jsou Německo a Rakousko, které na vědu a výzkum vydávají 3% hrubého domácího produktu. Jistě je možné spolu s ministrem školství Robertem Plagou za ANO věřit tomu, že příští rok se to změní a peníze na priority vzdělané budoucnosti budou. Vždyť minister dostal od ministryně financí příslib většího navýšení. Jenže oficiální rozpočtové dokumenty nic takového nezahrnují. Naopak se zdá, že ministerstvo ještě o další peníze může přijít ještě letos. Například motoristé, kteří odmítají schodek 389 miliard, jasně naznačují, že na školství se dá personálně ušetřit. Spolu s SPD, která schodek také kritizuje, vedou přece svou zarputilou kulturní válku proti inkluzivnímu školství a na něm se dá ušetřit spoustu jednotek miliard. Na potřeby českých dětí a celé společnosti nehledě. Ministr Plaga působil v opozici jako relevantní kritik školské politiky vlády Petra Fialy. Oprávněně kritizoval zmatené vedení rezortu, ale i nedostatek peněz. Když měl sám prosadit školství jako prioritu vlády, není o nic úspěšnější než jeho předchůdci. Politika se dělá slovy, ale tak, že se nakonec změní v činy a k těm je ve školství, vědě a výzkumu zatraceně daleko. Česko zůstane zemí minulosti, protože na budoucnost politici nemyslí, ať už jsou z jakékoliv strany. Fakt, že každá vláda umí do programového prohlášení napsat školství a vzdělanou společnost jako svou prioritu, ale pak se na vzdělávání, vědu a výzkum vykašle, svědčí o vyprázdněném a ryze marketingovém půdorysu české politiky. Vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou na školství na tom nic nezměnila a přinesla zase jen falešné naděje, z nichž dobré školství a moderní věda nevyrostou. Programové prohlášení mělo být něco jako posvátný text a zbyly z něj zase jen cáry zbytečně popsaného papíru.
4: Dodává komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Už mnohokrát jsme viděli, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný udělat všechno proto, aby jeho republikánská strana vyhrála důležité listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. Dříve se prezident Trump snažil změnit hranice volebních obvodů, aby zvýšil šance republikánů. Teď chce pro změnu svým krajanům zlevnit hamburgery. Více už dodává Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
11: Americké volby, takzvané

0: A jehož původem brazilská firma je největším globálním zpracovatelem masa, byť, jak píšou americká média, s poněkud mafiánskými kořeny. Dohodli celní výjimku, aby se mohly do země dovést stovky tisíc tun odřezků hovězího masa, používaného právě na hamburgery. Vedle toho Bílý dům zrušil více než rok trvající zákaz dovozu živého dobytka z Mexika, původně zavedený kvůli parazitům, aby rychle doplnil stavy na americkém trhu. Jenže to nedopočítal, protože oznámení dovozu sice okamžitě poslalo burzovní ceny za dobytek dolů, čímž ale naštval americké rančery, kteří se roky trápili s nízkými výkupními cenami a masné chovy omezovali. A teprve nedávno se trochu zahojili na rostoucích cenách. To je nepříjemné, protože rančeři jsou tradičně republikánskou baštou a mají vlivné profesní asociace. Pod jejich tlakem proto následovaly prezidentské výnosy, které by měly omezit dosavadní oligopol čtyřky amerických zpracovatelů, kteří drží rančery v cenových kleštích. Farmáři nově mohou zvěř porážet a maso dodávat zákazníkům sami a obcházet tak zpracovatelské kartel. Ovšem pro většinu rančerů je to pouhá náplast. Bez ochrany domácího trhu vnímají masivní bezcelní dovoz jako nebezpečný precedens, podřízený krátkodobému volebnímu marketingu. Úspěšnější byl prezident u cen léků, které administrativními příkazy poslal dolů a rád se tím chlubí na sociálních sítích. Administrativa tlačí na farmaceutické firmy například hrozbami zrušení patentových ochran či dovozu levnějších generik z Kanady a Evropy. Tlačí také na obchodní řetězce, jako je Walmart či Target, aby držely ceny základních potravin co nejníže. Horší situace je pak u pohonných hmot, kde kvůli válce s Íránem razantně vzrostly ceny paliv pro domácnosti. Vláda tlačí, kudy to jde. Trump sice otevřel k těžbě federální pozemky i vody Aljašky a Mexického zálivu a urychlil vydávání licencí ve stylu hesla Drill, baby, drill, ale velké těžařské společnosti jako Chevron jednak neumějí těžbu zvýšit tak rychle, aby to mělo efekt do listopadu a navíc se musí chovat ekonomicky. Americké rafinerie jsou navíc přetížené a i kdyby byla ropa o něco levnější, jejich marže zůstávají vysoké. Vláda také nemá šanci ovlivnit žádnými svými příkazy aktuální ceny ropy na burze. Prezident rovněž řeší nadcházející nejsilnější nákupní sezónu, ačkoliv staví svou rétoriku na plošných clech. Hlavní obchodní zmocněnec potichu schvaluje selektivní výjimky z cel na věci, jako je elektronika, hračky či oděvy, aby se dovozní přirážky nepromítly do vánočních nákupů před volbami. Administrativa také navrhuje dočasná moratoria na federální poplatky u komerční přepravy zboží, aby se zlevnila kamionová doprava a logistika distribučních sítí. Sečteno podtrženo, horečná aktivita spíše naznačuje nervozitu z voleb a z toho, zda si republikáni udrží většinu v kongresu. Proto přichází na pomoc Elon Musk a další miliardáři. Podle dosavadních statistik vybrali republikáni na tyto volby už o 100 miliony dolarů více než demokraté. 80% darů o nejbohatších lidí jde do volebních fondů republikánům. A jen Musk sám utratí podle odhadů 100 milionů dolarů. Teď je otázka, co má ve volbách větší váhu. Zda kapsy běžných Američanů nebo peněženky miliardářů.
1: A slovy Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: 13 hodin. Český rozhlas Plus.
3: Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Lotyšsko chce zastavit export ruského obilí přes své území, zatím bude kontrolovat jeho původ. A kvůli odstaveným vlakům City Elephant jezdí na příměstských linkách v okolí Prahy část spojů s menší kapacitou. Zprávy a Martin Matějka. Holding Agrofert dál dostává od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jich proplatila.

0: Vyplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Čespěva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
1: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře. Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny.
3: Lotyšsko získalo důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Oznámil to lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšská potravinová a veterinární služba proto dostala povolení odebírat vzorky ze zásilek obilí z Ruska. Přísnější bude také kontrola dokumentů o původu plodin. Lotyšsko chce ale exportu ruského a běloruského obilí přes své přístavy zabránit úplně, a to ekonomickým tlakem. Jak řekl premiér Kulbergs, vládní koalice proto chce zavést 30% cla na ruské a běloruské obilí, což má znevýhodnit trasu přes Lotyšsko. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Část příměstských vlaků v Praze a středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků City Elephant nasazují na železnici kratší soupravy. Vozidel je teď nedostatek kvůli technickým závadám, poškozením při mimořádných událostech a taky kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS. Pokračuje mluvčí Českých drah Vandara Jenochova.
4: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí kolony u Jihlavy na kilometru 114, pracují silničáři v pravém pruhu a kolona z kilometru 119 je asi na 20 minut. Na D1 kolony na příjezdu do Brna z Prahy zase zdem na Mikulov na kilometru 193, dvě nehody v odbočovacím pruhu a kolona od Ostrovačice z kilometru 178 a zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je v Čechách zatažené až oblačné, zpočátku výjimečně i polojasné. Od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přeháníky, výjimečně i bouřky. A později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. A nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
5: Všechno, co potřebujete vědět o návrhu státního rozpočtu, ví náš dnešní host, kterým je šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Máme ale i další témata, jako obvykle se v pořadu Jak to vidí podíváme na aktuální dění na Slovensku a uslyšíte také, čím ho nadchl trojúhelník moci, kniha finského prezidenta Alexandra Stuba, která vyšla koncem srpna. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
5: Hra na rozpočet. Upřímně, čekal jste tak gigantický schodek, se kterým přišla vláda?
6: Ani já jsem takový schodek nečekal a myslím, že nikdo, protože premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude, jako, nevím to slovo přesně, hluboko pod těmi 400 miliardami, tak ty odhady byly nějakých 350-360, aby Česká republika splnila ty 3% veřejných financí proti tomu paktu stability, k čemuž se tedy zavázala z jednání s Evropskou komisí, čili je to více, je to schodek je opravdu obludný. Vzhledem k tomu, že máme rostoucí ekonomiku, nízkou inflaci, není tady covid a recese.
5: A jiná krize.
6: Ano.
5: Menší koaliční partneři požadují snížení tohoto schodku, ale není to opravdu jenom hra? Ten obří deficit se nakonec mírně sníží a všichni budou spokojeni, protože každý si prosadí to svoje, ale to zadlužení dál poroste.
6: No, když to řeknu makroekonomicky, tak je vlastně jedno, jestli ten schodek bude 389 miliard nebo 379 miliard a myslím si, že víc ti menší koaliční partneři nedosáhnou. Myslím si, že je to hra a nazval bych ji pokryteckou, protože ano, ten rozpočet se sestavuje nikoli v celé léto, jak to bývalo kdysi, čili že by ti členové vlády přesně věděli, jak dopadly jejich kapitoly, že by přesně znali ten celek, takhle už to není. Vinou té předchozí vlády ministra financí Zbyňka Stanjury, ale ono stačí si přečíst programové prohlášení. Tam je to všechno napsané, že jo? Tam je napsané, budeme rozdávat peníze, je tam přímo věta, nebudeme zvyšovat žádné daně, budeme šetřit na státu, tam se dají ušetřit nějaké jednotlivé miliardy a na konci máte a budeme se snažit, aby ty rozpočty byly blížící se nule nebo přebytkové, no to je kulatý čtverec. A když se podíváte na jednání té vlády, například jak si rozvolňuje rozpočtová pravidla, tak je pochopitelné, že ten ústupek, který nastane, bude v tom, že poroste zadlužení a pokud to motoristé a SPD Tomi a Okamury nevědí, tak v té vládě nemají co dělat. Já si myslím, že to vědí, ale chovají se pokriticky a teď je to už opravdu jenom taková hra pro voliče. Máme za měsíc, máme komunální a senátní volby, což sice nejsou volby sněmovní, ale i tak jsou důležité a je potřeba ukázat.
5: Třeba ve školství chybí podle šefa rezortu asi 6 miliard. V komentáři pro Český rozhlas Plus jste to přirovnal k faulu Stanjury na Beka. Jak myslíte, že to dopadne v případě Plagy? Babišova vláda má, stejně jako tady měla Fialova, podporu vzdělávání v programovém prohlášení?
6: No, to je smutný příběh se školstvím. Já věřím, protože to vzdělávání opravdu jako zásadně důležité pro Českou republiku. Já věřím, že Plaga ještě něco vyjedná. Tam buď je potřeba tam dodat 6 miliard, nebo aspoň 3 miliardy, protože peníze na platy tam spadnou automaticky. Experti se shodnou na to, že by bylo potřeba 12 miliard, aby nějak nastoupilo to zvyšování platů, které na konci volebního období má být 130% průměrné mzdy, aby nastoupilo to přibližování investice do vzdělávání, přibližování k vyspělým zemím. Ale pak přijde SPD a řekne, no tak vlastně teď nemusíme platit peníze těm středním školám, že jo? No to je vlastně, to je strašné. Jednak za A je to podle zákona, čili je to legislativní problém, jednak je to věcný problém, protože jenom pro příklad, soukromé střední školy v Praze, kde je každý rok dramaticky poptávka převyšuje nabídku, zajišťují ty školy víc než třetinu poptávky. To znamená, že ty školy potrestáte, to znamená, že některé zavřou, některé zvýší školné, některé omezí nabídku. Čili věcně je to úplný nesmysl. A je to další ukázka toho, jak to školství je vlastně jako choulostivý systém, že každý chodil do školy, každý je rodič a soudí podle svého jednotlivého zážitku, střílí od boku, zrušíme 9. třídu a chudák Plaga, když to řeknu takhle, se nezabývá vlastně ničím jiným, než odráží ty jakoby do nebe volající hlouposti.
5: No ale jak si vysvětlujete, což je asi daleko ještě horší, než to, co zatím zaznělo, že ve výhledu na další plánované výdaje na vzdělávání dál ty výdaje klesají, ale významně.
6: Ano, to je kulatý čtverec, to nedává logiku, když chcete vlastně se dobrat k těm vyšším výdajům na konci volebního období, tak musíte ty výdaje v roce 2029 samozřejmě zvyšovat. Takhle, ten střednědobý rozpočtový výhled jakoby není úplně písmo svaté a nebylo to za žádné vlády, nebylo to ani za vlády Petra Fialy, je to trochu takový nástřel. Ale ano, je to dokument, který se předkládá do sněmovny jako součást státního rozpočtu, čili by si z toho neměla dělat vláda trhací kalendář. No, bude muset pan ministr Plaga, pokud zůstane ministrem školství do konce volebního období, každý rok tvrdě bojovat.
5: Jak se na tom zvídají na obranu?
6: 2%. Ano, 2%. Zaplať pambu za to. No, to není málo peněz. Je to z roku na rok tuším o nějakých 36 miliard což je dobře, ale jsou to ta těsná 2%, respektive nám řekl náčelník generálního štábu pan Hlaváč, že v těch výhledech je nějakých 2,1, aby tam byla nějaká drobná rezervička kvůli tomu, abychom zase nespadli pod ta 2%, protože tam ta metodika, co se počítá do těch jakoby tvrdých obranných výdajů, není úplně jasná, nebo dá se s ní nějak trochu pracovat. No ale ten závazek do roku 2035 je 3,5%. Zase bavíme se jenom o těch tvrdých výdejích na obranu, čili pokud tahle vláda bude celé svoje funkční období postupovat kroky 2,1, 2,1, 2,1, tak už to někdo nazval. Je to taková jako trajektorie hokejka, že teď nic a potom na konci toho období pro ten závazek musíte vystřelit nahoru. No nevím, co budou dělat ty vlády, které přijdou po této vládě. To bude vláda sebevrahu, abych použil název, který kdysi použil Miloš Zeman pro svoji vládu.
5: No a věříte, že tato vláda skutečně věří, že nás na příjmové stránce spasí ekonomický růst? Ono se nezdá, že by měl být nějak závratný.
6: No, to je takové jako falešné řešení toho kulatého čtverce, o kterém jsem mluvil. Ano, tam vlastně i v tom programovém prohlášení se hodně mluví a v hospodářské strategii Karla Havlíčka, což je vlastně jako velmi kvalitní dokument, musím říct, se mluví o tom, že budeme teď investovat a tím pádem poroste ekonomika a tím pádem se vrátí nějaké peníze do toho státního rozpočtu. No, takhle to bohužel v české ekonomice fungovat nemůže. Jednak z toho důvodu, že ona je na svých kapacitách, to znamená, když to řeknu jednoduše, když nalejete do stavebnictví více peněz, tak nevzniknou místo toho jednoho bagru, nebudete mít přes noc dva a tím pádem zvýšíte kapacitu, ale jenom vytlačíte nějakou soukromou investici zřejmě. Čili ekonomové říkají za A. Ekonomika je na své kapacitě, za B růst, který máme dneska, je nějakých 2,1, 2,2, který je jako velmi dobrý, když se podíváte po Evropské unii. I biznis, abych reagoval na to, co říká Andrej Babiš, že to jsou akademičtí ekonomové, kteří zpochybňují to, co my tady děláme. Biznis, hospodářská komora říká, ten růst by musel být dvoj až trojnásobný ve srovnání s dneškem, abychom byli schopni zaplatit ty dluhy. A to já ještě dodávám, určitě ne z roku na rok nebo z roku na třetí, čtvrtý, pátý rok, ale někdy možná dlouhodobě. Čili je to nesmysl, kterému, myslím, ani nikdo nebo chytřejší členové vlády nevěří. Nechci být nějak impertinentní. A je to prostě hra pro voliče.
5: Co nás tady čeká na konci rozpočtového tobogánu, jak jste napsal v komentáři?
6: No já jsem tam napsal, že nás tam čeká vypuštěný bazén, no, což je, já myslím, jako realita, no, protože na konci toho volebního období budou ty schodky jako v lepším případě někde na úrovni toho letošního, byť jsme se v tom strukturálně fiskálním plánu dojednaný s Evropskou komisí zavázali, že schodek veřejných financí jako celku, nejen státního rozpočtu, bude klesat z dnešních teda těch tří, což není tří, až na nějakých 1,6 tuším v roce 2030, rozpočet na rok 2030 ještě bude sestavovat tahle ta vláda. Ten závazek je zjevný, ale jako realita s tím nesedí. Čili já mám, to trochu podezírám Andreje Babiše, že už nechce vládnout, až skončí toto volební období, protože ta země bude tak rozvrtaná, že chudák příští vláda.
5: No a kdy tedy vláda, možná je to zbytečné se ptát, už jste na to asi odpověděl, začne s konsolidací veřejných financí, jak taky slibuje v programovém prohlášení?
6: Ano, slibuje, že bude konsolidovat v roce 2028 a 2029, což jako reálně matematicky a fyzicky si to nedokážu představit vzhledem k tomu, jak je to všechno rozjeto. To je první věc a druhý argument zpochybňující toto tvrzení je ten politický nebo politologický. No, v roce 2029 jsou další sněmovní volby a to je rok, kdy se peníze rozhazují, nikoliv, že by se šetřilo, tu škrtalo, tu zvyšovali daně. To přece takhle to nefunguje.
5: A jak se díváte na reakce opozice k návrhu státního rozpočtu?
6: O čem to mluvíte? Jaké reakce opozice? Já jsem to trochu nadsadil, oni samozřejmě jsou, oni věcně nějak jakoby argumentují, ale je to slabé. Je to, opozice je mdlá, bez nápadu, bez invence, bez lídra, nevím, jak ten výčet ještě doplnit, no tak ano, ještě je do sněmovních voleb nějaký čas, ale nevidím tam žádný velký potenciál. Byť, jak dnes uvádí deník Právo v exkluzivním průzkumu agentury NMS, tak vlastně podle dnešních preferencí, což ale je jedno číslo, které platilo v době sbírání dat a za týden už platit nebude, tak ze sněmovní by vypadly motoristé a ta dnešní opozice by složila velmi těsnou většinu.
5: Spolupracovník Českého rozhlasu a šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata je hostem pořadu Jak to vidí.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: V červenci to bylo 20 let, kdy se Robert Fico na Slovensku dostal k moci. Jak se za tu dobu Slovensko změnilo?
6: Slovensko se změnilo dramaticky a je to jeden z důvodů, proč, když se tady v Česku mluví o tom, že jdeme slovenskou cestou a že dopadneme jako Slováci, tak já argumentuju, že to nejde, protože vinou vlád Roberta Fica se Slovensko změnilo strukturálně. My jsme vlastně jiná země, než je Slovensko. Ekonomicky jsme vyspělejší. Úrovní vzdělávání je Česko vyspělejší. Jako nevládnutím, nepéči o veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství a další. A vlastně tak jako lehkým rozvratem veřejných financí, které jsou na tom ještě hůře než ty finance české, plus zásahy do soudů, prokuratury a policejních sborů. Ta země je jako opravdu o třídu někde jinde a to je jako v zásadě vina Roberta Fica, který s různými přestávkami vládl na Slovensku dokonce po roce 2012. Měli jednobarevnou vládu, protože vyhrál volby se 44%.
5: Teď už vede další předvolební kampaň. V jakém duchu?
6: Vede, protože na Slovensku budou sněmovní volby přesně za rok, někdy na konci září. A vede jí jako brutálně, je potřeba říct, opravdu brutálně, že ty vady toho vládnutí, o kterých jsem mluvil, se zhoršují, že opravdu jako slovenské zdravotnictví a vlastně jako řeknu to možná hodně tvrdě, jako bez skrupulí se rozkrádá. To je jedna věc. A věci, které by nás měly zajímat, je jako v zahraniční politice, jak se chová náš nejbližší logický partner Slovensko. Tak to bylo vidět vlastně ve vztazích, půjdu odzadu, jak Slovensko reaguje na výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrála Alternativa pro Slovensko.
5: Pro Německo.
6: Řeknu hezký byť tvrdý komentář polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že triumf AFD, z něj se může radovat jenom idioti a zrádcové. Paralelně mezi tím komentoval ty volby Robert Fico, který řekl, že to není žádný konec demokracie a nestalo se nic hrůzostrašného a ty demokratické strany, ať se nediví, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože se nestarají o migraci a o to, aby se ti lidé měli dobře. A pak řekl větu, která do té normální diplomacie v Evropě jako vlastně nepatří. Že? On řekl, že doufá, že to nepovede, že ty demokratické strany nerozpoutají válku, která by překryla jejich prohru v Sasku-Anhaltsku, a řekl větu, protože, jak se podle staré pravdy říká, Německo nedělá malé chyby. No, to je jako, to se dá říkat v hospodě čtvrté cenové kategorie potichu, ale nikoliv nemůže to říct předseda vlády členské země Evropské unie. Mimochodem, ekonomicky je Slovensko na Německu závislé podobně jako Česká republika. To je první věc. Druhá věc je, když v Lipsku byl ten incident, který německá vláda poměrně tvrdě odsoudila a spojila ten kybernetický útok s Ruskem, tak v té době slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár dojednával s nějakou ruskou delegací vytvoření komise na ekonomickou a kulturní spolupráci. No, hrozná věc. A třetí věc je, v Bruselu se stala věc, která se vlastně, jako, to Robert Fico nedělal, protože on doma proti Bruselu vždycky brojil, ale pak přijel na jednání Evropské rady a vlastně až na výjimky odhlasoval to, co bylo předloženo. A tentokrát se měly prodloužit sankce, protiruské sankce, které se týkají těch osob o 12 měsíců. A Robert Fico to zablokoval. Ty sankce teď dobíhají 15. září, což je někdy příští týden, čili je ještě nějaký čas na jednání, ale Robert Fico to zablokoval a sám, on vždycky spolupracoval s Robertem, s Viktorem Orbánem, což byl opravdu jako velký formát evropské politiky, a tentokrát to Robert Fico zablokoval sám. Vysvětluju si to tak, že běží volební kampaň.
5: No, když se vrátíme do včerejška, to je to aktuální věc. Robert Fico vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ten zase tu výzvu označil za frontální útok na právní stát. Má v tom pravdu?
6: Má v tom naprostou pravdu. Generální prokurátor Žilinka je velmi zajímavá postava a souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, o tom vládnutí, jaké jsou politické tlaky na ten justiční a policejní systém. On byl vlastně nominantem té minulé vlády demokratických stran, potom šel velmi na ruku vládě Roberta Fica a nějak postupně vlastně se začal prosazovat jako ten obhájce právního státu. Víme, že na Slovensku je to tak, že vlastně ta vláda Roberta Fica, když nastoupila před 2,5 lety, jako dramaticky změnila trestní zákoník, a což vedlo k tomu, že byly propuštěni nebo byly sníženy tresty lidem obviněným z korupce, ze závažných hospodářských trestních činů a tak. Čili Maroš Žilinka se teď vlastně chová jako opravdu člověk na své pozici, jako generální prokurátor, který hájí právní stát.
5: Už jenom ve stručnosti, jaké šance má Směr na udržení se u moci? Podle srpnových preferencí má asi 16%, Progresivní Slovensko podle různých dat až k 23%, ale jak jste řekl, do voleb je ještě rok, i když s otazníkem, pokud ta vláda dovládne dokonce.
6: Já si myslím, že dovládne a je příliš brzo. Průzkumy jsou různé, jednou v nich vede dnes opoziční Progresivní Slovensko, někdy dokonce i ten Směr, ale obě dvě ty hlavní strany budou mít problém složit koalici, protože Robertu Ficovi velmi oslabili jeho dnešní koaliční partneři. Musel by se spojit minimálně s postfašistickou stranou Republika a i tak by mu to nestačilo. Na druhé straně Progresivní Slovensko, tam je taková hrstka malých demokratických stran, které spolu jako velmi obtížně se domlouvají na nějaké větší koalici typu Spolu, jak bylo v Česko. A navíc jsou tam strany typu Slovensko Igora Matoviče, což byl ten premiér, který vládl tak strašně, že se po letech vrátil do nejvyšší politiky a do vlády Robert Fico.
5: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, je hostem pořadu Jak to vidí.
2: Jak to vidí.
5: Či vás zaujala kniha finského prezidenta Alexandra Stuba? Co má na mysli tím trojúhelníkem moci v jejím názvu?
6: Vřele doporučuji posluchačům knihu. On je tedy finským prezidentem, byl premiérem, ministrem zahraničí, ministrem pro evropské záležitosti, vicepremiérem Evropské banky. Čili je to protřelý politik.
5: V tom dobrém slova smyslu.
6: Ano, v tom dobrém slova smyslu. Řeknu takový detail. On střední školu studoval na golfové gymnázium na Floridě. Pozor, to je potřeba si pamatovat.
5: Ano.
6: A to se mu velmi hodilo, protože po letech se ocitl v golfovém rezortu Donalda Trumpa a 7 hodin v nějaké partě tam spolu hráli golf. Hmm. A to je jedno z témat Alexandra Stuba, že je strašně důležitá diplomacie a diplomacie stojí na osobních vztazích. Tak on říká 7 hodin s Donaldem Trumpem, musím říct, že je to vynikající společník, píše, a výborný golfista na svůj věk, já nejsem golfista, tak úplně přesně nevím, že na svůj věk je opravdu jako vynikající, a bavili se spolu o Ukrajině, o všech možných věcech, píše tam Alexander Stapp, já jsem si nedělal velké iluze o tom, že to bude mít nějaký vliv, ale ten vztah byl navázán.
5: No a jak tedy moc je osobní v těch knížkách, svěřuje se, nebo v tom textu, s vlastními názory na konkrétní politiky?
6: Velmi diplomaticky, jak jsem říkal, on je dobrý diplomat, ale vrátím se k té otázce na trojúhelník moci. Já jsem nadšený z té knihy, i když nesouhlasím s jejími závěry. On říká, že ten svět by se měl dát do pořádku tak, že Západ, což je Evropa, Amerika, Austrálie, Japonsko a Východ, hlavně Čína, Rusko, a musí jednat s jihem, což je vlastně zbytek toho světa od Indie po Brazílii, a ten jih je vlastně strašně důležitý, protože v této chvíli není zapojený a mezi těmi dvěmi soupeři Východ-Západ on vlastně může hrát toho třetího vyvažovatele moci, a ta cesta je obnovení multilaterálních organizací, to znamená reorganizovat OSN, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a tak, což k tomu já jsem skeptik, protože on vychází z toho, že v každé zemi mají tak osvícené politiky, jako je on sám, a ti by se možná mohli dohodnout, ale víme, že to tak není. Když byl třeba na návštěvě v Číně už jako prezident, on si Xi Jinpinga znal z minulé doby, tak říká, no vlastně i s čínským prezidentem se dá žertovat a popisuje tam situaci, jak po tom oficiálním jednání spolu stáli někde na tom červeném koberci a Stapp říká si Xi Jinpingovi, no vlastně je docela příjemný pocit, když tady takhle spolu stojíme a zastupujeme 1,4 miliardy lidí na této planetě. Finuje asi 5,5 milionu. Čili jsou tam tyhle, takovéhle příběhy, které vypráví o zákulisí té nejvyšší světové politiky, ale zároveň je tam ta politologická velmi silná linie nebo jako tematická linka, která snaží se vlastně popsat ten svět a navrhnout nějaké řešení, co s ním.
5: Tak tady Trojúhelník moci je to knížka, která vyšla teď v srpnu. Kdybyste měl možnost s ním mluvit, na co byste se doptal?
6: Aha. No kde bere ten optimismus? Protože i reakce, ta kniha vyšla někdy na začátku roku v angličtině, i ty první reakce byly takové, že je to vlastně jako opravdu výborná kniha, ale trochu skeptické v tom, jestli opravdu se dá reorganizovat OSN, Bezpečnostní rada, protože tam sedí těch pět zemí, což zešlo z výsledku druhé světové války. No kde bere optimismus, že se tohle dá? A on, já tuším, co by mi odpověděl, no musíte jednat, musíte jet za Trumpem, zahrát si s ním golf a přesvědčit ho, aby Amerika udělala nějaký krok.
5: No a když tedy se zabývá tou nově se utvářející rovnováhu ve světě a jak tedy tvrdí, tak moc Západu jednoznačně upadá, kde nachází pozici Kremlu?
6: No, Rusko je v té části Východ, kam patří lídr, tam je samozřejmě Čína, což je i vzhledem k válce na Ukrajině evidentní v této chvíli vazal Číny, čili klíčová je tam Čína, řadí tam ostatní autoritářské režimy, včetně Iránu. I s Kremlem se musí jednat, když udělám jako velkou zkratku. On tam právě píše o tom, že Západ po té, co skončila studená válka, tak si myslel, že celý svět vlastně známe konec dějin. Celý svět vlastně se zastává stejné hodnoty, směřuje jedním směrem, že bude všude liberální demokracie, a nevšiml si, že to tak není, že ve dvou třetinách světa to funguje jinak, a to je jeho takový nějaký základ pro to všechno je realismus založený na hodnotách, čili musíme jednat s Čínou o tom, co je důležité, zapojit jí do těch jednání a říkat jí, že nesouhlasíme s tím, že naše hodnoty jsou, že lidská práva jsou velmi důležitá, demokracie je důležitá, a podívejte se, kam to ten náš systém dotáhl, je historicky nejúspěšnější v dějinách.
5: Naším hostem dnes byl Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
6: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. S radou iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. A podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. Budapešť před 2 lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování týkajícího se konkrétního rozdělování částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosu a země ho proto zažalovala. V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba očních lékařů a podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby, informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než rok a půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za štěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Poslanci se dnes znovu zabývají zavedením EET, vládní zákony jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá. Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 000 korun a omluvu po tom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud. A v Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má třeba rostoucí využívání nízkých oběžných drah země a průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Koberovice na 74. kilometru je omezení do jednoho pruhu ze tří. Pracují tam silničáři a kolona z kilometru 77 je asi na 15 minut. Na tahu 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného u odbočky na Mělník stojí nepojízdné auto. Jezdí se Kyvadlově a zdržení v obou směrech je asi 15 minut. V Praze zůstává poklidnější provoz, plnější je ale centrum metropole. Na magistrále brzdí provoz zúžení ve Wilsonově u hlavního nádraží. Zdržení v obou směrech je asi 10 minut. 10 minut se stojí taky v koloně Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a plní se i Bělohorská z centra, zdržení asi 15 minut před Vypichem od Kláštera. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne v Čechách je zatažené až oblačné a nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Tolik zprávy.

0: než se pustím do nějakých otázek náročnějších, u nichž předpokládám delší odpovídání, tak bych takovej malej kousek zbývajícího pásku zaplnil některými otázkami nebo odpovědmi na některé otázky, které mi kladete a které se mi zdají být celkem snadněji a rychleji zodpověditelné. Spatřujete v 80. letech již někde špetku naděje, otázka 36, tu si nechávám stranou, tu si ještě promyslím. Rok 60, otázka 37, rok 67 je rokem 4. sjezdu svazu spisovatelů a dívám se teď na otázku 38. Okamžik. To je zvláštní otázka, ta otázka 38.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl třetí. Pošťák Wolfgang.
2: Na hrádečku i v pražském bytě znal Václav Havel, tak jako každý jiný nezávislý autor a každý vydavatel samizdatu, jeden zvláštní druh strachu. Obavu o rukopis. V polovině 80. let neexistovaly dnešní běžné reprodukční techniky. Cenné texty často existovaly v jediném exempláři nebo jenom v tolika kopiích, které se povedlo čitelně propsat přes kopírák. Každá domovní prohlídka tak hrozila nebezpečím, že člověk přijde o práci, kterou často pokládal za to nejpodstatnější ve svém životě. Také Václav Havel měl vypracovaný složitý systém skrýší. Nejen doma, ale i u různých přátel a taky na tajných místech v lese. Všechno bylo lepší, než přijít o rukopis.
3: On měl zejména obavu,
2: mluví historik Vilém Prečan,
3: že se jeho text, co namluvil nebo napsal, že se ztratí, a on říkal, já si nedovedu představit, že bych to řekl nebo napsal ještě jednou. Havel popisuje, když o tom pracoval na Hrádečku a třeba do půl noci pracoval na textu, který potom posílal Karlu Vyželovi, tak nechtěl, bál se to nechat doma, nebo zvlášť, když to bylo potom namluveno na kazetě, protože na dohled od Hrádečku měli svou pozorovatelnou estébáci, kteří kdykoliv mohli k němu pod nějakou záminkou vtrhnout a udělat domovní prohlídku a zničit mu to. Takže v noci se plížil, popisuje, že se až plazil lesem do skrýše, kde měl tyhle ty věci schované, než je potom mohl předat dopravě. Nebylo to lehké.
4: Některé věci si k nám schovával v tu dobu.
2: Mluví editorka Anna Frajmanová.
4: Bylo to běžný, že prostě si s Andrem něco šuškal a on šel s taškou na půdu, pak tam hledal například ty poznámky od, z toho vězení a tak ty nenašel. Našli se uzdenka a urbánka. Jo, prostě ano, tenhle ten cvrkot tam byl na tom Hrádečku, který souvisel s Václavovými texty a s naším domem, ale jestli to byl zrovna dálkový výslech, to nevím. A určitě ty pařeze tam taky hrát, to bych jako v tom období možná on chudák zkoušel, prostě se bál, to byl velký strach o ten text. To bylo mezi nima Andrejem. To není nic mimořádného. Prostě kdo nic neví, nic nevyzradí a mně nepřipadalo slušný nebo prostě dobrý se do těch věcí montovat. A Andrej mi třeba řekl, Vašek si k nám něco dal, ale že bych to šla hledat to vůbec. Jednou nás jako vykradli komplet za totality a bylo to v době, kdy se ukázalo, že byli i u Václava, tak to jsme si trošku mysleli, že prostě tam nějaký šmejdění chtěli schodit na zloděje. Ale jestli to souviselo s dálkovým výslechem, to nevím.
3: Já jsem měl v té době v letech 83 až duben 86 výbornou cestu, kterou jsem nazval svého času v jednom článku Léta velkého zázraku. Kulturní referent západoněmeckého velvyslanectví v Praze Wolfgang Scheuer, který byl v Praze od roku 81 a seznámil se s jádrem těch všech nezávislých spisovatelů a předních disidentů. S tím jsme se seznámili v roce 80, v březnu 83 jsme měli první kontakt a když jsme se sešli, tak jsme se dohodli. On měl možnost posílat malé zásilky, to znamená několik dopisů nebo tak, kurýrní poštou přes ministerstvo zahraničí, které to potom poslalo na mou adresu, anebo se scházet se mnou v Německu. On obvykle tak jednou za měsíc jezdíval do Německa. No a to bylo možno naplnit kufr jeho velkého auta knihami, časopisy, veškerou poštou, která tady byla od lidí, kteří si psali, komunikovali s domovem pro ty lidi a naopak. Ovšem, Wolfgangu Scheuerovi bylo 15. dubna 1986 65 let. A tím to končilo. Jeho pobyt v Praze.
2: Wolfgang Scheuer byl pro přepravu zásilek přes železnou oponu neocenitelnou osobou. Západní diplomaté se jinak do pomoci disidentům příliš nehrnuli. Státní bezpečnost byla schopná obklopit atmosférou strachu také je. Za samozřejmost se pokládalo, že STB má své spolupracovníky rozmístěné také mezi personálem ambasád. Státní policie se tedy snažila monitorovat i Scheuerovy aktivity.
3: STB ho podezírala, že je pracovník západoněmecké tajné služby. Protože bylo nezvyklé, aby pracovníci velvyslanectví chodili do práce v sobotu, jako chodíval on. Byl spis JIVA. JIVA 86, to byl 9. svazek spisů, které vedly na západoněmecké velvyslanectví a tam si tyhle ty otázky kladly. On také, když ho sledovali, tak on jim dovedl uniknout i na silnici ve městě. A říkal jim, tak to je cvičený špion. A dokonce navrhovali, aby byl nějakým způsobem vypovězen. A náměstek ministra jim tehdy řekl, podívejte se, my jsme nedávno se nám podařilo umístit našeho ataše leteckého v Bonnu a navázal dobré kontakty tam. Když my vypovíme Scheuera, oni nám vypoví našeho člověka.
2: Wolfgang Scheuer zůstává dodnes nedost známým ani doceňovaným hrdinou spolupráce. Výměny svobodných informací mezi Východem a Západem.
3: Oni ho zachytili jednou a vyfotografovali, někde byl s Jiřinou Šiklovou, která byla, jak jsme tomu říkali, pošťák. Já jsem byl pošťák v Německu a ona byla pošťák v Praze. A v jejich rukách se to soustředovalo, ale byla celá řada dalších lidí, kteří s námi spolupracovali. Například Scheuer mohl, když přijel do Prahy, jednomu člověku vjet do garáže a tam vyložit, to bylo třeba 15 tašek, tehdy byly v módě takové tašky z nylonové, různobarevné a tam v každé bylo nějaké, v kapsičce bylo tam jméno, komu je to určeno, Ivanič, to byl Václav Havel. Lenivec to byl Milan Šimečka. V Bratislavě každý měl svoje jméno. Jiřina byla v té době, byla Lotte.
2: Nahrávací technika pochopitelně i v tehdejším Československu existovala, ale Václav Havel byl podle všeho první, kdo se rozhodl namluvit rovnou celou knihu.
5: Aby někdo hodiny a hodiny nahrával, to prostě nebylo zvyk, nebo my jsme to aspoň u Havla žádný takovýhle zdroj nebyl.
2: Mluví archivář Martin Vidlák.
5: Záznamy a tak dál, třeba originál videožurnálu byly trošku pozdější, to přišlo s VHS-kama, řekněme v té půlce 80. let a později, ale vlastně nemáme z té doby žádnej autentický zdroj, kromě psaného slova, ale tohle je orální záznam, tak vlastně nic takového není. A v tomhletom si myslím, že to je alespoň pro mě teda velmi cenný a právě v tom celku, jak je to ucelený, to je báječný doplněk a taky mimo jiné trochu klíč k tomu, nebo celá ta práce na tom dálkovém výslechu a později na, prosím stručně, vlastně klíč k tomu, jak on se choval k mluvenému slovu a jak se choval k psanému slovu. Jo? Tam je naprosto zřetelný rozdíl, protože on psaný slovo považoval vlastně jakoby za tvůrčí proces.
2: Obě knihy, Dálkový výslech i Prosím stručně, otevírají téma knižního rozhovoru. Zvláštního žánru, na první pohled podobného rozhovoru v novinách a přece tolik jiného. Zatímco cílem žurnalistického rozhovoru je co nejvěrněji reprodukovat cizí řeč, autor rozhovoru knižního musí jazyk svého objektu stvořit od začátku znova. Nebo to za něho musí udělat sám objekt. Takový rozhovor se pak může stát nezastupitelným, nepominutelným pramenem.
6: Já se přiznám, že když začali na začátku 90. let vycházet jeden knižní rozhovor za druhým, že jsem si říkal, no tak to vzniká proto, že ty autoři, kterých se to týká, jsou vlastně líní napsat nějakou esej nebo napsat memoáry a místo toho vzniká rozhovor, protože to je takový jako snadnější.
2: Mluví Jan Schulz.
6: Ale pak jsem to rehabilitoval, pak jsem tohle ten názor změnil, protože ta doba začala tak rychle běžet a utíkat, že já jsem měl prostě najednou pocit, že vlastně, když se s někým neudělá rozhovor, tak ten člověk umře a něco zmizí. Takže tady je prostě spousta, Aleš Palán dělá rozhovory, Karel Hvížděla udělal obrovské množství rozhovorů a jsou další kvalitní rozhovory, ale i ve světovém měřítku, jo, vyšel vynikající rozhovor s Josefem Brodským, Volkovův ve Spojených státech, vyšel vynikající rozhovor Umberta Eka v Itálii, vyšel rozhovor s Paulem Ricoeurem, s filozofem, jo. Čili vlastně i v tom světovém měřítku veliká jako Eko, Ricoeur nebo Brodský v podstatě mají knižní rozhovor. Kdyby Aleš Palán neudělal rozhovor s bratry Reinkovými, Jiřím a Danielem, tak by prostě umřeli a takhle nádherná věc by nebyla zachycena. Čili já za to jako moc děkuju, jako jsem za to vděčnej a to takových rozhovorů je víc. Jo? Je mi dokonce líto, že umřeli některý lidi, s kterýma nikdo rozhovor neudělal, protože by najednou jejich dílo bylo doplněné o nějaký rozměr, který už se nepodaří rekonstruovat a to je třeba Saša Stich, jo? Alexander Stich, jo? Tak já mu říkám poslední národní obrozenec.
2: Specifičnost dálkového výslechu byla v tom, že se ze začátku odvíjel od Hvížďalova filozofického rozhovoru s Václavem Bělohradským Myslet zeleň světa. Vlastně to měl být zpočátku filozofický rozhovor číslo 2, než si sám řekl o jinou, svou vlastní cestu.
7: No tak když začneme Heideggerem, tázání je zbožnost myšlení, tak to máš všechno. Když se i Bible často interpretuje jako rozhovor s Bohem a tak dále, to bychom mohli těch citátů říct hodně. Ale jako novinový nebo knižní žánr je to hodně nové.
2: Ze spolupráce s Václavem Bělohradským si Hvížďala odnesl fascinaci rozhovorem, který má moc oba účastníky navždy proměnit. Osvojil si pojem dějící se myšlení.
7: To je citát z Hannah Arendtové. Je vlastně jenom o tom, že myšlení by nemělo být nikdy odděleno od skutečnosti, to znamená od skutečného jednání. Víc jiným zatím není žádná tajnost, že má vyplývat a reagovat na skutečný buď vlastní selhání, nebo naopak podpořit v něm vyšší aktivitu. No.
2: Obecně se za první novinářské interview v dějinách často označuje to, které vzniklo s americkým prezidentem Andrewem Johnsonem po zavraždění jeho předchůdce Abrahama Lincolna.
7: A s ním udělali první rozhovor face to face, což se tady asi překládá jako z očí do očí, ale asi přesnější je ta německá verze, kdy oni říkají Gespräch an derselben Augenhöhe, to znamená, jako že se na něj nedíváš ani nahoru, ani dolů.
2: Průkopníkem umění rozhovoru v české nezávislé literatuře po roce 1968 byl novinář Jiří Lederer, jemuž v roce 1979 v exilovém nakladatelství Index vyšla kniha České rozhovory s Václavem Havlem, Ludvíkem Vaculíkem, Pavlem Kohoutem, Evou Kantůrkovou a dalšími. O dva roky později na ní ve stejném nakladatelství navázala Hvíždalova kniha České rozhovory ve světě s exulanty Josefem Škvoreckým, Arnoštem Lustigem, Karlem Krylem a dalšími.
7: Lederera jsem vlastně osobně neznal, ale protože jsem byl redaktorem chviličku v Indexu v Kolíně nad Rýnem a tuhle knihu jeho jsem připravoval k vydání, tak mě hned napadlo udělat pokračování, s čímž oni souhlasili a tak se zrodil České rozhovory ve světě. Asi nejvíc na mě tenkrát teda až v tom exilu zapůsobil, tam byla taková akce, která se jmenovala Sperrmüll, což byl sběr starých věcí, jako u nás byla Železná neděle, jenže tam se dalo vyhazovat všechno, včetně knih. A jak my jsme neměli moc peníze a nic na začátku, tak jsem si vždycky hrabal v těch knihách. A jednou jsem tam našel dva díly rozhovoru z Playboye z 60. let. A to byly ve své době asi nejkvalitnější vůbec rozhovory, co se týče délky, ale i co se týče způsobu. Tam, když někdo chtěl dělat rozhovor třeba s Kosatíkem, tak si pozval podobného člověka, jenže třeba z jiné kultury nebo z jiné země, a nechal je konfrontovat. Tak jsem pochopil, že ta erudice, ta příprava na ten rozhovor je hrozně důležitá.
2: Václav Havel na druhém konci pomyslné mezinárodní linky, vedoucí skrze železnou oponu, se rutinou interview nezabýval. Snažil se o to, aby odpovědi na Hvíždalovy otázky sformuloval co nejpřesněji. Ctí spisovatele je, aby pro svou myšlenku nalezl ten jediný správný výraz, který jí náleží. Opustili jsme ho s magnetofonem v ruce v pražském bytě, který mu o Vánocích 1985 půjčila Jitka Vodňanská.
8: To byl třípokojový panelákový byt v zahradním městě. Dneska bychom řekli, že byl poměrně hezký. Já jsem to tam nikdy neměla ráda, ale bylo to velký. Bydla jsem tam s Janem, s Tomáškem, jim potom později jenom s Tomáškem. A Václav obýval obývák, tam byl jídelní stůl a tam byly dveře na balkon, takže tam psal a kouřil a chodil na balkon.
2: Jsou autoři, kteří dokážou tvořit jenom v důvěrně známém prostředí domova. A pak jiní, kteří k soustředění naopak potřebují vybočení ze zajeté rutiny. Změna prostředí znamenala pro Václava Havla také větší míru pravděpodobnosti, že dokáže setřást státní bezpečnost.
5: Takže on se skutečně nachází nějaký úkryt.
2: Mluví Martin Vidlák.
5: V tomhle případě teda v pražském bytě. Jindy je to v Krumlovském hotelu, v Českém Krumlově, kde teda na něj nasadili samozřejmě, to oni ho monitorovali. a nějak se musí, nevím, co to je, nějak se musí trošku jako chvět, jo? Něco hledá v té změně prostředí něco, možná, co ho bude inspirovat. No, myslím, že ho to provokuje. Že ho to inspiruje, provokuje, že potřebuje nějakou změnu. Aby se možná na ty věci na sebe sama podíval, možná z nějaký trošku jiný perspektivy.
8: O tomhle mě Václav příliš neinformoval, jenom jsem věděla, že tam celou dobu bude pracovat. To bylo okolo Vánoc a já jsem byla u rodičů, že jo, takže on to tam měl celý vždycky k dispozici, když jsem odjížděla. Málo kdy psal a málo kdy tvořil, když jsem tam byla já, tomu to prostě nešlo, že jo, tam jsem já byla rušič, takže to nešlo. Ale věděl, kde kam odjíždím, například na hory s dětskama pacientů, že jo, tak tam trávil čas a psal.
0: Já jsem tady ve Skýži jeden večer, ještě dva večery tady, nebo dva dny to mohu být, takže možná to nemluvím všechno. Ať tak či onak, nebude to jako jednoduché to všechno přepisovat a asi to je ale fáze nutná, aby potom bylo co opravovat, redigovat, přepisovat, zhušťovat, koncentrovat, vylepšovat. To je taková všeobecná mezipoznámka.

0: chlapu, jako lovící pes. A potom už to šlo daleko hravějc. Potom si ty otázky přetvářel. Myslím si, že s velkou chutí potom odpovídal.
1: Řešení našel Václav Havel v autobiografičnosti. Odpovědi se mu začaly rozrůstat do mnohem větší šíře, než je v rozhovorech obvyklé. A pod záminkou interview začala vznikat vlastně autobiografie.
2: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s editorkou Annou Frajmanovou.
3: Dá se teda říct, že ten dálkový výslech možná přišel do situace, kdy on sám potřeboval sebe nějak redefinovat nebo pojmenovat.
4: Já jsem si přečetla ve spisech v té ediční poznámce Karla Hvížděly, která pak v těchto těch textech nevyšla, že on mu tu nabídku poslal v květnu 85. To bylo v době, kdy on měl opravdu plné ruce práce, pořád měl před sebou tu výzvu. Tohle já nedokážu říct, do jaké míry on měl tuhle potřebu. On sice různě tak psal, že vlastně si celý život chtěl psát deník, že měl tu potřebu, že to vlastně nikdy příliš nedělal. Já jsem naopak mám pocit, že ho psal v těch svých různých dopisech o lze a potom nakonec v některých projevech a v dálkovém výslechu a potom v tom pokračování. Prosím stručně. Takže to já nedokážu na to odpovědět, jestli měl tu potřebu. Já si myslím, že na to každý spisovatel nebo člověk Václava formátu měl spíš potřebu vysvětlovat některé své kroky, některé své záměry, vyprávět o svém životě, ano, ale nemyslím si, že by to bylo jako na stole v tu chvíli, jo? Protože já jsem to vnímala a i z toho, co člověk o té době čte, že on byl velmi zaneprázdný. Ale ten pan Hvížděla ho vlastně k tomu donutil, což je pozitivní.
3: Když to vznikalo, vy jste věděla, že vzniká nějaká kniha?
4: Podívejte, my jsme tam jezdili na tu chalupu, stýkali jsme se, celkem bylo běžné, že Václav prostě v 9 hodin opouští večer, 9:10 opouští společnost, odchází, říká do práce, odchází do své pracovny.
3: Čili on psával v noci.
4: On psal, neříkám, že pořád, takhle já si to pamatuju. Jo? On psával v noci a potom dopoledne zase to chvíli trvalo, než jsme ho viděli, ale zase my jsme se taky tak nestarali, co se tam děje. Ale bylo to tak prostě takhle zavedeno.
2: Doprovodný obsah najdete na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Hodin. Čas, kdy začíná naše odpolední vysílání, dnes s datem 9. září. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
5: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení část unijních dotací holdingu Agrofert kvůli potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Státní zemědělský intervenční fond ale finanční podporu holdingu dál vyplácí a ani nepřerušil zpracování dalších žádostí. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. A v odpoledním biznisu se budeme věnovat recyklaci baterií. Podle společnosti Ecobat se Čechům zatím daří plnit evropské cíle, ty se však v příštích letech budou zpřísňovat. To všechno probereme, ale až po zprávách Martina Matějky.
6: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor své volně pozastavit.

0: zastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Evropská komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Spojené státy do konce září plánují zakázat dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů nebo motorek. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Kanada diskriminovala americký biznis cly na auta. Nařídil proto taky dodatečně zpoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa včera zavedla jako odpověď na první vlnu amerických tarifů odvetná cla.
1: Donald Trump uvedl, že Spojené státy obchodováním s okolními státy ztrácí stovky miliard dolarů ročně. Nařídil, aby americká vláda odstoupila od dodavatelských smluv na kanadské výrobky, pokud Ottawa nezruší cla na americké zemědělce a společnosti. Kanaďané na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Ottawa se navíc obrací k Evropské unii, se kterou chce podle zdrojů agentury AP rozšířit několik stávajících obchodních dohod. Kanadský premiér Mark Carney příštím týdnu navštíví francouzský Štrasburg a vystoupí i v Evropském parlamentu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny už dříve uzavření vládní koalice s AFD odmítly. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. Alternativa pro Německo v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi získala necelých 44% hlasů, na většinu mandátů ale nedosáhla. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v Pražské Krči v Praze. Neznámý pachatel ji zaslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léku, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
4: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
5: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
6: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
0: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají od poloviny srpna, některá spustí provoz ještě v říjnu. A lidé se budou moct naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bendu Richardem Tesaříkem 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Koberovic na 74. kilometru je omezení do jednoho pruhu ze tří. Pracují tam silničáři a kolona z kilometru 77 je na 15 minut. Na tahu 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného u odbočky na Mělník stojí nepojízdné auto. Jezdí se Kivadlově a zdržení z Prahy je delší z konce dálnice D7 asi na 20 minut. A v Praze se ucpává centrum metropole, na magistrále brzdí provoz zúžení ve Vilzonově u hlavního nádrží. Zdržení v obou směrech je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne v Čechách zatažené až oblačné, výjimečně i polojasné, nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě, na horách naměří kolem 16 a v Jeseníkách a Beskydech 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
7: A hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Lucie Vopálenská. Evropská komise shledala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v potenciálním střetu zájmů. Firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části unijních dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust podle komise dostatečně nevyloučilo Babišův střet zájmu. Komise žádá české úřady o další informace a objasnění. Státní zemědělský intervenční fond však finanční podporu holdingu dál vyplácí a ani nepřerušil zpracovávání dalších žádostí, protože, jak uvedla pro iRozhlas mluvčí Eva Češpiva, fond nemůže svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací. V našem ranním vysílání europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO, které v europarlamentu patří do skupiny Patrioti pro Evropu, odmítl, že by premiér Babiš ohrožoval pověst Česka v Unii.
8: Ty opatření, které byly přijaty, tak se posuzují pro ty jednotlivé typy plateb pro koncern Agrofert a u některých zkrátka ta rizikovost je nízká, takže tam ty platby pokračují a u některých Evropská komise, ona netvrdí, že tam ten střet je, ale ještě ho neumí a podotýkám ještě, protože to je nějaký proces dohadování se a domlouvání. Ještě ho neumí detailně a s jistotou vyloučit, takže zkrátka využila svého práva a ty platby pozastavila, takže tady žádné systematické riziko pro Českou republiku nehrozí, protože Evropská komise neříká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, oni pouze říkají, že pro některé typy plateb Agrofert nedokáží v tuto chvíli vyloučit ten střet zájmu. To je velký rozdíl.
7: Míní europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO. Europoslanec Jan Farský z hnutí STAN, které v europarlamentu spadá do klubu Evropské lidové strany, zase v ranním plusu uvedl, že potenciální střet zájmů premiéra Babiše omezuje a poškozuje zájmy Česka.
9: Když jezdí vyjednávat o příštím programovacím období o obrovských miliardách, které mají přilítat do České republiky a jim občanům a i v jejich prospěch, když jezdí vyjednávat premiér, který je takto zatížen svojí minulostí a tím, že sice vzkazuje všem, jak je všechno křišťálově čisté, ale ukazuje se, že vůbec není. A když si vyžádá informace Evropská komise, tak z toho dovodí, že prostě pořád je tam potenciální střet zájmu a zastaví financování, tak je to problém. A je to problém samozřejmě i pro české firmy a ostatní žadatele, protože ty finance, na které nemusí mít Andrej Babiš skrze Agrofert nárok, tak samozřejmě by mohl dostat kdokoliv jiný a ty finance jsou teď zablokovány.
7: Říká europoslanec za hnutí STAN Jan Farský. Kdy se dozvíme definitivní verdikt, je těžké odhadnout i pro zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Plus a někdejšího zpravodaje v Bruselu Viktora Daňka.
10: třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není. Proto tedy to nařízení pozastavit platby a teď uvidíme samozřejmě, jak se Česká republika zachová. V minulosti to skončilo i žalobami. Nepřekvapilo by mě, kdyby tomu tak bylo i tentokrát. Ten verdikt prostě padne ve chvíli, kdy jak Evropská komise, tak Česká republika vyčerpají všechny procesní možnosti a pak už by případně mohlo dojít třeba na nějaké soudní řešení, ale opravdu těžko předvídat, jak dlouho to může trvat.
7: Vysvětluje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk. No a naším hostem je teď Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne z Bruselu a díky za pozvání.
7: My děkujeme. Pane Vokálku, může se celý ten případ ohledně prověřování potenciálního střetu zájmu premiéra Babiše ještě natáhnout a třeba i na celé volební období, jako tomu bylo za první Babišovy vlády?
11: Tak může určitě trvat ještě nějakou dobu, tam není přesná lhůta a my ani neznáme, jaká by ta lhůta mohla být na to, aby se došlo k nějakému finálnímu rozhodnutí. Je to tak, jak říkal Viktor Daněk, v podstatě nyní bude česká strana opět vyzvána k tomu, aby dodala další informace. Na druhé straně vlastně Evropská komise projíždí ty svoje vyšetřování a prošetřování toho aktuálního nastavení toho stavu, toho slepého fondu a v neposlední řadě je tady i Evropský úřad veřejného žalobce, který už nyní zkoumá, jestli nedošlo k nějakému trestně právnímu jednání, když právě čeští úředníci nebo politici rozhodovali o dotacích pro Agrofert, který je v tom potenciálním střetu zájmu. Takže může to trvat dlouho, ale doufám, že to nebude trvat například na celé to volební období, protože pokud budou dotace dále vypláceny a pokud nebude jisté, jestli ty dotace budeme moci získat zpátky od Evropské unie, tak Česká republika nejedná jako řádný hospodář.
7: Rozumím. No ale co přesně Evropská komise teď zpochybnila u nastavení toho svěřenského fondu pro holding Agrofert? Je tam nějaká novinka?
11: Tak my nemáme úplně tu finální právní analýzu z Evropské komise, ale z toho, čeho se to týká, jaké jsou indikace, tak se to týká právě toho chápání toho střetu zájmu jako takového na té evropské úrovni, kdy jednoznačně EU deklaruje, že střet zájmu je i to, když mají vlastně z toho jednání politika prospěch rodinní příslušníci toho daného politika. Andrej Babiš má ten fond nyní nastavený tak, že jakmile skončí v pozici premiéra, tak fond přechází na jeho děti a dokonce ty jeho děti mohou rozhodnout o tom, že Andrej Babiš se může stát zpátky vlastně majitelem toho daného fondu. Takže z pohledu Evropské unie velmi jasně Andrej Babiš prostě má stále svůj obecný zájem na tom, aby profitoval Agrofert z dotací, o kterých může stát rozhodovat a i z dalších nastavení právních a jiných, který může jako premiér dělat, protože z toho můžou potom profitovat jeho děti a konečném důsledku z toho může profitovat samotný Andrej Babiš. Takže se jedná o to nastavení toho fondu.
7: Říkáte to srozumitelně, ale chápu dobře, že tady jsou v kolizi české právo a evropské právo?
11: Svým způsobem v kolizi nejsou, jde vlastně o to spíše chápání té šíře toho střetu zájmu, kde prostě na rozdíl od České republiky to na té evropské úrovni jasně deklarováno, že se to týká i těch rodinných příslušníků a zároveň ten fond je jasně nastavený, že prostě ty příslušníci z toho budou mít do budoucna ze strany Andreje Babiše prospěch, ale na druhou stranu třeba to české právo, které vlastně mluví o střetu zájmu na té české úrovni, tak zase se teďka diskutuje o tom, jestli se náhodou střet zájmu netýká všech dotací, včetně i těch nárokových dotací, což jsou ty největší dotace pro Agrofert, které jdou podle toho, kde kolik mají zemědělské půdy, anebo třeba dobytka. A tím pádem, pokud by ten výklad zase český, to znamená, že vlastně Andrej Babiš, pokud je teda ve střetu zájmu, by neměl mít nárok ani na tyto dotace, bylo by to určitě mnohem větší problém pro Agrofert, než ta současné dotace, které jsou primárně investiční, anebo například pak z kohezních fondů.
7: Tak když na vás navážu, tady jde konkrétně o proplácení části unijních dotací a to ve výši cirka 77 milionů korun. Jak velká je to mimochodem část v součtu všech těch eurodotací, které firmám z holdingu jdou?
11: My v tuto chvíli nevíme přesně ze strany Evropské komise, o jaké množství dotací se jedná. Těch 77 milionů korun je právě informace Státního zemědělského intervenčního fondu a jsou to jenom ty dotace, které teďka vlastně čekají na to schválení a byly v tuhle chvíli zastavené, ale pro představu třeba v roce 2025 Agrofert vykázal celkem 1,7 miliardy euro, miliardy korun na dotacích, takže by v tuto chvíli, pokud je to skutečně jenom těch 77 milionů, tak by se jednalo o 4,4% těch dotací. Ale tam je ten větší problém, že pokud vlastně Evropská komise nebude dostatečně přesvědčena o tom, že ke střetu zájmů v Česku nedochází a že ten systém prostě funguje, tak bude ty další dotace pozastavovat a Státní zemědělský intervenční fond bude vykazovat další a další dotace, které ale nebudou možná potom následně z Evropské unie propadnuty se a nebudou kryté, což potom se promítne do toho českého státního rozpočtu, protože Agrofert už ty peníze dostane a Státní zemědělský intervenční fond by potom v případě, že ty dotace dostal neoprávněně, tak by je měl vymáhat po Agrofertu, ale tam se obávám, že to bude velmi problematické a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu se do toho nebude chtít a nebude chtít po Agrofertu vymáhat ty dotace zpátky a tím pádem hrozí dokonce, že ty dotace již vyplacené můžou být na vrub toho českého státního rozpočtu.
7: Upozorňuje Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum. Díky za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
11: Moc díky za pozvání a zdravím do Česka.
7: Stále máte naladěn Český rozhlas Plus. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že ho u Hřenska před 4 lety zapálil. Hrozilo mu až 16 let vězení. U soudu na Pankráci byla reportérka Kristýna Vašičková. Vítej ve studiu.
12: Hezké odpoledne.
7: Tak Kristýno, proč nakonec soud Jiřího Lobotku osvobodil?
12: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné a silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného prý byly 50 na 50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených nějakých hořlavin nebo kapalin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl, jestli na místě byl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údaje uchovávat.
7: No a ale pan Lobotka, což je velmi kuriozní a zajímavé, se v minulosti sám k činu přiznal, že?
12: Přiznal a dokonce dvakrát, ale pak to odvolal. Podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léku.
4: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálil.
12: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
7: No a je to definitivní rozhodnutí, už se na něm nic měnit nebude, Kristýno.
12: Tak je pravomocné, takže nejspíš nebude, nicméně je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, jak o tom mluvila jeho zástupkyně Kateřina Vajsová.
13: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
12: Připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné, menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou, protože si ho odseděl ve vazbě a nařízenému taky bylo ústavní ochranné léčení.
7: Kterým se ovšem soud dnes zabýval také, je to tak?
12: Je to tak, protože ho nejvyšší soud v květnu zrušil. Musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má pořád myšlenky nebo představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet jen ambulantně.
7: Uzavírá Kristýna Vašičková, která byla přímo přítomná u soudu. Díky za informace, naslyšenou.
12: Naslyšenou, hezký den.
7: A ve 14 hodin a téměř 20 minut jdeme do zahraničí. Ve Velké Británii druhým dnem pokračují problémy na letištích. Vinou problému s řízením letového provozu musely aerolinky včera zrušit přes 2000 letů mířících do Velké Británie i ven z této země. Britská letiště upozorňují cestující, že velké komplikace očekávají i dnes. A víc informací už má Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Hezký den.
14: Pěkné odpoledne.
7: Jaromíre, tak jaká je aktuální situace, jak to teď vypadá z britských letištích?
14: Tak od rána lety odbavují, ale přesto jich muselo být znovu několik stovek zrušeno. Mnohé lety čeká také velké zpoždění. Ono nejdramatičtější je to znovu na tom největším britském letišti, tedy londýnském Heathrow. Tam včera to bylo docela nepříjemné, protože řady těch pasažérů zrušených letů tam museli nocovat. Mnozí uvízli v letadlech, která byla už připravena k odletu a neodstartovala, protože nemohli vystoupit, nebylo dost těch schodů autobusů, které by je tak najednou odvezly. Dnes ta situace takto dramatická není, ale protože těch letů se opravdu nahromadilo mnoho, tak ta letiště ten skluz dohánějí a zase ruší. Jenom British Airways k této chvíli zrušilo 190 letů po Evropě i do zámoří. Dokonce byl zrušen i jeden let z Prahy. Ten raní z British Airways odletěl, ale let, který měl letět ve 12.55, byl zrušen. Ten odpolední a večerní let by měl tedy letět podle plánu, ale tak, jak jsme říkali my a jak to říkají především letecké společnosti a letiště, je dobré v takovéto situaci se předem informovat, jaký je stav toho konkrétního letu.
7: Tak Jaromíre, v úvodu jsem zmínila problém s řízením letového provozu. Můžeš stručně dovysvětlit, co vlastně způsobilo ten problém?
14: No, úplně nemůžu, protože ono to vlastně dosud není zcela zřejmé. Šéf společnosti, která v Británii ten letecký provoz zajišťuje, Martin Wolf, už vyloučil, že by to byl kybernetický útok, ale co přesně se stalo, to se teď zjišťuje. Obecně ten problém spočíval v systému pro zpracování letových údajů. Ten systém se podařilo opravit, ale jak řekl právě ten šéf společnosti NEC, která ten letový provoz zajišťuje, tak teď se aktuálně šetří, proč tentokrát to obnovení systému trvalo déle, než by mělo.
7: Jenom už velmi stručně prosím, jaké reakce vyvolal tento dopravní chaos, protože mluvili jsme o 2000 letů.
14: Tak samozřejmě to, co si mysleli asi v tu chvíli pasažéři, si dovedeme představit a na dnešek si toho ředitele společnosti, která zajišťuje letový provoz, předvolala ministryně dopravy Heidi Alexandrová, která bude chtít slyšet, co se stalo, protože ono to není poprvé, jenom opravdu stručně jsou to 3 roky a 1 měsíc, kdy takovýto výpadek postihl 700 tisíc cestujících v Británii. A ta společnost ale stále říká, že ten systém je v pořádku a že je vhodný.
7: Uzavírá Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Díky moc za informace, hezký den.
14: Naslyšenou.
7: 14 hodin 23,5 minuty, to je chvíle pro zprávy z ekonomiky. Cena severomořské ropy Brent dnes poprvé od 24. července překročila $100 za barel. Cena plynu pro evropský trh překročila hranici 79 eur za megawatt hodinu. Krátce se dostala nejvýš od roku 2022. Jde o důsledek útoku mezi Spojenými státy a Íránem. Americká společnost Google investuje v příštích 2 letech ve Finsku nejméně 13 miliard eur, to je skoro 315 miliard korun, a to do infrastruktury umělé inteligence. Sama společnost to označila za svou největší jednorázovou investici v Evropě. Energetická společnost ČES v následujících letech výrazně zrychlí výstavbu solárních elektráren. Do konce dekády chce do obnovitelných zdrojů investovat až 40 miliard korun. ČES dnes také získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse v Temelíně. A dovoz ojetých aut do Česka za 8 měsíců roku meziročně stoupl o 9,5% na 107 270 vozů. Rostl více než dvojnásobným tempem oproti prodeji nových vozidel. Češi si ve sběru a třídění baterií vedou lépe než většina evropských zemí. Uvádí to společnost Ecobat, podle které se pouze loni podařilo vytřídit přes 4,5 tisíce tun baterií, meziročně zhruba o 400 tun více. Jenže ani to nemusí do dalších let stačit. Cíle Evropské unie budou stále přísnější a objem baterií uváděných na trh už teď výrazně roste. Co s tím? Detaily teď poví redaktor Dominik Hron. Vítej ve studiu, hezký den.
15: Pěkný den.
7: Tak nejprve na úvod pověz, které druhy baterií se daří tady u nás v Česku třídit nejlépe.
15: Tak Češi jsou úspěšní hlavně ve sběru a recyklaci knoflíkových nebo tuškových baterií, klasicky třeba z dálkových ovladačů od televize. Kromě toho, že se lidé o takové věci víc zajímají, tak pomáhá i fakt, že přibývá míst, kam je možné takový odpad vyhazovat. Loni jich Češi se sbírali přes 2200 tun, což je asi 49% z celkového množství uvedeného na trh. Podle mluvčího Ekobatu Ivo Čižmára se ale budou cíle zpřísňovat.
16: Od roku 2027 to bude 63% a od roku 2030 dokonce 73%. To znamená, že opravdu jako společnost budeme muset v tomto hodně přidat a budeme se muset uvědomit, že baterie je taková malá chemická továrna, která nemá ani zůstávat v domácnosti, ani končit ve směsném odpadu.
15: Další kategorií jsou pak složitější litiové baterie z elektrokol, elektrokoloběžek nebo třeba z bateriových úložišť z domácích fotovoltaik. A tam už se Čechům zase tolik nedaří. Loni se podařilo sezbírat jen 4,5% z celkového množství uvedeného na trh. Evropské cíle ale říkají, že do konce roku 2028 to musí být 51% a později dokonce 61%. Výsledky jsou ale zavádějící, protože litiové baterie mají delší životnost. Ivo Čižmár z Ekobatu říká, že větší problém je spíš nedostatek recyklačních kapacit v Česku.
16: Samozřejmě by bylo dobře, kdybychom tady více baterií dokázali recyklovat a také kdybychom dokázali většímu množství baterií dávat takzvaný druhý život. To znamená, že baterie, které už nejsou využitelné například v elektromobilu, tak se mohou stát třeba dobře využitelné a dalších několik let fungovat jako bateriové úložiště.
15: Místo toho posíláme baterie na recyklaci do zahraničních zařízení. Česko je podle Ekobatu malá země a není proto ani pravděpodobné, že bychom někdy dokázali sami recyklovat baterie všech druhů.
7: Dominiku, a jak velký problém představuje to, pokud baterie zůstávají doma anebo končí někde ve směsném odpadu?
15: Ano, i to se děje. Podle odhadu Ekobatu zůstávají v domácnostech desítky milionů použitých baterií a typickým příkladem můžou být jednorázové elektronické cigarety. Škody přitom nejsou jen na tom, že se materiál nepodaří recyklovat, ale takový odpad na nesprávném místě může být i nebezpečný. I tady se od února příštího roku chystají změny, které by mohly pomoct. Výrobci totiž budou muset výrobky konstruovat tak, aby bylo možné baterie snadno vyjmout a vyměnit. Co zní jako výhoda pro zákazníky, to ale může být komplikace pro výrobce, říká to partnerka poradenské společnosti MOR Česká republika Marcela Hrdá.
17: Tyto změny se přirozeně promítnou do nákladové struktury výrobců a mohou ovlivnit i konečné ceny spotřební elektroniky. Firmy budou muset mnohem přesněji plánovat, jak dlouho budou jednotlivé modely podporovat, v jakém objemu držet náhradní díly a jaké servisní kapacity k nim zajistit.
15: Dopad na zdražování výrobků se může lišit u jednotlivých kategorií. U vysoce konkurenčních segmentů, jako jsou sluchátka nebo přenosné reproduktory, lze očekávat, že výrobci zvýšené náklady promítnou do svých marží a naopak u méně exponovaných výrobků je ten nárůst cen pravděpodobnější.
7: Vysvětluje Dominik Hron z domácí redakce. Děkujeme.
15: Hezký den.
7: Šedesátiny dnes slaví americký herec Adam Sandler. Od 90. let patří k nejúspěšnějším hollywoodským komikům, přestože jeho filmy kritici často nešetřili. Vedle potrhlých komedií však natočil i několik ceněných dramatických rolí a zahrál si i českého kosmonauta.
18: Sandler začínal jako stand-up komik. Na začátku 90. let se prosadil v televizní show Saturday Night Live, kde vystupoval mimo jiné jako zpívající zprávař. Netrvalo dlouho a začal natáčet své první filmy. Happy Gilmore ze snímku Rivalové je jednou z postav, které pomohly Adamu Sandlerovi vytvořit jeho typického, spíše antihrdinu.
19: Míčku, podělej, proč jsi nešel domů? Koukej jít domů, ohrnuješ nos nad domovem? Odpověz mi!
18: Trochu přerostlé dítě, trochu outsidera a často muže, který nejdřív jedná, teprve potom přemýšlí.
20: How did you get so good at teaching?
21: I'm a teacher. I do it all the time. I'm an art teacher at the Hollywood. Like junior high.
20: you haluki likey, the kind of teacher all the kids have crushes on.
18: Následovala řada dalších více či méně úspěšných komedií, 50krát a stále poprvé s Drew Barrymoreovou, Sportovní trestná lavice, Absurdní Zohan, Krycí jméno kadeřník, nebo Zkus mě rozesmát s Jennifer Anistonovou. Sandlerovy komedie kritici často nešetřili, u diváků ale uspěli.
19: Říkala jste, že se jmenujete Georgia a že náš hovor je naprosto důvěrnej. Já jsem vám věřil. A pak jste zavolala?
18: Že Sandler není jen komik, ukázal už v roce 2002 ve filmu Opilý láskou oscarového režiséra Paula Thomase Andersona. Následovaly vážnější role ve filmech Volání o pomoc a Drahokami, ve sportovním dramatu Životní trefa a před dvěma lety v Kosmonautovi z Čech.
21: Po 189 dnech samostatného letu do vesmíru vás zdravíme, veliteli Procházko.
22: Komisařko Tumová, zdravím z blízkosti Jupitera. Jsem rád, že s vámi odsud mohu mluvit.
18: Ve sci-fi dramatu si Sandler zahrál českého astronauta Jakuba Procházku. Film vznikl podle stejnojmenného románu Jaroslava Kalfaře. Jakub tráví půl roku sám ve vesmíru, zatímco se mu na Zemi rozpadá manželství a společnost mu začne dělat záhadný tvor Hanuš.
23: Utekl jsem ze své planety jako ty. Přes galaxie a černé díry prchal jsem vesmírem, časem, ale pak jsem našel tebe.
18: Natáčení Kosmonauta z Čech přivedlo Sandlera v létě roku 2021 také do Česka. Štáb pracoval v Praze, Bernardicích na Písecku nebo Mariánských Lázních. A Sandler, známý basketbalový fanoušek, si během pobytu odskočil i na trénink českých reprezentantek. V hale Královka si s nimi zastřílel na koš a odnesl si reprezentační dres se svým jménem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Bylo půl třetí, takže končí legrace a začínají zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
0: Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. Budapešť před dvěma lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování. Některé se týkalo konkrétního rozdělení částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosu a země ho proto zažalovala. Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka. Informovala o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá Hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahu tým Fatra. Na místě rozmístili fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Státní ochrana přírody doporučila turistům zvýšit opatrnost hlavně při pohybu v hustě zalesněném a nepřehledném terénu, pohybovat se po vyznačených trasách a respektovat úřední výstrahy a pokyny. Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 000 korun a omluvu po tom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud. A americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Kuberovic. Na 74. kilometru je omezení do jednoho pruhu ze tří. Pracují tam silničáři a kolona z kilometru 77 je na 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u Sadské na 25. kilometru v zúžení je hlášená nehoda a kolona je asi na 5 minut. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Vídeňskou stojí nepojízdný autobus v pravém pruhu a kolona je asi na 10 minut. Silnější provoz a nárazové kolony jsou i na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Zdržení od Spořilovské i Běchovice je vždy asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří 23 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza, pořadu Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
7: Právě dnes měla být na návštěvě Bělehradu eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Svou cestu však na sklonku minulého týdne odvolala s tím, že glorifikace válečného zločince je v rozporu s hodnotami Evropské unie. Řeč je o pondělním pohřbu bývalého bosensko-srbského generála Radka Mladiče, který byl usvědčen a k doživotnímu trestu odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které spáchal během války v bývalé Jugoslávii. Rozloučení s ním se zúčastnili tisíce Srbů, pro které je stále hrdinou. Ovšem, co je možná i podstatnější, pochován byl v pondělí z prvky vojenských a státních pocht současného Srbska za přítomnosti vysokých státních představitelů. Šéfka Evropské komise i šéf Evropské rady to včera označili za politováníhodné a záběry z pohřbu za šokující. Je v Evropské unii místo pro zemi, jejíž vedení přinejmenším bagatelizuje válečné zločiny a hlásí se otevřeně k nacionalismu, anebo jde o poněkud opožděné a selektivní kádrování? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve vysílání srdečně vítám a do Bruselu zdravím europoslance lidovecké frakce Ondřeje Koláře z TOP 09, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den do Prahy.
7: A diskutovat bude se svým nezávislým kolegou z frakce Patriotů pro Evropu Antonínem Staňkem. Pěkný den také vám.
2: Hezký den vám i vašim posluchačům.
7: Pánové, měly by se přístupové rozhovory s Bělehradem přerušit právě kvůli glorifikaci zmíněného masového válečného vraha, anebo by Evropa měla umět i takové lapsy týkající se historie ustát a řekněme hledět raději do budoucna? Pane Koláři.
1: Samozřejmě, že je potřeba, aby Evropská unie uměla hledět do budoucna. Na druhou stranu není možné, aby Evropská unie jen tak přihlížela, tolerovala to, že někdo glorifikuje válečné zločince, kteří byli odsouzeni Mezinárodním soudem v Hágu. A v případě Srbska bohužel nejde jenom o tenhle ten jeden případ glorifikace Radka Mladiče, ale v poslední době se tady nahromadilo několik věcí, kvůli kterým si myslím, že by Evropská unie měla opravdu zaujmout velmi jasný a zřetelný postoj, kterým dá Srbsku najevo, že by o ten kandidátský status taky mohlo přijít. Protože jsou věci, které zkrátka přehlížet nelze. Když už se bavíme o té glorifikaci válečných zločinců, tak je potřeba k tomu přidat i incidenty, které se odehrály v Lipsku, kdy je prokázáno, že ti pachatelé těch hybridních útoků na německou infrastrukturu potom našli útočiště v Srbsku. Je potřeba připomenout, že v Srbsku jsou výcvikové tábory, kde jsou velmi aktivní Rusové. Srbsko zkrátka dobře nehraje úplně roli země, která by byla schopna chápat to, že Evropská unie stojí na nějakých principech a ty principy by bylo ochotno nějakým způsobem přijmout.
7: Tak, jaký názor má Antonín Staněk? Pane Staňku, váš kolega Ondřej Kolář mimochodem vyzval Evropskou komisi, aby zvážila pozastavení nebo zmrazení přístupových jednání se Srbskem a aby se zdržela další integrace Srbska do Schengenu, dokud země jednoznačně a trvale neprokáže dodržování základních politických, právních a morálních zásad, na kterých evropská integrace stojí. Vy souhlasíte s takovou výzvou? Měla by komise pozastavit ta přístupová jednání?
2: Tak je potřeba se na to samozřejmě podívat s určitou racionalitou a s pohledem, který bude odpovídat těm, řekněme, reálným možnostem. Podívejme se na to, co Evropská unie dlouhodobě říká Srbsku. Musíte se přiblížit Evropě. Zároveň ale ten proces přibližování trvá už od roku 2014 a postup je skutečně velmi pomalý. Stále přibývají podmínky, zejména Kosovo, zahraniční politika, právní stát. To je naprosto v pořádku, protože ten přístupový proces je skutečně procesem, kdy stát přibližuje své normy, zákony, pravidla tomu, co je v Evropské unii požadováno a co je vnímáno za standard.
7: A co je tady v nepořádku?
2: V nepořádku samozřejmě jsou ty připomínky, které tady zaznívají. To znamená, že například glorifikace odsouzeného válečného zločince, ta je samozřejmě nepřijatelná. Stejně tak, jako je nepřijatelné, ale že i jiné kandidátské země podobným způsobem glorifikují své historické, řekněme, skvrny na své minulosti. To znamená, pro Evropskou unii bude důležité, aby zachovala rovnovážný postoj, aby zachovala jednotná pravidla a jednotná kritéria pro všechny kandidátské země.
7: Dobře, ale zkuste mi ještě, pane Staňku, přeci jen odpovědět na tu otázku trochu jednoznačněji. Vy jste nepopřel tu glorifikaci válečného zločince Radka Mladiče. Mělo by toto být důvodem pro to zastavení? Mělo nebo nemělo? Myslím,
2: já jsem jasně
7: jednání,
2: řekl, že státní že glorifikaci odsouzeného válečného zločince odmítám. Takže
7: ano,
2: si myslím,
7: ale
2: že
7: mělo
2: to
7: by
2: jasně
7: se to tady
2: řekl.
7: Zastavit? Mělo
2: ne,
7: by se to tady zastavit?
2: Rozhodně ne. Rozhodně ne.
7: Děkuji vám za vysvětlení. Tak pane, pane Koláři, moc se omlouvám. Tady zazněl velmi silný argument, že by Evropská unie měla měřit stejným metrem. A není to v podstatě výhrada, argument proti tomu současnému postoji? A mimochodem, vy jste vyzval k tomu, aby Evropská komise zaujala jednoznačný postoj. A je nebo není jednoznačné, když Antonio Costa a Ursula von der Leyen označí ten pohřeb za politování hodný?
1: No, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se k tomu vůbec ti nejvyšší představitelé Evropské unie postavili. Napřed to jejich vyjádření bylo takové neurčité a až potom pod, bych řekl, trochu tlakem okolností uznali, že to je opravdu politování hodné, když se nejvyšší státní představitelé Srbska účastní toho pohřbu, když říkají, že to, jak se mezinárodní společenství zachovalo k Radku Mladičovi, bylo nefér a tak podobně.
7: Ale slovo politování hodné není v diplomatické řeči ten jaksi nejsilnější argument. Možná by to odsouzení mohlo být ještě silnější?
1: To je právě ono. Já si myslím, že to odsouzení by mělo být silnější, že by Srbsko opravdu mělo být ze strany Evropské unie dáno velmi jasně a zřetelně a srozumitelně najevo. Opusťme, prosím, tohleto zvláštní ptidepe, kdy ta vyjádření jsou taková vlastně neurčitá a vypadá to, že to potom hrajeme na všechny strany, anebo vlastně nevíme, jak se k tomu postavit. Srbsko je kandidátská země, stejně jako okolní státy jeho na Balkáně. Srbsko ale je země, která velmi aktivně se snaží nějakým způsobem rozbíjet integritu těch svých okolních států. Je to stát bývalé Jugoslávie, když se podíváme třeba do Bosny, kterou já mám na starosti jako zpravodaj, tam má Srbsko takové své, bych řekl, trojské koně v podobě politiků, kteří jsou aktivní v Republice Srbské a mají velmi zřetelné separatistické tendence. Pardon. Když se podíváme do Černé Hory, je to to samé, pan kolega tady zmínil Kosovo a tak dále. Takže Srbsko se opravdu nechová jako stát, kterému by šlo o nějakou integritu Balkánu a o společný postup těch jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie do Evropské unie. Pardon, jenom to dopovím. Z toho důvodu si myslím, že by Evropská unie opravdu měla upustit od těch nejednoznačných vyjádření a říct Srbsku, vyberte si. Vyberte si, jestli chcete být v Evropské unii, anebo jestli chcete být mimo Evropskou unii. My umíme žít s obojím.
7: Dobře. Pane Staňku, proč pokračovat v přístupových rozhovorech se státem, který se chová v té rovině mezinárodní politiky jako pátá kolona Kremlu, řekněme, když bych jaksi parafrázovala vyjádření Ondřeje Koláře. Proč vlastně pokračovat? Těch důvodů uvedl váš předřečník dokonce několik, proč by se to vlastně dělat nemělo.
2: Rozumím. Tak já bych možná začal tou otázkou, kterou nebo tou částí, kterou pan Kolář zmínil, Srbsko si musí vybrat. Evropa nebo Rusko. Ano, ale pokud chceme, aby si vybralo Evropu, musíme mu nabídnout skutečně důvěryhodnou evropskou perspektivu. Ne pouhý seznam dalších podmínek, které musí splnit. Já už jsem naznačil, že proces přístupu Srbska k Evropské unii trvá od roku 2014 a výsledkem je klesající podpora členství a tím roste prostor pro Rusko, nacionalismus a politiku. Která je prostě v Srbsku charakteristická. V současné době podle průzkumu, který byl zveřejněný letos v červnu, podporuje vstup do Evropské unie asi pouhých 31% respondentů, zatímco 40% jej odmítá. Jak tedy si vysvětlit, že léta posloucháme, že západní Balkán nesmíme nechat Rusku, ale ve chvíli, kdy stojíme před zemí, kde je ruský vliv opravdu reálný, někdo navrhuje odstavit jeden z mála nástrojů, který má Evropa a který může použít, jak vlastně působit na Srbsko, aby se přibližovalo těm evropským hodnotám.
7: Rozumím vám.
2: Takže za mě to jsou důvody, proč rozhodně nezastavit ten proces, ale naopak začít také trochu chápat Srbsko a jeho pozici, kterou na tom západním Balkánu má.
7: Tak pane Koláři, nemá v podstatě i západní Evropa svůj podíl zodpovědnosti na tom, kam Srbsko došlo a není to trochu na dlouhé lokte to jednání, které trvá už od roku 2014, jak připomněl europoslanec Antonín Staněk, jinak za motoristy?
1: Jasně, to je otázka, která se netýká jenom Srbska, ale i těch ostatních balkánských států, které teď mají nebo které aspirují na členství v Evropské unii, ať už je to Bosna, kterou jsem tady zmiňoval, ať už je to Černá Hora, Makedonie, Severní Makedonie, Albánie a tak dále. Já bych se možná vrátil o krok zpátky, proč pokračovat. Je pravda, že jsem poslal výzvu komisařce pro rozšíření, aby nějakým způsobem zrevidovala, zhodnotila ten současný přístupový proces Srbska. Na druhou stranu, pro Evropskou unii určitě není výhodné, když by na Balkáně zůstaly takové ty černé díry, slepé body na mapě, které by nebyly součástí Evropské unie. Ať už je to z bezpečnostního hlediska a tak dále. Evropská unie, čím je větší, tím je silnější a samozřejmě je pro Evropskou unii výhodné, aby všechny státy západního Balkánu byly její součástí.
7: Pane Koláři, já se ještě doptám jinak. Nabízí skutečně Evropská unie Srbsku dostatečně lákavou nabídku? Nežene v podstatě Evropa Srbsko svým přístupem dosavadním do náruče Ruska? Protože takhle to myslím pan Staněk myslel.
1: Ne, to si nemyslím. Já si myslím, že Srbsko tu nabídku dostalo. Stejně jako ji dostali všechny ostatní státy, které chtějí být součástí Evropské unie, ale je potřeba mít na paměti, že Evropská unie si nemůže dovolit přijmout každého za každou cenu. Evropská unie stojí na nějakých velmi jasných zásadách a pravidlech a chce po těch kandidátských zemích, aby ty zásady a pravidla dodržovaly, aby, jak už tady zmínil pan kolega velmi správně, přizpůsobili nebo nějakým způsobem adaptovali své právní systémy, ekonomiku, aby zkrátka dobře byly v souladu s těmi evropskými pravidly.
7: To jsou aktuální požadavky na přístupová jednání samozřejmě, ale je otázkou, jestli do toho třeba patří takové věci jako pohřeb Radka Mladiče, protože to se týká historie, ale...
1: Víte, Ano, týká se to historie, ale já tady použiju takovou paralelu, která sice není úplně přesná, ale nabízí se. Představte si, že by Izrael v 60. letech vydal do Německa ostatky Adolfa Eichmanna a tomu uspořádalo státní pohřeb, nebo pohřeb se státními vojenskými poctami. A že by němečtí politici říkali, že Adolf Eichmann vlastně byl hrdina, který nějakým způsobem chránil Německo a jeho obyvatelstvo. To je naprosto nepředstavitelné. A já si myslím, že jsou červené linie a naprosto jasné morální zásady, které s tím členstvím v Evropské unii souvisí. Pakliže Evropská unie rezignuje na ty morální zásady, pakliže rezignuje na svá vlastní pravidla, tak se může rozpustit.
7: Chápu.
1: Že dává těm členským nebo aspirantům, těm aspirantům na členství najevo, že musí dodržovat pravidla, která jsou pro nás všechny společná a které všechny dodržujeme, tak na tom nevidím vůbec nic špatného.
7: Dobře. Pane Staňku, není to tak, že pozvánku a vlastně rovné požadavky dostávají všechny balkánské státy a kde vy máte, nebo kde vy byste viděl tu červenou linii, za kterou už by skutečně to Srbsko nemělo být přizýváno do evropského společenství. Padla tady otázka, zda si umíte představit třeba pohřeb se státními poctami ostatkům Adolfa Eichmanna nebo Adolfa Hitlera. Dovedete si toto představit?
2: Takže možná asi bych konstatoval dvě věci k této problematice. Jsem rád, že se zde hovoří o rovných podmínkách pro kandidátské země, které jsou předkládány Evropskou unii. Pakliže chceme hovořit o rovných podmínkách, pak opravdu musí být rovné pro všechny kandidátské země. A zdá se, že některé kandidátské země jsou z těchto rovných podmínek vyňaty.
7: Mluvte konkrétně.
2: Pro mě znamená, že genocida, válečné zločiny, ať už jsou historické nebo aktuální, tak jsou nepromlčitelné, jsou neakceptovatelné a jsou neakceptovatelné u kterékoliv kandidátské země. To znamená, vidíme, jaké problémy má například Ukrajina a Polsko s některými otázkami. To je první věc. Druhá věc.
7: No a můžete tedy zmínit nějaké konkrétní srovnání? Vy jste zmínil Ukrajina, Polsko, tam je to teď. Ukrajina je ve válečném stavu, takže tam se teď ani nebavíme.
2: Já se k tomu, ale podmínky pro vstup a vyjednávání a otevírání jednotlivých kapitol, to je zase úplně jiná.
7: Je to země, která se brání ruské invazi, pokud
2: dobře,
7: s tím budete souhlasit.
2: To samozřejmě s tím souhlasit. To samozřejmě s tím souhlasím, nicméně v tom případě je potřeba také upravit ten řekněme časový sled toho procesu, ale nemůžeme říkat, že jedna země, protože má nějakou aktuální situaci, tak má, řekněme, určité výhody. Já se ale vrátím k tomu příkladu s Německem. Je třeba říci, že i Německo se svou minulostí vyrovnávalo poměrně dlouho a složitě. A přesně proto má proces přístupu Srbska k Evropské unii pokračovat. Protože ani německé vyrovnání s nacistickou minulostí nebylo jednorázovým aktem, který by proběhl v roce 1945. Ale byl to dlouhodobý společenský proces a ta integrace Německa do Evropské unie nebo potom další, tak ta ho podporovala.
7: Rozumím.
2: A myslím si, že to srovnání s případným pohřbem Adolfa Hitlera, tak to už bylo trošičku moc, protože rozhodně se nedá dávat rovnítko mezi mladiče a Hitlera, ani mezi dnešní Srbsko a poválečné Německo. Jde tady o princip. Bývalé protivníky neproměňujme izolací v nějaké další glorifikované osobnosti. Prostě Srbsko se postupně musí vyrovnávat se svou minulostí. Bude to dlouhý proces. Myslím, že prezident Srbska, který se pohřbu nezúčastnil, se snažil dát najevo, že nejde zcela o státní pohřeb. Na druhou stranu občanům, kteří se na tom pohřbu zhromáždili, nemůžeme zakazovat, jak mají myslet.
7: Rozumím. Tak teď se zase obracím na Ondřeje Kolháře z Lidovecké frakce Europarlamentu. Nepomohlo by Srbsku i v rámci toho procesu vyrovnání se s válečnou minulostí první poloviny 90. let, kdyby evropské instituce možná ještě o to víc komunikovaly se srbským vedením a nesnažili se ho vlastně ostrakizovat. Nemůže to být pro Evropu samotnou bezpečnější? Nebylo by bezpečnější být v Evropě se Srbskem než bez Srbska?
1: No, já jsem říkal, že samozřejmě pro Evropu by bylo z dlouhodobého hlediska výhodné, aby Srbsko bylo součástí Evropské unie. Na druhou stranu tady zopakuji to, co jsem říkal, že jsou určité zásady, pravidla a principy, které je potřeba dodržovat. A s dovolením se opět vrátím o kruček zpátky, když tady pan kolega mluvil o tom celospolečenském dlouhodobém procesu denacifikace v Německu, s tím naprosto souhlasím. Trvalo to dlouho, ale je potřeba si uvědomit, že Srbsko také mělo dostatek času na to se vyrovnat s tou vlastní minulostí. Od těch balkánských válek uplynulo více než 30 let a v Srbsku zkrátka dobře nenastal ten proces nějakého smíření se s minulostí, vyrovnání se s minulostí a pokus o smíření se s těmi okolními státy, kde Srbsko, ať chce nám to líbí nebo ne, a bohužel jsou to historická fakta, páchalo genocidu. Byly to srbské jednotky, které vtrhly do Srebrenice a zůstalo po nich více než 8 tisíc mrtvých. Byly to srbské jednotky, které se dopouštěly válečných zločinů. A Srbsko nejeví nějakou jako vůli se s tím vyrovnat. Pravda, Mladiče vydalo do Hágu, aby byl odsouzen mezinárodním soudem, ale potom tady slyšíme srbského prezidenta, jak říká, že to, jak se s ním zacházelo, bylo nehumánní. To, že ho nechali zemřít ve vězení, bylo odporovalo všemu možnému. A tak dále. A pardon, k té Ukrajině. Ukrajina, přestože je ve válce a logicky tam tím pádem propukají různé nacionalistické tendence státu, který se brání takové masivní invazi jako Ukrajina, logicky se najdou jednotlivci, kteří dají průchod těmhletěm myšlenkám. Tak přestože je ve válečném stavu, tak dokáže plnit ty podmínky Evropské unie. Srbsko ne, Srbsko je ignoruje, proto ten přístupový proces trvá tak dlouho. Srbsko rádo dostává miliardy eur z evropských peněz a neplní podmínky, které za to Evropská
7: tak
1: unie si
7: tohle
1: dává.
7: Je na otázku, pane Staňku, jeví Srbsko, respektive jeho politická reprezentace, dostatečnou vůli?

0: bombardovala Atlantická aliance Srbsko po dobu 78 dnů. Přitom zemřelo obrovské množství civilistů.
1: Byly k tomu nějaké důvody, že? K tomu bombardování. Taky,
0: já si myslím, že civilista zabitý bombou v Bělehradě není o nic méně mrtvý jen proto, že srbské síly předtím spáchaly zločiny v Bosně nebo v Kosovu. A oběť Srebrenice není o nic méně obětí jen proto, že NATO později bombardovalo Srbsko. Obojí je pravda současně a právě proto potřebujeme politiku, která bude založená na pravidlech, ne na tom, či utrpení zrovna hlasitěji zní a či utrpení budeme zrovna vyhledávat.
1: Tak v tom se shodnete, že Evropa vyžaduje pravidla a jejich uplatňování, ale povězte mi, co se vlastně nyní od Bělehradu čeká? Mělo by se čekat na nějaké pokání v uvozovkách, nebo se celý incident spíš zamluví a přejde, nebo to bude využito k ukončení jednání, to asi nepravděpodobně, že, pane Koláři?
2: Já si myslím, že od Bělehradu se čeká, aby konečně začal plnit opravdu ty podmínky, které Evropská unie dává, přestal hrát takovou tu dvojí hru a opravdu se věrohodně rozhodl, jestli chce být součástí, platnou součástí Evropské unie, přistoupit na ty podmínky a pravidla, která Evropská unie dává, na kterých stojí a které plní všichni ostatní členové, a nebo jestli chce být nějakým jako solitérem v rámci Balkánu, který je částečně za dobře s Ruskem, částečně za dobře s Čínou a vlastně tomu svému okolí neustále jenom škodí.
1: Tak pane Staňku, tento přístup je nebo není fér vůči Bělehradu?
0: Tak ještě v červnu tohoto roku Evropská unie sama mluvila o západním Balkánu jako o strategické investici do stability, prosperity, bezpečnosti. Costa mluvil o zásadní strategické investici do evropské bezpečnosti. Von der Leyenová opakovaně říká, že Unie bez západního Balkánu není kompletní. Takže já se ptám, zda se za ty 3 měsíce nějakým způsobem změnila geopolitika nebo jenom naše rétorika. Pokud přístupový proces používáme jen na země, které už naše představy splňují, k čemu ho vlastně pak máme? Podle mého názoru přístupová jednání nejsou členství.
1: Rozumím vám, ale
0: u
1: tohoto
0: vyjednávání, ve kterých pozemní reformy teze vymáháme.
1: Antonín Staněk z frakce Patriotů a od motoristů a Ondřej Kolář z Evropské strany Lidové byli hosty dnešního Pro a proti. Díky. Naslyšenou.
2: Hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Je 15 hodin. Pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
4: Český rozhlas plus.
3: Sněmovna bude moci i v druhý den zářijové schůze projednávat a schvalovat zákony až do noci. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu k novele stavebního zákona a i senátní úpravy zákona o obnovení EET. O tom budeme mluvit už za chvíli. Lotyšská vláda schválila kontrolu původu obilí, které směřuje přes lotyšské přístavy do zemí celého světa. A jaké reakce v zahraničí vyvolalo mezinárodní srovnání výsledků 15-letých dětí v rámci testování PISA 2025? To jsou náměty pro naši další půlhodinu. Teď jsou však na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
5: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. A to začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. A kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
5: Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Policie proto doporučuje uživatelům

0: pracovníkům systému bakaláři, aby si zabezpečení svých účtů zkontrolovali a nikomu neříkali svoje přihlašovací údaje. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské firmy TVL. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Bývalý náměstek z Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
2: Blahuta vinila obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O dva roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než roka půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku čítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo právě i vyhlášení předčasných voleb. Vučićova srbská pokroková strana ho už dřív nominovala na premiéra. Jeho druhý a podle ústavy poslední prezidentský mandát skončí v polovině příštího roku. Britská letiště hlásí množství zpožděných i zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu žádají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf letového provozu vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok.
3: Jak řekl BBC, Martin Rolf, šéf společnosti, která letový provoz zajišťuje, problém spočíval v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď prověřují, proč tentokrát jeho obnovení trvalo déle, než by mělo. Od včerejšího podvečera bylo zrušeno přes 2000 letů. Z Prahy do Londýna neodletěl ani spoj British Airways, plánovaný na 11.55. Systém řízení letového provozu měl v Británii problémy už dříve. Před 3 lety způsobil jeho výpadek chaos, který zkomplikoval cesty 750 000 pasažérů. Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka, informovala o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě rozmístili fotopasti a výstražné tabuly upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Státní ochrana přírody doporučila turistům zvýšit opatrnost hlavně při pohybu v hustě zalesněném a nepřehledném terénu, pohybovat se po vyznačených trasách a respektovat úřední výstrahy a pokyny. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ujedinělé. Minulý měsíc poblíž Turan na severu Slovenska medvědice napadla a zranila muže. O den dřív jiná medvědice nedaleko Liptovského Mikuláše zaútočila na cyklistu, který skončil zraněný v nemocnici. A v Polsku po srážce s domíchávačem betonu vykolejil vlak. Podle agentury Interia nehodu nepřežil jeden člověk. 20 lidí utrpělo zranění. Incident se stal nedaleko města při Suchá, asi 110 kilometrů jižně od Varšavy. Už se jim zabývá vyšetřovací komise.
4: Nehoda se stala v místě, kde je železniční přejezd opatřený světelnou signalizací. Po srážce vlak vykolejil.
5: Bohužel, tento týden je to už čtvrtá nehoda s nákladním vozem. Máme co dočinění s řidiči z povolání. Všechno ukazuje na to, že je to další střet, kdy profesionální řidič porušil dopravní předpisy.
4: Řekl televizi Polsat News bezpečnostní ředitel polské železniční správy PLK Włodzimierz Kielczyński. Na palubě vlaku bylo v době nehody 120 cestujících. Všechny už záchranáři evakuovali. evakuovali. Odklízení následků potrvá podle zprávy železnic nejméně do pátku. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Koberovic na 73. kilometru je omezení do jednoho pruhu kvůli pracím silničářům a kolona z kilometru 78 je asi na 25 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná na 2. kilometru a zdržení na pražský okruh Kořechu je asi 25 minut. V Praze je silný provoz a kolony jsou i na jižní a Štěrboholské spojce. Vždy před průmyslovou zdržení od Spořilovské i Bychovec vždy asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
6: A to ve středu 9. září v 15 hodin a 8 minut. Poslance dnes opět zaměstnávají zákony, které jim do sněmovny vrátil Senát. Po včerejším přehlasování senátorského veta u zákona o státních zaměstnancích chce dnes vládní koalice prosadit stejnou cestou i novelu stavebního zákona a znovu zavedení EET. Do parlamentu teď míříme přímo za naší reportérkou Adélou Burešovou. Pěkný den.
7: Hezký den.
6: Tak Adélo, k čemu už se poslanci tentokrát nebo dnes odpoledne dostali?
7: Už krátce popoledni začaly jednat právě o té novele stavebního zákona. Ta čelí velké kritice ze strany opozice už vlastně od prvního čtení, které bylo v lednu. Opoziční poslanci upozorňují na to, že podle nich novela přispěje k legalizaci černých staveb, destabilizaci a paralýze stavebního řízení. Podle poslance Starostů Lukáše Vlčka navíc tato novela nahrává developerským firmám.
8: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkajíc zhasne bez nějakých základních pravidel, povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
7: Opozičním poslancům taky vadí, že návrh neprošel standardním mezirezortním řízením. Pokud novela projde, podporuje Vlček opoziční senátoři, kteří se v takovém případě chtějí obrátit na ústavní soud. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO výtky senátu i opozice ohledně toho, že je novela chaotická, odmítá. Naopak je podle ní novela více srozumitelná než současná legislativa.
9: Novela zjednodušuje a zrychluje povolování, ale ochranu veřejných zájmů i sousedů rozhodně neruší. Odstraňuje zbytečné řetězení řízení a procesní duplicity. Jasněji rozděluje odpovědnost mezi státní správou a samosprávu, zachovává ochranu všech dosud chráněných veřejných zájmů.
7: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Nový úřad rozvoje území zaměstná úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Tu novelu dnes komentoval taky premiér Andrej Babiš z ANO. Řekl, že Senát se chová opozičně a nemá argumenty. Jde podle něj o revoluční zákon, který přispěje hlavně k tomu, aby se na stavební povolení nečekalo 10 let, ale jenom jeden měsíc.
6: No a dostanou se dnes poslanci i k znovu zavedení elektronické evidence tržeb?
7: Měli by se k ní dostat. Do rozpravy k tomu stavebnímu zákonu se teď hlásí sice ještě 13 poslanců, sněmovna si ale opět prosadila i to noční jednání. A co se týče EET, tak ten senát návrh do sněmovny vrátil s pozměňovacími návrhy, nebylo to tady klasické veto. Ale senátoři chtějí třeba zrušit limit na daňově zvýhodněné zdravotní benefity a zároveň navrhuje, aby se elektronická evidence tržeb nevztahovala na bezhotovostní platby. Na tuto výtku konkrétně reagovala ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
10: A to v době, kdy lidé naopak preferují platby kartou, telefonem, hodinkami nebo třeba QR kódem. Takže by EET už v okamžiku svého spuštění neodpovídalo platebním návykům své doby. Takže by EET z pohledu finanční správy bylo fakticky nekontrolovatelné.
7: Vládní koalice má nicméně ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila jak tuto původní verzi elektronické evidence tržeb, tak i tu aktuálně projednávanou novelu stavebního zákona.
6: Reportérka Adéla Burešová informovala o dění v dolní komoře parlamentu. Díky za to, naslyšenou.
7: Děkuji, naslyšenou.
6: No a k novele stavebního zákona se teď vrátíme s naším dalším hostem. Ve vysílání Odpoledního plusu vítám předsedu Komory architektů a bývalého politika Jana Kasla. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
6: Tak ta stavební novela, která zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů, má podle koalice zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předpokládejme, že ji vládní koalice většinou svých hlasů prosadí. Ptám se, podaří se pak podle vás naplnit tento základní cíl?
11: Já chci věřit, protože jinak to. My jsme kritizovali způsob, jak ta novela vznikla, jak nebyla konzultována s žádnou z odborných organizací, komory nevýjímaje, jak byla nějakým způsobem trošku projednávána, ale jinak věřím, že se to povede.
6: Rozumím. Nějak nám technicky úplně nefunguje dobře naše spojení. Poprosím vás, jestli můžete jít třeba na nějaké jiné místo. Jestli jste na dobrém signálu. Ano. No, čili jestli jsem vám správně porozuměla, tak vy věříte tomu, že se to povede zjednodušit a zrychlit povolování staveb nehledě na problémy, které provázely přijímání té normy. A že by se to tady mělo prosadit. Ano, i přes kritiku.
11: Slabinu vidíme v otázce té logistiky toho naplnění, čili jestli se povede vytvořit ty úřady rozvoje území krajské v daném období, jestli tam bude dostatek schopných a aktivních zaměstnanců, jestli se povedou všechny spisové odluky a přesuny, ale jinak ten princip, ten obsah té novely jsme podpořili.
6: A řekl byste spolu s Andrejem Babišem, premiérem současné české vlády, že jde o revoluci, že místo 10 let se bude čekat 1 měsíc?
11: Tak já bych za to s Andrejem Babišem cokoliv nerad říkal, ale bude to posun, nebude to jistě revoluce a 10 let netrvalo stavební povolení, 10 let trvalo vyřízení všech kroků od změny územního plánu po vyřízení třeba majetkových věcí, jsou jednání se sousedy, jednání s městem, ale nesporně jsou tam zavedeny lhuty a zjednodušení a vypuštění některých agent určitě povede k tomu, že to, ten proces sám bude rychlejší.
6: Na jedné straně mluvíme o zrychlení a kéž by tomu tak bylo. Na druhou stranu pan Vlček ze Starostů a nezávislých dnes ve sněmovně, jak jsme slyšeli v předchozím příspěvku, zmiňoval paralýzu stavebního řízení. Tušíte, co mohl mít na mysli?
11: No, to je tam, jak bych, pesimistický pohled na ten vlastní logistický krok převedení stavebních úřadů nebo zaměstnanců přesně stavebních úřadů na ty územní úřady rozvoje území. To se samozřejmě může stát v situaci, kdy prostě se nezvládne onen přesun, kdy nepřijdou. Oni musí přijít ze zákona, ale oni mohou předtím podat výpověď, oni mohou nějakým způsobem k tomu přistupovat negativně, ti zaměstnanci. Čili ta paralýza hrozí jako hrozila při nepovedené
6: digitalizaci. Už vám rozumím. Ona ale ministryně Mrázová toto dnes nebo včera, pokud se nepletu, odmítla, že mají s kolegy vlastně dobrou zkušenost na městech a obcích. A ministryně Mrázová také mluví o potřebě zlevnit a zpřístupnit byty, nebo zástupci hnutí ANO o tom mluví a tak to argumentují. Ale zajímavé je, že jejich ceny asi nebudou tak úplně odviset od povolovacího řízení. V letošním prvním pololetí se totiž podle dat Českého statistického úřadu začalo stavět 22 785 nových bytů. A to je, jak upozornili Seznam zprávy, nejvíc od roku 1990. Čili, pokud padá tento argument, ptám se, komu ta nová pravidla pomohou nejvíce z vašeho pohledu?
11: Já bych řekl, že všem, protože každý, kdo chce stavět, ať je to rodinný domek, nebo nějaká rodinná rekreace, nebo velký areál, nebo obce, které staví veřejnou vybavenost, dopravní stavby, jiné veřejné stavby, všem. Já odmítám tu nálepku Lex Developer, která se často na ten zákon nalepí, protože nešťastně vypíchla jednu skupinu staveb a této hromadné bydlení na 10 000 metrů čtverečních. Nám se povedlo podpořit společně se Svazem města obcí, s Inženýrskou komorou, ty stavby pro bydlení malého rozsahu, 500 metrů čtverečních zastavěné plochy, maximálně 4 podlaží nad zemí a tak dále. Čili to jsou naopak ty objekty, které potřebují obce, malá, menší města tedy pro rozvoj dostupného bydlení ve svých místech.
12: Čili jestli vám...
11: projekty prostě jsou developerské samozřejmě.
12: Tak jestli vám správně rozumím, já nemám vůbec nic proti developerům, někdo ty velké objekty a projekty stavět musí, ale řekl byste tedy, že ten zákon nejde na ruku developerům? Přeci například omezení nespecifikovaného archeologického průzkumu na půl roku. Není to příklad v podstatě ledabyle připraveného servisu právě developerům a velkým stavebním firmám?
11: To, co si užívali všichni, my jako architekti, já jsem projektující architekt, nejenom předseda komory, tak jsme zažívali prostě nekončící průzkumy, které platí ten stavebník a může být malý nebo velký a nedělám pro developery běžně. A to nějaké omezení, určité omezení, tam bylo docela na místě, stejně tak nezdílím obavy o zánik památkové péče nebo žádnou ochranu přírody. Nevidím v tom zákoně korupční potenciál, který se neustále zdůrazňuje. Já myslím, že se blížíme civilizovaným zemím v rychlosti a jednoduchosti povolování staveb.
12: Dobře. A půjde tady skutečně o jedno razítko na jednom místě a budou tam mít velcí stavebníci stejné postavení jako řadový občan, jako nějaký pan Jan Novák, který se bude chtít postavit chalupu, ano?
11: Pan Jan Novák, který bude stavit chalupu nebo rodinný domek, bude mít dokonce rychlejší, přednostnější právo, protože to bude dělat jako zjednodušeném řízení nebo jako rozhodnutí je první úkon v řízení vlastně takzvaný, když bude mít pozemek, souhlasy vlastníků, sousedů, pardon, a přípojky na sítě nebo autonomní objekt, tak to bude mít do 30 dnů povoleno.
12: Dobře. A teď řekněme, a to už je moje poslední otázka, řekněme, že se začne stavět o hodně víc. Nebude pak ale právě proto hrozit ještě větší růst cen stavebních prací, když v zemi máme omezené, připustme, množství dělníků, stavebních techniků, ale i materiálů.
11: Dobrá poznámka, ano, přesně, my jsme to diskutovali na summitu rozvoje dostupného bydlení dopoledne. Já si myslím, že třeba otevřít stavebními s dodavatelskými firmami evropským dodavatelům, protože ty české firmy samozřejmě mají nějakou omezenou kapacitu, chybí manuální dělníci, chybí ruce a je třeba také nejenom stavět teda zahraničními firmami, ale je třeba také hledat cesty, jak ušetřit. Takzvané off-site příprava staveb, to znamená smontovat nějaké moduly v továrně, přivést kompletní fasádu, třeba dřevostavby a na místě pak montovat během týdne jedno podlaží. Klasickým stavěním rukodílným už to nestihneme.
12: Domnívá se Jan Kasl, předseda Komory architektů. Moc vám děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání, naschledanou.
12: Máte naladěn Český rozhlas Plus. Lotyšská vláda schválila kontrolu původu obilí, které směřuje přes lotyšské přístavy do zemí celého světa. Jde hlavně o export ruského obilí. Riga totiž získala od Ukrajiny důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Lotyšsko navíc ve spolupráci s ostatními baltskými státy připravuje další opatření, která mají cestu ruských zemědělských plodin přes Baltské moře výrazně stížit. No a téma teď probereme s naší zpravodajkou v Polsku a po Baltí Kateřinou Havlíkovou. Pěkné odpoledne.
13: Dobré odpoledne.
12: Katko, proč tedy export ruského obilí přes baltské přístavy budí pozornost právě teď?
13: Ona totiž v posledních týdnech velmi výrazně roste poptávka o přepravu ruského, ale také běloruského obilí přes přístavy jak v Estonsku, Litvě a Lotyšsku, hlavně v Lotyšsku. Ono je to dané bezpečnostní situací v Černém a Azovském moři. Tam ruské lodě čelí recipročním ukrajinským útokům za to, že Rusko útočí na ukrajinskou strategickou a civilní infrastrukturu. Ukrajině se navíc podařilo výrazně poškodit ruské přístavy, přístavní terminály, sila, nakládací zařízení, ale právě i lodě. V důsledku toho Rusko ztratilo 80% vlastních exportních kapacit obilí. Takže hledá nové exportní cesty pro obilí a našlo je v přístavech na Baltském moři. Ta poptávka je tak vysoká, že tranzit ruského obilí je teď prakticky na stejné úrovni jako před začátkem plnohodnotné ruské války v roce 2022. Vychází to z údajů lotyšské státní daňové správy, ke kterým se dostala televize TV3. Abychom měli nějaká čísla, tak jen za srpen bylo v lotyšských přístavech přeloženo 158 979 tun ruského obilí. Pro porovnání ve stejném období před rokem to bylo necelých 102 000 tun. Ale jde také o desítky tisíc tun obilí z Běloruska, které například loni přes lotyšské přístavy vůbec neproudilo. Obilí z Běloruska ale opět pochází z Ruska, jak zjistil lotyšský portál LASI.
12: No a lotyšská potravinová a veterinární služba teď získala povolení k testování obilí určeného k exportu. Proč?
13: Je to tak, Lotyšsko chce kontrolovat skutečný původ toho přepravovaného obilí. Jak totiž zjistili ukrajinské úřady, Rusko často to své obilí mísí s ukrajinským, které pochází z okupovaných území Ukrajiny. Ono se to má tak, že na čisté ruské obilí se žádné sankce v pobaltských státech nevztahují. Pokud je obilí určené k exportu do třetích zemí, tedy jenom projíždí. Nesmí se ale dostat do tamních sýpech. Týká se to třeba i krmného materiálu. Mimochodem to platí v celé Evropské unii. A běloruské plodiny nesmí na unijní trh, ale můžou přes unijní území projet do přístavu. Ale Lotyšsko, Estonsko a Litva se letos připojili k ukrajinským sankcím na společnosti a plavidla, která se podílí na převozu obilí právě z okupovaných území. Na přepravu ukradeného ukrajinského obilí se už tedy zákaz vztahuje. Proto ověřování původu obilí pomocí odebíraných vzorků, u kterých jsou laboratoře schopné určit původ toho zrna.
12: No ale lotyšská vláda zvažovala úplný zákaz tranzitu ruského a běloruského obilí. Je to tak? Jak to vlastně nakonec dopadlo?
13: Je to tak a některé lotyšské strany stále požadují úplný zákaz. Tranzit ale zatím zakázaný tedy nebude. Vláda chce naopak přijmout nové ekonomické opatření, aby se ten tranzit Rusku a Bělorusku přes Pobaltí vlastně nevyplatil. Proto by se na ruské a běloruské obilí měla vztahovat 300% cla. Zavést je chce nejen Lotyšsko, ale také Litva a Estonsko. Zatím tedy mluvíme o rozhodnutí na úrovni koaličních nebo vládních koalic. Má jít o koordinovaný krok všech pobaltských států, které teď čelí tomu velkému zájmu o přístavní přepravu nejen pšenice, ale třeba i žita, ječmene, hrachu, pohanky a dalších zemědělských produktů s ruskými a běloruskými dokumenty.
12: Uzavírá naše zpravodajka ve Varšavě a Pobaltí Kateřina Havlíková. Díky moc za informace a pěkný den.
13: Hezký den a naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: Ve většině zemí Evropské unie se zhoršují výsledky žáků. Platí to i o zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD. Ukázalo to mezinárodní testování PISA 2025. Čeští 15-letí žáci se podle něj zhoršili v matematice i ve čtení. Zpráva PISA ovšem zahrnuje 91 zemí a zapojilo se celkem víc než 750 000 žáků. No a z detaily už je ve studiu plus Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
14: Dobré odpoledne.
12: Heleno, tak jaké reakce ta zpráva vyvolala?
14: V evropských zemích nejčastěji zklamání, například v Norsku, tamní ministrině školství Karinesa Nortunová ze strany práce se už hájí, že to mezinárodní srovnávání žáků bylo ještě před jejím nástupem do funkce. Toho si všímá norský deník Dagbladet. Znepokojením se netají ani v Dánsku. List Jyllandsposten si všímá, že tamní ministr školství Magnus Heunicke to na Facebooku označil za veliký problém. Dánsko zaznamenalo nejhorší výsledek od roku 2000, kdy OECD s tím testováním začala. S ministrem školství o tom chtějí jednat zástupci parlamentních stran, pravicových dánských demokratů i levicových rudozelených. Obě strany to označily ty výsledky za katastrofální. Letošní zpráva PISA taky vyvolala rozčarování v Německu a ve Francii.
12: Skoro je mi líto těch dětí z toho, co říkáš. Tak o obou zemích, které si zmínila, budeme mluvit podrobněji. Tolik Helena Berková, díky.
14: Naslyšenou.
12: A detaily o Německu už má připravený náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, pěkné odpoledne.
15: Dobrý den.
12: Jak dopadla ta srovnávací studie PISA v Německu a jaké jsou tam reakce na její výsledky?
15: Taky jsem zvědavý, co se chystá na děti, ale pokud jde o tu nespokojenost s testováním 15-letých, tak Německo v tom není výjimkou. Ne, že by spadlo někam na dno, pořád se pohybuje spíš někde v takovém klidném průměru, ale od roku 2012, kdy se Německo dostalo na takovou špičku, tehdy to bylo i v důsledku vládních intervencí, které přišly po roce 2001, tehdy se ta studie PISA dělala poprvé a Němci tehdy rozhodně nedopadli, tak jak by si představovali, tak od té doby, od toho roku 2012, se ten trend znovu obrátil a výsledky srovnávání 15-letých jsou rok co rok horší, a to ve všech těch třech zkoumaných oblastech, tedy ve čtení, matematice i v přírodních vědách. Teď se samozřejmě spekuluje o tom, čím to je takový dlouhodobý klesající trend. Mluví se o tom, že vzdělání už prostě neposkytuje takový sociální výtah, že s ním nejsou spojené nějaký sociální vzestup, že horších výsledků obecně dosahují mladí lidé ze sociálně slabších rodin, nebo taky děti z rodin přistěhovalců, i když tam se nedá říct, že migrace by vyloženě byla příčinou horších výsledků, protože jsou země, které mají srovnatelnou migraci jako Německo, například Kanada nebo Rakousko, a tam to tak markantní faktor není. A dnes se k těm výsledkům v Bundestagu vyjádřil i německý kancléř Friedrich Merz.
16: Ich will den Ländern ausdrücklich anbieten, dass wir noch einmal gemeinsam.
15: Friedrich Merz řekl, že vláda na té spolkové úrovni je teď ochotná vyvinout společně se spolkovými zeměmi velké úsilí, pokud jde o vzdělání, ale zároveň připomněl, že rodiče nemůžou, pokud jde o to, jaká váha se přisuzuje vzdělání, tak nemohou spoléhat výhradně na stát, musí se taky sami přičinit. A nakonec spolkový kancléř využil ty výsledky srovnávací studie vlastně k takovému politickému poselství. Řekl, že mladým lidem je podle něj potřeba dát perspektivu, jednak ekonomickou, ale taky v tom smyslu, aby věděli, jak si Německo stojí, kam kráčí, o co usiluje. Když to budou mít, tak podle německého kancléře nebudou mladí lidé tak často volit stranu Alternativa pro Německo. Jako se to teď v neděli o víkendu stalo v Sasku a na Holcku.
12: Říká náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, moc děkujeme.
15: Děkuji.
12: Zemětřesení, katastrofa, znepokojení. Takovými slovy komentují výsledky testů PISA ve Francii. A detaily teď na závěr této půl hodiny probereme s Martinem Baluchou, také z naší zahraniční redakce a bývalým zpravodajem v Paříži. Vítej.
17: Také zdravím, hezké odpoledne.
12: Tak Martine, jak si vedli francouzští studenti a v jakých oblastech oni nejvíc zaostávají?
17: No, já jsem poslouchal Tomáše před chviličkou, jak mluvil o tom, že Němci se umístili v průměru zemí OECD, takže
12: Češi taky v podstatě.
17: Ano, i Francouzi se umístili v průměru zemí OECD, ale to je vlastně to nejoptimističtější a nejlepší, co se o těch výsledcích z toho francouzského hlediska dá říct. Konkrétně za poslední 4 roky francouzští studenti ztratili 4 body ve vědách, 16 bodů v matematice, takže se umístili na 34. místě, 18 bodů v pochopení toho psaného textu, to je tedy to čtení, takže skončili na 28. místě. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj přitom uvádí, že cca 20 bodů se rovná jeden školní rok. To znamená, že v případě té matematiky francouzští studenti v těch znalostech ztratili, dá se říct, jeden školní rok, což je neuvěřitelné. Obecně jde o nejhorší výsledky za posledních víc než 20 let pro francouzské studenty. Ministr školství Edouard Geffre ty výsledky označil za zneklidňující, ale nikoli za překvapivé.
18: Dlouhé měsíce říkám, že čelíme masivnímu ničení intelektu. Mladí lidé se nedokáží soustředit, neustále je něco vyrušuje. Děti, které používají mobilní telefon 3 hodiny denně, tak v testech mají o 35 bodů méně. To je jako kdyby přišli o víc než jeden školní rok. Mladí po celém světě nečtou, protože se k souhrnům knih dostanou jednoduše prostřednictvím umělé inteligence.
17: Byl tedy francouzský ministr školství, on mluvil o tom, že na vině jsou sociální sítě, na vině jsou telefony, mobilní telefony. Otázkou skutečně, jestli za to můžou jen ty mobily, protože francouzský deník Le Figaro ve své analýze poukazuje na to, že země jako Řecko, Španělsko, takže nezakazují tolik mobilní telefony a přitom tamní studenti mají lepší výsledky. V matematice mají francouzští studenti stejnou úroveň jako Španělé nebo žáci v Lucembursku. Zase na druhou stranu mají velmi daleko výsledkům studentů z Číny, Japonska, Jižní Koreje, zhoršují se i výkony studentů z bohatších rodin, což dřív nebývalo, ty sociální rozdíly byly větší, teď jsou tedy menší, protože se zhoršili tito studenti, prohlubují se taky rozdíly mezi děvčaty a chlapci, co se týče toho čtení, děvčata jsou na tom pořád ve Francii o něco lépe a francouzský list Le Figaro poukazuje taky na to, že Francie v obdobném poklesu není sama, už jsme slyšeli Tomáše z Německa, takže i další země.
12: Tak tolik Martin Balucha, mluvili jsme o reakcích na mezinárodní srovnání znalostí 15-letých žáků a žákyň ve studii v projektu PISA 2025. Bylo 15:30 a s dalšími zprávami už na vás čeká Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. A Budapešť před 2 lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování týkajícího se konkrétního rozdělení částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosů a země ho proto zažalovala. V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Koberovec. Na 73. kilometru silničáři odklízí omezení, průjezdný je stále jen jeden pruh a kolona z kilometru 78 je asi na 25 minut. Na dálnici D1 jsou kolony i na příjezdu do Brna z Prahy, u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách 13 stupňů. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
19: Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že se v Národním parku Šumava našlo na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Ještě předtím poslanec Filip Turek z motoristů řekl, že se na Šumavě našly stopy bojových plynů. Informaci ale později vyvrátil Státní ústav pro jadernou bezpečnost. Víme, jestli je nález na Šumavě opravdu nebezpečný, jak uvádějí politici ze strany Motoristé sobě? To nás bude zajímat v Interview plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview plus.
19: Naším dnešním hostem je člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Dobrý den.
20: Dobrý den z Českých Budějovic.
19: Ministr Igor Červený informoval o přítomnosti dioxinů, furanů, rtutě, arsenu, chlorovaných rozpouštědlech a dalších látkách v lokalitě Dobrá voda u Prášel. Víte jako člen rady parku něco víc?
20: No tak jako člen rady parku vlastně nevím nic. My jsme to nikdy na pořadu jednání rady neměli, ale pokoušel jsem se tedy od pondělka trošičku zorientovat v tom, co běhá v médiích. Trošku mi to připomíná šíření poplašné zprávy, ale v podání Rádia Jerevan.
19: No, víte třeba tedy, v čem jsou ty látky uloženy, jestli mohou unikat do okolí?
20: No tak musíme věřit panu ministrovi Igorovi Červenému, že jsou to teda nějaké sudy, zřejmě můžou být už za ty roky prorezlé a může z nich možná něco vytékat. Prostě veškeré informace má v tuto chvíli zřejmě ministerstvo. Pokud vím, tak park má embargo na jakékoliv informace, takže odtud se ani nemůžeme nic v tuhle chvíli dozvědět. A určitě ty látky po vojácích tam nějaké zůstat mohly, zřejmě zůstaly, to není důvod o tom pochybovat. je otázka, kolik toho je, v jakém je to stavu a tak dále.
19: Pane Vrbo, a vy si myslíte, že ministr Červený šíří poplašné zprávy?
20: No tak já myslím, že pan ministr především se snaží si obhájit svoji, řekněme, erudici, odbornost na tomto postu, protože že jo, řada lidí, zejména právě z kruhů ekologů, ochranářů, má jisté pochybnosti o tom, jak ministerstvo funguje po té deratizaci, kdy se obklopil odborníky zejména na sociální sítě. A,
19: já bych takže tomu asi neříkala prostě, úplně ve vysílání Českého rozhlasu deratizace, prostě pan ministr si přivedl své spolupracovníky.
20: Jistě, ale nicméně tento termín vypustil pan Turek, že jo. Takže já se rozhodně k tomu nekloním, ale takhle prostě to pan Turek pojmenoval, takže...
19: Ano, a bylo mu za to vyčiněno i od pana premiéra.
20: Ano, bylo mu za to vyčiněno, což je jistě dobře. Takže berme to tak, že si dělají PR, jaký jsou odborníci, jak jsou prostě akční a trošku zatím vidím taky snahu nějak dehonestovat předchozí vedení ministerstva, jmenovitě pana Hladíka, případně pana náměstka Tesaře, to nevím.
19: Ještě než se dostaneme k tomuto, tak mě zajímá, jestli, protože pan ministr mluvil o kontaminované půdě, tak ano. Pochopil jste to tak, že tedy část nebezpečných látek vytekla nebo vytéká do půdy?
20: Pochopil jsem to tak, že něco takového, takovou možnost nebo skutečnost možná prostě zjistila ta Dekonta, ta firma, která to tam opakovaně sanovala už někdy od roku 20, jestli se nepletu, naposledy v roce 23, poté údajně teda dali nějakou zprávu. Park v podstatě, jakmile zjistil, že tam jsou problémy, tak s tou Dekontou jednali, zadali prostě asanaci a pak ještě tady Konta tam dělal nějaké šetření. Ta zpráva údajně skončila někde na ministerstvu v rukách možná pana náměstka Tesaře, Bůh ví.
19: No a teď mluví pan ministr o potenciálním třeba nebezpečí požáru. Asi by to bylo velmi, velmi nebezpečné vzhledem k horkému a suchému počasí. Není tedy logické, že se ministerstvo snaží o rychlou sanaci nebezpečných látek?
20: Ale jistě, že je to logické a je to správné. Rozhodně, jako jestliže takové riziko je, tak je potřeba urychleně nějak jednat, zjistit, jaká je skutečná situace. Pan ministr o požárech v národních parcích mluví rád, protože tam je nějaké to dřevo, že jo, ono je sice vlhké, ale to nevadí, to mrtvé dřevo. A každopádně ty sanace jsou na místě a opatrnost je rozhodně třeba mít. Je otázka, proč se stejnou razancí a opatrností se nepřistupuje třeba ke skládce po mapě tady na Zbudovských Blatech, kde prostě jsou uloženy kaly zpracování uranu, anebo na té haldě Heřmanovické v Ostravě, kde dokonce pan ministr, respektive jeho jím dosazený nový ředitel Čiš, zarazil další šetření, kdo za to může, kdo tam vlastně způsobil špatnou asanaci, řekněme, nebo co to tam bylo.
19: My se dostaneme k dalším lokalitám ještě, ale zpět na Šumavu, tak ministerstvo mluví zhruba o 1000 tun zeminy, kontaminované zeminy. Šumava a Český les byly v minulém režimu sídlem mnoha vojenských posádek a objektů pohraniční stráže, které jsou strženy a zlikvidovány nebo se postupně rozpadají. Má Šumavský národní park přehled o tom, co kde po armádě zůstalo?
20: Já jsem přesvědčen, že ten přehled mají ho ostatně i na ministerstvu, existuje nějaká databáze těch míst, který potenciálně můžou tyhle ty rizikové zátěže mít, takže myslím si, že přehled mají velmi dobrý, konec konců se ukázalo, když se tam prvně propadly ty stropy, to už možná bylo někdy v 10. letech, tak prostě se to ten park snažil řešit a opakovaně to řešil teda začátkem těch 20. let, takže určitě se o těchto problémech na těch rotách pohraniční stráže, případně zde v tom vojenském prostoru ví.
19: No, Státní ústav pro jadernou bezpečnost některá slova z ministerstva mírnil, ale uznává, že jde o ekologickou zátěž. Jak velká zátěž to je?
20: O tom, že je to ekologická zátěž, není sporu. Jak je velká, to obávám se, nikdo neví. Možná teda něco by se dalo vyčíst té zprávy Dekonty, kterou asi jsme nikdo zatím neviděli.
19: Národní parky nemá k dispozici?
20: No, tuhle tu poslední zprávu si zadalo, jak jsem to pochopil z té tiskovky, tak to si zadal pan ministr.
19: Letos na jaře.
20: Letos na jaře a dostal ji teďko někdy nedávno. Jo, čili tu má v rukách on a park podle mě o tom informovaný nebyl. To šlo mimo park tentokrát.
19: Mimochodem, vy jste to sám zmiňoval, my jsme se také obraceli za Český rozhlas na management Šumavského národního parku, ale ředitel Hubený tedy nemohl nic říci, protože mu dalo ministerstvo na poskytování informací embargo. Jak chápete to jednání ministerstva? Je to něco, co zažíváte poprvé, nebo se to prostě při takových událostech děje?
20: Myslím si, že už takové situace tady v minulosti byly, na Šumavě zejména, v době kolem kůrovce, ale proč se to děje zrovna teď u té ekologické zátěže za současné situace, popravdě nevím, můžeme jenom spekulovat, já jsem to ostatně na začátku zmiňoval.
19: No, vy jste hydrobiolog, co by znamenal kontaminace spodní vody, kterou připouštěl také pan ministr Červený?
20: To by znamenalo, že ta voda vždycky teče někam z kopce dolů, podél nějaké pukliny, pokud je to ta podzemní voda, mohla by se teoreticky prostě dostat třeba do Křemelné. Předpokládám, že to je v té lokalitě u toho Hadího vrchu, jak píšou některá média, takže prostě je to tam nedaleko, ale všecko je to spíš na hydrogeologii, aby prostě zhodnotili, jaké jsou tam poměry té podzemní vody, kudy ta voda teče. Jo, zásada je, že voda teče vždycky z kopce dolů a postupně se to znečištění může naředit, když je té vody dost, když dost prší nebo je velký průtok v řece a podobně.
19: Ta sanace území by měla začít 21. září a celý proces bude pokračovat až do roku 2028. Co na tom trvá tak dlouho?
20: No tak já si myslím, že oni nejdřív musí udělat nějaký opravdu detailnější ještě průzkum, kam až to může sahat, zejména teda ta případná kontaminace něčím, co vyteklo odsud. Předpokládám, že už mají poměrně přesnou představu o těch různých toxických látkách, konec konců jste ji jmenovala na začátku, takže prostě chvíli bude trvat, než se zvolí vhodné postupy, vhodná řešení a podle toho rozsahu taky, jo, nakolik se bude muset třeba pokud bude ta zemina opravdu nějak kontaminovaná, zasažená, tak se to bude muset někde nějak odvážet a pak tam něco navést místo toho jiného, to je prostě poměrně asi dlouhý proces. Mně ten čas, který pan ministr oznámil, přijde docela jako realistický. O těch cenách, to k tomu se nemůžu vyjadřovat, já neznám tyhle ty ceny za takovýhle práce, takže to nevím.
19: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba.
1: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: Jak jste se, pane Vrbo, vy o potenciálně nebezpečném nálezu dozvěděl?
20: Tak já jsem se to dozvěděl tak, že kolegové, kteří sjíždějí sociální sítě, tak mě na to jako upozornili. A včera už to trošku jako rezonovalo i v těch médiích internetových.
19: To znamená, vlastně, že to asi viděli z oznámení Filipa Turka?
20: Nejspíš, jo. Já prostě na těch sítích nežiju, takže jsem tohle nezaregistroval, ale Včera už jsem věděl, že bude ta tisková konference, takže, ale pak jsem jel do Prahy na nějaké jednání a tak, když jsem večer se vrátil, tak jsem si to pustil ze záznamu celé, včetně nějakých těch reakcí třeba toho pana Unčovského z Asociace sanačních společností a konec konců i pana ex-ministra a ex-náměstka a dalších, kteří se k tomu vyjadřovali.
19: K těm reakcím se dostaneme, ale ještě předtím mě jde o to, jestli máte informace, že vedení Národního parku vědělo, že se něco takového chystá, jestli dostalo od ministerstva informace.
20: Já takové informace nemám a tohleto jako nechci ani spekulovat, protože to je na tom, jak mají nastavené komunikaci ministerstvo se správou Národního parku. Nevím.
19: Kdo spravuje bývalý vojenský areál, kterého se problém týká, je to Národní park nebo ministerstvo obrany?
20: No i podle toho, jak reagoval včera pan Vích z ministerstva náměstek, ano, tak to spravuje park, ministerstvo to předalo už v roce 95, jestli se nepletu, parku a od té doby teda je to území Národního parku. A s tím, že tam cosi bylo, nějaký sklad, ale že je to teda zasanovaný, no a pak tam začaly se propadat asi ty stropy a zjišťovalo se, že tam něco možná teče a tak dále. A takže je to parkové, nicméně ministerstvo, to se mně celkem líbí v tom vyjádření, že se k tomu staví čelem, že prostě hold jsou nástupci Československé lidové armády, tak prostě musí pomoct s tou asanací nějak.
19: No, protože společnost Dekonta, kterou jste zmiňoval, která tedy teďko vypracovávala pro pana ministra tu zprávu, už ten areál zkoumala v minulosti právě na objednávku správy Národního parku, teď si její práce zadalo ministerstvo, tak to považujete za správný postup, že si ministerstvo bere věc do svých rukou, předtím to řešil pouze park?
20: Hlejte se, já tohleto nedokážu nějak hodnotit. Myslím si, že v zásadě by bylo logičtější, aby to řídila správa parku, která tam to území zná a prostě má tam svoje lidi a veškeré informace v systémech. Takže by mi přišlo, že to budou dělat všechny ty předchozí asanace řešila správa parku, včetně teda potom toho šetření po té poslední, z čehož vznikla nějaká ta správa, kterou pan ředitel snad odevzdal na ministerstvo, jo, z té Dekonty. Takže to byl rok 23, jestli se nepletu.
19: No, ten problém se začal podle dostupných informací řešit už v roce 2020, kdy se poprvé našly chemikálie. Další průzkumy i práce pokračovaly v roce 2023, jak jste teď zmiňoval. Neznamená to, že ministerstvo vlastně nezjistilo teď nic nového?
20: Já si myslím, že to v podstatě znamená. Akorát se ministerstvu teďko z nějakého důvodu hodí prostě s tím před volbama takhle vyjít a trošku vybubnovat, jo. Jestli tím trošku se snaží odvést pozornost od jiných kauz, které prostě motoristé mají, anebo jestli je to předvolební klinč vůči třeba lidovcům, to já nechci spekulovat.
19: A to znamená, že za vás není možné, že by třeba předešlé vedení ministerstva, ať už tedy Petr Hladík nebo Richard Brabec, ministři zanedbali tu péči o bezpečí Šumavy?
20: Já si myslím, že je to velmi nepravděpodobný. Konec konců ministr Brabec krátce po svém nástupu vyměnil ředitele a dosadil současného ředitele, který je tam od té doby a celkem Šumavě hodně se věnoval. A pan Hladík si myslím, že taky jako Národním parkům snažil se pomáhat a neškodit, abych tak řekl.
19: Petr Hladík z KDU ČSL prohlásil, cituji, nechci to nějak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést, nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky. Konec citace. Souhlasil byste s ním?
20: No to je přesný, to já bych to podepsal, já bych to jinak neřekl.
19: No a není tedy chybou, že se s tím nic neděje? Teď možná tedy přichází ministerstvo s nějakým ráznějším řešením?
20: Helejte se, samozřejmě, že dít by se mělo a mohlo, pokud by bylo dost peněz, jo, a teď je otázka priorit, která z těch rizikových lokalit je nakolik opravdu nebezpečná, Jo? A tady nejen já mám jisté pochybnosti, že zrovna tato lokalita je to největší nebezpečí v Česku, jak to po včerejšku vypadá, když teda roky víme, že tam hoří ta hermanická halda v Ostravě a teď se naopak stoply veškerý šetření k tomu, kdo za to může. Jo? Z iniciativy tohoto ministerstva, respektive jím dosazeného ředitele České inspekce životního prostředí pana Pavla Straky.
19: Hostem Interview Plus je člen Rady Národního parku Šumava, profesor z Hydrobiologického ústavu Jaroslav Vrba. Na nedostatek informací ohledně dění upozorňují také okolní šumavské obce. Starosta města Hartmanice Pavel Waldman řekl ČTK, že mu včera ráno volali z ministerstva s tím, aby sledoval tiskový briefing ministra Červeného. To je běžný postup při takových situacích? Je nutné, aby to vedení okolních obcí vědělo?
20: No, rozhodně je to dobré, je to správné, v případě nějakých jako nebezpečných havárií nesporně je to i nutné, jo, čili rozhodně by teda komunikovat měli, teď je otázka, na kterém katastru to je, já jsem se snažil v tom zorientovat, mně přijde, že to je na katastru spíš Čachrova než Hartmanic, ale zaregistroval jsem vyjádření do médií všech těch starostů tam z těch okolních obcí, i Prášilského, i Čachrovského, a všichni vlastně neví nic, jo, a doporučení sledujte tiskovku, no tak to mi přijde poněkud liknavé v případě, že by to byla opravdu tak strašná nebezpečná havárie. Jo? Čili je vidět, že to je spíš nějaká jako trošku bublina a děláme si tady nějaký PR-ko.
19: No, víte, jak doposud fungovala spolupráce nového vedení ministerstva s Národním parkem?
20: No tak ono, zatím se toho moc nestalo, já jsem jenom zaregistroval, teďko byla výjezdní zasedání Rady parku, vlastně první Rada parku od změny ministra, a zaregistroval jsem, že jsou tam noví pracovníci z ministerstva, kteří tam vždycky na ty rady jezdí. Jo, takže prostě nové tváře. Ale v zásadě velmi vstřícné, informované, to musím jako potvrdit, a projednávaly se nějaké věci kolem vyhlášení klidových zón, takže všechno jsem měl pocit, že běží jako v pohodě.
19: Takže se to nějak nelišilo od třeba předešlých vlád?
20: Zatím jsem nezaregistroval nějaký komunikační problém nebo nějaký jiný.
19: Novinářka z deníku N, Adela Karásková z Koupá, mluvila v březnu ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že místo ředitele Hubeného je po nástupu nové vlády v ohrožení. Máte také takové signály?
20: Helejte, já takové signály nemám a všichni doufáme a věříme, že k tomu není důvod a že k tomu nedojde. Byli jsme trošku překvapeni, já jsem leta byl i v Radě parku Krkonošského v Krnapu, tak jsme byli trošku překvapeni tou rychlým odvoláním toho ředitele Beneše, ale to jsme tak nějak všichni věděli, tam jsou nějaké politické vazby, majitelky těch bud a tak dále. Že? Takže tam hold to byla takováhle nějaká zřejmě vyřizování účtů, když to tak řeknu. Na Šumavě snad zatím žádný důvod nebyl.
19: No, pane Vrbo, ale když mluvíte o majitelce, ano, té luční boudy, Martě Sovové, tak ta má zase vazby na společnost Dekonta, která teď tu sanaci bude provádět.
20: Helejte, to tam včera pan ministr na dotaz některého novináře vysvětloval, že ona teda byla v dozorčí radě snad naposledy, ale že rozhodně ty informace nemělo od ní. Víc já se k tomu nechci nějak vyjadřovat, já strukturu těchhletěch firem detailně neznám, nevím, jak to funguje.
19: Lokalita s nebezpečnými látkami bude teď z rozhodnutí ministerstva střežena policií. Schvalujete to jako rozumnou prevenci?
20: Asi to je rozumná prevence, pokud je to nebezpečí opravdu tak nějak obrovské. Ono je to mimo vlastně jako hlavní turistické cesty. Jestli jsem správně pochopil nějakou zprávu v novinách, co jsem zaregistroval nebo na internetu, tak jedna turistická stezka vede nějak po okraji, že podél ní dneska jsou tam ty zákazy a nebo dokonce jí zakázali. To je právě to jako úsměvné na tom, že včera prostě na té tiskovce se z toho udělá prostě obrovský nebezpečí a problém a vlastně nikdo nic neví. Neví to starostové, jo, údajně teda tam prostě jsou hlídky a hlídají prostě na těch přístupech, ale a je to opáskované celé. To je jediné, co jsme se k tomu dozvěděli.
2: Když jste ale říkal,
20: ani ta lokalita jasná.
2: Když jste ale říkal, že těch lokalit po Česku podobně kontaminovaných, možná nebezpečnějších je více. Znamenalo by to tedy, že by policie by měla své hlídky rozmístit na všechna tato místa?
20: No a to jsme, já si myslím, že ne. A to jsme právě u toho, jako vyhodnotit ta rizika jako s chladnou hlavou a tam, kde je to riziko velké, tak tam konat a pak je to otázka hlavně financí, že jo? Protože to nejsou levné věci, tohleto. Ty asanace.
2: Podle vás se tedy ale návštěvníci Šumavy, turisté a místní obyvatelé teď nemají čeho obávat?
20: No, nevypadá to tak. Rozhodně jako prostě po Šumavě se chodit může dál.
2: Očekáváte, že se dozvíte informace o té poslední zprávě od společnosti Dekontakt, kterou má pan ministr, ex-ministr Hladík vyzývá, aby ji zveřejnil, aby ji mohli posoudit odborníci? Tak
20: pokud bude zveřejněna, rád se do ní podívám.
2: Myslíte si, že nebo máte informace o tom, že ji třeba vedení Národního parku požaduje po panu ministrovi?

0: třeba dozvíme na příští radě parku, která by měla být koncem září.
1: A mohlo by se prokázat naopak, že ta situace je skutečně dramatická?
0: Já nevím. To jsou spekulace, to prostě v tuhle chvíli těžko se k tomu vyjadřovat. Jo?
1: Měli by tedy přistoupit kraj nebo místní obce k nějakým speciálním opatřením?
0: Já si myslím, že teď je jako míč na straně pana ministra Červeného, aby prostě ty informace vyhodnotil a s příslušnými kompetentními orgány je sdílel, ať už jsou to teda ty obce nebo třeba krajský úřad Plzeňského kraje a další.
1: A je standardní i to, že sám se to říkal, že není přesně známá ta konkrétní lokalita, třeba i z bezpečnostních důvodů?
0: No tak jako, jestliže to tam na místě hlídají, tak by bylo logický, aby zveřejnili, která je to lokalita, kterých třeba turistických tras se to týká, protože park, když třeba vyhlašuje kvůli Tetřívkovi nebo Sokolovi, že uzavírá nějaké stezky přes nějaké klidové území, tak najdete i na mapách CZ, prostě, že od do je tato trasa uzavřená, že jo. Tak by bylo logický, pokud je to tak nebezpečný, tak se tam ta modrá značka, nebo která to je, prostě v tyhle tý části uzavře. Zatím se tak asi nestalo.
1: Hostem Interview Plus byl dnes člen Rady Národního parku Šumava, hydrobiolog profesor Jaroslav Vrba. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání, pěkný den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
4: Český rozhlas plus.
3: V americkém Dallasu dnes začíná dvoudenní sjezd republikánské strany. Co může přinést? Unijní exekutiva chce členským zemím pomoci s řešením nedostatku cenově dostupného bydlení. Jak? A od kavkazských hrdinů až k australské době snění a polynéským ostrovům. Etnolog a lingvista Ondřej Pivoda shromáždil ve dvou nových knihách mýty a legendy z velmi odlišných částí světa a představíme vám je v knize dne. To je stručná nabídka pro tuto půl hodinu. Na úvod si ale poslechněte zprávy Martina Matějky.
5: Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace. A to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpila. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
6: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Cena severomořské ropy Brent poprvé od konce července překročila hranici $100 za barel. Podle agentury Bloomberg jde o důsledek konfliktu na Blízkém východě a taky nárůst nákupů ropy v Číně. Ceny suroviny od začátku srpna vzrostly o čtvrtinu, a protože se stále nedaří vyřešit půl roku trvající boje mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán dnes balistickými střelami zaútočil na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Američané včera v Ománském a Perském zálivu zničili 5 íránských tankerů. Konflikt na Blízkém východě se rozšířil k Rudému moři poblíž Saudské Arábie. Tento týden jemenští povstalci Husiové podporovaní Íránem zaútočili na saúdsko-arabská energetická zařízení. Jejich údery můžou ohrozit přepravu ropy přes Rudé moře, která je klíčovou alternativní trasou k Hormuzskému průlivu. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Trump na něm vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce

0: motivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu.
1: Donald Trump dnes večer pronese úvodní projev a ve čtvrtek se vrátí, aby sjezd uzavřel. Mezi řečníky budou viceprezident J.D. Vance, ministr financí Scott Bessent i texaský senátní kandidát Ken Paxton. Chybět má ale šéf republikánské většiny v senátu John Thune, který má s Donaldem Trumpem v poslední době opakované spory. Podle průzkumu deníku Politico navíc skoro polovina pozvaných kandidátů dorazit neplánuje. Zamíří podle svých slov raději k voličům. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: A téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský útok na ruský Novorosijsk na pobřeží Černého moře má 4 oběti, dalších 29 lidí je zraněných. Informoval o tom guvernér Krasnodarského kraje. Podle něj trosky bezpilotních letounů zasáhly domy, kostel a mateřskou školu. Ukrajinská armáda uvedla, že zútočila na vojenská plavidla. Kolik lodí zasáhla, ale neupřesnila. Moskva v noci zaútočila na jihozápad Ukrajiny. Při útoku zemřeli 3 lidé, 2 z nich u hraničního přechodu s Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. A cílem ruských úderů byl taky Kyjev. Podle tamních záchranářů tam nejsou žádní zranění, na několika místech ale začalo hořet. Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 000 korun měsíčně, o 20 000 víc než teď.
3: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
4: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
3: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
5: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
3: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
6: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
3: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miroslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
7: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice a podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření.
0: Pražské studio Epsilon dnes tradičním společným focením a zpěvem zahájilo svou 62. sezónu. Poté se soubor projel vyhlídkovou tramvají T3 Kupé Prahu. Divadlo vstupuje do nové sezóny pod vedením uměleckého šéfa Ondřeje Zichy, který je pověřený řízením příspěvkové organizace hlavního města. První premiérou sezóny bude 30. listopadu inscenace Hasičanky Martina Janouše. V té hraje jedna z opor souboru Martin Dejdar.
9: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. Takhle se to bude odehrávat v tomto duchu. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně. A jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný.
0: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona osobních aut je od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 asi na 20 minut. Kamiony se zastavují už u Velké Býteše na kilometru 161. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic kolona před Benešovem. Zdržení od Mrače na kruhový objezd u Kauflandu je asi na 15 minut. V Praze jsou komplikace v ulici k Barandovu z centra u Lamačovy nepojízdné náklady. Základní auto a kolona od Barrandovského mostu je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
10: A to 8 minut po 16. hodině. Lucie Vopálenská přeje příjemné odpoledne. Ukázat jednotu a mobilizovat voliče, to je cílem dvoudenního celonárodního sjezdu republikánské strany, který dnes začíná v americkém Dallasu. Běžně se stranické sjezdy konají pouze v roce prezidentských voleb. Tentokrát se však republikáni svolávají i před listopadovými volbami do kongresu. Dnes i zítra na sjezdu vystoupí prezident Donald Trump. Jehož popularita je podle průzkumu na nejnižší úrovni za jeho politickou kariéru. No a další okolnosti teď probereme s amerikanistou Krištofem Kozákem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
10: Tak pane Kozáku, tomu sjezdu v Dallasu se prý začalo přezdívat Trumpalooza v narážce na populární americký hudební festival Lollapalooza. Šlo o Trumpův nápad uspořádat ten mimořádný sjezd a pokud ano, ví se, co si on sám od něj vlastně slibuje?
11: Tak částečně opravdu ten nápad vyšel od samotného Donalda Trumpa, který je zřejmě tak přesvědčený o své mečnosti a politické.
10: A bohužel nám vypovědělo technické spojení. Zkusíme, pane Kozáku, slyšíme se dobře. Jestli mě slyšíte, tak my vám zkusíme asi zatelefonovat.
11: Ano, už vás slyším.
10: Ano, takže můžete prosím odpovědět ještě jednou. Potvrdil jste, že je to částečně Trumpův nápad uspořádat ten mimořádný sjezd.
11: Je to částečně, tak co od něj čeká? Trumpův nápad. A hlavně on a jeho poradci čekají, že vlastně část republikánských příznivců potřebuje vidět ve volbách přímo Donalda Trumpa. A v těch volbách, které do kongresu, které nás čekají, tak tam vlastně Trumpovo jméno vůbec nebude. A pro část voličů je to tedy signál pro to, aby spíše zůstali doma. To znamená, že Donald Trump se snaží, aby ty volby byly v podstatě referendem o jeho prezidentství a chce se tam hodně ukázat, přesně proto, aby přilákal hlasy těchto voličů.
10: No ale ne všichni čelní republikáni budou přítomni, jak jsme i slyšeli z předchozího příspěvku. Ukazuje se nějak i na tomto mimořádném sjezdu rozdělení uvnitř republikánské strany?
11: No tak tam se ukazuje jako jiná, velmi pěkně jiná věc a to, že vlastně ten sjezd potřebují hlavně republikáni a kandidáti v těch okrcích, kde je vlastně popularita Donalda Trumpa relativně vysoká, respektive tam je to jeho tvrdé jádro. Ale zase je spousta republikánů, kteří jsou prostě v úplně jiné situaci a aby zvítězili, tak musí zase na svoji stranu přitáhnout spíše ty středovější voliče. To je volební okrsek od okrsku velmi rozdílné. No a tito lidé, kteří potřebují spíš ty středové voliče, no tak ti do Dallasu rozhodně nejedou a vlastně tu kampaň, nebo schválně ve své kampani Donalda Trumpa naopak nezdůrazní, protože, jak už tady bylo řečeno, tak ta celková popularita Donalda Trumpa rozhodně není nějak hvězdná, pohybuje se prostě kolem 32% a to není rozhodně dost.
10: Rozumím, čili v podstatě někde v nějakém volebním okrsku Trump může pomoci a v jiném naopak se ho snaží tak nějak zamluvit nebo přejít a není možné, že by se i ten mimořádný sjezd jako celkově v podstatě obrátil proti republikánům samotným právě proto, že jste teď také zdůraznil tu vlastně nejnižší Trumpovu popularitu. Nemůže se jim nějak vymstít?
11: Může se jim, vlastně smyslem toho sjezdu je, aby bude tam 109 řečníků a všichni budou hovořit vlastně hlavně o tématech, o kterých chtějí hovořit. To znamená, že ten tvrdý postup k migraci, snížení daní, zvyšování akciového trhu. To znamená, že ten smysl je, aby republikáni Trumpovi příznivci mluvili o tom, co je pro ně příjemné.
12: Čili o úspěších, ano.
11: O těch úspěších a tohle to se jim, pokud tím zahltí tím mediální scénu, tak to bude úspěšné, ale právě zajímavé, o kterých tématech se mluvit nebude, a například se vůbec nebude hovořit o válce v Iránu, protože to se nevyvíjí dobře a eskaluje. A spousty lidí i uvnitř republikánské strany, tak prostě ta válka samotná je nepopulární a to její pokračování je problematické, ale přesně proto to nebude hlavním tématem. Vysoké ceny přesně pohonných hmot také nebudou hlavním tématem.
12: No, je to ale obtížné, že asi úplně vymlčet válku v Iránu, která se projevuje i ve Spojených státech vysokými cenami benzínu, nelze. Také třeba asi bude obtížné úplně jaksi ignorovat celní válku s Kanadou. Právě tato věc, nakolik je vedena snahou Bílého domu vlastně ukázat sílu i teď jakoby před midterms ve vztahu ke svému nejbližšímu spojenci a sousedovi. Může tímto Trump nějak zachránit šance republikánů v listopadových volbách?
11: No, ty průzkumy to trochu potvrzují, ale ta obchodní válka s Kanadou ve Spojených státech prostě rozhodně není populární. Spousta Američanů ji považuje, včetně republikánů ji považují za zbytečnou, zbytečně vyvolanou, a která akorát má potenciál opět zdražovat zboží. Ceny spotřebního zboží, tedy jak ve Spojených státech, tak v Kanadě. To znamená, že zrovna tohleto v podstatě nesmyslné vyvolání obchodní války, tak pár lidí tomu zatleská, ale rozhodně to není tak, že by ve Spojených státech to bylo hodnocené jako nějaký populární krok a myslím si, že o tom se taky mluvit spíš nebude.
12: Čili kdybychom to měli, pane Kozáku, uzavřít, co může ten mimořádný sjezd republikánů přinést? Pár větami.
11: No.
12: Může něco rozhodnout, může něco napovědět?
11: Politická show. Republikáni prostě, oni se tím nějak netají, že Donald Trump je vlastně, dokonce tam oficiálně zaznělo, že je nejúspěšnějším politickým showmanem, jakého kdy měla republikánská strana, a budou vlastně chtít toho formátu zase té velké masové konvence a budou chtít využít toho zbytku charizmatu, který Donald Trump pro některé lidi ještě má, aby si pomohli, protože ta důležitá věc je, že zpravidla v těch volbách uprostřed volebního období ta strana prezidenta většinou ztrácí hlasy. A republikáni mají velmi těsnou tu většinu teďka, takže se opravdu bojí, že by mohli prohrát, protože kdyby se to stalo, tak vlastně celá jejich ta MAGA agenda, tak by narazila na tvrdou zeď v tom potenciálním demokratickém kongresu.
12: Dodává amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
11: Díky moc za pozvání, hezký den.
12: Bylo 4:45 a my se přesouváme do Evropy. Evropská unie čelí krizi bydlení a musí jednat. Prohlásil to eurokomisař pro energetiku a bydlení Dan Jorgensen po dnešním zasedání unijní exekutivy. Eurokomisaři na prvním formálním zasedání po prázdninách schválili návrh nařízení o dostupném bydlení. Komise tak chce dát členským státům společné nástroje k omezení krátkodobých pronájmů. No a téma teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Pěkné odpoledne.
13: Dobrý den.
12: Tak Zdeňko, bydlení je primárně v kompetencích Evropské unie. Jak bydlení je nebo není primárně v kompetencích Evropské unie? Jak vlastně Evropská komise ten dnešní návrh vysvětlila, že do toho chce mluvit členským zemím?
13: Přesně tak, bydlení primárně není v kompetencích Evropské unie, ale jednotlivých členských států. Komise ovšem argumentuje, že toto samozřejmě respektuje, ale že ty krátkodobé pronájmy, které tato legislativa především řeší, tak ty se netýkají jen bydlení, ale i služeb a volného pohybu kapitálu, což je i kompetence tedy Evropské unie a musí tak být v souladu s pravidly jednotného trhu. Už v loňském projevu o stavu unie šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila, že se krizí bydlení komise zabývat bude, protože nedostatek dostupného bydlení se stal jedním z nejnaléhavějších problémů Evropanů. Jak dnes taky zdůraznila místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová.
14: Existují oblasti, kde lidé nemohou opustit domov svých rodičů před 35. rokem věku, nebo se nemohou přestěhovat poblíž svého pracoviště. Ze svých platů si nemohou dovolit zaplatit bydlení. Mluvíme o zdravotních sestrách, učitelích, policistech, číšnicích. Mluvíme o běžných občanech, kteří nemohou počítat s něčím, co je tak základní, tak důležité pro jejich každodenní život.
13: Já k tomu ještě dodám, že podle posledního průzkumu Eurobarometru z loňského roku více než 50% obyvatel evropských měst považuje bydlení za bezprostřední a naléhavý problém.
12: Zdeňko, ale problém s nedostatkem bydlení nebo s nedostupností bydlení je určitě komplexní a jistě nesouvisí pouze s krátkodobými pronájmy. Tak proč se vlastně Evropská komise rozhodla zaměřit právě na ně, na takové ty platformy typu Airbnb?
13: Evropská komise uvedla, že toto je jeden z problémů, který se na tom nedostatku bydlení tedy podílejí a že v některých městech a oblíbených turistických destinacích ty krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, stejně tak jako třeba neobsazené investiční byty. Například v centru Madridu připadá na každých 100 bytů nabízených k dlouhodobému pronájmu přibližně 40 krátkodobých pronájmů. Čili v těch centrech velkých měst a v turistických destinacích je to velký problém. Některé členské státy a města v Evropské unii už se tento problém pokoušejí řešit, například Španělsko, Nizozemsko nebo Rakousko, ale podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jirgensena v tom dnes nemají právní jistotu a mohou se třeba obávat různých soudních tahanic s velkými ubytovacími platformami. No a tenhle ten návrh unijního nařízení má právě dát tu právní jistotu a jasné jednotné nástroje, jak proti ubytovacím platformám zasáhnout, pokud budou chtít. Není to povinné. Zároveň eurokomisař zdůraznil, že to není kritika ubytovacích platform jako takových. Pokračuje Jorgensen.
15: Pro některé je to skvělá příležitost cestovat a navštěvovat nové země. Pro jiné je to vítaný zdroj příjmů. Ale zároveň vidíme v řadě měst oblasti, kde došlo k výraznému nárůstu krátkodobých pronájmů, který vedl k vytlačení normálních lidí ze svých domovů. A také ke zvýšení cen, které jsou už naprosto nepřijatelné.
12: No a Zdeňko, jak konkrétně chce Evropská komise ta nová pravidla nastavit?
13: Komise chce dát tím návrhem členským státům jednotnou metodiku, pravidla pro identifikování oblastí s nedostatkem bydlení. Konkrétně komise mluví o oblastech v bytovém stresu. A v těchto místech by pak tedy státy, členské státy Evropské unie mohly v souladu s unijními pravidly zasáhnout proti těm krátkodobým pronájmům. Komise zároveň uvádí, že veškerá ta opatření musí být cílená, nezbytná a přiměřená. A před omezením těch ubytovacích platform musí úřady nejprve doložit, že krátkodobé pronájmy měly v té dané lokalitě po dobu nejméně 3 let významný nepříznivý vliv na dostupnost bydlení a že jiné méně restriktivní nástroje by nepomohly.
12: Zdeňko, a závěrem, ty jsi sama zmiňovala, že to je vlastně dobrovolná pomoc unijní exekutivy. Tak co se s návrhem té legislativy bude dít dál?
13: Tak teď půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že ho projedná Evropský parlament, toto nařízení a také členské státy v Radě Evropské unie. A zřejmě kolem toho bude ještě velká debata, protože i podle mých informací z Evropské komise, už to i v té komisi bylo velmi citlivé téma. Ten zákon o dostupném bydlení významně prosazuje zejména skupina socialistů, zatímco konzervativní strany měly obavy v souvislosti s nedotknutelností soukromého vlastnictví. A proto dnes taky eurokomisaři na té tiskové konferenci opakovaně zdůrazňovali, že ta legislativa nebude státům nic nařizovat, ale že jim pouze dá do rukou nástroje, které mohou a nemusí využít.
12: Tak tolik Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Děkujeme moc za příspěvek, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
16: Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: Dnes v 11 hodin dopoledne se pacientům otevřelo Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Vybudování stálo necelých 5 miliard a centrum už je částečně v provozu.
17: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
18: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
17: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
19: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
20: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
18: Popisujeme, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
20: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou o po dvou.
18: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
21: Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace. Všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
19: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová. Dobrý den, paní Simono.
22: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
18: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů. S rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
23: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologického onemocnění.
18: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
12: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Nakladatelství Lingea vydává dvě nové knihy Ondřeje Pivody. Když loví železný vlk, mýty a legendy národů Kavkazu a knihu Jezdci na velrybách, mýty a legendy Austrálie a Oceánie. Etnolog a lingvista v nich představuje příběhy desítek národů a etnik od Kavkazu až po Austrálii a Tichomořské ostrovy. No a Ondřej Pivoda je teď hostem knihy Dne na Plusu. Dobrý den, do Brna vám přeji.
24: Dobrý den i vám a všem divákům, posluchačům.
12: Pane Pivodo, na úvod, když čtu, že jste lingvista, tak by mě zajímaly ty prameny. Odkud jste vlastně příběhy pro obě ty své knihy získával a z jakých jazyků jste při zpracování vycházel?
24: Tak v případě Kavkazu to byla ruština, arménština a částečně i některý místní jazyky, jako například osetština. Mm-hmm. Na Kavkaze je těch jazyků kolem 50. Nejvíc vlastně v oblasti Dagestánu na východě při Kaspickém moři, což je vlastně region velikosti Slovenska, kde se mluví víc než 30 jazyků.
12: No ale tam si ještě pořád umím představit, že tam zajedete nebo si seženete knihy odtamtud a nějak se to, něco se dozvíte, ale jak to bylo s Oceánií?
24: S Oceánií to bylo složitější, tam jsem dosud nebyl, ani jsem nemohl používat třeba respondenty z tamních národů, který žil v Evropě, ale naštěstí existuje docela dost literatury, knihy, deníky, různé archivní prameny, které třeba jsou dneska už digitalizované, ale v podstatě ještě nejsou zpracované. Takže třeba, nevím, univerzita v Melbourne nebo různé instituce na Novém Zélandu, na Havaji a podobně vlastně mají třeba v elektronické podobě přístupné archívy, ale vlastně spousta těch textů dosud nebyla nějakým způsobem zpracována, některé třeba ani nebyly přeložené.
12: Tak je to nesmírně určitě lákavý obsah, do kterého nás jenom tak necháváte nahlédnout, ale když loví železný vlk, tak tato vaše kniha nás zavádí na už zmiňovaný Kavkaz. Co je typické pro tamní mýty a legendy? Nakolik se v nich třeba odráží setkávání kultur? Protože po staletí je Kavkaz poznamenán jak křesťanstvím, tak i islámem, judaismem, staršími tradicemi. Otiskuje se to nějak do těch regionálních příběhů?
24: Samozřejmě. Tak třeba arménské mýty a pohádky jsou hodně poznamenané křesťanstvím. Je tam takový ten duch odpuštění, že například i třeba v našich pohádkách je zlá macecha od sněhurky nebo od popelky na konci nějak přísně potrestána. No, třeba v pohádkách Bratří Grimmu nebo v klasických ruských pohádkách, třeba i smrtí nebo nějakým skameněním, tak v arménských pohádkách to neplatí a tam zlou macechu a zlou nevlastně sestru pošlou tkat koberce jako za trest, jenom takový mírný poučný trest, místo aby ju vytáhli na koňském ocase do stepy nebo něco
12: takového. To zmiňujete takovýho. Velmi zajímavý, jaksi a typický detail. No, výraznou součástí této knihy je nartský epos. Můžete stručně říci, kdo jsou Nartové a proč jsou vlastně důležití pro kavkazskou mytologii?
24: Protože vlastně Nartové jsou takovým mytickým rodem nebo klanem nadlidsky silných hrdinů, kteří žili kdysi dávno v minulosti a příběhy o nich si vlastně vyprávějí nebo sdílejí větší množství těchto kavkazských národů a Adigejci, Osetové, Abcházové, Čečenci, Ingušové, některé menšiny v horách v Gruzii, takže vlastně je to takový mezinárodní transkulturní motiv. A druhá taková velmi zajímavá okolnost je ta, že vlastně nartský epos nám otvírá takové okénko do mentality, světonázoru, mytologických představ starověkých skytů a sarmatů. Vlastně kočovných národů iránského původu, které v době antiky ovládaly oblast eurazijské stepy. Stopy po nich můžeme najít od Polska, od Slovenska, přes Ukrajinu, Rumunsko, až hluboko do střední Asie, až někam k pohoří Altaj. Ovlivnili třeba i antické představy o Amazonkách, protože skytští a sarmačtí bojovníci vlastně bývali doprovázeni do boje svými ženami. Našli se třeba hroby žen, v kterých byly pohřbeny i s koňskou výstrojí a se svými zbraněmi, takže skytské a sarmatské ženy byly opravdu předlohou mytických amazonek a vlastně Osetinci jsou takovými jejich jedinými přežívajícími potomky.
12: Tak to je také nesmírně zajímavé. Já jenom připomenu, že ještě jsme nemluvili o té druhé knize Jezdci na velrybách. Ta je geograficky ještě rozkročenější. Tam jsou příběhy více než 70 etnik a národů Austrálie a Oceánie. Mě by zajímalo, jestliže se dlouhodobě věnujete i srovnávací mytologii, co vás třeba na základě těch dvou vašich čerstvě vycházejících knih, co vás třeba nějak jako výrazně zaujalo při tom srovnávání?
24: No, tak určitě se i v takhle vzdálených regionech najdou docela podobná témata, která jsou, tak říkajíc, vlastní všem lidem a rezonují napříč lidskými kulturami v čase i v prostoru od starověku do dnes a od Grónska po Tasmánii, abych tak řekl. Například by se mohlo jednat o to, že nějaký podceňovaný chudáček, sirotek, outsider se ukáže jako ten, který je schopný vyřešit závažný problém, přemoct nějakého netvora nebo vyřešit jinou otázku přežití nutnou pro celou komunitu.
12: Takže další... to je tak trošku takový český hloupý Honza, kterým jsme se možná stali tak trochu světoví.
24: Do jisté míry. Nebo zase třeba motiv překonání smrti, láska silnější než smrt, který třeba i známe z řeckých mýtů o Orfeovi a Euridice, tak ten má své obdoby jak na Kavkaze, tak například na souostroví Samoa.
12: Děkujeme moc. Tak tolik etnolog a lingvista a také autor dvou nových knih, Když loví železný vlk a Jezdci na velrybách. Ať se vám daří v dalším zkoumání a v dalším psaní. Naslyšenou.
24: Děkuji, naslyšenou.
12: No a s dalšími zprávami už je připraven Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy TVL. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje jaderná elektrárna v Dukovanech. Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partner brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádně závažný trestný čin. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy, u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a kolona osobních aut je od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 asi na 20 minut. Na D5C je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, poprvé se zastavíte u Rudné na 5. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi 30 minut celkově. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
12: 5 minut po půl páté. Tající led v Arktidě otevírá nové obchodní trasy. Severní cestu teď využila čínská loď, která by pravděpodobně dnes měla po 3 týdnech na vodě dorazit do přístavu v Anglii. Tradiční jižní trasou by jí přitom cesta trvala o 15 dní déle. Je to pro Čínu dlouhodobá obchodní výhoda a může tím demonstrovat i něco jiného? Naším dalším hostem je teď expert na logistiku David Knobloch. Vítejte ve vysílání, hezký den.
1: Dobré odpoledne.
12: Tak pane Knoblochu, podle expertů, které oslovil deník New York Times, je severní zkratka velmi náročná a dokonce nebezpečná. Toto byste potvrdil a kudy vůbec vede?
1: Tak určitě je to nejvíc nebezpečná námořní trasa vůbec na Zemi a vlastně vede přes několik těch moří až do Severního moře severní arktickou cestou.
12: No a v čem tkví to nebezpečí? Je to především otázka zamrzání toho Severního moře, kdy v podstatě ty lodě musí být v určité době, když to neodhadnou, doprovázeny ledoborci? Nebo v čem to tkví?
1: Ano, je to určitě o počasí, s tím, že víme, že vlastně ten provoz je celoroční, co se týká tankerových plavidel, jako jsou plavidla tankery na LNG nebo ropu, které jsou vlastně celoročně v provozu a vlastně jim pomáhají ledoborci, který vlastně jim pomáhají tu cestu nějakým způsobem odklízet a jdou takzvaně ve vláčku. Ale to se týká hlavně období zimy, kdy jsou vlastně arktické noci, kdy vlastně je špatná viditelnost, jsou tam dokonce i bouře, rychle to zamrzá dokáže se tam dostat teplota až do minus 50 stupňů. Co se týká té nové cesty, jak jste mluvila na začátku, ty čínské lodi, která vlastně je součástí vlastně toho servisu pro osmi lodí, která vlastně se jmenuje Tower, myslím, že Dubai Tower, která vlastně v současnosti vyložila první kontejnery ve Felixstowe, skutečně odjela ze Šanghaje před zhruba 23 dny, proplula bez problémů, protože je to sezónní záležitost, kde vlastně ty lodě jsou schopný plout tou severní cestou od zhruba půlky srpna do konce října. Takže ano, dá se to, ale nedá se to říct, že to je prostě standardní, je to spíš doplňková služba.
12: Mm-hmm. No ale pořád je to tedy kratší a levnější anebo dražší než cesta, řekněme, přes Suezský průplav, no, nebo přes Hormuz, ale tam je teď známý problém.
1: Ano, ano. Ta cesta jako sama o sobě je kratší, měla by trvat zhruba 20 až 23 dní do těch prvních evropských přístavů, z těch hlavních čínských přístavů, jako je Šanghaj, Ningbo. S tím, že vlastně máme i kratší cestu, a to se týká čínské železnice, která je přímá, to znamená, že tam je ta cesta zhruba 14 až 21 dní do Evropy, takže se to úplně nedá říct, že by to bylo konkurence výhodný proti té železnici. Zároveň ta ekonomika té cesty není úplně ideální, protože ta cesta toho kontejneru, ta cena toho kontejneru se pohybuje někde v řádech $1,000, kolem $10,000 a je to neekonomicky z pohledu toho, že vlastně je to jednosměrný provoz, protože vlastně ty lodě jedou jenom jedním směrem do té Evropy a zpátky se vracejí přes Suez, přes Bab el-Mandeb až vlastně zpátky do Číny.
12: Mimochodem tedy ta ekonomika, co vlastně obnáší, samozřejmě otázka pojištění a tak dále, ale bavíme se teda o cestě, která jde i podél ruského území, kde ano, si třeba musí čínské lodě jaksi koupit tu asistenci ruských přístavů nebo ruských doprovodných lodí?
1: Ano, je to tak, je to pod správou severní mořské cesty, to znamená, že to patří Rusku a Rusko vlastně spolupráci s Čínou vyjednávají měsíce dopředu povolení a jakým způsobem bude ta trasa vypočítána a následně jakoby jim pomáhají navigovat za pomocí jak ledoborců, kterým vlastně dávají informace, kde se objevují na cestě nějaký velký kusy ledu, případně nějakých navigačních snímků. Největší problém v té severní cestě je, že tam není infrastruktura, pořád tam chybí infrastruktura, jsou tam zhruba nějaký dva velký přístavy, které jsou schopní případně nouze pomoct, ale je to prostě v řádově stovky až tisíce kilometrů daleko.
12: No, myslíte,
1: cesta
12: že...
1: samotná trvá, nebo... Ano?
12: Myslíte si, že je to právě příležitost, ekonomická příležitost pro ty severoruské přístavy, kdyby se domluvili s Pekingem?
1: Ano, ty jednání samozřejmě probíhají delší dobu. Není to novinka. Před tímto servisem byl první průkopník kontérových přeprav, zvaný čínský rejdař New Shipping, který už v roce 24 provozoval komerční linku kontérových plavidel do právě severní Evropy, a nebylo to pravidelný a právě jenom sezónní. Takže ano, určitě Rusko s Čínou do toho velice masivně investují za rozvoj té severní cesty, protože pro ně je to zkratka a využívaná několika dalšíma čínskýma dopravcema, který tam právě plujou tyhle tankery.
12: Je to zatím tedy hlavně čínský, respektive čínsko-ruský, nebo s ruskou asistencí čínský biznis, anebo tu severní cestu, o které jsme dosud mluvili, využívají už lodě i s nějakými jinými vlajkami, nebo respektive z jiných zemí?
1: Aha, jsou to jenom čínský rejdaři ve spolupráci s Severní Koreou a Ruskem. Takže vlastně dokonce v poslední době do toho chtějí zkoušet investovat i Indie a ostatní vlastně ty území v Asii. Je to prostě rozvojová možnost, jakým způsobem do budoucnosti budou schopní konkurovat právě těm námořním trasám, jako je přes Suezský kanál nebo přes vlastně mis Dobrý naděje.
12: Hraje tam roli z vašeho pohledu i hodně politika, nebo jde jako obvykle v prvé řadě především o peníze?
1: Tak to je dobrá otázka, to je spíš na nějakého jiného člověka, který rozumí politologa, přesně tak. Já spíš koukám na tu ekonomiku, koukám spíš na to, jaký jsou možnosti alternativní doplňkové služby, jakým způsobem jsme do Evropy schopni dostat kargo ve větším objemu za ekonomickou sazbu, případně za lepší tranzitem. Takže pro mě tato otázka úplně není, ale určitě se to dá představit, že to je vlastně obrovský masivní investice těch asijských států, jako je právě Asie, jak jsem vyjmenoval Rusko, včetně Koreje.
12: Tak uvidíme, nakolik to bude vlastně výhoda, kompetitivní výhoda těchto států oproti ostatním. Já děkuji za rozhovor expertovi na logistiku Davidu Knoblochovi. Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den, naschledanou.
12: A na severu ve vysílání Odpoledního plusu ještě zůstáváme. Před Královským palácem v Norsku čekají tisíce lidí na vystoupení nového krále. Håkon VIII. Se tak poprvé objeví před lidmi po dnešním pohřbu jeho otce Haralda V. Smuteční ceremonie i nynější vystoupení v Oslu. Přímo na místě sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, vítej.
3: Dobré odpoledne.
12: Tak můžeš říci, za jak dlouho norský král vystoupí? Dá se čekat také, že poví něco zásadního?
3: No možná to stihne ještě během našeho rozhovoru. Měl by vyjít tady na balkon, na který já tady vyhlížím spolu se spoustou dalších lidí zhruba ve 3/4. Zda řekne něco zásadního, úplně bych nečekal nějakou zásadní informaci. On přece jenom už jako král vystupoval. On se stal králem okamžikem úmrtí svého otce a i všechny ty formality, které měl tedy udělat, jejich součástí je třeba slib ústavní, tak to už má všechno za sebou, čili je to spíš taková formalita, ale ta podpora, kterou lidi tady dávají, tak ta pokračuje dál. Já jsem si povídal s lidmi v davu a všichni říkají, že chtějí vyjádřit vlastně podporu novému králi, teď když už je opravdu tím jediným králem, protože se čekalo na ten pohřeb.
12: Jak to vlastně dosud probíhalo, protože ty jsi sledoval celý ten smuteční proces. Jaké reakce běžných Norů si zaznamenal?
3: No, opravdu to Nory zajímá, opravdu dorazili, přestože ten smutek už trvá dlouho, byly různé další akce k tomu, tak Oslo bylo dneska jednak poměrně zavřené, ale taky poměrně plné lidí, kteří přihlíželi. Já jsem viděl i nějaké uroněné slzy nebo takové nešťastné vzdychání, když rakev s norským králem projížděla, nebo potom, když se ozývaly salvy a bylo jasné, že tedy už ten pohřeb definitivně skončil, tak bylo to dost na Norech poznat, že to prožívají, že je to pro ně něco citlivého, něco zajímavého. Když byla minuta ticha, tak opravdu se zastavila celá země i veřejná doprava napříč celým Norskem se na tu minutu v jednu hodinu zastavila, tak to je taky takový symbol toho, jak to Norové prožívají.
12: Musí to být asi svým způsobem opravdu neopakovatelný zážitek, když umírají všichni i členové královských rodin. Bylo tam nějaké překvapení, třeba něco zvláštního, co by člověk nečekal?
3: Já myslím, že dvě věci, které vlastně souvisí s jedním velkým konceptem. Král Harald V. byl opravdu člověk, který dbal na nějakou rovnost mezi lidmi, hodně se o to snažil, hodně o tom mluvil a i se snažil se hodně setkávat s obyčejnými lidmi. On třeba on byl velký jachtař, velmi ho to bavilo, měl svoje kamarády a často mluvil o tom, že právě plachtění je něco, co ho zbližuje s běžnými lidmi, protože na palubě jsou si všichni rovní. No a k tomu se vstavují dvě věci. Jednak jsem od několika Norů slyšel takovou poznámku, jestli těch ceremonií není příliš, jestli to právě nevytváří tu nerovnost toho, že ten král je něco víc. A druhá věc, která mě zaujala, tady ty hosty nevozili žádné limuzíny, ale vozili je autobusy, takže opravdu ti hosté, švédský premiér, finský prezident, přijeli všichni společně několika autobusy, které je vyložili před tou katedrálou, kam šli tedy na tu slavnostní mši. Tak to byla věc, kterou i s několika Nory jsem se zase shodl, že to je opravdu věc norská, opravdu to dostává všechny ty hosty na jednu stejnou úroveň.
12: To je vtipné a byl tam tuším i český prezident, že? Takže možná také.
3: Je to tak. Ten tedy přišel pěšky sem, ale potom ho odvážel autobus pryč. Takže taky byl na jedné lodi.
12: Jakube, a tím vlastně dnešním rozloučením je norský státní smutek definitivně uzavřený?
3: Je to tak, před chvílí právě se ozvala salva, to bylo znamení, že je tedy král uložen do hrobky a vlastně v reakci na tu salvu se okamžitě vytahovaly všechny vlajky nahoru, byla to taková, protože těch vlajek je po té cestě opravdu množství, tak to byl takový hezký symbolický projev toho, jak všechny vlajky šly nahoru, najednou opravdu u každé vlajky stál jeden voják, nebo tady to byly námořníci na té mé straně a vytahovali všichni ty vlajky nahoru, takže státní smutek teď po nějakých 9 nebo 10 dnech definitivně končí a Norsko se vrací už úplně do svých běžných kolejí s novým králem.
12: S novým králem Håkonem VIII, který se už každou chvíli má objevit před lidmi. A z Norska jsme o tom mluvili s naším zvláštním zpravodajem Jakubem Ludským. Díky moc, Jakube, a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
16: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: V Paříži začal mezinárodní vesmírný summit. Vědci, astronauti, zástupci soukromého biznesu i delegace ze 120 zemí světa probírají nastavení pravidel ve vesmíru, budoucnost mezinárodní vesmírné stanice nebo trvalou přítomnost astronautů na měsíci. Řada evropských lídrů ani zástupci velkých amerických firem ale na summit nedorazí. A proč? O tom teď budeme mluvit s naším pařížským zpravodajem Marcelem Faltisem. Vítej ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
12: Tak Marceli, v Francii ten summit pořádá spolu s Německem, ovšem kancléř Friedrich Merz nakonec nepřijede. Ví se proč?
4: Kancléřství tvrdí, že Friedrich Merz má jiný program, například jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou nebo schůzku s prezidentem Spojených arabských emirátů v Berlíně. Summit vynechá i šéfka italské vlády Giorgia Meloniová. Jsou tu ale třeba zástupci Číny nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. I když Francie a Německo summitu spolupředsedají, mají rozdílný pohled na zásadní otázky, které se týkají právě vesmírné problematiky. Paříž totiž volá po větší evropské nezávislosti ve vesmíru, zatímco Berlín je otevřenější třeba spolupráci s americkou firmou SpaceX miliardáře Elona Muska. Firma patří mezi současné lídry ve vývoji nosných raket k cestám do vesmíru, ale taky třeba patří mezi lídry, co se týče satelitů.
12: No ale nejenom SpaceX, ale také třeba Muskovy satelity Starlink jsou velmi klíčové v posledních letech, že? Najmě na Ukrajině. A i v jejich užívání existují nějaké rozpory mezi Francií a Německem?
4: Ano, přesně tak, existují právě ty satelity, které jsou při ruské válce na Ukrajině naprosto důležité a jejich užívání taky odhalilo, jak problematické může být, když je zjednodušeně řečeno jejich ovládání v rukou jednoho člověka. Francie chce proto investovat do společné evropské sítě satelitů IRIS, která by byla určitou konkurencí Starlinku, vysvětlila českému rozhlasu Geraldine Nadžejová z Evropské vesmírné agentury.
5: Závislost na jednom poskytovateli je riziková, ať už jde o SpaceX nebo kohokoliv jiného. Proto jsme vyvinuli službu Galileo, která je evropská, protože jsme byli závislí na GPS. To je americký systém vyvinutý ministerstvem obrany. Teď vyvíjíme IRIS, abychom se zbavili závislosti na Starlinku.
4: Německo naopak plánuje vlastní zabezpečenou satelitní síť. Výsledkem ale může být to, že Evropa místo soustředění peněz a kapacit do jednoho velkého systému začne budovat několik paralelních. Tyto satelity jsou přitom klíčové třeba pro právě komunikaci armády, jako je tomu na Ukrajině, ale taky při mimořádných událostech, třeba přírodních katastrofách, anebo zkrátka všude tam, kde jsou pozemní sítě daleko, třeba na moři, a státy, které nedokážou dostat vlastní satelity na oběžnou dráhu, poté přicházejí o strategickou výhodu.
12: Marceli, už jsme zmínili Elona Muska, ale ani jiní zástupci velkých amerických firm v Paříži dnes ani zítra nebudou. Proč nakonec odřekli účast na summitu?
4: Kromě Elona Muska, který tu nebo jeho zástupci měli zastupovat firmu SpaceX, také nedorazí třeba ani zástupci firmy Blue Origin, miliardáře Jeffa Bezose, anebo společností Stoke Space nebo Astra. Server Politico napsal, že tyto firmy po nátlaku Bílého domu nakonec účast tady v Paříži ve výstavním pavilonu Grand Palais odřekli. Washingtonu se údajně nelíbí, že by se firmy účastnily akce, která jde prý proti zájmu zájmům Spojených států. Šéf Evropské vesmírné agentury Josef Asbacher před zahájením summitu řekl, že Evropa připravuje návrhy, jak se právě zbavit závislosti na amerických raketách při vysílání astronautů do vesmíru. V Paříži, ještě zmíním, je mimochodem i český astronaut Aleš Svoboda, který by měl jako pilot kosmické lodi letět v polovině příštího roku na mezinárodní vesmírnou stanici, a to jako první Čech.
12: No a závěrem, co jsou vlastně další témata summitu a jaký bude zítřejší program?
4: Je to třeba právě budoucnost mezinárodní vesmírné stanice, ta by totiž měla dosloužit na začátku příští dekády a nahradit by ji měly komerční orbitální stanice soukromých společností. Ale tím, že ve vesmíru působí stále více soukromých firem, tak je třeba jedním z tématů taky to, jak nakládat s kosmickým smetím. A zítra mezi ty hlavní body programu budou patřit projevy, bude to projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona anebo šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
12: Tak tolik Marcel Faltis, náš pařížský zpravodaj, a referoval o vesmírném summitu právě ve francouzské metropoli. Děkujeme a pěkné odpoledne, naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
12: A teď na úplně jiné téma. Samizdat má většina z vás, z nás, spojený asi hlavně s literaturou. Na Ostravsku ale v 70. letech vznikala unikátní alba výtvarných umělců. Nonkonformní autoři nesměli oficiálně vystavovat a proto svá díla sdíleli ilegálně. Teď je v Galerii výtvarného umění Ostrava představuje výstava Alba vzdoru a naděje.
6: Hlavní ten iniciátor byl Ivo Janoušek, řekněme po té organizační stránce a technické, potom Kamil Drabina a Jan Štefan.
7: Galerista Milan Weber patří k posledním žijícím pamětníkům. Přestože svou úlohu trochu upozaďuje, sám se podílel na vydávání alb a stál u zrodu celé myšlenky, jak šířit díla autorů, vytlačených z oficiálního výstavního prostoru.
6: My jsme se scházeli tenkrát, to bylo v rámci sice klubu Přátel výtvarného umění, ale jelikož ten klub Přátel výtvarného umění v Ostravě byl dost konzervativní, tak jsme si vymysleli sekce Přátel grafiky a krásné knihy se to jmenovalo.
7: Začalo to přednáškami, trochu pokoutními výstavami a vydáváním grafik.
6: A tam jsme se o tom prostě bavili, že by to bylo dobré něco udělat, ale skutečně já nechci se nějak klást sebe do popředí.
7: Alba vznikala na dnešní dobu až nepředstavitelně. Jednotlivé autory bylo třeba jednoho po druhém obvolat, potom objet autem značnou část tehdejšího Československa.
6: Ono se už jako vědělo, kde asi bydlí nebo kde má ateliér ten autor, takže v těch telefonních seznamech nebylo jen to číslo, ale i adresa.
7: Takovým způsobem vznikla 4 alba pojmenovaná naprosto jednoduše. Alba 75 a tvorba 1977 jsou vlastně sbírkou fotografií jednotlivých děl. Alba 76 a 77 už měly svůj koncept a tvořili je grafiky a kresby.
8: Například Igor Gazdík o tom hovoří, že právě tyto alba v době té nesvobody, totální cenzury a totality byly jediným médiem, kde se umělci navzájem v podstatě poznávali a poznávali svou tvorbu.
7: Říká ředitel galerie a kurátor výstavy Jiří Juza. Každý z autorů dostal vždy jedno album.
8: Těch autorů bylo 65, takže vzniklo 65 alb pro samotné autory a asi pak možná třeba 5 pro pořadatele a pro další jako aktivity, právě ty prezentační, ale neuvěřitelné, prostě Lamer neměl tu možnost třeba těch grafických technik, takže on tam udělal 70 kreseb, každou originální.
7: A díla se podařilo k nelibosti úřadů dostat i do zahraničí, třeba do Krakova nebo na neoficiální část Bienále v Benátkách.
6: Vím, že se to potom vyšetřovalo, jak se to tam mohlo dostat, a to jako nevíme přesně, možná přes diplomatické cesty, jo, třeba.
7: Vzpomíná Milan Weber. Vystavená alba v Ostravě doplňují i drobné plastiky, takzvané multiply. Výstava bude k vidění do 25. října. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
12: Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do osobnosti člověka. Tak se dají vnímat dopisy Olze, které psal Václav Havel z vězení své ženě mezi léty 1979 a 83. Ode dneška, tedy od středy, jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze, a to u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
9: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
10: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavou procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
11: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
10: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
11: A pětky a dost, víc nemohl psát.
14: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení

0: Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
1: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval to citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
4: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
4: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: A z dnešního odpoledne na Plusu je to vše. Za všechny, kdo se na vysílání podíleli, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská. A teď už vás čekají další zprávy.
6: Český rozhlas Plus.
7: Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. Irán prohlásil, že na Blízkém východě napadl dva americké torpédoborce. Spojené státy jeho tvrzení popřely. A Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
8: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno rádítko, jedna žádost. Ano.
7: Rychlejší povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 íránských tankerů a konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dřív ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
9: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 strojů má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG-29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku, zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
7: Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem.

0: Zraněných jsou 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala více než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči Praze. Neznámý pachatel ji poslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
1: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
0: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Praze, čekejte kolony na jižní a Štěrboholské spojce. Vždy před průmyslovou zdržení od Spořilovské i Bychovice asi na 30 minut. Pomalu se jede po jižní spojce směr na Smíchov před Barandovským mostem je kolona od magistrály na 20 minut. Na pražském okruhu kolony směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech se pomalu jede od Karlovarské dálnice D6 a zdržení je kolem 40 minut. Směrem na letiště je kolona na 20 minut od Strakonické k Ořechu. Na magistrále kolony směrem na Holešovice od Nusa mostu na Štvanici na půl hodiny a 20 minut se jede i ve Vilzonově od Florence k muzeu. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické, Plzeňské, v Patočkově, na Břevnově a uspává se i Dobřížská od Barandovského mostu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy, teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Proč Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert? Zůstává Babiš ve střetu zájmu, měli by poslanci hlasovat o nedůvěře vládě. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Gabriela Svárovská, poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně Zelených. Zdravím vás do poslanecké sněmovny. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Co to podle vás znamená?
3: To znamená konkrétně to, jak to komise včera zdůvodnila, že provedla tedy to důkladné posouzení a označila tedy českého premiéra za osobu, která je v tom střetu zájmu, což má konkrétní dopady na proplácení těch zemědělských dotací. Co je na tom taky zajímavé, je to, že Evropská komise nehovoří jenom o Agrofertu, ale zmiňuje i další jaksi majetkové propojení premiéra na holding Symbiol, a tedy Hartenberg Holding, který podniká v oblasti developmentu. Čili vlastně rozšiřuje to původní, řekněme, tu oblast střetu zájmu z Agrofertu ještě dále, ačkoliv v tom druhém případě zatím žádná konkrétní opatření nepřijímá.
2: Komise, jak jste zdůraznila po důkladném posouzení, tedy dospěla k závěru, že Babiš se nachází, a teď cituji, v potenciálním střetu zájmu a ten svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Proč myslíte, ta diplomatická formulace je nebo není Babiš ve střetu zájmu?
3: To není diplomatická formulace, to je právní termín. Mm-hmm. To znamená, že
2: potenciální střet zájmu.
3: Nic jsme nezjistili nebo nejsme si jistí, ale je to ten konkrétní právní pojem, který se vztahuje k situaci, kde existuje to objektivní riziko, to si myslím, že je důležité, objektivní riziko, že soukromý zájem toho veřejného funkcionáře Andreje Babiše může ovlivnit výkon jeho funkce. Jo? Čili to je ten problém, vlastně, na který upozorňujeme dlouhodobě. Nevíme, jestli k nám z televizní obrazovky právě hovoří majitel Agrofertu nebo Symbiolu anebo premiér české vlády.
2: Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal Babiš prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Souhlasíte?
3: Ano, on to řekl. Řekl, že to je prostě definitivní, dokonce hovořil o tom, že vlastně jeho rodina bude mít přístup k majetku Agrofertu až po jeho smrti a ukazuje se, že to tak není. Ukazuje se to tak proto, že ty dokumenty vztahující se k tomu RSVP Trustu se objevily na veřejnosti, což je dobře. Já si myslím, že je měl premiér v zápětí potom, co to řešení zvolil, předložit veřejnosti k posouzení sám, to neudělal, čili je dobře, že se ty dokumenty na veřejnost dostaly a ukázalo se teď dokonce i po nezávislém důkladném posouzení Evropské komise, abych použila jejich slova, se ukazuje, že skutečně to řešení nedostatečné bylo a já dosti pochybuji o tom, že Agrofert, který má jistě k dispozici nejlepší právní služby, které si můžeme představit, něco takového nepředpokládal. Čili ano, já myslím, že je na místě se domnívat, že pan premiér vodil prezidenta za nos a spolu s ním i veškerou českou veřejnost, která částečně uvěřila Andreji Babišovi, že střet zájmu je vyřešen a že neexistuje.
2: No, je pravda, že Babiš soustavně opakuje, že střet zájmu vyřešil v únoru, tedy vložením akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a to, a teď zase cituji, daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Znamená to tedy, že lže?
3: Minimálně říká něco, co není pravda. Jaksi posouzení toho, nakolik splňuje podmínky evropských zákonů, to jsme zcela zřetelně včera slyšeli na tiskové konferenci Evropské komise. S těmi českými zákony je to poněkud složitější. Ve sněmovně teď zároveň leží návrh na jejich ještě odlehčení nebo zmírnění, které by měly pozitivní v uvozovkách dopad na premiérovy povinnosti, ale faktem je, že o proplácení těch evropských dotací se rozhoduje v Bruselu, čili tady je zcela zásadní fakt, že premiér nesplnil ty podmínky, které stanoví evropské právo.
2: Už citovaný Ivan Bartoš tvrdí, že Babiš je beneficientem veškerých zisků, které Agrofert získává v dotacích nebo na veřejných zakázkách. Také si to myslíte, i když tedy je Agrofert ve svěřenském fondu?
3: Andrej Babiš má majetkové propojení s Agrofertem. Ten střet zájmu předpokládá i to, že bezprostřední majetkové propojení nebudou mít ani lidé z blízkého okolí Andreje Babiše. Tato podmínka splněná není. Čili já myslím, že je zásadní ne kolik na tom Andrej Babiš vydělává. Víceméně bych neměla problém souhlasit s tvrzením Ivana Bartoše, ale tady jde přece o ten princip. Stará se premiér o vládu České republiky, stará se o to, aby fungovala Česká republika, anebo se stará o svůj majetek v Agrofertu, Synbiolu a tak dále.
2: Babiš, jak víte, řekl, že ho postoj Evropské komise nezajímá a že to nebude řešit. Není to z jeho hlediska vlastně pochopitelné?
3: No ano, je to pochopitelné. Tak jak můžete reagovat na nějaké tvrzení, které vlastně nedokážete vyvrátit, nebo na nějaký fakt, který nedokážete nebo nechcete změnit. Tak myslím, že to obsahovalo všechny ty tři složky, které obvykle si spojujeme s formou manipulativní komunikace, to znamená popření. Neexistuje to, potom nějaké zesměšnění, nezajímá mě to a potom nějaké obvinění a to si myslím, že probíhá jako cyklicky, neustále. Pan premiér říká, neexistuje to, vymýšlíte si to, jste zaujatí proti Babišovi, jste nedůležití, jste a další, jako měli byste se jít léčit a podobně. To slyšíme vlastně ve sněmovně jako opozice od začátku, kdy vlastně od jmenování Andreje Babiše premiér vlády upozorňujeme, že ten střet zájmu je skutečně problém právní, ale i faktický.
2: Biznis a politiku nejde míchat dohromady, to řekl předseda opozičních starostů Vít Rakušan. Jak tedy Babiš je přiměr k tomu, aby problém vyřešil ke spokojenosti Evropské unie?
3: No to je dobrá otázka, protože ty dotace samozřejmě proplácí Evropská komise zpětně. To znamená, to, co bude vyplaceno ze státního rozpočtu nebo z těch veřejných peněz a nebude zpětně proplaceno z Bruselu, tak zůstane k tíži veřejných financí a zaplatíme to fakticky my všichni. Čili to je věc, která je problematická. Zároveň Andrej Babiš je předsedou vlády. Dosavadní pokusy o vyslovení nedůvěry vládě jsme vlastně nebyli schopni nějakým způsobem zhodnotit nebo provést ve sněmovně. Bylo takových pokusů několik, protože ta vládní koalice je samozřejmě v tomto velmi silná, soudržná, nejde jenom o evropské peníze, jde o to, že tam jsou různí lidé obvinění z trestního stíhání, obvinění, nebo je tam ta žádost o vydání k trestnímu stíhání, někteří další možná ještě budou, čili tohle je ta koalice proti vydávání k trestnímu stíhání, která je tak silná a nerozborná. Každopádně, co se bude dít dál, no tak bude pokračovat komunikace mezi komisí a českými orgány. Česká reakce bude muset následovat, to znamená, že Brusel či Evropská komise bude žádat nějaká nápravná opatření, čili česká strana minimálně bude muset předstírat nějakou nápravu, která znovu bude posouzená, pokud nebude dostatečná, bude shledána jako nedostatečná. Bude pokračovat blokování právě těch refundací, to znamená, že se bude jako prodlužovat ta sekera v tom českém státním rozpočtu, který vyplatíme na ty dotace Agrofertu. Můžou se rozšířit dál ty finanční korekce, pokud české úřady nebudou ochotny to řešit. Jo? To rozšíření těch finančních korekcí, to znamená pozastavení dalších nějakých proplácení, samozřejmě také přichází v úvahu a samozřejmě paralelně pokračující prověřování evropských žalobců v otázce některých dotací. Já bych ještě k tomu ráda, jestli můžu, dodala jednu věc. Tady se bavíme o těch dotacích, byly tam ty dotace minulé, těch 7 miliard, jak řekl soud, zřejmě neoprávněně vyplacených dotací. Tady jsou to nové, tedy několik desítek milionů dotací, ale pak je tam ještě ten velký jeden problém a to je, že premiér Babiš jezdí soustavně na Evropskou radu a nyní taky vyjednávat o budoucím českém rozpočtu a my opět nevíme, jestli tam jezdí jako premiér české vlády nebo jako velký podnikatel, majitel Agrofertu, majitel Symbiolu. Tam je třeba ta otázka těch nárokových zemědělských dotací. Ty Evropská komise nepozastavuje, protože říká, to jsou nárokové dotace, tam nemá vlastně předseda vlády velkou možnost jejich vyplácení ovlivňovat. Ale on má možnost ovlivňovat to vyjednávání o těch dotacích. A přesně v tom nadcházejícím evropském rozpočtu se bude jednat o to třeba, jak velký podíl v těch zemědělských dotacích bude nárokový a které dotace budou ty ostatní. To znamená, on sám, jak si svou účastí na Evropské radě ovlivňuje za Českou republiku to samotné vyjednávání o tom, jaký podíl dotací připadne třeba velkým zemědělským holdingům a jaký třeba menším zemědělcům, farmářům, kteří se snaží o nějaké přírodě blízké hospodaření. To znamená, že taky ovlivňuje dlouhodobě podobu českého zemědělství, samozřejmě ve prospěch podniků, jako je Agrofert.
2: Poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svárovská je hostem 20 minut Radiožurnálu. Lidovci navrhují hlasování o nedůvěře vládě. Je to k něčemu, když vzhledem tady k rozložení se ve sněmovně známe výsledek dopředu?
3: Já myslím, že to důležité je, protože to je role opozice upozorňovat na ta selhání současné vlády, upozorňovat na ta ohrožení pro veřejné rozpočty. Jako vezměte si, že jsme tady měli vládní návrh státního rozpočtu s tím mamutím schodkem 389 miliard a teď vlastně je potřeba, aby lidé si uvědomovali ty věci v souvislostech. Tak říká se, že musíme šetřit, vláda snižuje podporu v nezaměstnanosti, jsou obrovské problémy s vyplácením superdávky, to znamená, vláda ořezává tu sociální politiku, co to jde. a zároveň je pravděpodobné, že minimálně část proplacených zemědělských dotací Agrofertu nebude refundováno z Evropské komise. Čili já myslím, že tohle jako má důležitý význam a tohle přesně je role opozice. Nasvěcovat to problematické jednání vlády, která říká, hnutí ANO říká, my tady stojíme za těmi lidmi, my máme na starosti české lidi, nám záleží na tom, aby se měli líp. A premiér říkal, Česko bude nejlepší země na planetě a teď to vidíme v realitě. Prostě veřejné služby se osekávají, ale zároveň prostě únik peněz ze státního rozpočtu do rozpočtu Agrofertu jakoby není problém a dokonce premiér sám říká, že ho to nezajímá. Takže jeho to nezajímá, že kvůli němu ubývají ze státního rozpočtu peníze, protože Brusel nebude ty dotace refundovat.
2: A předseda ODS Martin Kupka se ptá, kdo ponese náklady, pokud tedy Evropská komise skutečně už ty vyplacené částky definitivně neproplatí. Kdo by za to měl nést odpovědnost?
3: No tak náklady ponesou české veřejné rozpočty, to
2: jasně,
3: je zcela zřejmé.
2: Ale tu odpovědnost.
3: Kdo by za to měl nést odpovědnost, je také naprosto jasné. Je to Andrej Babiš, premiér české vlády a zároveň tedy osoba, která je majetkově spojená s podnikem, s holdingem Agrofert. To je naprosto zřejmé, ale žijeme v demokracii, zaplať pánbu zatím, čili nakonec účet Andreji Babišovi vystaví voliči.
2: Úřad Evropského veřejného žalobce začal kromě samotných dotací vyšetřovat i úředníky, kteří je vypláceli. Může to mít, řekněme, preventivní vliv?
3: To je určitě velmi podstatné, co říkáte. Myslím si, že ano, protože odposledně, kdy jsme řešili za minulého působení Andreje Babiše v roli premiéra české vlády ty problematické dotace, tak se mezi tím zpřísnila ta evropská legislativa a už je tam i trestní vlastně paragraf za porušování nebo poškozování finančních zájmů Evropské unie. Proto je celé to posuzování jako hlubší a důslednější, protože nikdo nechce, určitě ne v řadách bruselských úředníků, nést odpovědnost za neoprávněně vyplacené dotace. To je potřeba si představit. To jsou ty daně německé kadeřnice a francouzského závodníka a španělského zelenáře. To jsou peníze všech těch lidí v celé Evropě, kteří platí daně. A ty jejich daně potom částečně končí v tom rozpočtu Evropské unie. A proč by měli kadeřnice, závozník a zelenář se skládat na nějaké příjmy jednomu z nejbohatších lidí v České republice Andreji Babišovi? To bychom asi taky nechtěli, aby se čeští daňoví poplatníci skládali jaksi na nějaké příspěvky oligarchům v jiných zemích Evropské unie. Čili tohle je jako důležité, protože to poškozování finančních zájmů Evropské unie je skutečně věc, kterou řeší Úřad Evropského žalobce a myslím si, že to skutečně může mít jako konkrétní dopady na úřednictvo a že to může mít významný preventivní efekt. Zatím se o tom všeobecně moc neví, myslím, že ti lidé zatím s tím příliš nepočítají, ale teď na příkladu Jany Nagyové jsme viděli, že zkrátka ti pomahači, ti lidé, kteří jaksi přispívají k těmto podvodům nebo obcházení zákona nebo neoprávněnému pobírání dotací, že ti lidé mohou být postiženi.
2: Kancelář prezidenta Petra Pavla vyzvala k takovému řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Vy máte představu, jak by se to dalo zařídit?
3: To si úplně upřímně nedokážu zatím představit, byla by to určitě nějaká jako konstrukce v tom smyslu, že by bylo nutné nějakým způsobem stíhat nebo požadovat nějakou tu kompenzaci právě po tom podniku, to znamená po tom příjemci těch dotací, ale to předpokládám, že to je možné, ale nemám to promyšlené v té míře, abych to mohla předložit jako nějaký konkrétní návrh.
2: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslankyní zvolenou za Pirátskou stranu spolupředsedkyní Zelených Gabrielou Svárovskou. Jaké praktické dopady může mít pozastavení proplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert?
3: No, myslím, že ten dopad by měl být takový, že by Česká republika měla ty dotace přestat s okamžitou platností vyplácet. To znamená, aby se neprohluboval ten dluh, který nebude kompenzován ze strany Bruselu, tedy do doby, než se vyřeší adekvátně a uspokojivě střet zájmů, ve kterém se nachází premiér Andrej Babiš.
2: Kauzu dotací pro Agrofert začal prověřovat Evropský úřad pro boj proti podvodům. Kam až to může dospět?
3: No, já myslím, že to skutečně může dospět až k nějakým jako trestním kauzám, jo, protože to je prostě, jak jsem říkala, zpřísnila se mezi tím ta legislativa, čili vlastně v tom minulém období, kdy OLAF, audit Evropského úřadu OLAF došel k závěru, že tady to bylo nakládání neoprávněné, případně podvodné, konkrétně v tom případě toho Čapího hnízda, tak pak došlo k určitým změnám, k určitému zpřísnění té legislativy a skutečně může být teď někdo teda postižen jako konkrétně, osobně a případně i trestně.
2: Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že pozastavení, to aktuální, se týká 3 milionů 180 tisíc eur, což je v přepočtu nějakých 77 milionů korun. Mimochodem je to, myslím, částka, kterou Babišovy firmy získají na dotacích asi tak za 15 dní. Možná z makroekonomického hlediska to není až tolik.
3: Jde samozřejmě o princip. Jo? Jde o princip a jde o to, že, jak taky upozornila Evropská komise, netýká se to jenom Agrofertu, ten střet zájmů, čili české úřady, česká ministerstva by měla vědět, že jsou určité typy podnikání združené v holdingu Symbiol, týká se to zdravotnictví, týká se to developmentu a tam samozřejmě nemusí jít nutně o evropské dotace, ale je tam třeba o platby zdravotních pojišťoven na kliniky Andreje Babiše. A na to by se české úřady měly, pokud jsou jako dostatečně obezřetné, mají skutečně na mysli zájmy českých občanů, zájem na tom, aby se nevyhazovaly peníze zbytečně a necpali se do věcí, do kterých se cpát nemají, protože všichni, všem je nám neustále opakováno a my sami všichni říkáme, že je potřeba šetřit, tak tohle by mělo také vyplynout jako z toho, co Evropská komise včera řekla o tom střetu zájmu. Ten střet zájmu Andreje Babiše je mnohem širší než je Agrofert a je potřeba se na to dívat skutečně velmi pečlivě, velmi prozíravě, protože premiér Babiš si prostřednictvím tohoto svého podnikání a současného výkonu premiérské funkce zajišťuje neoprávněné ekonomické výhody pro sebe a svoji rodinu.
2: Transparency International vyzývá předsedu vlády, aby rezignoval. Umíte si představit situaci, kdyby takovou výzvu vyslyšel?
3: To si představit neumím, ale považuji to za naprosto adekvátní, protože premiér byl na to upozorňován opakovaně, důsledně, ze všech různých stran, ze strany novinářů, ze strany opozice, ze strany protikorupčních organizací, teď i ze strany Evropské komise, čili je to naprosto jako evidentní. Je velmi pravděpodobné, že věděl, co činí a co hodlá učinit, když prezidentovi tvrdil, že střet zájmu jako vyřeší prostě neprůstřelně. Prostě to není pravda. Ten člověk se evidentně obohacuje na úkor veřejných financí lidí v České republice a evidentně jednal podvodně a pravděpodobně i lhal prezidentovi republiky. Čili to je naprosto adekvátní, aby zvážil svoje odstoupení z funkce, ale takových výzev mu bylo adresováno už několik a zatím se tak nestalo a když tedy pozoruji jaksi činnost, výkon funkce Andreje Babiše, zatím to nevypadá pravděpodobně, že by takové výzvy vyslyšel.
2: Vy jste řekla, že mu vystaví účet voliči, ale třeba podle politologa Oty Eibla bude mít ta aféra na voliče ANO, jenom malý, možná spíš zanedbatelný vliv. To si nemyslíte?
3: Ano, je to možné, protože lidé se zkrátka rozhodli uvěřit Andreji Babišovi a věří mu i to, Andrej Babiš dobře ví, co říká, že ho to nezajímá, nebo že to není pravda, nebo že si v Bruselu na něj zasedli, nebo že ho opozice udává v Bruselu. Nic z toho samozřejmě není pravda. Je to jakoby jeho taková jako ublížená interpretace těch událostí, za které nese on sám plnou odpovědnost. Ale určitá část lidí se rozhodla premiérovi Babišovi věřit. Ta důvěra je emoce, to není jaksi racionální rozhodnutí a je velmi těžké to nějakými racionálními argumenty, tuhletu jako důvěru k němu narušit. Ale žádný strom neroste do nebe. Viktor Orbán taky po určité době skončil ve své funkci a když se dívám na to, jak se zadrhává sociální politika vlády, a to jsou právě ti lidé, kteří třeba premiérovi Babišovi věřili, nebo kteří mu dali ve volbách svůj hlas. Když vidím, jak se prohlubuje ten státní dluh, jak se připravují různé další návrhy na privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, tak ten účet přijde. Ti lidé to nakonec pocítí na vlastní kůži, abych si přála, aby nemuseli, abych si přála, aby prozřeli dřív a děláme proto všechno v opozici, snažíme se to vysvětlovat, uvádět do souvislostí, a předkládat alternativní návrhy, ale zatím u určité části lidí skutečně ta důvěra je silná, ta důvěra je samozřejmě také podpořená tím, tou obrovskou, těmi obrovskými finančními možnostmi, které hnutí ANO Andrej Babiš má, také z našich peněz.
2: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se spolupředsedkyní Zelených, poslankyní zvolenou za Piráty Gabrielou Svárovskou. Děkuju, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus.
0: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů. Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky. Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili. Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny vládní koalice s AFD odmítly, mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než rok a půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. A Izrael podle ministra zahraničí Gideona Sára neplánuje přikročit k hromadným deportacím lidí z pásma Gazy. Kdo chce, může podle ní ale odejít dobrovolně. Ministr to řekl na tiskové konferenci k otevření izraelské ambasády ve Slovinsku. Návrh na hromadné vysídlení Palestinců z Gazy předložili dva jiní izraelští ministři. Podle šéfa rezortu obrany Izraela Kace jiné řešení než masové vysídlení pro Gazu neexistuje. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady v omezení na 32. kilometru zůstalo stát nepojízdné auto a kolona je z kilometru 37 asi na půl hodiny. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy, kolony postávají od Kývalky z kilometru 182 až do omezení na kilometr 196. Zdržení pro osobní auta je asi 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic kolona před Benešovem zdržení asi 10 minut. V Praze komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu překáží nehoda, motorkář tam narazil do osobního auta. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
4: Není vám odporné sedět vedle válečného zločince, ruského vůdce Vladimíra Putina, vystřelil novinář na amerického vyjednavače Vitkova v Kyjevě. Uvalí Spojené státy na Rusko sankce, pokud se ukáže, že ani po tomto diplomatickém úsilí nebudou Rusové jevit zájem o mír, tázal se další novinář. Možná kvůli takovým otázkám byly, alespoň podle videí, američtí vyjednavači v Moskvě uvolněnější než v Kyjevě. O počtu úsměvů ani nemluvě. Po včerejším americkém pohledu dnes ten ukrajinský s Davidem Svobodou, historikem a ukrajinistou. Vítejte v Osobnosti plus.
5: Dobrý den.
4: A hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu plus vám přeje taky Barbora Tachecí.
6: Osobnost plus.
4: Nejdřív vám dám, pane Svobodo, k výzvu otázku. Myslíte si, že ta vřelost Vitkova, kterou jsme viděli na těch videích z Moskvy, ta vřelost k Putinovi, že byla hraná anebo upřímná?
5: Tak jsem rád, že to není nějaký IQ test, protože mně je to jedno. Byl takový obor sovětologie, specificky kremlologie, a tam se usuzovalo na velké věci, na velké důsledky z malých věcí, z malých nahodilostí. Čarovalo se doslova. Takže úsměvy pana Vitkova, no já jsem je nezaznamenal, protože já se těm lidem vlastně do obličeje ani nedívám. A
4: ne, víte, proč se na to ptám? Já se na to ptám prostě a jednoduše proto, že kdyby to bylo upřímné, to, jak se k ním chová, tak by to znamenalo, že američtí vyjednavači jsou připraveni jít maximálně vstříc Rusku a nikoli Ukrajině.
5: Proto... Ne, tak to oni jsou, nesporně jsou, ale tady jde o něco jiného. Podívejte, kam jsme klesli. To je problém. Geopolitický, závažný, lidsky dramatický. A my najednou jsme sestoupili na úroveň takového zvláštního okultismu, který, jak už jsem teda nadhodil, tady byl, zastupovali ho ti kremlologové. A zase se tak nějak jako choulíme zimomřivě u toho ohýnku a věštíme, jestli úsměv pana Vitkova znamená něco neblahého nebo blahého. Takhle. Dobře, pro Ukrajinu zřejmě neblahého, ale proč nás to vůbec zajímá, když už dávno osud Ukrajiny a osud Ruska měl být v našich evropských rukou?
4: Tak to je další věc, o které samozřejmě se chystám s vámi mluvit, ale vzhledem k tomu, že mnozí ukrajinští novináři označují tohle poslední jednání v Kyjevě za totální debakl, na kterém se nedohodlo nic. A nejenže se tam nedohodlo nic, ale Rusko bylo vyzýváno ke kompromisu, jak víte. A ono naopak stupňovalo své požadavky směrem k Ukrajině. Tak mě to prostě nedá.
5: Jasně.
4: A musím se zeptat, jestli tohle všechno má smysl.
5: No, děkuji za tu otázku. Já budu konkrétnější a stručný. No nemá to smysl a teď proč to smysl nemá? Jak ta schůzka vzešla? Jak se to přihodilo? No samozřejmě my jsme byli svědky v uplynulých letech bez počtu podobných takových rituálních dýchánků, takových těch manifestací dobré vůle. Ale obě dvě ty strany, tak to tedy, no vlastně tři strany, je tady Amerika, ale dobře, zejména tedy to Rusko, Ukrajina, oni to na sebe samozřejmě hrají. O co jde Putinovi? Putinovi není úplně nejlépe, Ukrajina mu vydatně zatápí, jako nějaký trvalý efekt sankcí se přeci jenom na tom Rusku podepisuje. Zároveň to není žádná pohroma, na to musíme být opatrní. A proč se Putinovi ta Witkoffova, Kushnerova návštěva hodila. No samozřejmě Putinovi to umožňovalo navázat na jeho vleklou taktiku, kdy vlastně on natahuje čas, hraje o čas, hraje na zdrženou a v podstatě udržuje si Donalda Trumpa v takové té bezpečné distanci, to znamená, že svými, že podobnými gesty znemožňuje Trumpovým kritikům na americké půdě na Donalda Trumpa příliš útočit a důvodně útočit, že je moc měkký.
4: Ale říkáte, že Putin hraje na zdrženou,
5: no.
4: Ale vždyť to je to nejjednodušší pro něj, co může dělat. Prostě bude přesně tak, jako to dělá, chodit s novými a novými a novými nekonečnými požadavky. A je hotovo.
5: On hraje na zdrženou v jednom směru a to je tedy Donald Trump. A my víme, že Trumpa čekají tedy volby do kongresu. Zřejmě se blíží debakl, ale tak to zkrátka chodí. Teď jde o to, aby ten debakl nebyl přílišný. A samozřejmě, že pan Witkoff, a vy jste se ptala na ty úsměvy, no tak kdybych si měl zaspekulovat, tak skutečně já bych řekl, že ty úsměvy hrály na tváři někoho, kdo je tedy těsně spojen s americkou administrativou a kdo této administrativě prostě přináší ty vítané úsluhy, které tedy Kreml svojí momentální jaksi zdrženlivostí a projevy dobré vůle Trumpovi poskytl. Trumpovi se nemůže hodit, aby Kreml do těch midterms nějak eskaloval. Já nevylučuji, že to udělá na evropské půdě, už to dělá. A to je ta druhá větev, tedy Putinova počínání, kde on skutečně eskaluje tu válku. Nezůstává
4: no,
5: při starém. Není to jako loni, něco se děje, něco se hýbe.
4: Ale vy zároveň říkáte, že eskaluje. A zároveň říkáte, že Trumpovi vychází vstříc v uklidnění situace. Tak co platí?
5: On neeskaluje vůči Americe, samozřejmě. Amerika je, dejme tomu, nepřítel jako taková, ale jako v tom trvalém hodnotovém založení. A toto založení Trump nereprezentuje, on ho popírá. Takže Donald Trump je spojencem, Putin se snaží mít tohoto vrtošivého, řekněme, emočně nestabilního starce pod kontrolou a tím pádem Putina nic nestojí laciné projevy dobré vůle, on se například zdržel tedy bombardování Kyjeva a my přitom víme, že v posledních měsících to bombardování...
4: No jasně, ale
5: občas
4: bombardoval jako záhy den poté,
5: samozřejmě.
4: Co Witkoff odjel z Ukrajiny, tak to
5: patří
4: tam...
5: patří k pravidlům hry, ale rozumíte, Trumpovi tohleto umožňuje to, že to nastalo po odjezdu těch toho pata a mata světové diplomacie, těchto dvou tedy pánů, to vůbec nic neznamená, protože pro Trumpa je důležité pouze to, co mu může nějak prodat, srozumitelně vyložit, takhle se mu kritici na kobylku nedostanou.
4: Ale když říkáte, že pro Trumpa je strašně důležité, aby se nějak dočkal se ctí těch midterms, těch voleb, které přijdou v listopadu, nebylo by pro něj v těchto volbách prostě je nejjednodušší vycouvat z toho všeho?
5: To by, podívejte, to by byla zjevná, no, řeknu stručně kapitulace, ale ještě to rozvedu. No, on by tím v podstatě dal za pravdu nebo ztratil kredit před všemi, kteří uvěřili Trumpově divoké rétorice tepající Joea Bidena. Protože byl to přeci Biden, jak víme, který nezvládl válku, který prostě dávno mohl ukončit, Donald Trump na jeho místě a tak dále.
4: Ale zároveň jeho věrné hnutí MAGA je to, kterému slíbil, že se nebude angažovat v zahraničí.
5: Samozřejmě,
4: takže
5: ale...
4: Takže by zabil dvě mochy jednou ranou.
5: No takhle, dobře, ale on se fakticky na tom východoevropském poli neangažuje. Beru jasně, on poskytuje Ukrajině zpravodajské informace, to by bylo lze vnímat jako angažmá ve prospěch té země, ale vzhledem k americkým kapacitám, to je samozřejmě zoufale málo. A ono to vůbec nepřekvapí, jako v tomhle já bych řekl, že Donald Trump v uvozovkách plní sliby, on Evropou hluboce pohrdá, východní Evropou zejména, protože ta je prostě hluboko pod jeho rozlišovací schopností a není, pozor, jako v tomto směru prvním americkým prezidentem a zároveň se zamotal v Iránu. Takže...
4: já vím, že toho má dost momentálně.
5: Spojené státy nemají už ty kapacity.
4: Ale víte, pro zajímavost, co by se vlastně s tou ruskou agresí na Ukrajině stalo, kdyby Američané vzdali i tu pozici jakoby vyjednávače?
5: No, teď už nic, protože Amerika se vlastně vzdala všech prostředků, jak na obě ty strany zapůsobit. Rusům Amerika už nemá co provést. Dobře, mohla by přitvrdit ty sankce, ten zákon Lindseyho Grahama byl odsouhlasen Senátem, ale teď leží a do amerických, tedy kongresových voleb se s tím nic nestane. Co s tím bude potom, to také nevíme. Sankce ale ovšem jako působí velice nepřímo, velice, já bych řekl, vrtošivě. A je spousta zemí a máme plno historických příkladů, kdy prostě sankce s tou dotyčnou zemí nehly, to je třeba příklad Irán.
4: Ne, teď rozumím, ale teď není vlastně jako sankce přitvrdíme nebo ne, teď není to, o čem diskutujeme. Diskutujeme o tom, když Trump prostě zabalí kufry vyjednávací, protože jednou ho tohle musí přejít, taková ta nekonečná cesta, která nevede k výsledku. A mě zajímá, co se změní tímto případným odchodem na Ukrajině a hlavně v Rusku.
5: No, co se změní? Co by se mohlo změnit? Protože já jsem historik a jsem hrdý, že pracuji s něčím, co bylo a ne s něčím, co není. Budoucnost není, budoucnost může být. Takže co by se mohlo změnit? Samozřejmě, kdyby Trump demonstrativně, deklarativně oznámil své stažení, svůj nezájem na celé té situaci, tak by řekl, že to je zelené světlo, jasná pobídka pro Vladimira Putina, aby přikročil k nějaké formě útoku na Severoatlantickou alianci. Já se domnívám, že to nastane, že to bude, ale je otázkou to načasování. Dost dobře si neumím představit, což neznamená, že to nebude, ale že by k tomu Moskva přikročila do těch kongresových voleb. Tím by vlastně jako Trumpa potopila, Trump by na to nemohl nereagovat.
4: Teď mě řekněte, ale jestli jak vůbec vnímají dnešní Ukrajinci po těch x letech té ruské agrese, jak vnímají tu Ameriku?
5: No tak jako zhruba já, a nejenom já, je jim zcela ukradená. Oni jsou prostě skeptiky. Oni ztratili víru a ano, tedy průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrzují pokles toho kreditu sympatií vůči Spojeným státům. Takže dnes je to pro Ukrajince odlehlá pevnina. Řekl bych, že tento pohled je právě tak emoční, jako i analyticky jasnozřivý, protože i takhle bychom měli uvažovat my. Amerika je pryč, bohužel, zapomeňme.
4: A teď mi řekněte, ukrajinské vedení, kdo je vlastně největší parťák pro Ukrajinu jako takovou?
5: Evropa. Evropa, zejména tedy Evropa je příliš tedy nejasný pojem. Dneska je to Německo, je to Británie, není to už na prvním místě Polsko, pokud tedy kdy bylo, ale je to také Polsko, samozřejmě v míře nezanedbatelné. Skandinávie, rozhodně ne Česká republika, zkrátka Evropa, evropské země. A tyto země jsou vlastně vystaveny podobným rizikům jako Ukrajina, byť samozřejmě jako o poznání méně bezprostředním a dramatickým a drásavým, ale...
4: No jsou v NATO hlavně, že?
5: Jsou v NATO a teď si musíme klást otázku, zdali jsou v NATO tu ještě i Spojené státy. To znamená, že autorita aliance tou Trumpovou politikou, rétorikou a kroky nesmírně trpí a vybízí vlastně Moskvu k těm eskalačním krokům.
4: Pan David Svoboda je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale tohle se chci zeptat, jak snáší Ukrajinci to, že zatímco jedni bojují, jsou v zákopech, prostě nastavují život, tak druzí se na to úplně jakoby vykašlali, když to řeknu hovorově.
5: Tohle samozřejmě bude jednou velmi naléhavý problém, který já si myslím, že se propíše i třeba do umělecké tvorby a bude součástí toho komplexu, který kliničtí psychologové, psychiatři nazývají posttraumatickou stresovou poruchou, stresovým syndromem. Samozřejmě to tu společnost může rozpoltit. Jak to snášejí Ukrajinci? Jejich dnes asi 35 milionů v té zemi, přesně to nevíme. Já jsem s každým nestihl mluvit, takže nevím.
4: Co jste dělal?
5: Já nejsem zase moc pilný člověk.
4: Ne, ale máte pocit, že je to pro ně problém, pro ty Ukrajince? Dnes, jestli to cítí jako... jako trošku újmu prostě.
5: No takhle, já nevím, jestli je to, já bych opravdu spekuloval, jestli je to problém v nějakém jako sociologicky hmatatelném jevu, důkazu. Ale že to problém je, bez ohledu na to, co se o tom třeba momentálně myslí průměrní Ukrajinci, ostatně kdo je to průměrný Ukrajinec, to je na bílední. Je to problém samozřejmě i technický, řekněme demografický, protože ta lidská síla se pro tu frontu těžko schání. A na druhou stranu my to nemůžeme redukovat jenom na zbabělost těch, kteří se tomu vyhýbají. Jako ta tam nesporně je, tohle to vůbec jako nemá cenu nějak okecávat s prominutím. Ale samozřejmě, že mobilizace a mechanismy s ní související byly Zelenského administrativou trestu hodně zanedbány.
4: Jak vy samotný se cítíte, když třeba zajdete na oběd ven do hospody nějaké a teď tam vidíte muže ukrajinské v plné síle, jak jedí knedlové pře?
5: No, to je otázka hodně na tělo. Tady už jdu tedy s emocemi nebo osobními zážitky a opouštím pozici tedy chladného analytika. Podle toho, jestli mluví rusky. Pokud mluví rusky, cítím se velmi, ale velmi špatně a bývám rozezlen, protože to znamená, a nic proti ruštině, já dokonce i chápu, že v určitých národech, nejenom na Ukrajině, zkrátka historie vypěstovala takový jakoby kulturně a identitárně přechodový segment, který se stotožňuje některými rysy ještě s původním impériem. Irové mluví ve většině anglicky. Ale tady jde o to, že pokud ti lidé už opustili svoji zemi, když je ta země potřebovala, tak by měli přece jenom v určitých základních otázkách pohlédnout pravdě do očí a netvářit se, že historie je něco, co se přes ně jen tak převalí, přičemž oni nic, když už své zemi tedy nepomáhají a třeba i pomáhají, distančně posílají peníze, no do toho my nevidíme. Ale přece jenom jako pro Bůh by měli vynaložit určité úsilí, které se na té frontě kulturní války a je i paralelní kulturní válka, prostě počítá. Takže pokud ti lidé hovoří rusky, tak velmi znejistím, protože mám sklon v nich vidět netoliko třeba etnické Rusy, a i s tímhletím bych měl velký problém. Jako, proč by jich tu mělo být tolik? A zřejmě jich tu jako je nemálo. Ale mám sklon na základě toho projevu jakoby odhadovat a usuzovat na jejich, řekněme, nějakou občanskou morálku. Na jejich, jak už jsem říkal, identitární zařazení. Na míru jejich patriotismu. Ani to nemusí nic znamenat. Samozřejmě ruskojazyční Ukrajinci prostě bojují, naprostá většina, některý dokonce i tak jako vděčně ostouzených formací, jako je pluk Azov, no ta je prostě rusofoní a tak dále. Ale je něco jiného, když ten člověk v poli mluví rusky a tam zřejmě není asi moc jako času na studium ukrajinské mluvnice.
4: Řeší Ukrajina, a tím, když říkám řeší Ukrajina, myslím samozřejmě politické vedení, řeší to, že prostě je možné, že velká část těch lidí, kteří utekli před tou válkou, taky k nám, ale jinak po celé Evropě, že se prostě nevrátí?
5: Samozřejmě řeší, nebo někteří to řeší, a to stačí, že někteří. A ten problém, víte, bude mít vícero vrstev a některé ještě přibudou, protože uvažujeme, že se třeba Ukrajině podaří integrace do Evropské unie. Dobře, utopie, dystopie, ale je to zkrátka teorie. No tak ta země se vylídní o to spíše, jako se to přihodilo Bulharsku, Rumunsku a tak dále. Jako ruku na srdce, my teďka jako přecházíme už na to velmi jako pochmurné pole širších úvah, které se týkají našich osudů v Evropě, evropské integrace středovýchodní Evropy. To není, jak se říká, success story. To není prostě jako tak úplně úspěšný příběh. Samozřejmě, že to spoustě zemí jako vydatně pomohlo. Nic proti, já tady nemluvím jako euroskeptik. Ale stalo se spíše to, že východ přišel do Evropy, než aby Evropa a evropanství přišli na východ.
4: Ptám se sama sebe a teď se ptám to samé vás. Co je to za eventuální vítězství v momentu, kdy prostě přijdete o miliony lidí, výrazně jako narušíte celou generaci, která tam v té zemi vyrůstala. Lze vlastně v této situaci vyhrát?
5: No, ale lze, no, ale za jedné podmínky, a ta se nevejde do toho Overtonova okna jaksi přípustné rétoriky, čím ta, která společnost žije. To se tady jakoby nesmí říkat, prostě musí to být marná sláva, porážka ruská, respektive jeho znehybnění, čili takový úder, takový výsledek, který Rusko přinutí se po celá desetiletí zabývat výhradně samo sebou. My pořád sníme o tom, že to Ukrajina může nějak uhrát, řekněme, na linii jakéhosi doteku a občas se nadhazují jakési korejské scénáře. No, škoda, že na to asi nemáme tolik času, ale tyto analogie prostě kulhají. Protože pokud bude Rusko stále při síle, pokud se vzpamatuje, dejme tomu, z momentálního nevýhry nebo nezdaru na tom ukrajinském poli, tak bude pořád ohrožujícím faktorem nejenom pro Ukrajinu. A teď mi třeba řekněte, kdo bude garantovat Ukrajině ty hranice, když se k tomu evidentně západní společenství doposud nemělo.
4: No ta je klíčová otázka, to já s vámi souhlasím, ale na druhou stranu musím říct, že si vůbec je těžké si představit, že někdo dokope to Rusko do stádia, že se následující dekády bude zabývat jen samo sebe?
5: No upřímně, málo která země v Evropě prodělala v uplynulém století změny, které si krátce předtím jako nikdo nedokázal představit. A Rusko ano. V roce 1917 si nikdo nedokázal představit pád carismu. Carismus spadl. Pak nastoupili bolševici a nikdo si nedokázal představit, že se udrží. 70 let trvaly. A Sovětský svaz se nakonec rozpadl a málo kdo, čest výjimkám na západě, si uměl představit, že Sovětský svaz skončí, jak skončí. Takže to není vůbec nemyslitelná alternativa. Problém je v tom, jak potom zacházet s Ruskem, až tu porážku utrží. My sklízíme plody toho, že se s Ruskem nejednalo adekvátně nebo jasnozřivě s důkladnou vědomostní a emoční výbavou v těch 90. letech. A tím jsme si vykrmili tohoto Leviatana.
4: Vy se věnujete taky ukrajinskému nacionalismu.
5: No musím.
4: A teď se, jasně, a teď se ptám. Neroste prostě před našima očima logicky prostě mnohem tvrdší militarizovanější Ukrajina, které dneska tleskáme? Ale až to všechno skončí, nebudeme se jí bát?
5: A tak takhle, na to se dá odpovědět mnoha způsoby. No za prvé, já nepozoruji jevy, že by se tohleto mělo stát, protože zase my nevíme, jakou podobu bude mít buď to porážka Ukrajiny, nebo výhra Ukrajiny, porážka Ruska, nebo uchování Ruska. To jsou všechno jako významné proměny. Zároveň my ani nevíme, jakou podobu bude mít Česká republika a Polsko. A ruku na srdce teda, ta vlna toho šovinismu se středovýchodní Evropou a z části západní docela prohání. Takže i v tomhle kontextu, i tento kontext vlastně nějak zabarví ty ukrajinské...
4: Já tomu rozumím, my ani nevíme,

0: nepropadli do nějakého jásavého a trvalého stavu a ta otázka prostě té války s Moskvou byla a dodnes je jako dlouho přetřásána.
1: Historik a ukrajinista David Svoboda byl dnešním hostem Osobnosti Plus.
0: No to nám to uteklo, no tak moc děkuju.
1: Moc děkuju a hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
2: Terorismus.
3: Odpor k technologiím a láska k přírodě vedli geniálního matematika Teda Kazinského k tomu, že 20 let posílal na různá místa Spojených států výbušné systémy.
4: Chtěl, aby ta technologie zmizela jako taková, aby se všichni stali Tedem Kazinským, který žije v tom srubu, obklopen přírodou a loví a pěstuje a nikde žádná elektrika, nic prostě takového. To byl vlastně jeho sen.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Sérii portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda se snaží ve sněmovně přehlasovat senátory a změnit stavební zákon. Soud zrušil další kandidátku pro komunální volby kvůli podobnosti názvu. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba končí ve funkci, nahradí ho Petr Pála. Na dálnici D11 brzdí provoz nehoda v omezení na 33. kilometru. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm a teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Jsou tu hlavní zprávy a na Horáčková vám přeje dobrý večer.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanci už 6 hodin jednají o novele stavebního zákona, kterou vetoval Senát. Návrh má podle koalice zrychlit stavební řízení a umožnit vznik centrální stavební správy. Sleduje to reportérka Adéla Burešová.
6: Hlasovat by se o novele mohlo zhruba do hodiny, o slovo se totiž hlásí už jen dva opoziční poslanci. Právě ze strany opozice zaznívá celé odpoledne vůči návrhu velká kritika, ten podle ní přispěje k legalizaci černých staveb a nahraje developerům. Lidovecký poslanec Petr Hladík pak mluvil taky skepticky o vzniku jednotného stavebního úřadu.
7: Já si myslím, že to fungovat nebude, že prostě když se ty úřady sloučí, že ty lidé nepřejdou, ti starostové jim nabídnou jiné pozice.
6: Předlohu vládní poslanci obhajují, stejně tak se za ně dnes postavil i premiér Andrej Babiš z ANO.
8: Je to revoluční zákon. Všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost.
6: Schválit by sněmovna mohla dnes i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tu do dolní komory vrátil Senát s několika pozměňovacími návrhy. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
9: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
10: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
9: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
11: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
9: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
5: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na takzvané rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
12: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
13: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
12: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
14: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
12: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
15: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
12: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Třebíč má pro říjnové komunální volby o jednu kandidátní listinu míň. Krajský soud v Brně totiž zrušil registraci uskupení ANO, Spolek za starou Třebíč a Naše Česko. Název je podle něj zaměnitelný s politickým hnutím ANO, které návrh na zrušení

0: řešení podalo.
1: Spolek za Starou Třebíč doplnil slovo ANO do svého názvu letos 1. dubna. Krajský soud to označil jako, cituji, prapodivnou kombinaci žertu a snahy zvýšit šance na zvolení využitím podobnosti názvu se známou a úspěšnou politickou značkou konkurenta. Ve městě budou moct lidé vybírat z 10 kandidátních listin. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribereová.
3: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribereová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli včerejšímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i dnes stovky letů. Včera jich byly 2000.
4: Třicátník Jake strávil na letišti v Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď roste kvůli konfliktu na Blízkém východě. Německý svaz provozovatelů zásobníků plynu už varoval, že Německo nebude mít dost zásob, pokud bude nadcházející zima mimořádně chladná. Česká republika minulý týden oznámila, že její zásobníky jsou na začátku září naplněné ze 70% a plní tak průběžné unijní cíle. Zároveň jsou ale české zásoby plynu o pětinu nižší než před rokem. Začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letos odkazuje i na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Z Jičína se hlásí reportérka Adéla Kavříková.
5: 36. ročník festivalu má letos připomenout hned dvě významná výročí. 50 let od úmrtí Václava Čtvrtka a taky 80 let od chvíle, kdy autor populárních pohádkových příběhů vytvořil postavu loupežníka Rumcajse. Méně známým faktem možná pro někoho je, že Václav Čtvrtek stál taky u zrodu rozhlasové postavy skřítka Hajaji, který dal v českém rozhlase název celému večernímu formátu krátkých pohádek. Jejich poslech začíná v knihovně právě teď. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
6: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. Důvody svého odchodu popisuje Kotrba.
7: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
6: Jablonečtí fotbalisté bojují v dohrávce 5. kola šance ligy s ostravským Baníkem. Vidí to reportér Pavel Petr.
8: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním stav 1-0, trefil se domácí Novák z Jablonce, nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Už za hodinu začne druhá dnešní dohrávka mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně.
9: Ucpaná hradecká dálnice před Poděbrady a nehoda na D1 u Jihlavy. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je ucpaná v omezení mezi Poděbrady a Sackou v obou směrech. V omezení ve směru na Prahu na 33. kilometru blokovalo ten levý jízdní pruh nepojízdné auto. Aby ho odtáhli, museli omezit i průjezd směrem z Prahy. Čekejte tak kolony v obou směrech. Teď už by se měli pomalu rozjíždět, auto odtáhli. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je zavřený sjezd na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu zasahují hasiči u nehody cisterny, sjíždí se sjezdem na Havlíčku v Brod. A ještě jednou D1, příjezd do Brna z Prahy. Nesouvislá kolona se táhne od sjezdu na Velkou Bíteš až do Brna k omezení. Jsou to hlavně kamiony, osobní jedou o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
10: Na jakém základě státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí dotace Agrofertu přes výhrady Bruselu k možnému střetu zájmu premiéra Babiše? Jak chce Evropská komise posílit dostupnost bydlení v zemích unijní 27? A jak vážně brát varování předního vývojáře umělé inteligence, který nevylučuje, že tato technologie by mohla do 10 let vyhubit lidstvo? Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. Jako první s touto informací přišel náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kterému to potvrdila mluvčí fondu. Evropská komise přitom firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér a předseda hnutí ANO se podle komise nachází v potenciálním střetu zájmu. Vše detailně sleduje redaktorka našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz Tereza Čemusová, kterou teď vítám ve vysílání. Hezký podvečer.
11: Dobrý den.
10: Jak státní zemědělský intervenční fond vysvětluje, že pokračuje dál ve vyplácení dotací a zpracovávání žádostí o další dotace pro Agrofert?
11: Tak podle tiskové mluvčí zemědělského fondu nemůže vlastně jeho vedení, cituji, svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací a je povinno postupovat v souladu s platnou legislativou. Velmi zjednodušeně se podle ní to pozastavení týká jen části výdajů pro Agrofert, které spadají do druhého čtvrtletí tohoto roku, ale nijak to neovlivňuje přístup fondu k dceřinkám Agrofertu obecně.
10: O kolik se aktuálně jedná nebo může jednat peněz a jakých dotací se to vlastně týká?
11: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit. A jestli se mě ptáte na nějaký celkový objem peněz, který teče teď do Agrofertu, tak tu částku neznám. Víme, kolik v minulých měsících vyplatil fond na nárokových dotacích, to jsou ty přímé platby. Ale těch se ta stopka netýká.
10: Státní zemědělský intervenční fond se podle své mluvčí obsahem toho aktuálního sdělení Evropské komise zabývá, v současné době připravuje interní právní a procesní analýzu. Je jasné, kdyby měla být hotová?
11: Není. Sama mluvčí mi řekla, že ta informace je vlastně velmi čerstvá, že ji mají od pondělí, takže vlastně nejsou schopni odhadnout, jak dlouho jim bude trvat, než se to nějakým způsobem vyhodnotí.
10: Pokud státní zemědělský intervenční fond vyplatí Agrofertu další peníze, ale Evropská komise je potom Česku neproplatí, jaký bude další postup? Platilo by se to potom ze státního rozpočtu, nebo by dotace musel Agrofert vracet?
11: Tak v momentě, kdy by vlastně fond vyplatil dotaci Agrofertu a potom by ji odmítla Evropská komise proplatit, tak by to skutečně šlo na vrub státního rozpočtu. My se ale můžeme podívat, jak to probíhalo před těmi zhruba 3 lety v návaznosti na ten známý audit ke střetu zájmu. Tehdy, když vedení fondu už s jistotou vědělo, že peníze od komise nedostane, tak vlastně udělalo 3 kroky. U projektů, které byly ve fázi administrace, ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem, respektive ministerstvem zemědělství. Agrofert tu dotaci sice vrátil, ale vlastně ještě pořád tam probíhá navazující soudní řízení a není jasné, jak to dopadne. A jsme v roce 26, takže to vymáhání opravdu jako na dlouhé lokty. Ale jen chci říct, že tehdy fond preventivně to vyplácení i administraci pozastavil plošně ve vztahu k Agrofertu. K tomu teď nedošlo. Ale taky byl tehdy fond v jiné situaci. Tehdy už byl dokončený audit ke střetu zájmu, tedy tu bylo nějaké jasně dané rozhodnutí, že ty peníze prostě fond nedostane. To, co udělala komise nyní, je zatím jen takzvané pozastavení platební lhůty. Není to finální rozhodnutí. Komise může ty peníze, řekněme, ještě odblokovat.
10: Porušuje něco Agrofert, pokud i po tom aktuálním oznámení Evropské komise bude žádat o proplacení dotací?
11: Myslím, že Agrofert může dál žádat. On není součástí toho řízení, byť se ho to vlastně jako bytostně dotýká, ale celé to řízení se týká toho, jak je nastaven RSVP Trust, pardon, a jak k němu vlastně přistupují české úřady, jak se ověřuje možný střet zájmů na českých úřadech. A podle mě může žádat Brusel o proplacení i vlastně zemědělský fond, protože v tuhle chvíli se ta stopka týká balíku peněz za to druhé čtvrtletí. A myslím, že to jako nebrání fondu pokusit se požádat o další peníze třeba za to třetí čtvrtletí. A myslím, že ani mluvčí komise neřekla, že striktně nechce dostávat žádosti o proplacení, co se zemědělských dotací týče. Taková striktní stopka se naopak týká těch dotací z kohezních fondů, které u nás vyplácí třeba Ministerstvo průmyslu nebo práce a sociálních věcí. Ta běží už od února.
10: Evropská komise stále mluví a píše o potenciálním střetu zájmu v případě Andreje Babiše. Kdy a na základě čeho dospěje k definitivnímu rozhodnutí a od jakých úřadů teď vlastně čeká odpovědi, aby se k tomu rozhodnutí dostala?
11: Ministerstvo pro místní rozvoj svůj dopis odeslalo před létem, takže tady se naopak čeká na odpověď z Bruselu, jestli ještě bude chtít něco doplnit. A ta ještě nepřišla, jak mi včera potvrdila mluvčí rezortu. U těch zemědělských dotací probíhá ta komunikace vlastně po vlastní linii a tam teď tedy bude muset vedení zemědělského fondu nějaké informace dokládat. Jaké, to nevíme. A komise pak buď bude s odpověďmi spokojená, nebo bude ta komunikace probíhat dál, nebo třeba celou věc uzavře, anebo se může taky rozhodnout, že udělá v Česku zase audit. Ale to jako nemůžeme předpovídat, k čemu dojde, jak dlouho to bude trvat. Rozhodně to budou asi měsíce.
10: Je jasné, co na tom nastavení fondu RSVP Trust, kam tedy premiér Andrej Babiš Agrofert vložil, Evropské komisi vadí, co na tom řeší?
11: Oficiálně není. Mluvčí Evropské komise v tom svém úterním vyjádření nezmínila nic konkrétního. Ani mluvčí tuzemského zemědělského fondu neuvedla žádný konkrétní důvod. Ale někteří experti na ústavní právo nebo třeba Transparency International už opakovaně zmiňovali, že ten problém by mohl být v nastavení fondu. Tedy v té rodinné zprávě, do které by se měl fond automaticky přepnout, když Andrej Babiš skončí ve vládě. Protože zatímco vlastně český zákon vůbec neřeší rodinné nebo citové vazby, tak unijní legislativa, ten článek číslo 61 finančního nařízení, ten už jasně hovoří o tom, že ke střetu může dojít, pokud je ohrožen nezávislý výkon správy nebo toho politika právě i z rodinných důvodů. Ale jestli je to skutečně ten důvod, tak to oficiálně nevíme.
10: Detaily samozřejmě najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, najdete tam i základní otázky a odpovědi na ně v souvislosti s potenciálním střetem zájmu Andreje Babiše. Autorem těch článků a tou, která teď odpovídala ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, je redaktorka iRozhlasu.cz Tereza Čemusová. Díky moc, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání.
10: Evropská komise dnes navrhla takzvaný akt o dostupném bydlení. Jeho cílem je pomoci státům a městům v Evropské unii, kde je v tomto směru největší tlak. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady v jednotlivých státech omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je Airbnb a podobně. Naším hostem je teď Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
12: Dobrý večer.
10: Není název toho nařízení, tedy akt o dostupném bydlení, poněkud nadnesený nebo zavádějící, pokud se zaměřuje především na sektor krátkodobých pronájmů?
12: Tak on vlastně vychází vlastně z Affordable Housing Plan, to znamená vlastně on existuje plán na dostupné bydlení a tohle je vlastně nějaká jako legislativní implementace jedné jeho části. To znamená, ano, přestože jako neřeší vlastně bydlení nějak jako celkově a komplexně a zaměřuje se opravdu jako na tu jednu jeho část, což jsou krátkodobé turistické pronájmy, tak vlastně ten název vychází z toho původního dokumentu a z toho evropského plánu, který je samozřejmě širší a zahrnuje třeba i nějakou podporu vlastně s naší výstavbu nebo například mobilizaci větších prostředků na výstavbu dostupného obecního bydlení.
10: Jak velkým problémem pro dostupnost bydlení v rámci Evropské unie jsou právě krátkodobé turistické pronájmy?
12: No, to se právě hodně liší členský stát od členského státu. Ono hodně, vlastně Airbnb je zásadním problémem v těch jako turisticky hodně atraktivních lokalitách, například v Madridu, v Barceloně nebo v Římě či v Paříži, kde vlastně je to jedna z těch jako nejzásadnějších příčin. V České republice se vlastně ty krátkodobé pronájmy nejvíce zasahují hlavní město Prahu, kde se v tuhle chvíli podle odhadů se jedná o nějakých 8 tisíc bytů, které nejsou využívány vlastně k bydlení, ale ke krátkodobým pronájmům, ale ono to může být zase o něco víc. To znamená, je to různé, typicky ty vlastně turisticky atraktivní města, tak to řeší jako opravdu prioritu číslo jedna. V České republice bych řekl, že je to tak střední priorita. Určitě je to faktor, určitě se jedná o vyšší tisíce až nižší 10 tisíce bytů, které vlastně chybí na tom trhu s bydlením, ale není to tak jako nejzásadnější věc v kontextu České republiky.
10: Co směrem k těm krátkodobým turistickým pronájmům chce Evropská komise zavést? Jak by měla nebo mohla vypadat regulace?
12: Tak ona vlastně umožňuje městům tu regulaci vůbec jako legislativně dělat. Ona jim neříká konkrétně tohle to udělejte, nebo neříká třeba, že by se na vlastně v celé Evropské unii implementovala nějaká plošná pravidla. Ona v zásadě určuje pravidla, kdy to ty města můžou omezit, což je vlastně něco, po čem byla celkově poptávka, protože některá vlastně města už ty kroky vlastně podnikají a podnikají někdy i velmi jako radikální kroky. Například Barcelona se chce vlastně teď realizuje plán kompletního zrušení vlastně krátkodobých pronájmů do roku 2028, takže vlastně tohle je spíš taková jako řekněme legislativní opora v tom, aby to ty města mohly dělat a aby měly jasné podmínky, kdy to mohou dělat, protože vlastně součástí toho Affordable Housing Act je, že vlastně města musí svým způsobem prokázat, že opravdu má to Airbnb negativní dopad na dostupnost bydlení v jejich městě a tehdy vlastně můžou zasáhnout a taky musí vlastně zasáhnout vlastně tak, aby to bylo proporcionální velikosti toho problému. To znamená, že pokud by vlastně v nějaké obci byly třeba jen vyšší desítky vlastně Airbnb bytů a vlastně nebyl by tam zásadní vliv, tak by třeba zasáhnout nemohli vůbec.
10: O regulaci těch krátkodobých pronájmů se v řadě měst diskutuje hodně dlouho. Je opravdu to nařízení chystané klíčovou záležitostí, která to umožní? Nebude to i dál narážet na právo v těch jednotlivých členských zemích? Nenarazí to třeba u ústavních soudů? Není to přílišný zásah do práva nakládat s majetkem?
12: Tak je velmi pravděpodobné, že v některých městech, které vlastně s tím budou pracovat, se to k soudům povede. Vlastně tahle ta snaha Evropské unie je podle toho, jak to chápeme my, opravdu primárně snahou vlastně dát takovou legislativní oporu vlastně těm obcím a těm městům, aby zasahovat mohly. To znamená, aby přesně vlastně bylo jasně specifikované a jasně řečené, co kdy můžou udělat, a to by právě pro ně měla být taková jako opora při případných soudech. Takže určitě se to k nějakým soudům dostane a bude pak na jejich zhodnocení, jestli ten zásah toho konkrétního města odpovídá jak evropské, tak místní legislativě. Zároveň vlastně typicky ty vlastně kroky, které se děly, tak zatím jako nikdy nenarazily tak, že by musely být zrušeny.
10: O chystaném unijním nařízení o dostupném bydlení jsme mluvili s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: Hezký večer, naslyšenou.
10: Sociální síť X zaplavují denně 100 miliony příspěvků a komentářů. Jen občas se tam objeví post, který vyvolá skutečně mimořádnou pozornost. Dnes se to podařilo, a to vývojáři umělé inteligence ze společnosti Anthropic, Evenu Hubingerovi. Ten odpovídal na příspěvek svého bývalého firemního kolegy, který upozornil, že odborníci v oblasti AI mají za to, že umělá inteligence by mohla zlikvidovat lidstvo do konce této dekády. Hubinger k tomu poznamenal, že kolega má pravdu a cituji, skutečně si myslíme, že umělá inteligence může zabít všechny lidi. Já osobně se domnívám, že je větší než 10% možnost, že se tak stane během příštích 10 let. Tolik tedy citace z příspěvku na sociální síti X, který opravdu dnes vyvolává hodně reakcí. Já teď o komentář požádám předního českého konzultanta v oblasti AI, Jana Romportla. Dobrý den.
13: Dobrý den.
10: Jak vážně brát to varování?
13: Určitě, to je naprosto vážný, seriózní a vlastně i ta kvantifikace toho rizika jako velmi dobře odpovídá tomu, jak vlastně ty odhady už jako dlouhodobě takhle jsou. Takže mě vlastně spíš jako překvapuje, že to vzbudilo ty vlny až teď, protože tyhle ty informace jsou vlastně známý už třeba řadu let, třeba 3-4 roky. A vlastně jsem rád, že to skutečně teď tu trakci dostalo právě i třeba do médií. Každopádně je to jakoby velmi, velmi jako seriózní, naprosto seriózní varování.
10: V tom příspěvku na sociální síti není nějak specifikováno, co by se mělo stát, jaký ten scénář by byl, jak přesně by umělá inteligence mohla lidstvo napadnout a proč by to třeba měla dělat. Jaké scénáře připadají v úvahu, s čím se pracuje, když říkáte, že už se to řeší několik let?
13: Tak tady je hrozně důležité, abych k tomu ještě jako na takový zarámování toho kontextu chtěl říct, že proč by to ta AI měla dělat, není proto, že by byla zlá, nebo že by nabyla vědomí, nebo že by prostě nějak nás přestala mít ráda, nebo něco takového, ale z jednoho prostého důvodu, že její cíle, které my neumíme správně definovat a nemáme je vlastně pod kontrolou, nebudou v souladu s cílemi, jako s cíly lidstva, z nás, jako těch tvůrců, a zároveň schopnost té AI dosáhnout svých cílů, ať jsou jakékoliv. To můžou být úplně benigní nějaké jako cíle, já nevím, montovat věci nebo dělat prostě nějaké jako ekonomické zásahy, tak schopnost té AI dosahovat těch cílů bude prostě výrazně větší než naše schopnost dosahovat těch našich cílů. A v podstatě v tu chvíli my se stáváme pro AI prostě jenom překážkou, úplně jako prach obyčejnou překážkou. Těch scénářů jako je celá řada, jako mnoho z nich bude prostá manipulace. Manipulace skrz sociální sítě, zakládání různých ekonomických entit. Nejjednodušší způsob, jak nás AI může zničit, je v podstatě poštvat nás proti sobě. A druhý v poslední době jako poměrně velmi intenzivně diskutovaný způsob jsou biotechnologie, biotechnologicky vytvořené pandemie.
10: Jak daleko jsme od okamžiku, kdy něco takového bude možné? Je to tak, že přijde někdy okamžik zlomu, kdy se umělá inteligence vymkne lidské kontrole?
13: Tak ona se v podstatě už teď vymyká. To je jako incidenty, které jsme viděli během letošního léta. To znamená, kdy jako trénovaní AI agenti OpenAI v podstatě se jako utrhli z řetězu a začali prostě se volně šířit po internetu. To už je ukázka toho, jak nemáme pod kontrolou už ty aktuální modely. A nemyslím si, že by tam jako nastal úplně nějaký jako zlom, že jednoho dne by se to prostě prolomilo. Spíš se bude víc a víc stupňovat ta proliferace AI do digitální sféry, do internetu. My vlastně dobrovolně předáváme víc a víc klíčů od světa AI agentům, jejich cíle, reálné cíle, co skutečně ty agenti chtějí udělat, nemáme v podstatě pod kontrolou. To znamená, že zároveň to varování těch lidí z Anthropiku a i dalších celé komunity, třeba efektivního altruismu, Future of Life Institute, jako hromada dalších seriózních institucí, v podstatě varují před tím, říkají, pojďme teď zastavit, ne vývoj AI, já bych právě hrozně rád chtěl apelovat na to, tady to není nic proti AI jako takové. AI tak, jak je teď, kvalita těch modelů, jak jsou teď, v podstatě už teď významně přesahuje to, co jsme zatím byli schopni jako ekonomicky efektivně implementovat. Takže my, když bychom teďka přestali vyvíjet silnější a silnější motory, jako té AI, to je metafora taková, a rozhodli se, že vyvineme taky brzdy a volant, aby jsme ji byli schopni uřídit, tak to je to, čemu bychom se teďka měli věnovat. Takže to není o rozbíjení AI, o nějakých neoluditech, kteří ničí, kdysi ničili prostě jako tkalcovské stroje a teď budou ničit AI. Ta AI má extrémně svoje místo tak, jak je teď. Ale nesmíme se dostat do zlomu, kdy to bude takzvaná obecná umělá superinteligence. A tohle to byla výzva, která už tady byla zhruba před 2 roky, Pauzněme AI se to jmenovalo. Tehdy jako ty zastánci tohoto Pauzněme AI byli v podstatě jako zesměšňovaní v médiích, takže já jsem teď jako vlastně velmi rád, že se to znova zopakovalo, protože už je teďka tak za minutu 12, nedostat se k té AGI.
10: A je to reálné, když vezmeme v úvahu, že tady sledujeme vlastně souboj jednotlivých firm, kdo bude dál, kdo jak rychle se bude posouvat, když se ty modely vyvíjejí nejenom třeba ve Spojených státech, ale i v Číně?
13: Musíme to udělat, aby to bylo reálné. Tady já bych chtěl jako říct, že ta Čína se chová rozumněji, jak ty Spojené státy. Je to vlastně zvláštní. Nemáme teďka čas si vysvětlit, proč to tak je. Co si myslím, že je extrémně důležité a nevyhne se, je to nezbytné udělat. Je nějaká minimálně bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Ideálně, aby byla trilaterální, aby tam nějakou rozumnou roli měla i Evropská unie. Ale pokud k takové dohodě nedojde a pokud vlastně Trumpova administrativa nepřestane tlačit to zbrklé fungování, které tam je teď, tak se ten šílený závod nezastaví. Může být velký problém.
10: Konzultant v oblasti AI Jan Romportl byl naším hostem. Díky, nashledanou.
13: Nashledanou.
10: A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Loňskému tragickému požáru restaurace U Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let za mřížemi. Stovky policistů se dnes u hranic se Slovenskem připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začalo v 7 hodin ráno a potrvá 24 hodin. Hlídky namátkově kontrolují auta i jejich posádky. Policie kvůli tomu neočekává zásadní dopravní komplikace. Lidé by ale měli počítat se zdržením. Do cvičení jsou zapojeni i vojáci a celníci. Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 2 desítky, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala víc než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. A ve Flašerově dole na Odersku zpřístupnili další břidlicovou štolu. Na rozdíl od té první je trasa Johan 2 pojatá jako zážitková se zaměřením na hornictví. Návštěvníků musí být minimálně 15 let a nesmí mít žádné zdravotní omezení. Při prohlídce se totiž prolézá i takzvanou lutnou, tedy ocelovou rourou o průměru 80 cm. V dohrávce 5. kola šance ligy hostí fotbalisté Jablonec Baník Ostrava. Je u toho reportér Pavel Petr.
8: 68. minuta, domácí fotbalisté vedou 2-0, prosadili se Novák a Rusek. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Další dohrávka mezi Hradcem Králové a Plzní začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport za 30 minut.
9: Kolony na hradecké dálnici u Poděbrad a nehoda u Benešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se rozjíždějí kolony v omezení mezi Sackou a Poděbrady. Omezení už je plně průjezdné, nic nepřekáží, tak vydržte. Na dálnici D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se dojíždí do kolony u 9 křížů a brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona pak hlavně kamionů je až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem se zdržíte asi 30 minut, kamionem delší dobu. V Praze stále regulují vjezdy do tunelu, do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Před tunely stále čekejte kolony. Ucpaná je dost taky ulice k Barandovu směrem z centra. Nahoře na kopci stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné nákladní auto. Fronta už zmíší díry. Silnice 3 z Tábora na Prahu za Benešovem před sjezdem na Mrač zasahují hasiči u nehody. Průjezdný jeden pruh a je tam kolona pouze ve směru do Prahy asi na 10 minut. A na silnici 35 Hradiště. Připomínáme kolony u Svitav. Je zavřený úsek 35 mezi Kotslířovem a Novou dálnicí. Jede se po obchvatu a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, teploměry ukážou 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jaké jsou šance hnutí ANO v komunálních volbách v Praze? Co znamenají volby v Sasku-Anhaltsku z pohledu ekonomů? Jak pokračují jednání o rozpočtovém schodku? Proč politici v Česku na budoucnost nemyslí? Jak prezident Trump zlevnil Američanům hamburgery? To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
14: V uplynulých dnech navštívila Grónsko předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na ostrově podepsala prohlášení o tom, že Unie poskytne Grónsku investice ve výši 200 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard českých korun. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Co touto návštěvou Ursula von der Leyenová sleduje? Jaký měla tato návštěva význam?
15: Grónsko se nachází na rozmezí geopolitických tektonických desek, jak to pěkně v projevu Ursula von der Leyenová popsala, což je, myslím, velice výstižné. To napětí jsme asi všichni sledovali, které vyvolala americká strana pokusy teritoriálně jaksi ovládnout, možná dokonce připojit Grónsko ke svému území. Tu krizi zažehnal generální tajemník NATO Mark Rutte v Davosu, když vyjednal tu dohodu o posílené vojenské spolupráci v arktické oblasti, ale jestli je to příměří trvalé nebo dočasné, to je otázka. U Donalda Trumpa obávám se, člověk nikdy neví a jakési signály a poznámky neustále americká strana tímto směrem trousí. Takže si myslím, že je velice dobře, že Ursula von der Leyenová Evropská komise nezůstala pouze u slov, ale snažila se a snaží se i touto návštěvou ukázat, že to, co zaznělo, tedy že Evropa se nechystá nějak ovládnout, kontrolovat Grónsko, ale že je tady připravená pomáhat Grónsku finančně i jinak, tak myslím si, že ten účel návštěvy je zjevný, chtěla prostě ukázat, že nezůstává u slov, ale že je Evropská komise schopná a ochotná jej doprovodit i činy.
14: A dá se očekávat, že na návštěvu Ursuly von der Leyenové bude nějakým způsobem reagovat americký prezident Donald Trump, který, jak jsme už řekli, si na Grónsko dělá opakovaně nároky?
15: Nepřekvapilo by mě to, byť Donald Trump nevnímá Evropskou unii jako úplně sobě rovného partnera na té druhé straně stolu, ale kdyby zase přišla nějaká poznámka, tak by mě to nepřekvapilo. Možná v tomto kontextu je i důležité vysvětlit, proč právě Evropská unie se věnuje Grónsku. Ono je to totiž tak, že Grónsko tak trochu je, ale zároveň není členem Evropské unie. Dánsko je členem Evropské unie, Grónsko je autonomní součástí Dánska, požívá množství výhod. Grónský občan má současně pas nejen Dánska, ale tedy i Evropské unie, ale Grónsko třeba není v schengenském prostoru. Je tam poměrně hluboká ekonomická spolupráce, proto třeba Evropská unie tam také významně investuje. To souvisí s těmi 200 miliony eur, které Ursula von der Leyenová přislíbila investovat v nejbližší době v Grónsku, ale současně není třeba plnou součástí vnitřního trhu Evropské unie.
14: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
14: Němečtí politici se stále ještě vyrovnávají s výsledkem, který přinesly volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A také hledají důvody, proč hlasování dopadlo tak výrazným vítězstvím Alternativy pro Německo. S vysvětlením přichází publicista Petr Holub.
16: Bilance voleb v Sasku-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora Alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, ale dokonce se přiblížila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč alternativa zčista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po 5 letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy, také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek, o 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby, zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou, takže by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby v Sasku a Haldsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenbursku.
14: Tolik publicista Petr Holub. Kdysi platilo, že pro občanské demokraty je Praha jistou baštou, nejenom při sněmovních volbách, ale i těch do zastupitelstva hlavního města. To už ale, zdá se, neplatí, neboť před letošními komunálními volbami v metropoli tam vede podle nejnovějšího průzkumu agentury Median hnutí ANO. Souvislosti dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
17: Kdyby se v těchto dnech konaly volby do zastupitelstva v Praze, vyhrálo by je hnutí ANO. Alespoň to vyplývá z nejnovějších výsledků agentury Median. Nebylo by to vítězství drtivé, na záda mu dýchají Starostové a nezávislí. Pokud byste hledali strany, které se tradičně opírají o silnou voličskou základnu právě v hlavním městě, musel by váš pohled zamířit trochu níž. S odstupem zhruba 10% od prvního místa je na 3. uskupení Spolu pro Prahu. Pod tímto názvem jsou ukrytí občanští demokraté a TOP 09. Pokud ve zbývajících týdnech do říjnových voleb nenasadí drtivé tempo, nemají šanci zmiňovanou ztrátu dohnat. Pokud by chtěli zůstat v klidu, mohli by se spoléhat na jiný průzkum. Konkrétně agentura Ipsos jim naopak přisuzuje vítězství a hnutí ANO řadí až na 3. příčku. Je zajímavé, že výsledky se výrazně liší a mohou před volbami vnést nervozitu mezi politické strany a jejich příznivce. Pokud by blíže realitě byly výsledky Medianu, mohl by se zopakovat rok 2014. Tehdy hnutí ANO s 22% poněkud překvapivě zvítězilo a ve funkci primátora nahradila reprezentanta TOP 09 Tomáše Hudečka Adriana Krnáčová. Nyní by občanského demokrata Bohuslava Svobodu mohl vystřídat Jan Hušbauer. Není to však zdaleka jisté. Hnutí ANO by k tomu potřebovalo získat podporu i od ostatních. Samo většinu i v případě volebního vítězství dohromady nedá. V komunální politice je z pohledu koaliční spolupráce pro ostatní přece jenom přijatelnější než na vládní úrovni. Takže i s očekávaným ziskem mírně nad 20% není bez šance. Přesto nemusí proměnit případné volební vítězství v zisk primátorského křesla. Různých variant koalic bude existovat více. A hlavně zásadní bude výsledek voleb. A jak ukazují měsíc před jejich konáním, odlišné výsledky Medianu a Ipsosu mohou dopadnout všelijak. Přesto nejnovější výsledky průzkumů názorně ukazují, že podpora hnutí ANO se neodvíjí hlavně od volebního lídra. Tím měl být ještě před několika týdny Ondřej Prokop. Právě na jeho osobě byla postavena kampaň. Vzhledem k jeho nesrovnalostem v majetkovém přiznání musel z kandidatury odstoupit. Nahradil ho všeobecně nepříliš známý Jan Hušbauer. Přesto měsíc před volbami se hnutí ANO v pomyslném žebříčku volebních preferencí v hlavním městě pohybuje kolem 20%. Vítězem v Praze by se pod vedením prvního místopředsedy Tomáše Portlíka ráda stala ODS ve spolupráci s TOP 09. Právě pro tyto strany bude volební test v Praze z celostátního pohledu nesmírně důležitý. Pokud by nevyhráli nebo alespoň výrazně nepřekročili 20% hranici, byl by to další náznak ústupu ODS z pozice ještě nedávno vládního lídra do role slábnoucí opoziční strany. V současné době se občanští demokraté v metropoli musí vypořádat především s tím, jak v uplynulých 4 letech spravovali v rámci širší koalice hlavní město pod vedením primátora Bohuslava Svobody. To těžko mohou překrýt hesla typu Dáme Praze tempo, což slibuje Tomáš Portlík. Tempo měla ODS možnost diktovat už v právě končícím volebním období, kdy byla u moci. Jak se jí to dařilo a nakolik obyvatelé Prahy věří, že se to zlepší, to se názorně po sečtení výsledku komunálních voleb ukáže.
14: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Svoji nespokojenost dali najevo motoristé, později se k ním přidala i SPD. A tak jednání o schodku státního rozpočtu pokračují dál. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
18: Přes 60% všech voličů nepřijatelný, ale i pro značnou část příznivců subjektů vládní koalice, konkrétně motoristů 62%, SPD 48% a dokonce i 28% ANO, příliš vysoký. Řeč je samozřejmě o navrhovaném deficitu státního rozpočtu a je skoro jisté, že obě menší vládní strany pohled svých sympatizantů vnímají a tak dávají nahlas vědět, že se jim to rovněž nezamlouvá. Čemuž se ovšem premiér Babiš tváří zatím spíš flegmaticky a dělá dojem, že ho víc zajímá rozpoutání horké fáze kampaně k senátním a komunálním volbám. Zatímco navrhovatelka druhého nejvyššího schodku v historii, ministryně financí Schillerová, sice snížení připouští, ale jen v řádu miliard. A to dopředu odmítali až o 20 miliardách mínus hovořící motoristé, jako by se náhle rozpomenuli, že do sněmovních voleb kráčeli nejen se slibem ukončit Fialovu vládu, ale zároveň uhlídat Babiše v té nadcházející, tedy pokud jde o jeho deficitní apetit. Ale už asi tuší, že když mu doposud nechávali zcela volné ruce, sražení schodku o tolik, aby se tím dalo mávat veřejnosti před očima, asi nenastane. A předseda motoristického klubu Šťastný už hovoří o škrtech, k nim jsou nutné legislativní změny a projeví se tudíž až v závěrečném rozpočtovém účtu. Což leckomu může připomenout, jak silně byl kritizován Schillerové předchůdce Stanjura za to, že v rozpočtu nadhodnotil vyhodnocuje očekávané příjmy, místo aby vycházel ze stávající reality. Ostatně motoristé už teď vůbec hovoří spíš o rozpočtové budoucnosti. Ozdravování veřejných financí přijde podle nich až v dalších letech. A to vlastně odpovídá Babišovu argumentu, že je třeba nejprve investovat a to pak přinese úspory. K čemuž ale také může být člověk celkem snadno skeptický. Zvlášť, když by mělo jít o zhruba závěrečnou třetinu funkčního období, kdy bude koalice chtít být samozřejmě před volbami k veřejnosti štědrá. Pokud jde o SPD, i toto hnutí je podobně jako motoristé nekonkrétní, kde šetřit neříká, když nepočítáme návrh předsedy Okamury snížit schorek škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, vyslovovaný ovšem především pro voliče hnutí, protože tuzemská ekonomika ukrajinské pracovníky nutně potřebuje a premiér k tomu suše poznamenal, že objem vyplácených dávek pro uprchlíky stále klesá. Babiš se Schillerovou v pondělí vysvětlovali některé detaily rozpočtového návrhu poslaneckému klubu SPD a ministryně ocenila, že to bylo, cituji, konstruktivní, bez emocí, hodně o budoucnosti a že nás čekají strukturální reformy. A bude se při ovrakování pokračovat, tedy asi hledat, za co podporu deficitu bez velkých změn vyměnit. To se konečně týká i motoristů, odvádějících ovšem částečně pozornost od tématu jednou podivným interview předsedy Macinky s jakýmsi zakuklencem, po druhé dramaticky vyhlašovaným alarmem před nejen ekologickou katastrofou na Šumavě. Premiér se zřejmě výborně baví.
14: Míní komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Nejedna česká vláda již v minulosti označila vzdělanou společnost za svou prioritu. Platí to i o stávajícím kabinetu premiéra Andreje Babiše. Navrhovaná rozpočtová prognóza ministerstva financí pro oblast školství tomu ale značně odporuje, soudí komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
19: Programové prohlášení považuje současná vláda za téměř posvátný dokument. Vztahuje se k němu jako k závazku vůči občanům, ale i vůči sobě samotné. I proto se na něj ministři tak často odvolávají. Některá místa vládního programu se ale zdají zatemněná, jako by ministři s premiérem zapomněli, že něco takového do programu vůbec psali. Typickým příkladem je školství. V programu vlády se o něm píše, cituji, naše školy od mateřských až po vysoké jsou pro nás prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Proto postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD. Tato investice se mnohonásobně vrátí v podobě lepší kvality života, hospodářského růstu a sebevědomé společnosti připravené čelit výzvám. Konec citátu. Citát, který se bohužel pohybuje na úrovni snění, neboť praxe jde úplně jiným směrem, a to nejen letos. Pokud by totiž vláda chtěla dohnat průměr výdajů na vzdělání v zemích OECD, musela by do rozpočtu přidat nikoli 4 miliardy, nýbrž 1,50 miliardy. Jistě nejde vše hned, to by každý ještě pochopil. V prognoze ministerstva financí na další dva roky se ale počítá dokonce s poklesem výdajů na školství. V roce 2028 274 miliard místo 287 navržených na rok příští, v roce 2029 už jen 269 miliard korun. Ne, to opravdu nevypadá, že by budoucí vzdělanost lidí v České republice byla priorita vlády, jak se píše v jejím programu. Tristní je i vnitřní struktura plánovaných výdajů. Vždyť na vědu a vysoké školy se na příští rok chystá 59 miliard, zatímco další dva roky si budou muset vědecká pracoviště a vysoké školy vystačit jen s 56 miliardami. Česko má přitom mnohaletý deficit v podpoře vědy a výzkumu, státní výdaje na tuto klíčovou oblast pro budoucnost každé moderní země nedosahují ani 0,5% hrubého domácího produktu. Celkově jde na vědu a výzkum 1,81% HDP, skoro 2/3 jsou soukromé investice, což je nejen pod průměrem Evropské unie, ten činí 2,3% HDP, ale daleko pod výdaji vyspělých sousedních zemí, jako jsou Německo a Rakousko, které na vědu a výzkum vydávají 3% hrubého domácího produktu. Jistě je možné spolu s ministrem školství Robertem Plagou za ANO věřit tomu, že příští rok se to změní a peníze na priority vzdělané budoucnosti budou. Vždyť minister dostal od ministryně financí příslib většího navýšení. Jenže oficiální rozpočtové dokumenty nic takového nezahrnují. Naopak se zdá, že ministerstvo ještě o další peníze může přijít ještě letos. Například motoristé, kteří odmítají schodek 389 miliard, jasně naznačují, že na školství se dá personálně ušetřit. Spolu s SPD, která schodek také kritizuje, vedou přece svou zarputilou kulturní válku proti inkluzivnímu školství a na něm se dá ušetřit spoustu jednotek miliard. Na potřeby českých dětí a celé společnosti nehledě. Ministr Plaga působil v opozici jako relevantní kritik školské politiky vlády Petra Fialy. Oprávněně kritizoval zmatené vedení rezortu, ale i nedostatek peněz. Když měl sám prosadit školství jako prioritu vlády, není o nic úspěšnější než jeho předchůdci. Politika se dělá slovy, ale tak, že se nakonec změní v činy a k těm je ve školství, vědě a výzkumu zatraceně daleko. Česko zůstane zemí minulosti, protože na budoucnost politici nemyslí, ať už jsou z jakékoliv strany. Fakt, že každá vláda umí do programového prohlášení napsat školství a vzdělanou společnost jako svou prioritu, ale pak se na vzdělávání, vědu a výzkum vykašle, svědčí o vyprázdněném a ryze marketingovém půdorysu české politiky. Vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou na školství na tom nic nezměnila a přinesla zase jen falešné naděje, z nichž dobré školství a moderní věda nevyrostou. Programové prohlášení mělo být něco jako posvátný text a zbyly z něj zase jen cáry zbytečně popsaného papíru.
14: Dodává komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Už mnohokrát jsme viděli, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný udělat všechno proto, aby jeho republikánská strana vyhrála důležité listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. Dříve se prezident Trump snažil změnit hranice volebních obvodů, aby zvýšil šance republikánů. Teď chce pro změnu svým krajanům zlevnit hamburgery. Více už dodává Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
20: Americké volby, takzvané midterms, budou začátkem listopadu a klesající podpora vlády poněkud snižuje republikánům šance. Proto se vláda a její blízcí začínají snažit něco poslat voličům, které trápí především drahota. Prezident Trump, milovník symbolické řeči, vsadil na jednu z domácích ikon na americký hamburger. Jak napsal koncem srpna na svou sociální síť, chce americkým pracujícím domácnostem tuto oblíbenou pochoutku zlevnit o čtvrtinu. A přistoupil k tomu strategii sobě vlastní. Potkal se s majitelem firmy JBS, Jesslym Batistou, který jej dříve sponzoroval a jehož původem brazilská firma je největším globálním zpracovatelem masa. Byť, jak píšou americká média, s poněkud mafiánskými kořeny. Dohodli celní výjimku, aby se mohli do země dovést stovky tisíc tun odřezků hovězího masa, používaného právě na hamburgery. Vedle toho Bílý dům zrušil více než rok trvající zákaz dovozu živého dobytka z Mexika, původně zavedený kvůli parazitům, aby rychleji doplnil stavy na americkém trhu. Jenže to nedopočítal, protože oznámení dovozu sice okamžitě poslalo burzovní ceny za dobytek dolů, čímž ale naštval americké rančery, kteří se roky trápili s nízkými výkupními cenami a masné chovy omezovali. A teprve nedávno se trochu zahojili na rostoucích cenách. To je nepříjemné, protože rančeři jsou tradičně republikánskou baštou a mají vlivné profesní asociace. Pod jejich tlakem proto následovaly prezidentské výnosy, které by měly omezit dosavadní oligopol čtyřky amerických zpracovatelů, kteří drží rančery v cenových kleštích. Farmáři nově mohou zvěř porážet a maso dodávat zákazníkům sami a obcházet tak zpracovatelský kartel. Ovšem pro většinu rančerů je to pouhá náplast. Bez ochrany domácího trhu vnímají masivní bezcelní dovoz jako nebezpečný precedens, podřízený krátkodobému volebnímu marketingu. Úspěšnější byl prezident u cen léků, které administrativními příkazy poslal dolů a rád se tím chlubí na sociálních sítích. Administrativa tlačí na farmaceutické firmy například hrozbami zrušení patentových ochran či dovozu levnějších generik z Kanady a Evropy. Tlačí také na obchodní řetězce, jako je Walmart či Target, aby drželi ceny základních potravin co nejníže. Horší situace je pak u pohonných hmot, kde kvůli válce s Íránem razantně vzrostly ceny paliv pro domácnosti. Vláda tlačí, kudy to jde. Trump sice otevřel k těžbě federální pozemky i vody Aljašky a Mexického zálivu a urychlil vydávání licencí ve stylu hesla Drill, Baby Drill, ale velké těžařské společnosti jako Chevron jednak neumějí těžbu zvýšit tak rychle, aby to mělo efekt do listopadu a navíc se musí chovat ekonomicky. Americké rafinerie jsou navíc přetížené a i kdyby byla ropa o něco levnější, jejich marže zůstávají vysoké. Vláda také nemá šanci ovlivnit žádnými svými příkazy aktuální ceny ropy na burze. Prezident rovněž řeší nadcházející nejsilnější nákupní sezónu, ačkoliv staví svou rétoriku na plošných clech. Hlavní obchodní zmocněnec potichu schvaluje selektivní výjimky z cel na věci, jako je elektronika, hračky či oděvy, aby se dovozní přirážky nepromítly do vánočních nákupů před volbami. Administrativa také navrhuje dočasná moratoria na federální poplatky u komerční přepravy zboží, aby se zlevnila kamionová doprava a logistika distribučních sítí. Sečteno podtrženo, horečná aktivita spíše naznačuje nervozitu z voleb a z toho, zda si republikáni udrží většinu v kongresu. Proto

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Jablonec zvítězil v dohrávce 5. kola nejvyšší fotbalové soutěže nad ostravským Baníkem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda na STEM 75. kilometru. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice totiž změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
3: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
2: Koalice naopak tvrdí, že stavební zřízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
2: Společnost Ropit pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a taky munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dřív ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
5: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, které před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd a zjistili, že pískovec byl tehdy vystaven výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
6: My jsme zjistili z minerálních studií a ze studií uvolňování rtuti, že ty teploty se pohybovaly zhruba do 310 stupňů Celsia.
7: Testy podle Michala Filipio z Geologického ústavu Akademie věd ukázaly, že ze skal opadlo přes 100 tun pískovce. A jak potvrzuje Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin, náš nejničivější lesní požár způsobil před 4 lety ve skále i mikrotrhliny.
8: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole.
7: Nejdříve za 10 let se podle odborníků obnoví skály na 1000 hektarové ploše v Národním parku České Švýcarsko. Eva Kézrová, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skorovali Novák, Růsek a Polidar. Druhý dnešní zápas dohrávky 5. kola mezi Hradcem Králové a Plzní sleduje reportér Mirko Vasič.
10: Polovina 4. minuty, Hradec Králové, Viktoria Plzeň, zatím 0-0. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
9: 17. etapu cyklistické Vuelty vyhrál Brit Matthew Brennan. 21.

0: Letý sportér týmu Visma Lease a Bike triumfoval v hromadném dojezdu v Sevě. Pro Brennena je to už páté vítězství na letošní Vueltě. Celkové pořadí stále vede Španěl Erik Mas s náskokem 2 minuty a 6 sekund. Jediný český účastník závodu Jan Hirt drží 19. pozici.
1: Nehody na D1 u Brna a kolony u Svitav. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 168. kilometru je to až na 196. omezení v Brně. Navíc v té koloně je aktuálně dvě dopravní nehody. První na 175. kilometru, hlásí náš zpravodaj.
2: Nehoda dvou nákladňáků do pravého pruhu. Jedno solo to narvalo zezadu do nějakého podvalu. Jsou tam u toho policajti a teď k tomu jeli hasiči.
1: A další nehoda blokuje levý pruh na kilometru 185, tam jsou to dvě osobní auta. Celkově se zdržíte osobním autem asi 35 minut, kamionem delší dobu. A pozor po dešti, na vozovce hodně vody, jeďte opatrně. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je taky stále zavřený sjezd na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu havarovala cisterna, sjíždí se sjezdem na Havlíčkův Brod. Na silnici 35 stále kolony u Svitav je zavřený úsek mezi Kocklířovem a Novou dálnicí. Jede se po obchvatu Svitav a zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. A ještě do Prahy, ulice k Barandovu směrem z centra, v kopci čekejte kolony. Nahoře na křižovatce stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky a nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Anonym Cyberleak na internetu zveřejňuje záběry z nedokončené hry GTA 6, píše deník N.
7: Srazili tržní hodnotu vydavatelství Take-Two o zhruba 2 miliardy dolarů.
8: Na spuštění prodeje videohry GTA 6 čekají miliony zapálených fanoušků.
9: Je to největší událost entertainmentu všech
10: dob.
11: Poslední díl GTA 5 vyšel už v roce 2013 a prodalo se přes 200 milionů jeho kopií.
12: Nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie. Grand Theft Auto 6, nebo taky zkráceně GTA. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud, a zaútočili na ně hackři. Všechno to probereme s Jaromírem Mévaldem, spoluautorem herního pořadu Quest na Radio Wave. Dnes je středa, 9. září. It is what it is, my friend. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Já moc děkuju za pozvání.
12: Cokoliv si člověk teďka přečte o GTA 6, nebo takový pocit já mám, tak slyší samou chválu, zejména na ten nejnovější trailerový gameplay, ty herní záběry, které se dostaly na internet, které se objevily na internetové platformě Netflix. To je premiéra u her, nebo ve spolupráci vlastně Netflixu jakožto videoplatformy s herními společnostmi, ten zásah musí být obrovský, ne?
13: V případě Netflixu to premiéra je. Je to skutečně jako první případ toho, kdy za nějakou placenou službou se objevil trailer na takhle exponovanou hru. Nicméně v tom herním prostředí to premiéra není. Už dříve jsme tady měli případy toho, kdy vlastně hudební stanice MTV měla premiéru na právě Grand Theft Auto San Andreas, což byl díl z roku 2004. Měla dokonce i exkluzivní premiéru konzole stanice MTV v roce 2005. Aha. Takže už jako nedá se říct, že by to bylo něco super nového, ale je pravda,
12: že... Je to mainstreamizace videoherního průmyslu ve vašich
13: očích? No, jako dá se říct, ano, že to je jako v zásadě snaha nakouknout za takovou jako skořápku toho, co si představujeme pod pojmem hráči, tak vlastně oni se snaží šáhnout na ty nehráče, na ty lidi, kteří jako nehrajou tak často, ale nějaký vztah ke hrám mají, třeba v životě hráli jednu hru jako velkou a snaží se vlastně oslovit i je.
12: Ono to mělo i takové filmové kontury, vlastně to, co bylo zveřejněno 30 minut nebo necelých 26 asi ne. Poměrně velká porce na to, že ta hra má vyjít až asi za 2 měsíce, takže vývojáři ze společnosti Rockstar Games to takhle spunktovali s Netflixem. Bavíme se o šestém pokračování, řekněme určitě legendární hry Grand Theft Auto, hry na zločince v otevřeném prostředí jakéhosi fiktivního světa amerického města. Oslnilo vás to zveřejněné video, protože jak říkám, všude čtu samou chválu.
13: Jako v zásadě ostříleného hráče to nemohlo oslnit takovým tím způsobem, jak to působí na člověka, pro kterého to je třeba jeho druhé Grand Theft Auto. Protože když to vezmeme čistě fakticky, tak co to mohlo být? Jako bude to ukázka ze hry, která má teďko šestý díl. Není to šestý díl jako takový, už těch her vyšlo spoustu jakoby v rámci značky Grand Theft Auto. Takže čím to může oslovit? Vždycky jako to bude ten stejný žánr. Vždycky to budou jako postavy, na které jako se budou snažit ty autoři nahlížet ještě před tím vydáním nějakým jako tajemným způsobem. To znamená, že nebudou chtít o nich prozrazovat úplně všechno. Ta jako kriminální část jakoby té hry, tak tam 100% bude. Jako už jenom ten název Grand Theft Auto, to není jenom tak jako hezky znějící název, ale to je název skutečného přečinu vlastně v rámci amerických zákonů.
12: Velká automobilová loupež.
13: Přesně tak. Takže v rámci toho tam určitě budete krást auta ve městech, budete střílet ze zbraní, určitě tam budou mise, ve kterých musíte si poradit s větším množstvím nepřátel a nebude to úplně jako mírumilovnými prostředky. To tam 100% bude. Na druhou stranu, oni studio Rockstar, vývojáři vlastně hry Grand Theft Auto, oni koketují dost často s takovými jako podvratnými motivy. Že si člověk něco myslí, že to tam bude, ale nakonec se může ukázat, že hrajeme za dva skryté policajty. Jo, že vlastně to nemusí být úplně jako, že hrajeme za dva zločince. Já neříkám, že to tak bude, ale nepřekvapilo by mě to v rámci té tvorby Rockstaru.
12: Těch 26 minut nebo ta necelá půl hodina zveřejněná teď, jsou tam části jednotlivých misí, je tam část toho herního příběhu, toho, jak ta hra bude vypadat jako taková. Není toho naopak trochu příliš a není to vyvolané tím, že spousta jiných herních záběrů teď uniká, protože se do té hry pustili hackři a ty to vzali po vlastní ose?
13: Ono se to vždycky zdá, že vlastně z té hry vidíme 30 minut, to si člověk řekne, ježišmarja, to jsme viděli úplně celou hru. Ale nikdy se to nepotvrdilo, nikdy se neukázalo to, že to, co jsme viděli v těch záběrech, je úplně přesně to, co jsme pak mohli zažít v té hře. Buď je to nějakým způsobem jako ohnuto do toho, aby to vypadalo dobře v tom traileru, anebo je to nějakým způsobem vytrženo z toho, co se vlastně reálně v té hře sice stane, ale my na to koukáme třeba jako od konce a v tom traileru nevidíme, že na to koukáme od konce. A je docela zajímavé si zahrát tu hru a pak se podívat znovu na ten trailer, zda nám něco prozradili. A vždycky se ukázalo, že ne. Že nám nikdy nic neprozradili, ale my jsme si strašně mysleli, jakožto ty, kteří hltají ten trailer a koukají na něj a myslí si, no jo, tak teď víme jako zápletku, no jo, tak teď víme tohleto. Tak nikdy se to neprokázalo.
12: Co ty hackři? Ta videa zveřejňuje hackerská skupina pod názvem Cyberleak, což je slovní hříčka na to, že leak je únik, ale leak je taky pórek, což je vlastně v ikonce té hackerské skupiny je postavička s pórkem na hlavě. Ta videa jsou reálná? Není to AI?
13: Dá se říct, že to je půl na půl. Že to jsou jak reálná videa, skutečně se hackerům povedlo
12: dostat se k
13: přímo do Rockstaru.
12: Buildu ano. Hry k nějaké verzi,
13: ano.
12: Ještě ne hotové.
13: To už jako víme minimálně dva roky, že se jim to povedlo vlastně se dostat dovnitř do té firmy, ať už nějakým sociálním inženýrstvím, nebo přímo tím, že jako udělali takzvaný brute force útok, to znamená, že se skutečně dostat do těch serverů, kam se nikdo nemá dostat. A je to kombinace. Je to kombinace ale toho, že když už máme možnost jako naplnit tu nějaký LLM model nebo něco takového nějakým způsobem, jako toto je reálná ukázka ze hry, ukaž mi, jak by to vypadalo, kdyby prostě se tam objevila další ulice v té hře. Tak ono to poměrně realisticky už teďko dovede vygenerovat na základě toho, že máme skutečně ty záběry, tak dovedeme vygenerovat záběry, které v té hře vůbec nejsou.
12: Jak často a kde ti hackři ty záběry zveřejňují, zajímá se o to i policie, protože to je samozřejmě něco, s čím Rockstar Games rozhodně nesouhlasí.
13: Ano.
12: Zveřejnili i prohlášení, ve kterém to označili za srdcervoucí, že se něco takového stalo.
10: Říct, že je pro nás únik záběrů z GTA 6 srdcervoucí, to by bylo ještě slabé slovo. Po všech těch letech jsme samozřejmě plánovali, že vám hru představíme úplně jinak.
13: Rockstar spolupracuje s policií, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nebo respektive na neznámého v rámci toho, že to je teda ta skupina, ale není personifikovaná a že vydali prohlášení, tak to se není čemu divit. Konec konců je to víc jak 10 let jejich práce.
12: Je to tak?
13: A v rámci toho, když jako udělají někdo, nějaká takováhle skupina, takovou prostou krádež, tak prostě Jak byste se bránil vy?
12: No ale je tam určitě nějaký motiv, proč to ti hekři dělají, ne? Zveřejnili oni nějaký manifest nebo mluví o nějakém důvodu?
13: Ten důvod je z jejich úst takový hrozně vznešený, takový jako, že poukazují na podmínky v rámci her, poukazují na podmínky v rámci vývoje, na podmínky toho, že vlastně se dneska vydávají takové jako neúplně dodělané hry, že se vydávají hry, které v podstatě dá se říct, že znalý hráč zná zápletku od začátku, dokonce ještě dávno předtím, než ta hra vyjde. Takové jako věci, se kterými často hráči můžou souhlasit nebo na ně aspoň kývnout, jako no jo, na tom něco bude.
10: Žádná soukromá vyjednávání, žádné tiché dohody. Buď se to veřejnost dozví, nebo úniky nepřestanou.
13: Jenže zatím ještě existuje druhý motiv a ten je finanční, protože oni v rámci toho, že vydávají ty úniky, tak oni dokonce nechávají hlasovat o tom, jaký únik bude příště a za to si nechávají docela slušně zaplatit, za to, že vydají něco nebo to druhé. A to už mi přijde jako skutečně, že odhalili takzvaně karty a že zatím není žádná šlechetná věc, zatím není žádná věc, jako že jim záleží na hráčích, ale skutečně zatím jsou jenom ty peníze.
12: Oni zveřejnili i svůj vlastní kryptocoin, ne? Takže potom vybírají ty peníze teda přes kryptoměny.
13: Ano, přes kryptoměny, přesně tak.
12: A co s nima dělají?
13: Je to těžko dohledatelné, co s nimi dělají potom. Oni skutečně jako se zaklínají těmi šlechetnými záměry, ale už jenom tím, že udělali ten krok B a vydali ten svůj kryptocoin, skrz který v podstatě jako chtějí takzvaně nalížovat peníze, tak to si myslím, že je úplně jasný důkaz toho, že jejich záměry nejsou čisté a že skutečně tak je to v podstatě zloděj něco ukradne a je to hodně toho, co ukradl a teď si nechává zaplatit za to, že to postupně bude dávat mezi lidi. Kteří jsou samozřejmě lační potom.
12: Rozumím, z těch vznešenějších důvodů, které vy jste zmínil, můžeme do nich počítat i to a ptám se na to, jestli ty kroky CyberLeak nejsou i výrazem frustrace v reakci na to, co oznámila společnost Sony, totiž, že od příštího roku už nemají existovat žádné fyzické kopie her na PlayStation, na jednu z těch konzolí v té řadě PlayStation, Xbox a další, protože už by všechno mělo být prostě jenom digitálně?
13: To se jim spíš hodí do krámu. Jednoduchá odpověď na to je ne, nemá to s tím nic společného. Ta složitější odpověď je, že Sony to skutečně oznámila, Sony skutečně dala vědět, že jako od nějaké doby už přestane vydávat fyzicky herní nosiče.
12: Ale GTA taky nemá být už na fyzickém nosiči. Už máte dostat jenom prázdnou krabici s kódem na stažení.
13: V zásadě ano, protože tohle to celé, proč vůbec jako GTA nemá být jako na tom fyzickém nosiči, je to, že se samozřejmě extrémně bojí toho, že by to někdo v těch lisovacích fabrikách, ve kterých se lisují ta DVD, respektive Blu-ray, takže by to v těch lisovacích fabrikách někdo ukradl. A to je velmi reálná obava. GTA prostě má takovýhle dosah, že by to skutečně někdo mohl, protože těch lisovacích fabrik to není jedna, to je prostě několik po světě. Takže se to může stát. A v takovou chvíli pochopitelně už jako nad tou hrou ztrácí kontrolu.
12: Když jste zmiňoval taky, že hackeři upozorňují na různé kontroverze ohledně pracovních podmínek vývojářů, tak tam se to týká i případu, kdy došlo k výpovědím zaměstnancům z britských poboček společnosti Rockstar Games, na které si stěžují tamní odbory. Bude to mimochodem řešit i soud. Tam je ten rozpor, kdy členové odboru tvrdí, že ti neoprávněně propuštění chtěli řešit vlastně svá práva v rámci odboru. Na druhou stranu Rockstar Games je vlastně obvinují z toho, že chtěli vynášet tajné informace z té společnosti, asi konkrétně právě o GTA někam ven.
13: Tam pravdu neznáme nikdo, ale pravda bude někde zhruba uprostřed, protože společnost Rockstar už víc než 20 let má velký reputační problém z pohledu toho, jakým způsobem nakládá se svými zaměstnanci a jakým způsobem nakládá se s jejich sociálními životy. Protože existuje tam takzvaná kultura crunche. Crunch rovná se v herní, nejen v herní mluvě, je to v podstatě nutnost dělat na té hře přes časy.
12: Ano.
13: Velmi zjednodušeně řečeno.
12: Zvlášť teda, když se blíží datum vydání, ano. Protože tam je těch prací potom nejvíc.
13: Přesně
12: samozřejmě,
13: tak.
12: Protože všichni zjišťují, že nestíhají.
13: Přesně tak. A v rámci toho už v době vydání Grand Theft Auto San Andreas, což je skutečně víc jak 20 let, v době vydání prvního Red Dead Redemption, opět hra od Rockstar Games 2010.
12: Ta westernovka.
13: V době vydání Grand Theft Auto 5 v 2013. Ve všech těle těch dobách se periodicky vrací vždycky to, že podmínky práce v Rockstar Games jsou lidově řečeno jako trochu tyranské. Jakože
12: ta společnost by se asi bránila, kdyby vás slyšela.
13: Určitě,
12: ne?
13: Určitě by se bránila, nicméně jako to říkají ty zaměstnanci, kteří z toho Rockstaru odchází vlastně z důvodu těch podmínek. Ta společnost na druhou stranu se hájí tím, že jako nic z toho to nezamlčuje, že vlastně ona dává jakoby těm zaměstnancům možnost, že buď na té hře budou takhle pracovat, jako vlastně od nevidím do nevidím, dá se říct, anebo ne. nebo můžou jít jinam. A nevadí to ani jedné straně, že prostě můžou jít jinam. Oni samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk začne pracovat na nějakém takhle jako strašně kreativním projektu, jako Grand Theft Auto, těžko se mu odchází. Těžko se mu prostě odchází z něčeho takového rozjetého projektu. Takže i ve chvíli, kdy jako vlastně já člověk nesouhlasím s těmi podmínkami, tak pořád bych na tom Grand Theft Auto nějakým způsobem pracovat chtěl a vlastně bych chtěl na tom pracovat v lepších podmínkách. A tohle to je vlastně to jablko sváru. Jako no.
12: Od nevidím do nevidím na GTA 6 pracují ti lidé už posledních 10 let?
13: Dá se říct, ano. Teď se píše rok 26, to znamená, že ta reálná produkce té hry nezačala v tom roce 2013, kdy vyšlo Grand Theft Auto 5, ale na druhou stranu už existovalo 100%, existoval na papíře minimálně koncept, jak bude vypadat další díl. Většinou se do té reálné produkce chodí tak rok, dva po vydání toho předchozího, záleží, co to je za hru. A předtím se samozřejmě dělají spousta přípravných prací, zjišťuje se, kde by se to mohlo odehrávat, jakým způsobem to bude vlastně odlišné od toho předchozího dílu, jak to bude navazovat, zda to bude navazovat a tak dále. To jsou vlastně ty práce, které se dají dělat ještě předtím, než se takzvaně kopne do země a začne se jako skutečně na té hře jako pracovat. To zní jako hrozně, když říkám, že se na tom jeden, dva roky skoro nepracuje, a to není pravda úplně. A na té hře se skutečně intenzivně určitě pracuje 10 let, to víme, protože
12: to je strašně dlouho.
13: Je to strašně
12: takhle dlouho se na hrách nepracuje.
13: To je pravda, to je pravda.
12: Taky ta hra má stát miliardu nebo miliardu a půl až dolarů podle odhadu.
13: No to si myslím, že hodně střízlivý odhad.
12: Navíc ještě.
13: Protože skutečně Grand Theft Auto je v tomhle tom extrémní výjimka. To není tak, že jako vezmeme Grand Theft Auto a vedle toho posadíme nějaké další hry a budeme je srovnávat. Jako skutečně Grand Theft Auto je někde tamhle nahoře a někde pod tím se nachází ten zbytek. Jako samozřejmě tam
12: zbytek
13: něco
12: jako jaké tituly třeba, abychom to dokázali porovnat?
13: No, v rámci jako těch jako řekněme drahých nebo těch skutečně jako vysokoprofilových titulů, tak to je třeba například série Call of Duty. Když to vezmeme z pohledu času, jak dlouho se na té hře, tak třeba World of Warcraft je takovým titulem, Fortnite určitě je takovým titulem, ale opět z pohledu času a například takovým titulem může být do jisté míry třeba Destiny, což je jako vlastně takový dneska už řekněme ne zapomenutý titul, ale skutečně to vyšlo už dávno, dávno. A mělo to jako ve své době takový velký hype, finanční hype, že vlastně se říkal, to je nejdražší hra všech dob. Jo. Protože to mělo stát 500 milionů dolarů, ale neřeklo se to jako takové to poznámka pod čarou, že to je rozpočet na tři díly, ne na jeden.
12: A v případě Call of Duty legendární taky střílečka, podobně dlouhá série jako GTA, tak tam to bylo asi 800 milionů dolarů. Mm-hmm. Pořád jsme ve stovkách milionů dolarů. Tady budeme přes miliardu a půl možná.
13: To by určitě zajímalo, co na tom stojí tolik peněz.
12: Co stojí tolik peněz?
13: Jednak ten čas samozřejmě. Tam jako na tom se dělá jako strašně dlouho. I kdyby jsme počítali, řekněme, střízlivě těch 10 let, tak na tom budou dělat stovky lidí. Stovky lidí krát 10 let, už tohle to nám jako naroste. Druhá věc je to, že v rámci Grand Theft Auto jako hry se nemůže počítat jenom s tím, že prostě postaví se město, nějaký postavy se tam dají, ten příběh, nějaký animačky do toho příběhu a máme hotovo. To vlastně je jako tak třeba 30% jako té hry. Zbylých těch 70, tak je onlineová komponenta. A vzhledem k tomu, že Grand Theft Auto 5 vyšlo v tom roce 2013 a takový jako řekněme, běžný život hry se stává z toho, že lidé dohrají kampaň, pak se část z nich přesune do multiplayeru a někteří na ní úplně zapomenou, že existuje, tak tohle to probíhá třeba v prvním roce dvou.
12: Mm-hmm. Multiplayer je, že hrajete s ostatními hráči po síti, takže že se přesunete vlastně do toho online světa. Mm-hmm.
13: Přesně tak.
12: Na to teda potom sází ta studia právě proto, že z toho pak mají další peníze.
13: Přesně tak. A Grand Theft Auto tohle to úplně rozkopalo. Protože ta hra se hraje dodnes dostává podporu a to je skutečně v rámci her celkově, je to výjimka. World of Warcraft je podobně na tom, to znamená, je to hra, která dostává tu podporu, už jako ten zájem těch hráčů jako velmi opadl, ale pořád to hrajou miliony lidí, takže to jako opadlo, ale jenom na miliony, jednotky milionů.
12: Tak to je hra z fantasy světa, role-playing game, takzvaně hra na hrdiny v podstatě.
13: Přesně tak.
12: Ale k tomu je navázané taky, musíte doříct, filmy jsou k tomu navázané, knihy jsou k tomu navázané, to je celý mikrosvět, nebo možná v tuhle chvíli.
13: Ano, a právě, zatímco Grand Theft Auto je jenom ta hra. To nemá žádný film, nemá to žádný komiks, nemá to žádnou televizní sérii, to je skutečně jenom ta hra.
12: Zatím,
13: přesně tak, to je dobrý dodatek. Ale v rámci toho, co na tom trvá tak dlouho, tak ten síťový kód je extrémně těžké jako udělat. Protože skutečně Grand Theft Auto 5 je, nemám teď úplně přesnou statistiku, ale buď je to první nebo druhá nejprodávanější hra všech dob. A v rámci toho jako neustále se nabalují noví a noví hráči. A noví hráči nehrajou ten příběh, ale hrajou tu online část, tu online multiplayerovou složku. A skutečně ten kód a vlastně co tam dělají, co jako je ta náplň jako toho, že, protože to není jenom, že připojím se do světa a tam si jako chodím s panáčkem. Tam je na ně připraven jako další příběh, tam je na ně připraven další třeba akciový trh, je tam na ně připraven jako možnost hrát závodní výzvy, je tam možnost jako hrát nějaké přepadení bank prostě jako s ostatními. A jenom tohle to dá dohromady, jako celou tuhle tu věc dá dohromady. I když už máte za sebou tu zkušenost, tak jenom tohle to jako zabere tak neuvěřitelné množství času a těch zdrojů lidských a technických, že mně vlastně přijde jako neuvěřitelný, že to trvalo jenom 10 let.
12: No tak ne, že jste to jednou udělali. Já si pamatuju, já jsem naposled hrál GTA 3 Vice City, to už je teda hodně, hodně dávno, tak oni to udělali už několikrát. K těm číslům, první den, co vyšlo GTA 5 v roce 2013, vydělalo 800 milionů dolarů, jenom ten první den, což je teda fascinující číslo. Take-Two, což je mateřská společnost Rockstar Games, teď očekává, že v příštím fiskálním roce její tržby přesáhnou 8 miliard dolarů. Do velké míry to určitě bude dané právě tím,
13: to
12: že
13: bude jenom GTA.
12: V listopadu má vyjít GTA 6. To, že to celé je hra na derebáky, celá ta série je jenom o tom v podstatě. To nevyvolává nějaké pozdvižení?
13: Oni úplně na začátku, když vycházelo první Grand Theft Auto, tak skutečně
12: Rockstar... V 90. letech teda.
13: V roce 97.
12: 90.
13: Tak, tak no. Skutečně Rockstar byl tak si vědom toho, že to je hra, která má negativní PR úplně ještě předtím, než jako se prodá první kopie, že si najeli britského lovce senzací Maxe Clifforda, který v podstatě jako kolem té hry vybudoval extrémně negativní PR, ale cíleně. Kolem toho prvního dílu a vlastně skrz to se to zašlo na bal, protože Grand Theft Auto jednička, to nebyla ničím ve své době extrémně zvláštní hra, to jako prostě byla ta hra, sice bylo ve dvou rozměrech, ne ve třech, jako to máme teď, ale byla to v podstatě stejná věc, jako je Grand Theft Auto 6. Už to hodně přeženu teda. A v rámci toho bylo potřeba vytvořit kolem té hry příběh. A ten příběh se vytvořil negativní, ale fungoval. A stejně tak jako v průběhu těch x let, x dílů, jako ať už to se bavíme o tom Vice City, o tom Grand Theft Auto 3, o tom San Andreas, což jsou vlastně hry z počátku nultých let, tak vlastně v rámci toho vždycky najdete nějakou kontroverzi. Ať už to bylo, tady je vyobrazení Kubánců v negativním světle, nebo tady je prostě sexuální minihra, na kterou autoři, jakože dělám uvozovky, zapomněli a nechali ji tam a můžete ji odhalit jenom po zadání nějakého kódu.
12: Ale teda oficiálně je to omezené pro děti do určitého věku.
13: Hra je od 18.
12: Od 18 let, ale říkáme to oficiální omezení, ale samozřejmě realita může být jiná.
13: Ano, přesně tak. A samozřejmě jako nedělám si iluze, tu hru nehrají jenom 18-letí, ale jako ano, oni samozřejmě dělají maximum pro to, aby to odlišili. Dokonce v některých zemích byly některé předchozí díly zakázané, aby se tam vůbec nemohli prodávat skrz to, co se tam vlastně děje v těch hrách občas. Nicméně, není to jenom to o tom, že v té hře se musí střílet. V té hře se dělá spoustu jiných věcí, ale samozřejmě to střílení je nejvíc explicitní z toho, takže jako dává smysl, že se na to člověk nejvíc zaměří.
12: Taky to není ale jediná hra, ve které se samozřejmě střílí, tak zmiňovali jsme Call of Duty například a podobně. Na podzim má vyjít, v půlce listopadu má vyjít GTA 6, teda po mnoha odloženích, tak je otázka, jestli se ho skutečně dočkáme. Samozřejmě existuje ten internetový fór, že se stala spousta věcí ještě předtím, než vyšlo GTA 6, včetně teda nové epizody Vinohradské 12. GTA 6, která vychází ještě před vydáním GTA 6. Celá řada vývojářů a společností distributorských a vydavatelských odkládá své hry nebo vydání svých her z tohoto podzimu dál právě kvůli tomu, že nechtějí soupeřit s GTA. Jeden příklad za všechny Lords of the Fallen, druhé pokračování taky mimochodem. Nepokřiví to ten podzimní trh a co očekáváte, že se stane? Nemůže to být nakonec zklamání?
13: To je dobrá otázka. Jestli to může nebo nemůže být zklamání.
12: Protože... Je tady celá řada dalších her, GTA není jediné.
13: Takhle, je 100%, že to vyjde. Teď už jako nemůže, pokud jako se nezhroutí fyzicky ty kanceláře Rockstaru, tak jako to skutečně musí vyjít v podstatě.
12: Možná to dřív vydají hackři.
13: No, to je taky možnost, ale i kdyby to vydali hackři předtím, i kdyby se stalo to, že vlastně třeba zítra vyjde kompletní průchod tou hrou, už to nemůže ohrozit to, že to vyjde letos na podzim. Mně vlastně přišlo úsměvné, když jste zmínil The Lords of the Fallen 2, protože to je brouk na podrážce jako Grand Theft Auto 6, jako tou velikostí té hry a takovým jako tou důležitostí. To je jako, to je hra, která nikoho nezajímá v úvozovkách v rámci toho, jako jak velké je Grand Theft Auto 6, protože to ani nebudou hrát stejní lidé. To Grand Theft Auto je tak extrémní fenomén a tak extrémně silná věc, že to se dostane, podobně jako třeba to bylo u Kingdom Come 2, tak to se dostane i k lidem, kteří v životě nemuseli hrát žádnou hru, už jenom tím, že třeba o tom slyší ve Vinohradské 12.
12: No, nebo to viděli na tom Netflixu.
13: Například. Ale v podstatě oni, to nebude, jako, že by je to podnítilo k tomu, aby se zašli zajímat o hry a zašli si zjišťovat, jako, jak to bylo s tou sérií předtím a zahrál si nějaký předchozí díl, nebo jako šli do herního obchodu nebo na virtuální herní obchod a tam si koupili nějakou jinou hru. Ne, ono jim bude stačit Grand Theft Auto 6, protože to je hra skutečně na příštích 15 let. Možná podle toho, jak se to jako vyvrbí vlastně ta online komponenta, o které toho zatím moc nevíme, tak skutečně to může být jako takový druhý svět pro spoustu lidí.
12: Dobrá, díky, že jste přišel a že jsme si o GTA 6 mohli něco říct.
13: Já děkuju za pozvání.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jarda Mévald, dlouholetý herní novinář a spoluautor pořadu Quest na rádiu Wave. Probírali jsme spolu GTA 6, nejočekávanější hru podzimu, desetiletí, možná i historie. Kdo jste si ještě nestihli pustit rekonstrukci Havlova dálkového výslechu, tak teď po Vinohradské 12 je ta nejlepší příležitost. Kolegové z Českého rozhlasu Plus a spisovatel Pavel Kosatík udělali skvělý kus práce a tahle ta nová šestidílná dokusérie už je celá venku. Určitě si ji dejte. Naslyšenou zítra.
14: Portréty. Když se 23. dubna 1967 Vladimír Komarov odlepil od země v kosmické lodi Soyuz 1, byl čerstvý čtyřicátník, ženatý, otec dvou dětí a mimořádně zkušený. O půl druhého roku dřív absolvoval let na kosmické lodi Voschod. Start a vlastně celý let sledoval v dubnu v Sovětském svazu redaktor Československého rozhlasu Jan Petránek.
15: Vladimír Komarov, první sovětský kosmonaut, který se podruhé vypravil z kosmodromu Bajkonur do vesmíru, oblétává nyní po 12. zeměkouli na nové kosmické lodi Soyuz 1, Svaz 1.
14: Let Vladimíra Komarova měl být vlastně testem pro zamýšlenou výpravu na měsíc. Sovětský svaz tehdy soupeřil se Spojenými státy o to, kdo tam bude dřív. Stručně řečeno, pokud to měl být test, tak to tedy nevyšlo, hovoří Milan Halousek.
16: Ten Soyuz byl zoufale nepřipravený v tom roce 1967. Bylo to uspěchané, bylo to velice nehotové, velice nedodělané, což se ukázalo i při tom letu Vladimíra Komarova. Ta loď měla problémy od samého počátku toho kosmického letu. Nevyklopil se panel slunečních baterií, to znamená, že ta loď neměla dostatek energie a tak dále a tak dále. Problémy s orientačními čidly. Bylo vidět, že to je uspěchané, no ale blížilo se 50. výročí VRSR, ještě více se přiblížil 1. máj, Rusové prostě chtěli nějaký ten úspěch a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.
14: Ďábelská loď, na co sáhnu, tak to nefunguje, vzkázal v jednu chvíli řídícímu středisku na zem Vladimír Komarov. Už při 13. oběhu země rozhodlo řídící středisko o ukončení letu, ale vzhledem k problémům s ovládáním lodi začal sestup až po 19. oběhu. A pak už to byl jen neuvěřitelný řetězec tragických náhod. Když mělo dojít k uvolnění brzdícího a výtažného padáku, tak hlavní padák se zasekl a záložní sice vylétl ze své schránky, ale zamotal se do hlavního. Následoval už jen neřízený pád rychlostí 8 km za vteřinu. 24. dubna 1967 ráno o 16:30 našeho času se kabina nárazem o zem roztříštila. V rozhlasovém zpravodajství to opět ohlásil Jan Petránek.
15: V 1700 městech Sovětského svazu a v 10 000 vesnicích jsou rudé prapory přepásány smuteční stuhou. Přesto sotva vyváží smutek, ve hvězdném městečku nedaleko Bajkonuru nad ztrátou prvního velitele vícemístné kosmické lodi Voschod, nad tragickou smrtí Vladimíra Komarova, zatím jediného sovětského kosmonauta, který do vesmíru vstoupil dvakrát. Úřední zpráva o jeho tragedii bolestně překvapila. Zklamalo zařízení, které je dobyvatelům oblačných i nadoblačných výšek nejznámější. Padák.
14: O kolik let tragédie Sojuzu 1 a Vladimíra Komarova zpozdila sovětský vesmírný program? Jaká byla v celém případu role Jurije Gagarina? A kde se o havárii dozvěděl nejvyšší sovětský představitel Leonid Iljič Brežněv? To vše a řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétu s názvem Smrt ve vesmíru předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Než se pustím do nějakých otázek náročnějších, u nichž předpokládám delší odpovídání, tak bych takovej malej kousek zbývajícího pásku zaplnil některými otázkami nebo odpovědmi na některé otázky, které mi kladete a které se mi zdají být celkem snadněji a rychleji zodpověditelné. Spatřujete v 80. letech již někde špetku naděje, otázka 36, tu si nechávám stranou, tu si ještě promyslím. Rok 60, otázka 37, rok 67 je rokem 4. sjezdu svazu spisovatelů a dívám se teď na otázku 38. Okamžik. To je zvláštní otázka, ta otázka 38.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl třetí. Pošťák Wolfgang.
2: Na Hrádečku i v pražském bytě znal Václav Havel, tak jako každý jiný nezávislý autor a každý vydavatel samizdatu, jeden zvláštní druh strachu. Obavu o rukopis. V polovině 80. let neexistovaly dnešní běžné reprodukční techniky. Cenné texty často existovaly v jediném exempláři nebo jenom v tolika kopiích, které se povedlo čitelně propsat přes kopírák. Každá domovní prohlídka tak hrozila nebezpečím, že člověk přijde o práci, kterou často pokládal za to nejpodstatnější ve svém životě. Také Václav Havel měl vypracovaný složitý systém skrýší. Nejen doma, ale i u různých přátel a taky na tajných místech v lese. Všechno bylo lepší, než přijít o rukopis.
3: On měl zejména obavu,
2: mluví historik Vilém Prečan,
3: že se jeho text, co namluvil nebo napsal, že se ztratí. A on říkal, já si nedovedu představit, že bych to řekl nebo napsal ještě jednou. Havel popisuje, když o tom pracoval na Hrádečku a třeba do půl noci pracoval na textu, který potom posílal Karlu Vyželovi, tak nechtěl, bál se to nechat doma, nebo zvlášť, když to bylo potom namluveno na kazetě, protože na dohled od Hrádečku měli svou pozorovatelnou estébáci, kteří kdykoliv mohli k němu pod nějakou záminkou vtrhnout a udělat domovní prohlídku a zničit mu to. Takže v noci se plížil, popisuje, že se až plazil lesem do skrýše, kde měl tyhle ty věci schované, než je potom mohl předat dopravě. Nebylo to lehké.
4: Některé věci si k nám schovával v tu dobu.
2: Mluví editorka Anna Frajmanová.
4: Bylo to běžný, že prostě si s Andrem něco šuškali a on šel s taškou na půdu, pak tam hledal například ty poznámky z toho vězení a tak ty nenašel. Našli se u Zdenka Urbánka. Jo, prostě ano, tenhle ten cvrkot tam byl na tom Hrádečku, který souvisel s Václavovými texty a s naším domem, ale jestli to byl zrovna dálkový výslech, to nevím. A určitě ty pařeze tam taky hrá. To bych jako v tom období možná on chudák zkoušel, prostě on se bál, to byl velký strach o ten text. To bylo mezi ním a Andrejem. To není nic mimořádného. Prostě kdo nic neví, nic nevyzradí a mně nepřipadalo slušný nebo prostě dobrý se do těch věcí montovat a Andrej mi třeba řekl, Vašek si k nám něco dal, ale že bych to šla hledat vůbec. Jednou nás jako vykradli komplet za totality a bylo to v době, kdy se ukázalo, že byli i u Václava, tak to jsme si trošku mysleli, že prostě tam nějaký šmejdění chtěli schodit na zloděje, ale jestli to souviselo s dálkovým výslechem, to nevím.
3: Já jsem měl v té době v letech 83 až duben 86 výbornou cestu, kterou jsem nazval svého času v jednom článku Léta velkého zázraku. Kulturní referent západoněmeckého velvyslanectví v Praze Wolfgang Scheuer, který byl v Praze od roku 81 a seznámil se s jádrem těch všech nezávislých spisovatelů a předních disidentů. S tím jsme se seznámili v roce 80, v březnu 83 jsme měli první kontakt a když jsme se sešli, tak jsme se dohodli. On měl možnost posílat malé zásilky, to znamená několik dopisů nebo tak, kurýrní poštou přes ministerstvo zahraničí, které to potom poslalo na mou adresu, anebo se scházet se mnou v Německu. On obvykle tak jednou za měsíc jezdíval do Německa. No a to bylo možno naplnit kufr jeho velkého auta knihami, časopisy, veškerou poštou, která tady byla od lidí, kteří si psali, komunikovali s domovem pro ty lidi a naopak. Ovšem, Wolfgangu Scheuerovi bylo 15. dubna 1986 65 let. A tím to končilo. Jeho pobyt v Praze.
2: Wolfgang Scheuer byl pro přepravu zásilek přes železnou oponu neocenitelnou osobou. Západní diplomaté se jinak do pomoci disidentům příliš nehrnuli. Státní bezpečnost byla schopná obklopit atmosférou strachu také je. Za samozřejmost se pokládalo, že STB má své spolupracovníky rozmístěné také mezi personálem ambasád. Státní policie se tedy snažila monitorovat i Scheuerovy aktivity.
3: STB ho podezírala, že je pracovník západoněmecké tajné služby. Protože bylo nezvyklé, aby pracovníci velvyslanectví chodili do práce v sobotu, jako chodíval on. Byl spis JIVA. JIVA 86, to byl 9. svazek spisů, které vedly na západoněmecké velvyslanectví a tam si tyhle ty otázky kladly. On také, když ho sledovali, tak on jim dovedl uniknout i na silnici ve městě. A říkal jim, tak to je cvičený špion. A dokonce navrhovali, aby byl nějakým způsobem vypovězen. A náměstek ministra jim tehdy řekl, podívejte se, my jsme nedávno se nám podařilo umístit našeho ataše leteckého v Bonnu a navázal dobré kontakty tam. Když my vypovíme Scheuera, oni nám vypoví našeho člověka.
2: Wolfgang Scheuer zůstává dodnes nedost známým ani doceňovaným hrdinou spolupráce. Výměny svobodných informací mezi Východem a Západem.
3: Oni ho zachytili jednou a vyfotografovali, někde byl s Jiřinou Šiklovou, která byla, jak jsme tomu říkali, pošťák. Já jsem byl pošťák v Německu a ona byla pošťák v Praze. A v jejich rukách se to soustředovalo, ale byla celá řada dalších lidí, kteří s námi spolupracovali. Například Scheuer mohl, když přijel do Prahy, jednomu člověku vjet do garáže a tam vyložit, to bylo třeba 15 tašek, tehdy byly v módě takové tašky z nylonové, různobarevné a tam v každé bylo nějaké, v kapsičce bylo tam jméno, komu je to určeno, Ivanič, to byl Václav Havel, lenivec to byl Milan Šimečka. V Bratislavě každý měl svoje jméno. Jiřina byla v té době, byla Lotte.
2: Nahrávací technika pochopitelně i v tehdejším Československu existovala, ale Václav Havel byl podle všeho první, kdo se rozhodl namluvit rovnou celou knihu.
5: Aby někdo hodiny a hodiny nahrával, to prostě nebylo zvyk, nebo my jsme to aspoň u Havla žádný takovýhle zdroj nebyl.
2: Mluví archivář Martin Vidlák.
5: Záznamy a tak dál, třeba originál videožurnálu byly trošku pozdější, to přišlo s VHS-kama, řekněme v té půlce 80. let a později, ale vlastně nemáme z té doby žádný autentický zdroj, kromě psaného slova, ale tohle je orální záznam, tak vlastně nic takového není. A v tomhletom si myslím, že to je alespoň pro mě teda velmi cenný a právě v tom celku, jak je to ucelený, to je báječný doplněk a taky mimo jiné trochu klíč k tomu, nebo celá ta práce na tom dálkovém výslechu a později na, prosím stručně, vlastně klíč k tomu, jak on se choval k mluvenému slovu a jak se choval k psanému slovu. Jo? Tam je naprosto zřetelný rozdíl, protože on psaný slovo považoval vlastně jakoby za tvůrčí proces.
2: Obě knihy, Dálkový výslech i Prosím stručně, otevírají téma knižního rozhovoru. Zvláštního žánru, na první pohled podobného rozhovoru v novinách a přece tolik jiného. Zatímco cílem žurnalistického rozhovoru je co nejvěrněji reprodukovat cizí řeč, autor rozhovoru knižního musí jazyk svého objektu stvořit od začátku znova. Nebo to za něho musí udělat sám objekt. Takový rozhovor se pak může stát nezastupitelným, nepominutelným pramenem.
6: Já se přiznám, že když začali na začátku 90. let vycházet jeden knižní rozhovor za druhým, že jsem si říkal, no tak to vzniká proto, že ty autoři, kterých se to týká, jsou vlastně líní napsat nějakou esej nebo napsat memoáry a místo toho vzniká rozhovor, protože to je takový jako snadnější.
2: Mluví Jan Šulc.
6: Ale pak jsem to rehabilitoval, pak jsem tohle ten názor změnil, protože ta doba začala tak rychle běžet a utíkat, že já jsem měl prostě najednou pocit, že vlastně, když se s někým neudělá rozhovor, tak ten člověk umře a něco zmizí. Takže tady je prostě spousta, Aleš Palán dělá rozhovory, Karel Hvížděla udělal obrovské množství rozhovorů a jsou další kvalitní rozhovory, ale i ve světovém měřítku, jo, vyšel vynikající rozhovor s Josefem Brodským, Volkovův ve Spojených státech, vyšel vynikající rozhovor Umberta Eka v Itálii, vyšel rozhovor s Paulem Ricoeurem, s filozofem, jo. Čili vlastně i v tom světovém měřítku velikáni jako Eko, Ricoeur nebo Brodský v podstatě mají knižní rozhovor. Kdyby Aleš Palán neudělal rozhovor s bratry Reinkovými, Jiřím a Danielem, tak by prostě umřeli a takhle nádherná věc by nebyla zachycena. Čili já za to jako moc děkuju, jako jsem za to vděčný a to takových rozhovorů je víc. Jo? Je mi dokonce líto, že umřeli některý lidi, s kterýma nikdo rozhovor neudělal, protože by najednou jejich dílo bylo doplněné o nějaký rozměr, který už se nepodaří rekonstruovat a to je třeba Saša Stich, jo? Alexander Stich, jo? Tak já mu říkám poslední národní obrozenec.
2: Specifičnost dálkového výslechu byla v tom, že se ze začátku odvíjel od Hvížďalova filozofického rozhovoru s Václavem Bělohradským Myslet zeleň světa. Vlastně to měl být zpočátku filozofický rozhovor číslo 2, než si sám řekl o jinou, svou vlastní cestu.
7: No tak když začneme Heideggerem, tázání je zbožnost myšlení, tak to máš všechno. Když se i Bible často interpretuje jako rozhovor s Bohem a tak dále, to bychom mohli těch citátů říct hodně. Ale jako novinový nebo knižní žánr je to hodně nové.
2: Ze spolupráce s Václavem Bělohradským si Hvížďala odnesl fascinaci rozhovorem, který má moc oba účastníky navždy proměnit. Osvojil si pojem dějící se myšlení.
7: to je citát z Hannah Arendtové, je vlastně jenom o tom, že myšlení není, by nemělo být nikdy odděleno od skutečnosti, to znamená od skutečného jednání. Víc jiným zatím není žádná tajnost, že má vyplývat a reagovat na skutečný buď vlastní selhání, nebo naopak podpořit v něm vyšší aktivitu. No.
2: Obecně se za první novinářské interview v dějinách často označuje to, které vzniklo s americkým prezidentem Andrewem Johnsonem po zavraždění jeho předchůdce Abrahama Lincolna.
7: A s ním udělali první rozhovor face to face, což se tady asi překládá jako z očí do očí, ale asi přesnější je ta německá verze, kdy oni říkají Gespräch an derselben Augenhöhe, to znamená, jako že se na něj nedíváš ani nahoru, ani dolů.
2: Průkopníkem umění rozhovoru v české nezávislé literatuře po roce 1968 byl novinář Jiří Lederer. Jemuž v roce 1979 v exilovém nakladatelství Index vyšla kniha České rozhovory s Václavem Havlem, Ludvíkem Vaculíkem, Pavlem Kohoutem, Evou Kantůrkovou a dalšími. O dva roky později na ní ve stejném nakladatelství navázala Hvíždalova kniha České rozhovory ve světě s exulanty Josefem Škvoreckým, Arnoštem Lustigem, Karlem Krylem a dalšími.
7: Lederera jsem vlastně osobně neznal, ale protože jsem byl redaktorem chviličku v Indexu v Kolíně nad Rýnem a tuhle knihu jeho jsem připravoval k vydání, tak mě hned napadlo udělat pokračování, s čímž oni souhlasili a tak se zrodil České rozhovory ve světě. Asi nejvíc na mě tenkrát teda až v tom exilu zapůsobil, tam byla taková akce, která se jmenovala Sperrmüll, což byl sběr starých věcí, jako u nás byla Železná neděle, jenže tam se dalo vyhazovat všechno, včetně knih. A jak my jsme neměli moc peníze a nic na začátku, tak jsem si vždycky hrabal v těch knihách. A jednou jsem tam našel dva díly rozhovoru z Playboye z 60. let. A to byly ve své době asi nejkvalitnější vůbec rozhovory, co se týče délky, ale i co se týče způsobu. Tam, když někdo chtěl dělat rozhovor třeba s Kosatíkem, tak si pozval podobného člověka, jenže třeba z jiné kultury nebo z jiné země, a nechal je konfrontovat. Tak jsem pochopil, že ta erudice, ta příprava na ten rozhovor je hrozně důležitá.
2: Václav Havel na druhém konci pomyslné mezinárodní linky, vedoucí skrze železnou oponu, se rutinou interview nezabýval. Snažil se o to, aby odpovědi na Hvíždalovy otázky sformuloval co nejpřesněji. Ctí spisovatele je, aby pro svou myšlenku nalezl ten jediný správný výraz, který jí náleží. Opustili jsme ho s magnetofonem v ruce v pražském bytě, který mu o Vánocích 1985 půjčila Jitka Vodňanská.
8: To byl třípokojový panelákový byt v zahradním městě. Dneska bychom řekli, že byl poměrně hezký. Já jsem to tam nikdy neměla ráda, ale byl to velký. Bydla jsem tam s Janem, s Tomáškem, jim potom později jenom s Tomáškem. A Václav obýval obývák, tam byl jídelní stůl a tam byly dveře na balkon, takže tam psal a kouřil a chodil na balkon.
2: Jsou autoři, kteří dokážou tvořit jenom v důvěrně známém prostředí domova. A pak jiní, kteří k soustředění naopak potřebují vybočení ze zajeté rutiny. Změna prostředí znamenala pro Václava Havla také větší míru pravděpodobnosti, že dokáže setřást státní bezpečnost.
5: Takže on se skutečně nachází nějaký úkryt.
2: Mluví Martin Vidlák.
5: V tomhle případě teda v pražském bytě. Jindy je to v Krumlovském hotelu, v Českém Krumlově, kde teda na něj nasadili samozřejmě, to oni ho monitorovali. a nějak se musí, nevím, co to je, nějak se musí trošku jako chvět, jo? Něco hledá v té změně prostředí něco, možná co ho bude inspirovat. No, myslím, že ho to provokuje. Že ho to inspiruje, provokuje, že potřebuje nějakou změnu. Aby se možná na ty věci na sebe sama podíval, možná z nějaký trošku jiný perspektivy.
8: O tomhle mě Václav příliš neinformoval, jenom jsem věděla, že tam celou dobu bude pracovat. To bylo okolo Vánoc a já jsem byla u rodičů, jo, takže on to tam měl celý vždycky k dispozici, když jsem odjížděla. Málo kdy psal a málo kdy tvořil, když jsem tam byla já, tomu to prostě nešlo, že jo, tam jsem já byla rušič, takže to nešlo. Ale věděl, kde kam odjíždím, například na hory s dětskama pacientů, čo, tak tam trávil čas a psal.
0: Já jsem tady ve Skryži jeden večer, ještě dva večery tady, nebo dva dny to mohou být, takže možná to nemluvím všechno. Ať tak či onak, nebude to jako jednoduché to všechno přepisovat a asi to je ale fáze nutná, aby potom bylo co opravovat, redigovat, přepisovat, zhušťovat, koncentrovat, vylepšovat. To je taková všeobecná mezipoznámka.
2: Spisovatel je na samotu zvyklý. Psát jinak než o samotě ani nejde. Tvorba textu vyžaduje absolutní koncentraci. Václav Havel možná doufal, že nahrávku odpovědí na otázky Karla Hvíždaly se mu podaří pořídit nějakým podobným způsobem, že vznikne tvar podobně definitivní, jako je psaný text. V tom se přepočítal. Definitivní podobu textu bylo potřeba teprve najít.
8: Řekla bych, že potom chytil nějakou stopu, jako lovící pes, a potom už to šlo daleko hravěc. Potom si ty otázky přetvářel. Myslím si, že s velkou chutí potom odpovídal.
2: Řešení našel Václav Havel v autobiografičnosti. Odpovědi se mu začaly rozrůstat do mnohem větší šíře, než je v rozhovorech obvyklé. A pod záminkou interview začala vznikat vlastně autobiografie.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s editorkou Anou Frajmanovou.
9: Dá se teda říct, že ten dálkový výslech možná přišel do situace, kdy on sám potřeboval sebe nějak redefinovat nebo pojmenovat.
4: Já jsem si přečetla ve spisech v té ediční poznámce Karla Hvíždaly, která pak v těchto těch textech nevyšla, že on mu tu nabídku poslal v květnu 85. To bylo v době, kdy on měl opravdu plné ruce práce, pořád měl před sebou tu výzvu. Tohle já nedokážu říct, do jaké míry on měl tuhle potřebu. On sice různě tak psal, že vlastně si celý život chtěl psát deník, že měl tu potřebu, že to vlastně nikdy příliš nedělal. Já jsem naopak mám pocit, že ho psal v těch svých různých dopisech o lze a potom nakonec i v některých projevech a v dálkovém výslechu a potom v tom pokračování. Prosím stručně. Takže to já nedokážu na to odpovědět, jestli měl tu potřebu. Já si myslím, že na to každý spisovatel nebo člověk Václava formátu měl spíš potřebu vysvětlovat některé své kroky, některé své záměry, vyprávět o svém životě, ano, ale nemyslím si, že by to bylo jako na stole v tu chvíli, jo? Protože já jsem to vnímala a i z toho, co člověk o té době čte, že on byl velmi zaneprázdný. Ale ten pan Hvíždala ho vlastně k tomu donutil, což je pozitivní.
9: Jasně. Když to vznikalo, vy jste věděla, že vzniká nějaká kniha?
4: Podívejte, my jsme tam jezdili na tu chalupu, stýkali jsme se, celkem bylo pravidelná nebo běžné, že Václav prostě v 9 hodin opouští večer, 9:10 opouští společnost, odchází, říká do práce, odchází do své pracovny.
9: Čili on psával v noci.
4: On psal, neříkám, že pořád, takhle já si to pamatuju. Jo? On psával v noci a potom dopoledne zase to chvíli trvalo, než jsme ho viděli, ale zase my jsme se taky tak nestarali, co se tam děje, ale bylo to tak prostě.

0: Bydlení. Jablonec zvítězil v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže nad ostravským Baníkem. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci znovu jednají o elektronické evidenci tržeb. Vládní zákon se jim vrátil ze Senátu s návrhy na změny. Horní komora chce například vypustit z EET bezhotovostní platby. A ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
2: Ve sněmovně teď už pár desítek minut zaznívají podobné argumenty jako při předchozích kolech projednání. Vláda si od EET slibuje nové příjmy do rozpočtu, odhaduje až na 14 miliard korun. Opozice pozitivní dopady spochybňuje. Upozorňuje, že o část výnosů stát přijde, protože je rovnou utratí za nové výdaje, třeba za návrat školkovného. Koalice avizovala, že bude chtít Senát přehlasovat. To už dnes večer udělala se změnami ve stavebním řízení, to poslanci potvrdili a koaličními hlasy novelu stavebního zákona poslali za prezidentem. Sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Návrh Evropské komise by unijním státům mohl pomoct s řešením dostupnosti bytů v oblastech, kde se tento problém nejvíc projevuje. Místopředsedkyně komise Teresa Rybareová řešení bytové krize označila za prioritu komise. Takzvaný akt pro dostupné bydlení určuje mimo jiné podmínky, za kterých by úřady v členských zemích mohly omezovat krátkodobé pronájmy jako třeba Airbnb. Ty podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jorgensena zhoršují dostupnost bydlení pro běžné obyvatele hlavně v turisty oblíbených městech. Třeba v centru španělského Madridu připadají na každých 100 bytů nabízených k dlouhodobému pronájmu asi 40 pronájmu krátkodobých. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
3: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
0: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají postupně od půlky srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu.
4: Fotbalisté Jablonce zdolali ostravský Baník a v dohrávce pátého kola šance ligy zvítězili 3-0. Jablonec se tak v tabulce posunul na páté místo. Ostravští fotbalisté zůstávají 11. V druhém zápase dnešní dohrávky bojuje Hradec Králové z Plzní. Sleduje to reportér Mirko Vasič.
5: Druhá minuta druhého poločasu končí 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: V 90 letech zemřel bývalý kanadský hokejista André Pronovos. Někdejší útočník byl čtyřnásobným vítězem Stanley Cupu, který získal s Montrealem ve svých prvních čtyřech sezónách v NHL v letech 1957 až 1960. Vedle Canadiens hrál v elitní lize za Boston, Detroit a Minnesota North Stars.
6: Nehoda na D1 za Domašovem, taky na dálnici D35 za Olomoucí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 se srazila dvě nákladní auta v pravém pruhu. Projíždí se pouze levým a zdržíte se okolo 20 minut. Dá se sjet na 168. kilometru, objet to přes Domašov a Ostrovačice. Na dálnici D35 dejte pozor na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici. Prudká bouřka se přehnala nad dálnicí a srazila se tam dvě auta za Molkou u Příkaz. Blokují jeden pruh a brzdí se na mokré vozovce. Silnice 4 z Volině do Vimperka je teď před Čkyní neprůjezdná. Na příjezdu do Čkyně se srazila dvě auta, zasahují záchranáři a zastavili teď na chvíli provoz v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Večer a v noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a hlavně v Čechách i ubývat oblačnosti. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky, nejvyšší teploty ve čtvrtek 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy i 23. Tolik zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám opět nabízíme zkrácenou verzi podcastové série Dataři. První část dnešního dílu je o domácím násilí, druhá přímo o vraždách žen, takzvaných femicidách. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. V pořadu zazní explicitní popis násilí, zvažte proto prosím poslech. Pokud by bylo některé z těchto témat pro vás osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
2: Každá pátá žena, každý desátý muž. Osobní zkušenost s partnerským a domácím násilím má 17 až 40% lidí. Co tato čísla znamenají a proč v Česku neklesají? Já jsem Tomáš Pika a sérii vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
3: Pro mě to byl nikdy nekončící vnitřní neklid. Musíte být pořád připraveni na cokoliv. Nemyslím si, že násilí začíná nějakým dnem. Ono tam bylo pořád. Změnila se jen jeho podoba.
2: Tohle je výpověď ženy, které budeme kvůli její ochraně říkat Eva. Přepisy jejich slov nám namluvila herečka. Eva je 30letá žena, která se rozhodla mluvit o svém dětství a dospívání, aby nám pomohla pochopit, co malé dítě prožívá v násilné rodině a jaké to má dopady na jeho dospělý život.
3: Nemůžu říct, že by to bylo kontinuální. Byly měsíce, kdy se nedělo nic. Zároveň jsme si nikdy nebyli jistí, kdy to přijde a co bude spouštěč. Bude to tátův několika denní flá mimo domov, nebo výsledky ve škole, málo peněz, špatně položené nože v odkapávači? Byl to řev, házení věcmi, facky. Ve vzteku taky otec opouštěl byt a několik dní se doma neobjevil.
4: Eva říkala, že samozřejmě tyhle vyhrocené situace pro ní byly jako pro malou holku velmi stresující, ale že to, co jí doopravdy ničilo a to, co jí bohužel sformovalo na celý život, je ta velká nejistota, ve který ona vyrůstala.
2: Popisuje naše kolegyně z datového týmu Klára Filipová, která s paní Evou mluvila.
4: Říkala a popisovala, jak si vlastně nikdy nebyla jistá, do čeho se probudí, nebo s jakou náladou se rodiče vrátí. Její rodiče byli hodně pracující lidé a měli tendenci, podle toho, co Eva říká, si občas prostě udělat volno ve formě toho, že šli do oblíbené hospody popít pár drinků. A to jsou chvíle, kdy se začínali bavit vlastně o svých vztazích, o tom, co je vlastně jako na tom rodinném životě frustruje, ale začali se o tom bavit formou vlastně nějakých výčitek a osobních ataků. Což potom, když došli domů, tak mělo tendenci právě eskalovat i v nějaké fyzické napadání, ale rozhodně se často opakovalo to, že po sobě minimálně křičeli a házeli věcma.
2: Že je doma něco v nepořádku, Eva jako dítě tušila, ale každý, na koho se obrátila, jí tvrdil, že je to normální.
3: Občas jsme si něco sdíleli se spolužačkami. Ty to ale měly dost podobně, tak jsem to brala tak, že je to normální. Občas jsem něco řekla babičce. Podle ní si o to máma říkala. Často v tom roli hrál alkohol. Rodiče si chodili řešit vztahové věci k pivu. Byl to jejich způsob, jak si odfrknout. Zároveň jsem se třásla strachy, co bude, až přijdou domů. Měla jsem vycvičené smysly tak, že když jsem ve spánku slyšela v jednu ránu bouchnout domovní dveře o tři patra níž, hned jsem se probudila. S bušícím srdcem, vyplašená. Šla jsem jim nachystat večeři nebo něco takového. Myslela jsem si, že když budu s nimi, nebudou hádky a rány. Občas to fungovalo. Někdy přišli už úplně rozjetí. Rovnou mě poslali spát a ječeli po sobě. Někdy se vrátili euforičtí. Uměla jsem to docela dobře odhadnout podle způsobu, jakým šli po schodech do bytu.
2: Eva si nevybavuje, že by během dětství sama zažívala domácí násilí. Vše se ale změnilo v jejich 18 letech. Tehdy se totiž dostala do konfliktu se svým otcem.
4: Ta situace skončila tím, že Eva se bránila a křičela, takže sousedi zavolali policii. Chci zdůraznit, že se bavíme o době, která je nějakých 15 let zpátky. A Eva popisuje, že přijeli dva mladí policisté a viděli prostě jí hysterickou a uplakanou a úplně roztřesenou versus jejího dvoumetrového šarmantního tátu, který policisty přivítal bodrým: dobrý den, chlapci, nedáte si něco? Takže policisté jenom zkonstatovali, že holky v pubertě jsou náročné a mají tendenci být hysterické, a odjeli, aniž by vlastně cokoliv prošetřili. I tuhle zkušenost Eva popisuje jako něco, co jí hodně sformovalo v přístupu k úřadům a k policii obecně až do dospělosti.
2: U tohoto okamžiku se na chvíli zastavme. Ukazuje totiž, do jaké míry je v Česku násilí přehlížené, jak potvrzuje i výzkum Sociologického ústavu Akademie věd.
5: Ta celospolečenská tolerance vůči tomu násilí působí jako velmi efektivní bariéra, brzda k tomu řešení.
2: Vysvětluje Blanka Niklová, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd.
5: Ty děti se setkaly prakticky vždycky s tím, že buď bylo zpochybňováno to, co zažívají, a nebo bylo přímo popíráno, že by se jednalo o něco, co není v pořádku. Případně v zásadě se setkali s tou informací, že se s tím nedá nic dělat. My jsme s Danou Morej provedli šetření s lidmi, kteří jsou dnes dospělí. Tomu násilí byli vystaveni jako děti. A tam se ukázalo, byť ten vzorek je malý, ale byl saturovaný velice rychle, ta zkušenost s tím, že přestože nějaká složka toho systému pomoci tu informaci alespoň v nějaké podobě dostala, tak k té pomoci vlastně nedošlo až do doby, kdy jim bylo 18 a vlastně mohli začít fungovat samostatně a nějakým způsobem si tu pomoc vyhledat. Ale tady je důležité zmínit to, že samozřejmě ten výzkum zachytí lidi, kteří měli dostatečné zdroje, ať už osobní nebo jiné, k tomu tu situaci řešit a měli nějakou možnost získat na tu situaci náhled. A to bohužel není nic samozřejmého. Není samozřejmé, že člověk, který vyroste v této situaci, pochopí, že takhle se k sobě lidé chovat nemají, pochopí, že pro jeho osobní život do budoucna by bylo nejlepší neopakovat ten vzorec toho chování, ale ono se to taky stejně snadno řekne. I lidé, kteří ten náhled získají, stejně stále čelí jako řadě překážek. To není vůbec jednoduché, pokud je to něco, co vás formuje, tak je to něco, co se překonává opravdu velmi těžko, proto mluvíme o tom transgeneračním přenosu, ať už se na ně díváme z hlediska psychologie, antropologie nebo sociologie, ty závěry jsou obdobné.
2: Obětem i svědkům trvá celé roky, než si problém vůbec uvědomí a vyhledají pomoc. Přitom je domácí násilí v české společnosti velmi rozšířené. Výzkumy ukazují, že s ním má zkušenost 17 až 40 % populace a přispívají k tomu také přetrvávající stereotypy. Podle některých průzkumů je téměř 43% Čechů přesvědčeno, že některé ženy mají sklon se vybírat za partnery agresory a jsou tak za svou situaci spolu zodpovědné. Celých 36% lidí si pak myslí, že oběť nese vinu, pokud se agresorovi nevzepře.
5: Výzkumy, které máme v současné době k dispozici, jednoznačně ukazují, že domácí násilí je silně genderované. Což se zjednodušeně dá interpretovat tak, že se častěji týká žen. Nicméně já to považuji za zjednodušení z toho prostého důvodu, že je potřeba se dívat na ty konkrétní projevy. Nejvíc se to ukazuje u fyzického násilí a u sexualizovaného násilí, kde uvidíme jednoznačně, že převažují mezi oběťmi přeživšími, ale i oběťmi v tom smyslu, tedy obětí vražd v partnerských stazích ženy v té roli těch obětí. Pokud se podíváme třeba na psychické násilí, tak nám v reprezentativním výzkumu, který jsme s kolegyněmi z CVVM uskutečnili, vycházelo, že v rámci partnerského vztahu s ní má zkušenost okolo poloviny dotázaných, přičemž ten rozdíl mezi muži a ženami téměř nebyl.
2: Příběh Evy ukazuje, že domácí násilí se netýká jen dospělých. Ve více než polovině zaznamenaných případů domácího násilí jsou v rodině přítomny také děti. Právě násilí v přítomnosti dětí vede k takzvanému mezigeneračnímu přenosu. Co to znamená? Jednoduše to, že vzorce násilného chování si děti přenášejí do dospělosti a do svých budoucích vztahů. A tím kolotoč násilí pokračuje v další generaci. Podle studie organizace Sociofaktor z roku 2024 téměř třetina lidí se zkušeností s domácím násilím hlásí, že ho zažívala také v dětství.
3: Měla jsem tendenci vybírat si muže, kteří sklouzávali k různým formám kontroly. Musela jsem s jedním partnerem udržovat nepřetržitý kontakt online. Pokud jsem se odmlčela, třeba kvůli práci, začal burcovat moje kamarády a snažil se zjistit, kde jsem. Taky věděl, že špatně reaguju na křik a pevné držení, takže přesně tohle začal ve vypjatých situacích dělat. Postupně mě izoloval od přátel. Jeden z mých vztahů pak končil výhruškami s nožem v ruce v kuchyni. Prostě jsem si myslela, že vztahy mají být zraňující, hlasité a bolestivé. Dělala jsem úplně to stejné, co naši rodiče. Mimo jiné jsem řešila vztahové věci u vína. A on, alkohol není úplně ideální pití k řešení emocí.
4: Veřejnost, ale vlastně i ty instituce mají tendenci občas se koukat na to domácí násilí jako na něco, co se odehrává mezi partnery. A strašně často se zapomíná na ty děti, které jsou toho všeho svědkem. A my z výzkumů a z odborných prací prostě víme, že to násilí se přenáší generačně a stačí právě jenom to, že jsi svědkem tedy těchhle z těch náročných situací. To byl ten důvod, proč mi příběh Evy vlastně přišel tak důležitý, protože to popisuje fakt život malé holky, která vyrostla v dospělou ženu, která si tímhle vším prošla a nebýt nějaký její sebereflexe a odhodlání ten řetězec přetrhnout, tak pravděpodobně, jak říká Eva, je v nějakém podobném násilném a náročném vztahu do dnešních dní. Eva se ale rozhodla, že to takhle nechce, nějakým zázrakem, já tomu sama moc nerozumím, Eva taky vlastně říká, že neví, kde v sobě tohle prozření, nebo jak to nazvat, našla, tak začala docházet na terapii, kterou si sama platí a dochází na ní už řadu let.
3: Jsou věci, které se už nezlepší. I na terapii opakovaně řeším, že jsou pro mě běžné sociální situace nepřehledné a vyčerpávající. Pokaždé, když vyjdu ze dveří, maskuju se podle toho, co si myslím, že ostatní očekávají. Nevím, jestli někdy budu opravdu spokojená v běžném vztahu. Držím se jich, co to jde, ale musím se pořád přesvědčovat, že bez křiku a žárlivosti je to normální. A taky si u každé situace představuju ten nejhorší scénář. Na všechno mám plán B. I když jsem v kině, tak hledám cesty, kudy by se dalo rychle utéct.
0: Posloucháte Zaostřeno.
2: Je 8. srpna 2020. V 11. patře panelového domu v Bohumíně zrovna probíhá oslava 30. narozenin, které se účastní rodina i sousedé s dětmi. Okolo 17:45 přichází před dveře bytu muž, začíná rozlévat benzín a nakonec zazvoní na zvonek. Jakmile se otevřou dveře, muž stojící na chodbě tváří v tvář otevírajícímu škrtá sirkou a zapaluje rozlitou hořlavinu. Požár se šíří ohromnou rychlostí a z bytu najednou není úniku. Z bezstarostné oslavy se stává boj o život. Šestici lidí požár uvězní v ložnici, ti se pak v zoufalství před plameny a kouřem vrhají z oken. Skokem z 33 metrů nemají šanci na přežití.
6: 11 lidí zemřelo při požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku.
7: Někteří lidé uhořili přímo v domě, jiní v panice skočili z okna.
8: V souvislosti s požárem policie zadržela jednoho člověka.
2: Pachatelem byl Zdeněk Konopka, kterého i rozsudek líčí jako opilce a agresora. I proto se měsíc před útokem od něj odstěhovala jeho manželka. Uchýlila se do bytu jejich syna. Toho bytu, který Konopka zapálil a ve kterém následně umírá nejen jeho manželka a syn, ale i vnuk. Policisté Konopku zadrží přímo na místě. Odpor jim neklade, k činu se přiznává. Za všechno může moje manželka. Neměla mě opustit. Řekl údajně později svému právníkovi. Tenhle čin můžeme označit jako femicidu. Co to znamená? V užší definici jde o úmyslné zabití ženy kvůli tomu, že je žena. Širší definice se pak vztahuje na jakoukoliv vraždu ženy či dívky.
4: Femicidy se liší od jiných typů vražd právě tím, kdo je tím pachatelem, což často bývá ten nejbližší člověk, partner nebo bývalý partner. Tím cílem toho útoku však nemusí být jenom samotná partnerka nebo žena, ale dost často se to týká také jejich dětí nebo jiných blízkých osob.
2: Popisuje moje kolegyně a autorka série o femicidách a domácím násilí Klára Filipová. Data o tom, jak velký problém femicidy v Česku představují, ale nejsou snadno přístupná. V policejních statistikách totiž donedávna neexistovala kategorie, která by byla označena jako femicidy.
4: My jsme s Honzou Cibulkou tedy vymysleli vlastně návrh výzkumu, jak k tomu přistupovat. Ze soudních statistik jsme si vytipovali spisové značky případů z let 2019 až 2021, kde jsme identifikovali možnou souvislost mezi pachatelem a obětí, tudíž nějaký jejich vztah blízký, a hledali jsme vlastně ty případy, ve kterých došlo k těžkému ublížení na zdraví nebo k vraždám. Vytipovali jsme takhle a získali na základě svobodného přístupu k informacím přes 100 rozsudků a při vyfiltrování těch rozsudků, kde se ten vztah mezi pachatelem a obětí nepotvrdil nebo nebyl dostatečně blízký, tak nám zůstalo vlastně 66 těch soudních rozhodnutí. Všemi pachateli v těchto případech byli muži, všemi oběťmi v těchto případech byly ženy.
9: Svědomím toho, že je jeho partnerka téměř v pátém měsíci těhotenství, ji začal bít pěstmi do těla, a to včetně břicha. Vnitřní poranění vedlo k akutnímu ohrožení života. Shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. Fyzické napadání prokazují policejní spisy. Jeho chování se opakovaně projednávalo na přestupkové komisi.
10: S cílem pomstit se své bývalé partnerce jí v noci přeřízl brzdovou hadičku auta. K věci uvedl, že nechtěl nikomu ublížit. Zároveň soudu potvrdil, že si je vědom, že v autě pravidelně vozila jejich syna.
11: Nejdřív to byl chybějící květináč na parapetu. Pak si všimla okenní sítě na zemi pod oknem ložnice, vedle sítě ležela dlažební kostka. Vyskočil na ní s křikem zpoza dveří, povalil je na zem a začal škrtit. Podali nářadím do krku, pak do hrudi. Potom zavolal záchranku. Bývalý partner se do bytu dostal žebříkem. Vypověděl, že netušil, že něco takového udělá své bývalé partnerce, kterou několik let znal a miloval. Žena přežila.
2: A teď se vrátíme k naší analýze. Ze zkoumaných 66 případů skončilo 11 smrtí partnerky. Ve zbylých 55 případech oběť přežila. 2/3 z nich ale utrpěly vážná zranění vyžadující hospitalizaci. A polovina žen si z útoku odnáší psychické následky. Ve více než polovině případů sehrála roli v útoku opilost. Podle socioložky Blanky Niklové ale nelze útoky svádět jen na alkohol.
5: U řady lidí je to spouštěč agresivního chování, ke kterému by jinak třeba nesáhli. V žádném případě to není možné podceňovat. Na stranu druhou, ten alkohol je v té společnosti stále vnímán jako do určité míry přijímaný způsob uvolnění, byť samozřejmě vám každý řekne, že to není řešení. Na stranu druhou, to vnímání je velice ambivalentní. Takže tam není možné říct, že by přítomnost alkoholu a případně jiných návykových látek nehrála roli. To by nebyla jakoby pravda. V řadě případů to tak samozřejmě je. Ale ta jednoduchá rovnice a zjednodušené vnímání toho, a kdyby ti lidé ten alkohol nepoužívali, tak se to v žádném případě nestane, tak to je opravdu jako zjednodušení, které nemá oporu v realitě. Druhá věc, která s tím souvisí a myslím si, že je taky jako dost podstatná a podceňovaná, je určitá redukce toho domácího násilí, vnímání toho jevu na ty případy, které se dostanou zejména do hledáčku policie České republiky. A tady je zase potřeba si říci, to je opravdu zlomek těch případů. To není většina těch případů i z toho důvodu, že většina lidí to nechce řešit touhletou cestou.
2: A to je ten základní problém. Rozsudky a soudní statistiky nám sice dávají jistou představu o velikosti problému, nicméně samotní soudci během našeho výzkumu opakovaně zmiňovali, že oběti násilí jen málo kdy oznamují. To potvrzuje i psycholožka Marvánová Vargová.
12: Z téměř 350 klientek, které k nám ročně chodí do poradny, skončilo v loni u trestního soudu méně než 5 případů. Do toho trestu to jde opravdu, až když je tam velmi závažné fyzické násilí, pokus o vraždu nebo jsou tam dlouhodobé zdravotní následky.
2: Právě proto, že se do policejních statistik dostanou jen opravdu nahlášené a řešené případy, představují tyto statistiky základní problém pro zkoumání femicid. Policejní statistiky navíc donedávna zaznamenávaly jen jednu formu trestných činů, které s femicidami a domácím násilím explicitně souvisí, a to je týrání osoby ve společném obydlí. Ostatní případy se rozplývají v kategoriích jiných násilných skutků, které nemusí s domácím násilím a femicidami nutně souviset, od nebezpečného vyhrožování až po vraždu. V momentě, kdy dojde na vraždu, se tak už zpětně ve statistikách neeviduje, jestli jí předcházelo násilí v rodině. Přitom z detailního zkoumání případu zjišťujeme, že 2/3 všech vražd, které jsou během roku v Česku spáchány, mají na svědomí právě osobní vztahy. A oběťmi jsou nejčastěji ženy. Tato čísla ale v oficiálních statistikách chybí, jak nám potvrdili i sami policisté.
10: Žádnou statistiku policie nevede. Není to něco, co by policie monitorovala, hlídala a sbírala.
4: Právě ten sběr, nějaký systematický, který by nám pomáhal mapovat to domácí násilí a ty jeho extrémní následky, je důležité pro vytváření politik, jak máme vlastně jakoby s těmi oběťmi nakládat a jakou pomoc jim můžeme nabízet a měli bychom nabízet. Takže to není jenom o tom, že novináři nemůžou napsat články o tom, kolik žen zavraždili partneři ročně. Je to o tom, že ten stát nemá funkční čísla a podklady pro to, aby vytvořil nějakou dobrou politiku toho, jak to uchopit.
2: Chybějící data o domácím násilí kritizuje ve statistické ročence domácího a genderově podmíněného násilí také Úřad vlády České republiky nebo třeba Úřad pro drogy a kriminalitu při OSN.
13: U přibližně 4 z 10 případů zabití žen a dívek chybí informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Skutečný počet obětí vražd ze strany intimního partnera nebo v rámci rodiny by tak mohl být mnohem vyšší.
4: Abychom si dokázali představit, jak velký problém to je, tak podle OSN bylo v roce 2024 zabito 50 000 žen rukou partnera nebo příbuzného. Za rok to tedy vychází, že každých 10 minut je zavražděná jedna žena. To, co dodávají vlastně ty mezinárodní organizace, je také to, že ta násilná trestná činnost s následkem smrti má jasný genderový rozměr. Zjistit ale přesné číslo, ke kolika takovým skutkům doopravdy dochází, není moc možné, protože přístupy jednotlivých zemí se značně liší. A to jak metodami sběru těch dat, tak vlastně i přístupu k tomu genderově motivovanému násilí. A platí to samozřejmě i pro Evropu. Deník Referendum v rámci mezinárodní investigace, která si právě kladla za cíl zjistit, kolik bylo obětí genderově motivovaných vražd mezi lety 2012 až 2022, došli k číslu, že přinejmenším 4220 žen během těchto 10 let bylo zabito v EU.
2: Evropský institut pro genderovou rovnost už v roce 2021 proto vypracoval doporučení, kde navrhuje kroky, jak efektivně takzvané genderově motivované násilí řešit. Česko by mělo femicidu ve statistikách jasně definovat a při průběžném sběru dat evidovat okolnosti vraždy. Na to tuzemské úřady nakonec po 5 letech podle Ministerstva spravedlnosti přistoupily.
14: Nově sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
2: Dalším krokem by bylo uznání femicidy jako trestného činu.
4: Zakotvení pojmu femicida v legislativě jako nějakého trestného činu se považuje za tu nejvyšší formu uznání té specifické formy toho zločinu. To jsme zmiňovali právě na začátku, že je tam nějaký vztah mezi tou obětí a tím pachatelem, dá se podle nějakých klíčových momentů asi jakoby vysledovat, že tam dochází k domácímu násilí. A navíc by to umožnilo soudům také podchytit i nějakou mocenskou nerovnováhu, která vraždě předcházela. Co se mi podařilo zjistit, tak podle OSN je aktuálně zhruba 30 zemí na světě, které tento specifický pojem do své legislativy zavedly.
2: První evropský stát, který zavedl pojem femicida do svého trestního zákoníku, byla v roce 2005 Malta. Posledním evropským státem, který se dosud k podobnému kroku odhodlal, byla vloni Itálie. Veřejnost tehdy vzbouřila vražda mladé studentky, kterou zabil její bývalý partner. V Česku se ale takový krok, tedy jasné uznání femicidy jako trestného činu se stanoveným vysokým trestem, zatím podle Ministerstva spravedlnosti nechystá.
4: Jak jsem zmiňovala, tak pro vytváření nějakých těch postupů a pro to pochopení, jak moc je vlastně problém femicid, vražd žen, jejich partnery, rozšířený, si myslím, že jako první dobrý krok je rozhodně ten statistický sběr, který nám ukáže jasnější obrázek. Všechno ostatní pak bude vyplývat právě z tady toho.
1: Slyšeli jste druhou část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoci můžete říct v centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Atentát, to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože on byl strůjcem celé té myšlenky.
15: Velmi schopný a velmi tvrdý. Bezohledný prakticky.
16: Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů, jaksi v zájmu své kariéry.
15: Faktem je, že plukovník Sověty neměl rád, že Moravec neměl Sověty rád, no.
0: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Řekl jsem, že největší pravděpodobnost je, že zahynou na místě činu. Měli právo na to, abych jim řekl plnou pravdu bez příkras, a tak jsem se jim teď snažil realisticky nastínit jejich pravděpodobný osud. Teprve potom jsem se otázal, zda jsou ochotni akci provést. V jejich odpovědi nebyla přecitlivělost. Gabčík řekl, že se dívá na misi jako na válečnou akci a na riziko smrti jako na přirozené. Kubiš mě poděkoval za to, že jsem ho vybral k důležité akci. Oba muži prohlásili, že by dali přednost smrti před dopadení gestapem. Věc byla dohodnuta.
17: A že byl atentát na Heidricha, to jste slyšeli, že jo? No, a to dával dohromady nějaký generál Moravec, který utek asi půl dne, než to tady zabrali Němci, který zlikvidoval na ministerstvu všechny zpravodajské dokumenty, hodně jich nabral do letadla a s 12 lidma utek do Londýna, kde Benešovi dělal vlastně zpravodajskou činnost, a samozřejmě všechny lidi, kteří šli jako Silver A, Silver B a potom atentát na Heidricha, to šlo jeho rukama.
15: On byl velmi tvrdý k svým podřízeným, jo. A říkali, podívejte se, vy jste blbci. A tady pan nadporučík to všechno zvládl. No, mě to bylo trapný, jo, poněvadž tam byl takový přátelský duch, víte, tam se nekoukalo na hodnost a tak dále.
18: Když se dostali první neúspěchy, tak Hitler vyhodil několik polních maršálů a převzal velení sám osobně. A to nám řekl tehdy Moravec, že to je velký štěstí, protože ty maršálové, ty by mohli být z toho tu válku vyhrát, ale Hitler, že ji nevyhraje.
19: Celý národ ve své dočasné podobě upíná ke své armádě v zahraničí své zraky a naděje. Spoléhám, že ani vy, první vojáci z Velké Británie, jej nesklamete. Přejte z armádě plný dar bojí za svobodu a vám všem vítězný návrat do vlasti.
5: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj, Adame.
20: Ahoj, Lucie, dobrý den.
9: Myslím, že už to možná mohlo být pochopitelné z toho úvodního citátu, ale pokud by někdo přece jenom tápal, tak dnes se budeme věnovat životnímu osudu generála Františka Moravce. My už jsme tady na jaře jednoho Moravce měli, a to byl Emanuel, tedy největší zrádce národa. A teď máme naopak někoho, o kom můžeme asi říct, že to byl hrdina našeho národa a také strůjce myšlenky operace Antropoid.
16: Já bych k tomu možná jenom řekl, že Emanuel Moravec a František Moravec měli na počátku podobný osud a armádní dráhu, protože byli oba legionáři a František Moravec Emanuela Moravce velmi neměl rád, aspoň to teda tak dává najevo v různých svých vzpomínkách, a považoval ho za člověka, který neumí hospodařit s penězi, což se teda všeobecně vědělo, a za člověka hradu a jeho publicistický výkony, protože Moravec psal do Lidových novin, tak František Moravec hodnotil jako takový obratný přejímání nebo tlumočení cizích myšlenek. A strašně ho popouzelo, to je na tomto zajímavý, že je zaměňován s Emanuelem Moravcem, se ho jmenovali, že ho stejně. A dokonce říká, v jaký nalezení nahrávce, nebo to píše tý knize, zase nepamatuju, že když došlo jaksi k úvahám na provedení atentátu na Heydricha, jak se zvažoval, tak je Emanuel Moravec. Že? A oni to potom opustili, tu myšlenku, kvůli tomu, že Emanuel Moravec byl český quisling nebo český kolaborant, takže by to nemělo ve světě velký dopad. A Moravec František velmi dává najevo, že ta myšlenka, jak si odstranit Emanuela Moravce, mu byla dost blízká. A ještě k tomu řeknu jenom drobnostku, že na paměti národa tím, že František Moravec, generál, odbojář, zpravodajec, špion, byl vlastně za komunismu úplně vymazán, že, z veřejného povědomí, tak ty pamětníci, kteří vzpomínají na různé události, tak je do dneška pletou. Takže na paměti národa se najdou svědectví, kdy někdo mluví o kolaborantovi Moravcovi a zatvrzele říká František. Tak to by mu asi radost neudělalo, ale v tomhle tom se komunistům povedlo, myslím, lidi zmanipulovat.
9: Tu knížku, o které ty jsi mluvil a já jsem z ní citovala na začátku, teď ještě představím. Je to knížka Špion, jemuž nevěřili, jsou to paměti Františka Moravce, které vyšly poprvé v exilu, nakladatelství 68 Publishers, manželů Škvoreckých, a v České republice tedy, nebo v Československu, mohly být vydány až po pádu komunismu, přesně proto, jak jsi už zmiňoval, že komunisté chtěli to jméno navždy spíš vymazat z paměti Čechů a Slováků. No úplně krátce bychom možná mohli jenom představit, že František Moravec se narodil v Čáslavi na konci 19. století, konkrétně v roce 1895, a byl nejstarší z těch dětí.
16: A myslím z 10.
9: No, bylo jich poměrně
16: hodně. Já myslím, že byly dost nebohatá rodina.
9: A když jsem se koukala na jeho příběh, tak mě zaujalo, že on byl velice i studijně nadaný. On měl vždycky vynikající prospěch, vynikající maturita, pak vystudoval Univerzitu Karlovu.
16: On studoval, pokud se neměl, klasickou filologii a jazyky, orientoval se na jazyky. Právě to jeho studium a tady ten vývoj přerušila první světová válka, kdy musel narukovat.
9: Tam on byl odveden v roce 1915, takže mu bylo nějakých 20 let, a myslím, že jenom ty prvoválečné události v jeho případě by vydali na samostatný díl, možná dva. Takže když se nebudeš zlobit, možná bychom trošku přeskočili dál.
16: Já bych možná jenom řekl, že tam je jedna zajímavá věc. Vlastně on prošel jako voják první světové války, nejdřív teda jaksi jako voják rakousko-uherské armády, a poté, když se dostal do zajetí, tak jako legionář, tak on prošel, mě to překvapilo, kolika bojišti a co měl všechno za sebou za války a pobytu na různých místech. Takže když vlastně ta první světová válka skončila, tak on byl skutečně vybavený, jednak teda jazykově, protože uměl spoustu řečí. Vím, že uměl francouzsky, uměl asi německy, uměl srbsky a tedy. A hlavně byl skutečně zkušený. On potom šel, se rozhodl, že zůstane v armádě, vystudoval válečnou školu nebo vojenskou školu. Ale ta zkušenost vlastně byla u člověka v jeho mladém věku obrovská.
9: On potom v roce 1930 byl přidělen ke zpravodajskému oddělení zemského velitelství v Praze, a tím potom započala i ta jeho zpravodajská dráha. Ale my se posuneme ještě o kousek dál, a to už tedy do událostí druhé světové války, protože a pak se i dostaneme k tomu, jak on se o tom dozvěděl, o tom varování, a proč se mu vlastně podařilo odletět v předvečer okupace, ale on 14. března 1939 spolu se skupinou těch svých nejbližších spolupracovníků a taky s velice důležitými materiály odlétá z Československa A míří tedy do Londýna, kde potom působí celých těch 6 válečných let, kdy je samozřejmě v každodenním styku jak se spojeneckými zpravodajskými službami, tak samozřejmě i s prezidentem Benešem. A obzvláště to první mu potom komunisté a Sověti nemůžou úplně zapomenout. Ale k tomu všemu se dostaneme. Já už jsem mluvila o té knize a já se k ní budu občas vracet, protože ano, můžou to být něco jenom historky, těžko je budeme ověřovat zpátky některé z nich, ale některá ta místa mě se hrozně líbila i z toho důvodu, že se dotýkají i osobností, které já sama hrozně uznávám a jejich příběhy si myslím, že by také neměly být zapomenuty. Takže jestli dovolíš, tak na začátek bych měla takovou kratoučkou historku a potom krátkou citaci. On tam vzpomíná, že už v tom roce 39 za ním přišla žena, kurýr, přímo v Londýně a předala mu knížku, která se jmenovala Cesta ke slávě Bruce Lockharta a on tam popisuje, že ji otevřel a hrozně s nadšením ji vlastně listoval, protože věděl, že v ní bude tajný vzkaz. A ten tajný vzkaz byl od generála Bílého, kde ho informoval o té organizaci, o tom, že dávají dohromady spolu s dalšími důstojníky Československé armády obranu národa, což byla vlastně odbojová organizace, taková podzemní Československá armáda v okupované vlasti. A on tam právě na generála Bílého hrozně hezky vzpomíná. Protože, a teď já si to tady najdu, mám spoustu záložek, jak Adam ví. Adam se trošku vyděsil, když viděl, kolik záložek má.
16: Ne, nevyděsil jsem se, to je správně, a pak něco řeknu k té knize, taky zajímavý.
9: Tak, a on tady píše: skoro jsem před sebou viděl vysokou štíhlou postavu, úzký obličej a nekompromisní pohled muže, jenž se v předchozím desetiletí stal mým dobrým přítelem. Generál Josef Bílý nastupoval svou poslední funkci. A pak je tady ještě dovětek vlastně k tomu osudu, k tomu konci života generála Bílého. Generálovi Bílému bylo 69, když ho Němci v září 1941 zastřelili. Jeho odvaha nikdy neochabla. Měl jsem zprávy o tom, jak povzbuzoval své spoluvězně do posledního okamžiku. Jeho popravu nařídil Reinhard Heydrich, známý později celému světu jako Pražský kat. Na popravišti generál Bílý odmítl pásku na oči a vydal svůj poslední vojenský rozkaz. Palte vy němečtí psi. No tak uznej, že tohle prostě dojíme tě.
16: Je to působivý, no, vlastně to říká, že to přispělo k Moravcově orientaci k tomu, aby byl zabitý Heydrich. Ale možná nejdřív jenom něco k té knížce, ale to je drobnost, to, že to je zajímavý, že asi člověk to musí brát opravdu jako každý paměť, jako velmi subjektivní záležitost. A existují historické rozbory té knihy, která teda poprvé vyšla anglicky. A pak teprve vyšla v Torontu v 68 Publishers paměti Františka Moravce. A on už byl po smrti a tu knihu jakoby dopracovávala jeho dcera Hanna Discher. A tý knize je strašně moc chyb, jako věcných. A není úplně zřejmý, jestli je tam udělal František Moravec, nebo jestli vznikly při nějaký editaci a redakci. Ale přitom Hanna Discher mu dělala, jeho dcera mu dělala už v Londýně sekretářku, takže byla s ním a ty věci asi do určitý míry znala, já to nechci zkazovat. A pak je tam druhá věc, že tak jako všichni velcí pragmatiční muži a ještě navíc špion, tak určitě František Moravec sexy ty paměti napsal z velmi subjektivního pohledu a tak, aby posílil svůj význam. Což myslím není ojedinělý. Kdybych měl uvést příklad, tak Rudolf Vrba, který utekl s Osvětimi, tak ta jeho kniha je taky napsaná tak, že všechno udělal jenom Rudolf Vrba. Tady je to myslím tak, že všechno zajistil František Moravec a ono to asi úplně nebude pravda. A druhá věc, která je zajímavá s tím jeho odchodem, a hned se dostanu k generálu Bílému a k tomu atentátu.
9: Já ti tam jenom dělám takovou vsuvku k té dceři, protože hrozně hezká je i ta předmluva, kde ona potom zmiňuje i to, že by tu knihu ráda věnovala své mamince, manželce Františka Moravce Vlastě. Protože občas bývají pozapomenuté i ty manželky těchto velkých mužů, které ale projevily úplně stejnou vlastně odvahu v té podpoře a vlastně v tom, že když František Moravec odchází z vlasti před okupací německou, tak ona tady zůstává a pak se teprve spolu s dětmi za ním dostává. Takže se mi moc líbilo, že v té předmluvě dcera na ní nezapomněla. A promiň, teď jsem ti skočila do řeči.
16: No, já myslím, že se té rodiny ještě dotkneme, ale já jsem chtěl říct jenom k tomu Moravcovu, jedna, která útěku a odchodu z Československa. Tam je, myslím, zajímavý říct, že on byl jako kariérně založený voják. Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů, jaksi v zájmu své kariéry. A když se dostal do Londýna, taky za okolností, které jsou velmi dramatické, ale asi není prostor je tu popisovat, tak jako on byl ve velmi zajímavý situaci, že on přišel do Británie a nebylo žádný jednotný exilový vedení Československa. Československo neexistovalo. Edvard Beneš nebyl prezident, byl soukromník tou dobou v Chicagu. A těch lidí, kteří reprezentovali Československou republiku okupovanou nacisty, nebo české země okupované nacisty a Slovensko, bývalé Československo, tak těch lidí bylo víc a Moravec velmi pragmaticky, existuje i jeho první dopis Edvardu Benešovi, usoudil, že Edvard Beneš bude ta postava, která má možnost sjednotit exil, že exil musí být sjednocen, aby nějakým způsobem získal nějakou váhu. A vlastně vstoupil do Benešových služeb, což sebou zase neslo to, a to je myslím důležitý říct, že podle některých historiků a některých pamětníků Moravec nebyl člověk, který by jednal v Benešově zájmu s lidmi v rukavičkách, stál za diskreditací některých jeho protivníků. A je to opravdu jako špionsko-vojenská kariéra, zároveň on byl k Benešovi velmi jako lojální, k tomu se ještě dostaneme dál. A třetí poznámka, jenom kterou jsem chtěl zmínit, možná jsem to už řekl, tak se omlouvám, se opakuju s tím atentátem a s generálem Bílým, že se často uvádí, že to byla jedna z motivací, jaksi vztah Františka Moravce ke generálu Bílému toho atentátu na Heydricha, protože Heydrich byl odpovědný za jeho život. Ale myslím, že je dost zjevný, že ten plán na atentát na Reinharda Heydricha byl zvažovaný velmi složitě a v sice úzkém kruhu, ale s pomocí Britů a určitě nestačila taková věc jako osobní nenávist k někomu, kdo zabil přítele nebo člověka, jehož se Moravec vážil.
5: Tak když už si tak hezky na ten atentát vlastně upozornil, tak já bych rovnou se k němu i dostala, protože to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože, jak jsem říkala v úvodu, on byl strůjcem celé té myšlenky. On v té knize, a máš pravdu, jsou to paměti jsou vždycky subjektivní, když budeme psát naše paměti, možná se taky vykreslíme v některých chvílích lépe, dáme si třeba nějaké zásluhy, to vůbec nehodnotím, nejsem historik, abych se do tohohle pouštěla.
16: Paměti tím nestrácí hodnotu, paměti Václava Černého, já jsem zmiňoval Rudolfa Vrbu, ale paměti Václava Černého jsou taky plný osobních averzí a zároveň je to velmi hodnotná kniha.
5: Navíc musím říct, že tahle ta se opravdu dobře čte, já už jsem četla po několikáté a je to prostě čtivě napsané. Ale pojďme tedy k atentátu. Asi nemusíme přeříkávat, jak byl vybrán Gabčík, jak se potom k němu vlastně dostal Kubiš. Tam je zajímavé spíš to zhodnocení toho celého a také ta role Beneše, protože dlouho se tvrdilo, že to byla akce Františka Moravce, s nikým se neporadil a takhle odsoudil smahem desítky tisíc lidí ke smrti. On tam ale píše o tom, že prezident byl informován, prezident se dokonce setkal s oběma parašutisty ještě, než odletěli.
16: Dokonce Moravec píše, že když se Beneš setkal, tuším, že to bylo s Kubišem, takže Beneš, který nevynikal nějakými citovými projevy, takže měl v očích slzy. Když se
5: ano, to tam píše. Dokáže si představit Beneše se slzou v oku?
16: Nevím. Pak je tam ještě historka, kdy Moravec vzpomíná, ale ona ještě několik, jako oni jsou ty paměti, a pak se ještě našla, to je taky zajímavý možná říct, našla se Moravcova přednáška, kterou provedl někdy v roce, tuším, 55 v Americe v knihovně. A tam o tom mluví taky o těch věcech, já mám trochu pomíchaný, co je citát z čeho. Ale tam vzpomíná v jeden moment, kdy říká, že se byl taky rozloučit s Kubišem a s Gabčíkem a že se ho pak, myslím, že to byl Kubiš, že se ho vzal stranou a Moravec se trochu obával, že mu Jan Kubiš řekne, že se to rozmyslel nebo něco takového, že nepoletí do Československa. A Kubiš ho požádal, že má v hospodě dluh asi 10 liber a aby to za ně zaplatil. A Moravec to tam s velkou sympatí zmiňuje. Mluví o nich vlastně se strašným uznáním o těch parašutistech.
5: Mluví o nich s uznáním, s úctou. Je tady zajímavé, že on i popisuje, že když se dozvěděli o té smrti Gabčíka a Kubiše, takže analyzovali vlastně to, co se všechno mohlo stát, co k tomu vedlo. A on tady píše, navzdory rozkazu Kubiš a Gabčík zřejmě navázali spojení se členy podzemní organizace a jinými parašutisty. Nikdy jsem se nedozvěděl, co je přimělo požádat o pomoc místní lidi nebo ji přijmout, byla-li nabídnuta. Během prvních dvou dnů po takovém seskoku se vždycky projeví traumatická reakce, velmi hluboká psychologická krize. Styk s místními lidmi jistě zpočátku usnadnil provádění a plánování operace, ale nakonec zavinil jejich smrt a záhubu prakticky každé osoby, která s nimi byla bez styku. A taky tam zmiňuje, že po válce bylo samozřejmě těžké zjistit, co se doopravdy stalo. Ti lidi prostě byli mrtví, ti nejbližší, ti, kteří jim pomáhali.
16: Já myslím, že František Moravec měl takový trošku despekt k tomu domácímu odboji. Myslím, že neprávem a že historici jako odboje, já nejsem vojenský historik nebo nejsem historik odboje, ale to, co jsem o tom čet, tak mu tohle měli trochu za zlý. A druhá věc je, že ty parašutisty, že jo, jak známo, neschodil český odboj, ale parašutista Karel Čurda. A třetí věc, která se k tomu dá podotknout, že právě historici, kteří o tom píšou, tak říkají, že pro ně vlastně bez pomoci domácího odboje vůbec nebylo možné protektorátu přežít. No. A možná ještě poznámka s tím atentátem jako takovým, což je samozřejmě obdivuhodný čin, který, myslím, Češi hodnotí vlastně sebestředně tím, že byl zabit říšský protektor. A vůbec nezohledňujou často tu obrovskou pozici Reinharda Heydricha jako v nacistické hierarchii.
20: Jako strůjce holokaustu.
16: A to, že byl strůjcem nebo jedním z hlavních architektů holokaustu. Tak to byl čin strašně významný, ale jako není to jenom česká akce, že jo? Byli do toho zapojení Britové, musel by to tady přesně popisovat nějaký odborník, ale zbraně byly britský, výcvik byl britský, nevím, nakolik přesně Britové věděli, do čeho ty český parašutisti jdou, ale určitě to zapojení tam britský bylo.
20: Je tam hlavně důležitá přesně ta věc, že najednou svět viděl, že Češi nejsou rádi okupováni tady Němci, ale byl to vlastně akt toho, že takhle my to nechceme, dokázali jsme svrhnout vlastně nějakého tyrana, byl to signál tak, i těm spojencům.
16: Tak ono to má, že jo, samozřejmě konotace politický a František Moravec je v tom jako člověk, který slouží, že jo, je v tom jako někdo, kdo je loajální exilové vládě a především Edvardu Benešovi, ale jinak to je politická záležitost v tom smyslu, že to jenom řeknu ve dvou větách, že prezident Beneš v tom exilu byl ve velmi komplikované situaci. Zaprvé usiloval o nějaké uznání sebe jako hlavy státu a vůbec uznání, že nějaká takováhle exilová vláda Československa existuje, což bylo problematický. A za druhý o odčinění Mnichova, což bylo neméně problematický. A za třetí prostě, jako ano, ono to mělo prokázat nějakou akci odboje domácího. Že Čechoslováci tedy se brání nacismu, no ale ta akce byla prostě nadirigovaná, řízená z Londýna. Podstatná část českého odboje s ní nesouhlasila, že jo? Na to jsou taky svědectví, že když se dověděli, že se něco takového chystá, tak se snažili odradit jaksi Londýn od toho. No.
20: Protože se báli těch represálí.
16: Já to tím nerelativizuju, myslím, že ten čin byl ohromný a že ty represe byly strašný, ale zároveň z hlediska toho, co potkalo odbojáře v jiných zemích, stačí zmínit Polsko, tak každý něco zaplatil za takovouhle strašnou situaci. No.
20: A já nám tady tu kapitolu Antropoid uzavřu ještě jednou citací. Nekoukej na mě tak vyčítavě, mi se ta knížka prostě líbí.
16: Já nekoukám vůbec vyčítavě, já jsem zvědavý, co přečteš.
20: Kdyby se Československo v roce 1939, místo aby se podrobilo mnichovskému diktátu, bylo vystavilo na odpor Německu, jak jsem přesvědčen, že udělat mělo, bylo by utrpělo mnohem větší ztráty než po atentátu na Heydricha, ale bylo by si vysloužilo lepší místo v historii. Operace Heydrich by v tom případě byla bývala zbytečná, ale za okolností, ve kterých jsme žili v té době, to byla dobrá akce. Byla to největší odbojová operace v českých zemích a představuje dobrou stránku v historii Československa za druhé světové války. Český národ by měl být na ní hrdý. Já na ní hrdý jsem.
16: Já myslím, že na ní Češi dneska jsou taky většinou.
20: Myslím si, že jo. Myslím si, že určitě už jenom, když je vždycky pieta v Reslově ulici, většinou tam bývá i velký zájem veřejnosti vzdát ten hold. Ale teď se pojďme podívat. Já jsem říkala, že ten odchod z toho Československa, kvapný odchod v tom březnu 1939, Moravcovi umožnil jeden určitý člověk. Ten člověk byl potom známý jako agent A54 a teď doufám, že to jméno vyslovuju dobře, ale byl to Paul Timmel. On byl takový klasický dvojitý agent. On nakontaktoval Moravce už v roce 1937 dopisem, kde mu nabízel určité služby, nějaké informace o Německu, o tom, jak tam to probíhá, přípravy a tak dále. Chtěl za to samozřejmě peníze. On to nebyl žádný idealista, žádný dobrák, byl to prostě dvojitý
16: to,
20: agent.
16: To je zase jedna z výhrad jako některých historiků vůči vzpomínkám Františka Moravce, že Paul Timmel je velmi problematická postava. On byl agent Abwehru a zároveň teda pracoval pro Československou tajnou službu. Ale tam je to tak, že František Moravec ho vlastně velice hájí jako zdroj informací, ale je to špionáž, že jo, tam byla nepochybně prostě oboustranná hra s nějakýma materiálama. Paul Timmel si za ty služby bral asi peníze taky dost velký podle toho, co se píše a co konec konců říká i František Moravec. A on byl potom zatčen, když ho poprvé zatklo gestapo, tak byl propuštěný, ještě se mu z toho podařilo dostat. A pak byl zatčen velmi záhy natrvalo a na sklonku války popraven. Ale je tam důležitá věc, že pokud jsem četl dobře, tak je pravděpodobný, že Paul Timmel, který byl tady třeba v kontaktu se skupinou Mašín Blaban Morávek, tak zároveň asi něco vypovídal i na gestapu. Je otázka, myslím, že to není potvrzený, ale je to dost možný, že štábní kapitán Morávek, který byl zabit gestapem, takže právě to, že gestapo vědělo, kam půjde na nějakou schůzku nebo kde bude, že mělo tu informaci od Paula Timmela. Já to jenom říkám kvůli tomu, že ta postava je velmi kontroverzní a tak.
20: To jsem právě chtěla říct, to není žádný dobrák, on určitě udával i české odbojáře, konec konců pracoval v poměrně vysokých patrech německého abvéru.
16: To zase některý historici říkají, že ne, oni říkají, že on byl takový spíš právě jakoby pěšák špionáže. A že právě záhada je, jak se vlastně dostával k určitým dokumentům, který předával československý rozvědce, protože on neměl žádnou funkci jako důstojnickou vysokou.
20: Každopádně, co já jsem se koukala, tak dodal ale i tedy cenné zprávy přímo československému odboji nebo exilové vládě. Týkalo se třeba obsazení Polska, útoku na Sovětský svaz a tak dále. Pomohl tedy Moravcovi i k tomu útěku těmi informacemi včasnými, to už jsme říkali. Ale máš pravdu, protože třeba historik Stanislav Kokoška ten upozorňuje na to, že i Moravec rád toho špiona svého nadhodnocoval a přikládal mu možná větší důležitost, než jakou měl, protože to potom i dodávalo určitou důležitost tomuhle napojení a této práci, těžko říct.
16: Už jsme to říkali jednou, mluvíme o špionáži, je to strašně těžké.
20: Je to těžké.
16: Navíc teda určitě nejsou přístupný všechny archivy k těm věcem, nebo možná k té válce už, jo, k těm poválečným určitě.
20: Můžeme vycházet právě z toho, co tady říkají nebo vyskoumali historici, jak jsme se o tom zmiňovali. Zajímavý je opravdu ten jeho konec, kde opět František Moravec v těch pamětech píše, že údajně, když ho vedli na tu popravu Timmela, tak se měl prý otočit na jednoho ze spoluvězňů a řekl mu, aby vyřídil plukovníku Moravcovi srdečný pozdrav a předal mu následující vzkaz. Ten vězeň tu válku prý opravdu přežil a ten vzkaz údajně tedy Moravcovi řekl a ten vzkaz údajně opakuj zněl, bylo mi opravdovým potěšením spolupracovat s Československou zpravodajskou službou. Lituji, že to muselo takhle skončit, utěšuji se vědomím, že naše práce snad nebyla marná. Což ale vlastně ve stínu toho, že ta jeho osobnost asi nebyla úplně charakterní a čistá, vlastně asi nezní úplně pravděpodobně. Ale je to taková historka. Tak legendou jsme se přiblížili ke konci toho klasického dílu, ale samozřejmě ten příběh Františka Moravce rozhodně nekončí, naopak začíná nabývat na té dramatičnosti a velkou roli tam hrají Sověti a samozřejmě i českoslovenští komunisté. Ale k tomu se dostaneme v bonusu.
16: Možná taky v tom bonusu ještě řekneme, jak se měnil jeho vztah s Edvardem Benešem, nebo postoj spíš Edvarda Beneše k němu a jak vlastně se František Moravec potom dostal do exilu po únoru 48. Ale tak. Díky dneska. Naschledanou.
20: A taky uslyšíte, jak se ostatky vrátily do vlasti, protože já u toho byl. Děkujeme, že nás posloucháte a děkuju moc Adamovi, že jsme to spolu zase probrali.
0: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Co všechno nám umožňují investice?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkyv výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Poslanci jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh jim vrátil Senát. Obchodní válka mezi USA a Kanadou se vyhrocuje. Spojené státy

0: se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu ale kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu dostane k podpisu ještě prezident. Teď poslanci jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. I tento vládní zákon se do sněmovny vrátil ze Senátu s návrhy na změny. Více řekne na Radiožurnálu krátce po zprávách náš reportér. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které společnost ušetřila při rekultivaci lomu ČSA. Ministerstvo chce peníze obcím přidělovat přes Státní fond životního prostředí. Firma ale trvá na tom, že to udělá sama.
1: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
2: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
3: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
2: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
0: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. USA plánují do konce září zakázat dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů nebo motorek. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Kanada diskriminovala americký biznis cly na auta. Nařídil proto taky dodatečně spoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa včera zavedla jako odpověď na první vlnu amerických tarifů odvetná cla. Kanaďané navíc na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři zkontrolovali svá hesla a používali jen ta silná. Kriminalisté totiž teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
5: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Závodu seriálu Mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech se v neděli zúčastní i britský dvojnásobný olympijský vítěz Alexí. Čeští reprezentanti budou mít čtyřčlenné zastoupení v mužské i ženské kategorii. Zahraniční hvězdy, které vzbudí největší zájem, představuje ředitel závodu Vladimír Malý.
6: Takhle nabitá startovní listina za celých 21 let, kdy závody pořádáme, ještě nebyla. Moc nás těší, že se zúčastní aktuální olympijský vítěz Alexí, kterého několik let za sebou do Karlových Varů zveme. Máme skvělé Němce Henryho Gráfa, Líza Terčová. Už v loni do Karlových Varů přijelo několik autobusů německých fanoušků. Dělají tam perfektní atmosféru.
5: Závod seriálu Mistrovství světa v triatlonu se v Karlových Varech v neděli uskuteční kvůli změně formátu a vysokým nákladům po druhé a nejspíš i naposledy.
7: Nehoda na D1 u Domašova a na D35 u Loštic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic. Tam se napojíte zpět na dálnici. Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí opatrně v obou směrech v okolí Loštic. Na kilometru 241 havarovalo ve směru do Olomouce auto v levém pruhu a narazilo do svodidel.
8: Přijížděl se tam hasiči teďka, takže asi to je čerstvý. Je to, jsou vyvrácený svodidla i do protisměru, jo? Takže bacha i z Olomouce na Mohelnici.
7: A v Praze čekejte kolonu na magistrále ve směru z Muzea k Nuselskému mostu. Na náměstí IP Pavlova zasahují záchranáři u srážky chodce s tramvají. Popojíždět budete od hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co zajímavého se dělo v Československu přesně před 80 lety, v létě roku 1989.

0: 1946. Připomene nám to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý a dal mu název Optimistické léto. A po něm se Daniela Vrbová a její hosté v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad Salvadorem Dalím a jeho vlivem na české malířství.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
2: Nová vláda, nový program, všeprostupující optimismus a také Beneš, Gottwald a Nejedlý. Tedy léto 1946. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
4: Bylo však třeba vyzkoušet také vysílání hudby. A tak jednoho dne jsem dostal od ministerstva pošt příkaz zařídit vysílání buď malého orkestru, nebo aspoň kvarteta z našeho pavilonku.
2: V nahrávce ze 3. července 1946 vzpomíná ředitel brněnského rozhlasu na začátky brněnského vysílání.
4: Technická příprava byla hotová hned. Stačilo sehnat mikrofon, tenkrát to byl ještě praobyčejný, 12-násobný mikrofon uhlíkový a připojit vedení do Komárova. Nesnáz však nastala, když jsem začal schánět hudebníky. Ministerstvo je výslovně žádalo, zkoušku kromě odborné komise v Praze měli totiž poslouchat i některé k tomu vyzvané radiostanice v cizině. Nešlo již roztočit před mikrofonem jedinou gramofonovou desku se Schubertovým Ave Maria, kterou jsme na stanici měli a která přestála už několik desítek zkoušek. Hudebníci se však tenkrát chovali k novorozenému rozhlasu odmítavě. Bylo jich v Brně dost, protože zvukový film dávno ještě nenastoupil svou vítěznou cestu, ale v hraní před mikrofonem a nikoli před posluchači spatřovali něco, co nesloužilo ke cti. Jejich vztah k novému vynálezu nejlépe glosuje výrok jednoho kapelníka, jimž odbil mou žádost, aby přišel se svými kamarády před mikrofon zahrát. Jsme umělci a ne komedianti. 2 dny trvalo to běhání po všech možných kapelách, ale všude to bylo stejné. A kdo se konečně odhodlal po dlouhém přemlouvání přijít zahrát, chtěl za to hned několik stovek. Ministerstvo je ovšem poukázat zapomnělo, dát je z vlastní kapsy bylo vyloučeno, ta byla prázdná vždycky hned po prvním. A tak jsem si již se zoufalstvím v srdci v duchu načetával telegram, že bude přece jen třeba spokojit se jako dosud s tou obehranou deskou Ave Maria. Budu však věčně sloužit ke cti primáriovi tenkrát ještě mladého moravského kvarteta profesoru Frantovi Kudláčkovi, že vyslechnu při náhodném setkání mé trampoty, okamžitě se nabídl a také opravdu pak zadarmo s celým kvartetem přehrál na střeše několikahodinový vybraný program. V Praze byli nadšení. Za několik dnů však kromě toho začaly přicházet také dopisy z ciziny, protože mne tenkrát napadlo hlásit pořad též v cizí jazyci. Vesměs nadšené a obdivné. Některé z nich otiskly tehdejší lidovky a hle, ledy byly prolomeny. Přihlášky hudebníků se jen hrnuly a tak pro příští zkoušky byl již bohatý výběr a hrálo se zadarmo.
2: V rozhlasovém archivu se pod pozoruhodným názvem Kořistní fond nachází záznamy řady osvětových přednášek, které v rámci UNESCO připravoval kanadský rozhlas. Jedna za všechny.
5: Uslyšíte nyní jednu z přednášek sestavených Mezinárodní službou kanadského rozhlasu a rozesílaných výchovnou, vědeckou a kulturní organizací Spojených národů. Předmětem přednášky je úvaha o orientálních a arabských lékařích. Ač nejstarší úplné lékařské dílo pochází od Hippokrata, který žil ve 4. století před Kristem, zemluviti o systémech lékařství, které byly zavedeny v dobách starších civilizací. Chaldejové, Asiřané, Egypťané, Indové a Číňané měli ranhojiče z povolání i mastičkáře. Až do nedávné doby nebylo mnoho známo o starověkých lékařích východu, do kteréhožto pojmu můžeme zahrnout i Habeš a Egypt. Bylo známo, že měli své lékaře čaroděje, jejichž metody se vyznačovaly mysticismem a magií. Tak například bylo povinností domorodého lékaře čaroděje zaklínání zlých duchů, kteří se usídlili v lidském těle. Jsou také známy prostředky, jež tito čarodějové používali k léčení. Tak například různých solí používali pro léčení očí, rozmělněné kameny a rostliny smíchané s pivem měly prý jistý účinek na poruchy žaludeční a střevní a pro výrobu mastí bylo používáno sádla a různých lojů. Moderní bádání poněkud odhalilo hustý závoj, který se prostíral nad taj východního lékařství. Naše vědomosti jsou však dosud velmi nedokonalé.
2: Po polosvobodných volbách byla na základě jejich výsledků sestavena vláda Klementa Gottwalda. Před parlament předstoupil nový premiér s vládním programem 8. července.
6: Slavné ústavodárné národní shromáždění předkládají tento svůj budovatelský program, jestli vláda vědoma, že jeho plnění nebude snadné. Abychom vybředli ze zhoubného dědictví německé okupace a války a přivedli lid a republiku na bezpečnou cestu trvalého vzestupu, abychom zejména v příštích 2 letech odstranili následky těžkých ran zasazených našemu národu krutým nepřítelem během téměř celých 7 let, abychom v těchto 2 letech postupně dosáhli předválečné životní úrovně našeho lidu a ji překonali, k tomu bude třeba mnoho námahy, mnoho práce. My však tento úkol zvládneme jej, budeme jí nahoře i dole jednotní, bude-li soutěž mezi námi nesena jen snahou dosáhnout i prvenství v práci pro blaho národa a republiky a podaří-li se nám jednotně a tvorně vzbudit v našem lidu velké budovatelské a pracovní nadšení.
2: Monstrózní cesta prezidenta Edvarda Beneše po Moravě a Slezsku z července 1946 je v rozhlasovém archívu bohatě dokumentována. Jako první si poslechneme ukázku z Benešova projevu v Ostravě.
7: K odsunu německých pracovních sil chtěl bych při této příležitosti uvésti s platností všeobecnou toto. Nikde nepočítejte, že jakýmikoliv obratnostmi unikneme jedné nutnosti. Totiž té, že svou vlastní prací, svým využitím času a technicky svou energií a inteligencí musíme nahradit i úbytek pracovních sil, máme-li aspoň zachovat i dosavadní životní úroveň. To znamená konkrétně, že každý z nás by měl zvýšit o 25%, někdy až 30% intenzitu pracovního výkonu před válkou. Je jasno, že tohoto zintenzívnění výroby dosáhneme nejen vlastní prací, ale především také zlepšeními technickými. Ale základem musí zůstat i naše zvýšené úsilí pracovní.
2: To byl prezident Beneš v Ostravě 17. července 1946. Rozhlasové nahrávky dokumentovaly prezidentovu cestu téměř výhradně záznamem jeho projevů. Jedinou výjimkou byl jeho příjezd do Olomouce 18. července.
8: Velitel České roty podává hlášení.
9: Pane prezident republiky hlásí se jako velitel České roty stav, který zůstojí se 20 minut.
8: Mezitím utichl rozjásaný dav a pan prezident za doprovodu posádkového velitele přehlíží Českou rotu. Mezitím utichl rozjásaný dav pestrobarevných, strojovaných občanů, který stačili zaplnit velké Masarykovo náměstí Olomouci. Civilní občané mohou sledovat průběh prezidentovy návštěvy jen zvýšením místním hlasatelem a směli vzdát hold panu prezidentovi a jeho koti jen během průjezdu olomouckými ulicemi.
10: Čestná rota, nazdar!
8: Před panem prezidentem se rozvíjí na všechny strany malebný pohled na těchy barvy projovaného davu, zvláště když se zvlní praporky, šátky mávajícíma rukama a když zajásá v září odpoledního slunce. Zlatá vlajková výzdoba radnice i oken a vyřízené šiky legionářů, které právě pan prezident přehlíží, nastoupení Sokolovy, Orlovy, dobrovolné sestry Československého červeného kříže, vojáci, partizáni a partizánky působí dnes obzvláště slavnostním způsobem.
2: A nyní alespoň krátká ukázka z tehdejšího Benešova olomouckého projevu.
7: Bude potřeby nás všech a vás všech. Všech v našem státě. A já věřím, že všichni občané této republiky budou, seč budou jejich síly pomáhat. Náš národ měl vždy v tomto plnění nejvyšších lidských a mravních závazků čestné místo mezi ostatními národy. Jeho historie sama od počátku až do konce to dokazuje. Bude na nás všech, aby z nás vyrostli noví lidé světového formátu, kteří budou pokračovat i v práci předchůdců, kteří nově budou formulovat i stanoviska Československa v dnešním zmatku, kteří budou živými svědky nového růstu Československa a jeho lidu ve velkém zápase o budování tohoto nového světa. Já sám se také o to v plném vědomí zodpovědnosti snažím a v práci této neustanu.
2: V Paříži byla v srpnu 1946 otevřena výstava dokumentující náš protinacistický odboj. V československém vysílání francouzského rozhlasu k této události promluvili 19. srpna tři naši zástupci. Jako první ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
11: Tady Jan Masaryk. Právě jsme otevřeli výstavu československé rezistence za přítomnosti ministerského předsedy a prezidenta Francie Bidota, který pronesl krásnou řeč a kde jsme viděli, jak všechno to, co se stalo v 38. už je definitivně za námi a jak Československo a Francie spolupracují, budou a musí spolupracovat v budoucnosti, aby se to neopakovalo. Byli byste měli radost, kdybyste otevření výstavy viděli, i když jsou tady obrázky hrozné. Ale slibujeme si v této chvíli, že už se to nikdy opakovat nebude. Naviděno.
2: Masaryka doprovázeli ve Francii dva komunisté, zřejmě jako jakýsi ideový dozor. Další řečník se stal po zavraždění Jana Masaryka ministrem zahraničních věcí místo něho. Na konci roku 1952 byl v procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského odsouzen k trestu smrti a popraven.
12: Vyslechnete si nyní projev státního podsekretáře pro zahraničí doktora Vladimíra Klementise.
13: Otvorení výstavy odboja domácího v Paříži právě v momentě, keď tu zasedá mírová konferencia, možno pokladať za symbolické. Na této konferenci odzněly nedávno slova, které mali kompromitovat boj československého lidu za slobodu. Na tieto slova dostalo sa na konferencii samej tomu, ktorý ich vypovedal riadnej odpovedi. Táto výstava dává ich znovu pred celou francúzskou verejnosťou. Som rád, že na tejto výstave tiež sú dokumenty, ktoré jasne hovoria o boji slovenského národa, o jeho slávnom národnom povstaní, ktorým sa zaradil slovenský národ tak čestne a skvele medzi víťazné a slobodomilovné národy slovanské i ostatné národy demokratické.
2: Třetím řečníkem byl karikaturista a spisovatel, pozdější velvyslanec ve Francii.
12: Konečně k vám promluví přednosta cizinecké kulturní sekce Ministerstva informací doktor Adolf Hofmeister.
14: Tato výstava představuje ilustrované doklady projevů našich delegátů na pařížské konferenci. V této výstavě mohou si všichni návštěvníci odnést jasnou představu, proč my, kteří jsme neuměli nenávidět a kteří jsme často zaměňovali realitu a smysl pro realitu za cit, najednou jsme se stali lidem a národem realistickým a pevným. všichni návštěvníci mohou zde poznat, proč již nemůžeme žít i pod stejnou střechou se svými bývalými spoluobčany jazyka německého a maďarského. V Československu je příliš mnoho žen, které nemohou se podívat na ruce, které snad jsou právě ony, které několik měsíců předtím ještě uřezávaly nosy, jazyky a rty jejich dětem, anebo které vydělávaly kůži jejich mužů a bratří zabitých, aby z této kůže pro své německé a prusčácké Jungfrauen udělali originální tíní kanalasty.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
2: 24. srpna 1946 došlo k velkokapacitnímu setkání ministra školství Zdeňka Nejedlého s dětmi a mládeží.
15: Za všechny žáky škol druhého stupně promluví k panu ministrovi chlapec Radislav Nikodem.
16: Pane ministře, prožíváme první týden dětské radosti. Veselé a radostně končíme letošní školní rok. Víme, že je to hlavně proto, že vy, pane ministře, se všemi svými spolupracovníky i se všemi našimi učiteli jste se po celý rok tolik staral o naše školy. A proto jsme ve veselý dnes týdne radosti přišli za vámi, abychom vás pozdravili a za všechno vám poděkovali.
15: Malému Radislavovi pan ministr podal ruku. Je to jistě pro něho krásná odměna a nikdy na ní nezapomene.
2: Na setkání se sjeli početné delegace dětí a mládeže z celé republiky. Z ministrova projevu vyjímáme.
17: Milé děti, hoši i děvčata, i vy, studenti, studentky, i vy všichni, kteří jste přišli s nimi. Je mě skutečně zvláštní radost dnes vás vidět takto pohromadě. Váš řečník zde dobře řekl, že končíme týden radosti. Týden dětské radosti. Ale my nechceme, aby se končila dětská radost. My chceme, aby dětská radost nebyla něco, na co musíme dělat výjimečné týdny, ale co by skutečně bylo stálým stavem veškeré naší mládež. Já v tom, že jste přišli, vidím právě jeden z důkazů toho, že ve vás je dnes po prvním roce naší už zase svobodné republiky, že u vás je už zase krásně, teple, veselé, na duši a to je to hlavní. Půjdeme-li do dalšího života a do další práce veselým a s úsměvem i třeba s radostným smíchem, tak můžeme být bezpeční, že se nám dílo podaří.
2: Vedle servilních ministerských úředníků a dětí nejrůznějšího věku promluvila za mládež Míla Kočvarová.
18: Náš milý pane ministře, dovolte mi, abych vám ze srdce a vroucně poděkovala za všechny děti, které se zde dneska shromáždily, i za všechny ty, které nemohly přijít a za které vás jdeme dnes pozdravit. Děkuji vám za vaše slova a slibujeme vám, že zůstanou zapsána v našem srdci navždy.
19: Chceme splnit vaše přání, abychom zůstali mý mládež, věrná

pracovat ve svých školách. A nejen ve svých školách, ale i později, ve svém životě, ve svém povolání. My starší víme, že naše vláda

0: nové cíle a vyšší cíle a chceme svým povinnostem dostát ještě lépe, než jsme tak mohli učinit v prvním roce v osvobozené vlasti. Jste nejen naším ministrem, jste naším učitelem a naším profesorem. A proto vám chceme jako svému učiteli a jako svému profesorovi a všem svým učitelům a profesorům a svým rodičům celého srdce slíbit, že se budeme poctivě a čestně připravovat do života. Víme, že na nás, československou mládež, se dívá celý svět a vím, že nesmíme zklamat. A věřte v nás, my nesklameme. Chceme závodit a soutěžit s mládeží celého světa ve své píli a ve své lásce k republice. To vám slibujeme. Buďte nám hodně zdrav, pane ministře.
1: To byl produkt sebeoslavného a optimistického kultu mládí. A nyní přejdeme k dělnické třídě, dalšímu dobovému kultickému objektu.
2: Závody Tatra na Smíchově. Žmotící stroje, hlučné dílny, pomárny, levárny, soustřičny, truhlárny a montážní haly, tím a oheň, jistící železo, výmění bucharů, ruce dělníků, ruce a hlavy, dílo jako výsledek. První kroky na cestě k výstavbě, a nejen kroky, to už je pochod. Pochod pracujících lidí a strojů. Lidí, kteří znají své úkoly a svou práci a její cenu pro celek a velikost svého podílu na výsledku, který se jmenuje Rychlá výstavba republiky. Tato továrna a její dělníci je jedním z pilířů, na kterých vystane budova našeho hospodářství a našeho života. Zde, v těchto dílnách, se pracuje. Kola se už roztočila, jak jsme zvyklí říkat. Roztočila se a točí se tak, jako ve Škodovce, v AV, v Aeru a jinde a jinde. Včera vzlétla nad Prahu první dvě letadla vyrobená už pod vlajkou Svobodné republiky v továrně Aero a ze závodu Tatra vyjedou dnes první dva vozy. Dělníci o nich rozhodli, že je darují. Jedno prezidentu republiky, doktoru Edvardu Benešovi, druhé generalisimu Stalinovi. Staví se nové vagony a opravují se staré, staví se nové automobily a opravují se staré, dílná krachotí stroje a ruce tisknou kladiva, dláta, perlíky, řídí jeřáby a práci strojních kolosů.
1: Rozlučme se dnes společně se sovětskou rohovnickou moderátorkou.
3: Вы слышали выступление делегатов на всеславянском состязании по боксу. До свидания, друзья.
1: В циклу Архив Плюс сте слышали пожад «Оптимистическое лето 1946». Наслышанную се теши его автор Павел Hlavatý.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: Přestože bývalé Československo nikdy nenavštívil, jeho vliv na zdejší umění byl zcela zásadní. Salvador Dalí, více v repríze pořadu, který připravila Daniela Vrbová.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Začíná pořad Historie věčně živá, v němž sledujeme stopy historických událostí, fenoménů a osob, které vedou až do současnosti. Dnes po nich s vámi stopuje Daniela Vrbová. Když se řekne surrealismus, jen málo komu se asi nevybaví jméno katalánského malíře Salvadora Dalího. Mnohým se asi vybaví i jeho obrazy a grafiky. Je však možné považovat Salvadora Dalího za jistým způsobem výraznou inspiraci pro české výtvarné umění, výraznější než národní malířství v jiných zemích? O specifických vazbách Dalího a Československa a československých umělců budeme mluvit v dnešním pořadu. Inspirací pro náš pořad se stala kniha Československý malíř Dalí a jeho vliv na české umění, která se právě tímto tématem zabývá. A také hudba, kterou právě slyšíte. Z krátkého filmu Smrt Dalího, Death of Dalí, amerického režiséra Dylanyho Bishopa, který byl v roce 2006 oceněn na filmovém festivalu v dánském Aarhusu. O vazbách mezi Dalím a Československem hovoří kunsthistorik a autor knihy, profesor Pavel Štěpánek.
1: Se Salvadorem Dalím je to trošku komplikovanější než například s Picassem. Picasso už od doby před první světovou válkou byl nesmírně populární osobou, kterou musel navštívit každý Čech, každý tedy český umělec. A na druhé straně už měl svého sběratele, kterým byl Vincenc Kramář. A ten vytvořil takovou fantastickou sbírku, která je dodnes obdivována na celém světě, protože Kramář dokázal vybrat vlastně ty nejkrásnější kubistické věci. Takže když někdo chce studovat kubistické umění Picassovo, tak musí jít v každém případě do Prahy. A toto třeba u Dalího neexistuje. A jestliže třeba ten vliv Picassa probíhá velmi dlouho v takových osobnostech, jako byl Émile Fila. Émile Fila vlastně sledoval celý život Picassa, nejenom v kubismu, ale také v surrealismu a tak dále, tak vliv Dalího se projevuje jenom v takových, řekl bych, kratších etapách jednotlivých umělců, ale za to ten ohlas byl nesmírně bohatý a variabilní. A to se týká jak jeho současníků, tak třeba generací, které už ho vlastně mohly poznat jenom závěrem. Máme tady určité zajímavé kuriozity, že třeba nejkrásnější fotografie Dalího jsou od českého fotografa Václava Chocholy. To je věc, za kterou si stojím. Já jsem zrovna náhodou s Chocholou byl tehdy v Paříži, já jsem odjížděl do Španělska a on zrovna mě seznamoval se svým záměrem fotografovat Dalího. A zdá se, že on dokázal právě tím, že mu vlastně předložil třeba to vejce, které údajně, jak potom jak si vyprávěl, jeho denní jídlo. A vlastně Dalí si to vejce vzal, nasadil k oku a v tomhle ten Chochola dokázal vyfotografovat. To je vlastně obálka té knihy Salvadora Dalího. Nicméně těch fotografií vznikla celá řada a samozřejmě, kdyby Dalí nechtěl, tak ho vůbec nikdo nemůže spatřit, protože to běžně nepřijímá návštěvy. No a druhá taková zajímavost je, že třeba se nechal portrétovat v soše od českého sochaře. A tím sochařem byl Nálepa. To byla taková zvláštní shoda okolností, když sochař Nálepa, který byl současně reprezentantem ve vodních sportech, provozoval ty vodní sporty právě v té zátoce, na kterou měl výhled Dalí. A dá se říci, že jeho pohled padl právě na něj. To byl takový urostlý chlap, který prostě zřejmě na něj zapůsobil. A to vypráví zase podrobně Nálepa ve své knize, to nemusím rozebírat. Nakonec došlo k tomu, že ho pozval do ateliéru a nechal se od něj portrétovat.
0: Dalí pozval Nálepu do svého ateliéru, aby se od něj nechal portrétovat.
1: Přesně tak to bylo a je to doloženo i fotograficky, že ho dokumentoval. Takže to jsou takové ty, řekli bychom, lidské vazby. Ale kromě toho máme ještě řadu takových jiných vazeb, které směřují více do minulosti. Jednak je tady otázka jeho přátelství s malířem Zdeňkem Mackem, které se zmaterializovaly v tom, že Dalí věnoval Mackovi celý soubor grafických listů, ilustrací ke zpěvům Lotra a Montovín. A za komunismu byly tyto grafiky zkonfiskovány a uloženy v památníku národního písemnictví. To byly grafiky, které dostal Macek v roce 1934. A v roce 1967 uspořádali v galerii D na Smíchově, která v jiné formě existuje dodnes, tamnější výtvarníci takový téměř jakoby happening, s tím, že vystavili tyto grafiky, další šperky Dalího z českého majetku a vyhlásili, že na výstavě promluví sám Dalí. A to znělo velice věrohodně. On tam promluvil, ale z reproduktoru. Bylo to jeho reprodukovaný hlas, nicméně asi dodnes pamatuju, jaké obrovské davy se tam tlačily, aby poznali Dalího. To bylo vlastně v závěru toho komunistického období, které vrcholilo pražským jarem, takže už to bylo celkem pochopitelné, že se tady znovu objevuje na scéně Dalí. Ten byl totiž tenkrát nesčetněkrát publikován v časopisech, jeho vlastní texty o něm a tak dále. Takže přestože Dalí sám se do Československa nedostal, Picasso také ne, tak nesmírně působil na naše prostředí. A to jsem ještě nemluvil vlastně o jednotlivých výtvarnicích.
0: Tak k těm se možná dostaneme, ale mě by ještě zajímalo, jestli i sám Dalí byl nějak ovlivněn Československem, kromě toho, že se nechal tedy portrétovat českým sochařem nebo fotit českým fotografem, jestli sám on jako malíř tedy měl nějaký vztah, řekněme, ke slovanským zemím, třeba to můžeme rozšířit.
1: My máme takový zvláštní doklad o tom, že ještě jako student, a to když studoval na akademii v Madridu, mimochodem z akademie v Madridu byl vyhozen těsně před závěrem studií, protože prohlásil, že žádný z těch profesorů není na úrovni, aby ho mohl vyzkoušet. A zhruba z téže doby máme vzpomínky naprosto perfektní a ověřitelné od jeho partnera, to byl Luis Buñuel, který ve svých pamětech popisuje dvě situace, kdy říká, že Dalí mu se říkalo, a dodává nevím proč, československý malíř. Nemůže to být nějaký omyl, protože on to opakuje v jiných souvislostech, kde představuje Dalího jako našeho československého malíře. A protože on to sám nedefinuje, tak to nemůžeme ani my nějak rekonstruovat. Nicméně můžeme se domnívat, a to je můj názor, že Dalí, jelikož byl tak vždycky výstřední, tak asi splňoval představy po nějakém výstředním státě a tím výstředním státem bylo tehdy Československo, protože po první světové válce, kdy on studoval na začátku 20. let v Madridu, tak se Československo vlastně náhle objevuje nově na mapě Evropy. Takže v tomto smyslu bych to asi vykládal, i když samozřejmě nemám patent na rozum.
0: Ale třeba nějaká slovanská inspirace v jeho dílech si myslíte není patrná, že by to vysvětlovalo, proč se mu říkalo československý malíř?
1: Slovanská inspirace je tam zcela jednoznačná a o něco později. To je krátce poté, když právě natočil s Buñuelem oba filmy a tehdy se seznámil se ženou francouzského básníka Galou. Gala to byla vlastně Ruská, která žila v Paříži a vlastním jménem se jmenovala Elena Ivanovna Diakonova. A ta se stala nejprve Dalího milenkou, později družkou a nakonec i manželkou. Ale ve všech těchto třech obdobích byla vlastně jeho mužou. To inspirovala vlastně od toho vstupu na mezinárodní scénu až do závěru života. My bychom měli připomenout také to, že vlastně Dalí byl spolu s Miroem čelným představitelem toho surrealistického hnutí, které se ve 20. letech v Paříži vynořilo a jehož hlavním vůdcem byl André Breton. A Breton ovšem měl takové představy, že bude řídit celé toto hnutí, ale to samozřejmě neodpovídalo Dalího nátuře, který přišel s vlastní teorií, a to s paranoidsko-kritickou metodou, a vzhledem k tomu, že měl ještě jiné politické názory než André Breton, tak ho André Breton z této surrealistické skupiny vyloučil a tím se mu vlastně dostali ještě další popularity.

0: Jak se Dalí dostal do československého povědomí? Říkal jste, že Československo nikdy nenavštívil, ale jak se dostali třeba jeho obrazy? Byly tady někdy vystavovány nebo někdo přišel s tím, že ve Španělsku žije nový zajímavý malíř?
1: My tu máme několik způsobů pronikání. To je jednak, řekli bychom, tou rovinou osobní, jak jsme se zmínili o Zdeňkovi Mackovi. Jednak se velice často objevovaly jeho práce v časopise Minotaur, který byl velmi čten českou avantgardou. A hlavně ale se zúčastnil výstavy poezie 1932, která přišla poprvé s přehledem surrealismu v Evropě a Dalí tam vystavil dva obrazy. Bohužel je nikdo nekoupil, ani jeden, na rozdíl třeba od Miro a jehož kompozici abstraktní koupila tehdy už oficiálně Národní galerie a od té doby je ve sbírkách. Takže z toho vyplývá, že ta popularita nedošla do takové míry, aby byly jeho obrazy zakoupeny. Nicméně tedy zřejmě museli být těmi návštěvníky velice příznivě komentovány a hlavně se objevují echa jeho díla v tvorbě soudobých umělců českých.
0: A můžete jmenovat některé ty umělce, kteří byli velice ovlivněni tím dílem Dalího, ať už tedy za doby jeho života, nebo třeba i po jeho smrti?
1: Můžeme uvést několik významných jmén. Na prvním místě v té první vlně by to byly zejména Štýrský a Toyen. Tam nemusíme dodávat žádné detaily, ale ta Dalího tvorba se dotkla také třeba Josefa Šímy, velmi z ní čerpal František Muzika, z dalších malířů Alois Waxman, Vladimír Sichra, Alois Fišárek, František Hudeček a další. A z těch mladších, z té vrstvy, která začala dozrávat po druhé světové válce, to byl zejména Josef Istler a Mikuláš Medek. U Mikuláše Medka můžeme najít celou řadu detailů, které přímo necitují, ale rozhodně se odvolávají na některé kompoziční prvky Dalího, popřípadě na ty filmy L'Âge d'Or a Andaluský pes, kde se objevují takové drobné detaily, jako například ta slavná břitva, která rozřezává oko, tak ta se objevuje několikrát v raných obrazech Mikuláše Medka.
0: Ten vliv Dalího byl větší za doby jeho života nebo po jeho smrti, nebo třeba projevoval se i během dob komunismu, nebo zase můžeme pozorovat nějakou větší vlnu zájmu po pádu komunismu v Československu?
1: Ten vliv se projevuje do dneška, ale přesunul se třeba už do pole spíše reklamy, přesunul se na pole užitého umění a tak dále. Přesunul se do publikací, které se objevují v překladech. Je zajímavé, že žádný český autor se zatím neodvážil napsat Dalího monografii, ale současně můžeme říci, že to už je vlastně taková hranice, která už překračuje ten časový limit. My můžeme říci, že tedy největší význam, největší vliv měl a význam měl Salvador Dalí za svého života. A to vůbec nemluvím třeba o takových těch jeho happeningsích a o těch různých prohlášeních, které mu získávaly nesmírnou popularitu a které jsou více než známé a pověstné.
0: Byl třeba zakazován během doby komunismu nebo mohlo se o něm volně mluvit?
1: Když přešla druhá světová válka, tak se v Praze objevila výstava takzvaných republikánských, čili pařížských Španělů v roce 1946. Ta měla úžasný ohlas, protože vlastně ona suplovala tehdy francouzské umění. To byl první velký kontakt českého prostředí s francouzským prostředím v Paříži. Až teprve potom přišla výstava francouzského, anglického, amerického a dalšího umění, ale na této výstavě ještě byl Dalí chválen, i když tam nebyl zastoupen, protože on se mezi tím vrátil do Španělska a byl tam třeba zastoupen Picasso. Nicméně po nástupu komunismu byl Dalí považován vysloveně za prototyp, můžeme říci, nepřijatelného umělce. Zatímco třeba Picasso, protože byl členem komunistické strany, tak se sice příliš nevystavoval, ale tolerovalo se psaní o něm. Zatímco v případě Dalího museli být vlastně publikovány jedině odsudky. pozitivní názor na něj nemohl být uveřejněn. Proto vlastně ta výstava v galerii D v roce 1967 představovala takový zlom, kdy vlastně pod záměnkou určité legrace byla znovu nastolena přijatelnost toho Dalího pro naše prostředí.
0: Vy jste zmínil Miroa, zmínil jste Picassa, jsou ještě jiní malíři španělští, kteří takto ovlivnili české umělecké prostředí, nebo více obecněji, jak časté byly kontakty mezi českými, československými umělci a španělskými?
1: Pokud jde o česko-španělské vztahy na poli výtvarného umění, tak můžeme říci, že převážně se dělí nepřímým způsobem, protože politická situace byla taková, že od roku 1936 vlastně už ten kontakt se Španělskem nebyl. A když se přeneseme na začátek 20. století, tak my víme třeba, že v roce 1904 u nás triumfoval španělský malíř Zuloaga a Picasso osobně doporučil Vincenci Kramářovi prohlídku u toho Zuloagy. Ale když bych se vrátil do našich výstavních síní, tak prostě Zuloaga tady vystavoval velký soubor v Krasovém nejednotě v roce 1904 a Zuloagou se inspiroval třeba Karel Myslbek. No a potom přichází to období absolutní vlády Picassovi, kdy prostě většina umělců je ovlivněna Picassem. Kromě těch, které jsme vyjmenovali, to znamená Dalí, Miro, tady máme ještě jednoho umělce, který byl velmi významný a ovlivnil některé malíře, a to je Juan Gris. Ovlivnil třeba brněnského malíře Krále. No a potom, když bychom se přenesli do doby pozdější, tak to byly tedy ty pařížští Španělé v čele s Domínguezem. Domínguez se u nás objevuje už vlastně před druhou světovou válkou, kdy ho prosazuje Vítězslav Nezval. A tito pařížští Španělé prostě působí na celou tu mladou generaci, která byla zaražena ve svém růstu tou druhou světovou válkou. No a potom po nástupu komunismu už na konci 50. let a zejména v letech 60. se projevuje vliv dalších dvou významných španělských umělců, a to je Antoni Tapies a Manolo Mijares. To byli vlastně představitelé toho směru, kterému říkáme informel, to byl tedy ten abstraktní směr, který kladl důraz na hmotové zpracování povrchu obrazu, ale přičemž jaksi ten obraz je odrazem určitého duševního stavu.
0: Řekl byste, že ten vztah Československa k Dalímu je nějak specifický, nebo pokud to budeme měřit rozsahem sbírek, že je tady nějaká významnější vazba mezi Českem dnes už a Dalím?
1: No, bohužel tady nemůžeme provést žádné srovnání jako u toho Picassa, kdy skutečně tady je nejvýznamnější sbírka Picassova kubismu. Naopak třeba Národní galerie má vlastně jenom jeden grafický list od Dalího a to, co se tady objevovalo v poslední době na různých výstavách, tak to už jsou vlastně ty pozdní práce, které jsou někdy grafické práce, které jsou podezřelé, protože víme, že třeba v tom závěru života Dalí už podepisoval prázdné archy a vlastně teprve jeho spolupracovníci tam doplňovali ty motivy v duchu Dalího. My víme třeba, že z paměti různých lidí, kteří ho obklopovali, tak on, jaksi nevíme, jestli z takových pohnutek chtivosti, říkalo se mu avida dolar, čili žádostivý dolaru, anebo jestli to vlastně byl takový happening z jeho strany, prostě podepisoval bílé listy.
2: Říká profesor dějin umění Pavel Štěpánek, autor knihy Československý malíř Dalí a jeho vliv na české umění. Je ale důležité připomenout, kdo knihu vydal. Jejím galerista Miro Smolák, majitel galerie Miro na Pražském Strahově. A knihu vydal s jasným úmyslem. Podpořit myšlenku postavit v Praze velký palác umění z díly Salvadora Dalího a umělců jím inspirovaných. Pro úplnost informací a s úmyslem zjistit, jaké jsou jeho vazby na Salvadora Dalího, jsme se proto vypravili i za ním do galerie Miro v kostele svatého Rocha na Strahově. Svůj výstup na mikrofon pojal Miro Smolák zodpovědně, věren duchu surrealismu.
3: Bohužel nebylo mi dopřáno sejít se s ním osobně, ale od okamžiku mého narození ve vesnici Starina na východním Slovensku. Pamatuju si, když bourali náš dům, když trhali z něj střechu. Ježáb obsluhoval vlastní tatínek, který ten dům postavil. Tak spod té střechy vyletěl takový malej a 4 formátu obrázek akvarelem namalovaný od mého bratra Andreje. A ten obrázek padal dolů do zahrady. Ten obrázek já jsem si vzal. A tato surrealistická scéna, protože na místo naší vesnici pak postavili vodní nádrž na pitnou vodu pro celé východní Slovensko. Tento surrealistický obrázek byl předtuchou toho, že jednoho dne ten kluk z východoslovenské stariny se s námi s dílem maliže velkého surrealisty, který říká pravdu o našem životě skrz naše sny. Jenom málo kdo z nás po probuzení řekne pravdu o svých snech. A v tom mě inspiroval Salvador Dali. Proto jsem jednoho dne, již jako dospělý, takzvaný galerista, který se usadil v Praze, přišel do Paříže a hledal tu instituci, která tam pozvala, takzvané Muzeum Surreal na Montmartre. Ale protože jsem přišel o den dříve, tak jsem bloudil uličkami a narazil jsem v jiné uličce na Miroménil Rue, to mě zaujalo, Miroménil Rue, na jiného galeristu. A ten galerista, když slyšel, proč jsem přijel do Paříže poprvé, tak mi otevřel oči a řekl mi všechno o tom Muzeu Surreal na Montmartre. Šel jsem na jednání, vyslechl jsem si ty pány, který mi chtěli dát 50 000 západoněmeckých marek tehdy za to, že jim dám prostor v Praze, aby oni udělali ve své režii výstavu Salvadora Daliho. Tehdy to bylo moc peněz. Já jsem tu nabídku nepřijal a udělal jsem výstavu samostatně s tím mým jiným partnerem, kterého jsem den předtím spoznal. Přivezli jsme asi 530 exponátů. Výstava byla na 3 místech v Praze a za 2,5, necelé 3 měsíce přišlo kolem 35 000 platících návštěvníků. Salvador Dali mě začal živit. Seznámil jsem se s Josefem Nálepou, který před 40 lety byl 3x u Salvadora Daliho. A Salvador Dali mu seděl modelem. A požádal jsem mistra Nálepu, aby ten portrét dopracoval dál do celé postavy. Konečně po 40 letech. I to se stalo. A tak dále, a tak dále. Až můj francouzský partner přišel s návrhem: Miro, dej mi svůj kostel a já v něm zřídím navěky výstavu Salvadora Daliho a surrealismu. A ty už nebudeš nic muset dělat a budeš vydělávat peníze. Nechtěl jsem mu dát kostel, protože chci dělat jiné výstavy. Tak jsme začali hledat prostor v Praze, kde bychom mohli udělat místo pro surrealismus a největší soukromou sbírku Daliho v Praze. Až jsme se dostali k architektu Danielu Libeskindovi v Americe, který před 4 lety vytvořil pro galerii Miro projekt budovy nazvané pracovně Dalineum, kde by měla být kromě stále expozice surrealismu českého a Salvadora Daliho ještě restaurace, jiné výstavné síně, koncertní síně, malé 100-místné kino Juraje Jakubiska a tak dále, tak dále.
0: Vy jste říkal několikrát, že vás Dalí začal živit, nebo že je tam ten ekonomický aspekt celé věci. Šel byste do tak velkého projektu, protože to Dalíneum rozhodně není malá galerie, jak vy si to představujete, i kdyby Dalí nebyl tak světoznámý a kdyby tak nevydělával, když to tak řeknu.
3: Řeknu vám upřímně, nešel bych do toho, protože kromě Dalího vše ostatní musí být dotované. Buď ze státního rozpočtu, anebo soukromými mecenáši. Dali je dokázáno, když mě pozvalo vedení prezident nadace Salvadora Daliho do Figueras na rozhovor, co to vlastně chci v té Praze postavit. Rozhovor měl trvat 30 minut, protáhl se na téměř 4,5 hodiny, když zjistili, že nechci zneužívat jeho jméno, ale že chci udělat něco vážného a solidného, tak mi při rozloučení prezident nadace řekl: Signore Miro, u nás ve Figueras na kraji Evropy u moře přichází do toho skromného divadla plus minus 1 000 000 lidí ročně. Signore Miro, když vy postavíte s Danielem Libeskindem palác, jeho architekturu uprostřed Evropy v Praze, já vám garantuju, tady od moře z Figueras, že do vašeho muzea přijde ročně minimálně 2 miliony lidí. A teď si představte, že budeme mít nejlevnější vstupné v Evropě. Jenom 150 korun. Chápete?
0: Mluvil jste i s vlastníky autorských práv po Salvadoru Dalíma, jak se dívají na ten váš projekt?
3: Správná otázka. Nositel autorských práv je španělský stát, jeho nadace. Oni mají v depozitáři kolem více než 3500 nevystavených děl. Naopak, my je chceme do toho zapojit, aby oni toho byli součástí. Kromě soukromé sbírky jistého sběratele z Německa, v německém Bamberku, který již německým médiím zveřejnil, protože nemá dědice, že svoji sbírku kompletně dává na věky mojí nadaci, aby byla trvale vystavena v paláci Daniela Libeskinda, chceme zapojit i Figueras. V tom bude poenta. Aby to nebyly reprodukce neověřené, ale aby to byly ověřená, kvalitní díla Salvadora Dalího. Pracujeme jenom s těma, co jsou kompetentní. Vše ostatní mě nezajímá.
0: V tom návrhu, jak by, nebo co všechno by mělo být v tom paláci Dalíneum, je také návrh, že měl bys tam vystavovat díla českých a slovenských umělců, kteří byli Dalím inspirováni. Jak si myslíte, že je silná inspirace v Československu Dalím? Myslíte si, že to je prostě oblast umění, na kterou by také jezdili návštěvníci z celého světa se dívat?
3: Jsem o tom přesvědčený. Doposud jsem neslyšel, že vznikla škola maďarského surrealismu, nebo škola polského surrealismu, nebo škola německého surrealismu, ale vznikla škola českého, lépe řečeno tehdy československého. Je záhadou pro mě, jako podnikatele v oblasti kultury, proč právě španělský surrealista nejvíc ovlivnil českou uměleckou duši. A je to záhada pro mnohé. Tak stejně jako je záhadou pro Luja Buñuela, že na studiích na akademii Salvador Dalí měl přezdívku československý mališ. Nikdo neví proč. Je to osudové. Proč řekl Salvador Dalí Josefovi Nálepovi před 40 lety u něho v Cadaqués na dvoře, že jednoho dne se vynožím pod tím vaším Karlovým mostem z Vltavy? Bohužel nedošlo k tomu. Plánovalo se a tak dále, ale nedošlo k tomu. Proč právě český sochař dokázal vytvořit nejimpozantnější portrét v bronzu Salvadora Dalího, o kterém profesor Deschamps se vyjádřil jako o jednom ze stěžejních portrétů tohoto španělského umělce. A naštěstí Bůh chtěl, aby všechny ty práva na tu sochu jsem koupil já.

0: Ať už si o surrealismu a o tom, jak s ním v 21. století nakládáme, myslíme cokoliv, nemůžeme nikdy popřít, že Salvador Dalí po sobě zanechal hlubokou stopu a ovlivnil generace umělců i sběratelů a milovníků umění i daleko po své smrti. Dnešní pořad věnovaný Dalího československé stopě právě končí. Spolupracovali na něm Hana Vohrysková a Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, schválila původní vládní návrh. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tenistka Rybakinová bude světovou jedničkou, sesadí Bělorusku Sabalenkovou. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm a teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Sněmovna dnes odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců.

0: a developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
1: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Pražský vrchní soud dnes pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Tenistka Rybakinová z Kazachstánu bude díky postupu do osmifinále US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku tak se sadí Sabalenkovou z Běloruska, která je v čele nepřetržitě 99 týdnů. Po nedělní porážce 0-4 v Mladé Boleslavě utrpěli fotbalisté Baníku Ostrava další vysokou porážku. V Jablonci prohráli v dohrávce 5. kola šance ligy se Severočechy 0-3. Pocity z nevydařeného duelu popsal po zápase záložník Jiří Boula.
3: Pocit zklamání, no, z těch výsledků. Když ta hra nějaký parametry má, ale stáváme hodně gólů, takže to pak působí tak, že to přijde vní meč. Ale máme to nějak nastavený nějakou cestu a věříme tomu, že se to zlomí.
0: Ve druhém zápase dohrávky 5. kola remizovali fotbalisté Hradce Králové z Plzní 0-0. Týmy si nechali zápasy odložit kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů.
4: Kolona na D1 u Domašova a nehoda na D35 u Loštic. Na dálnici D1 čekejte už jen kratší zdržení směrem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Domašov se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na kilometru 175. Její následky se už podařilo odstranit, jede se oběma pruhy, takže trpělivost. Na dálnici D35 stále opatrně z Bohelnice na Olomouc za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 241,5 narazilo osobní auto do svodidel, na místě zasahovali i hasiči. Svodidla jsou navíc vyboulená do protisměru, takže dejte pozor, i pokud jedete z Olomouce do Mohelnice. A na Pražském okruhu z letiště směrem k dálnici D1 se brzdí do kratší kolony za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru silničáři kvůli práci na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh, zdržení ale maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat. Ochladí se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně přidají slabé přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Porušuje zavedenou představu, že víra dává jednoduché odpovědi na složité otázky. Mluví otevřeně o věcech, které jsou v církevním prostředí často tabu. Pracoval s mládeží, vedl sociálně pedagogickou školu Jabok, byl dlouhá léta vězeňským kaplanem. Má dnešní církev co nabídnout společnosti? Nebo má církev spoustu práce sama se sebou, s klesajícím počtem členů, slabým hlasem žen nebo s nedostatkem kněží? Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michal Martinek. Při poslechu našeho rozhovoru vás vítá Petr Vizina.
5: Hovory.

0: Mého hosta zdravím do Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já musím přiznat, pane Martinku, že vás sleduju na Facebooku, kam věšíte své videokomentáře. Považuji to za dost nezvyklou, výjimečnou věc. Vy jste ročník 1958 a já bych vás zařadil mezi influencery. Počítáte se mezi ně?
1: No, asi budu muset se mezi ně počítat. O tom nerozhoduju já prostě. Pokud jsem takto vnímán, tak to asi bude pravda.
0: A když se díváte na sociální sítě, nejde vám hlava kolem, když vidíte tolik toho nemoderovaného obsahu, často věci, které nejsou hezké, které jsou lidé schopni napsat. Jakou v tom máte politiku? Hlídáte si, kdo je mezi vašimi přáteli a má přístup na vaše stránky? Cítíte se nějak zodpovědný za to, co lidé na vaše stránky píší?
1: Ano, to myslím si hlídám už delší dobu, nebo nějak jsem se to učil, když jsem s tím začal postupně. A teď jednak si přátele opravdu vybírám, neodklikávám každého. A jednak na komentování mých z facebookových stránek nikoho jiného než ty přátele nepouštím. Takže v tomto smyslu si to hlídám dost. Nicméně ty moje komentáře jdou i z dalších dvou facebookových stránek, pak jdou přes YouTube a tam už já ty komentáře tolik neohlídám.
0: A do jaké míry podle vás jsme tedy zodpovědní za ten prostor, který máme na sociálních sítích? On vlastně nám nepatří, my ho máme jako propůjčený vlastně, tak nějak zvláštně, sociální sítě na nás vydělávají. Jak to vnímáte vy?
1: No samozřejmě, že tu odpovědnost má každý za sebe. Za to, co já tam dám, samozřejmě nesu odpovědnost plnou a já se neskrývám pod nějaké anonymní profily. O mě každý prostě ví, kdo jsem. Myslím si, že to je jakási slušnost a korektnost takto vystupovat a pak tedy samozřejmě nesu plnou odpovědnost za to, co tam dám. Za to, co tam dají jiní a jak s tím mým obsahem potom ti druzí lidé nebo případně facebookové algoritmy, jak s tím zachází, za to už odpovědnost nenesu, aspoň to tak vnímám, ale zároveň, jak se postupně zvyšuje moje nějaká informovanost o tom, jak všelijak se dá i ten můj obsah zneužít, tak o tom čím dál víc přemýšlím a hledám nějaké cesty, aby nebyl zneužit, ale tomu ještě nerozumím.
0: Vy jste říkal, že na druhých zda vás považují za influencera, tedy za člověka, který nějak jako vykonává nějaký vliv prostřednictvím sociálních sítí, tak já bych, jestli dovolíte, vás považoval za influencera, mě jste tedy ovlivnil. Jestli vám to nevadí.
1: Nevadí mě to.
0: Kde může influencer zapůsobit, nebo o co se snažíte?
1: Já jsem s tím začal, aniž bych se o cokoliv snažil. Já jsem s tím začal v době covidu, kdy jsem touto cestou chtěl oslovit své farníky v Teplici, kde jsem tenkrát působil. Takže v tom nebyl ještě tenkrát žádný záměr. Ten jsem si vlastně musel postupně nějak sám pro sebe formulovat v průběhu těch let, co to dělám. A vlastně mě to přicházelo jaksi zpětně s těch reakcí. Prostě jsem zjistil, že se obracím především na určitou část křesťanů, kteří mají jakési kritické myšlení, řekněme, kteří se snaží promýšlet víru vlastní hlavou, nebýt jenom závislí na nějakých vyjádřeních té své církve nebo těch svých duchovních. A vidí taky některé věci kriticky. Takže především tato skupina lidí mě poslouchá a logicky tedy potom především na tuto skupinu lidí se zaměřuju.
0: Když se ještě zdržím u toho vašeho posledního videokomentáře, vy tam máte dvě takové poznámky, které jsou podle mě zajímavé, protože mají obecnější platnost. Vy jste komentoval zjištění deníku N o aférách v arcibiskupském paláci v Praze. Řekl jste, že to sledujete s bolestí a s naštvaností. Tu snahu církve vše zakrývat, aby nestratila dobré jméno. Jak je na tom vlastně církev podle vás? Má dobré jméno ještě?
1: No, ona si myslí, že má, ale já si tím nejsem úplně jist. Já spíš, když se na to podívám z vnějšku, tak jak se na to dívá většina našich občanů, tak tam to dobré jméno moc nevidím a v podstatě si myslím, že minimálně od dob komunismu ho nikdy neměla. možná s nějakým výkyvy, možná ty první leta po sametové revoluci, tam byla nějaká vlna zvýšené důvěry, která pak zase opadla. Takže tohle myslím, že, ale to je naše historická věc, ta církev ztratila důvěru už kdysi v době Jana Husa a od té doby se v tom stále nějak potácí.
0: Řekněte mi, vy jste taky přece církev, když s vámi mluvím, tak vy nemáte tu snahu všechno zakrývat, aby si lidi neřekli, že aby neměli nějaké temné podezření o vás. Tak je to těžké být otevřený pro církev?
1: Já vlastně nevím. Já se snažím takto otevřený být, mně to jaksi nějaké je přirozené, já to jinak neumím. A samozřejmě zabolí mě a někdy naštve taky, nejenom to, že vidím nějaké zločiny, které se v tom církevním prostředí nebo její představitelé dělají, ale stejně mě zabolí a někdy naštve i to, když mě přímo někdo jaksi za mé názory považuje za odpadlíka, odsuzuje a tak dále. Tak to mě samozřejmě mrzí, ale těžko s tím můžu něco dělat.
0: Já jenom přemýšlím o tom, že vy jako kněz jste si jistě musel taky vyslechnout svoje. Určitě, že jste pambičkář, to je asi ta nejmírnější nadávka. No a přesto jste otevřený, tak co k tomu člověk potřebuje, aby se neobrnil takovou horší kůží před tím, že svět člověka vidí kriticky? Co děláte vy, abyste neokoral?
1: Ano. Já myslím, že ta hlavní metoda nebo cesta spočívá v kontaktu s lidmi, v komunikaci, kde ty lidi skutečně vnímám, slyším to, co oni si myslí, to, co říkají, to, co cítí. A teď to myslím v nejširším měřítku, ať už těmi křesťany, mezi kterými jsou jak ti, řekněme, takový pevní, kteří mají jasno, tak jak to ta církev říká, že to tak vždycky bylo, je a bude. A těm rozumím, protože jsem kdysi takto taky vyrostl a zároveň ale se snažím rozumět i těm, kteří spoustu těch věcí zpochybňují, mají úplně jiné zkušenosti a to mě vede k té otevřenosti. A potom podobně s těmi lidmi, kteří jsou mimo církev, pokud nějak v Boha nevěří, což je logické, když v tom nebyli nějak vychovaní a vedení a přesto o těch věcech nějak přemýšlí, tak se snažím jaksi jít tou jejich cestou, nevnucovat jim zhora něco, co nemůžou v téhle chvíli přijmout.
0: No a když vás chytím za slovo, co můžete nabídnout lidem, kteří v Boha nevěří?
1: To já vlastně nevím, protože záleží na tom, po čem oni touží, co oni chtějí, co oni hledají. Takže pokud ti lidé mají nějakou touhu, teď nechci říct přímo po Bohu, po víře, ale po jakémsi duchovním zakotvení, nějaké spiritualitě, nějakém takovém širším jako smysluplnosti života, tak tam s nima můžu o tom velmi, velmi dobře diskutovat a můžeme si navzájem sdělovat zkušenosti, jak já tyhle věci mám nastavené, nebo jak je chápu jako křesťan a jak je má on. Tam je ten prostor pro dialog, si myslím, velmi otevřený. Na druhé straně jsou lidé, kteří se mnou setkávají, ne protože by jaksi hledali duchovno, ale protože se setkáváme v nějakém profesním vztahu. To bylo typicky v té práci ve vězení. Tak tam oni ode mě někteří čekali tu víru a to duchovno, ale někteří spíš takové lidské doprovázení. Tak to jsem jim taky poskytnul.
0: Když vás tak poslouchám a začali jsme tím arcibiskupským palácem v Praze, byl jste někdy frustrovaný ze svých nadřízených? Protože když jsme my, civilové, frustrovaní ze svých nadřízených, tak změníme práci u kněze, to asi tak snadné nebude. Co děláte vy, když jste frustrovaný?
1: Já mám určitým způsobem štěstí, že vlastně většinu života nejsem přímým podřízeným žádného z biskupů, protože jsem řeholní kněz, tedy salesián. A mým nadřízeným je můj ředitel komunity a potom provinciál, který je pro všechny salesiány v České republice. A tady, jak samozřejmě, už se za můj život vystřídalo těch provinciálů asi 6 nebo 7 a každý byl jinačí, ne s každým jsem měl ty vztahy ideální, ale rozhodně to nebylo nikdy, že bych z někoho z nich byl frustrován. Takže já jsem vlastně naštěstí tento problém až tak nemusel řešit.
0: Řekněte mi, ještě jednou se vrátím k tomu vašemu videokomentáři na Facebooku a ono se to vlastně týká sociálních sítí. Vy tam zmiňujete událost, která se stala v Olomouci. Tamnější arcibiskup bez jasného důvodu zrušil pouť věřících menšinové sexuální orientace. Rozumím tomu správně, že on se lekl reakcí hlavně na sociálních sítích. Lidí, kteří s něčím takovým nesouhlasili, protože jim přijde, že prostě pro církev je sexuální orientace jako taková tabu. O tom se prostě nemluví, to je vlastně věc lidského soukromí, která se nemá větrat na veřejnosti. Je to tak?
1: No, pravděpodobně to tak je, protože já to nevím, já nejsem arcibiskup olomoucký, ale z toho vyjádření, které on dal, kde formoval něco v tom smyslu, že má obavy, aby to nevedlo v nějakým agresivním projevům, No tak se dá toto vysvětlení, které říkáte, se z toho dá odvodit. Já tomu tak rozumím. A pokud vím, tak člověk, můj spolubratr, který do toho nějak přímo vidí, který je brněnským biskupem pověřený pro pastoraci LGBT osob, Zdeněk Jančařík, ten si to taky takto vysvětlil a publikoval to v článku na Christnetu.
0: Když jste zmínil Zdeňka Jančaříka jako člověka pověřeného, řekněme, službou lidem té menšinové sexuální orientace, co může církev vlastně nabídnout lidem, kteří to o sobě zjistí? A my víme prostě, že to se člověk jako nevybírá podle všeho.
1: Tohle je rozporuplná otázka, to by vám měl odpovědět Zdeněk. Protože asi víme, že tady jde o dva momenty. Dneska už církev katolická aspoň celkem jednoduše a jednoznačně přiznává, že to si člověk nevybírá, že nemá smysl nějaká ta konverzní terapie a tak dál.
0: Od naučení se sexuální
1: orientace. Že prostě člověk, který je takto orientovaný, no tak je potřeba se ho přijímat s touto jeho realitou, s plnou úctou jako každého jiného člověka. Tak toto církev teď už jako instituce ví nebo říká a chce to poskytovat, nicméně mnoho řadových věřících to ještě takto nevidí. A pak se chovají vůči těm gejům třeba trošku přezíravě. Tak tohle je jedna rovina, ale pak je ta druhá, kde prostě morální nauka církve říká, že jakýkoliv aktivní sexuální život těchto lidí je těžkým hříchem a tohle tvrzení já vidím jako problematické, ale tou součástí nauky církve to stále je.
0: Rozumím, to znamená, církev jim může nabídnout hledat životní celibát.
1: Ano.
0: Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michal Martinek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A já se přiznám, že jako influencera jsem si vás také oblíbil, protože jezdíte na kole. A vy jste letos na kole dojel daleko, vy jste dojel do Schengenu, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Jsou to ty cyklopoutě součást nějakého vašeho životního stylu?
1: Ano, myslím, že jo. Jako ono se to vyvíjí. Součástí mého životního stylu je vlastně to, že po celý svůj život v podstatě od studentského mládí až do dnes, takovou hlavní svou dovolenou, opravdu je to jednou za rok, ty dva a případně kousek víc, dva týdny, trávím sám a pokud možno v nějakým způsobem putovním. Měl jsem časy, kdy jsem přešel postupně na etapy Alpy od Vídně až po Švýcarsko během několika let. Pak jsem jezdil, nebo teď v posledních letech jezdím na tom kole. Někdy jsem dělal takové cesty trošku dál, třeba někde v Jižní Americe, kde jsem jaksi jezdil místními autobusy a vlaky a částečně chodil pěšky. Takže je to různé, ale ten koncept jako sám někde putovat, ten je trvalý.
0: Vy jste řekl, že trávíte čas sám, co vám to dává?
1: Vyčištění hlavy, odpočinek od lidí. Když introvert musí neustále pracovat s lidma, tak potřebuje nutně být někdy sám.
0: Čili vy jste introvert, přestože vás znám jako influencera z videa.
1: Ano.
0: Vy jste, jak už jsem řekl, dojel do Schengenu. To je téma Evropské unie, to je samozřejmě to jméno města, samozřejmě dneska znamená ten společný evropský prostor. Vaši kolegové v katolické církvi často Evropskou unii kritizují, že je byrokratická, dokonce bezbožná. Přidal byste se k téhle kritice?
1: No, že je byrokratická, tak to určitě je, ale každá instituce je byrokratická. To jinak nejde a když se má navíc tolik států nějak mezi sebou slušně dialogicky domlouvat, no tak to nejde jinak. To si myslím, že to je celkem logická kritika, ale moc se s tím nedá dělat. A ta druhá věc, jak jste se ptal, že je nekřesťanská, nebo jak jste to říkal?
0: Bezbožná dokonce. Schávám, nebo
1: no,
0: čtu.
1: No, tak tady já to mám, bych řekl, postavené trošku obráceně. Tak jak mnozí další moji kolegové, tady je taková ta rozpolcenost těch církevních názorů. Já jsem přesvědčen, že většina toho, co Evropská unie dělá a o co se snaží, ať už je to úcta k lidské důstojnosti, rovnoprávnost žen, rovnoprávnost migrantů, vzájemná tolerance mezi těmi jednotlivými státy, pomoc těch bohatších, těm chudším a tak dál a tak dál. Že tohle to všechno jsou hodnoty křesťanské, které křesťanství do Evropy přineslo. Křesťanství je po staletí de facto plnilo veškerou sociální práci, po staletí dělali církve. A teď vlastně toto naplňování těch křesťanských hodnot přebírá ta Evropská unie jako politický celek. A přitom většina členů, většina lidí v té Evropské unii skutečně ztrácí tu samotnou víru v toho Boha.
0: Rozumím.
1: Jo?
0: Rozumím.
1: Takže takhle já to mám postaveno.
0: Když už jsme u těch hodnot, tak já jsem si tady vybral, zacituju z jedné recenze, vaše úvahy vyšly v samostatné knize. A recenzent píše, že vy nikoho nesoudíte, nepoučujete, nezatracujete a neposmíváte se lidem. Hele, řeklo by se, že to by mělo být typické asi pro kněze, ale nejspíš není, když to na vás lidé tak oceňují, tak. Jak je to obecně, jakou máte zkušenost s vaší vlastní profesí? Jste na světě, abyste poučovali, zatracovali, možná soudili?
1: Já si myslím, že ne, ale rozumím tomu a souhlasím s tím, že mnozí moji kolegové to mají jinak. Myslím, že to zatracování a posmívání, to má v repertoáru málo kdo z duchovních katolické církve nebo obecně křesťanských. Pokud to někdo dělá, tak jsou to spíš úlety a sám se za to stydí. Ale to poučování a takové to přesvědčení o tom, že my máme tu jedinou pravdu a je naším posláním nějakým způsobem těm lidem předávat, to má v sobě asi hodně velká část.
0: Jak s tím zacházíte vy? Protože do jisté míry to přece platí, že máte co říct. Já nevím, třeba k morálce současnosti, ke způsobu, jakým lidé žijí a tak. A přesto se ale zdá, že nikoho nesoudíte a nepoučujete. Dokonce často se v těch recenzích objevuje slovo vlídnost. Tak jak to žít, aby člověk nebyl chlácholivý, tak nějak lacině, ale zároveň nebyl ten sudič?
1: Já nevím, to já asi na to neumím odpovědět. Já myslím, že to jednak to je člověku trošku dáno, každý máme nějakou tu povahu. Jednak se to všichni nějak učíme. Já bych tady ještě připomněl, když říkáte to slovo vlídně, my máme jako Salesiáni, používáme jedno velmi podobné slovo, a to je laskavost. Že Don Bosco vedl své následovníky k tomu výslovně, aby byli laskaví. Má na to krásné italské slovo amore volezza. Takže tu laskavost asi mám v sobě i jako z té formace nějaké salesiánské. Ale pak je další věc a to je ten způsob, jak mluvím. A tam si myslím, že důležitá je pro to pochopení, pro tu vlídnost. Zase ta zkušenost s lidmi, jak už jsem to říkal na začátku. Když se setkávám s lidmi, kteří vidí věci jinak než já, kteří mají jiné zkušenosti a já se snažím je pochopit a rozumět jim, tak pak jako musím být vůči nim laskavý.
0: No a vydrží vám to, i když vás někdo naštve a třeba vás chce naštvat, anebo když jste ve vězení a mluvíte s lidmi, jejich životní příběhy a postoje jsou pro vás třeba nepřijatelné, tak jak si tu laskavost udržíte?
1: No tak samozřejmě, že v těch jednotlivých momentech vypěním. To zase jako udržovat si konstantní laskavost, to bych byl stroj asi. Ale pravidla, nebo myslím si, že téměř vždycky, se mně podaří to postupně zase nějak uklidnit, skorigovat, vyříkat si ty věci nějak v klidu a jít dál.
0: My jsme zmínili, že jste salesiánský kněz, čili patříte k řádu, který pracuje s mládeží, zmínil jste zakladatele vašeho řádu Dona Bosco. A pro mě jste ten influencer, který jezdí na kole a má promluvy na internetu. Kdybyste byl, řekněme, biskupem, potom také některé recenze volají. Co byste udělal jako první? Oč byste stál? Jak by se církev měla změnit, aby byla prospěšná podle vás? Co by byla ta první změna, o kterou byste stál?
1: Já teď trošku přemýšlím, že by asi záleželo na tom, kde bych se stál tím biskupem.
0: No co třeba v Praze, kdybyste byl na tom Hradčanském?
1: Právě proto, protože tam bych si opravdu nevěděl rady.
0: Je to těžké?
1: to je opravdu hodně těžké a já držím palce Standovi Přibylovi, aby to nějak zvládl, ale zároveň se obávám, že je to i nad jeho síly a on to teď v tom posledním Pastýřském listu sám dokonce tak to přiznal. Takže řešit tyto extrémní problémy v církvi, to je skutečně jako velmi, velmi náročná a pro mě nepředstavitelná věc.
0: Tak dobře, tak biskupem Brně řekněme.
1: Tak a když půjdeme do té normální roviny, tak tam si myslím, že ty věci jsou celkem dost jasné, a jaksi, ale jenom jaksi, ne úplně řešitelné, protože hlavním problémem každého biskupa u nás v současné době je nedostatek kněží. A matematicky se dá celkem jednoduše spočítat, že za nějakých 10 let jich bude polovina oproti dnešku třeba, já to nevím tak přesně, ale prostě bude to teďka v blízkých letech, to bude prudce dolů. A on musí teď hledat způsob, jak těm věřícím, kteří jsou na ty kněze zvyklí, zajistit tu službu, i když tam kněží nebudou. A to znamená aktivizovat samotné věřící, to znamená přepromyslet nějak nově vůbec, v čem spočívá to kněžství, co všechno z toho, co dělá kněz, by mohl dělat ten laik. Jestli nemá smysl ty podmínky pro kněžské svěcení nějak změnit, třeba zrušit tu povinnost celibátu nebo světit ženy na kněze. Čili tohle to jsou podle mě otázky, které klíčové, které ten biskup musí řešit pro zachování toho fungování té církevní organizace.
0: Jak už jsem zmínil, že jste ročník 1958, vy byste vlastně klidně mohl být usedlý penzista, ale jezdíte tedy po světě na kole a jste stále aktivní. Jak si představujete církev za 10 let?
1: No, to je taky složitá otázka, protože zase záleží jednak na tom, jestli mám na mysli tu církev tady u nás, anebo církev celou světovou.
0: Zkusme tu, kde působíte, tu českou.
1: Tak, tu domácí, ano. To je asi trošku jednodušší. No, ale taky si to moc představit neumím, protože nevím, co se stane jaksi v té trošku vyšší rovině, která ten náš život přímo, církevní život přímo ovlivňuje.
0: Bude potřebná?
1: Potřebná, teď myslíte?
0: Budou jí lidé potřebovat, bude jí společnost potřebovat?
1: Tu církev? Hmm. No to taky nevím. Ti věřící, kterých dneska ještě je nějakých pár stovek tisíc, taky potřebovat budou. Přece jenom i těch mladých věřících jako nějaké procento je. Takže ti potřebovat budou, ale pravděpodobně se to množství bude zmenšovat. A jestli takovou církev, jakou teď známe, jaká teď tady je, jestli bude potřebovat obecně člověk za 50 let u nás, to si nejsem jist, ba dokonce tady se trochu obávám, že takovou to církev asi potřebovat nebude. Že bude hledat naplnění těch svých duchovních potřeb a otázek smyslu a dalších věcí spíš někde jinde, než v takové církvi.
0: A vy jste nikdy nelitoval, že jste vsadil na takovouhle církev?
1: Nelitoval, protože stále v ní mám své místo, stále v ní mám co dělat, stále v ní je spousta lidí, se kterými se můžu setkávat. A ta církev dělá spoustu jiných dobrých věcí, nejenom to, že se snaží nějak tady šířit to Ježíšovo evangelium. Já jsem většinu života strávil ve svého profesního života buď ve vzdělávání, nebo v té sociální pastoraci, 12 let ve věznicích. A to všechno jsou věci, které ta církev dělá, umí dělat, dělá je velmi dobře, je o ně i ve společnosti zájem a v takovéhle církvi se mně dobře žije a dobře pracuje.
0: Hostem hovoru byl katolický kněz a salesián Michal Martinek. Já vám přeju, aby se vám takhle dobře žilo a pracovalo ještě dál mnoho let.
1: Děkuji vám.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: The lower house has overturned the Senate's veto of a bill that would abolish the president's power to appoint and dismiss heads of permanent missions to international organizations. Opponents have said they will challenge the legislation at the Constitutional Court. Exploratory work at a former military training area in the Klatovy region has not found any substances used as chemical weapons such as mustard gas or sarin, the State Office for Nuclear Safety said in response to growing public concern. Environment Minister Igor Červený on Monday announced that around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels containing hazardous chemicals had been found at the site. And a National Cancer Center was officially officially opened on Wednesday at Prague's Motol and Homolka University Hospital. Once fully operational, the centre will increase the hospital's capacity for cancer care by 40%. Weather. Thursday is expected to be partly cloudy to overcast, with daytime highs between 16 and 21 degrees Celsius. Otto Jelinek, who was born in Prague but spent almost all his life in Canada, has died at the age of 86. Jelinek was a world champion figure skater for Canada, became a government minister, and later in life served as his adopted country's ambassador to the Czech Republic. Ian Willoughby looks back at his life and work.
4: The Jelinek family had had a successful business in Czechoslovakia, producing corks and beer bottle tops for European markets. But, as Otto Jelinek recanted, they joined the exodus to the West following the communist coup of 1948, when he was 8 years old.
5: My father organized to this date we aren't allowed to say which South American diplomat, but with a South American diplomat, to escape in a diplomatic car, which is ironic, me being ambassador now, across the border to Austria. We kids thought they told us that we were going for a picnic to Austria and returning the same day, because we went with no luggage, with no toys. We went to a picnic to Vienna, but we kept driving. Father kept driving right through Austria into Switzerland.
4: After a year in Lausanne, the Jelineks moved to Canada, where Otto and his sister Maria excelled as figure skaters and represented their new country together. When it was announced that the 1962 World Championships would be in communist Prague, their father tried in vain to dissuade the siblings from taking part. And Otto Jelinek said it was one of the most emotional experiences of his entire life.
5: And of course we skated to Czech music, Smetana and Dvořák. And when it came to the main performance, the stadium was packed. They had standing room, so they could, into the old hall, fit 19,000 people, because they had fewer seats. They had standing, and the 19,000 people went crazy. And we won the gold medal for Canada, but with our hearts we skated also for Czechoslovakia.
4: Mr. Jelinek was also successful in his next venture as a skating goods manufacturer. That was followed by a notable political career with the Progressive Conservative Party that included a string of ministerial posts. In the 1990s, Otto Jelinek returned to his native Prague, becoming chairman of Deloitte Czech Republic and then Deloitte Central Europe. In 2013, his story gained yet another remarkable turn when he was named ambassador to Czechoslovakia. And it was at Canada's embassy in Prague 3 that I asked him to compare his two nations.
5: Canadians are innovative. They've invented a lot of things. Telephone to field hockey, if I have to use this sports thing. And so have the Czechs, from contact lenses to robots and everything in between. Someone asked me what are some of the dissimilarities. I think the Czechs are not as optimistic as Canadians. I think Canadians are more optimistic, and when they see a glass that is half full of something, Canadians tend to say that's a half full glass, whereas Czechs tend to say it's a half empty glass. But it's changing.
4: Otto Jelinek died on Saturday in the Canadian city of Mississauga at the age of 86.
3: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Právě dnes měla být na návštěvě Bělehradu eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Svou cestu však na sklonku minulého týdne odvolala s tím, že glorifikace válečného zločince je v rozporu s hodnotami Evropské unie. Řeč je o pondělním pohřbu bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče, který byl usvědčen a k doživotnímu trestu odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které spáchal během války v bývalé Jugoslávii. Rozloučení s ním se zúčastnili tisíce Srbů, pro které je stále hrdinou. Ovšem, co je možná i podstatnější, pochován byl v pondělí z prvky vojenských a státních pocť současného Srbska za přítomnosti vysokých státních představitelů. Šéfka Evropské komise i šéf Evropské rady to včera označili za politováníhodné a záběry z pohřbu za šokující. Je v Evropské unii místo pro zemi, jejíž vedení přinejmenším bagatelizuje válečné zločiny a hlásí se otevřeně k nacionalismu, anebo jde o poněkud opožděné a selektivní kádrování? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
6: Ve vysílání srdečně vítám a do Bruselu zdravím europoslance lidovecké frakce Ondřeje Koláře z TOP 09, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Dobrý den.
7: Hezký dobrý den do Prahy.
6: A diskutovat bude se svým nezávislým kolegou z frakce Patriotů pro Evropu Antonínem Staňkem. Pěkný den také vám.
8: Hezký den vám i vašim posluchačům.
6: Pánové, měly by se přístupové rozhovory s Bělehradem přerušit právě kvůli glorifikaci zmíněného masového válečného vraha, anebo by Evropa měla umět i takové lapsy týkající se historie ustát a řekněme hledět raději do budoucna? Pane Koláři.
7: Samozřejmě, že je potřeba, aby Evropská unie uměla hledět do budoucna. Na druhou stranu není možné, aby Evropská unie jen tak přihlížela a tolerovala to, že někdo glorifikuje válečné zločince, kteří byli odsouzeni Mezinárodním soudem v Hágu. A v případě Srbska bohužel nejde jenom o tenhle ten jeden případ glorifikace Ratka Mladiče, ale v poslední době se tady nahromadilo několik věcí, kvůli kterým si myslím, že by Evropská unie měla opravdu zaujmout velmi jasný a zřetelný postoj, kterým dá Srbsku najevo, že by o ten kandidátský status taky mohlo přijít. Protože jsou věci, které zkrátka přehlížet nelze. Když už se bavíme o té glorifikaci válečných zločinců, tak je potřeba k tomu přidat i incidenty, které se odehrály v Lipsku, kdy je prokázáno, že ti pachatelé těch hybridních útoků na německou infrastrukturu potom našli útočiště v Srbsku. Je potřeba připomenout, že v Srbsku jsou výcvikové tábory, kde jsou velmi aktivní Rusové. Srbsko zkrátka dobře nehraje úplně roli země, která by byla schopna chápat to, že Evropská unie stojí na nějakých principech a ty principy by bylo ochotno nějakým způsobem přijmout.
6: Tak, jaký názor má Antonín Staněk? Pane Staňku, váš kolega Ondřej Kolář mimochodem vyzval Evropskou komisi, aby zvážila pozastavení nebo zmrazení přístupových jednání se Srbskem a aby se zdržela další integrace Srbska do Schengenu, dokud země jednoznačně a trvale neprokáže dodržování základních politických, právních a morálních zásad, na kterých evropská integrace stojí. Vy souhlasíte s takovou výzvou? Měla by komise pozastavit ta přístupová jednání?
8: Tak je potřeba se na to samozřejmě podívat s určitou racionalitou a s pohledem, který bude odpovídat těm, řekněme, reálným možnostem. Podívejme se na to, co Evropská unie dlouhodobě říká Srbsku. Musíte se přiblížit Evropě. Zároveň ale ten proces přibližování trvá už od roku 2014 a postup je skutečně velmi pomalý. Stále přibývají podmínky, zejména Kosovo, zahraniční politika, právní stát. To je naprosto v pořádku, protože ten přístupový proces je skutečně procesem, kdy stát přibližuje své normy, zákony, pravidla tomu, co je v Evropské unii požadováno a co je vnímáno za standard.
6: A co je tedy v nepořádku?
8: V nepořádku samozřejmě jsou ty připomínky, které tady zaznívají. To znamená, že například glorifikace odsouzeného válečného zločince, ta je samozřejmě nepřijatelná. Stejně tak, jako je nepřijatelné, ale že i jiné kandidátské země podobným způsobem glorifikují své historické, řekněme, skvrny na své minulosti. To znamená, pro Evropskou unii bude důležité, aby zachovala rovnovážný postoj, aby zachovala jednotná pravidla a jednotná kritéria pro všechny kandidátské země.
6: Dobře, ale zkuste mi ještě, pane Staňku, přeci jen odpovědět na tu otázku trochu jednoznačněji. Vy jste nepopřel tu glorifikaci válečného zločince Radka Mladiče. Mělo by toto být důvodem pro to zastavení? Mělo nebo nemělo? Myslím,
8: já jsem jasně
6: jednání,
8: řekl, že státní že glorifikaci odsouzeného válečného zločince odmítám. Takže
6: ano,
8: si myslím,
6: ale
8: že
6: mělo by se to tady
8: řekl.
6: Zastavit? Mělo
8: ne,
6: by se to tady zastavit?
8: Rozhodně ne. Rozhodně ne.
6: Děkuji vám za vysvětlení. Tak pane, pane Koláři, moc se omlouvám. Tady zazněl velmi silný argument, že by Evropská unie měla měřit stejným metrem. A není to v podstatě výhrada, argument proti tomu současnému postoji? A mimochodem, vy jste vyzval k tomu, aby Evropská komise zaujala jednoznačný postoj. A je nebo není jednoznačné, když Antonio Costa a Ursula von der Leyen označí ten pohřeb za politování hodný?
7: No, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se k tomu vůbec ti nejvyšší představitelé Evropské unie postavili. Napřed to jejich vyjádření bylo takové neurčité a až potom pod, bych řekl, trochu tlakem okolností uznali, že to je opravdu politování hodné, když se nejvyšší státní představitelé Srbska účastní toho pohřbu, když říkají, že to, jak se mezinárodní společenství zachovalo k Radku Mladičovi, bylo nefér a tak podobně.
6: Ale slovo politování hodné není v diplomatické řeči ten jaksi nejsilnější argument. Možná by to odsouzení mohlo být ještě silnější?
7: To je právě ono. Já si myslím, že to odsouzení by mělo být silnější, že by Srbsko opravdu mělo být ze strany Evropské unie dáno velmi jasně a zřetelně a srozumitelně najevo. Opusťme prosím tohleto zvláštní ptidepe, kdy ta vyjádření jsou taková vlastně neurčitá a vypadá to, že to potom hrajeme na všechny strany, anebo vlastně nevíme, jak se k tomu postavit. Srbsko je kandidátská země, stejně jako okolní státy jeho na Balkáně. Srbsko ale je země, která velmi aktivně se snaží nějakým způsobem rozbíjet integritu těch svých okolních států. Je to stát bývalé Jugoslávie, když se podíváme třeba do Bosny, kterou já mám na starosti jako zpravodaj, tam má Srbsko takové své, bych řekl, trojské koně v podobě politiků, kteří jsou aktivní v Republice Srbské a mají velmi zřetelné separatistické tendence. Pardon. Když se podíváme do Černé Hory, je to to samé, pan kolega tady zmínil Kosovo a tak dále. Takže Srbsko se opravdu nechová jako stát, kterému by šlo o nějakou integritu Balkánu a o společný postup těch jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie do Evropské unie. Pardon, jenom to dopovím. Z toho důvodu si myslím, že by Evropská unie opravdu měla upustit od těchto nejednoznačných vyjádření a říct Srbsku, vyberte si. Vyberte si, jestli chcete být v Evropské unii, anebo jestli chcete být mimo Evropskou unii. My umíme žít s obojím.
6: Dobře. Pane Staňku, proč pokračovat v přístupových rozhovorech se státem, který se chová v té rovině mezinárodní politiky jako pátá kolona Kremlu, řekněme, když bych jaksi parafrázovala vyjádření Ondřeje Koláře. Proč vlastně pokračovat? Těch důvodů uvedl váš předřečník dokonce několik, proč by se to vlastně dělat nemělo.
8: Rozumím. Tak já bych možná začal tou otázkou, kterou nebo tou částí, kterou pan Kolář zmínil, Srbsko si musí vybrat. Evropa nebo Rusko. Ano, ale pokud chceme, aby si vybralo Evropu, musíme mu nabídnout skutečně důvěryhodnou evropskou perspektivu. Ne pouhý seznam dalších podmínek, které musí splnit. Já už jsem naznačil, že proces přístupu Srbska k Evropské unii trvá od roku 2014 a výsledkem je klesající podpora členství a tím roste prostor pro Rusko, nacionalismus a politiku, která je prostě v Srbsku charakteristická. V současné době podle průzkumu, který byl zveřejněný letos v červnu, podporuje vstup do Evropské unie asi pouhých 31% respondentů, zatímco 40% jej odmítá. Jak tedy si vysvětlit, že léta poslouchají posloucháme, že západní Balkán nesmíme nechat Rusku, ale ve chvíli, kdy stojíme před zemí, kde je ruský vliv opravdu reálný, někdo navrhuje odstavit jeden z mála nástrojů, který má Evropa a který může použít, jak vlastně působit na Srbsko, aby se přibližovalo těm evropským hodnotám.
9: Rozumím vám.
8: Takže za mě to jsou důvody, proč rozhodně nezastavit ten proces, ale naopak začít také trochu chápat Srbsko a jeho pozici, která na tom západním Balkánu, kterou na tom západním Balkánu má.
9: Tak pane Koláři, nemá v podstatě i západní Evropa svůj podíl zodpovědnosti na tom, kam Srbsko došlo, a není to trochu na dlouhé lokte to jednání, které trvá už od roku 2014, jak připomněl europoslanec Antonín Staněk, jinak za motoristy?
7: Jasně, to je otázka, která se netýká jenom Srbska, ale i těch ostatních balkánských států, které teď mají ten, nebo které aspirují na členství v Evropské unii, ať už je to Bosna, kterou jsem tady zmiňoval, ať už je to Černá Hora, Makedonie, Severní Makedonie, Albánie a tak dále. Já bych se možná vrátil o krok zpátky, proč pokračovat. Je pravda, že jsem poslal výzvu komisařce pro rozšíření, aby nějakým způsobem zrevidovala, zhodnotila ten současný přístupový proces Srbska. Na druhou stranu, pro Evropskou unii určitě není výhodné, když by na Balkáně zůstaly takové ty černé díry, slepé body na mapě, které by nebyly součástí Evropské unie. Ať už je to z bezpečnostního hlediska a tak dále. Evropská unie čím je větší, tím je silnější a samozřejmě je pro Evropskou unii výhodné, aby všechny státy západního Balkánu byly její součástí.
9: Pane Koláři, já se ještě doptám jinak. Nabízí skutečně Evropská unie Srbsku dostatečně lákavou nabídku, neže ne? V podstatě Evropa, Srbsko svým přístupem dosavadním do náruče Ruska, protože takhle to myslím pan Staněk
7: myslel. To si nemyslím, já si myslím, že Srbsko tu nabídku dostalo, stejně jako ji dostali všechny ostatní státy, které chtějí být součástí Evropské unie, ale je potřeba mít na paměti, že Evropská unie si nemůže dovolit přijmout každého za každou cenu. Evropská unie stojí na nějakých velmi jasných zásadách a pravidlech a chce po těch kandidátských zemích, aby ty zásady a pravidla dodržovaly, aby, jak už tady zmínil pan kolega velmi správně, přizpůsobili nebo nějakým způsobem adaptovali své právní systémy, ekonomiku, aby zkrátka dobře byly v souladu s těmi evropskými pravidly.
9: To jsou aktuální požadavky na přístupová jednání samozřejmě, ale je otázkou, jestli do toho třeba patří takové věci jako pohřeb Radka Mladiče, protože to se týká historie, ale...
7: Víte, ano, týká se to historie, ale já tady použiju takovou paralelu, která sice není úplně přesná, ale nabízí se. Představte si, že by Izrael v 60. letech vydal do Německa ostatky Adolfa Eichmanna a tomu uspořádalo státní pohřeb, nebo pohřeb se státními vojenskými poctami. A že by němečtí politici říkali, že Adolf Eichmann vlastně byl hrdina, který nějakým způsobem chránil Německo a jeho obyvatelstvo. To je naprosto nepředstavitelné. A já si myslím, že jsou červené linie a naprosto jasné morální zásady, které s tím členstvím v Evropské unii souvisí. Pakliže Evropská unie rezignuje na ty morální zásady, pakliže rezignuje na svá vlastní pravidla, tak se může rozpustit. Že dává těm aspirantům na členství najevo, že musí dodržovat pravidla, která jsou pro nás všechny společná a které všechny dodržujeme, tak na tom nevidím vůbec nic špatného.
9: Dobře. Pane Staňku, není to tak, že pozvánku a vlastně rovné požadavky dostávají všechny balkánské státy, a kde vy máte, nebo kde vy byste viděl tu červenou linii, za kterou už by skutečně to Srbsko nemělo být přizýváno do evropského společenství? Padla tady otázka, zda si umíte představit třeba pohřeb se státními poctami ostatkům Adolfa Eichmanna nebo Adolfa Hitlera. Dovedete si toto představit?
8: Takže možná asi bych konstatoval dvě věci k této problematice. Jsem rád, že se zde hovoří o rovných podmínkách pro kandidátské země, které jsou předkládány Evropskou unii. Pakliže chceme hovořit o rovných podmínkách, pak opravdu musí být rovné pro všechny kandidátské země. A zdá se, že některé kandidátské země jsou z těchto rovných podmínek vyňaty.
9: Mluvte konkrétně.
8: Pro mě znamená, že genocida, válečné zločiny, ať už jsou historické nebo aktuální, tak jsou nepromlčitelné, jsou neakceptovatelné a jsou neakceptovatelné u kterékoliv kandidátské země. To znamená, vidíme, jaké problémy má například Ukrajina a Polsko s některými otázkami. To je první věc. Druhá věc.
9: No a můžete tedy zmínit nějaké konkrétní srovnání? Vy jste zmínil Ukrajina, Polsko, no. tam je to teď. Ukrajina je ve válečném stavu, takže tam se teď ani nebavíme.
8: Já se k tomu, ale podmínky pro vstup a vyjednávání a otevírání jednotlivých kapitol, to je zase úplně jiná.
9: Je to země, která se brání ruské invazi, pokud s tím budete souhlasit.
8: To samozřejmě s tím souhlasit. To samozřejmě s tím souhlasím, nicméně v tom případě je potřeba také upravit ten řekněme, časový sled toho procesu, ale nemůžeme říkat, že jedna země, protože má nějakou aktuální situaci, tak má, řekněme, určité výhody. Já se ale vrátím k tomu příkladu s Německem. Je třeba říci, že i Německo se svou minulostí vyrovnávalo poměrně dlouho a složitě. A přesně proto má proces přístupu Srbska k Evropské unii pokračovat. Protože ani německé vyrovnání s nacistickou minulostí nebylo jednorázovým aktem, který by proběhl v roce 1945. Ale byl to dlouhodobý společenský proces a ta integrace Německa do Evropské unie nebo potom další, tak ta ho podporovala.
9: Rozumím.
8: A myslím si, že to srovnání s případným pohřbem Adolfa Hitlera, tak to už bylo trošičku moc, protože rozhodně se nedá dávat rovnítko mezi mladiče a Hitlera, ani mezi dnešní Srbsko a poválečné Německo. Jde tady o princip. Bývalé protivníky neproměňujme izolací v nějaké další glorifikované osobnosti. Prostě Srbsko se postupně musí vyrovnávat se svou minulostí. Bude to dlouhý proces. Myslím, že prezident Srbska, který se pohřbu nezúčastnil, se snažil dát najevo, že nejde zcela o státní pohřeb. Na druhou stranu občanům, kteří se na tom pohřbu zhromáždili, nemůžeme zakazovat, jak mají myslet.
9: Rozumím. Tak teď se zase obracím na Ondřeje Kolháře z lidovecké frakce Europarlamentu. Nepomohlo by Srbsku i v rámci toho procesu vyrovnání se s válečnou minulostí první poloviny 90. let, kdyby evropské instituce možná ještě o to víc komunikovali se srbským vedením a nesnažili se ho vlastně ostrakizovat. Nemůže to být pro Evropu samotnou bezpečnější? Nebylo by bezpečnější být v Evropě se Srbskem než bez Srbska?
7: No, já jsem říkal, že samozřejmě pro Evropu by bylo z dlouhodobého hlediska výhodné, aby Srbsko bylo součástí Evropské unie. Na druhou stranu tady zopakuji to, co jsem říkal, že jsou určité zásady, pravidla a principy, které je potřeba dodržovat. A s dovolením se opět vrátím o kruček zpátky, když tady pan kolega mluvil o tom celospolečenském dlouhodobém procesu denacifikace v Německu, s tím naprosto souhlasím. Trvalo to dlouho, ale je potřeba si uvědomit, že Srbsko také mělo dostatek času na to se vyrovnat s tou vlastní minulostí. Od těch balkánských válek uplynulo více než 30 let a v Srbsku zkrátka dobře nenastal ten proces nějakého smíření se s minulostí, vyrovnání se s minulostí a pokus o smíření se s těmi okolními státy, kde Srbsko, ať chce nám to líbí nebo ne, a bohužel jsou to historická fakta, páchalo genocidu. Byly to srbské jednotky, které vtrhly do Srebrenice a zůstalo po nich více než 8 tisíc mrtvých. Byly to srbské jednotky, které se dopouštěly válečných zločinů. A Srbsko nejeví nějakou jako vůli se s tím vyrovnat. Pravda, mladiče vydalo do Hágu, aby byl odsouzen mezinárodním soudem, ale potom tady slyšíme srbského prezidenta, jak říká, že to, jak se s ním zacházelo, bylo nehumánní. To, že ho nechali zemřít ve vězení, bylo odporovalo všemu možnému. A tak dále. A pardon, k té Ukrajině. Ukrajina, přestože je ve válce, A logicky tam tím pádem propukají různé nacionalistické tendence státu, který se brání takové masivní invazi jako Ukrajina. Logicky se najdou jednotlivci, kteří dají průchod těmhletěm myšlenkám.
9: Chápu vás.
7: Tak přesto, že je ve válečném stavu, tak dokáže plnit ty podmínky Evropské unie. Srbsko ne, Srbsko je ignoruje, proto ten přístupový proces trvá tak dlouho. Srbsko rádo dostává miliardy eur z evropských peněz a neplní podmínky, které za to Evropská
9: tak
7: unie si
9: dává. Tohle je na otázku, pane Staňku, jeví Srbsko, respektive jeho politická reprezentace, dostatečnou vůli, aby naplňovalo podmínky toho přístupového procesu, anebo je ignoruje?
8: Tak já bych jenom zareagoval na jednu část.
9: Na tuto otázku, prosím, mi odpovězte.
8: Vidíte
9: nějakou známku toho, že Srbsko skutečně o Evropskou unii, o členství v ní stojí a že ty přístupové rozhovory
8: tak naplňuje? Dobře. My musíme počítat také s tím, že srbská historická zkušenost to nejsou jenom zločiny srbských sil. V roce 1999 bombardovala Atlantická aliance Srbsko po dobu 78 dnů. Přitom zemřelo obrovské množství civilistů.
9: Byly k tomu dokonce nějaké důvody, že? K tomu bombardování. Taky,
8: já si myslím, že civilista zabitý bombou v Bělehradě není o nic méně mrtvý jen proto, že srbské síly předtím spáchaly zločiny v Bosně nebo v Kosovu. A oběť Srebrenice není o nic méně obětí jen proto, že NATO později bombardovalo Srbsko. Obojí je pravda současně a právě proto potřebujeme politiku, která bude založená na pravidlech, ne na tom, či utrpení zrovna hlasitěji zní a či utrpení budeme zrovna vyzvedávat.
9: Tak v tom se shodnete, že Evropa vyžaduje pravidla a jejich uplatňování, ale povězte mi, co se vlastně nyní od Bělehradu čeká? Mělo by se čekat na nějaké pokání v uvozovkách, nebo se celý incident spíš zamluví a přejde, nebo to bude využito k ukončení jednání, to asi nepravděpodobně, že, pane Koláři?
7: Já si myslím, že od Bělehradu se čeká, aby konečně začal plnit opravdu ty podmínky, které Evropská unie dává, přestal hrát takovou tu dvojí hru a opravdu se věrohodně rozhodl, jestli chce být součástí, platnou součástí Evropské unie, přistoupit na ty podmínky a pravidla, která Evropská unie dává, na kterých stojí a které plní všichni ostatní členové, anebo jestli chce být nějakým jako solitérem v rámci Balkánu, který je částečně za dobře s Ruskem, částečně za dobře s Čínou a vlastně tomu svému okolí neustále jenom škodí.
9: Tak pane Staňku, tento přístup je nebo není fér vůči Bělehradu?
8: Tak ještě v červnu tohoto roku Evropská unie sama mluvila o západním Balkánu jako o strategické investici do stability, prosperity, bezpečnosti. Kosta mluvil o zásadní strategické investici do evropské bezpečnosti. Von der Leyenová opakovaně říká, že Unie bez západního Balkánu není kompletní. Takže já se ptám, zda se za ty 3 měsíce nějakým způsobem změnila geopolitika nebo jenom naše rétorika. Pokud přístupový proces používáme jen na země, které už naše představy splňují, k čemu ho vlastně pak máme? Podle mého názoru přístupová jednání nejsou členství.
9: Rozumím vám, ale
8: u
9: toho
8: podmíněná vyjednávání, ve kterých pozemní reformy teze vymáháme.
9: Antonín Staněk z frakce Patriotů a od motoristů a Ondřej Kolář z Evropské strany Lidové byli hosty dnešního Pro a proti. Díky. Naslyšenou.
7: Hezký den, nashledanou.
8: Nashledanou.
10: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všeho schopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna opět schválila novelu stavebního zákona. Ve městě Novorossijsk na jihu Ruska hořel ropný terminál, zasáhl jeho drony. Teniska Kateřina Siniaková hraje na US Open o postup do finále 4 hry. A zítra bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Poslanci opět schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje tak k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale návrh zákona označil za revoluční.
12: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
11: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje.

0: Tisku v noci na dnešek vypukl požár, informoval o tom starosta města Andrej Kravčenko a požár podle něj způsobily drony. Bezpilotní letouny zasáhly taky zařízení na těžbu plynu ve městě Nový Urengoj na severu Ruska. V objektu následně začalo hořet. Podle tamních úřadů šlo v oblasti o první dronový útok na zařízení těžící zemní plyn. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny, a to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipy z Geologického ústavu Akademie věd.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jich mluvčího Miroslava Šupíka a původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
2: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky.
0: Fotbalová Sigma Olomouc vypadla ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově. V penaltovém rozstřelu prohrála 3-4 a je prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Fotbalisté Sparty vstoupili do domácího poháru vysokou výhrou 5-0 nad Žižkovem. Připsali si tak první vítězství po dvou ligových prohrách v řadě. A tenistka Kateřina Siniaková bojuje po boku Američanky Taylor Townsendové na US Open o postup do finále 4 hry. Zápas vidí přímo v New Yorku David Prouza.
3: Českoamerický pár získal první set bez ztráty gemu, tedy 6-0. V tom druhém si to ale trochu komplikuje a prohrává 2-4. Navíc se teď na podání chystá Ruska Schneiderová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 4 u Volině. Na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 z Bystřete za sjezdem na Barrandov. V úseku mezi 18. a 19. kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě vozovky a provoz je stažený do jednoho pruhu. Provoz je ale slabý, kolony nevznikají. Na silnici 4 mezi Vimperkem a Strakonicemi pozor u Volině. Za serpentinami u obce z Lešička narazilo auto do svodidel. Provoz je tam kyvadlový, je to navíc nepřehledné za zatáčkou. A přidáváme ještě upozornění na silné deště a bouřky, zejména na Vysočině, v Jihomoravském a Olomouckém kraji místy zůstává na vozovce voda. Dbejte zvýšené opatrnosti a taky na správné osvětlení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc bude zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Jaké jsou šance hnutí ANO v komunálních volbách v Praze? Co znamenají volby v Sasku-Anhaltsku z pohledu ekonomů? Jak pokračují jednání o rozpočtovém schodku? Proč politici v Česku na budoucnost nemyslí? Jak prezident Trump zlevnil Američanům hamburgery? To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
6: V uplynulých dnech navštívila Grónsko předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na ostrově podepsala prohlášení o tom, že Unie poskytne Grónsku investice ve výši 200 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard.

0: českých korun. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co touto návštěvou Ursula von der Leyenová sleduje? Jaký měla tato návštěva význam?
1: Grónsko se nachází na rozmezí geopolitických tektonických desek, jak to pěkně v projevu Ursula von der Leyenová popsala, což je, myslím, velice výstižné. To napětí jsme asi všichni sledovali, které vyvolala americká strana pokusy teritoriálně jaksi ovládnout, možná dokonce připojit Grónsko ke svému území. Tu krizi zažehnal generální tajemník NATO Mark Rutte v Davosu, když vyjednal tu dohodu o posílené vojenské spolupráci v arktické oblasti, ale jestli je to příměří trvalé nebo dočasné, to je otázka. U Donalda Trumpa obávám se, člověk nikdy neví, a jakési signály a poznámky neustále americká strana tímto směrem trousí. Takže si myslím, že je velice dobře, že Ursula von der Leyenová Evropská komise nezůstala pouze u slov, ale snažila se a snaží se i touto návštěvou ukázat, že to, co zaznělo, tedy že Evropa se nechystá nějak ovládnout, kontrolovat Grónsko, ale že je tady připravená pomáhat Grónsku finančně i jinak, tak myslím si, že ten účel návštěvy je zjevný, chtěla prostě ukázat, že nezůstává u slov, ale že je Evropská komise schopná a ochotná jej doprovodit i činy.
0: A dá se očekávat, že na návštěvu Ursuly von der Leyenové bude nějakým způsobem reagovat americký prezident Donald Trump, který, jak jsme už řekli, si na Grónsko dělá opakovaně nároky?
1: Nepřekvapilo by mě to, byť Donald Trump nevnímá Evropskou unii jako úplně sobě rovného partnera na té druhé straně stolu, ale kdyby zase přišla nějaká poznámka, tak by mě to nepřekvapilo. Možná v tomto kontextu je i důležité vysvětlit, proč právě Evropská unie se věnuje Grónsku. Ono je to totiž tak, že Grónsko tak trochu je, ale zároveň není členem Evropské unie. Dánsko je členem Evropské unie, Grónsko je autonomní součástí Dánska, požívá množství výhod. Grónský občan má současně pas nejen Dánska, ale tedy i Evropské unie, ale Grónsko třeba není v schengenském prostoru. Je tam poměrně hluboká ekonomická spolupráce, proto třeba Evropská unie tam také významně investuje. To souvisí s těmi 200 miliony eur, které Ursula von der Leyenová přislíbila investovat v nejbližší době v Grónsku, ale současně není třeba plnou součástí vnitřního trhu Evropské unie.
0: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Němečtí politici se stále ještě vyrovnávají s výsledkem, který přinesly volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A také hledají důvody, proč hlasování dopadlo tak výrazným vítězstvím Alternativy pro Německo. S vysvětlením přichází publicista Petr Holub.
2: Bilance voleb v Sasko-Anhaltsku vyvolává pocit katastrofy, která zasáhla nejen malou spolkovou zemi, ležící pouhých 150 kilometrů na sever od českých hranic. Podpora Alternativy pro Německo tam totiž nejen přesáhla 40%, a dokonce se přiblížila hranici 45% a nemá tedy daleko k absolutní většině. Není jasné, co to vlastně znamená. Vítězství radikálně pravicové, podle některých analýz dokonce extrémně pravicové strany, může být dokladem, že se v Německu probouzejí nebezpečné resentimenty z minulých dob. Nabízí se i výklad, že naprosto ztroskotala transformace východního Německa se socialismu na kapitalismus a že podobně dopadnou všechny země východního bloku. Případně lze uvažovat, jestli není nespokojenost Saska-Anhaltska ilustrací nezadržitelného úpadku celé německé ekonomiky a společnosti. Pokud ovšem nejsou Anhalťané zcela specifickou komunitou, musí existovat i obyčejné přízemní důvody, proč Alternativa z čista jasna zdvojnásobila svůj volební zisk. Není pochyb, že u mnoha voličů hrály klíčovou roli existenční obavy, na které už před volbami upozorňovali přední východoněmečtí politici v čele se zemskými premiéry. Německo má ekonomické potíže, to je pravda, přesto se po pěti letech stagnace zdá, že se uměřený růst vrátil. Podle předpovědí ekonomika letos vyroste o 1,3%. Důvodem má sice být hlavně růst vládních výdajů, ale i ten nejmenší krok oživení se počítá. Teď je ovšem třeba učinit druhý krok, kterým jsou dalekosáhlé reformy daní, byrokracie a sociálních systémů. A právě v tom je pro obyčejného Němce aktuální problém. Od vlády kancléře Friedricha Merce veřejnost dlouho požadovala, ať reformy předloží, ovšem poprask nastal, když tak skutečně učinil. Jejich součástí jsou kromě snížení daní pro podniky a rodiny s průměrnými a nižšími příjmy také kroky opačným směrem. Bude zřízen nový úřad proti zneužívání sociálních dávek. O 3% se zvýší dosud takřka nulové odvody pro zaměstnance z minijoby. Zruší se benevolentní pravidlo, podle kterého zaměstnanec nemusel předkládat zaměstnavateli neschopenku, pokud marodil jenom 3 dny. To všechno už je z pohledu méně vydělávajících nepříjemné, ovšem existenční ohrožení mohou vidět v zásahu do důchodové oblasti. Také v Německu se penzijní věk zvyšuje a v roce 2031 by měl dosáhnout 67 let. Teď ovšem hodlá kancléř Merz zrušit možnost odejít bez jakýchkoliv sankcí do předčasné penze, pokud člověk odpracoval 45 let. To zasáhne hlavně obyvatele bývalé NDR, včetně Saska-Anhaltska. Ti nemají stejně jako Češi našetřeno v soukromých penzijních fondech, zároveň však začali dříve pracovat a do předčasného důchodu se tak většina dostane už po 60. Teď o takovou možnost přijdou, takřka by se dalo říci, že Merz vymyslel opatření proti východním Němcům. V každém případě to je důvod, proč volit protestní stranu, která se navíc k východnímu Německu výslovně hlásí, a takovou stranou je Alternativa. Volby Sasku a Haldsku nemusely pro klasické demokratické strany dopadnout tak katastrofálně, kdyby se Merzova vláda svými plány nepochlubila už v červenci, 2 měsíce před citlivými volbami na východě země. Nemluvě o tom, že už přes příští víkend východ volí znovu, tentokrát v Berlíně a předních Pomořanech Mecklenbursku.
0: Tolik publicista Petr Holub. Kdysi platilo, že pro občanské demokraty je Praha jistou baštou, nejenom při sněmovních volbách, ale i těch do zastupitelstva hlavního města. To už ale, zdá se, neplatí, neboť před letošními komunálními volbami v metropoli tam vede podle nejnovějšího průzkumu agentury Median hnutí ANO. V souvislosti dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Kdyby se v těchto dnech konaly volby do zastupitelstva v Praze, vyhrálo by je hnutí ANO. Alespoň to vyplývá z nejnovějších výsledků agentury Median. Nebylo by to vítězství drtivé, na záda mu dýchají Starostové a nezávislí. Pokud byste hledali strany, které se tradičně opírají o silnou voličskou základnu právě v hlavním městě, musel by váš pohled zamířit trochu níž. S odstupem zhruba 10% od prvního místa je na 3. uskupení Spolu pro Prahu. Pod tímto názvem jsou ukrytí občanští demokraté a TOP 09. Pokud ve zbývajících týdnech do říjnových voleb nenasadí drtivé tempo, nemají šanci zmiňovanou ztrátu dohnat. Pokud by chtěli zůstat v klidu, mohli by se spoléhat na jiný průzkum. Konkrétně agentura Ipsos jim naopak přisuzuje vítězství a hnutí ANO řadí až na 3. příčku. Je zajímavé, že výsledky se výrazně liší a mohou před volbami vnést nervozitu mezi politické strany a jejich příznivce. Pokud by blíže realitě byly výsledky Medianu, mohl by se zopakovat rok 2014. Tehdy hnutí ANO s 22% poněkud překvapivě zvítězilo a ve funkci primátora nahradila reprezentanta TOP 09 Tomáše Hudečka Adriana Krnáčová. Nyní by občanského demokrata Bohuslava Svobodu mohl vystřídat Jan Hušbauer. Není to však zdaleka jisté. Hnutí ANO by k tomu potřebovalo získat podporu i od ostatních. Samo většinu i v případě volebního vítězství dohromady nedá. V komunální politice je z pohledu koaliční spolupráce pro ostatní přece jenom přijatelnější než na vládní úrovni. Takže i s očekávaným ziskem mírně nad 20% není bez šance. Přesto nemusí proměnit případné volební vítězství v zisk primátorského křesla. Různých variant koalic bude existovat více. A hlavně zásadní bude výsledek voleb. A jak ukazují měsíc před jejich konáním, odlišné výsledky Medianu a Ipsosu mohou dopadnout všelijak. Přesto nejnovější výsledky průzkumů názorně ukazují, že podpora hnutí ANO se neodvíjí hlavně od volebního lídra. Tím měl být ještě před několika týdny Ondřej Prokop. Právě na jeho osobě byla postavena kampaň. Vzhledem k jeho nesrovnalostem v majetkovém přiznání musel z kandidatury odstoupit. Nahradil ho všeobecně nepříliš známý Jan Hušbauer. Přesto měsíc před volbami se hnutí ANO v pomyslném žebříčku volebních preferencí v hlavním městě pohybuje kolem 20%. Vítězem v Praze by se pod vedením prvního místopředsedy Tomáše Portlíka ráda stala ODS ve spolupráci s TOP 09. Právě pro tyto strany bude volební test v Praze z celostátního pohledu nesmírně důležitý. Pokud by nevyhráli nebo alespoň výrazně nepřekročili 20% hranici, byl by to další náznak ústupu ODS z pozice ještě nedávno vládního lídra do role slábnoucí opoziční strany. V současné době se občanští demokraté v metropoli musí vypořádat především s tím, jak v uplynulých 4 letech spravovali v rámci širší koalice hlavní město pod vedením primátora Bohuslava Svobody. To těžko mohou překrýt hesla typu Dáme Praze tempo, což slibuje Tomáš Portlík. Tempo měla ODS možnost diktovat už v právě končícím volebním období, kdy byla u moci. Jak se jí to dařilo a nakolik obyvatelé Prahy věří, že se to zlepší, to se názorně po sečtení výsledku komunálních voleb ukáže.
0: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun. Svoji nespokojenost dali najevo motoristé, později se k ním přidala i SPD. A tak jednání o schodku státního rozpočtu pokračují dál. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
5: Přes 60% všech voličů nepřijatelný, ale i pro značnou část příznivců subjektů vládní koalice, konkrétně motoristů 62%, SPD 48% a dokonce i 28% ANO příliš vysoký. Řeč je samozřejmě o navrhovaném deficitu státního rozpočtu a je skoro jisté, že obě menší vládní strany pohled svých sympatizantů vnímají a tak dávají nahlas vědět, že se jim to rovněž nezamlouvá. Čemuž se ovšem premiér Babiš tváří zatím spíš flegmaticky a dělá dojem, že ho víc zajímá rozpoutání horké fáze kampaně k senátním a komunálním volbám. Zatímco navrhovatelka druhého nejvyššího schodku v historii, ministryně financí Schillerová, sice snížení připouští, ale jen v řádu miliard. A to dopředu odmítali až o 20 miliardách mínus hovořící motoristé, jako by se náhle rozpomenuli, že do sněmovních voleb kráčeli nejen se slibem ukončit Fialovu vládu, ale zároveň uhlídat Babiše v té nadcházející, tedy pokud jde o jeho deficitní apetit. Ale už asi tuší, že když mu doposud nechávali zcela volné ruce, sražení schodku o tolik, aby se tím dalo mávat veřejnosti před očima, asi nenastane. A předseda motoristického klubu Šťastný už hovoří o škrtech, k něm jsou nutné legislativní změny a projeví se tudíž až v závěrečném rozpočtovém účtu. Což leckomu může připomenout, jak silně byl kritizován Schillerové předchůdce Stanjura za to, že v rozpočtu nadhodnocuje očekávané příjmy, místo aby vycházel ze stávající reality. Ostatně motoristé už teď vůbec hovoří spíš o rozpočtové budoucnosti. Ozdravování veřejných financí přijde podle nich až v dalších letech. A to vlastně odpovídá Babišovu argumentu, že je třeba nejprve investovat a to pak přinese úspory. K čemuž ale také může být člověk celkem snadno skeptický. Zvlášť, když by mělo jít o zhruba závěrečnou třetinu funkčního období, kdy bude koalice chtít být samozřejmě před volbami k veřejnosti štědrá. Pokud jde o SPD, i toto hnutí je podobně jako motoristé nekonkrétní, kde šetřit neříká, když nepočítáme návrh předsedy Okamury snížit schorek škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, vyslovovaný ovšem především pro voliče hnutí, protože tuzemská ekonomika ukrajinské pracovníky nutně potřebuje a premiér k tomu suše poznamenal, že objem vyplácených dávek pro uprchlíky stále klesá. Babiš se Schillerovou v pondělí vysvětlovali některé detaily rozpočtového návrhu poslaneckému klubu SPD a ministryně ocenila, že to bylo, cituji, konstruktivní, bez emocí, hodně o budoucnosti a že nás čekají strukturální reformy. a bude se při obrakování pokračovat, tedy asi hledat, za co podporu deficitu bez velkých změn vyměnit. To se konečně týká i motoristů, odvádějících ovšem částečně pozornost od tématu jednou podivným interview předsedy Macinky s jakýmsi zakuklencem, po druhé dramaticky vyhlašovaným alarmem před nejen ekologickou katastrofou na Šumavě. Premiér se zřejmě výborně baví.
0: Míní komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Nejedna česká vláda již v minulosti označila vzdělanou společnost za svou prioritu. Platí to i o stávajícím kabinetu premiéra Andreje Babiše. Navrhovaná rozpočtová prognóza ministerstva financí pro oblast školství tomu ale značně odporuje, soudí komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
6: Programové prohlášení považuje současná vláda za téměř posvátný dokument. Vztahuje se k němu jako k závazku vůči občanům, ale i vůči sobě samotné. I proto se na něj ministři tak často odvolávají. Některá místa vládního programu se ale zdají zatemněná, jako by ministři s premiérem zapomněli, že něco takového do programu vůbec psali. Typickým příkladem je školství. V programu vlády se o něm píše, cituji, naše školy od mateřských až po vysoké jsou pro nás prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Proto postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD. Tato investice se mnohonásobně vrátí v podobě lepší kvality života, hospodářského růstu a sebevědomé společnosti připravené čelit výzvám. Konec citátu. Citát, který se bohužel pohybuje na úrovni snění, neboť praxe jde úplně jiným směrem, a to nejen letos. Pokud by totiž vláda chtěla dohnat průměr výdajů na vzdělání v zemích OECD, musela by do rozpočtu přidat nikoli 4 miliardy, nýbrž 1,50 miliardy. Jistě nejde vše hned, to by každý ještě pochopil. V prognoze ministerstva financí na další dva roky se ale počítá dokonce s poklesem výdajů na školství. V roce 2028 274 miliard místo 287 navržených na rok příští, v roce 2029 už jen 269 miliard korun. Ne, to opravdu nevypadá, že by budoucí vzdělanost lidí v České republice byla priorita vlády, jak se píše v jejím programu. Tristní je i vnitřní struktura plánovaných výdajů. Vždyť na vědu a vysoké školy se na příští rok chystá 59 miliard, zatímco další dva roky si budou muset vědecká pracoviště a vysoké školy vystačit jen s 56 miliardami. Česko má přitom mnohaletý deficit v podpoře vědy a výzkumu. Státní výdaje na tuto klíčovou oblast pro budoucnost každé moderní země nedosahují ani 0,5% hrubého domácího produktu. Celkově jde na vědu a výzkum 1,81% HDP, skoro 2/3 jsou soukromé investice, což je nejen pod průměrem Evropské unie, ten činí 2,3% HDP, ale daleko pod výdaji vyspělých sousedních zemí, jako jsou Německo a Rakousko, které na vědu a výzkum vydávají 3% hrubého domácího produktu. Jistě je možné spolu s ministrem školství Robertem Plagou za ANO věřit tomu, že příští rok se to změní a peníze na priority vzdělané budoucnosti budou. Vždyť minister dostal od ministryně financí příslib většího navýšení. Jenže oficiální rozpočtové dokumenty nic takového nezahrnují. Naopak se zdá, že ministerstvo ještě o další peníze může přijít ještě letos. Například motoristé, kteří odmítají schodek 389 miliard, jasně naznačují, že na školství se dá personálně ušetřit. Spolu s SPD, která schodek také kritizuje, vedou přece svou zarputilou kulturní válku proti inkluzivnímu školství a na něm se dá ušetřit spoustu jednotek miliard. Na potřeby českých dětí a celé společnosti nehledě. Ministr Plaga působil v opozici jako relevantní kritik školské politiky vlády Petra Fialy. Oprávněně kritizoval zmatené vedení rezortu, ale i nedostatek peněz. Když měl sám prosadit školství jako prioritu vlády, není o nic úspěšnější než jeho předchůdci. Politika se dělá slovy, ale tak, že se nakonec změní v činy a k těm je ve školství, vědě a výzkumu zatraceně daleko. Česko zůstane zemí minulosti, protože na budoucnost politici nemyslí, ať už jsou z jakékoliv strany. Fakt, že každá vláda umí do programového prohlášení napsat školství a vzdělanou společnost jako svou prioritu, ale pak se na vzdělávání, vědu a výzkum vykašle, svědčí o vyprázdněném a ryze marketingovém půdorysu české politiky. Vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou na školství na tom nic nezměnila a přinesla zase jen falešné naděje, z nichž dobré školství a moderní věda nevyrostou. Programové prohlášení mělo být něco jako posvátný text a zbyly z něj zase jen cáry zbytečně popsaného papíru.
0: Dodává komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Už mnohokrát jsme viděli, že americký prezident Donald Trump je odhodlaný udělat všechno proto, aby jeho republikánská strana vyhrála důležité listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. Dříve se prezident Trump snažil změnit hranice volebních obvodů, aby zvýšil šance republikánů. Teď chce pro změnu svým krajanům zlevnit hamburgery. Více už dodává Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
7: Americké volby, takzvané midterms, budou začátkem listopadu a klesající podpora vlády poněkud snižuje republikánům šance. Proto se vláda a její blízcí začínají snažit něco poslat voličům, které trápí především drahota. Prezident Trump, milovník symbolické řeči, vsadil na jednu z domácích ikon na americký hamburger. Jak napsal koncem srpna na svou sociální síť, chce americkým pracujícím domácnostem tuto oblíbenou pochoutku zlevnit o čtvrtinu. A přistoupil k tomu strategii sobě vlastní. Potkal se s majitelem firmy JBS, Jesslym Batistou, který jej dříve sponzoroval a jehož původem brazilská firma je největším globálním zpracovatelem masa, byť, jak píšou americká média, s poněkud mafiánskými kořeny. Dohodli celní výjimku, aby se mohli do země dovést stovky tisíc tun odřezků hovězího masa, používaného právě na hamburgery. Vedle toho Bílý dům zrušil více než rok trvající zákaz dovozu živého dobytka z Mexika, původně zavedený kvůli parazitům, aby rychleji doplnil stavy na americkém trhu. Jenže to nedopočítal, protože oznámení dovozu sice okamžitě poslalo burzovní ceny za dobytek dolů, čímž ale naštval americké rančery, kteří se roky trápili s nízkými výkupními cenami a masné chovy omezovali. A teprve nedávno se trochu zahojili na rostoucích cenách. To je nepříjemné, protože rančeři jsou tradičně republikánskou baštou a mají vlivné profesní asociace. Pod jejich tlakem proto následovaly prezidentské výnosy, které by měly omezit dosavadní oligopol čtyřky amerických zpracovatelů, kteří drží rančery v cenových kleštích. Farmáři nově mohou zvěř porážet a maso dodávat zákazníkům sami a obcházet tak zpracovatelský kartel. Ovšem pro většinu rančerů je to pouhá náplast. Bez ochrany domácího trhu vnímají masivní bezcelní dovoz jako nebezpečný precedens, podřízený krátkodobému volebnímu marketingu. Úspěšnější byl prezident u cen léků, které administrativními příkazy poslal dolů a rád se tím chlubí na sociálních sítích. Administrativa tlačí na farmaceutické firmy například hrozbami zrušení patentových ochran či dovozu levnějších generik z Kanady a Evropy. Tlačí také na obchodní řetězce, jako je Walmart či Target, aby držely ceny základních potravin co nejníže. Horší situace je pak u pohonných hmot, kde kvůli válce s Íránem razantně vzrostly ceny paliv pro domácnosti. Vláda tlačí, kudy to jde. Trump sice otevřel k těžbě federální pozemky i vody Aljašky a Mexického zálivu a urychlil vydávání licencí ve stylu hesla Drill, baby drill, ale velké těžařské společnosti jako Chevron jednak neumějí těžbu zvýšit tak rychle, aby to mělo efekt do listopadu a navíc se musí chovat ekonomicky. Americké rafinerie jsou navíc přetížené a i kdyby byla ropa o něco levnější, jejich marže zůstávají vysoké. Vláda také nemá šanci ovlivnit žádnými svými příkazy aktuální ceny ropy na burze. Prezident rovněž řeší nadcházející nejsilnější nákupní sezónu, ačkoliv staví svou rétoriku na plošných clech. Hlavní obchodní zmocněnec potichu schvaluje selektivní výjimky z cel na věci, jako je elektronika, hračky či oděvy, aby se dovozní přirážky nepromítly do vánočních nákupů před volbami. Administrativa také navrhuje dočasná moratoria na federální poplatky u komerční přepravy zboží, aby se zlevnila kamionová doprava a logistika distribučních sítí. Sečteno podtrženo, horečná aktivita spíše naznačuje nervozitu z voleb a z toho, zda si republikáni udrží většinu v kongresu. Proto přichází na pomoc Elon Musk a další miliardáři. Podle dosavadních statistik vybrali republikáni na tyto volby už o 100 miliony dolarů více než demokraté. 80% darů o nejbohatších lidí jde do volebních fondů republikánům a jen Musk sám utratí podle odhadu 100 milionů dolarů. Teď je otázka, co má ve volbách větší váhu, zda kapsy běžných Američanů nebo peněženky miliardářů.
0: A slovy Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy, díl 10. Ráno před pátou Štěpán odcházel na nádraží. Koupil si lístek směrem do Veselí nad Moravou. Byl třetí den z Leopoldova. K večeru přišel k Bohumilu Kučerovi. Vždycky se za ním vracel, když měl problém nebo byl na útěku a Kučera ho nechal u sebe několik dní.
1: Utekl jsi. Nedalo se to vydržet, že?
0: Nedovedete si to představit. Uteklo nás 6, ale nic o nich nevím. Možná se u vás zastaví, tak jsme si domluvili některá místa, kde bychom se mohli setkat. Neslyšel jste o našem dobrodružství nic?
1: No ono to není dobrodružství, spíš štvanice.
0: Neslyšel, kroutil hlavou Kučera.
1: Okolí Leopoldova to asi pocítilo, ale k nám už je to daleko. Myslím si, že se tím nechtějí chlubit. Leopoldov má přece nejpřísnější ostrahu.
0: Nejkrutější. Prošel jsem několika vězeními, ale leopoldovskému sadismu se nic nevyrovná. Člověk je pro ně méně než otrok. Můžu si k němu dovolit všechno.
1: Zůstaneš u nás několik dní.
0: Určitě vás hledají. My se o tom nic nedovíme. Povedou to jako tajnou akci. Nesmíš nikam. Budeš jen spát, jíst, případně udržovat oheň.
1: Kučerův výraz byl přísný. Pomůže Štěpánovi. Kdysi byl jedním z nejlepších pracantů. Znal jeho dětství.
0: Štěpán striktně dodržoval jeho příkaz. Cítil se tady dobře. Už zase si pochutnával na dobrém jídle paní Kučerové. Chválil, několikrát se neudržel a hltal připravenou dobrotu, kterou tak dlouho neměl. A paní Kučerová ho pobízela. Dolíčky v její tváři se vždycky rozářily. Byla šťastná, že mu chutná. Ještě měli svůj statek a polnosti, ale už sotva odolávali tvrdému tlaku ke vstupu do JZD. Zatím jim pole a dobytek zajišťovali živobytí. Štěpán se po pár dnech loučil. Hlas mu trochu zihl. Polkl a dodal hlasitě, aby zašlápl na šeptávače, že to může být třeba naposledy. Ještě se možná uvidíme.
1: To víš, že uvidíme.
0: Objal ho Kučera. Kousek ho doprovodil tmou směrem k nádraží. Dne 10. ledna 1952 se Štěpán vypravil k tetě Štěpánce Vavřincové do Bohuslavic u Kyjova. Dorazil k ní kolem 10. večer. Dům byl zavřený. Nesvítilo se v něm. Ťukal na všechna okna. Nic. Přemýšlel, kam teď. Když už chtěl odejít, objevila se teta nečekaně před ním. Vracela se od sousedky.
2: Pane bože, co tady děláš? Ty jsi utekl, vždyť tě chytí.
0: Sypala ze sebe zděšení. Nepustila ho ke slovu. Vtáhla ho do světnice a vzbudila strýce, který spal po směně.
1: Teto, chci jen přenocovat. V Československu se dlouho nezdržím. Musím se znovu dostat do Německa.
2: Uvědomuješ si, že o nás vědí? Posílala jsem ti dopisy a balíčky, byla tam naše adresa, hledají tě. Přijdou první k nám. Tady nemůžeš zůstat.
1: Počkej,
0: vložil se do toho strýc.
1: Odvedu tě do Boršova ke známým. Nechají tě u sebe několik dní.
0: Oblékl se a ještě v noci Štěpána doprovodil k cichrům. Ani mu nenabídli nic k jídlu. Nechtěli nic slyšet. Tlačili ho ke dveřím jako člověka postiženého nakažlivou nemocí. Otevřel jim cichra. 28letý mladý muž. Usmíval se na ně a hned je přátelsky zval dál. Vzbudil rodiče. Přivítali ho jako očekávanou návštěvu. Žádná hysterie a zděšení. Bude mít hlad, že? Obrátila se hned po přivítání Cichrová na Vavřince. Nebo jste mu dali najíst?
1: Nestihli jsme to. Spěchali jsme.
0: Strýc se zastyděl. Není žádný lakota každého pohostí a tady to bylo tak ve stresu. Raději se poroučel. Strach ho poháněl domů. Cichrová otevřela dvířka kredence. Zašla do špajzu, kladla na stůl zbytky pečeného masa od oběda, chleba a naložené okurky. Snědl 3 krajíce. Cichrová mu znovu přidala na talíř. Štěpán poděkoval. Nedíval se na nikoho. Viděl by jen útrpné pohledy a ty neměl rád. Pozdě v noci jim znovu vyprávěl o svém útěku,
1: o své špionážní práci pro Američany, o tom, jak předával zprávy Františku Bogatajovi a jak byl v Praze na nádraží chycen, odsouzen k trestu smrti, který mu byl zmírněn milostí prezidenta republiky na doživotí.
2: Majora Bogataje jsem znal. Pracoval pro naši odbojovou skupinu Karbon, přiznal mladý Cichra. Tím víc mu byl Štěpán sympatický a chtěl by mu pomoct. Byl tu však problém, který nemohli podcenit. Sousedé.
1: Jsou na nás nasazeni. Už za války udávali. Prošlo jim to a teď v tom pokračují, aby zakryli svoji kolaborantskou činnost. Bude lepší, když vás odvedu přes ulici k Novákům. Mají velký statek, výměnek. Tam byste se mohl ukrýt bez prozrazení.
0: Rodiče mladého Cichry se hovoru moc nezúčastňovali. V rodině měl zřejmě hlavní slovo jejich syn. Poslouchali mlčky, pokyvovali hlavou, ale bylo na nich vidět, že s ulehčením souhlasili, když nabídl Štěpánovi úkryt u Nováků.
1: Vy jste neměl strach, když jste přecházel hranice a potom se pohyboval po celém Československu? Kolik lidí jste převedl?
0: Zapojil se znovu mladý Cichra do hovoru. Přinesl láhev vína a skleničky.
1: Já to snad ani nedělal kvůli politice. I když mě to tady pěkně štve, ale hlavně kvůli adrenalinu. Je to ohromný dobrodružství, když vidím, jak hlídají a já jim přesto proklouznu. Když jsem šel z Německa, měl jsem falešný pás, byl jsem krytý. Převedl jsem asi 65 lidí. Nejhorší to bylo v zimě. Brodit se hlubokým sněhem a zanechávat za sebou stopy. Nikdy jsem měl pocit, že se mě pohraničníci bojí. Kolikrát jsme nadělali tím křupáním ve sněhu hluk a prošli jsme. Napijte se. Pobídl ho už po druhé Cichra a pozvedl skleničku. Taky bych něco potřeboval. Převést někoho přes hranice. Kvůli ilegální činnosti se ukrývá a bylo by dobré ho dostat ven co nejdříve.
0: Mladý Cichra se tvářil nejistě. Celou dobu na to myslel, když se nabídla taková příležitost a převaděče měl přímo v domě. Mrzelo ho, že mu u nich museli odmítnout úkryt.
1: Až se dostanu přes hranice, vrátím se pro něho. Teď jsem sám běženec.
0: Štěpán zvážnil.
1: Nejhorší je, že nemám žádné doklady a kdyby mě legitimovali, byla by to moje konečná. Jsem vlastně nikdo. Nemohl bych říct svoje jméno. Nemáte nějakou možnost je sehnat?
2: To bohužel nemůžu. Leda, že bych někomu ukradl jeho.
1: Ne, ne, to by bylo hodně riskantní. Myslel jsem, jestli jste třeba za války neznali někoho, kdo tohle ilegálně dělal.
0: Už o tom později nehovořili, ale mladý Cichra mu donesl k Novákům aspoň desky z občanského průkazu, které potom viditelně nosil. K ránu ho odvedli. Ještě byla tma. Novákovi už o něm věděli. Ubytovali ho ve vejminku, kam mu Božena, jejich dcera, nosila jídlo. Nebyl zvyklý se povalovat a zahálet. První dny to bylo příjemné. Vyhříval promrzlé tělo a otlačené nohy. Mladý Cichra se za ním několikrát stavil. Občas mu přinesl jídlo, sehnal mu oblečení, hubertu, stepláky, rukavice, spodní prádlo, věnoval mu malý kompas a když se po týdnu loučili, také pistoli ráže 7,65. Celá rodina se složila a předali mu 7 000.
1: Neměl byste přecházet přes Bavorsko, tam je hranice víc hlídána a taky ji zatrasly dráty. Do Rakous je to bezpečnější.
0: Nejen mladý Cichra, ale i jeho otec a celá Novákova rodina se ho snažila navést na tuto cestu.
1: Mám svoji trasu, snad jsem to za ty 2 roky nezapomněl. Až budu v Německu v bezpečí, nechám odvysílat zprávu Ivan zdraví Moravské Slovácko. Vrátím se potom v nejbližší době. Kdybych nemohl, pošlu někoho, kdo se prokáže kompasem, který jste mi dali, abyste mu mohli důvěřovat.
0: Přijali rozpačitě jeho verzi. Mysleli, že se rozmyslí a převede jejich známého už teď. Možná tím zaseli mezi sebe zrnko nedůvěry. Štěpánův slib byl myšlený do opravdy. Cichrovi v tom viděli snahu vyhnout se pomoci. Po týdnu se přinutil nachystat k odjezdu. Loučil se s tím, že jede do Prahy, kde má ještě nějakou práci a potom přejde, ale vracel se znovu ke kučerům. Tady se cítil bezpečně.
1: Byl jsem u tety Vavřincové, zalhal. Styděl se říct, jak z něho měli strach. Taky jsem ji požádal, aby mi tam už nepsala.
0: Říkal jí to, ale ona naopak tvrdila, že ještě napíše, aby se neprozradila, že ví o jeho útěku. Nikdo ho u ní zatím nehledal. Samotný tím byl překvapený. Kučerovi nepronesli jedinou narážku, že by je nějak ohrozil svou přítomností. Musel však dodržovat původní příkaz. Být schovaný, spát a jíst. Dne 20. ledna přijel ke kučerům neznámý muž se vzkazem od jakéhosi Petra. Představil se jako Josef Drahota a předal psaní. Kučerova robustní postava se tyčila nad příchozím jako Goliáš. Natáhl svou upracovanou ruku, roztrhl obálku a četl. Odtrhl zrak od dopisu a nedůvěřivě si ho prohlížel.
1: Tady píší, že máte málo jídla, tak se na to podíváme.
0: Nemůže mu hned předhodit Štěpán. Je tady tajně. Nechal Drahotu stát. Ani mu nenabídl židli a šel za Štěpánem do komůrky. Vyrušil ho od čtení.
1: Petr je přece krycí jméno Heřmanského, zajásal Štěpán. Přiveďte ho. Když přítel, tak přítel. Já se bál provokace, ani jsem mu nenabídl židli. Stojí tam jako Ypsilon.
0: Smál se Kučera a vrátil se pro návštěvu. V dopise Heřmanský sděloval, že je s Jardou Burešem v Praze. Postěžoval si, že šli 14 dní, že mají oteklé a omrzlé nohy a taky hlad. Jsou na obtíž u cizích lidí. Požádali ho, jestli by jim nemohl poslat nějaké jídlo a peníze. Dále psal, že mají jednu pistoli a druhou bez zásobníku. Štěpán to přijal jako žádost a hned hledal svoji, kterou měl ukrytou u Kučery. K tomu přiložil 5 000 korun. Kučerovi přidali maso zalité sádlem. Nedávno zabíjeli, bylo období masopustu.
1: Slíbil jsem vám jídlo, ne?
0: Smál se Kučera Drahotovi a zároveň se omluvil, jak se k němu choval. A když se potom Štěpán za týden s nimi loučil a odjížděl do Prahy, dostal rovněž do aktovky zabíjačku na cestu. Opouštěl Kučerovu rodinu. Loučili se s ním tentokrát, jako by to bylo naposledy. Kučera mu stiskl ruku, paní Kučerová ukázala dolíčky v obličeji. Jen na okamžik. Jak se snažila úporně usmívat, ve tváři jí cuklo. Jen s obtížemi skrývala pláč. Nakazili ho smutkem. Dlouho ho v sobě rozpouštěl, když už seděl ve vlaku a mířil do Prahy.

0: Vystoupil na Vilznově nádraží. Rozhlédl se. Podvědomý zvyk zkontrolovat prostředí. Tady ho před 2,5 lety zadrželi. Bylo už 10 hodin večer, proto si objednal taxi na Stalinovu třídu. V kapse měl Drahotovu adresu. Několikrát se ubezpečil, že je na udaném místě. Objevil však jen obchod s květinami. Nevěděl, že patří Drahotovi. Zaklel, že mu naletěl. Hodinky ukazovaly 11, tak pozdě nemohl nikoho hledat. Venku přituhovalo, teplota klesla k nule. I přes dlouhý hubertus mu byla zima. Hledal místo k přenocování. Když už se mu zdálo, že se z něho stává rampouch, pokoušel se střídavým poklusáváním rozehřát. Nepomohlo mu to. Naopak měl pocit, že se mu stuhlé tělo poláme. Netrpělivě čekal, až se otevře nějaká hospoda. V 8 hodin na jednu narazil. Poručil si několik čajů s rumem. Zkusil znovu hledat Drahotu. Nakoukl do krámu, chtěl se zeptat, jestli nedostal špatnou adresu. A tam na něho narazil. Majitel květinářství se k němu hrnul s omluvou, že mu u kučery nedal tuhle informaci. Pojďte, zavedu vás za vašimi kumpány. Ukrývají se u Janotové. Její byt je bezpečnější. Štěpán si nikdy nemyslel, že bude mít takovou radost, až se setká s Heřmanským a Burešem. Objali se. Štěpánovi zašimralo v nose. Ani jeho společníkům se nepodařilo zatajit dojetí. Mluvili jeden přes druhého. Kudy vedla jejich cesta, kde se jejich trasa málem protkla, že mají ještě problém s nohama, které jim omrzly. Mohli bysme zítra vyrazit, připomněl jim Štěpán. Setkání s cizími lidmi v něm vyvolávalo vždycky nedůvěru. Byt se mu zdál pro tolik lidí malý, navíc se Drahota tvářil, jako by je nejraději poslal pryč. Vzal Gavendu na noc k sobě, ale dával najevo svou rozmrzelost. Pořád jim rozmlouval další pobyt v Praze. Zvláště na Heřmanského byl vysazený. Co provedl? Zeptal se Štěpán zpříma. Chodím s Janotovou a ti dva tam pořád zůstávají u ní. No nelíbí se mi, jak se k ní chová. Jako by si s ní chtěl něco začít. Žádlil. Nebojte. Odejdeme. Jestli tam vzniklo nějaké okouzlení, odchodem se rozplyne. Donutím je, aby jsme zmizeli co nejdřív. Večer před odjezdem je Heřmanský překvapil tím, že s nimi nepůjde. Bojíš se přechodu? Ne, mám tady rozdělanou protistátní činnost a musím ji dokončit. Štěpán si vzpomněl na Drahotovo podezření, ale neodvážil se ho zeptat. Byla to jeho soukromá věc. Neodpustil si však poznámku. Jen aby to nebyla jiná činnost. Co tím myslíš? Zaútočil na něho Heřmanský. Nic, zapomeň na to. Něco na tom bude, jinak by tak prudce nereagoval. Ještě pořád se nezbavil trestaneckých šatů překrytých montérkami. Přes ně měl hubertus. Bureš byl už v obleku, který dostal na Moravě. Ve vlaku se posadili kus od sebe, ale tak, aby se mohli sledovat. V ohništicích vystoupili, drželi se místních vesničanů, ale u lesa odbočili a ukryli se tady až do setmění. Potom si natáhli bílé pláště, které dostali. Vypadali v nich jako permoníci. Kráčeli zasněženou krajinou, místy polem, částečně lesem až k hranici. Pořád sněžilo. Sněhu přibývalo. Hodně je to vyčerpalo. Hlavně Bureš se začal opožďovat. Těžko zvedal nohy v nerovném terénu. Brzdil Štěpána v rychlejší chůzi. Docházeli mu síly. Kousek před hranicemi ho už Štěpán podpíral. Na hranici na ně čekali drátěné zátarasy. Naštěstí ještě bez elektřiny. Štěpán ulomil větev, podebral dráty a nechal Bureše protáhnout. Potom teprve podlezl sám. Když došli do Steinhole, byl Bureš úplně na dně, neschopný udělat jediný krok. Vzpamatuj se, Jardo, už jsme v Německu, přece to teď nevzdáme. Utekli jsme z lochu a tady už jsme v bezpečí. Chceš se tam vrátit? Bureš nereagoval. Ani se nesnažil vykřesat sebe menší energii pro další cestu. Štěpán ho otočil na záda, držel za obě ruce a táhl za sebou. Všichni, kdo ho znali, oceňovali jeho velkou sílu. Bylo 8 hodin ráno 30. ledna 1952. Ocitli se na německé straně, kde je zadrželi němečtí hraniční policisté. Po sepsání protokolu a odevzdání zbraně požádal Štěpán, aby si pro ně přijeli Američané. Všechno ostatní už pro ně dopadne dobře. Mrkl na Bureše, který se probíral ze své únavy. Dokázali jsme to. Začíná pro nás nový život. Bureš kývl a znovu upadl do milosrdného spánku. Když přijel vojenský džíp, nastoupili do něho a konečně si mohli vydechnout. Skoro měsíční pouť z Leopoldova do Německa byla u konce. Na začátku byla jen odvaha a zoufalé přání uspět. Onoho 2. ledna 1952 se na nádvoří Leopoldovské věznice řadili po skončení směny těsně před 16:00 vězni, aby byli odvedeni do cel. V tu dobu už hlídky sestoupily z hradeb a rovnali mukly do pětic. Ani nemuseli sledovat hodinky. Signálem ke skončení práce býval projíždějící vlak. Nastal zmatek. Ve 16:45 připočítali bachaři vězně. 6 jich chybělo. Už po několikáté se snažili dojít ke konečnému číslu. Součet jim nevycházel. Nastávalo dohadování, následované novým zuřivým sčítáním. Ale to jsou ti vězni, co jsme je pouštěli v poledne na výpomoc na druhé pracoviště, vzpomněl si jeden z nich. Nikoho nenapadlo si zjistit, jestli se vůbec vrátili. A vězni mlčeli. Přešlapovali, spocené oblečení promrzalo. Pod mraky vykoukl měsíc, aby osvítil tváře vězňů, ale za chvíli i on zděšeně zmizel. Konečně je pustili do cel. Blížil se čas večeře. Před dveřmi ležely nachystané misky s jídlem. Malá porce do vyhladovělého žaludku po těžké práci. Vylízali obsah do poslední kapky. Nastal okamžik, na který se celý den těšili. Chvíle volna, než si na ně bachaři vzpomenou. Za dveřmi křik, jako by někoho vraždili. Chodbaři hlásili, že 6 misek zůstalo před dveřmi nedotknutých. 6 muklů se zřejmě nevrátilo z práce. Hvist píšťalky. Chodba se hemžila bachaři. Přišli i z druhých pater. Řev. Nástup na chodbu! Chodbaři otevírali vztekle jedny dveře za druhými. Sčítání nebralo konce. Až po třetím je pustili do cel. Vězni v tom viděli nečekané dobrodružství. Někdo utekl. Ti, kterým chyběl společník do počtu, už znali jména. Za chvíli znovu hvist a nástup.
1: Vynést i ležáky na chodbu!
0: Sčítání, překřikování. Špatné číslo je mátlo. Nebyli schopni dát dohromady konečný počet. Znovu je zahnali dovnitř a když už byli ve spodním prádle připraveni ke spánku, opět nástup. Na chodbě se najednou rojili všichni dozorci z celé věznice.
1: Kdo pracoval na bunkru číslo 12?
0: Pohledy bachařů vraždili očima nastoupené chudáky, z nich se šestice odvážila utéct. Ticho. Nikdo se nepřihlásil. Ve vzduchu vzrůstalo napětí a strach na jedné straně, zlost a nenávist na druhé. Jestli ty útěkáře chytí, rána určitě nedožijí. Konečně se jeden mukl přihlásil a řekl, že neznají čísla bunkrů.
1: Jedná se o bunkr, do kterého byla vyhloubena díra.
0: Přihlásilo se jich asi 10. A to neměli dělat. Veškeré šílenství se teď sesypalo na ně.
1: Proč jste nic nehlásili? Proč? Proč?
0: Řev polikal poslední dotaz.
1: Díru jsme sice viděli, ale nikoho jsme ani nezahlédli, že by ji rozšiřoval nebo do ní lezl.
0: Odpověď všech zůstala stejná. To rozzuřilo bachaře ještě víc.
1: Nikdo nic neviděl, nikdo nic nehlásil, nikdo nemyslel.
0: Ano. Dozorci stáli denně na hradbách, odkud mohli krásně pozorovat pohyb vězňů. Paradox.
1: Všichni do cel. A tahle skupinka, která napomohla šestici k útěku, bude dostávat jen poloviční porce.
0: Po týdnu, kdy vymysleli způsob, kterým je chtěli donutit k výpovědi, je vytáhli ven k hradbám ke kasematům, kde byl vchod zavalen a jen na jedné straně se šklebil otvor, kterým se dalo sotva prolézt.
1: Dovnitř!
0: 10 vězňů se s obtížemi spustilo do bunkru. Nad hlavou nebe. Chyběl strop. Kolem otvoru bachaři s namířenými automaty. Naše poslední hodinka, napadlo všechny. Poručili jim, aby dali ruce za záda a chodili kolem stěn. Hodina, 2 nebo víc? V takovém stresu se to nedalo spočítat. Bachaři, kteří je hlídali, se střídali.
1: Stát!
0: Do otvoru nahlédla hlava nového dozorce.
1: Kdo věděl o chystaném útěku?
0: Ticho. Nikdo. A kdyby jen tušil, podepsal by si jistou smrt.
1: Tak nikdo? Zeptám se za chvíli znovu, rozmyslete si to.
0: Drsné výhrušky se sypaly na jejich hlavy. Vrátili je do cel. Plácli sebou na špinavý slamník a snažili se aspoň na chvíli usnout, než je zase probudí k pravidelné rozcvičce. Dřepy. Napočítat do 50 a potom chodit. Vysílené tělo padalo v mrákotách. Jen se instinktivně skrčili a chránili si břicho. Neprobralo je ani kopání do nabídnutých zad. Od toho dne režim ještě víc stěžkl. I oddíly bachařů byly posíleny. Odnášeli to nevinní. Přesto uprchlíkům fandili a brali jejich útěk jako zadosti učinění. Vězni v Leopoldově se těšili, že utečenci podají na patřičných místech zprávu, jak krutě se tady s nimi zachází. Mezitím pokračoval hon na prchající šestici. Veřejnost se o útěku nesměla dozvědět. Jen v místech, kde by se případně mohli ukrývat, se objevily plakáty s jejich jmény a vojáci z SMBáky pročesávali lesy a kontrolovali domy. Netušili, kolik dobrých lidí jim poskytlo přenocování a jídlo. Čtveřici Gavenda, Reichl, Chalupa a Bureš se podařilo překročit hranice do Německa. O Hvastovi se dlouho nic nevědělo. Heřmanský zůstal dál v Československu. V květnu byl zadržen a poslán znovu do Leopoldova. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
2: Vždyť já jsem člověk věčně nejistý, mírnej neurotik nebo značnej neurotik, věčně o sobě pochybující, v podstatě vlastně stydlivej, plachej.
0: Čtvrtou epizodu poslouchejte ve čtvrtek po 14:30 na Českém rozhlase Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Tenistka Kateřina Siňáková si zahraje na US Open v finále 4 hry. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Je čtvrtek 10. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátoři, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
4: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
5: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
4: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
6: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
4: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky a hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
7: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
8: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
7: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté.

0: na takzvaná rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
1: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
2: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
1: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
3: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
1: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
4: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
1: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
5: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok, řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterých byly téměř 2000.
6: Třicátník Jake strávil na letišti v Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavily provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberová.
7: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Riberová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Lidé v Norsku se ve středu naposledy rozloučili s norským králem Haraldem V. a na mši v katedrále v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Hákona 8. s rodinou na pohřeb dorazil třeba španělský panovník Filip VI., ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Pohřbem také skončil státní smutek. Do českých kin dnes vstupuje Magická posedlost 2. Pokračování romantické fantazy z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Bullock a Nicole Kidman.
8: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 600 pod zemí.
9: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
10: Půlnoční margarita!
9: Původní magická posedlost tehdy u kritiků ani v kinech příliš neuspěla. Postupně si ale získala početnou skupinu fanoušků a stala se kultovním filmem. Pokračování teď příběh posouvá k další generaci rodiny Owensových. Vedle ostřílených oscarových hereček se tak objeví třeba Maisie Williams, známá hlavně jako Arya Stark ze Hry o trůny.

0: režie se ujala oceňovaná dánská režisérka Susanne Bier. Film vychází z americké knižní série The Book of Magic. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů nad Slovanem Bratislava vysoko 6-1. Tři góly vstřelil španělský fotbalista Ferran Torres. Jednoznačné vítězství si připsala i Barcelona, která porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Dnes čeká utkání i fotbalisty pražské Slávie, ti vyzvou večer Lens. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila společně s Američankou Taylor Townsendovou do finále čtyřhry na US Open. Rusko-belgickou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0. 7-6. Poslední set rozhodl až tiebreak.
2: Překážka na silnici 35 u Svitav a omezení na D5 u Prahy. Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí velmi opatrně za tunelem Hřebeč. Před Koclířovem blokuje jízdní pruh porouchaný kamion.
3: Je označený světelnými kužely. Je to před zatáčkou a je tady vlastně špatně vidět před ten kamion, takže nejsou vidět vozidla v protisměru.
2: Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. A omezení čekejte i na pražském okruhu směrem k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Proč Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert? Zůstává Babiš ve střetu zájmu? Měl by poslanci hlasovat o nedůvěře vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Gabriela Svárovská, poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně Zelených. Zdravím vás do poslanecké sněmovny. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Co to podle vás znamená?
6: To znamená konkrétně to, jak to komise včera zdůvodnila, že provedla tedy to důkladné posouzení a označila tedy českého premiéra za osobu, která je v tom střetu zájmu, což má konkrétní dopady na proplácení těch zemědělských dotací. Co je na tom taky zajímavé, je to, že Evropská komise nehovoří jenom o Agrofertu, ale zmiňuje i další jaksi majetkové propojení premiéra na holding Synbiol a tedy Hartenberg Holding, který podniká v oblasti developmentu. Čili vlastně rozšiřuje to původní, řekněme, tu oblast střetu zájmu z Agrofertu ještě dále, ačkoliv v tom druhém případě zatím žádná konkrétní opatření nepřijímá.
5: Komise, jak jste zdůraznila, po důkladném posouzení, tedy dospěla k závěru, že Babiš se nachází, a teď cituji, v potenciálním střetu zájmu, a ten svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Proč myslíte, ta diplomatická formulace je nebo není Babiš ve střetu zájmu?
6: To není diplomatická formulace, to je právní termín. Mm-hmm. To znamená, že to neznamená, nic jsme nezjistili nebo nejsme si jistí, ale je to ten konkrétní právní pojem, který se vztahuje k situaci, kde existuje to objektivní riziko, to si myslím, že je důležité, objektivní riziko, že soukromý zájem toho veřejného funkcionáře Andreje Babiše může ovlivnit výkon jeho funkce. Jo? Čili to je ten problém, vlastně, na který upozorňujeme dlouhodobě. Nevíme, jestli k nám z televizní obrazovky právě hovoří majitel Agrofertu nebo Synbiolu anebo premiér české vlády.
5: Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal Babiš prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Souhlasíte?
6: Ano, on to řekl. Řekl, že to je prostě definitivní, dokonce hovořil o tom, že vlastně jeho rodina bude mít přístup k majetku Agrofertu až po jeho smrti a ukazuje se, že to tak není. Ukazuje se to tak proto, že ty dokumenty vztahující se k tomu RSVP Trustu se objevily na veřejnosti, což je dobře. Já si myslím, že je měl premiér v zápětí potom, co to řešení zvolil, předložit veřejnosti k posouzení sám, to neudělal, čili je dobře, že se ty dokumenty na veřejnost dostaly a ukázalo se teď dokonce i po nezávislém důkladném posouzení Evropské komise, abych použila jejich slova, se ukazuje, že skutečně to řešení nedostatečné bylo a já dosti pochybuji o tom, že Agrofert, který má jistě k dispozici nejlepší právní služby, které si můžeme představit, něco takového nepředpokládal. Čili ano, já myslím, že je na místě se domnívat, že pan premiér vodil prezidenta za nos a spolu s ním i veškerou českou veřejnost, která částečně uvěřila Andreji Babišovi, že střet zájmu je vyřešen, že neexistuje.
5: No, je pravda, že Babiš soustavně opakuje, že střet zájmu vyřešil v únoru, tedy vložením akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, a to, a teď zase cituji, daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Znamená to tedy, že lže?
6: Minimálně říká něco, co není pravda. Jaksi posouzení toho, nakolik splňuje podmínky evropských zákonů, to jsme zcela zřetelně včera slyšeli na tiskové konferenci Evropské komise. S těmi českými zákony je to poněkud složitější. Ve sněmovně teď zároveň leží návrh na jejich ještě odlehčení nebo zmírnění, které by měly pozitivní v uvozovkách dopad na premiérovy povinnosti, ale faktem je, že o proplácení těch evropských dotací se rozhoduje v Bruselu, čili tady je zcela zásadní fakt, že premiér nesplnil ty podmínky, které stanoví evropské právo.
5: Už citovaný Ivan Bartoš tvrdí, že Babiš je beneficientem veškerých zisků, které Agrofert získává v dotacích nebo na veřejných zakázkách. Také si to myslíte, i když tedy je Agrofert ve svěřenském fondu?
6: Andrej Babiš má majetkové propojení s Agrofertem. Ten střet zájmu předpokládá i to, že bezprostřední majetkové propojení nebudou mít ani lidé z blízkého okolí Andreje Babiše. Tato podmínka splněná není. Čili já myslím, že je zásadní ne kolik na tom Andrej Babiš vydělává. Víceméně bych neměla problém souhlasit s tvrzením Ivana Bartoše, ale tady jde přece o ten princip. Stará se premiér o vládu České republiky, stará se o to, aby fungovala Česká republika, anebo se stará o svůj majetek v Agrofertu Synbiolu a tak dále.
5: Babiš, jak víte, řekl, že ho postoj Evropské komise nezajímá a že to nebude řešit. Není to z jeho hlediska vlastně pochopitelné?
6: No ano, je to pochopitelné. Tak jak můžete reagovat na nějaké tvrzení, které vlastně nedokážete vyvrátit, nebo na nějaký fakt, který nedokážete nebo nechcete změnit? Tak myslím, že to obsahovalo všechny ty tři složky, které obvykle si spojujeme s formou manipulativní komunikace, to znamená popření. Neexistuje to, potom nějaké zesměšnění, nezajímá mě to a potom nějaké obvinění a to si myslím, že probíhá jako cyklicky, neustále. Pan premiér říká, neexistuje to, vymýšlíte si to, jste zaujatí proti Babišovi, jste nedůležití, jste a další, jako měli byste se jít léčit a podobně. To slyšíme vlastně ve sněmovně jako opozice od začátku, kdy vlastně od jmenování Andreje Babiše premiér vlády upozorňujeme, že ten střet zájmu je skutečně problém právní, ale i faktický.
5: Biznis a politiku nejde míchat dohromady, to řekl předseda opozičních starostů Vít Rakušan. Jak tedy Babiš je přiměl k tomu, aby problém vyřešil ke spokojenosti Evropské unie?
6: No to je dobrá otázka, protože ty dotace samozřejmě proplácí Evropská komise zpětně. To znamená, to, co bude vyplaceno ze státního rozpočtu nebo z těch veřejných peněz a nebude zpětně proplaceno z Bruselu, tak zůstane k tíži veřejných financí a zaplatíme to fakticky my všichni. Čili to je věc, která je problematická. Zároveň Andrej Babiš je předsedou vlády. Dosavadní pokusy o vyslovení nedůvěry vládě jsme vlastně nebyli schopni nějakým způsobem zhodnotit nebo provést ve sněmovně. Bylo takových pokusů několik, protože ta vládní koalice je samozřejmě v tomto velmi silná, soudržná, nejde jenom o evropské peníze, jde o to, že tam jsou různí lidé obvinění z trestního stíhání, obvinění, nebo je tam ta žádost o vydání k trestnímu stíhání, někteří další možná ještě budou, čili tohle je ta koalice proti vydávání k trestnímu stíhání, která je tak silná a nerozborná. Každopádně, co se bude dít dál, no tak bude pokračovat komunikace mezi komisí a českými orgány. Česká reakce bude muset následovat, to znamená, že Brusel či Evropská komise bude žádat nějaká nápravná opatření, čili česká strana minimálně bude muset předstírat nějakou nápravu, která znovu bude posouzená, pokud nebude dostatečná, bude shledána jako nedostatečná. Bude pokračovat blokování právě těch refundací, to znamená, že se bude jako prodlužovat ta sekera v tom českém státním rozpočtu, který vyplatíme na ty dotace Agrofertu. Můžou se rozšířit dál ty finanční korekce, pokud české úřady nebudou ochotny to řešit. Jo? To rozšíření těch finančních korekcí, to znamená pozastavení dalších nějakých proplácení, samozřejmě také přichází v úvahu a samozřejmě paralelně pokračující prověřování evropských žalobců v otázce některých dotací. Já bych ještě k tomu ráda, jestli můžu, dodala jednu věc. Tady se bavíme o těch dotacích, byly tam ty dotace minulé, těch 7 miliard, jak řekl soud, zřejmě neoprávněně vyplacených dotací. Tady jsou to nové, tedy několik desítek milionů dotací, ale pak je tam ještě ten velký jeden problém a to je, že premiér Babiš jezdí soustavně na Evropskou radu a nyní taky vyjednávat o budoucím českém rozpočtu a my opět nevíme, jestli tam jezdí jako premiér české vlády nebo jako velký podnikatel, majitel Agrofertu, majitel Symbiolu. Jo, tam je třeba ta otázka těch nárokových zemědělských dotací. Ty Evropská komise nepozastavuje, protože říká, to jsou nárokové dotace, tam nemá vlastně předseda vlády velkou možnost jejich vyplácení ovlivňovat. Ale on má možnost ovlivňovat to vyjednávání o těch dotacích. A přesně v tom nadcházejícím evropském rozpočtu se bude jednat o to třeba, jak velký podíl v těch zemědělských dotacích bude nárokový a které dotace budou ty ostatní. To znamená, on sám, jak si svou účastí na Evropské radě ovlivňuje za Českou republiku to samotné vyjednávání o tom, jaký podíl dotací připadne třeba velkým zemědělským holdingům a jaký třeba menším zemědělcům, farmářům, kteří se snaží o nějaké přírodě blízké hospodaření. To znamená, že taky ovlivňuje dlouhodobě podobu českého zemědělství, samozřejmě ve prospěch podniků, jako je Agrofert.
5: Poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svárovská je hostem 20 minut Radiožurnálu. Lidovci navrhují hlasování o nedůvěře vládě. Je to k něčemu, když vzhledem tady k rozložení sil ve sněmovně známe výsledek dopředu?
6: Já myslím, že to důležité je, protože to je role opozice upozorňovat na ta selhání současné vlády, upozorňovat na ta ohrožení pro veřejné rozpočty. Jako vezměte si, že jsme tady měli vládní návrh státního rozpočtu s tím mamutím schodkem 389 miliard a teď vlastně je potřeba, aby lidé si uvědomovali ty věci v souvislostech. Tak říká se, že musíme šetřit, vláda snižuje podporu v nezaměstnanosti, jsou obrovské problémy s vyplácením superdávky, to znamená, vláda ořezává tu sociální politiku, co to jde. a zároveň je pravděpodobné, že minimálně část proplacených zemědělských dotací Agrofertu nebude refundováno z Evropské komise. Čili já myslím, že tohle jako má důležitý význam a tohle přesně je role opozice. Nasvěcovat to problematické jednání vlády, která říká, hnutí ANO říká, my tady stojíme za těmi lidmi, my máme na starosti české lidi, nám záleží na tom, aby se měli líp. A premiér říkal, Česko bude nejlepší země na planetě a teď to vidíme v realitě. Prostě veřejné služby se osekávají, ale zároveň prostě únik peněz ze státního rozpočtu do rozpočtu Agrofertu jakoby není problém a dokonce premiér sám říká, že ho to nezajímá. Takže jeho to nezajímá, že kvůli němu ubývají ze státního rozpočtu peníze, protože Brusel nebude ty dotace refundovat.
5: A předseda ODS Martin Kupka se ptá, kdo ponese náklady, pokud tedy Evropská komise skutečně už ty vyplacené částky definitivně neproplatí. Kdo by za to měl nést odpovědnost?
6: No tak náklady ponesou české veřejné rozpočty, to je zcela zřejmé.
5: Ale tu odpovědnost.
6: Kdo by za to měl nést odpovědnost, je také naprosto jasné. Je to Andrej Babiš, premiér české vlády a zároveň tedy osoba, která je majetkově spojená s podnikem, s holdingem Agrofert. To je naprosto zřejmé. Ale žijeme v demokracii, zaplať pánbu zatím, čili nakonec účet Andreji Babišovi vystaví voliči.
5: Úřad Evropského veřejného žalobce začal kromě samotných dotací vyšetřovat i úředníky, kteří je vypláceli. Může to mít, řekněme, preventivní vliv?
6: To je určitě velmi podstatné, co říkáte. Myslím si, že ano, protože odposledně, kdy jsme řešili za minulého působení Andreje Babiše v roli premiéra české vlády ty problematické dotace, tak se mezi tím zpřísnila ta evropská legislativa a už je tam i trestní vlastně paragraf za porušování nebo poškozování finančních zájmů Evropské unie. Proto je celé to posuzování jako hlubší a důslednější, protože nikdo nechce, určitě ne v řadách bruselských úředníků, nést odpovědnost za neoprávněně vyplacené dotace. To je potřeba si představit. To jsou ty daně německé kadeřnice a francouzského závodníka a španělského zelenáře. To jsou peníze všech těch lidí v celé Evropě, kteří platí daně a ty jejich daně potom částečně končí v tom rozpočtu Evropské unie. A proč by měli kadeřnice, závozník a zelenář se skládat na nějaké příjmy jednomu z nejbohatších lidí v České republice Andreji Babišovi? To bychom asi taky nechtěli, aby se čeští daňoví poplatníci skládali jaksi na nějaké příspěvky oligarchům v jiných zemích Evropské unie. Čili tohle je jako důležité, protože to poškozování finančních zájmů Evropské unie je skutečně věc, kterou řeší Úřad Evropského žalobce a myslím si, že to skutečně může mít jako konkrétní dopady na úřednictvo a že to může mít významný preventivní efekt. Zatím se o tom všeobecně moc neví, myslím, že ti lidé zatím s tím příliš nepočítají, ale teď na příkladu Jany Naďové jsme viděli, že zkrátka ti pomahači, ti lidé, kteří jaksi přispívají k těmto podvodům nebo obcházení zákona nebo neoprávněnému pobírání dotací, že ti lidé mohou být postiženi.
5: Kancelář prezidenta Petra Pavla vyzvala k takovému řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Vy máte představu, jak by se to dalo zařídit?
6: To si úplně upřímně nedokážu zatím představit, byla by to určitě nějaká jako konstrukce v tom smyslu, že by bylo nutné nějakým způsobem stíhat nebo požadovat nějakou tu kompenzaci právě po tom podniku, to znamená po tom příjemci těch dotací, ale to předpokládám, že to je možné, ale nemám to promyšlené v té míře, abych to mohla předložit jako nějaký konkrétní návrh.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslankyní zvolenou za Pirátskou stranu spolupředsedkyní Zelených Gabrielou Svárovskou. Jaké praktické dopady může mít pozastavení proplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert?
6: No, myslím, že ten dopad by měl být takový, že by Česká republika měla ty dotace přestat s okamžitou platností vyplácet. To znamená, aby se neprohluboval ten dluh, který nebude kompenzován ze strany Bruselu, tedy do doby, než se vyřeší adekvátně a uspokojivě střet zájmu, ve kterém se nachází premiér Andrej Babiš.
5: Kauzu dotací pro Agrofert začal prověřovat Evropský úřad pro boj proti podvodům. Kam až to může dospět?
6: No, já myslím, že to skutečně může dospět až k nějakým jako trestním kauzám, jo, protože to je prostě, jak jsem říkala, zpřísnila se mezi tím ta legislativa, čili vlastně v tom minulém období, kdy OLAF, audit Evropského úřadu OLAF došel k závěru, že tady to bylo nakládání neoprávněné, případně podvodné, konkrétně v tom případě toho Čapího hnízda, tak pak došlo k určitým změnám, k určitému zpřísnění té legislativy a skutečně může být teď někdo teda postižen jako konkrétně, osobně a případně i trestně.
5: Mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že pozastavení, to aktuální, se týká 3 milionů 180 tisíc eur, což je v přepočtu nějakých 77 milionů korun. Mimochodem je to, myslím, částka, kterou Babišovy firmy získají na dotacích asi tak za 15 dní. Možná z makroekonomického hlediska to není až tolik.
6: Jde samozřejmě o princip. Jo? Jde o princip a jde o to, že jak taky upozornila Evropská komise, netýká se to jenom Agrofertu, ten střet zájmu, čili české úřady, česká ministerstva by měla vědět, že jsou určité typy podnikání sdružené v holdingu Symbiol, týká se to zdravotnictví, týká se to developmentu a tam samozřejmě nemusí jít nutně o evropské dotace, ale jde tam třeba o platby zdravotních pojišťoven na kliniky Andreje Babiše. A na to by se české úřady měly, pokud jsou jako dostatečně obezřetné, mají skutečně na mysli zájmy českých občanů a zájem na tom, aby se nevyhazovaly peníze zbytečně a necpali se do věcí, do kterých se cpát nemají, protože všichni, všem je nám neustále opakováno a my sami všichni říkáme, že je potřeba šetřit, tak tohle by mělo také vyplynout jako z toho, co Evropská komise včera řekla o tom střetu zájmu. Ten střet zájmu Andreje Babiše je mnohem širší, než je Agrofert a je potřeba se na to dívat skutečně velmi pečlivě, velmi prozíravě, protože premiér Babiš si prostřednictvím tohoto svého podnikání a současného výkonu premiérské funkce zajišťuje neoprávněné ekonomické výhody pro sebe a svoji rodinu.
5: Transparency International vyzývá předsedu vlády, aby rezignoval. Umíte si představit situaci, kdyby takovou výzvu vyslyšel?
6: To si představit neumím, ale považuji to za naprosto adekvátní, protože premiér byl na to upozorňován opakovaně, důsledně, ze všech různých stran, ze strany novinářů, ze strany opozice, ze strany protikorupčních organizací, teď i ze strany Evropské komise, čili je to naprosto jako evidentní. Je velmi pravděpodobné, že věděl, co činí a co hodlá učinit, když prezidentovi tvrdil, že střet zájmu jako vyřeší prostě neprůstřelně. Prostě to není pravda. Ten člověk se evidentně obohacuje na úkor veřejných financí lidí v České republice a evidentně jednal podvodně a pravděpodobně i lhal prezidentovi republiky. Čili to je naprosto adekvátní, aby zvážil svoje odstoupení z funkce, ale takových výzev mu bylo adresováno už několik a zatím se tak nestalo a když tedy pozoruji jaksi činnost, výkon funkce Andreje Babiše, zatím to nevypadá pravděpodobně, že by takové výzvy vyslyšel.
5: Vy jste řekla, že mu vystaví účet voliči, ale třeba podle politologa Oty Eibla bude mít ta aféra na voliče ANO jenom malý, možná spíš zanedbatelný vliv. To si nemyslíte?
6: Ano, je to možné, protože lidé se zkrátka rozhodli uvěřit Andreji Babišovi a věří mu i to. Andrej Babiš dobře ví, co říká, že ho to nezajímá, nebo že to není pravda, nebo že si v Bruselu na něj zasedli, nebo že ho opozice udává v Bruselu. Nic z toho samozřejmě není pravda. Je to jakoby jeho taková jako ublížená interpretace těch událostí, za které nese on sám plnou odpovědnost. Ale určitá část lidí se rozhodla premiérovi Babišovi věřit. Ta důvěra je emoce, to není jaksi racionální rozhodnutí a je velmi těžké to nějakými racionálními argumenty, tuhletu jako důvěru k němu narušit. Ale žádný strom neroste do nebe. Viktor Orbán taky po určité době skončil ve své funkci a když se dívám na to, jak se zadrhává sociální politika vlády, a to jsou právě ti lidé, kteří třeba premiérovi Babišovi věřili, nebo kteří mu dali ve volbách svůj hlas. Když vidím, jak se prohlubuje ten státní dluh, jak se připravují různé další návrhy na privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, tak ten účet přijde. Ti lidé to nakonec pocítí na vlastní kůži. Já bych si přála, aby nemuseli, já bych si přála, aby prozřeli dřív a děláme proto všechno v opozici, snažíme se to vysvětlovat, uvádět do souvislostí, předkládat alternativní návrhy, ale zatím u určité části lidí skutečně ta důvěra je silná, ta důvěra je samozřejmě také podpořená tím, tou obrovskou, těmi obrovskými finančními možnostmi, které hnutí ANO Andrej Babiš má, také z našich peněz.
5: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se spolupředsedkyní Zelených, poslankyní zvolenou za Piráty Gabrielou Svárovskou. Děkuju, nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Anonym Cyberleak na internetu zveřejňuje záběry z nedokončené hry GTA 6, píše deník N.
9: Srazili tržní hodnotu vydavatelství Take-Two o zhruba 2 miliardy dolarů.
10: Na spuštění prodeje videohry GTA 6 čekají miliony zapálených fanoušků.
11: Je to největší událost entertainmentu všech
12: dob.
13: Poslední díl GTA 5 vyšel už v roce 2013 a prodalo se přes 200 milionů jeho kopií.
7: Nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie. Grand Theft Auto 6, nebo taky zkráceně GTA. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud, a zaútočili na ně hackři. Všechno to probereme s Jaromírem Mévaldem, spoluautorem herního pořadu Quest na Radio Wave. Dnes je středa 9. září. It is what it is, my friend. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
14: Já moc děkuju za pozvání.
7: Cokoliv si člověk teďka přečte o GTA 6, nebo takový pocit já mám, tak slyší samou chválu, zejména na ten nejnovější trailerový gameplay, ty herní záběry, které se dostaly na internet, které se objevily na internetové platformě Netflix. To je premiéra u her, nebo ve spolupráci vlastně Netflixu jakožto videoplatformy s herními společnostmi, ten zásah musí být obrovský, ne?
14: V případě Netflixu to premiéra je. Je to skutečně jako první případ toho, kdy za nějakou placenou službou se objevil trailer na takhle exponovanou hru. Nicméně v tom herním prostředí to premiéra není. Už dříve jsme tady měli případy toho, kdy vlastně hudební stanice MTV měla premiéru na právě Grand Theft Auto San Andreas, což byl díl z roku 2004. Měla dokonce i exkluzivní premiéru konzole stanice MTV v roce 2005. Aha. Takže už jako nedá se říct, že by to bylo něco super nového, ale je pravda,
7: že... Je to mainstreamizace videoherního průmyslu ve vašich očích?
14: No, jako dá se říct, ano, že to je jako v zásadě snaha nakouknout za takovou jako skořápku toho, co si představujeme pod pojmem hráči, tak vlastně oni se snaží šáhnout na ty nehráče, na ty lidi, kteří jako nehrajou tak často, ale nějaký vztah ke hrám mají, třeba v životě hráli jednu hru jako velkou a snaží se vlastně oslovit i je.
7: Ono to mělo i takové filmové kontury, vlastně to, co bylo zveřejněno 30 minut nebo necelých 26 asi, ne? Poměrně velká porce na to, že ta hra má vyjít až asi za 2 měsíce, takže vývojáři ze společnosti Rockstar Games to takhle spunktovali s Netflixem. Bavíme se o šestém pokračování, řekněme určitě legendární hry Grand Theft Auto, hry na zločince v otevřeném prostředí jakéhosi fiktivního světa amerického města. Oslnilo vás to zveřejněné video, protože jak říkám, všude čtu samou chválu.
14: Jako v zásadě ostříleného hráče to nemohlo oslnit takovým tím způsobem, jak to působí na člověka, pro kterého to je třeba jeho druhé Grand Theft Auto. Protože když to vezmeme čistě fakticky, tak co to mohlo být? Jako bude to ukázka ze hry, která má teďko šestý díl. Není to šestý díl jako takový, už těch her vyšlo spoustu jakoby v rámci značky Grand Theft Auto. Takže čím to může oslovit? Vždycky jako to bude ten stejný žánr. Vždycky to budou jako postavy, na které jako se budou snažit ty autoři nahlížet ještě před tím vydáním nějakým jako tajemným způsobem. To znamená, že nebudou chtít o nich prozrazovat úplně všechno. Ta jako kriminální část jako té hry, tak tam 100% bude. Jako už jenom ten název Grand Theft Auto, to není jenom tak jako hezky znějící název, ale to je název skutečného přečinu vlastně v rámci amerických zákonů.
7: Velká automobilová loupež.
14: Přesně tak. Takže v rámci toho tam určitě budete krást auta ve městech, budete střílet ze zbraní, určitě tam budou mise, ve kterých musíte si poradit s větším množstvím nepřátel a nebude to úplně jako mírumilovnými prostředky. To tam 100% bude. Na druhou stranu oni, studio Rockstar, vývojáři vlastně hry Grand Theft Auto, oni koketují dost často s takovými jako podvratnými motivy. Že si člověk něco myslí, že to tam bude, ale nakonec se může ukázat, že hrajeme za dva skryté policajty. Jo, že vlastně to nemusí být úplně jako, že hrajeme za dva zločince. Já neříkám, že to tak bude, ale nepřekvapilo by mě to v rámci té tvorby Rockstaru.
7: Těch 26 minut nebo ta necelá půl hodina zveřejněná teď, jsou tam části jednotlivých misí, je tam část toho herního příběhu, toho, jak ta hra bude vypadat jako taková. Není toho naopak trochu příliš a není to volané tím, že spousta jiných herních záběrů teď uniká, protože se do té hry pustili hackři a ty to vzali po vlastní ose.
14: Ono se to vždycky zdá, že vlastně z té hry vidíme 30 minut, to si člověk řekne, ježišmarja, to jsme viděli úplně celou hru. Ale nikdy se to nepotvrdilo, nikdy se neukázalo to, že to, co jsme viděli v těch záběrech, je úplně přesně to, co jsme pak mohli zažít v té hře. Buď je to nějakým způsobem jako ohnuto do toho, aby to vypadalo dobře v tom traileru, anebo je to nějakým způsobem vytrženo z toho, co se vlastně reálně v té hře sice stane, ale my na to koukáme třeba jako od konce a v tom traileru nevidíme, že na to koukáme od konce. A je docela zajímavé si zahrát tu hru a pak se podívat znovu na ten trailer, zda nám něco prozradili. A vždycky se ukázalo, že ne. Že nám nikdy nic neprozradili, ale my jsme si strašně mysleli, jakožto ty, kteří hltají ten trailer a koukají na něj a myslí si, no jo, tak teď víme jako zápletku, no jo, tak teď víme tohleto. Tak nikdy se to neprokázalo.
7: Co ty hackři? Ta videa zveřejňuje hackerská skupina pod názvem Cyberleak, což je slovní hříčka na to, že leak je únik, ale leak je taky pórek, což je vlastně v ikonce té hackerské skupiny je postavička s pórkem na hlavě. Ta videa jsou reálná? Není to AI?
14: Dá se říct, že to je půl na půl. Že to jsou jak reálná videa, skutečně se hackerům povedlo
7: dostat se k nějakému takzvanému buildu hry, k nějaké verzi,
14: ano,
7: ještě ne hotové.
14: To už jako víme minimálně dva roky, že se jim to povedlo vlastně se dostat dovnitř do té firmy, ať už nějakým sociálním inženýrstvím, nebo přímo tím, že jako udělali takzvaný brute force útok, to znamená, že se skutečně dostat do těch serverů, kam se nikdo nemá dostat. A je to kombinace. Je to kombinace ale toho, že když už máme možnost jako naplnit tu nějaký LLM model nebo něco takového nějakým způsobem, jako toto je reálná ukázka ze hry, ukaž mi, jak by to vypadalo, kdyby prostě se tam objevila další ulice v té hře. Tak ono to poměrně realisticky už teďko dovede vygenerovat na základě toho, že máme skutečně ty záběry, tak dovedeme vygenerovat záběry, které v té hře vůbec nejsou.
7: Jak často a kde ti hackři ty záběry zveřejňují? Zajímá se o to i policie? Protože to je samozřejmě něco, s čím Rockstar Games rozhodně nesouhlasí.
14: Ano.
7: Zveřejnili i prohlášení, ve kterém to označili za srdcervoucí, že se něco takového stalo.
12: Říct, že je pro nás únik záběrů z GTA 6 srdcervoucí, to by bylo ještě slabé slovo. Po všech těch letech jsme samozřejmě plánovali, že vám hru představíme úplně jinak.
14: Rockstar spolupracuje s policií, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nebo respektive na neznámého v rámci toho, že to je teda ta skupina, ale není personifikovaná. A že vydali prohlášení, tak to se není čemu divit. Konec konců je to víc jak 10 let jejich práce.
7: Je to tak?
14: A v rámci toho, když jako udělají někdo, nějaká takováhle skupina, takovou prostou krádež, tak prostě Jak byste se bránil vy?
7: No ale je tam určitě nějaký motiv, proč to ti hackři dělají, ne? Zveřejnili i oni nějaký manifest nebo mluví o nějakém důvodu?
14: Ten důvod je z jejich úst takový hrozně vznešený, takový jako, že poukazují na podmínky v rámci her, poukazují na podmínky v rámci vývoje, na podmínky toho, že vlastně se dneska vydávají takové jako neúplně dodělané hry, že se vydávají hry, které v podstatě dá se říct, že znalý hráč zná zápletku od začátku do konce ještě dávno předtím, než ta hra vyjde. Takové jako věci, se kterými často hráči můžou souhlasit nebo na ně aspoň kývnout, jako no jo, na tom něco bude.
12: Žádná soukromá vyjednávání, žádné tiché dohody. Buď se to veřejnost dozví, nebo úniky nepřestanou.
14: Jenže zatím ještě existuje druhý motiv a ten je finanční, protože oni v rámci toho, že vydávají ty úniky, tak oni dokonce nechávají hlasovat o tom, jaký únik bude příště a za to si nechávají docela slušně zaplatit, za to, že vydají něco nebo to druhé. A to už mi přijde jako skutečně, že odhalili takzvané karty a že zatím není žádná šlechetná věc, zatím není žádná věc, jako že jim záleží na hráčích, ale skutečně zatím jsou jenom ty peníze.
7: Oni zveřejnili i svůj vlastní kryptocoin, ne? Takže potom vybírají ty peníze teda přes kryptoměny.
14: Ano, přes kryptoměny, přesně tak.
7: A co s nima dělají?
14: Je to těžko dohledatelné, co s nimi dělají potom. Oni skutečně jako se zaklínají těmi šlechetnými záměry, ale už jenom tím, že udělali ten krok B a vydali ten svůj kryptocoin, skrz který v podstatě jako chtějí takzvaně nalížovat peníze, tak to si myslím, že je úplně jasný důkaz toho, že jejich záměry nejsou čisté a že skutečně je to v podstatě zloděj něco ukradne a je to hodně toho, co ukradl a teď si nechává zaplatit za to, že to postupně bude dávat mezi lidi. Kteří jsou samozřejmě lační potom.
7: Rozumím, z těch nejčastějších důvodů, které vy jste zmínil, můžeme do nich počítat i to a ptám se na to, jestli ty kroky CyberLeak nejsou i výrazem frustrace v reakci na to, co oznámila společnost Sony, totiž, že od příštího roku už nemají existovat žádné fyzické kopie her na PlayStation, na jednu z těch konzolí v té řadě PlayStation, Xbox a další, protože už by všechno mělo být prostě jenom digitálně?
14: To se jim spíš hodí do krámu. Jednoduchá odpověď na to je ne, nemá to s tím nic společného. Ta složitější odpověď je, že Sony to skutečně oznámila, Sony skutečně dala vědět, že jako od nějaké doby už přestane vydávat fyzicky herní nosiče.
7: Ale GTA taky nemá být už na fyzickém nosiči, už máte dostat jenom prázdnou krabici s kódem na stažení.
14: V zásadě ano, protože tohle to celé, proč vůbec jako GTA nemá být jako na tom fyzickém nosiči, je to, že se samozřejmě extrémně bojí toho, že by to někdo v těch lisovacích fabrikách, ve kterých se lisují ta DVD, respektive Blu-ray, takže by to v těch lisovacích fabrikách někdo ukradl. A to je velmi reálná obava. GTA prostě má takovýhle dosah, že by to skutečně někdo mohl, protože těch lisovacích fabrik to není jedna, to je prostě několik po světě. Takže se to může stát. A v takovou chvíli pochopitelně už jako nad tou hrou ztrácí kontrolu.
7: Když jste zmiňoval taky, že hackeři upozorňují na různé kontroverze ohledně pracovních podmínek vývojářů, tak tam se to týká i případu, kdy došlo k výpovědím zaměstnancům z britských poboček společnosti Rockstar Games, na které si stěžují tamní odbory. Bude to mimochodem řešit i soud. Tam je ten rozpor, kdy členové odboru tvrdí, že ti neoprávněně propuštění chtěli řešit vlastně svá práva v rámci odboru. Na druhou stranu Rockstar Games je vlastně obvinují z toho, že chtěli vynášet tajné informace z té společnosti, asi konkrétně právě o GTA někam ven.
14: Tam pravdu neznáme nikdo, ale pravda bude někde zhruba uprostřed, protože společnost Rockstar už víc než 20 let má velký reputační problém z pohledu toho, jakým způsobem nakládá se svými zaměstnanci a jakým způsobem nakládá se s jejich sociálními životy. Protože existuje tam takzvaná kultura crunche. Crunch rovná se v herní, nejen v herní mluvě, je to v podstatě nutnost dělat na té hře přes časy.
7: Ano.
14: Velmi zjednodušeně řečeno.
7: Zvlášť teda, když se blíží datum vydání, ano. Protože tam je těch prací potom nejvíc,
14: přesně
7: samozřejmě,
14: tak.
7: Protože všichni zjišťují, že nestíhají.
14: Přesně tak. A v rámci toho už v době vydání Grand Theft Auto San Andreas, to je skutečně víc jak 20 let, v době vydání prvního Red Dead Redemption, opět hra od Rockstar Games 2010.
7: Ta westernovka.
14: V době vydání Grand Theft Auto 5 v 2013. Ve všech těle těch dobách se periodicky vrací vždycky to, že podmínky práce v Rockstar Games jsou lidově řečeno jako trochu tyranské. Jakože
7: ta společnost by se asi bránila, kdyby vás slyšela.
14: Určitě,
7: ne?
14: Určitě by se bránila. Nicméně, jako to říkají ty zaměstnanci, kteří z toho Rockstaru odchází vlastně z důvodu těch podmínek. Ta společnost na druhou stranu se hájí tím, že jako nic z toho to nezamlčuje, že vlastně ona dává jakoby těm zaměstnancům možnost, že buď na té hře budou takhle pracovat, jako vlastně od nevidím do nevidím, dá se říct, anebo ne. Nebo můžou jít jinam. A nevadí to ani jedné straně, že prostě můžou jít jinam. Oni samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk začne pracovat na nějakém takhle jako strašně kreativním projektu, jako Grand Theft Auto, těžko se mu odchází. Těžko se mu prostě odchází z něčeho takového, z takového rozjetého projektu. Takže i ve chvíli, kdy jako vlastně já člověk nesouhlasím s těmi podmínkami, tak pořád bych na tom Grand Theft Auto nějakým způsobem pracovat chtěl a vlastně bych chtěl na tom pracovat v lepších podmínkách. A tohle to je vlastně to jablko sváru. Jako no.
7: Od nevidím do nevidím na GTA 6 pracují ti lidé už posledních 10 let?
14: Dá se říct, ano. Teď se píše rok 26, to znamená, že ta reálná produkce té hry nezačala v tom roce 2013, kdy vyšlo Grand Theft Auto 5, ale na druhou stranu už existoval 100%, existoval na papíře minimálně koncept, jak bude vypadat další díl. Většinou se do té reálné produkce chodí tak rok, dva po vydání toho předchozího, záleží, co to je za hru. A předtím se samozřejmě dělají spousta přípravných prací, zjišťuje se, kde by se to mohlo odehrávat, jakým způsobem to bude vlastně odlišné od toho předchozího dílu, jak to bude navazovat, zda to bude navazovat a tak dále. To jsou vlastně ty práce, které se dají dělat ještě předtím, než se takzvaně kopne do země a začne se jako skutečně na té hře jako pracovat. To zní jako hrozně, když říkám, že se na tom jeden, dva roky skoro nepracuje, a to není pravda úplně. A na té hře se skutečně intenzivně určitě pracuje 10 let, to víme, protože
7: to je strašně dlouho.
14: Je to strašně
7: takhle dlouho se na hrách nepracuje.
14: To je pravda, to je pravda.
7: Taky ta hra má stát miliardu nebo miliardu a půl až dolarů podle odhadu.
14: No, to si myslím, že je hodně střízlivý odhad.
7: Navíc ještě.
14: Protože skutečně Grand Theft Auto je v tomhle tom extrémní výjimka. To není tak, že jako vezmeme Grand Theft Auto a vedle toho posadíme nějaké další hry a budeme je srovnávat. Jako skutečně Grand Theft Auto je někde tamhle nahoře a někde pod tím se nachází ten zbytek. Jako samozřejmě tam
7: zbytek
14: něco
7: jako jaké tituly třeba, abychom to dokázali porovnat.
14: No, v rámci jako těch jako řekněme drahých nebo těch skutečně jako vysokoprofilových titulů, tak to je třeba například série Call of Duty. Když to vezmeme z pohledu času, jak dlouho se na té hře, tak třeba World of Warcraft je takovým titulem, Fortnite určitě je takovým titulem, ale opět z pohledu času a například takovým titulem může být do jisté míry třeba Destiny, což je jako vlastně takový dneska už řekněme ne zapomenutý titul, ale skutečně to vyšlo už dávno, dávno a mělo to jako ve své době takový velký hype, finanční hype, že vlastně se říkal, to je nejdražší hra všech dob, jo. Protože to mělo stát 500 milionů dolarů, ale neřeklo se to jako takové to poznámka pod čarou, že to je rozpočet na 3 díly, ne na jeden.
7: A v případě Call of Duty legendární taky střílečka, podobně dlouhá série jako GTA, tak tam to bylo asi 800 milionů dolarů. Mm-hmm. Pořád jsme ve stovkách milionů dolarů. Tady budeme přes miliardu a půl možná.
14: By určitě zajímalo, co na tom stojí tolik peněz.
7: Co stojí tolik peněz?
14: Jednak ten čas samozřejmě. Tam jako na tom se dělá jako strašně dlouho. I kdybychom počítali, řekněme, střízlivě těch 10 let, tak na tom budou dělat stovky lidí. Stovky lidí krát 10 let, už tohle to nám jako naroste. Druhá věc je to, že v rámci Grand Theft Auto jako hry se nemůže počítat jenom s tím, že prostě postaví se město, nějaký postavy se tam dají, ten příběh, nějaký animačky do toho příběhu a máme hotovo. To vlastně je jako tak třeba 30% jako té hry. Zbylých těch 70, tak je onlineová komponenta. A vzhledem k tomu, že Grand Theft Auto 5 vyšlo v tom roce 2013 a takový jako řekněme, běžný život hry se stává z toho, že lidé dohrají kampaň, pak se část z nich přesune do multiplayeru a někteří na ní úplně zapomenou, že existuje, tak tohle to probíhá třeba v prvním roce dvou.
7: Mm-hmm. Multiplayer je, že hrajete s ostatními hráči po síti, takže že se přesunete vlastně do toho online světa. Mm-hmm.
14: Přesně tak.
7: Na to teda potom sází ta studia právě proto, že z toho pak mají ano. Další peníze.
14: Přesně tak. A Grand Theft Auto tohle to úplně rozkopalo. Protože ta hra se hraje dodnes dostává podporu a to je skutečně v rámci her celkově, je to výjimka. World of Warcraft je podobně na tom, to znamená, je to hra, která dostává tu podporu, už jako ten zájem těch hráčů jako velmi opadl, ale pořád to hrajou miliony lidí, takže to jako opadlo, ale jenom na miliony, jednotky milionů.
7: Tak to je hra z fantasy světa, role-playing game, takzvaně hra na hrdiny v podstatě.
14: Přesně tak.
7: Ale k tomu je navázané taky, musíte doříct, filmy jsou k tomu navázané, ano. Knihy jsou k tomu navázané, to je celý mikrosvět, nebo možná v tuhle chvíli.
14: Ano, a právě, zatímco Grand Theft Auto je jenom ta hra. To nemá žádný film, nemá to žádný komiks, nemá to žádnou televizní sérii, to je skutečně jenom ta hra.
7: Zatím,
14: přesně tak, to je dobrý dodatek. Ale v rámci toho, co na tom trvá tak dlouho, tak ten síťový kód je extrémně těžké jako udělat. Protože skutečně Grand Theft Auto 5 je, nemám teď úplně přesnou statistiku, ale buď je to první nebo druhá nejprodávanější hra všech dob. A v rámci toho jako neustále se nabalují noví a noví hráči. A noví hráči nehrajou ten příběh, ale hrajou tu online část, tu online multiplayerovou složku. A skutečně ten kód a vlastně co tam dělají, co jako je ta náplň jako toho, že, protože to není jenom, že připojím se do světa a tam si jako chodím s panáčkem. Tam je na ně připraven jako další příběh, tam je na ně připraven další třeba akciový trh, je tam na ně připraven, jako možnost hrát závodní výzvy, je tam možnost jako hrát nějaké přepadení bank prostě jako s ostatními. A jenom tohle to dá dohromady, jako celou tuhle tu věc dá dohromady. I když už máte za sebou tu zkušenost, tak jenom tohle to jako zabere tak neuvěřitelné množství času a těch zdrojů lidských a technických, že mě vlastně přijde jako neuvěřitelné, že to trvalo jenom 10 let.
7: No tak ne, že jste to jednou udělali. Já si pamatuju, já jsem naposled hrál GTA 3 Vice City, to už je teda hodně, hodně dávno, tak oni to udělali už několikrát. K těm číslům, první den, co vyšlo GTA 5 v roce 2013, vydělalo 800 milionů dolarů, jenom ten první den, což je teda fascinující číslo. Take-Two, což je mateřská společnost Rockstar Games, teď očekává, že v příštím fiskálním roce její tržby přesáhnou 8 miliard dolarů. Do velké míry to určitě bude dané právě tím, že
14: to bude jenom GTAčka.
7: V listopadu má vyjít GTA 6. To, že to celé je hra na derebáky, celá ta série je jenom o tom v podstatě. To nevyvolává nějaké pozdvižení?
14: Oni úplně na začátku, když vycházelo první Grand Theft Auto, tak skutečně
7: v 90. Rockstar, letech teda,
14: v roce 97.
7: 90. Tak,
14: tak no. Skutečně Rockstar byl tak si vědom toho, že to je hra, která má negativní PR úplně ještě předtím, než jako se prodá první kopie, že si najeli britského lovce senzací Maxe Clifforda, no, který v podstatě jako kolem té hry vybudoval extrémně negativní PR, ale cíleně. Kolem toho prvního dílu a vlastně skrz to se to zašlo na bal, protože Grand Theft Auto jednička, to nebyla ničím ve své době extrémně zvláštní hra, to jako prostě byla ta hra, sice bylo ve dvou rozměrech, ne ve třech, jako to máme teď, ale byla to v podstatě stejná věc, jako je Grand Theft Auto 6. Už to hodně přeženu teda. A v rámci toho bylo potřeba vytvořit kolem té hry příběh. A ten příběh se vytvořil negativní, ale fungoval. A stejně tak jako v průběhu těch x let, x dílů, jako ať už to se bavíme o tom Vice City, o tom Grand Theft Auto 3, o tom San Andreas, což jsou vlastně hry z počátku 0. let, tak vlastně v rámci toho vždycky najdete nějakou kontroverzi. Ať už to bylo, tady je vyobrazení Kubánců v negativním světle, nebo tady je prostě sexuální minihra, na kterou autoři, jakože dělám uvozovky, zapomněli a nechali ji tam a můžete ji odhalit jenom po zadání nějakého kódu.
7: Ale teda oficiálně je to omezené pro děti, ano, do určitého věku.
14: Hraje od 18.
7: Od 18 let, ale říkám, je to oficiální omezení, ale samozřejmě realita může být jiná.
14: Ano, přesně tak. A samozřejmě jako nedělám si iluze, tu hru nehrají jenom 18-letí, ale jako ano, oni samozřejmě dělají maximum pro to, aby to odlišili. Dokonce v některých zemích byly některé předchozí díly zakázané, aby se tam vůbec nemohli prodávat skrz to, co se tam vlastně děje v těch hrách občas. Nicméně, není to jenom to o tom, že v té hře se musí střílet, v té hře se dělá spoustu jiných věcí, ale samozřejmě to střílení je nejvíc explicitní z toho, takže jako dává smysl, že se na to člověk nejvíc zaměří.
7: Taky to není ale jediná hra, ve které se samozřejmě střílí, tak zmiňovali jsme Call of Duty například a podobně. Na podzim má vyjít, v půlce listopadu má vyjít GTA 6, teda po mnoha odloženích, tak je otázka, jestli se ho skutečně dočkáme. Samozřejmě existuje ten internetový fór, že se stala spousta věcí ještě předtím, než vyšlo GTA 6, včetně teda nové epizody Vinohradské 12 o GTA 6, která vychází ještě před vydáním GTA 6. Celá řada vývojářů a společností distributorských a vydavatelských odkládá své hry nebo vydání svých her z tohoto podzimu dál právě kvůli tomu, že nechtějí soupeřit s GTA. Jeden příklad za všechny Lords of the Fallen, druhé pokračování taky mimochodem. Nepokřiví to ten podzimní trh a co očekáváte, že se stane? Nemůže to být nakonec zklamání?
14: To je dobrá otázka, jestli to může nebo nemůže být zklamání.
7: Protože je tady celá řada dalších her, GTA není jediné.
14: Takhle, je 100%, že to vyjde. Teď už jako nemůže, pokud jako se nezhroutí fyzicky ty kanceláře Rockstaru, tak jako to skutečně musí vyjít v podstatě.
7: Možná to dřív vydají hackři.
14: No, to je taky možnost, ale i kdyby to vydali hackři předtím, i kdyby se stalo to, že vlastně třeba zítra vyjde kompletní průchod tou hrou, už to nemůže ohrozit to, že to vyjde letos na podzim. Mně vlastně přišlo úsměvné, když jste zmínil The Lords of the Fallen 2, protože to je brouk na podrážce jako Grand Theft Auto 6, jako tou velikostí té hry a takovým jako tou důležitostí. To je jako, to je hra, která nikoho nezajímá v úvozovkách v rámci toho, jako jak velké je Grand Theft Auto 6, protože to ani nebudou hrát stejní lidé. To Grand Theft Auto je tak extrémní fenomén a tak extrémně silná věc, že to se dostane, podobně jako třeba to bylo u Kingdom Come 2, tak to se dostane i k lidem, kteří v životě nemuseli hrát žádnou hru, už jenom tím, že třeba o tom slyší ve Vinohradské 12.
7: No, nebo to viděli na tom Netflixu.
14: Například. Ale v podstatě oni, to nebude, jakože by je to podnítilo k tomu, aby se zašli zajímat o hry a zašli si zjišťovat, jako, jak to bylo s tou sérií předtím a zahrál si nějaký předchozí díl, nebo jako šli do herního obchodu nebo na virtuální herní obchod a tam si koupili nějakou jinou hru. Ne, ono jim bude stačit Grand Theft Auto 6, protože to je hra skutečně na příštích 15 let. Možná podle toho, jak se to jako vyvrbí vlastně ta online komponenta, o které toho zatím moc nevíme, tak skutečně to může být jako takový druhý svět pro spoustu lidí.
7: Dobrá, díky, že jste přišel a že jsme si o GTA 6 mohli něco říct.
14: Já děkuju za pozvání.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jarda Mévald, dlouholetý herní novinář a spoluautor pořadu Quest na rádiu Wave. Probírali jsme spolu GTA 6, nejočekávanější hru podzimu, desetiletí, možná i historie. Kdo jste si ještě nestihli pustit rekonstrukci Havlova dálkového výslechu, tak teď po Vinohradské 12 je ta nejlepší příležitost. Kolegové z Českého rozhlasu Plus a spisovatel Pavel Kosatík udělali skvělý kus práce a tahle ta nová šestidílná dokusérie už je celá venku. Určitě si ji dejte. Naslyšenou zítra.
15: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
16: Tady je Jindra Sobíšková.
17: Tady je Karel Kincl.
16: Písničky s telefonem.
18: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
19: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
18: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
19: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
18: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
20: Haló, to je byt soudruha Štefka?
21: Ano, Štefek u telefonu.
20: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
21: No tak v podstatě je to
18: písničky
21: pravda,
18: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
19: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
18: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
22: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
15: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, schválila původní vládní návrh. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. A pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. A pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Agrofert. Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže své volně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
0: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akci Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmu. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevily. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu po tom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahut

0: Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála jasně 5-0. Útočník Matyáš Vojta dal 3 góly. Duel nebyl vyprodaný, aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání totiž bojkotovaly kvůli cenám vstupenek. Lístek stál 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
1: Naprosto je chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
0: Fotbalisté Olomouce překvapivě ve třetím kole domácího poháru vypadli. V druholigovém Prostějově prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. A tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Tansoundovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je 1 výhra od společného kariérního Grand Slamu.
2: Lidé na D35 u Litovle a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 jeďte velmi opatrně z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Litovel. Okolo 250. kilometru hlásí zpravodaj chodce na dálnici.
3: Jde Ukrajinice, ale jak tady hustě prší, tak je vidět jako na poslední chvíli.
2: Připomínáme taky omezení na Pražském okruhu z letiště směrem k dálnici D1. Mírně se brzdí za sjezdem na Barrandov na 18. kilometru. Silničáři kvůli práci na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami nově omezení za Černou horou. Kvůli stavebním pracím tu řídí provoz kyvadlově semafor. Trvat by to mělo až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
5: Czech Radio News in English. The lower house has overturned the Senate's veto of a bill that would abolish the president's power to appoint and dismiss heads of permanent missions to international organizations. Opponents have said they will challenge the legislation at the Constitutional Court. Exploratory work at a former military training area in the Klatovy region has not found any substances used as chemical weapons, such as mustard gas or sarin, the State Office for Nuclear Safety said in response to growing public concern. Environment Minister Igor Červený on Monday announced that around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels containing hazardous chemicals had been found at the site. And a National Cancer Center was officially opened on Wednesday at Prague's Motol and Homolka University Hospital. Once fully operational, the center will increase the hospital's capacity for cancer care by 40%.
6: Weather.
5: Thursday is expected to be partly cloudy to overcast with daytime highs between 16 and 21 degrees Celsius. Otto Jelínek, who was born in Prague but spent almost all his life in Canada, has died at the age of 86. Jelínek was a world champion figure skater for Canada, became a government minister, and later in life served as his adopted country's ambassador to the Czech Republic. Ian Willoughby looks back at his life and work.
7: The Jelínek family had had a successful business in Czechoslovakia, producing corks and beer bottle tops for European markets. But, as Otto Jelinek recanted, they joined the exodus to the West following the communist coup of 1948, when he was 8 years old.
8: My father organized to this date we aren't allowed to say which South American diplomat, but with a South American diplomat, to escape in a diplomatic car, which is ironic, me being ambassador now, across the border to Austria. We thought we could.

0: that they told us that we were going for a picnic to Austria and returning the same day, because we went with no luggage, with no toys. We went to a picnic to Vienna, but we kept driving. Father kept driving right through Austria into Switzerland.
1: After a year in Lausanne, the Oyoneks moved to Canada, where Otto and his sister Maria excelled as figure skaters and represented their new country together. When it was announced that the 1962 World Championships would be in communist Prague, their father tried in vain to dissuade the siblings from taking part. And Otto Jelinek said it was one of the most emotional experiences of his entire life.
0: And of course, we skated to Czech music, Smetana and Dvořák. And when it came to the main performance, the stadium was packed. They had standing room, so they could into the old hall fit 19,000 people, because they had fewer seats. They had standing, and the 19,000 people went crazy. And we won the gold medal for Canada, but with our hearts, we skated also for Czechoslovakia.
1: Mr. Jelinek was also successful in his next venture as a skating goods manufacturer. That was followed by a notable political career with the Progressive Conservative Party that included a string of ministerial posts. In the 1990s, Otto Jelinek returned to his native Prague, becoming chairman of Deloitte Czech Republic and then Deloitte Central Europe. In 2013, his story gained yet another remarkable turn when he was named ambassador to Czechoslovakia. And it was at Canada's embassy in Prague 3 that I asked him to compare his two nations.
0: Canadians are innovative. They've invented a lot of things. Telephone to field hockey, if I have to use this sports thing. And so have the Czechs, from contact lenses to robots and everything in between. Someone asked me what are some of the dissimilarities. I think the Czechs are not as optimistic as Canadians. I think Canadians are more optimistic, and when they see a glass that is half full of something, Canadians tend to say that's a half full glass, whereas Czechs tend to say it's a half empty glass. But it's changing.
1: Otto Jelinek died on Saturday in the Canadian city of Mississauga at the age of 86.
2: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Všechno, co potřebujete vědět o návrhu státního rozpočtu, ví náš dnešní host, kterým je šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Máme ale i další témata. Jako obvykle se v pořadu, jak to vidí, podíváme na aktuální dění na Slovensku. A uslyšíte také, čím ho nadchl trojúhelník moci. Kniha finského prezidenta Alexandra Stuba, která vyšla koncem srpna. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
4: Hra na rozpočet. Upřímně, čekal jste tak gigantický schodek, se kterým přišla vláda?
5: Ani já jsem takový schodek nečekal a myslím, že nikdo, protože premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude, jako, nevím to slovo přesně, hluboko pod těmi 400 miliardami, tak ty odhady byly nějakých 350-360, aby Česká republika splnila ty 3% veřejných financí proti tomu paktu stability, k čemuž se tedy zavázala z vyjednání s Evropskou komisí, čili je to více, je to schodek je opravdu obludný. Vzhledem k tomu, že máme rostoucí ekonomiku, nízkou inflaci, není tady covid a recese.
4: A jiná krize.
5: Ano.
4: Menší koaliční partneři požadují snížení tohoto schodku, ale není to opravdu jenom hra? Ten obří deficit se nakonec mírně sníží a všichni budou spokojeni, protože každý si prosadí to svoje, ale to zadlužení dál poroste.
5: No, když to řeknu makroekonomicky, tak je vlastně jedno, jestli ten schodek bude 389 miliard nebo 379 miliard a myslím si, že víc ti menší koaliční partneři nedosáhnou. Myslím si, že je to hra a nazval bych ji pokryteckou, protože ano, ten rozpočet se sestavuje nikoli v celé léto, jak to bývalo kdysi, čili že by ti členové vlády přesně věděli, jak dopadly jejich kapitoly, že by přesně znali ten celek, takhle už to není. Vinou té předchozí vlády ministra financí Zbyňka Stanjury, ale ono stačí si přečíst programové prohlášení. Vždyť tam je to všechno napsané, že jo? Tam je napsané, budeme rozdávat peníze, je tam přímo věta, nebudeme zvyšovat žádné daně, budeme šetřit na státu, tam se dají ušetřit nějaké jednotlivé miliardy a na konci máte a budeme se snažit, aby ty rozpočty byly blížící se nule nebo přebytkové, no to je kulatý čtverec. A když se podíváte na jednání té vlády, například jak si rozvolňuje rozpočtová pravidla, tak je pochopitelné, že ten ústupek, který nastane, bude v tom, že poroste zadlužení a pokud to motoristé a SPD Tomi a Okamury nevědí, tak v té vládě nemají co dělat. Já si myslím, že to vědí, ale chovají se pokriticky a teď je to už opravdu jenom taková hra pro voliče. Máme za měsíc, máme komunální a senátní volby, což sice nejsou volby sněmovní, ale i tak jsou důležité a je potřeba ukázat.
4: Třeba ve školství chybí podle šefa rezortu asi 6 miliard. V komentáři pro Český rozhlas Plus jste to přirovnal k faulu Stanjury na Beka. Jak myslíte, že to dopadne v případě Plagy? Babišova vláda má, stejně jako tady měla Fialova, podporu vzdělávání v programovém prohlášení?
5: No, to je smutný příběh se školstvím. Já věřím, protože to vzdělávání opravdu jako zásadně důležité pro Českou republiku. Já věřím, že Plaga ještě něco vyjedná. Tam buď je potřeba tam dodat 6 miliard, nebo aspoň 3 miliardy, protože peníze na platy tam spadnou automaticky. Experti se shodnou na to, že by bylo potřeba 12 miliard, aby nějak nastoupilo to zvyšování platů, které na konci volebního období má být 130% průměrné mzdy, aby nastoupilo to přibližování investice do vzdělávání, přibližování k vyspělým zemím. Ale pak přijde SPD a řekne, no tak vlastně teď nemusíme platit peníze těm středním školám, že jo? No to je vlastně, to je strašné. Jednak za A je to podle zákona, čili je to legislativní problém, jednak je to věcný problém, protože jenom pro příklad, soukromé střední školy v Praze, kde je každý rok dramaticky poptávka převyšuje nabídku, zajišťují ty školy víc než třetinu poptávky. To znamená, že ty školy potrestáte, to znamená, že některé zavřou, některé zvýší školné, některé omezí nabídku. Čili věcně je to úplný nesmysl. A je to další ukázka toho, jak to školství je vlastně jako choulostivý systém, že každý chodil do školy, každý je rodič a soudí podle svého jednotlivého zážitku, střílí od boku, zrušíme 9. třídu a chudák Plaga, když to řeknu takhle, se nezabývá vlastně ničím jiným, než odráží ty jakoby do nebe volající hlouposti.
4: No ale jak si vysvětlujete, což je asi daleko ještě horší, než to, co zatím zaznělo, že ve výhledu na další plánované výdaje na vzdělávání dál ty výdaje klesají, ale významně.
5: Ano, to je kulatý čtverec, to nedává logiku, když chcete vlastně se dobrat k těm vyšším výdajům na konci volebního období, tak musíte ty výdaje v roce 2029 samozřejmě zvyšovat. Takhle, ten střednědobý rozpočtový výhled jakoby není úplně písmo svaté a nebylo to za žádné vlády, nebylo to ani za vlády Petra Fialy, je to trochu takový nástřel, ale ano, je to dokument, který se předkládá do sněmovny jako součást státního rozpočtu, čili by si z toho neměla dělat vláda trhací kalendář. No, bude muset pan ministr Plaga, pokud zůstane ministrem školství do konce volebního období, každý rok tvrdě bojovat.
4: Jak se na tom zvídají na obranu?
5: 2%. Ano, 2%. Zaplať pánbu za to. Ono to není málo peněz. Je to z roku na rok tuším o nějakých 36 miliard což je dobře, ale jsou to ta těsná 2%, respektive nám řekl náčelník generálního štábu pan Hlaváč, že v těch výhledech je nějakých 2,1, aby tam byla nějaká drobná rezervička kvůli tomu, abychom zase nespadli pod ta 2%, protože tam ta metodika, co se počítá do těch jakoby tvrdých obranných výdajů, není úplně jasná, nebo dá se s ní nějak trochu pracovat. No ale ten závazek do roku 2035 je 3,5%. Zase bavíme se jenom o těch tvrdých výdajích na obranu, čili pokud tahle vláda bude celé svoje funkční období postupovat kroky 2,1, 2,1, 2,1, tak už to někdo nazval. Je to taková jako trajektorie hokejka, že teď nic a potom na konci toho období pro ten závazek musíte vystřelit nahoru. No nevím, co budou dělat ty vlády, které přijdou po této vládě. To bude vláda sebevrahu, abych použil název, který kdysi použil Miloš Zeman pro svoji vládu.
4: No a věříte, že tato vláda skutečně věří, že nás na příjmové stránce spasí ekonomický růst? Ono se nezdá, že by měl být nějak závratný.
5: No, to je takové jako falešné řešení toho kulatého čtverce, o kterém jsem mluvil. Ano, tam vlastně i v tom programovém prohlášení se hodně mluví a v hospodářské strategii Karla Havlíčka, což je vlastně jako velmi kvalitní dokument, musím říct, se mluví o tom, že budeme teď investovat a tím pádem poroste ekonomika a tím pádem se vrátí nějaké peníze do toho státního rozpočtu. No, takhle to bohužel v české ekonomice fungovat nemůže. Jednak z toho důvodu, že ona je na svých kapacitách, to znamená, když to řeknu jednoduše, když nalejete do stavebnictví více peněz, tak nevzniknou místo toho jednoho bagru, nebudete mít přes noc dva a tím pádem zvýšíte kapacitu, ale jenom vytlačíte nějakou soukromou investici zřejmě. Čili ekonomové říkají za A. Ekonomika je na své kapacitě, za B růst, který máme dneska, je nějakých 2,1, 2,2, který je jako velmi dobrý, když se podíváte po Evropské unii. I biznis, abych reagoval na to, co říká Andrej Babiš, že to jsou akademičtí ekonomové, kteří zpochybňují to, co my tady děláme. Biznis, hospodářská komora říká, ten růst by musel být dvoj až trojnásobný ve srovnání s dneškem, abychom byli schopni zaplatit ty dluhy. A to já ještě dodávám, určitě ne z roku na rok nebo z roku na třetí, čtvrtý, pátý rok, ale někdy možná dlouhodobě. Čili je to nesmysl, kterému, myslím, ani nikdo nebo chytřejší členové vlády nevěří. Nechci být nějak impertinentní. A je to prostě hra pro voliče.
4: A co nás tady čeká na konci rozpočtového tobogánu, jak jste napsal v komentáři?
5: Já jsem tam napsal, že nás tam čeká vypuštěný bazén, no, což je, já myslím, jako realita, no, protože na konci toho volebního období budou ty schodky jako v lepším případě někde na úrovni toho letošního. Byť jsme se v tom strukturálně fiskálním plánu dojednaný s Evropskou komisí zavázali, že schodek veřejných financí jako celku, nejen státního rozpočtu, bude klesat z dnešních teda těch tří, což není tří, až na nějakých 1,6 tuším v roce 2030, rozpočet na rok 2030 ještě bude sestavovat tahle ta vláda. Ten závazek je zjevný, ale jako realita s tím nesedí. Čili já mám, trochu podezírám Andreje Babiše, že už nechce vládnout, až skončí toto volební období, protože ta země bude tak rozvrtaná, že chudák příští vláda.
4: No a kdy tedy vláda, možná je to zbytečné se ptát, už jste na to asi odpověděl, začne s konsolidací veřejných financí, jak taky slibuje v programovém prohlášení?
5: Ano, slibuje, že bude konsolidovat v roce 2028 a 2029, což jako reálně matematicky a fyzicky si to nedokážu představit vzhledem k tomu, jak je to všechno rozjeto. To je první věc a druhý argument zpochybňující toto tvrzení je ten politický nebo politologický. No, v roce 2029 jsou další sněmovní volby a to je rok, kdy se peníze rozhazují. Nikoliv, že by se šetřilo, tu škrtalo, tu zvyšovali daně. To přece takhle to nefunguje.
4: A jak se díváte na reakce opozice k návrhu státního rozpočtu?
5: o čem to mluvíte, jaké reakce opozice? Já jsem to trochu nadsadil, oni samozřejmě jsou, oni věcně nějak jakoby argumentují, ale je to slabé. Je to opozice je mdlá, bez nápadu, bez invence, bez lídra, nevím, jak ten výčet ještě doplnit, no tak ano, ještě je do sněmovních voleb nějaký čas, ale nevidím tam žádný velký potenciál. Byť, jak dnes uvádí deník Právo v exkluzivním průzkumu agentury NMS, tak vlastně podle dnešních preferencí, což ale je jedno číslo, které platilo v době sbírání dat a za týden už platit nebude, tak ze sněmovní by vypadly motoristé a ta dnešní opozice by složila velmi těsnou většinu.
4: Spolupracovník Českého rozhlasu a šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata je hostem pořadu Jak to vidí.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: V červenci to bylo 20 let, kdy se Robert Fico na Slovensku dostal k moci. Jak se za tu dobu Slovensko změnilo?
5: Slovensko se změnilo dramaticky a je to jeden z důvodů, proč, když se tady v Česku mluví o tom, že jdeme slovenskou cestou a že dopadneme jako Slováci, tak já argumentuju, že to nejde, protože vinou vlád Roberta Fica se Slovensko změnilo strukturálně. My jsme vlastně jiná země, než je Slovensko. Ekonomicky jsme vyspělejší. Úrovní vzdělávání je Česko vyspělejší. Jako nevládnutím, nepéči o veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství a další a vlastně tak jako lehkým rozvratem veřejných financí, které jsou na tom ještě hůře než ty finance české, plus zásahy do soudů, prokuratury a policejních sborů. Ta země je jako opravdu od třídu někde jinde a to je jako v zásadě vina Roberta Fica, který s různými přestávkami vládl na Slovensku dokonce po roce 2012, měli jednobarevnou vládu, protože vyhrál volby se 44%.
4: Teď už vede další předvolební kampaň. V jakém duchu?
5: Vede, protože na Slovensku budou sněmovní volby přesně za rok, někdy na konci září. A vede jí jako brutálně, je potřeba říct, opravdu brutálně, že ty vady toho vládnutí, o kterých jsem mluvil, se zhoršují, že opravdu jako slovenské zdravotnictví a vlastně jako řeknu to možná hodně tvrdě, jako bez skrupulí se rozkrádá. To je jedna věc. A věci, které by nás měly zajímat, je jako v zahraniční politice, jak se chová náš nejbližší logický partner Slovensko. Tak to bylo vidět vlastně ve vztazích, půjdu odzadu, jak Slovensko reaguje na výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrál Alternativa pro Slovensko.
4: Pro Německo.
5: Řeknu hezký byť tvrdý komentář polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že triumf AFD, z něj se může radovat jenom idioti a zrádcové. Paralelně mezi tím komentoval ty volby Robert Fico, který řekl, že to není žádný konec demokracie a nestalo se nic hrůzostrašného a ty demokratické strany akce nediví, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože se nestarají o migraci a o to, aby se ti lidé měli dobře. A pak řekl větu, která do té normální diplomacie v Evropě jako vlastně nepatří. Že? On řekl, že doufá, že to nepovede, že ty demokratické strany nerozpoutají válku, která by překryla jejich prohru v Sasku-Anhaltsku a řekl větu, protože, jak se podle staré pravdy říká, Německo nedělá malé chyby. No, to je jako, to se dá říkat v hospodě čtvrté cenové kategorie potichu, ale nikoliv nemůže to říct předseda vlády členské země Evropské unie. Mimochodem ekonomicky je Slovensko na Německu závislé podobně jako Česká republika. To je první věc. Druhá věc je, když v Lipsku byl ten incident, který německá vláda poměrně tvrdě odsoudila a spojila ten kybernetický útok s Ruskem, tak v té době slovenský minister zahraničí Juraj Blanár dojednával s nějakou ruskou delegací vytvoření komise na ekonomickou a kulturní spolupráci. No, hrozná věc. A třetí věc je v Bruselu se stala věc, která se vlastně, jako, to Robert Fico nedělal, protože on doma proti Bruselu vždycky brojil, ale pak přijel na jednání Evropské rady a vlastně až na výjimky odhlasoval to, co bylo předloženo. A tentokrát se měly prodloužit sankce, protiruské sankce, které se týkají těch osob o 12 měsíců. A Robert Fico to zablokoval. Ty sankce teď dobíhají 15. září, což je někdy příští týden, čili je ještě nějaký čas na jednání, ale Robert Fico to zablokoval a sám, on vždycky spolupracoval s Viktorem Orbánem, což byl opravdu jako velký formát evropské politiky, a tentokrát to Robert Fico zablokoval sám. Vysvětluju si to tak, že běží volební kampaň.
4: No, když se vrátíme do včerejška, je to aktuální věc. Robert Fico vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ten zase tu výzvu označil za frontální útok na právní stát. Má v tom pravdu?
5: Má v tom naprostou pravdu. Generální prokurátor Žilinka je velmi zajímavá postava a souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, o tom vládnutí, jaké jsou politické tlaky na ten justiční a policejní systém. On byl vlastně nominantem té minulé vlády demokratických stran, potom šel velmi na ruku vládě Roberta Fica a nějak postupně vlastně se začal prosazovat jako ten obhájce právního státu. Víme, že na Slovensku je to tak, že vlastně ta vláda Roberta Fica, když nastoupila před 2,5 lety, jako dramaticky změnila trestní zákoník, a což vedlo k tomu, že byly propuštěni nebo byly sníženy tresty lidem obviněným z korupce, ze závažných hospodářských trestních činů a tak. Čili Maroš Žilinka se teď vlastně chová jako opravdu člověk na své pozici, jako generální prokurátor, který hájí právní stát.
4: Naším hostem dnes byl Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
5: Bylo mi potěšením. Nashledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, díky převaze vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice, podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. Španělé požadovali o příspěvek na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky k zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratu lidí, které v Ceutě pobývají nelegálně. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku a Anhaltsku, informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5, všechny už dřív uzavření vládní koalice s AFD odmítli. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. A Česko ve středu rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole playoff 75-72 Puerto Rico a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se utkají s Francií. Dál postoupily také úřadující bronzové medailistky Australanky, které zdolaly 82-80 Itálie. Dnes je čekají Španělky. Těsně předpolednem vyzou ještě Američanky, Maďarky a odpoledne Belgičanky, domácí Němky.
7: Omezení na D5 u Prahy a překážka na silnici 3 u Čerčan. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. Omezení čekejte i na pražském okruhu směrem k dálnici D1 za sjezdem na Barandov. Začíná na 18. kilometru také zúžení vozovky do jednoho pruhu, a to kvůli práci silničářů. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za Benešovem. Ve stoupání před odbočkou na Čerčany blokuje jízdní pruh porouchaný kamion.
8: Dá se to objet se dvojitou sáru, protože proti směru jsou dva pruhy a teď je malý provoz, takže dá se objet.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Není vám odporné sedět vedle válečného zločince, ruského vůdce Vladimíra Putina? Vystřelil novinář na amerického vyjednavače Vitkova v Kyjevě. Uvalí Spojené státy na Rusko sankce, pokud se ukáže, že ani po tomto diplomatickém úsilí nebudou Rusové jevit zájem o mír? Tázal se další novinář. Možná kvůli takovým otázkám byly, alespoň podle videí, američtí vyjednavači v Moskvě uvolněnější než v Kyjevě. O počtu úsměvů ani nemluvě. Po včerejším americkém pohledu dnes ten ukrajinský s Davidem Svobodou, historikem a ukrajinistou. Vítejte v Osobnosti Plus.
10: Dobrý den.
9: A hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje taky Barbora Stachicí.
3: Osobnost Plus.
9: Nejdřív vám dám, pane Svobodo, kvízovou otázku. Myslíte si, že ta vřelost Vitkova, kterou jsme viděli na těch videích z Moskvy, ta vřelost k Putinovi, že byla hraná a nebo upřímná?
10: Tak jsem rád, že to není nějaký IQ test, protože mně je to jedno. Byl takový obor sovětologie, specificky kremlologie, a tam se usuzovalo na velké věci, na velké důsledky z malých věcí, z malých nahodilostí. Čarovalo se doslova. Takže úsměvy pana Vitkova, no já jsem je nezaznamenal, protože já se těm lidem vlastně do obličeje ani nedívám. A
9: ne, víte, proč se na to ptám? Já se na to ptám prostě a jednoduše proto, že kdyby to bylo upřímné, to, jak se k ním chová, tak by to znamenalo, že američtí vyjednavači jsou připraveni jít maximálně vstříc Rusku a nikoli Ukrajině.
10: Proto... Ne, tak to oni jsou, nesporně jsou, ale tady jde o něco jiného. Podívejte, kam jsme klesli. To je problém. Geopolitický, závažný, lidsky dramatický. A my najednou jsme sestoupili na úroveň takového zvláštního okultismu, který, jak už jsem teda nadhodil, tady byl, zastupovali ho ti kremlologové. A zase se tak nějak jako choulíme zimomřivě u toho ohýnku a věštíme, jestli úsměv pana Vitkova znamená něco neblahého nebo blahého. Takhle. Dobře, pro Ukrajinu zřejmě neblahého. Ale proč nás to vůbec zajímá, když už dávno osud Ukrajiny a osud Ruska měl být v našich evropských rukou?
9: Tak to je další věc, o které samozřejmě se chystám s vámi mluvit, ale vzhledem k tomu, že mnozí ukrajinští novináři označují tohle poslední jednání v Kyjevě za totální debakl, na kterém se nedohodlo nic, a nejenže se tam nedohodlo nic, ale Rusko bylo vyzýváno ke kompromisu, jak víte, a ono naopak stupňovalo své požadavky směrem k Ukrajině. tak mě to prostě nedá.
10: Jasně.
9: A musím se zeptat, jestli tohle všechno má smysl. Vlastně.
10: No, děkuji za tu otázku. Já budu konkrétnější a stručný. No nemá to smysl a teď proč to smysl nemá? Jak ta schůzka vzešla? Jak se to přihodilo? No samozřejmě my jsme byli svědky v uplynulých letech bez počtu podobných takových rituálních dýchánků, takových těch manifestací dobré vůle. Ale obě dvě ty strany, tak to tedy, no vlastně tři strany, je tady Amerika, ale dobře, zejména tedy to Rusko, Ukrajina, oni to na sebe samozřejmě hrají. O co jde Putinovi? Putinovi není úplně nejlépe, Ukrajina mu vydatně zatápí, jako nějaký trvalý efekt sankcí se přeci jenom na tom Rusku podepisuje. Zároveň to není žádná pohroma, na to musíme být opatrní. A proč se Putinovi ta Witkoffova, Kushnerova návštěva hodila. No samozřejmě Putinovi to umožňovalo navázat na jeho vleklou taktiku, kdy vlastně on natahuje čas, hraje o čas, hraje na zdrženou a v podstatě udržuje si Donalda Trumpa v takové té bezpečné distanci, to znamená, že svými, že podobnými gesty znemožňuje Trumpovým kritikům na americké půdě na Donalda Trumpa příliš útočit a důvodně útočit, že je moc měkký.
9: Ale říkáte, že Putin hraje na zdrženou,
10: no.
9: Ale vždyť to je to nejjednodušší pro něj, co může dělat. Prostě bude přesně tak, jako to dělá, chodit s novými a novými a novými nekonečnými požadavky. A je hotovo.
10: On hraje na zdrženou v jednom směru a to je tedy Donald Trump. A my víme, že Trumpa čekají tedy volby do kongresu. Zřejmě se blíží debakl, ale tak to zkrátka chodí. Teď jde o to, aby ten debakl nebyl přílišný. A samozřejmě, že pan Witkoff, a vy jste se ptala na ty úsměvy, no tak kdybych si měl zaspekulovat, tak skutečně já bych řekl, že ty úsměvy hrály na tváři někoho, kdo je tedy těsně spojen s americkou administrativou a kdo této administrativě prostě přináší ty vítané úsluhy, které tedy Kreml svojí momentální jaksi zdrženlivostí a projevy dobré vůle Trumpovi poskytl. Trumpovi se nemůže hodit, aby Kreml do těch midterms nějak eskaloval. Já nevylučuji, že to udělá na evropské půdě, už to dělá. A to je ta druhá větev, tedy Putinova počínání, kdy on skutečně eskaluje tu válku. Nezůstává
9: no,
10: při starém. Není to jako loni, něco se děje, něco se hýbe.
9: Ale vy zároveň říkáte, že eskaluje. A zároveň říkáte, že Trumpovi vychází vstříc v uklidnění situace. Tak no, co platí?
10: On neeskaluje vůči Americe, samozřejmě. Amerika je, dejme tomu, přítel jako taková, ale jako v tom trvalém hodnotovém založení. A toto založení Trump nereprezentuje, on ho popírá. Takže Donald Trump je spojencem, Putin se snaží mít tohoto vrtošivého, řekněme, emočně nestabilního starce pod kontrolou a tím pádem Putina nic nestojí laciné projevy dobré vůle, on se například zdržel tedy bombardování Kyjeva a my přitom víme, že v posledních měsících to bombardování...
9: No jasně, ale
10: občas
9: bombardoval jako záhy den poté,
10: samozřejmě.
9: Co Witkoff odjel z Ukrajiny, tak to
10: patří
9: tam...
10: patří k pravidlům hry, ale rozumíte, Trumpovi tohleto umožňuje to, že to nastalo po odjezdu těch toho pata a mata světové diplomacie, těchto dvou tedy pánů, to vůbec nic neznamená, protože pro Trumpa je důležité pouze to, co mu může nějak prodat, srozumitelně vyložit, takhle se mu kritici na kobylku nedostanou.
9: Ale když říkáte, že pro Trumpa je strašně důležité, aby se nějak dočkal se ctí těch midterms, těch voleb, které přijdou v listopadu, nebylo by pro něj v těchto volbách prostě nejjednodušší vycouvat z toho všeho?
10: To by, podívejte, to by byla zjevná, no, řeknu stručně kapitulace, ale ještě to rozvedu. No, on by tím v podstatě dal za pravdu nebo ztratil kredit před všemi, kteří uvěřili Trumpově divoké rétorice tepající Joea Bidena, protože byl to přeci Biden, jak víme, který nezvládl válku, který prostě dávno mohl ukončit, Donald Trump na jeho místě a tak dále.
9: Ale zároveň jeho věrné hnutí MAGA je to, kterému slíbil, že se nebude angažovat v zahraničí.
10: Samozřejmě,
9: takže
10: ale...
9: Takže by zabil dvě mochy jednou ranou.
10: No takhle, dobře, ale on se fakticky na tom východoevropském poli neangažuje. Beru jasně, on poskytuje Ukrajině zpravodajské informace, to by bylo lze vnímat jako angažmá ve prospěch té země, ale vzhledem k americkým kapacitám, to je samozřejmě zoufale málo. A ono to vůbec nepřekvapí, jako v tomhle já bych řekl, že Donald Trump v uvozovkách plní sliby, on Evropou hluboce pohrdá, východní Evropou zejména, protože ta je prostě hluboko pod jeho rozlišovací schopností a není, pozor, jako v tomto směru prvním americkým prezidentem a zároveň se zamotal v Iránu. Takže...
9: já vím, že toho má dost momentálně.
10: Spojené státy nemají už ty kapacity.
9: Ale víte, pro zajímavost, co by se vlastně s tou ruskou agresí na Ukrajině stalo, kdyby Američané vzdali i tu pozici jakoby vyjednávače?
10: No, teď už nic, protože Amerika se vlastně vzdala všech prostředků, jak na obě ty strany zapůsobit. Rusům Amerika už nemá co provést. Dobře, mohla by přitvrdit ty sankce, ten zákon Lindseyho Grahama byl odsouhlasen Senátem, ale teď leží a do amerických, tedy kongresových voleb se s tím nic nestane. Co s tím bude potom, to také nevíme. Sankce ale ovšem jako působí velice nepřímo, velice, já bych řekl, vrtošivě. A je spousta zemí a máme plno historických příkladů, kdy prostě sankce s tou dotyčnou zemí nehly, to je třeba příklad Irán.
9: Ne, teď rozumím, teď není vlastně jako sankce přitvrdíme nebo ne, teď není to, o čem diskutujeme. Diskutujeme o tom, když Trump prostě zabalí kufry vyjednávací, protože jednou ho tohle musí přejít, taková ta nekonečná cesta, která nevede k výsledku. A mě zajímá, co se změní tímto případným odchodem na Ukrajině a hlavně v Rusku.
10: No, co se změní? Co by se mohlo změnit? Protože já jsem historik a jsem hrdý, že pracuji s něčím, co bylo a ne s něčím, co není. Budoucnost není, budoucnost může být. Takže co by se mohlo změnit? Samozřejmě, kdyby Trump demonstrativně, deklarativně oznámil své stažení, svůj nezájem na celé té situaci, tak by řekl, že to je zelené světlo, jasná pobídka pro Vladimira Putina, aby přikročil k nějaké formě útoku na Severoatlantickou alianci. Já se domnívám, že to nastane, že to bude, ale je otázkou to načasování. Dost dobře si neumím představit, což neznamená, že to nebude, ale že by k tomu Moskva přikročila do těch kongresových voleb. Tím by vlastně jako Trumpa potopila, Trump by na to nemohl nereagovat.
9: Teď mě řekněte, ale jestli jak vůbec vnímají dnešní Ukrajinci po těch x letech té ruské agrese, jak vnímají tu Ameriku?
10: No tak jako zhruba já, a nejenom já, je jim zcela ukradená. Oni jsou prostě skeptiky. Oni ztratili víru a ano, tedy průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrzují pokles toho kreditu sympatií vůči Spojeným státům. Takže dnes je to pro Ukrajince odlehlá pevnina. Řekl bych, že tento pohled je právě tak emoční, jako i analyticky jasnozřivý, protože i takhle bychom měli uvažovat my. Amerika je pryč, bohužel, zapomeňme.
9: A teď mi řekněte, ukrajinské vedení, kdo je vlastně největší parťák pro Ukrajinu, jako takovou?
10: Evropa. Evropa, zejména tedy, Evropa je příliš tedy nejasný pojem. Dneska je to Německo, je to Británie, není to už na prvním místě Polsko, pokud tedy kdy bylo, ale je to také Polsko, samozřejmě v míře nezanedbatelné. Skandinávie, rozhodně ne Česká republika, zkrátka Evropa, evropské země. A tyto země jsou vlastně vystaveny podobným rizikům jako Ukrajina, byť samozřejmě jako o poznání méně bezprostředním a dramatickým a drásavým, ale...
9: No jsou v NATO hlavně, že?
10: Jsou v NATO a teď si musíme klást otázku, zdali jsou v NATO tu ještě i Spojené státy. To znamená, že autorita aliance tou Trumpovou politikou, rétorikou a kroky nesmírně trpí a vybízí vlastně Moskvu k těm eskalačním krokům.
9: Pan David Svoboda je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale tohle se chci zeptat, jak snáší Ukrajinci to, že zatímco jedni bojují, jsou v zákopech, prostě nastavují život, tak druzí se na to úplně jakoby vykašlali, když to řeknu hovorově.
10: Tohle samozřejmě bude jednou velmi naléhavý problém, který já si myslím, že se propíše i třeba do umělecké tvorby a bude součástí toho komplexu, který kliničtí psychologové, psychiatři nazývají posttraumatickou stresovou poruchou, stresovým syndromem. Samozřejmě to tu společnost může rozpolutit. Jak to snášejí Ukrajinci? Jejich dnes asi 35 milionů v té zemi, přesně to nevíme. Já jsem s každým nestihl mluvit, takže nevím.
9: Co jste dělal?
10: Já nejsem zase moc pilnej člověk.
9: Ne, ale máte pocit, že je to pro ně problém, pro ty Ukrajince dnes, jestli to cítí jako... jako trošku újmu prostě.
10: No takhle, já nevím, jestli je to, já bych opravdu spekuloval, jestli je to problém v nějakém jako sociologicky hmatatelném jevu, důkazu. Ale že to problém je, bez ohledu na to, co si o tom třeba momentálně myslí průměrní Ukrajinci, ostatně kdo je to průměrný Ukrajinec, to je na bílení. Je to problém samozřejmě i technický, řekněme demografický, protože ta lidská síla se pro tu frontu těžko schání. A na druhou stranu my to nemůžeme redukovat jenom na zbabilost těch, kteří se tomu vyhýbají. Jako ta tam nesporně je, tohle to vůbec jako nemá cenu nějak okecávat s prominutím. Ale samozřejmě, že mobilizace a mechanismy s ní související byly Zelenského administrativou trestu hodně zanedbány.
9: Jak vy samotný se cítíte, když třeba zajdete na oběd ven do hospody nějaké a teď tam vidíte muže ukrajinské v plné síle, jak jedí knedlové pšeno?
10: No, to je otázka hodně na tělo. Tady už jdu tedy s emocemi nebo osobními zážitky a opouštím pozici tedy chladného analytika. Podle toho, jestli mluví rusky. Pokud mluví rusky, cítím se velmi, ale velmi špatně a bývám rozezlen, protože to znamená, a nic proti ruštině, já dokonce i chápu, že v určitých národech, nejenom na Ukrajině, zkrátka historie vypěstovala takový jakoby kulturně a identitárně přechodový segment, který se stotožňuje některými rysy ještě s původním impériem. Irové mluví ve většině anglicky. Ale tady jde o to, že pokud ti lidé už opustili svoji zemi, když je ta země potřebovala, tak by měli přece jenom v určitých základních otázkách pohlédnout pravdě do očí a netvářit se, že historie je něco, co se přes ně jen tak převalí, přičemž oni nic, když už své zemi tedy nepomáhají a třeba i pomáhají, distančně posílají peníze, no do toho my nevidíme. Ale přece jenom jako pro Bůh by měli vynaložit určité úsilí, které se na té frontě kulturní války a je i paralelní kulturní válka, prostě počítá. Takže pokud ti lidé hovoří rusky, tak velmi znejistím, protože mám sklon v nich vidět netoliko třeba etnické Rusy a i s tímhletím bych měl velký problém. Jako proč by jich tu mělo být tolik? A zřejmě jich tu jako je nemálo. Ale mám sklon na základě toho projevu jakoby odhadovat a usuzovat na jejich, řekněme, nějakou občanskou morálku, na jejich, jak už jsem říkal, identitární zařazení, na míru jejich patriotismu. Ani to nemusí nic znamenat. Samozřejmě ruskojazyční Ukrajinci prostě bojují, naprostá většina, některý dokonce i tak jako vděčně ostouzených formací, jako je pluk Azov, no ta je prostě rusofoní a tak dále. Ale je něco jiného, když ten člověk v poli mluví rusky a tam zřejmě není asi moc jako času na studium ukrajinské mluvnice.
9: Řeší Ukrajina, a tím, když říkám řeší Ukrajina, myslím samozřejmě politické vedení, řeší to, že prostě je možné, že velká část těch lidí, kteří utekli před tou válkou, taky k nám, ale jinak po celé Evropě, že se prostě nevrátí?
10: Samozřejmě řeší, nebo někteří to řeší, a to stačí, že někteří. A ten problém, víte, bude mít vícero vrstev a některé ještě přibudou, protože uvažujeme, že se třeba Ukrajině podaří integrace do Evropské unie. Dobře, utopie, dystopie, ale je to zkrátka teorie. No tak ta země se vylídní o to spíše, jako se to přihodilo Bulharsku, Rumunsku a tak dále. Jako ruku na srdce, my teďka přecházíme už na to velmi jako pochmurné pole širších úvah, které se týkají našich osudů v Evropě, evropské integrace středovýchodní Evropy. To není, jak se říká, success story. To není prostě jako tak úplně úspěšný příběh. Samozřejmě, že to spoustě zemí jako vydatně pomohlo, nic proti, já tady nemluvím jako euroskeptik. Ale stalo se spíše to, že východ přišel do Evropy, než aby Evropa a evropanství přišli na východ.
9: Víte, ptám se sama sebe a teď se ptám to samé vás, co je to za eventuální vítězství v momentu, kdy prostě přijdete o miliony lidí, výrazně jako narušíte celou generaci, která tam v té zemi vyrůstala. Lže vlastně v této situaci vyhrát?
10: No, ale lze, no, ale za jedné podmínky, a ta se nevejde do toho Overtonova okna jaksi přípustné rétoriky, čím ta, která společnost žije. To se tady jakoby nesmí říkat, prostě musí to být marná sláva, porážka ruská, respektive jeho znehybnění, čili takový úder, takový výsledek, který Rusko přinutí se po celá desetiletí zabývat výhradně samo sebou. My pořád sníme o tom, že to Ukrajina může nějak uhrát, řekněme, na linii jakéhosi doteku a občas se nadhazují jakési korejské scénáře. No, škoda, že na to asi nemáme tolik času, ale tyto analogie prostě kulhají. Protože pokud bude Rusko stále při síle, pokud se vzpamatuje, dejme tomu, z momentálního nevýhry nebo nezdaru na tom ukrajinském poli, tak bude pořád ohrožujícím faktorem nejenom pro Ukrajinu. A teď mi třeba řekněte, kdo bude garantovat Ukrajině ty hranice, když se k tomu evidentně západní společenství doposud nemělo.
9: No, ta je klíčová otázka, to já s vámi souhlasím, ale na druhou stranu musím říct, že si vůbec je těžké si představit, že někdo dokope to Rusko do stádia, že se následující dekády bude zabývat jen samo sebe.
10: No, upřímně, málo která země v Evropě prodělala v uplynulém století změny, které si krátce předtím jako nikdo nedokázal představit. A Rusko ano. V roce 1917 si nikdo nedokázal představit pád carismu. Carismus spadl. Pak nastoupili bolševici a nikdo si nedokázal představit, že se udrží. 70 let trvali. A Sovětský svaz se nakonec rozpadl a málo kdo, čest výjimkám na západě, si uměl představit, že Sovětský svaz skončí, jak skončí. Takže to není vůbec nemyslitelná alternativa. Problém je v tom, jak potom zacházet s Ruskem, až tu porážku utrží. My sklízíme plody toho, že se s Ruskem nejednalo adekvátně nebo jasnozřivě s důkladnou vědomostní a emoční výbavou, v těch 90. letech a tím jsme si vykrmili tohoto Leviatana.
9: Vy se věnujete taky ukrajinskému nacionalismu.
10: No musím.
9: A teď se, jasně, a teď se ptám, neroste prostě před našima očima logicky prostě mnohem tvrdší militarizovanější Ukrajina, které dneska tleskáme, ale až to všechno skončí, nebudeme se jí bát?
10: A tak takhle, na to se dá odpovědět mnoha způsoby. No za prvé, já nepozoruji jevy, že by se tohleto mělo stát, protože zase my nevíme, jakou podobu bude mít buď to porážka Ukrajiny, nebo výhra Ukrajiny, porážka Ruska, nebo uchování Ruska. To jsou všechno jako významné proměny. Zároveň my ani nevíme, jakou podobu bude mít Česká republika a Polsko. A ruku na srdce teda, ta vlna toho šovinismu se středovýchodní Evropou a z části západní docela prohání. Takže i v tomhle kontextu, i tento kontext vlastně nějak zabarví ty ukrajinské...
9: Já tomu rozumím, my ani nevíme, co by bylo případné ukrajinské vítězství. To jste naznačil.
10: No. Ale takhle. Jestli na sebe veme to ukrajinské sebeprožívání po dobu vypjatého nacionalismu. To je zase otázka, protože Ukrajinu i v případě jejího vítězství, my známe třeba nějaké precedenty z historie, může docela dobře navštívit jakýsi pobělohorský syndrom. To znamená, bylo to vítězství, ale teda dalšího takového bychom chtěli být už ušetřeni. Ani Finové ono to také nebylo formálně za to vítězství v zimní válce se Sovětským svazem na jaře 40, se prostě nepropadli do nějakého jásavého a trvalého stavu a ta otázka prostě té války s Moskvou byla a dodnes je jako dlouho přetřásána.
9: Historik a ukrajinista David Svoboda byl dnešním hostem Osobnosti Plus.
10: No to nám to uteklo, no tak moc děkuju.
9: Moc děkuju a hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachec.
3: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. Vesmírný summit v Paříži začal, tématem je mimo jiné evropská závislost na Spojených státech. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na US Open do svého 15. Grand Slamového finále. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
11: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
6: Společnost ROPID pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. V Paříži začal mezinárodní vesmírný summit. Vědci i lídři z celého světa chtějí nastavit nová pravidla pro využívání vesmíru, kde působí stále víc vlád i soukromých společností. Tématem je taky vybudování evropského satelitního systému IRIS, který by mohl konkurovat americkému Starlinku.
12: Geraldine Nagyová z Evropské vesmírné agentury Radiožurnálu řekla, že je nezbytné, aby měla Evropa svůj vlastní satelitní systém. Teď je kontinent závislý na Starlinku amerického miliardáře Elona Muska. To může podle Nagyové představovat problém například kvůli úniku informací. Evropa, která do výzkumu vesmíru investuje asi pětkrát méně peněz než Spojené státy, taky hledá cestu, jak dopravovat svoje kosmonauty na oběžnou dráhu. V současnosti létají převážně na amerických lodích. V polovině příštího roku by měl na mezinárodní vesmírnou stanici odletět jako první Čech astronaut Aleš Svoboda. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
6: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
13: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
14: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
13: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
15: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.